0: máte nesmírně dobré srdce, milostivá, pravil, ale repete, že už si prosím nepřeje.
1: Jaké mám srdce, o tom jsem nikdy nepřemýšlela, odpověděla Portugalka, tolik ale vím, že miluju všechny své blížní, tedy až na kocoura, ale to ode mě zase nemůže nikdo žádat.
0: Dvě kačátka mi sežral, ale vy se tu račte zařídit jako doma, je to snadné.
1: Já sama jsem taky z cizích krajů, jak jste jistě už poznal podle toho, jakou mám postavu a pernatý šat.
0: Můj kačer je, pravda, domorodec, ten mou krev nemá, ale já se prosím nevyvyšuju. Jestli vám tady někdo rozumí, tak mi můžete věřit, že jsem to já.
2: Protože žere portulák.
1: Pravil jeden obyčejný malý kačírek, najedl se totiž vtipné kaše a všechny ostatní kachny se mohly potrhat. Portulák! To zní jako Portugalka. A strkali do sebe a volali kvek, ten prý ale vtipný, to je úžasné. A hned se taky začali věnovat ptáčkovi, zpěváčkovi. Kde pak naše Portugalka, to je řečník, mluvili jedna přes druhou. To my na nějaká velká slova v zobáku zase nejsme, ale účast to ano, tu cítíme taky. My, když pro vás nic neuděláme, tak to nikde nevytrubujeme. To je totiž podle nás nejušlechtilejší.
0: Máte rozkošný hlas, pravila jedna z nejstarších. Musí to být krásný pocit rozdávat všude radost jako vy. Já tomu tedy vůbec nerozumím, proto taky držím zobák. To je nakonec vždycky lepší, než plácnout nějakou takovou pitomost, jako vám říkají ostatní.
1: Netrapte ho, nabádala je Portugalka. Potřebuje klid a laskavou péči.
0: Ptáčku, zpěváčku, nemám vás ještě jednou skropit.
2: Prosím vás, ne, nechte mě radši v suchu, žadonil.
1: Tedy mě nic jiného než taková vodní kůra nepomůže, vykládala Portugalka. Trochu rozptýlit to taky není k zahození. Za chvíli přijdou na návštěvu slípky od sousedů. Jsou to Číňanky, chodí v širokých pantalonech, mají znamenité vychování a přitom jsou domorodé, proto k ním chovám o to větší úctu. A slípky přišly. Přišel i kohout. Ten byl dnes tak zdvořilý, že nebyl vůbec prostý.
3: Vy jste opravdický pěvec, pravil. A z toho slabého hlásku, co máte, dokážete vytěžit všecko, co se z takového slabého hlásku vytěžit dá. Ale to víte, chce to přece jen pořádný hrudník jako lokomotiva, aby bylo taky slyšet, že je jeden nějaký samec.
0: Obě Číňanky byly uvytrženi nad ptáčkem zpěváčkem. Vypadal poté sprše tak rozčepířený, že v jejich očích byl skoro jako čínské kuřátko. Ten je ale rozkošný. A hned se mu začali věnovat. Hovořili šeplavě a vyslovovali jako pravý vznešení Číňané.
2: My patříme k vašemu druhu. Kachny, dokonce i ta Portugalka jsou plavci. To jste si už jistě ráčil všimnout. Nás asi ještě neznáte, to víte, kdo nás vůbec zná. Dá si tu námahu, aby nás poznal, že nikdo, ani mezi slepicemi, protože jsme zrozené, abychom se dali na vyšším bydílku než většina ostatních. Ale na tom nesejde. Trávíme svůj život klidně mezi ostatními. Nemají samozřejmě takové předpoklady jako my, ale my radši vidíme vždycky jen tu lepší stránku a hovoříme jen o dobrém, i když se to pravda těžko hledá tam, kde nic dobrého není. Až na nás dvě a na kohouta není v kurníku nikdo nadaný a přitom poctiví. A v kachním dvorku, jak by smet, varujeme vás, ptáčku, zpěváčku. Ne, abyste věřil, tamhleté s tím krátkým ocasem, ta je zákeřná. A tamhleta kropenatá s tím křivým zrcátkem na křídlech, ta je zase hádavá a musí vždycky mít poslední slovo a přitom nemá nikdy pravdu. Ta tlustá kachna každého pomlouvá, o nikom neřekne nic dobrého a to se nám příčí. Když nemůžeš o někom říct nic dobrého, tak radši mlč a neříkej nic. Ta Portugalka je jediná, která má jakés také svychování. S tou je přece jen řeč, ale zase se moc rozčiluje a pořád by mluvila jen o Portugalsku.
0: Ty toho ale našeptají ty Číňanky dvě, šuškala jedna kachna druhé. Mě osobně nudí, nikdy jsem s nimi neztratila ani slovo. A teď přišel kačer. Myslel, že zpěváček je vrabča. No, já mezi nima žádný rozdíl nevidím, bručel. Však je to taky fuk, jeden hrací strojek jako druhý, kdo by si s nima lámal hlavu. To si nesmíte tak brát, šeptala Portugalka. Podnikatel, on je vážený a podnikatelství je nade vše. Tak, a já si teď půjdu hezky odpočinout. To víte, jeden musí taky hledět, aby byl pěkně tučný, až ho budou balzamovat jablíčky a švestičkami. A ulehla na sluníčku a zamrkala jedním očkem. Dobře se jí leželo, dobré srdce měla i dobré spaní. Ptáček zpěváček si čechral peří na zlomeném křidélku a opřel se o svou ochránkyni. Slunce krásně hřálo, dobré místečko to bylo. Sousedovi slepice začaly hrabat, vlastně přišli stejně jen kvůli potravě. Jako první odešly Číňanky, po nich ty další. Vtipné kachňátko prohodilo o Portugalce, že stará prý už stejně má na portugalském kahánku. A ostatní kachny se rozchechtali na portugalském kahánku. Ten je ale vtipný, to je úžasné. A pro jistotu si zopakovali ten předešlý vtipek s portulákem. Jej, to vám byla legrace. A pak si taky lehli. Chvíli leželi a pak najednou na dvorek přilétly kuchyňské zbytky. Jen to plesklo. Veškeré spící osazenstvo vyletělo a začalo máchat křídly. I Portugalka se probudila, převalila se a ptáčka zpěváčka strašlivě zalehla. Píp, pravil, přišla plaste mě milostivá. Tak co překážíte, utrhla se Portugalka. Nesmíte být tak choulostivý, já mám taky nervy. Ale ještě jsem v životě nepípla.
2: Račte se zlobit, prosím, krčil se ptáček. To pípnutí mi jen tak ze zobáčku uklouzlo.
0: Portugalka neposlouchala a hnala se po zbytcích. Pořádně se najedla a když bylo po jídle, ona si léla, přiběhl ptáček zpěváček a chtěl být milý.
2: Tydli dam, o tvém srdíčku, sladkou písničku, při jarním sluníčku zaspívám.
0: Já teď budu zažívat, pravila. A vy se koukejte naučit rodinné způsoby, já budu spát.
2: Ptáček, zpěváček, z toho byl celý pav, vždyť on to přece myslel dobře. Když se milostivá pak vzbudila, stál před ní se zrníčkem, co někde našel a přinesl jí. Položil je před ní, ona se však špatně vyspala a tak přirozeně byla mrzutá.
0: To si dejte nějakému kuřeti, zabručela, a neotravujte mě pořád.
2: Ale vy se na mě zlobíte, pípl ptáček. Co jsem udělal?
0: Udělal, opičila se po něm Portugalka. To není zrovna moc jemný výraz. To si račte laskavě zapamatovat.
2: Včera tady svítilo sluníčko, divil se ptáček. Dneska je tu tma a šedivo. A mně je strašně smutno.
0: Ani často zřejmě neumí měřit, vzdechla si Portugalka. Neuplynul ještě ani jeden den? Tak co tady koukáte jako tele na nový vrata?
2: Díváte se na mě tak rozlobeně, jako ty dvě zlé oči, co jsem kvůli ním spadl na dvorek.
0: Drzoune, zasyčela Portugalka, vy si troufáte mě srovnávat s kocourem, s tím dravcem? Ve mně prosím není ani kapka zlé krve. Ujala jsem se vás a naučím vás dobrým způsobům. A ukousla ptáčkovi zpěváčkovi hlavu a bylo po ptáčkovi.
2: Ale copak, divila se. Ono mu to nedělalo dobře.
0: No, tak to by býval na světě stejně nevydržel. A to se mu, prosím, byla přímo matkou, protože srdce v těle, to já zas mám. A sousedovi z kohout na dvorek strčil hlavu a zakokrhal jako lokomotiva. Vy mě tím kokrháním připravíte o život, pravila Portugalka. Stejně za to všechno můžete vy. Přišel o hlavu a já málem taky.
3: No, moc tu z něho nezbylo, řekl kohout.
0: Koukejte o něm mluvit s úctou, napomenula ho Portugalka. Měl dobrý tón, byl to pěvec a měl vychování.
2: Milý a něžný byl a taková mají být zvířata i ti takzvaní lidi.
1: A všechny kachny se schromáždily kolem mrtvého zpěváčka.
0: Kachny jsou tvorové vášnivý, ať už jde o závist nebo o soucit. A jelikož závidět tady nebylo co, zmocnil se jich soucit a čínských slepic taky.
2: Takového zpěváčka už nenajdeme. Skoro Číňan to byl a plakali jen kvokali, i ostatní slepice kvokali,
1: ale červenější oči měli přece jen kachny. My totiž máme srdce, pravili. To nám nikdo neupře.
0: Srdce, přidala se Portugalka. Ano, to ano, to máme. Skoro takové jako v Portugalsku.
3: Radši se pojďte postarat, aby bylo co do huby, pravil kačer. To je důležitější. Nevídáno, tak se rozbil jeden hrací strojek. Jako by jich nebylo i tak dost.

0: Digi hádanka.
1: Šel tatínek do lesa, že tam kluka vytesá. Vyřezal mu tělo, hlavu, ještě trochu spravit bradu. Tohle zvláštní děcko slupne skoro všecko.
2: Kdo pak ví, odpoví.
0: Chlapeček, yeah. Vytesaný.
3: Pinokio!
0: No počkej, ale tohle našel tatínek v lese. Pinokia nenašel
3: toho,
0: nikdo v lese.
3: Toho taky vytesal tatínek ze dřeva.
0: Ale Pinokio neslupnul všecko, co viděl.
3: To je pravda, ten jenom když lhal.
0: Já vím, kdo byl ze dřeva a sněd a spolikal úplně všechno, co našel.
3: A kdo?
0: Veliký, veliký otesán.
3: Je.
0: Takže malý

Duch pohřbeného. Šel jeden chudý mládenec do města silnicí a nalezl u brány pod zdí lidskou nepochovanou mrtvolu. Kdo tudy šel, plivnul na ní. Mladík neměl mnoho v kapse, ale co měl, rád dal na pohřeb, aby na mrtvého neplivali. Potom se pomodlil nad jeho novým hrobem a šel dál svou cestou po světě. Přišel do Doubravy a tam usnul. A když se probudil, uviděl s podivením, že má plnou kapsu dukátů. Děkoval neznámému dárci a přišel k veliké řece, kde se musel dát převést. Převozníci spatřili, že má plnou kapsu dukátů. Vzali ho do loďky a když připluli doprostřed řeky, dukáty mu vzali a jej hodili do vody. Jak ho tak proud sebou unášel, tu se z nenadání mládenec chytil desky a pomocí té desky vyplaval šťastně na břeh. Nebyla to deska, ale duch toho pohřbeného i promluvil k němu takto. Vystrojil si mému tělu pohřeb, děkuji ti. Z vděčnosti tebe naučím, kterak se můžeš udělat vránou, srnou a štikou. Když se mládenec tomu říkadlu naučil, mohl se pak lehko ve vránu, v srnu i štiku proměnit. Šel dlouho a daleko, až přišel na dvůr mocného krále. A ten jej vzal do služby za dvorního střelce. Ten král měl krásnou dcerušku, ale přebývala uprostřed moře na nepřístupném ostrově v měděném zámku a měla při sobě takový meč, že kdo jím machnul, zvítězil nad největšími vojsky. Tu právě vpadli nepřátelé tomu králi do země i potřeboval toho vítězného meče a velmi po něm toužil. Ale jak jej dostat, když dosud nikdo nepřišel na ten osamělý ostrov? I dal vyhlásit, kdokoliv vítězný meč od královny přinese, že dostane nejenom její ruku, ale že i na trůn po něm bude dosazen. Nikdo se o to nechtěl pokusit, až pak ten pocestný mládenec, jenž nyní byl dvorním střelcem, před krále předstoupil, že pro ten meč půjde, jen aby mu král dal na důkaz nějaké psaní, aby mu královna uvěřila a meč vydala. I podivili se tomu všichni a král mu dal psaní. Poté mládenec odešel do lesa. Nic netušil, že druhý dvorní střelec je mu v patách. Mládenec udělal se nejprve srnou a rychle běžel, až přišel na břeh mořský. Tu se proměnil v rybu a plaval prudce mořem až k tomu ostrovu. A tu pak udělal se vranou a letěl do měděného zámku. V zámku se změnil zase v člověka a podal krásné královně od otce list a prosil, aby mu vítězný meč vydala. Krásné královně zalíbil se pěkný střelec i tázala se ho, kterak se dostal do zámku, protože žádná lidská noha sem nevkročila. I svěřil se jí střelec, že umí říkadla, kterými se udělat umí srnou, štikou a vránou. Královna ho prosila, aby se před ní udělal srnou. A když tak učinil a okolo ní skákal, vytrhala mu tajně ze hřebetu trochu srsti. Potom se udělal štikou a královna opět vytrhla štice ze hřebetu tajně několik šupin. Konečně proměnil se taky ve vránu a začal lítat po pokoji,
a královna mu opět vyškubla z křídel několik pírek. Tu královna hned otci napsala list a vítězný meč vydala. Mládenec pak obě věci přijal a letěl jako vrána. Sletěl k moři, jako štika moře přeplaval a pak jako srna běžel přes hory a doly, až se dostal blíž k lesu králova zámku. Tu však ten zrádný střelec již na něj čekal a poznal jej. Napjal luk a srnu zastřelil. Potom mu vzal list i vítězný meč, donesl králi a prosil, aby král ráčil splnit, co slíbil. Král v té radosti hned jemu přislíbil ruku své dcery. Poté vsedl na koně, meč v ruce jel směle proti nepříteli. Jakmile spatřil jeho korouhve, máchal silně proti němu mečem a po každém máchnutí padaly celé řady nepřátel a co nekleslo, dalo se na útěk. Po vítězném boji vracel se král domů a vedl sebou svou krásnou dcerku, aby ji tomu střelci, který mu přinesl meč, dal za manželku. Připravovala se svatba. Už i hudba hrála a celý zámek jasně svítil. Jen královna seděla smutně vedle střelce, který vraždil. Poznala hned, že to není ten, kterého v zámku viděla. Ale bála se otce zeptat, kam se poděl onen pěkný střelec. Měla ho ráda a velmi pro něj tajně plakala. A on ubožák v srnčí kůži ležel zabitý pod dubem. Ležel tam celý rok. Až jedné noci ucítil, že ho z tvrdého spaní kdo si probudil. I stál před ním ten duch, jeho tělo mládenec pohřbil. Vzkřísil ho k životu, pověděl mu, co a jak se s ním stalo a řekl: královna zítra bude mít svatbu. Pospěš do zámku. Ona tě pozná. A ten střelec, který tě zrádně zabil, pozná tě taky. Mládenec skočil na nohy a pospíchal do zámku, kde ve veliké komnatě rozliční hosté jedli a pili. Krásná královna hned ho poznala, vykřikla radostí a omdlala. A střelec vražedník? Jakmile ho spatřil, zbledl strachem a zezelenal. Tu mládenec vyprávěl, jak ho střelec zradil a zabil. A na důkaz toho, že mluví pravdu, udělal se přede všemi srnou a začal královně lichotit. A královna vzala tu srst, kterou mu v zámku vytrhla, a přiložila jí srně na hřbet a srst i hned přirostla. Potom udělal se štikou a královna přiložila šupiny, které měla schované, na jich místo a hned taky přirostly. Konečně udělal se vránou a královna vzala pírka, co mu v zámku vytrhla z křídel, a pírka zas přirostly. Tehdy rozkázal starý král, aby střelce, který vraždil, popravili. A mládenec dostal mladou, krásnou královnu za manželku. Celý zámek byl jasně osvětlen. Jedli, pili a veseli byli. A královna už neplakala, neb měla, co chtěla.

0: Hlavně hodně štěstí, hodně zdraví, ať zůstaneme dlouho kamarády.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. A teď ještě jednou.
2: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Jede had na kole a potká myš.
1: Myš se ho ptá.
2: He, hade, jak to, že jezdíš na kole, když nemáš nohy?
3: Aha, řekl had a upadl.
0: Mohl čvapat jednou.

0: Ahoj mrzotkové a šmakovinky. Máme tady jaro a s Pigim vám poradíme, jak připravit čerstvou jarní svačinku.
1: Ano, ano!
0: Takovou svačinkou můžete doma překvapit rodinku anebo kamarády. No, pochlubte se svým kuchařským uměním.
1: Je, a čím se dnes budeme chlubit, laskonko? Co pak ukochtíme? Já už mám zase hlad a brzíško mi kručí jako mixérek.
0: Dneska si připravíme řetkvičkovou pomazánku.
1: Jú, a řetkvičky rostou na jaře?
0: No, řetkvičky jsou taková typická jarní zeleninka.
1: Aha.
0: Jak se objeví v obchodě, je jasné, že už je po zimě. A navíc je s nimi radost vařit. Podívej, jaké mají růžové tvářičky. A taky jsou plné vitamínů.
1: Takže dneska to bude nejenom jarní a dobré, ale i zdravé.
0: Přesně tak. A pusťme se do toho.
1: Já jsem připraven. Co mám nachystat?
0: Tak, Pigi, i vy, děti, co budeme potřebovat? Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček.
0: Vaničku polotučného tvarohu.
1: Polotučný tvaroh?
0: No, kus ementálu v celku na strouhání.
1: Ementál, to je ten sýr, viď?
0: No.
1: Ementál.
0: A pak kousek i v plátce.
1: To můžeme ty plátky rovnou taky nakrájet z toho sírového bločku, co máme na strouhání, ne?
0: To ano, pokud ti nějaký zbude. Nesmíš udobávat. Ale zpět k receptu. Takže máme dva svazky řetkviček, vaničku polotučného tvarohu, ementál a dál si připravíme několik krajíců chleba, nejlépe tmavého celozrného.
1: Tmavého celozrného? Co to je?
0: No to znamená, že je v něm hodně různých obilných zrníček.
1: Aha.
0: No, ve kterých je hodně vlákniny a proto jsou dobré i pro zdraví. A nezapomeňme na špetku soli.
1: Mám sůl, máme.
0: Tak a pokud máte, připravte si taky Pažitku.
1: Má pažitka.
0: Všechno, Pigi.
1: Já už vidím pažitku. Přinesu, mám. Tak, všechno připraveno. Mám tu i misku, ve které to budeme všechno míchat. A struhadlo. No, tak co dál, co teď?
0: Řetkvičky potřebujeme pořádně umýt. Oříznutí z nich nať a kořínek, ukaž. Vám, děti, určitě pomůže někdo doma. Hlavně pozor na nože a všechno ostré. Pigi ho taky nenechávám nic krájet. Však víte, má někdy pěkně nešikovná kopítka.
1: Dovol, náhodou si dávám pozor a jsem lepší a lepší kuchyňák.
0: Kuchyňa? Pigi, co je to kuchyňa?
1: No kuchyňa?
0: To by mohlo být nějaké kuchyňské strašidýlko, ne? Kuchyňa.
1: No tak kuchař, no. A nesměj se. Já tady vymýšlím nová krásná slova. Náhodou kuchyňa je krásné nové slovo.
0: No a stihnul si při tom vymýšlení taky umýt ty řetkvičky?
1: Stihnul? A hele, jak krásně.
0: Máš pravdu. Ty jsi vážně šikovný.
1: Yeah.
0: Tak. Teď je můžeš začít opatrně strouhat na hrubo. To znamená na té straně struhadla, která má ty velké dírky na strouhání.
1: No, tady, tady.
0: No, strouhej sem do misky a až budeš mít nastrouhané řetkvičky, nastrouhej k ním i připravený sýr.
1: Ten ementál, viď? Struhám a dávám si pozor na kopítka. Dělám to dobře?
0: Moc dobře, Pigi. Jde ti to skvěle.
1: Yeah.
0: A teď vyklop tvaroh z vaničky do té misky k nastrouhaným řetkvičkám a sýru. A pečlivě všechno promíchej.
1: Míchám, míchám.
0: A přidej špetku soli. Já trochu ochutnám.
1: Jaké to je? Vypadá to dobře, ale jak to chutná?
0: Je to výborný. Počkej, až ochutnáš.
1: Já míchám.
0: Tak myslím, že máme promícháno a teď si můžeme mazat chlebíčky. Navrch na pomazánku položíme plátek sýra a můžeme celý chlebíček i lehce posypat pažitkou. Piggy, to je krása, že? Piggy, že ty už tam ujídáš?
2: To nešlo vydržet, já už měl vážně hlad, to
1: pěkně chroustá.
0: Počkej na ostatní kamarády, za chvilinku budou tady. Pozvala jsem je a sníme si to hezky spolu u stolu.
1: Já to mám rád, spolu u stolu, to bývá vždycky legrace. Společná svačina, víš, jak sova vždycky vypráví, co viděla ze své větve, to zase bude.
2: Snad tím to bude chutnat, i když jsem to připravil já.
0: Nemusíš mít strach, Piggy. Povedlo se ti to.
1: Myslíš?
0: No, určitě. A pokud jste děti něco nestihli, recept najdete jako vždy na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště, milí kuchtíci. Ahoj!
1: Ahoj a ať vás nesezobne kuchyňák!
0: Ty s tím kuchyňákem nedáš pokoj.
2: To jsi říkala ty, že to je kuchyňské strašidlo. Já jsem s tím nezačal.
0: Dobře víš, že v mé kuchyni nestraší a že žádný kuchyňák není.
1: To ale neznamená, že by kuchyňák nemohl být vůbec. Představ si, že by ti třeba přebublal puding a obživl by.
0: Já mám pocit, že brzy už přebublám sama. Nebo spíš vybublám.
1: Vidíš? A hned byste byl kuchyňák, bubliňák.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Vřele. Ukradne nám svačinu a sežre ji směle.

0: Osel a stín. Poslyšte bajku o tom, že když se dva perou, třetí se směje. Tento příběh se stal v době, kdy jediným dopravním prostředkem byly vlastní nohy, kůň nebo osel. Jeden cestovatel, který se potřeboval dostat do vzdáleného města, požádal oslaře, aby mu své zvíře na celý den pronajal. Ten souhlasil, ale řekl, že musí cestovat s nimi. Jeho osel totiž poslouchal a nosil spolehlivě svá břemena, jen když ho zezadu popoháněl prutem. Muži se domluvili na ceně a časně ráno vyrazili. Cestovatel seděl na oslím hřbetu a pěkně se vezl. Oslař šel vzadu pěšky a co chvíli zvíře přetáhl. Cesta ubíhala a blížilo se poledne. Slunce žhnulo a na všechny padla únava. Oba muži se rozhodli, že pochod přeruší a na chvilku si odpočinou. Široko daleko se prostírala holá pláň, jediný stín vrhal na zem oslí hřbet. Osla jsem si najal a zaplatil, takže mám právo odpočívat v jeho stínu, rozhodl cestovatel za oba a hned se uložil k odpočinku. To oslaře rozzlobilo. Osel je můj. Pronajal jsem ho, pravda, ale o jeho stínu nebyla řeč. Stín patří mně, odstrčil cestovatele stranou. Ten si to nedal líbit a oslaře udeřil. Kvůli oslovu stínu se oba muži začali bít hlava, nehlava. Neviděli, neslyšeli. Osel stál moudře stranou. Chvíli tu pranici pozoroval a potom odklusal pryč. Svůj stín si vzal sebou. Jak lehce se mu teď běželo.
1: Hurá, dětské písničky!

0: Tak tohle ještě nikdy oba, co tu byli, neviděli. Právě když hledali s Línem, Silvestrem, Buchanky a Perloočky přesně tam, co se do rybníka Pardoubek vlévá potůček Rokyťák z hor, tak ho najednou uhlídali. Strakatý to teda byl. Červený klobouček a taky bodky červené. Zelený kabátek, ale žluté červeně pruhované nohavičky a těch pentlí. Pepa kouká a kouká, jak jde potokem malý panáček, mračí se jako jarní nebe před bouřkou a něco si do kolečka pro sebe říká pod tři zelené fousky. Ale od vody to on zase být musel. To tedy ano, to poznali hned, když panáček tak, jak šel potokem, rovnou do Pardoubku a rovnou pod vodu.
1: Jejda, viděl jsi to?
2: Viděl. To nebude rybář.
3: To je vodník, po česku Hastrman.
1: Jejda, vodník? Bartoloměji.
3: Vodník.
4: Můj ty bože, rybí, to nám tady ještě scházelo.
1: Slyšeli jste to? Je tady vodník.
4: To už je stará, až zastaralá píseň, dámo. Hele, žene se sem Lojza.
3: Máte všichni plout pod hrázky stavidlu. Vzkazuje to nový vodník.
1: No, vodník. Spíš vodníček.
3: Jo, je malej, ale náramně ochočenej. Prej budu jeho posel. Copak já vím, co takovej posel je? Copak vím, co taková služba obnáší?
5: Posel to je něco jako pošťák, listonoš neboli kurýr.
4: Jenom aby to taky nebylo něco jako lokaj.
2: Nejspíš bude. Teda, jak já znám vodníky. Jinak nic proti ním.
6: Jmenuju se Mušlička. Teď, když mám svůj revír, tak Mušlička Pardoubský.
4: Spíš Mušlička Pardoubská, ne? Když ta Mušlička, tak taky ta Pardoubská.
6: Ne, Pardoubský, protože nosím kalhoty, jak každý vidí, a ne sukínky, jak nemůže vidět nikdo. Ať se vám to zdá, nebo nezdá.
0: Odpověděl Okounovi vodník Mušlička, který měl náramný sluch. Ale to ještě nevěděli.
6: Ale uznávám, že Mušlička je hrozný jméno. Má někdo nějaký lepší nápad?
4: A co takhle Parďas, vašnosti?
1: Spíš Parďásek.
6: Parďásek? Proč ne? Tak poslyšte, mládeži, i stařešinové a všichni něco mezi tím. Přeložil mě sem sám krajský vodnický hejtman a povím vám rovnou, že za trest. Za těch 250 let, co jsem se vyklubal z vodnického vejce, jsem ještě nikoho neutopil, no a tudíž nemám v hrníčku ani jednu dušičku. A to je můj problém. Tak mě poslali sem, abych se napravil. Musím tady někde splašit alespoň jednu dušičku. Potom mě prej pošlou na velikánský rybník někde na jihu. Větší prestiž, vyšší odbornost, víc osobních požitků. Říkali, no možná dokonce i osobní kuchařka. Jenom to chce alespoň jednu dušičku do hrnečku pod pukličku.
3: 250 let? To je hodně mladý Hastrman. Není divu, že ještě nemá dušičku.
6: Taky si říkám. Mám jenom tenhle malovaný hrneček s pukličkou, ale je prázdnej.
1: Jejda, 250 let, to je málo, Horimíre?
7: Na Hastrmana je to málo. Kdyby byl kapr, byl by starý asi tak jako ty.
6: Správně. Ví tady někdo z přítomných o někom?

0: místním, kdo by se dal utopit? Plavci, pradleny, opilci. Já bych topil dost nerad, ale zdá se, že musím, jestli to chci někam ve vodnickém řemesle dotáhnout.
1: Nikdo tady neplave, protože je tu tráva a pak je Pardoubek jenom pro ryby. Říkají, chovný.
2: Tím pádem taky odpadá otázka, jestli tady někdo smí prát prádlo, máchat prádlo, močit prádlo, ždímat prádlo a tak podobně. Blahorodí.
1: Po hrázi chodí z hostince jenom Šťovíček, ale to je porybný.
0: Porybnej? Proč ne? To by na kraji možná udělalo dojem.
3: Jaký dojem? Další průšvih.
0: Proč hned průšvih? Dušička je dušička.
3: Protože zaprvé, o co se stará vodník především?
0: O revír.
3: Správně, v tomhle případě o rybník Pardoubek. A za druhé, o co se stará především porybný?
0: O revír.
3: Taky správně, v tomhle případě o rybník Pardoubek. Takže je to tvůj kolega, vodníčku, a tudíž je hájený celý rok, víme?
4: Ještě je tady Frolík a Imlauf.
0: A to je zase kdo?
1: To jsou přece rybáři.
0: To by mi neprošlo. Ty jsou taky hájený.
5: V tom se ale nad vodou pod hrází kousíček dál od stavidla pod vysokými duby něco zabělalo, něco se sklonilo nad vodou a potom všichni uslyšeli ten známý hlas.
6: Ryby moje, ryby.
7: Proč nejsem lidi?
0: A to je zase kdo?
8: To je Hanička ze Mlejna, co je na potoce pod rybníkem.
0: Hanička?
9: Snad si ten hastrmánek nemyslí s dušičkou na naši Haničku.
0: Ale myslí.
5: Jenomže Pardásek už v tu chvíli myslel na Haničku asi jako Lojzík. A hastrmánek se nám zamiloval. A tak od něj v rybníku Pardoubek měli od té chvíle dočista pokoj. Skoro na pořád se odstěhoval k mlýnskému kolu, věšel pentličky, kde se jenom dalo, vzdychal, zpíval a zase jenom vzdychal.
0: Haničko! Haničko!
1: Musíme něco vymyslet.
4: Správně. Takhle přijdeme o krmení. Ty myslíš jen na koláče? A co Hanička? Co když Parďa z Haničku utopí, aby měl dušičku do hrníčku s pokličkou?
9: To si hastrmánek, tatrmánek nedovolí.
4: Dovolí a klidně. Ty ho ještě neznáš.
8: Nedovolí, protože ji miluje.
0: Cože?
9: Jednoduše se mu ty rejdy kolem Kotykovic Mlejna zatrnou.
0: Haničko! Haničko!
5: A tak, když milý porybný Šťovíček na večer skutečně vyrazil do hostince pod hrází, podél celé hráze vystrkovaly ryby hlavy z vody a němou řečí na něho volali.
10: Vodník! Vodník!
5: Šťovíček se zastavil, usmál se a pro něco se vrátil na rybářskou baštu, kde s paní porybnou přebýval.
11: Já vím, co chcete. Já vím, co mám udělat.
5: Pověděl vodě, když šel po hrázi do hostince ten večer už po druhé. Všechno se to nakonec semlelo, když se porybný Šťovíček pod hvězdičkami a za měsíčku vracel z hostince domů k paní porybné, co už ho dlouho a marně vyhlížela na zápraží. Porybný měl dneska nějaký rovný krok, to poznali hned, když stoupnul náraz. A také se nějak divně usmíval. Potom sundal šátek, co měl okolo krku, a že si jej půjde namočit do rybníka. Jak se sehnul nad vodou, kde se vzal, tu se vzal, vyskočil malinký vodník Pardásek a že milého Šťovíčka stáhne pod vodu sebou. Jenomže to neměl vůbec hastrmánek zkoušet, natož dělat. Šťovíček měl najednou v ruce smyčku z vrbového líčí, pro kterou se vrátil domů, když mu ryby připomenuli. Hodil ji Parďáskovi okolo krku a takže nepůjde porybný s vodníkem, ale vodník s porybným. Tak ty takhle na kolegu.
0: Nevěděl jsem, nepoznal.
5: To by tak hrálo. Haha, myslíš, že nevím, jak líčíš na Haničku, jak věšíš pentličky okolo mlejna, jak voláš a prospěvuješ do noci?
0: Hanička.
5: Haničku, pust z hlavy.
0: Pustím, pustím, ale vy mě taky puste, pane kolego.
5: Najednou, kolega. Pustím, ale povandruješ zase o kus dál. U Chlumce je rybníků, že je nespočítáš. A starý hastrman Bláhňák už na to sám nestačí.
0: Nemůžu, opravdu nemůžu. Jinak je na vodnickém hejtmanství většině malér. Bez jedné dušičky skutečně nemůžu.
5: Jednu dušičku potřebuješ, říkáš? Vrať se do vody. Když poprosíš, tak ti ryby pomůžou. Ale potom musíš pryč. Povolil Šťovíček smyčku z líčí, protože dostal nápad a už měl plán hotový.
2: Ten Šťovíček je sice génius a machr první výkonnostní třídy, ale pěkně vykutálenej. Zase to hodil na nás.
1: Tak musíme jako vždycky za hory mírem. Nedá se nic dělat.
3: No, ono to jinak nejde. Lidi vodníkům radit nemůžou. Však on už vám Šťovíček nějak naznačí, jak to myslel. Já myslím, že ví, co dělá.
5: A také, že naznačil. Žil byl kdysi tady tulák. Žil tady u vody a tak mu říkali vodomil. Jednou to už byl, ale hodně starý. Uklouznul na hrázi, když byla rozmoklá od podzimních dešťů. Uklouznul a utopil se. A protože tady zrovna v ten čas žádnej hastrman nebyl, zůstala jeho dušička na svobodě a v noci bloudí a bloudí a je úplně volná. Prej tady v noci spí na dně rybníka. Chce to jenom jí najít, ale jenom v noci. Neříkám, že je to všechno pravda, ale něco, co se podobá dušičce a dá se to do hrnečku, aby hastrmánek neviděl, se na dně Pardoubku určitě najde.
0: Slyšeli jste to? Říkal mi před chvilkou porybnej, že je tady jedna volná dušička po nějakým vodomilovi. Já se tu ještě tak nevyznám. Nevíte náhodou, kde ta dušička je?
1: Ty o ní víš? Felixi.
8: Já o ní vím také.
7: A kde je?
2: Nech nám tady hrneček, Parďásku, a ráno v něm budeš mít dušičku.
5: Slíbil vodníkovi okoun Felix, protože si s porybným Šťovíčkem náramně rozuměli, tedy pokud šlo o ty čertoviny.
2: Tak, a teď musíme jenom vymyslet, co mu do toho hrnce šoupnem.
1: Já myslel, že víš, kde ta dušička vodomila Pardoubského opravdu je.
9: Neposlouchal jsi Šťovíčka? Šťovíček přece říkal něco, co se dušičce podobá a co takhle škeble, nebo perloočka, nebo buchanka.
2: To je ono, Tlusťochu, to je ono, konečně jsi vydobil nesmrtelnost. Dáme mu do toho hrnečku s pokličkou od každého něco a to by bylo, aby dohromady nešramotili jako regulérní lidská dušička.
9: Ach jo, zas bude v rybníku míň jídla a já jim to ještě poradím.
2: Nebuď labuť, skrblíku, však ono ti jich ještě zbyde dost. Pohlídej amury, aby ti je nevyzobali a máš to doma.
5: A tak to také udělali. Dali do hrnečku jednu škebli, jednu buchanku a jednu perloočku, přiklopili pokličku a čekali, až se Parďásek vyskotačí u mlejna. Když se vrátil od náhonu, vzal hrneček, zaklepal a ono to zachrastilo a zašustilo a zaťukalo.
0: Tak vám pěkně děkuju. Slovo je slovo, tak se tady mějte hezky, ryby.
1: Ještě, že měl ten vodomil tak rád vodu.
3: Šťovíček to trochu přibásnil. Ono to nebylo úplně tak, jak říká. On byl vodomil hlavně tulák. Toulal se tady kolem a sem chodil spát. To takový boudě, co tu zbyla po rybářích, když ji tu měli, aby se bylo kde ohřát. On byl vodomil spíš na pivo, než na vodu. A taky na lihoviny. Oni mu tady vlastně ani tak neříkali vodomil, jako spíše lihomil.

0: Figy hádanka.
1: Kulatý dům bez dveří, bílý jako pápěří. Klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
0: Co to je?
2: Tak tohle já nevím. To je moc těžký.
0: Ještě jednou. Kulatý
3: dům bez dveří,
0: bílý jako pápěří. Pápěří jsou peříčka,
1: víš? Peříčka, no. Aha.
0: Klepneš na něj,
1: maličko. Počkej, a kdo má peříčka? Kdo má peříčka? Slepička má peříčka. No, klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
0: Sluníčko to je kulaté jako žloutek s vajíčka.
1: Aha, vajíčko.
0: Je to vajíčko.
1: No, to já mám rád.
4: A s třetí radou se podíváme na ulici.
5: Tak je na ulici lidi rádi, slušné dítě vidí.
4: Tedy, jak se chovat na ulici?
6: Vůbec ne, bábinko. Přece ti na ulici nehupnu na ruku, abys mě pochovala, ne?
7: Je fakt, na to je moc velká, Máňa. No. Teď byste ji ani neunesla, Máňu.
4: Ale děti, tím chovat jsem myslela, jak si na ulici počínat.
8: No. Samozřejmě, tak to myslela paní Kateřina. Tak tedy v prvé řadě je nutno dodržovat, no, co?
7: Co?
8: No, dopravní předpisy.
7: No ovšem, dopravní předpisy nutno dodržovat.
8: No ano, jako přicházet.
7: Na zelenou.
8: Na zelenou, správně. Chodit pouze.
7: Po silnici. Po ulici.
8: Po chodníku.
7: Po chodníku.
8: A podobně.
7: A podobně.
8: A podobně, jako a tak dále. Ty věci znáte, o těch vlastně ani mluvit nemusíme, že ano. Ale i na ulici platí pravidla slušného chování. Hurvajs, řekněme...
7: Komu? Co?
8: A nikomu pořád.
7: No to mám nejradši, někde nikdo a já mu budu něco povídat.
8: Já to myslím také, dejme tomu...
7: Tomu nikomu.
8: Ale šmango, ty prostě jdeš po ulici a potkáš paní Kateřinu.
4: Ano.
8: Co uděláš?
7: Kdy potkám?
8: To snad i jedno, ne?
7: Ne, já se ptám, jestli potkám dopoledne nebo odpoledne, tatí, to je velice důležité.
8: No, no tak třeba dopoledne, no.
7: Který den?
8: A na tom přece nezáleží.
7: Na tom náhodou moc záleží, tatí.
8: No tak třeba ve čtvrtek.
4: No, ve čtvrtek, ano.
8: No tak, co uděláš?
7: Ve čtvrtek?
8: No, pozdravíš jí, Jano.
7: Kde pak?
4: Jak to?
8: Ty ve čtvrtek nezdravíš?
7: Dopoledne ne, tatí. To si schovám, aby mě neviděla.
6: No jistě.
8: A proč by tě neměla vidět?
7: No ve čtvrtek dopoledne mám přeci být ve škole a ne na ulici.
6: Ano, to máš školu.
8: No tak dobře, tak jako tu školu nemáš. No nemáš školu, nejsi ve škole.
7: Vyučování odpadlo? No tak zase nebudu lítat po ulici a půjdu do kina.
8: Šmanko ty.
6: No a podívejte, nemohl by Hurvínek potkat bábinku někde jinde, pana Spejbla.
8: Ale pro mě, za mě, třeba o půlnoci.
7: O půlnoci spím, to nejde. Když spím, tak málo kdy někoho potkám, tatí.
6: No, když spíte, pane Spejbláni, si nevšimnete, jestli někoho potkáte,
7: že? Nevšimneš, tatí.
4: Hurvinku, podívej se, pan Spejbl tě chtěl přivést k tomu, že mě máš slušně pozdravit,
8: no.
4: Když mě někdy potkáš na ulici,
8: to
4: že?
8: To se ví. No. A pokud jdete stejným směrem s paní Kateřinou, Žano,
7: tak půjdu s ní.
8: Nic jí neřekneš? A prostě půjdeš s ní?
7: Proč bych jí to hlásil? Přece mě vidí, tatí.
6: No ano, pane Spejble, tak malý zase Hurvínek není, aby ho bábenka zašlápla, že?
8: Šmanko, ty, a nenapadlo ti, že jí tvoje přítomnost může vadit?
7: Vadit?
8: No, takže se musíš dovolit?
4: Ano. A co bys měl odpovědět, kdybych řekla, že příliš spěchám?
7: Že vám klidně stačím, že se ani nezadýchám.
4: No, to se mýlíš, Hurvinko.
6: Pane, bábinko nemýlí. To bys koukala, jak Hurvínek umí drandit.
4: No tak, podívej, já bych nepochybovala, že mi stačíš, Hurvinku. Ale zdvořile jsem ti naznačila, že se mnou nemáš chodit. No, takže bys měl odpovědět co?
7: No, já bych měla odpovědět to.
8: To?
6: No, tak.
8: Co bys měl odpovědět?
7: No, kdyby to byla Mánička, tak bych věděl.
8: No tak prosím, řekněme, že je to Mánička.
6: No, řekněme, že to jsem já. Jo.
7: To bych ti řekl, aby si strala nohou.
6: To jsem si
7: mě urazila, víš?
4: Ne, Hudvinku. Slušně odmítnout něčí společnost urážka není. Takže správnou odpovědí by byla omluva, pozdrav a odchod.
8: Ano, no. Ale kdyby ti paní Kateřina vyzvala, aby ses k ní připojil, šel bys jak?
7: Jak bych šel normálně, pravá, levá nebo levá, pravá, přece nebudu hopsat jako vrabec.
4: Ne, šel bys po mé levé straně přece.
8: No jistě, protože místo po pravici patří ženě, po případě osobě starší.
4: Nebo člověku, kterého si vážíš.
7: Kterého vážím přímo na ulici? A co tím získám, když si ho zvážím?
6: Že si stanovíš jeho hmotnost, no.
8: Šmanko, to ne, to znamená ne vážit jako na váze. To znamená, že ho ctím, že si ho považuji.
4: Správně. Ovšem, kdybych po tvé pravici měla jít blátem nebo loužemi...
7: Tak vás upozorním, že si namočíte střevíce, že ano, to se samo sebou...
4: Ale ne, půjdeš...
6: Kousek dál, aby tě bábinka nezacákala. To tě nenapadlo.
4: A vás nikoho nenapadlo, že tím blátem může jít Hurvínek? No mě vzdá úctu tím, že mi přenechá výhodnější cestu.
8: Samozřejmě. A bez říkání paní Kateřině pomůžeš s věcmi, které nese.
6: No jo, pane Spejple, ale co když bábinku s Hurvínkem potkám já a půjdeme tři?
8: To je velice jednoduché, Máničko.
7: Tak když je to jednoduché, tak nám to vysvětli.
8: No, v trojici jde ta nejstarší nebo nejváženější osoba. No, kde? Uprostřed.
6: Uprostřed.
7: Jo, uprostřed. No jo, uprostřed. A... Co když nás potkáš ještě ty, tati, jak půjdeme?
4: No?
8: Po dvou.
7: Po dvou? To vím taky. Kdybych šel po čtyřech, umazal bych si ruce.
6: Ano.
8: Šmanku, to je po dvou, jako, myslím, ne ve čtveřici, že ano. Čtyři lidé vedle sebe by ostatním chodcům přikáželi, že ano, proto také na ulici netvoříme hloučky, aby někdo do někoho nevrazil.
4: Ale co když do tebe někdo vrazí, Hurvinku, co ti řekne?
7: Co se tu motáš dlouho?
4: No, podívejte, raději to obrátíme takhle. Co řekneš, když do někoho vrazíš ty?
7: Promiňte, prosím.
4: Ano, správně. A on ti řekne...
7: Co se tu motáš dlouho?
4: Může se to stát, že...
8: Slušné to není.
4: Slušné to není, tak.
8: To musíme říct, že slušné to není. Slušný člověk odpoví, nic se nestalo, že ano? A ne, aby říkal...
7: Co se tu motáš dlouho?
8: No, jistě to se nehodí.

0: Digi básnička. Josefčíci, ty jsi hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Luboš, Michal a Prokop. Pan Vavřinec by si po včerejším podivném seznámení s Jehlíkem rád pospal, ale nemohl. Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek ráno, chodil do základní umělecké školy. Měl tam 3 nadané kluky, kteří se chtěli naučit hrát na trubku. A že byl právě čtvrtek, stačil si jen loknout horkého čaje, popadnout trumpetu a běžet. Luboš, Michal a Prokop už na něho ve třídě čekali. Kluci, sadíme se, jaký bude mít, jo? To navrhl Luboš. O co? Zeptal se Michal. O párek v rohlíku, řekl Prokop. Ty, co prohrajou, se musí složit a koupit ho vítězi. Platí? Platí. Červenou a zelenou, křikl Luboš. Béžovou a hnědou, mínil Michal. Bílou a modrou, přisadil si Prokop. Sotva učitel vešel do dveří, oči jim sjeli k jeho nohavicím a co uviděli, je pořádně zmátlo. Vždyť on měl obě ponožky černé. Zklamání žáku bylo tak očividné, že by trklo i slepého. Pan Vavřinec pochopil a vyhrnul si nohavice. Ponožky, jak vidíte, obě černé. A víte proč? Protože jsem včera v noci chytil lichožrouta do paskičky na myši. Luboš, Michal a Prokop koukali jako mopet na Harleje. To byla noc, odfoukl si pan Vavřinec. Úplněk a měsíc jak poklice na hrnec. No, a co vy, kluci? Cvičili jste stupnice? Tak si vybalte nástroje. Kluci poslechli, ale pořád po sobě zmateně pokukovali. Hihihlíku, máš ponožku v rendlíku. Zanotoval si pan Vavřinec a hned tu kratičkou melodii také vykouzlil z trumpety. Líbí? Zeptal se. Teprve teď si všiml vyděšených obličejů svých žáků, odkašlal si a řekl přísně. Tak, dost. Legrace? Začíná hodina. Ještě dlouho po vyučování si Luboš s Michalem a Prokopem o něčem vzrušeně povídali, divoce gestikulovali a ukazovali si na hlavu. Pan Vavřinec si s ničím hlavu netrápil. Bylo mu tak lehce, ale zároveň tak teskně, jako už dávno ne. Hrozně rád by si s někým popovídal. Jak je to dlouho, co jsem měl doma nějakou milou návštěvu, zavzpomínal. Ale bylo to tak dávno, že se při pomyšlení na ten čas a na slečnu Helenku málem rozplakal. Pane, něco stalo? Moc smutný, usmíval se Karlík, když zasmušlý pan Vavřinec přecházel kolem jeho krámku. Ponožky, dáme? Dneska ne, Karlíku. Asi si koupím láhev vína. Vína, rozzářil se Liku. Vína mám a různý, bílý, červený i sladký pro slečna. Pan Vavřinec popadl bez rozmýšlení láhev nějakého moravského. Víno mu vlastně nic neříkalo, za to v konzervách se vyznal. Tentokrát si vybral pravé anglické fazole v tomatové omáčce.
4: Pán má chuť, řekl uznale Liku.
0: Piggy vtipk.
5: Při hodině zeměpisu se pan učitel ptá třídy. Děti, kde leží Kuba?
6: Přihlásí se Pepíček a povídá:
0: v posteli a má hrozný kašel.

medvědů. Lidi ani netuší, že jim kožich nesluší. Ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko více

0: ahoj mlsotkové a šmakovinky. Dnes nahlédneme do italské kuchyně. Naučíme se totiž připravovat pesto.
1: Pesto, hurá! To bude italský těsto, viď? Těsto, těsto, takže budeme asi péct.
0: Piggy, kde pak těsto? Pesto.
2: Pesto jako těsto, ne?
0: Ne, pesto určitě znáš, akorát nevíš, že se tomu tak říká.
1: Je, já bych na nejvíc věděl, co to je. Šupí to pesto.
0: Prosím.
1: Šupí to pesto. Jako když se má něco udělat metaleskum, bleskum.
0: Prosím. Vůbec ti nerozumím.
1: Jakože to spěchá. Šupí to pesto.
0: Aha. Ne, to je šupí to presto. Ne pesto. Ale máš pravdu. Presto je italský. Ale s pestem to nemá nic společného.
1: Tak jo. Co je to, to pesto?
0: Když to mám vysvětlit úplně jednoduše, je to zelená omáčka z bylinek, která moc dobře chutná s těstovinami.
1: Jeda, no jo, že už jsem to u tebe jedl, viď?
0: Určitě ano. Připravuju si ho totiž sama a teď to naučím i tebe.
1: Jo!
0: Navíc s kachnou Justínou pěstuješ bylinky. Tak pro ty své budeš mít alespoň krásné využití.
1: Tak to je paráda, to se mi vážně šikne. A jaké bylinky na to pesto jsou potřeba?
0: Pesto není jen jedno. Existuje několik druhů. Nejznámější je ale bazalkové pesto. Nebo pesto se sušenými rajčaty. A my se dnes pokusíme o to bazalkové. Takže budeme potřebovat spoustu bazalky.
1: Je, tu já mám zrovinka vypěstovanou.
0: Ještě ti o pestu řeknu pár zajímavostí. To ke kuchtění také patří. Pesto vymysleli v severní Itálii. A pesto se jmenuje pesto podle italského slova pestare. A to znamená tlouct nebo mlátit.
1: Jo, a nepodívala ses do slovníku špatně, laskonko. Určitě je to tlouct a mlátit.
0: Ale Piggy, sám uvidíš, že pesto se připravuje právě tak, že všechny přísady utlučeš a umlátíš dohromady.
1: Jo.
0: Ale v moždíři, paličkou.
1: Aha, moždíř to je taková ta velikánská, nebo někdy taky malinká kovová nádoba, viď? A to paličkou se dělá duc, duc.
0: Řeknu ti, co budeme všechno potřebovat. Asi 50 gramů čerstvých bazalkových lístečků.
1: To mám.
0: 100 ml olivového oleje. Jeden stroužek česneku. Jednu polévkovou lžíci piniových oříšků. 6 lžic strouhaného parmezánu. A špetku soli.
1: Bazalku mám. Olej mám, česnek, parmezán, to je sýr, ten mám taky, sůl, jasně. Ale když já nevím, jak vypadají ty piňové oříšky, koukal jsem se do tvojí oříškové spižírny, tam je oříšku moc různých druhů, ale já ty píňové nepoznám.
0: Píňové oříšky jsou tyhle typy.
1: Aha.
0: Je to mezi oříšky výjimka. Ve skutečnosti jde o semínka borovic, které se jmenují píňie.
1: Takže to jsou semínka borovic a ne ořechovníků.
0: Tyhle borovice píňie rostou hlavně kolem Středozemního moře.
1: Tak to je kolem Itálie, viď, to moře.
0: Přesně tak. A mají takovou nasládlou trošku pryskyřičnou chuť. Ochutnej.
1: No, ty jsou dobré.
0: Jsem ráda, že ti chutnají. Ale zpátky k pestu. Správně se připravuje v tom starodávném hmoždíři. Je to taková kamenná miska s paličkou.
1: Jo, já myslel kovová a ona je také kamenná.
0: Můžou být různé pigy.
1: A co s tou paličkou a s tou miskou?
0: Tam se všechny přísady rozmačkají a mísí.
1: Aha, takže to je to utlučeš a umlátíš je dohromady,
0: vidí, pesto. A dnes můžeme pesto připravit i v mixéru.
1: Bez moždíře, jenom v mixéru. Aha.
0: A s tím vám doma pomohou rodiče. V mixéru je to jednodušší, ale pesto připravené ručně v hmoždíři má prostě lepší chuť. Všechny přísady, tedy bazalkové lístečky, česnek, píniové oříšky, parmezán, sůl a zatím jen polovinu oleje vložíme do mixéru nebo do hmoždíře a mixujeme a hmoždíme. Tak, postupně doléváme zbytek oleje. Pesto by mělo být krásně krémové.
1: Mám, nesu.
0: Piggy si vybral hmoždíř.
1: Chci být tradiční a připravit pesto jako pravý středomořský Ital.
0: Líbí se mi tvůj přístup, Piggy. Ukaž, jak ti to jde. Není to nic těžkého, že? Už to máš všechno krásně rozemnuté a rozmíchané.
1: Řekl bych, že mi to šlo šupí to presto. Jde to teda docela dobře, to hňoucání. Palička z hmoždíře je sice na mě trošku těžká, ale překvapilo mě, jak rychle jsem to měl umíchané.
0: Jsi šikovný, Piggy. Připravil si šupito presto báječné pesto.
1: Šupito presto báječné pesto.
0: Opravdu vynikající.
1: Chutná ti?
0: Moc. Víš co, Piggy? Prostři stůl a já zatím uvařím těstoviny. A hned to tvoje pesto ochutnáme na těstovinkách. Co říkáš?
1: Jú, jdu na to, prostírám.
0: A vy, děti, najdete recept i postup v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Tak zase příště uvaření, mlsotkové.

Markétka. Byla jednou kuchařka, říkali jí Markétka. Nosila hezké červené střevíce a když si vyšla, každý se za ní otočil, protože si dávala na sobě záležet. Doma se ráda napila vína a poněvadž víno probouzí chuť k jídlu, okusila vždycky z toho nejlepšího, co vařila a ochutnávala tak dlouho, dokud nebyla syta. Říkávala, kuchařka musí vědět, jak jídlo chutná. Jednou si pán zavolal Markétku a povídal jí. Markétko, dnes večer máme hosta. Upeč 2 kuřátka. Ale pěkně do zlatova. Upeču, pane, upeču, odpověděla Markétka. Zabila kuřata, opařila je, oškubala, vykuchala, nabodla na rožeň a jak se začalo smrákat, rozdělala oheň. Kuřata pěkně hnědla, ale host nepřicházel. Markétka volala na pána. Jestli host nepřijde, musím kuřata stáhnout z ohně. A bude škoda, jestli se brzy nesnědí, poněvadž ztratí šťávu a vyschnou. Pán řekl. To se raději rozběhnu a hosta přivedu. Sotva pán odešel, stáhla Markétka kuřata z ohně a uvažovala. Když tak člověk stojí dlouho u ohně, dostane žízeň. Kdo ví, kdy přijdou? Zatím si odskočím do sklepa a trochu se napiju. Zběhla dolů, zvedla čbánek, popřála si. Ať mi slouží. A poctivě se napila. Té kapce vína by bylo u mě smutno, uvažovala dál. Proto za ní ještě nějakou tu kapku pošlu. A znovu se důkladně napila. Vrátila se a dala kuřata zase nad oheň, potřela je máslem a začala otáčet rožněm. Pečínka voněla.

se ke kuřatům a rozvažovala. Vypadá to, jako by se jedno křidélko málem připalovalo. Bude lépe, když je s ním. Uřízla je a snědla a chutnalo jí znamenitě. Druhé křidélko musím utrhnout také. Nebo pán pozná, že něco chybí, uvažovala. Snědla obě křidélka a šla se podívat k oknu. Ale pána ani hosta neviděla. Kdo ví? Napadlo ji. Možná, že vůbec nepřijdou. A povídá. Nic si z toho, Markétko, nedělej. Jedno kuře je už načaté. Ještě se trochu napij a dojez je. Až bude snědené, budeš mít pokoj. Proč by měla taková dobrota přijít na zmar? Seběhla rovnou do sklepa, svědomitě se napila a dojedla kuře s náramnou chutí. Pán stále nepřicházel. Markétka si prohlížela druhé kuře a povídá. Kde je první, tam musí také druhé. Ta dvě patří dohromady. No, snad mi druhé neuškodí. A poslala druhé kuře, ať běží za prvním. Jak tak byla v nejlepším hodování, vrátil se pán a volal. Pospěš si, Markétko, volal. Host už jde za mnou. Už pospíchám, pane, všechno zařídím, odpověděla Markétka. Pán zatím přehlédl stůl, jestli je dobře prostřený, vzal veliký nůž, kterým chtěl kuřata rozříznout, a šel jej na chodbu nabrousit. V tom přišel host a zaklepal způsobně na domovní dveře. Markétka běžela k oknu, podívala se, kdo jde, a jakmile uviděla hosta, položila prst na ústa a šeptala. Tiše, tiše, rychle odtud! Jestli vás uvidí můj pán, dojde k neštěstí. Pozval vás k večeři, ale nemyslí na nic jiného, než aby vám uřízl obě uši. Jen poslouchejte, jak brousí nůž. Host uslyšel broušení a vzal nohy na ramena. Markétka se rozběhla s křikem k pánovi. Povedeného hosta jste si pozval. Proč pak, Markétko? Jak to? Jak pak ne? Řekla. Právě jsem chtěla nést kuřata na stůl. Tu přijde, sebere mi je z mísy a utíká s nimi pryč. To jsou pěkné způsoby, řekl pán a bylo mu líto krásných kuřat. Kdyby mi aspoň jedno nechal, abych měl co jíst? Vyběhl z domu a volal za hostem, aby počkal. Ale host se tvářil, že neslyší a běžel. Pán běžel za ním, nůž v ruce a křičel. Jen jedno! Jen jedno! Chtěl, aby mu host nechal jedno kuře a neodnášel obě. Host se zase bál o své uši. Běžel, jako by mu za patami hořelo, aby obě uši donesl domů. Tak Markétka na pána vyzrála.

o Mourince a Lojzíkovi. Za devatero horami a devatero řekami žila byla jedna princezna. Ta princezna byla spíš princeznička, nechodila totiž ještě ani do školy a jmenovala se Márinka. Ale všichni ji říkali Mourinka, protože měla moc ráda kočičky a jejím nejmilejším kamarádem bylo mourovaté koťátko. Jestli si teď někdo říkáte, ach, já bych také chtěla být princeznou nebo princátkem, abych si mohla nebo mohl hrát celý den s koťátky. Tak taková princezna to vůbec nemá jednoduché, ani když je to ještě docela malá princeznička. Sotva se narodí, už je kolem ní spousta chův a vychovatelů a rádců všech těch chův a vychovatelů a ti od rána až do večera nedělají nic jiného, než že se radí, co by měli radit paní královně, protože ta by si podle nich s malou princezničkou jistě poradit neuměla. Ale my víme, že to není žádná pravda, protože každá maminka si umí poradit se svým děťátkem, i když je ta maminka královna a to děťátko princeznička a také víme proč. No přece proto, že ho moc miluje. Jenže k paní královně nás nepustí a tak jí to nemůžeme říci. A chudinka paní královna jenom chodí a vzdychá a neví si rady a neví a neví a tak jí všichni radí tak dlouho, až mávne rukou a řekne. Tak mi tu mou malou princezničku tedy vychovejte vy, já bych to snad ani neuměla, já hlava korunovaná, ale dejte mi na ně pozor a to vám povídám, ať je z ní slušný člověk. A všechny ty chůvy a vychovatelé a rádcové těch chův, vychovatelů a rádců kývají horlivě hlavami, to, že se jako rozumí samo sebou, jen ať se jim do toho paní královna moc neplete. A pan král? Inu ten o tom všem snad ani neví. Vždyť má tolik práce s vládnutím. To se musí támhle snížit daně a tuhle zvýšit a on jde zasadit pelargonie a zas na úplně druhém konci království padá královský seník a kdyby spadnul, tak to by bylo. Ouvej, kam pak by se dávalo seno pro královské králíky? A tak je ta malá princeznička se všemi těmi vychovateli sama a často jí bývá smutno. Všechny ty chůvy, vychovatelé a rádci se mezi sebou skoro pořád hádají, jak by měli princezničku vychovávat, ale v jednom se shodnou všichni. Princezna, i když je ještě malinká, je osoba vznešená a jako taková se nemůže stýkat s lidmi méně urozenými, než je ona sama, ani s dětmi. A basta. Mohla by si sice hrát s nějakými jinými princezničkami a princátky. Jenže v každém pořádném království je princezna jen jedna a u sousedního pana krále sice prince mají, ale ten už je velký. Příští neděli se bude ženit, bere si prý nějakou vílu. To mi prozradila paní Macháčková odvedle. Ona ta paní Macháčková, milé děti, ale dost. To jsem se dostala někam úplně jinam. Tohle přece není pohádka o nějakém princi z vedlejšího království, natož o paní Macháčkové. Tak honem zpátky k naší Márince, tedy Mourince, promiňte. Takže jak tak všechny ty chůvy, vychovatelé a rádcové stále diskutují a schůzují a vůbec pořádají nejrůznější mezinárodní konference ohledně výchovy královských dětí, nemají na princezničku čas a proto se kamarádí s Mourkem. To je to mourovaté koťátko. Teď už je vám, milé děti, docela určitě jasné, že být taková hlava korunovaná, to není žádný med. A některým z vás je malé Mourinky určitě líto a říkáte si, kdybychom tam tak mohli být, my bychom si s Mourinkou hráli a třeba celý den a zítra zase napíkanou a cukrkáva limonáda a škatulata hejbejte se a čáru a Toník by se jistě vychloubal, že ji naučí plivat hodně daleko. Veď Toníku, ty kluku ušatá. Nic z toho však nebude.
Mourinka bydlí moc daleko a rodiče by vás tam jistě nepustili, ani se mnou ne. A také by vás mohli dopadnout ti rádcové a to by potom teprve byla mela. Vaši rodiče, jako vaši zákonní zástupci, by museli na Královském úřadě pro výchovu princezen dlouho vysvětlovat, že o tom nevěděli, že jste si šli hrát ke královům s princeznou. Ale nebojte se, tohle je pohádka a každá pohádka má šťastný konec. Tak se přestaňte vrtět v postýlce a poslouchejte, jak to bylo dál. Jednou ráno si pan král usmyslil, že pojedou na výlet do Českého ráje. A jeli. Na tom by nebylo nic, kdyby přitom docela nezapomněli na Mourinku. Každý z těch rádců, chův a vychovatelů si totiž myslel, že má Mourinku na starosti ten druhý, no zkrátka se nějak špatně dohodli a tak, když se Mourinka probudila ve své princezní komnatě, slyšela, že je v celém zámku ticho. Ale nejen tak nějaké ticho. Bylo to ticho tak tichoucí, že bylo až královské. Pomalu se posadila ve své postýlce, protřela si očka, vzbudila Mourka a společně se šli podívat, co se stalo. Prošli celý zámek od půdy přes všechny komnaty až po kuchyň. Měli tam černou kuchyň z 15. století, jedinou dochovanou ve střední Evropě, jak věděla Mourinka od svých vychovatelů v oboru historie královských kuchyní. Ale nikde ani živáčka. Ba, ani ve sklepě. Princezna se podívala i tam, protože ona se ničeho nebála, i když byla tak malá. Věděla totiž, že žádná strašidla nejsou. Tak se, milé děti, také nikdy ničeho nebojte. Mourinka se nelekla ani toho, že jsou s Mourkem dočista sami. Nalila mu mlíčko a sama se zakousla do povidlové buchty, kterou našla na stole v té černé kuchyni a začala přemýšlet, co budou celý den dělat, když se nemusí schovávat před chůvami, vychovateli, rádci a jejich rádci. Přemýšlela jenom chvilku, protože to byla hlava nejen pomazaná, ale i otevřená a hned věděla, co a jak. Ze všeho nejdřív si v kuchyni zabalila do uzlíčku něco k snědku. Dvě buchty, aby neměla hlad, jablko, aby měla vitamíny, vodu s jahodovým syrupem, aby neměla žízeň a nebojte se, nezapomněla ani na Mourka. Do ranečku se vešla i malá lahvička s mlíčkem. Tak, Mourku, a teď můžeme vyrazit. A vyrazili. Mourinka se chtěla podívat, jaké je to tam, kam ji nikdy nechtěli pustit, za branami zámku. A nebyla to jednoduchá cesta, to si nemyslete. Takový zámek, to není jenom obývák, kuchyň, ložnice a dětský pokoj. To je nejmíň 30 obýváků, černá kuchyň, jediná dochovaná ve střední Evropě, 60 ložnic a 20 dětských pokojů. A ještě tam jsou takové malé místnosti a těm se říká salonky. Nikdo vlastně neví, k čemu jsou. Některý se jmenuje modrý a přitom je zelený. Jiný se jmenuje dámský, ale spává v něm náš kočí. A ještě jiný se jmenuje ku příkladu kuřácký a to je opravdu divné, protože u nás nikdo nekouří. Takže když se chcete dostat ze zámku ven, musíte všech těch 30 obýváků, černou kuchyň, 60 ložnic a já nevím kolik salonků projít. A to vám může zabrat třeba celý den? Jenže Mourinka byla na zámku jako doma. Totiž ona tam vlastně byla doma, to jsem ale popleta. Tudíž znala kdejakou zkratku, kdejaké tajné dveře a než bys řekl nejneobhospodařovávatelnější, tak byla venku. Otevřela bránu zámku a vydala se po široké silnici, která od zámku nebo k zámku, podle toho, jakým směrem jste právě šli, vedla. Šla a šla a šla
Až málem přešla všech těch devatero hor a devatero řek a zabloudila do našeho městečka a nezabloudila k nám jenom proto, že potkala Lojzíka. Samozřejmě, že když ho potkala, nevěděla, že je to Lojzík. Nevěděla ani, že je to kluk, protože ona, jak těživo, žádné dítě neviděla, natož takového správného kluka, jako byl tenhle. I když se Mourinka nikdy nebála, přece jen v ní trochu hrklo, jestli to není nějaký trpaslík anebo trol na dovolené, ale pak si dodala kuráž a pěkně nahlas a zřetelně pozdravila. A kluk se na ní zasmál a také zřetelně a nahlas pozdravil. A pak se na sebe chvilku dívali a najednou Mourinka řekla: chceš buchtu? A vytáhla z ranečku tu větší. A kluk na to: to se ví? A za chvilku měl celý obličej umazaný od královských povidel. Když si způsobně vyklepal drobky z kalhot a utřel pusu, zeptal se Mourinky: a která pak ty jsi, že jsem tě tu ještě nikdy neviděl? Já jsem králová ze zámku, víš? Dneska ráno jsem se probudila a celý zámek byl prázdný. Vůbec nemohu pochopit, kam se všichni poděli. Možná jeli na očkování proti tetanu. Na to jsem totiž ještě moc malá, tak proto mě nechali doma spát. Třeba si mysleli, že bude v čekárně u pana doktora málo lidí a že se stihnou vrátit ještě než se vzbudím. Asi jsem neměla chodit sama ven. To si asi neměla. Ale když už jsi tady, tak si můžeme spolu chvilku hrát, chceš? Navrhnul Lojzík. Je, hrát! A to ty můžeš! A jak se to dělá? Lojzík jenom zakroutil hlavou, jakože to je teda hrůza, taková princezna a ona si ani neumí hrát. Ale protože to byl správný kluk, tak se jí vůbec neposmíval a naučil ji všechny hry, které znal. Napíkanou a cukrkáva limonáda a čáru a taky plivat do dálky. Z toho paní královna asi moc velkou radost mít nebude, ale ať si a taky spolu ještě pár nových her vymysleli. Třeba na klíčníka na bezděze. Vězně dělal mourek, ale měl v hladomorně misku s mlékem a pelíšek z voňavého sena, aby nestrádal. Asi se mu ta hra moc líbila, protože v tom koši, který představoval hladomornu, spokojeně usnul. A spal až do večera, takže ani nevěděl, že paní Lojzíková pozvala Mourinku k ním na večeři a že uvařila výborné brambory na loupačku s kyselým mlékem a tvarohem a že to Mourince moc chutnalo, daleko víc než nadívaní bažanti, které měli doma každý čtvrtek. Jenže zatímco si Mourinka vesele hrála a jedla brambory na loupačku, začala po ní scháňka. Nejdříve to byla taková docela nenápadná a malinkatá scháňka, taková nanicovatá scháňčička. Ale potom, to vám byla schánice, ale pěkně po pořádku. Že princezna chybí, si nejdřív ze všech všimla její nejmladší chůva. Mourinka jí říkala chůvičko, to je takový roztomilý ptáček, víte? A ta nejmladší chůva to řekla té starší chůvě a ta to řekla té ještě starší chůvě a tak dále, až to věděli nejen všechny chůvy, ale i všichni vychovatelé, rádcové, ba i rádcové těch všech. Nakonec se to dozvěděla i paní královna a od ní pan král. Tak. A pan král spustil náramný povyk, že se mu ztratila jediná dcera a že se musí co nejdříve zavolat policie a kdeže jsou nejrychlejší poslové, aby se ta policie mohla zavolat a lomil rukama a plakal a paní královna ještě víc a oba si vyčítali, že na Mourinku nedávali větší pozor a že si s ní nečetli pohádky a nevyprávěli o tom, jaké to bylo, když oni sami byli malí, ani si to nepřejte slyšet, jaké starosti si o princezničku dělali, oni ji totiž měli moc rádi.
a hned sedli do kočáru a hyjé kočí, práskni do koní, ať se práší za vozidlem, musíme rychle najít naši holčičku. Ujížděli o 106, ba přímo s větrem o závod a byli by se přihnali jisto jistě až do našeho městečka a tam by běželi na policii, nebýt toho, že potkali Lojzíka. I když tolik pospíchali, museli přece jenom na chvíli zastavit, aby se zeptali na cestu k nejbližší policejní služebně. A co anděl nechtěl, představte si, že zastavili zrovinka tam, co bydlela paní Lojzíková s panem Lojzíkem a jejich správným klukem. No ano, byli to právě ti Lojzíkovi, co u nich Mourinka jedla ty báječné brambory na loupačku. Ale pan král a paní královna nevěděli, že ten Ferina, co se na ně směje, je Lojzík a že ta holčička, na kterou volá, aby honem přišla, je jejich Mourinka. Natož, aby věděli, jaké umí paní Lojzíková brambory na loupačku. Naštěstí však Mourinka rychle přiběhla, rodiče ji umyli, pak ji poznali a všechno se rázem vysvětlilo a to bylo radosti. Za chvíli už se smáli a radovali a pan král vyhazoval Mourinku do výše a paní královna volala táto opatrně a paní Lojzíková dala na plotnu další brambory a to jim to šmakovalo. Potom si nad těmi brambory moc hezky popovídali o tom, jaká je letos úroda a jaká bude na přes rok a pan král přitom projevil nečekaně odborné znalosti a přidal pár veselých historek taky tu o tom, jak přemohl draka, aby se mohl oženit s paní královnou a když se loučili, tak paní královna dostala od paní Lojzíkové recept na oukrop a na oplátku jí darovala překrásný šátek a pan Lojzík se vytasil s porcelánovou fajfkou, za kterou se mu na revanš dostalo sbírky básní v kožené vazbě se zlatou ořízkou. Napsal je pan král osobně. On byl totiž v mládí tak trochu umělec a kdyby nemusel po tatínkovi převzít to královské řemeslo, jistě by to dotáhl daleko. Když přijeli královi pozdě v noci domů, hned propustili všechny chůvy, vychovatele, rádce a rádce těch chův, vychovatelů a rádců a nechali si jenom tu nejmladší chůvu, tu, které se říkalo chůvička. A taky si pan král a paní královna zavolali vrchního sestavovatele denních programů panovnických rodin a ten musel hned na místě slíbit, že každý den nechá paní královně a panu králi nějaký volný čas, aby si mohli hrát s Mourinkou. Od té doby už princezna nikdy nebyla sama. Mohl za ní chodit Lojzík a ona za ním, ale hlavně brzo potom, co vrchní sestavovatel denních programů vyhradil oběma panovníkům více volného času, se jí narodil bratříček. Vy si teď, milé děti, jistě myslíte, a co na to říkal Mourek? Inu, co by? Mourek vyrostl, přivedl si nevěstu a brzy byl celý zámek plný jejich mourovatých koťátek. A v zámku už nikdy nikdo nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.

0: Biggy hádanka.
1: Utálí se zlatý míč, padne tma a míč je pryč.
0: Co to je?
2: Já jsem ho viděl na zahradě. Kutálel se a pak spadnul pod stodolu.
0: Počkej, kocoure, ty jsi jak malé koťátko, ty bys pořád jenom hrál. No. Počkej, to nebude ono. Padne tma a míč je pryč a míč byl zlatý. To je jednoduché.
2: Jo, a co?
0: Sluníčko.
2: Je,
0: sluníčko,
2: pravda. Vojta. Tam já se rád vyhřívám.
0: Mám pro vás oříšek jako malovaný. Hugo? Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Jo, Stino, mám tady svačinu. Svačinu od Leskonky.
3: Co?
0: Svačina.
3: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
3: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
4: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
4: Justino, no, má úcta.
3: Konečně, mňam, trocha úcty, Hugo, že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
4: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
3: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svojí svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
3: Škola. Škoda. Ještě bych něco dobla.
4: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: Dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
3: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
4: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní ahoj.
0: Ano, ten pozdrav. Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
4: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj.
3: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
4: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
4: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
3: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No jo, je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
3: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
4: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
3: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
3: No samozřejmě. Nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
4: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
3: Hlavně já. ale já si myslím, že by to bylo...
1: Nazdár!
3: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
4: Já tě zdravil.
3: Nezdravil? Ty jsi na mě křičel.
4: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
3: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte. Pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
4: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo moře plavby.
3: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
3: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou vůli. Pokračuj.
0: Takže... Lodě se plavily po moři.
4: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
3: Piráti se věšeli.
4: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
3: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
4: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista. A
3: čarovali?
4: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
3: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj, proto mám raději nazdar.
4: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
4: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
3: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude. Řetkvičky tím nepřesadím a stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
4: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
3: No dovol.
4: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
4: Ad honorem Jezu ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
3: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
4: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle zkratkou, to je prostě divné.
0: No, Hugo, tak na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
3: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
4: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
3: A.
4: No.
3: Ho. J.
4: Tak.
3: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
4: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
3: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát.
0: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
4: Hoj, ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
4: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Hugo.
3: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
4: No, nazdar.
3: Viď, viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď, nazdar, nazdar. To zní, no, to zní.

0: Sluníčku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
0: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Od samého rána to bylo v pavilonu jako v úle. Máma uklízela, táta si pořád něco přeříkával a hned dohlížel tady a hned zas tam. Dokonce i teta Šinda si přivstala. Teď seděla, přepočítávala si svůj snídaňový příděl jablek, ale ani jedno nesnědla. Zvláštní. Moja se krčela opodál a lámala si hlavu. Co se to tu dneska děje? Takovouhle nervozitu zažila jen jednou. Když se pootevřely dveře pavilonu a v nich se objevil podivný člověk v bílém plášti. V ruce držel malé červené jablíčko. Bylo tak malinké, že pro dospělou gorilu by to byl bombónek sotva na půlku jazyka. Ale pro ni, pro moju, bylo tak akorát. Také se pro ni žádný z dospělých nehnal. Dokonce ani teta Šinda, která sežere všechno, co vidí. Ani ta ne. Jenom se všichni dívali, co udělá ona. A tak vstala a šla si ten zvláštní dárek, který byl jasně jenom pro ní, vzít. Popošla blíž, pak ještě blíž, nebojácně sáhla po tom červeném jablíčku a posadila se s ním vedle dveří, aby ho prozkoumala. Jenže v tom jí ten člověk v bílém plášti píchl nějakým dlouhým, tenkým a ostrým nástrojem. Au! To byla bolest, až jí vytryskly slzičky a honem utíkla zpátky k mámě. Ty víš, proč mě píchl? Kidživu si k sobě přivinula a šeptala jí, že to píchnutí bylo očkování proti zlým bacilům, kteří číhají ve vodě, ve vzduchu i v jídle na každou malou gorilu, která očkování ještě nedostala. Jsou tak malincí, že nikdo na světě nemůže zahlédnout, ale je jich tolik, že dokážou utvořit silné bacilí vojsko, malou gorilu přemoct a ta je pak moc nemocná. Moja dlouho dumala nad tím, co jí máma řekla, ale stejně se jí to nějak nezdálo. A také se jí nezdálo to, co se dělo v pavilonu teď. Až příliš to připomínalo ten ošklivý očkovací den. Tati, tati, rozeběhla se za tátou Richardem, já už nechci žádné očkování. Jaké očkování? Opáčil táta Richard. Chystáme přece přivítání pro Kambu. A sotva to dořekl, vzpomněl si, co chtěl ještě udělat a zamířil pryč, ani se neotočil. Moja samou radostí uválela sud a udělala kotrmelec. Žádné nové píchnutí, hurá! Pak se zarazila. Jaká Kamba? Kdo to má být? Než se ale stačila zeptat, zařval táta Richard. Už je tady, všichni sem! A Kidživu se Šindou se rozeběhli za ním. Moja si pro jistotu našla bezpečný úkryt ve slámě. Zavrtala se do ní a ještě se přikryla kůrou. Jen kdyby se někdo podíval hodně, hodně zblízka, našel by malou dírku a v ní ještě menší gorilí očko. Mojo, kde si babička přijela? Scháněla se Kidživu po moje, jakmile se s Kambou pozdravila. Moja ale nikde nebyla. A tak Šinda začala provádět Kambu po pavilonu. Ukazovala jí všechna důležitá místa, kde dostane jídlo a kde přidáno a kde bude její místo na spaní. Richard ji zase vzal ke skále a k šplhacím stromům. V provazišti ji předvedl, jak zdatné má svaly a Kamba pochválně mlaskala. Pak si uvědomila, že tady pořád někdo chybí a zeptala se, říkali jste, že potřebujete babičku pro nějakého prcka a já tu žádného nevidím. Táta Richard už neměl komu ukázat svůj parádní kousek na kládě. Dokáže se na ní držet jen jednou rukou a přitom otočí celé své mohutné tělo. A naštvaně zahromoval. Kde je ta holka? Já ji roztrhnu jako hada. A všichni začali moju hledat. Táta proto, aby ji roztrhl, máma se Šindou proto, aby ji našli dřív, než ji Richard přetrhne. Kamba, která už za svůj dlouhý život nějaké to gorilí mládě viděla, přešla téměř najisto ke kupičce slámy, na které se zvláštním způsobem třásla kůra a jemně se zeptala. Ty mě nepřijdeš přivítat? Moja se roztřásla ještě víc. Je odhalená. Na druhou stranu ale hlas nad ní zněl docela mile. Chvíli zvažovala všechna pro i proti a pak odhrnula kůru a soukala se ven. Když já nevěděla, že jsi to ty, já myslela, že se zase na mě chystá očkování a očkování já se hrozně bojím. Prosím tě, jedno píchnutí, přisedla si k ní Kamba a ty z toho naděláš. Já jich mám nepočítaně. Nepočítaně? Moja vykulila oči. A Kamba povídala a povídala, kolikrát a kvůli čemu všemu ji očkovali a přeočkovávali a nezapomněla ani na to, že jí jednou vzali krev a poslali ji někam na rozbor. Moja si ji přitom prohlížela a říkala si, teda tahle babička je správná, vůbec ničeho se nebojí. A večer, když už ležela v pelíšku, zaškemrala. Babi, vidíš, že už od nás neodejdeš. Kamba se usmála a dala jí sladkou pusu. To ví, že ne. Já už jsem teď vaše. Naše, vyskočila moja nadšením. A než usnula, dodala k tomu tichounce, tak, aby ji nikdo neslyšel. A hlavně moje.
1: Piggy vtip. Proč kohout při kokrhání zavírá oči?
2: Nevím proč.
1: Aby slepice viděli, že to umí nazpaměť.

Vlčice kloudy mě trása ještě víc, až z toho v noci vyju na měsíc. Laguna je luna hororu, Kyoto najed jako střela v únoru. A Dius má prostě styl, tak to jsou mi kostry, tým pro hodně ostrý, divnej. Ale to si snad i ty pojď s náma a je to ušitý.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O šídlu, kohoutovi, kačeru a houserovi. Šlo šídlo do lesa na houby. Potkalo kohouta.
2: Šídlo, kam jdeš?
3: Jdu do lesa na houby, pojď se mnou.
1: Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kohout poslechl a šli dál. Potkali kačera.
2: Šídlo s kohoutem, kam jdete?
3: Jdeme do lesa na houby, pojď s námi.
1: Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kačer poslechl a šli dál. Potkali housera.
2: Šídlo s kohoutem a s kačerem, kam jdete?
3: Jdeme do lesa na houby, pojď s námi. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic.
1: Houser poslechl a šli dál. Když přišli do lesa, dostali všichni z vlka strach. Nedaleko ale uviděli chaloupku a tak se do ní schovali. Kohout si sedl na bydlo, kačer vlezl pod lávku, houser vyskočil na lávku a šídlo se vpíchlo pod práh. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, vrazil do světnice vlk a zarval na ně.
4: Všechny vás sežeru!
1: Ale kohout, který seděl na bydle, měl nejvíce odvahy a zakokrhal.
2: Všichni obíte!
1: Houser křičel.
2: Kijem, kijem, kačer.
5: Šak tak, šak tak, šak tak.
1: A konečně spod prahu vyskočilo šídlo a píchlo ho do boku. Pích, pích. Vlk se hrozně polekal a utekl. A tak šídlo, kohout, kačer a houser šli nazbírat houby a vesele se vrátili domů.

0: Kapitola 10. Proč se nemá park žehlit?
1: Takové krásné počasí, ale...
2: Profesor Kurama se vykláněl z okna, díval se na park a kroutil hlavou.
0: Nikde neviděl svou známou holčičku.
1: Dneska ráno byla pořádná zima, jestli pak se nenachladila.
2: Bylo mu však divné, že v parku vůbec nikdo nebyl. Obvykle se tam procházela spousta lidí a teď tam nebyl ani pes.
0: Profesor Kurama se rozhodl, že to půjde prozkoumat.
2: Když došel do parku, zjistil, že jsou cesty i trávníky jedna louže.
0: V noci byl mráz a všechno zmrzlo. Dopolední slunce zase všechen led rozehřálo.
2: A tak bylo všude samé bláto. Proto po parku nikdo nechodil a děti si tu nehrály, protože by byly celé ublácené a jejich maminky by se zlobily.
1: Už to mám,
0: řekl si profesor Kurama a vrátil se do své laboratoře.
1: Když je země zmrzlá, všechno stuhne. Když svítí sluníčko, zase všechno roztaje. Musím celý park vysušit.
2: A profesor Kurama začal přemýšlet o veliké žehličce, která by dovedla vysoušet hlínu.
0: Jako vždycky, obklopil se knihami a dal se do studování.
2: Pak si zavolal na pomoc odborníka z továrny na auta a pracoval společně s ním.
0: Když byli hotovi, odešli do továrny.
2: Po několika dnech vjel do parku podivný válec, na kterém seděl profesor Kurama a jeho spolupracovník.
3: Tady začneme,
0: řekl odborník z továrny na auta a spustil žehlící stroj.
2: Pod válcem to zasyčelo a vyvalily se mraky páry. Zahalena v páru projížděla velká žehlička parkem. Za válcem zůstávala světlá, vysušená cesta.
0: Teď může pršet a mrznout, jak chce. Stroj vždycky vyžehlí zemi a děti si budou hrát v každé roční době.
3: Ještě jednou to přejedeme, pane profesore,
2: řekl muž a znovu uvedl stroj do pohybu.
0: Tu se za válcem ozvalo temné hučení.
2: Vypadalo to, že přichází přímo ze země.
3: Co to? Snad jsme půdu příliš nevysušili.
2: Země za válcem začala pukat, bortit se a nadzdvihovat, jako kdyby se na povrch dobýval nějaký obrovitý

0: Byla to obluda, jaké žili na zemi před mnoha tisíci roky.
1: Jak se to mohlo stát?
2: Divil se profesor Kurama.
1: Aha, už chápu. Zřejmě jsme příliš zahřáli půdu, ve které leželo několik tisíc let ještěří vajíčko. A z toho se působením tepla vylíhl ještěr.
0: Měl asi pravdu. Jenže co teď?
2: Takový obrovský ještěr mohl snadno zničit celé město.
0: O neobvyklé příhodě se už dověděli první lidé ve městě. Přivolali policii.
2: Policejní hlídka se ihned dostavila, ale nevěděla, jak zakročit.
0: Ještěr stál na místě a nechápavě kroutil dlouhým krkem. Jistě ani sám nemohl pochopit, jak se sem dostal. Jeho ohnivé oči podrážděně blýskaly.
2: Tu před sebou uviděl veliký smrk.
0: Přikolébal se k němu a v mžiku ho spolkl.
2: Jako by to bylo párátko.
0: Velitel policistů zbledl.
3: Pane profesore, co budeme dělat?
2: Profesor Kurama se omlouval.
1: Je to moje vina, že se z pravěkého vajíčka vylíhl ještěr. Kdyby se někomu něco stalo, nesl bych za to plnou odpovědnost. Nesmíme sem nikoho pustit.
0: Do parku už proudili zástupy lidí, kteří se doslechli o ještěrovi.
2: Ale nikdo nevěřil, že ještěr je opravdový.
0: Lidé si mysleli, že ho vyrobili pracovníci filmových ateliérů pro nějaký televizní nebo filmový pořad.
2: Strážníci volali na shromážděné lidi.
4: Rozejděte se! To je skutečný ještěr. Je velmi nebezpečný.
0: Jak to lidé slyšeli, dali se do křiku a vzali nohy na ramena.
2: Ještěr pokyvoval svou velkou hadí hlavou a rozhlížel se kolem dokola.
0: Pak si zhluboka oddechl, až zařinčela okna ve všech okolních budovách.
2: Jestli okamžitě někdo nezasáhne, stane se strašné neštěstí.
0: Ještěr váhavě vykročil. Policisté na něj několikrát vystřelili, ale ještěr se ani neotřásl.
2: Asi mu to připadalo, jako kdyby ho píchl komár.
0: V té chvíli se už profesor Kurama potil ve své laboratoři. Pekl koláč, veliký jako mlýnské kolo.
2: Policejní velitel za ním přiběhl.
5: Pane profesore, nebezpečný ještěr začíná zuřit a vy si tady pečete koláče? Co to má znamenat?
1: Jen se uklidněte a pošlete mi sem 10 silných mužů.
0: Řekl profesor Kurama. Jak si přál, 10 nejsilnějších strážníků odneslo velikánský koláč a připevnilo jej ještěrovi na ocas.
2: Ještěr zavětřil, koláč příjemně voněl.
0: Obluda rozevřela svou obrovskou tlamu a zakousla se do koláče. Začala jej polikat i se svým ocasem.
2: Ještěr se stočil do klubíčka, aby mohl pokračovat v hostině a hltal sousto za soustem.
0: Koláč mu ohromně zachutnal. Žral tak dlouho, až sežral sám sebe a zmizel.
2: Zbylo po něm pouze jakési ozubené kolo.
0: Když se udivení policisté přišli podívat, co to tam leží v trávě, vysvětloval jim profesor Kurama se smíchem.
1: V poještěru zůstaly jenom jeho zuby. Ty ovšem sežrat nemohl.
2: Profesor Kurama seděl ve své laboratoři a měl hlavu v dlaních, jako žáček, který dostal vyhubováno.
0: Před ním stála jeho známá holčička a vypadala jako maminka, když peskuje svého nezdárného syna.
6: Pane profesore, vy se nechováte vůbec jako univerzitní profesor. Vždyť

0: provádíte jeden uličnický kousek za druhým, jako malý kluk.
1: Já za to nemohu. Já jsem přece nevěděl, jak to dopadne.
0: To je všechno proto, že jste si nikdy nehrál, když jste byl malý, pane profesore. Že jste se pořád jenom učil. Proto teď děláte taková alotria.
1: Ale já jsem to nechtěl udělat. Chtěl jsem jenom přijít na nějaký vynález.
2: Bránil se pan profesor.
0: To říkají všichni kluci, když je někdo přistihne při darebáctví.
1: Ach jo,
2: vzdychl si pan profesor.
0: Jestli pak víte, co se stane takovým uličníkům?
1: Maminky je pořádně vyplatí.
2: Pravil pan profesor smutně.
1: Ty mě chceš taky vyplatit?
0: Kde pak?
3: Zasmála se holčička.
0: Jen se nebojte. Já přece nejsem vaše maminka. Ale za trest mi teď uděláte velikou čokoládu, která nebude nikdy ubývat.
1: Ach jo.
2: Povzdechl si pan profesor ještě jednou.
3: Co tomu říkáte, milí čtenáři?
2: Nechcete se taky stát vynálezci?
3: Možná, že by vás profesor Kurama přijal do učení.
2: Ale museli byste za ním jet až do Japonska. Konec.

0: Venku se šeřilo a gorilí rodina, která byla už dávno po večeři, se zrovna chystala uložit mláďata do pelíšků. V tom si Šinda všimla, že ve dveřích pavilonu se něco objevilo. Podívejte se, co to je. Vypadalo to trochu jako hnědý koberec, ale koberec to nebyl, protože ten by se sám od sebe nerozvinoval a také by nevydával žádné zvuky. Tohle však nahlas bzučelo a šustilo. Že by mravenci, zamžourala ke dveřím Kamba. Kde pak? Odpověděl Richard. Mravenci jsou menší. Tohle vypadá jako nějací hodně divní škvoři. To už se k ním záplava těch podivných škvorů o hodný kus přiblížila a gorily rozeznali, že to, co považovali za bzučení, je pochodový zpěv. Ozýval se tisíci a tisíci hlasy.
1: Jeden tiplík kouše škrábe, přitom volá, vzdej se srabe, a když nás jde armáda, koukáme všem na záda.
0: Pokaždé, když zpěv na okamžik ustál, bylo slyšet rázné povely velitelů té hmyzí armády.
1: Levá, levá, levá.
0: Gorily se na sebe zmateně podívali. Tiplíci? Řekla vystrašeně Kidživu. Víte někdo, co jsou zač? Kamba i Šinda zavrtěli hlavami a Richard zabručel, že nic dobrého se od nich určitě čekat nedá. A tipličí armáda, jako by Kidživu slyšela, odpověděla svým zpěvem.
1: Jsme horší než termiti, ti bývají umytí. Levá, levá, levá.
0: V zápětí tisíce tiplíků začali jeden přes druhého vykřikovat
1: Hamba, fuj!
0: To, aby ukázali, co si myslí o termitech. Do toho jejich velitelé znovu rázně udávali tempo.
1: Levá, levá, levá.
0: Co budeme dělat? Zeptala se Kidživu. Nikdo ji neodpověděl. Všichni sledovali tipličí armádu, která se rozdělila do pěti proudů a každý z nich zamířil jiným směrem. Chtějí obsadit celý pavilon, řekl Richard. Usilovně přemýšlel, co by šlo proti jejich invazi podniknout, ale vůbec nic ho nenapadalo. Aspoň tedy za svá široká záda schoval mláďata. Když se pět tipličích divizí rozvinulo po pavilonu, jejich generálové zavelili.
1: Zastavit!
0: A podřízení velitelé rázně přikázali mužstvu.
1: Levá, levá, zastavit stát!
0: Na to mávli tykadly a ty tisíce a tisíce tiplíků zborově zaspívali.
1: Jsme strašliví tiplíci a s úsměvem na líci budem trápit velice tyhle hloupé opice.
0: Šinda stačila ještě uraženě říct, že není žádná opice, nýbrž lidoop, ale pak stejně jako ostatní musela čelit strašnému útoku tiplíků. Byla to hrůza. Na gorilí rodinu se vrhly hned dvě divize. Kousali je, aby se napili gorilí krve a škrábali. Richard jedním plácnutím zabil naráz 30 tiplíků. Udatně jim zdorovali také Kidživu, Kamba, Moja a dokonce i malý Tatu. Ale nejvíc se v první bitvě vyznamenala Šinda. Převalila se a rozmáčkla celý pluk tiplíků. Obě divize se stáhly, i když pouze na chvíli. Během níž stačili gorily zaznamenat, že další dvě divize plení jejich zásoby. A jen poslední, pátá, vyčkává v záloze. Při dalším útoku už tiplíci postupovali rozptýleně a pro gorily bylo ještě obtížnější se jim bránit. Neutečeme ven? Zeptala se mezi druhým a třetím útokem Šinda. Richard však rozhodně řekl. Ani nápad, přece jim nenecháme náš pavilon. A tak bojovali až do rána. S východem slunce se všichni tiplíci schovali do škvír nebo se rozlezli vysoko po stěnách a po stropě. Co budeme jíst? Starala se Šinda. Z jejich zásob nezbylo vůbec nic a tak vyšli do výběhu. Když něco málo pojedli a vyčerpaná mláďata usnula, navzájem se prohlédli. To vypadali. Byli celý oteklí a zakrvácení. Půjdu natrhat nějaké bylinky, aby nás to tolik nesvědilo, řekla Kamba. A také se trochu porozhlédnu, co by se dalo dělat. Šinda měla dojem, že Kamba při těch slovech mrkla na Richarda, ale možná se jí to jen zdálo, protože Richard se tvářil jako by nic. A jakmile Kamba zmizela za kopečkem, rozhodl. My ostatní se vrátíme do pavilonu, ať se ti zpropadení tiplíci nemyslí, že nad námi vyhráli. Když se Moja a Tatu probudili, bylo už pozdě popoledni. Honem si běžte hrát, než se zase vyrojí. Vyzvala je Kidživu, jakmile se najedli. A neškrábejte si ty kousance. Tatu se rozběhl ke dveřím a Moja šla za ním. Jenže po pár krocích se tatu zastavil. Hele, ukazoval Moje. Kousíček před ním seděla na zemi veliká tlustá žába. Brr, ta je hnusná, otřásla se Moja. Žába měla krátké nohy, širokou hubu a bradavičnatou kůži. Kde se tady vzala? Podívala se Moja. Když se rozhlédla, uviděla, že těch ošklivých žab je v pavilonu nejmíň 10. To ještě chybělo, pomyslela si. V noci tiplíci a ve dne tyhle potvory. Pak se osmělila a opatrně popošla k žábě, aby si ji prohlédla. V tom se za ní ozvala Šinda. To je ropucha, nesahy na ní, je jedovatá. Jedovatá? Uskočila Moja. Kdyby ses jí dotkla a potom si sáhla do očí, strašně by tě pálili, vysvětlila jí Šinda. Moja i tatu se tedy žábě obloukem vyhnuli, vyběhli ven a začali si hrát. Jenže Moje ta další nezvaná návštěva nešla z hlavy. Pojď, půjdeme domů, řekla bráškovi. Když to neudělají naši, musíme ty hnusné ropuchy vyhnat my. A jak to uděláme? Chtěl vědět tatu. Moja mu neodpověděla, jenom si ulomila dlouhý proutek. Jakmile byli zpátky v pavilonu, začala jim šťouchat do první ropuchy. Jedeš? Jde pryč! Ropucha se však nedala. Nafoukla se, vstyčila se na svých krátkých nohách a hlubokým hlasem rozlobeně vykřikla.
2: Co si to dovolujete?
0: Kvák. Ze všech stran se ozvalo pohoršené kváknutí. Ropuch už bylo v pavilonu aspoň 20.
2: Byla jsem, kvák, pozvána,
0: dodala ropucha rozhořčeně. Ale to už k něm běžela Kamba a udýchaně Moju napomínala. Nech jí, u všech bílých goril, nech jí na pokoji. A když se podívala na ropuchu zblízka, nadšeně zavolala. To je přece růžená. A bouřlivě se s ní začala vítat. Tatu s Mojou udiveně kroutili hlavami. Babička se z těch tiplíků snad zbláznila. Kamba se přivítala i s dalšími ropuchami a pak všem řekla. Dámy, máme ještě trochu času. Posaďte se, prosím. Moja a tatu poodešli a s otevřenými pusami zpovzdálí sledovali, jak se kolem Kamby schromažďují ropuchy a rozšafně začínají rozprávět.
2: Jestli pak jste, dámy, slyšeli o tom pošetilém mravenci?
0: Zeptala se jedna z ropuch.
3: Ale to je nějaká novinka.
4: Nějaká novinka?
0: Kvákali sborem ostatní. Kamba jí pobídla. Povídej, Klaudie.
2: Představte si, spustila Klaudie, že v tom mraveništi, co je poblíž výběhu dykobrazů, byl jeden strašně nafoukaný mravenec. Nic mu nebylo vhod a došlo to tak daleko, že si řekl, proč by s tolika dalšími mravenci měl bydlet v jednom mraveništi? A jednoho dne odešel, aby si našel něco lepšího. Ten hlupák přišel do pavilonu slonů a hned, že je jeho. Sem by se vešla všechna mraveniště na světě, to je přesně pro mne. Lebedil si, ale vůbec neměl tušení, komu ten pavilon patří doopravdy. No, a jak to asi mohlo dopadnout, dámy? Samozřejmě se připletl pod nohy slonovi a bylo.
0: Zasmály se ropuchy. Zasmál se i Richard a pro sebe se usmívali také Moja a tatu. Ropuchy už jim začaly být sympatičtější, ale pořád se od nich raději drželi dál.
2: A o Velíkovi to víte?
0: Zeptala se další ropucha.
2: O tom popleteném lvovi?
3: Co?
0: Zvědavě opáčeli všechny ostatní a přidala se k ním i gorilí rodina. A ropucha, jak se ukázalo, jmenovala se Milena, se nedala pobízet.
2: Přiletěla se na něj podívat straka. To se ví, že se držela dál, ale Vilík ji zkoušel přilákat, že jí něco ukáže. To určitě, povídá mu straka. Já přiletím blíž a ty mě sežereš. Nebuď labuť. A uletěla. A víte, dámy, co potom ten popletený lev celé odpoledne dělal? Hledal labuť a ještě si liboval. Budit jí nebudu, já ji rovnou sežeru. Taková labuť bude mnohem lepší než nějaká umrněná straka.
0: Všichni se zasmáli a Kamba se rozhlédla a řekla. Omlouvám se, dámy, je to příjemné posezení, ale je už, myslím, dost pozdě. Co nevidět, zapadne slunce.
2: Ovšem, zvolala ropucha růžena. Máme tady práci. Holky, na místa!
0: A všechny ropuchy se na svých krátkých nožkách rozběhly po pavilon. Poslední z nich byli ještě na cestě, když se ze škvír a stěn a stropu začali rojit tiplíci. Jejich velitelé je seřadili a tiplíci v zápětí vyrazili do útoku.
1: Správný tiplík kouši škrábe, přitom volá, zdej se srabe!
0: Jenže do boku jim vpadly ropuchy a s hlasitým mlaskáním se jimi cpali. Nejvíc jim chutnali generálové a další velitelé. Křídla tipličí armády zakolísala a proti hlavním silám vyrazili gorily. Nastoupili tipličí zálohy, ani to však nepomohlo. Hmyzí armáda upadla ve zmatek a poslední generál zavelel.
1: Po tom slavném postupu si šachníte k ústupu, bude jenom taktický.
0: Nestačil to dopovědět. Ozvalo se,
3: jak ho Milena spolkla.
0: Zbylí tiplíci utíkali, seč mohli. Mnohokrát vám děkujeme, dámy, řekla Kamba za celou gorilí rodinu, když se s ropuchami loučili.
2: Není vůbec záč,
0: prohlásila ropucha růžena.
2: My děkujeme vám, byl to opravdu vydařený večírek.
0: Tiplíky už nikdo nikdy a nikde neviděl. Ale ropuchy měly moje a tatu od toho dne ve veliké vážnosti. A kdykoliv některou z nich potkali, uctivě ji pozdravili.

tím koňský trus, že ano, smíchán s dobrou zeminou, promění se na humus. Úspěchy nás neminou, vyroste nám žampion, vynese nám značný zisk, zbohatneš ty, já i on. O akci se zmíní tě.

prominutím starý hrad, že ano, s ideální vlhkostí. Může se však také stát pro ty děti radostí. Ano, děti se nám seřadí, vyfasují košíčky a pak pěkně nerádi budou trhat houbičky.

0: Je to špatný. Řídě je z toho smutnej a Jendovi teče oko. Napiš tvrdá pomsta Jouzovi.
1: Pomsta? Jouzo? Ale jaký Jouzové? Tvrdá pomsta? Tak tvrdý.
2: Biggy hádanka.
3: Hryže dřevo řízy řízy. Dřevo z dubu, dřevo z břízy.
4: Hryže dřevo vesele, vždyť má zuby z ocele.
3: Co je to?
5: Kdo pak ví, odpoví.
6: Zuby z ocele má...
3: Žralok!
6: O, ten má zuby jako z ocele.
3: No.
6: Ale nehryže dřevo.
3: A to je pravda, ten má rád rybičky.
6: Zuby z ocele a dřevo řízy, hryže

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržela?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj.
0: Určitě.
2: Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno! Vezmi si chlebíček, schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, jistě, už mám rtuť, chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor. Och, tak šup sem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
0: To jsem tušil, a proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
2: No.
1: No, no dobře, Justýno. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
0: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření? Vy to už, no. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
0: No jo.
2: No dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento nonc, kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy, ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno, šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně, že, Justýno?
2: Co? Ano, jistě.
1: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
2: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Co vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělala Skonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
1: Děkuju.

vím plakátky. Na to potřesem si kopitem, že já tvůj kámošem. No ne?

0: Anička.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: A teď ještě jednou.
1: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Přijímací zkouška. Dovnitř se Hihlík dostal opět světlíkem a hlavně nepozorovaně. Nikdo z Dederonovy smečky se kolem nepotloukal. Začal systematicky prohledávat suterén. Bylo tu plno sklepních kojí a komor. Jedna měla železné dveře. Hihlík odtamtud zaslechl hlasy. Pootevřel, nahlédl škvírou dovnitř a koukal na Tullamora juniora. Seděl na hromadě různobarevných ponožek. Teď Hihlík poznal hlas Kudly Deterona.
1: Všechny tyhle ponožky jsou z nočního zátahu u jednoho Číňana, hulákal.
0: Hihlík se protáhl škvírou. Dederon stál proti dveřím. Na krku měl jeho amulet. Tak to ne! Popadla ho zlost. Zhoupl se v kolenou, že skočí po Dederonovi, ale než se stačil odrazit, přidrželi ho zezadu dva páry rukou. Někdo mu podrazil nohy a do pusy vrazil roubík. Pak ho vhodili dovnitř k Dederonovým nohám.
1: Ale, hrdina Hihlík,
0: zvolal Dederon. Když se Tullamore junior zpamatoval z překvapení, chtěl se ke svému bratranci hlásit. Hihlík mu naznačil, že se jako v životě neviděli. On to ovšem nepochopil.
2: To je můj bratránek, tichá voda a dědův mazánek,
0: oznámil Dederonovi.
1: Tak takhle ho neznám, řekl Dederon.
0: Hihlík se zbavil roubíku a horčně přemýšlel, co teď.
1: Tak, co to chceš?
0: Zavrčil Dederon.
3: Svůj amulet, odpověděl Hihlík. A k tobě do party?
1: To beru, řekl Dederon, ale nejdřív musíš složit přijímací zkoušku.
3: Jakou zkoušku?
1: Co takhle loupeš za bílýho dne?
3: Co?
0: Vytěsil se Hihlík.
1: Prostě vyrobuješ nějaký krám s ponožkama. Nemusíš toho nosit moc, jen co uneseš. Když to zvládneš do večera, udělím ti podvazkový řád. A tenhle amulet ti vrátím. Co ty na to?
3: Tak jo, odvětil Hihlík ledabile. Uvidíme se večer.
4: Piggy vtip.
5: V zoo v noci nachytal dozorce pána, který stojí před výběhem vlků a hází po vlkovi kamením.
6: Člověče, co to tu vyvádíte? Co vám ten vlk udělal?
7: Mně nic, ale to zvíře sežralo červenou karkulku.
8: Ale to bylo v pohádce.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: To si můžete myslet, jak pavouk skoprněl, když viděl v pavučině takového nemotorného brouka, který sebou házel jako ryba v síti.
2: Co tu děláte?
3: Vysím, pane šéf.
2: Co pak to nevidíte?
4: Pavoučí děti, které za tátou přiběhly, už to brali jinak.
5: Je, tatí, ten se třese. Je, tatí, ten je legrační. Nechaj nám ho na hraní.
4: Ale najednou uprostřed všeho volání se utrhlo několik vláken pavučiny, na kterých pytlík visel, a pytlík spadl horem pádem dolů. A jak se obrátil a zůstal viset vzhůru nohama na poslední niti, vypadlo mu několik medových koláčků z kapsy do trávy.
1: No to jste teď měli vidět pavouka. Jako střela se spustil po svém vlákně za pytlíkem, zůstal viset vedle něho a ihned soukal vlákna provazy a lana na záchranu.
4: Malí pavoučci se také spustili, ovšem jen proto, že viděli, jak pytlíkovi něco vypadlo z kapes. Šup dolů, také každý na svém vlákně, a už byli u medových cukrátek.
5: Tatí, ten pán něco ztratil. Jo, to je dobré. Halo, pane, vy jste cukrář?
1: Zatím tatínek tahal pytlíka omotaného už spoustou lan nahoru. Dětičky každé v ústech kousek kolečka nebo preclíčku šplhali kolem nich také nahoru, každé po svém vlastním provázku. Pytlík byl hned v dobré náladě a volal na malé pavoučky. Hyp, hyp, hyp, kdo bude první nahoře? Malí pavoučci křičeli, hnali se o závod nahoru a tam s radostí čekali, až tatínek toho veselého pána vytáhne.
2: Šampion světa ve šplhu po pavučině blahopřál pytlík pavoučkovi, který závod vyhrál. Já vám tu, chlapíci, budu muset jednou uspořádat celou olympiádu, sliboval. Na pavučině byl ovšem hned jako doma. No to je ohromné, jaké tu máte krásné provazy, ale velká škoda, že pod nimi není žádná záchranná síť. Já bych vás naučil po nich chodit jen tak po dvou nohách, jak to dělají provazolezci.
4: To je pravda. Síť tam sice měli, ale ta byla na chytání mušek. Záchranou, jakou mívají provazolezci na poutích, neměli.
5: My bychom třeba řekli tatínkovi, aby vám ji udělal, volala pavoučata.
1: A hned také šla za tatínkem. No a druhý den už měl pytlík z jedné větve ke druhé napjato pěkné lano a pod ním velikou záchranou síť. Pavoučata s mámou už čekala nedočkavě na představení a tatínek to chtěl také vidět.
2: Tak koukejte, pavoučata, já vám to ukážu, zahájil představení pytlík. Nejprve musím mít jako řádný provazolezec důkladné bydlo a vzal si z větví pořádné dlouhé bydlo, které si už včera připravil. To se musí pěkně nadhodit do ruky, povídá, a bác.
4: Jak si bydlo nadhazoval, už jedním koncem srazil mámu i s pavoučaty z větve dolů.
1: Štěstí, že máma hned pustila vlákno a pavoučata také. Visely teď dolů jako ozdoby z vánočního stromku.
2: Pardon, zavolal zahambeně pytlík.
4: Ale jak se podíval za nimi, srazil dolů druhým koncem bydla starého pavouka.
2: Prach milion zatras mákem, zaklel starý pavouk, když už se houpal na vypuštěném vlákně.
1: Pardon, volal pytlík za ním a zdvihl bydlo do výše, aby na nikoho nenarazil. Ale co čert nechtěl, nahoře byl velký zlatohlávek, který se právě motal v růžovém květu. Prásk sletěl dolů, jak dostal jednu bydlem do břicha a začal sebou mlít v záchranné síti. Ale to nebylo ještě všechno. Bydlo srazilo také růžový květ, ten spadl pytlíkovi jako klobouk na hlavu a pytlík se vším s bydlem a s růžovým kloboukem poroučel do sítě rovnou na zlatohlávka.
5: Pomoc, vražda, ten pán mě chce zabít, volal zlatohlávek a začal se s pytlíkem potýkat.
4: No, to vám bylo k popukání. Pytlík s růžovým kloboukem na hlavě vypadal jako nějaká panička. Zlatohlávek zase třímal v ruce bydlo, které sebral pytlíkovi, a vypadal jako nějaký rytíř s kopím. Ale jak se s bydlem rozháněl, roztrhal úplně síť, až oba, zlatohlávek i pytlík, spadli dolů.
1: Ne, až docela na zem.
4: Zlatohlávek, jak padal, roztáhl křídla a uletěl. Pytlík zase zůstal viset za nohu v pavučině s kloboukem na hlavě.
1: Malí pavoučci se tomu ze svých vláken ohromně smáli, tleskali a také jiní broučci to viděli a hned to potom vykládali dál. Ale to víte, jak se všechno poplete, když se to vykládá od úst k ústům. Za chvíli se všude povídalo, že Zlatohlávek chtěl nějakou paní s růžovým kloboukem. Spletli si pitlíka s paní, pohoupat v houpací síti a že mu ta paní za to nabila bydlem. Zkrátka, Zlatohlávek měl z toho potom dlouho hroznou ostudu.

netopíří kouzlení. Simsala, bum, bim, teď jsem tu s vámi. Netopír Pierre, francouzský švihák, elegán, s křidélky sametovými a kloboučkem cylindrovým mezi oušky, které zaslechnou i nejvzdálenější svist a šum. Mundie, jaké bude asi to dnešní kouzlo, říkáte si. Chci se s vámi dnes podělit o něco, co jsem objevil při svých pokusech a hledání nových kouzlíček pro svá představení. Objevil jsem totiž něco velkého. Objevil jsem, jak si vytvořit hudební nástroj z obyčejných skleniček a obyčejné vody. Poslouchejte dobře. Přichystejte si alespoň 5 sklenic, vodu a malou kovovou lžičku. Co teď? Teď vyrovnejte sklenice na stůl do řady vedle sebe. Do každé z nich opatrně nalijte vodu, ale naplňte sklenky vodou do různých výšek. Někam nalijte víc, někam míň, někam tak akorát. A teď může začít koncert. Vezměte malou lžičku a cinkněte jí o sklenici. Co je na tom zvláštního? To se dozvíte hned. Cinkněte lžící o další sklenici. A o tu vedle. Už rozumíte? Každá sklenice hraje jinak. Kouzelné, že? Přímo magické. Rozehrajte své skleničky ještě jednou. Poslouchejte, jak která hraje. Můžete je třeba seřadit od nejnižšího po nejvyšší tón. Nebo experimentovat s množstvím vody a objevovat tak nové zvuky. A třeba zkusit i něco zahrát. Tím kouzlo ale nekončí. Na sklenice s vodou se dá hrát i jinak. Prozradím vám jak. Na tenhle koncert však budete potřebovat skleničky na nožce. Takové, které se používají na víno. Možná vám je maminka na tenhle experiment půjčí a dohlédne na vás a zkusí si s vámi i na ně hrát. Opět se do nich nalije voda. Do každé jinak. Lžičku teď už nebudete potřebovat. Skleničky se rozehrají pod vašimi vlastními prsty. Tak tedy, namočte prst v kterékoliv sklenici s vodou a přejíždějte jim opatrně kolem dokola po okraji sklenice. Druhou rukou sklenku přidržte za spodek, aby dobře stála. Sklenka se rozezní. Ale jak? Nádherně. Magnifik. Jak je tohle možné? Přejížděním po okraji skleničky se vytváří chvění, které skleničku rozezvučí. Je to vlastně docela jednoduché a přitom tak čarokrásné. Nevím jak vy, ale tohle číslo určitě zařadím do svých kouzelnických představení. A vy nezapomeňte. Každý kouzelník, velký i malý, se umí především dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: černém vánku se na rákosí houpaly vášky a tu a tam líně kvákla žába. Na kraji rybníka ležel v mělčině sumec a jen občas se převalil ve sluncem rozehřáté vodě. Vodník Žblabuňka seděl na vrbě a také odpočíval. A jak tak sedí a lenoší, zaslechl najednou nějaké podivné břinkání a troubení a jakoby bubnování. Táhlo se to odněkud z veliké dálky, ale každým okamžikem to bylo o malonko hlasitější. Vodník se rozhlíží, ale nikde není nic vidět a ten randál se přibližuje a je čím dál tím silnější. I ten sumec v mělčině se přestal převalovat a zajel ke dnu.
1: Ale vždyť je to muzika,
0: ožil Žblabuňka,
1: že by muzikanti ze vsi.
0: Ale muzikanti ze vsi to nebyli. Vodník natahuje krk jako užovka hlavu z vody.
1: A najednou teď tam dole u spáleného mlýna, spoza mlýna, vyšel slon. Vodník div nespadl z vrby a za slonem vyšly bílí koně s huňatými chocholy na hlavách a stříbrnými úzdami a táhnou barevné maringotky. A teď muzikanti, celá kapela. A muzikanti hrají a břinkají a za nimi jdou klauni, žongléři, kouzelníci a polikači ohně, kejklíři, tanečnice v nadýchaných sukinkách a provazochodci, medvědář s medvědem a klece se zvířaty, krotitel s opicí na rameni a nakonec jde žirafa s dlouhým krkem jako kostelní věž. A kolem toho pobíhají, povykují a křičí děti ze vsi. Ale vždyť je to cirkus,
0: zaradoval se Žblabuňka a najednou byla louka vedle rybníka plná pokřikování a prospěvování. Někdo troubil na trumpetu a do toho řval lev a pobíhaly tanečnice a za chvíli stál na louce obrovský stan.
2: To je šapito, cirkusový stán, vysvětloval vodník jednomu malému pulci, který zvědavě vykukoval z vody.
1: A teď upaluj domů, to není nic pro tebe.
0: Když se setmělo, rozzářil se cirkusový stan tisíci barevnými světly. Kapela vyhrávala a u vchodu do stanu se tlačilo plno lidí ze vsi. Přišel dokonce i pan starosta. Vodník si tu podívanou nechtěl nechat ujít a šel taky. Svátečně se vystrojil, za klobouk si strčil rákos a sedl si hned do první řady, aby dobře viděl. A už to začalo. Domané, že se důstojně vkolébal slon. Obecenstvo jenom vzdychlo, jak byl veliký. A za ním cvičené opice, kouzelník a mořská pana v sudu, koně, co umějí tancovat a klanět se, a fakír, co si lehne na hřebíky, jako by to byla peřina. Pod kopulí stanu létali cirkusáci z jedné hrazdy na druhou a úplně až nahoře ve špici chodil někdo po provaze. Vodník Žblabuňka na tu nádheru koukal, ani nedýchal. Potom přišel krotitel ve zlaté uniformě jako císařský generál. Měl obrovské kníry nakroucené nahoru do špičky a v ruce držel dlouhý bič.
2: Ten má kníry jako náš sumec, pomyslel si vodník, ale sumec je má víc dolů.
0: Za krotitelem vběhly do manéže lby. Sedli si na velké, barevné krychle, řvali a cenili zuby. Kapela přestala hrát, jako když utne. Jenom malý buben bubnoval. Největší lev otevřel tlamu a krotitel mu do ní strčil hlavu. V tom okamžiku lev tu svou obrovskou tlamu zavřel a lidé si mysleli, že lev krotiteli hlavu ukousl. Ale najednou lev zazýval a krotitel živý a zdravý se ukláněl na všechny strany a práskal bičem.
2: No to jsou mi věci,
0: kulil vodník oči.
2: To musím doma taky vyzkoušet, ale raději se sumcem, ten nemá zuby.

0: už přiběhli klauni. Měli pestré plandavé šaty, obrovské boty a pomalované obličeje. Skákali, dělali kotrmelce, tropili si žerty z ředitele cirkusu i z obecenstva. No to se divákům moc líbilo, nejvíc dětem. Když se žblabuňka vracel z cirkusu domů, povídá si: no, bylo to krásné, ale ten nejmenší klaun byl nějaký smutný. Měsíc svítil jako rybí oko a rybník se v měsíčním světle jenom třpitil. Vodník ještě obhlédl, jestli je všechno v pořádku, a už chtěl zmizet pod vodou, když se na stavidle něco pohnulo. Žblabuňka kouká, on tam někdo na stavidle sedí. Má to pestrý šaty a pomalovaný obličej. Je malý, smutný klaun. Vodník přišel blíž a potichu, aby malého klauna nepolekal, pozdravil. Klaun zvedl hlavu a upřel na vodníka své velké smutné oči. Až blabuňkovi se zdálo, že se v měsíčním svitu na klaunově pomalované tváři zaleskla slza.
1: Ty jsi taky klaun?
0: Zeptal se malý klaun.
2: Ne, já jsem vodník, řekl žblabuňka. Možná, že tak trochu vypadám jako klaun, ale klaun nejsem.
1: Vodník, a co tady děláš?
2: No, já tady bydlím, řekl žblabuňka a ukázal na vodní hladinu. V noci jsem pod vodou a přes den se starám o rybník, víš, a taky pomáhám lidem.
1: To je dobře, že pomáháš lidem, řekl malý smutný klaun. Aspoň někoho máš, kdo tě potřebuje.
2: Ještě mám ryby a vodní víly, řekl vodník.
1: Já nemám nikoho, řekl malý klaun. Mě nepotřebuje nikdo.
0: A pokrad mu si rukávem utřel oči, aby to vodník neviděl, ale ten to stejně zahlédl.
2: Jak to, že tě nikdo nepotřebuje, divil se žblabuňka. Každý večer rozdáváš smích a dobrou náladu. Já jsem tě viděl v cirkuse a moc se mi to líbilo.
0: Malý klaun vzdychl.
1: Mě nerozesměje nikdo. Já už jsem rozdal tolik smíchu, že už pro sebe žádný nemám. Na mě už žádný nezbyl.
0: Vodník se poškrábal na hlavě. Bylo mu malého smutného klauna líto. Rád by mu pomohl, ale nevěděl jak. A najednou dostal nápad.
2: A víš ty co? Ty jsi mě rozesmál v cirkuse a za to teď rozesměju já tebe.
0: A než k tomu mohl malý klaun něco říci, vodník žblabuňka se uklonil zrovna tak, jak to dneska viděl v cirkuse. Malý smutný klaun seděl na stavidle a svýma velkýma vážnýma očima vodníka pozoroval. A ten se činil, jako kdyby dělal klauna po celý život. Rozepnul si svůj dlouhý zelený kabát a na hlavu si posadil veliký list blatouchu. Pak se rozeběhnul, skočil na hladinu rybníka a klouzal po vlnách. Potom se houpal chvíli na vrbě, kvákal a nafukoval si jako žába a všelijak se šklebil. A když začal dělat na vodní hladině kotrmelce, malý smutný klaun se trochu pousmál. A vodník vyplazoval jazyk, hýbal ušima, pískal na rákosovou píšťalku, ale schválně falešně, a koulel očima. Pak mu z rukávu začaly vyskakovat žáby, ale to už se malý klaun smál na celé kolo. Žblabuňka se doklouzal po hladině rybníka až před stavidlo, na kterém rozesmátý malý klaun seděl a uklonil se.
1: Bravo, bravo,
0: tleskal malý klaun a už vůbec nebyl smutný. Vodník si utřel spocené čelo a zafuněl.
2: No, není to lehké být klaunem.
1: A teď už nebudu nikdy smutný?
0: Zeptal se malý klaun. Žblabuňka zavrtěl hlavou.
2: Už nikdy, ale kdybys chtěl, můžu ti ještě dát kouzelný letní nový květ na zahnání smutku.
0: Malý klaun vykulil své velké hnědé oči.
1: Kouzelný letní nový květ? A ten bys mi opravdu dal?
2: Dal? Řekl vodník. Ten zažene každý smutek. Mám to vyzkoušené, dodal ještě.
1: Ten bych chtěl,
0: řekl malý klaun.
1: Ten bych moc chtěl.
0: Žblabuňka šáhl do šosu a vylovil bílý letní nový kvítek.
2: Tady je, řekl. A dobře ho opatruj.
0: Malý klaun si prohlížel svýma velkýma hnědýma očima letní nový květ.
1: My máme u nás v cirkuse taky kouzelníka,
0: řekl.
1: Ale vyčarovat kouzelný kvítek proti smutku by určitě neuměl.
0: Potom poděkoval a utíkal zpátky do cirkusu. A vodník slyšel, jak si cestou prospěvuje. Druhý den večer seděl žblabuňka v cirkuse zas. A když přiběhli klauni, plácal, až mu stříkala voda z rukávu. A klauni se tužili, dělali takové legrace, až se cirkusový stan smíchem otřásal. A nejlepší ze všech byl malý klaun. Však mu také diváci tleskali nejvíc. Ředitel cirkusu stál ve své parádní uniformě u vchodu do manéže a jenom pochvalně pokyvoval hlavou. Když se na konci představení všichni cirkusáci klaněli a loučili s diváky, zadíval se malý klaun svýma velkýma hnědýma očima na vodníka. Pak na něj šibalsky jedním okem mrknul a nenápadně ukázal na klopu svého pestrého kabátu. Měl tam zastrčený malý, bílý letní nový kvítek. Druhý den hned z rána cirkus odjel. Na louce, v místech, kde stála manéž, zbylo jenom velké kolo podupané trávy a pár přetržených vstupenek, se kterými si pohrával vítr. Vodník žblabuňka se už nikdy s malým klaunem nesetkal, ale od ostatních vodníků, kteří také cirkus viděli, se doslechl, že je pořád veselý a všichni ho mají rádi. A když tak jednou večer za svitu měsíce seděl žblabuňka na vrbě a vzpomínal na malého klauna, potichu, jen tak pro sebe, si zabručel.
2: A jestli pak on by se na mě zlobil, kdyby se dozvěděl, že to s tím kouzelným kvítkem nebyla tak docela pravda, že jsem mu dal ale úplně obyčejný leknín z rybníka.
0: Potom zavrtěl hlavou.
2: Ne, ne, určitě by se nezlobil. Když mu to pomohlo, tak to vlastně ani žádná lež nebyla. Když se to tak vezme, on to vlastně kouzelný kvítek byl.
0: A vodník se zadíval na hladinu rybníka zalitou měsíčním světlem. A v tu chvíli se mu zdálo, že vidí velké hnědé oči malého klauna a to jedno velké hnědé oko na něj šibalsky mrklo.

0: Jde medvěd po lese a vidí, jak slon leze na strom.
1: Proč lezeš na ten strom, ptá se medvěd. Protože mám rád jablka, na to slon. Ale vždyť to je jedlé, namítne na to medvěd. To nevadí, já mám jablíčka s sebou.
2: To dělá si kapsy.
3: On měl za ušima.

0: si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. To bych tedy zjistit chtěl, kdo ty ploty vymyslel. Kdo ty ploty vymyslel, který myslitel. To bych zjistit chtěl. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Velmi ostrý. Velmi, velmi ostrý hrot bude mít i každá plaňka. Na takovou plaňku se napíchne každý, kdo by ten plot chtěl.
1: Spravedlivý chléb. Za těch dávných časů, kdy pohádky ještě nebyly pohádkami, protože se stávalo, co se dnes nestává, žili byli dva bratři. Ztratili otce, ztratili matku a po rodičích jim zůstala jen stářím nachýlená chaloupka a zahrádka bez plotu největší nežli dlaň. V té zahrádce však rostla jabloň, statná a košatá, a jednou z jara rozkvetla a květy měla velké jako pivoňky a sladce voněla a celý den zpívala bzukotem včel. Když květy opadaly, šel jablonice k duhu teplý letní čas s vlahými deštíky i chladnou raní rosou. Jablíčka se nalévala, s nastávajícím podzimem zlátla i červenala a den ze dne byla lákavější, jako by přímo vybízela k nakousnutí. Starší bratr se začal o úrodu strachovat.
2: Poslyš,
1: povídá mladšímu,
2: budeme muset tu naši jabloň hlídat. Kdo tudy přejde, dělá si laskominy. A jablka si spolu rozdělíme už na stromě. Z té polovičky koruny, která je blíž k chalupě, budu česat já. Z té druhé, co je obrácená k cestě, si sklidíš ovoce ty. Ale poctivě ohlídat celý strom musí každý z nás.
1: Začali tedy bratři svou jabloňku hlídat. Jednoho dne, a doma byl zrovna ten starší, šli kolem dva stařečkové. Zastavili se, pochválili a pak se optali.
3: Zdali pak jsou ta jablíčka také tak dobrá, jak jsou na pohled krásná.
2: Kdo zaplatí, ochutná je.
1: Odbyl stařečky starší bratr.
2: Zadarmo nedávám.
1: Stařečkové řekli, že o peníze nejde. Dohodli se tedy na ceně, starší bratr jim natřásl plnou mošnu jablek a všechny z větví obrácených k cestě. Na zítří zůstal doma mladší bratr. Den byl úmorně horký a když si chlapec všiml, že po cestě se blíží dva stařečkové, vyzval je, aby se posadili do stínu pod jabloní, že jim utrhne pár šťavnatých jablíček. Stařečkové s povděkem přijali a za chvilenku povídají.
3: Proč pak, synku, trháš jen z jedné části stromu? Vždyť zdá se, že ty haluze u chalupy jsou ještě obsypanější.
4: Jabloňku jsme si s bratrem rozdělili,
1: řekl chlapec.
4: A je to tak dobře. Aspoň vím, že dávám ze svého.
1: V tom okamžiku obloha potemněla. A blesk, a hrom, jako by měl nastat konec světa. I uchýlili se všichni tři před bouří do chalupy. Brzy přiběhl domů také starší bratr, který toho dne pracoval u souseda na poli. Zle se zamračil, jakmile ve světnici spatřil pocestné, a přestože hromobití neustávalo, mladší ho musel uprosit, aby stařičky nechal pod střechou až do rána. Když se starší bratr dost vyhněval, rozdělal chlapec oheň a dva vousatí starci s dvěma mládenci usedli k ohništi.
2: Kdybych měl z čeho dávat, nebyl bych skoupý,
1: řekl starší bratr na omluvu.
2: Ale sami vidíte, že třeme bídu s nouzí.
3: A co bys si spřál, abys byl spokojený?
1: Zeptal se ho stařeček s bradou jako sníh.
2: Mít tak žírná pole, něco pro pšenku, něco pro kukuřici, pár pěkných volků ve dvoře. O, já už bych věděl, co s tím.
1: Zatoužil starší bratr.
3: A co bys rád ty, synku? Proč pak mlčíš?
1: Zeptal se mladšího bratra druhý stařeček, který měl bradu jako ze stříbra. Chlapec ostýchavě řekl.
4: Mně by stačila maličká chaloupka na břehu Dunaje a u ní loďka. Voda je jako oheň, buď dobrá nebo zlá. Chtěl bych být převozníkem a nikoho neodbít, i kdyby potřeboval převést o půlnoci a nikdy nepřeslechnout volání o pomoc.
1: Ráno se bratři probudili a viděli, že stařečkové jsou už na nohou, přichystaní k dalšímu putování.
3: Přijali jste nás pod svou střechu, když jsme byli v tísni,
1: řekli.
3: A teď se splní, co jste si přáli. Ty, starší, vyjdi ven, spatříš tam žírná pole i pěkný dvůr. Ty, mladší, se vypravíš s námi. U Dunaje najdeme, po čem si toužil, a cestou snad i přičinlivou nevěstu.
1: To bylo radosti a toho divení. V krásném dvoře stál pár silných volků a nad chalupou, kam oko dohlédlo, se prostíraly širé lány, jen je začít sklízet. Starší bratr nevěděl, jak za to všechno poděkovat, ale ti dva stařečkové jenom řekli.
3: Užij si to ve zdraví, chlapče, a dobře si s tím poraď.
1: Tři poutníci už neměli k Dunaji daleko, když stařeček s bílou bradou odbočil náhle z přímé cesty a ten svou si jako ze stříbra mladšímu bratrovi povídá.
3: Nech nás konat, co uznáme za vhodné. Neboj se, my už poznáme, co se ti děje v duši.
1: V nejbližší vesnici, u první chalupy, zaklepali na dveře. Otevřel jim hospodář. Vlídně pozval pocestné dovnitř a zavolal ženu, ať chystá něco na stůl. Ve světnici se s matkou točila dcerka. Zdála se čiperná, jak mladá síkorka. Brzy se rozpředla beseda. A že ti dva staří vyprávět uměli, přisedly k ním i ženy. Čas pěkně plynul a tu v jedné odmlce stařečkové z čista jasna povídají.
3: Vy máte děvče na vdávání a my tuhle synka na ženění. Pro začátek je o něho postaráno. Budou-li mladí chtít, co kdybychom je dali dohromady?
1: Překvapený hospodář se zdráhal.
5: Ne, že bych pocestným nedůvěřoval a vy jste od pohledu dobří lidé, ale vždyť se sotva známe. A naše dcerka je mladička. Počítali jsme, že si jednou vybere chlapce od sousedů. Ten sem chodívá. Ovšem, na svatbu jsme zatím nemysleli.
1: A jako by ho někdo zavolal, Vstoupil v tom okamžiku do dveří sousedův syn. Zarazil se, když spatřil cizí tváře, a stařeček s bílou bradou mu hned na uvítanou řekl, jako by v něm četl.
3: Uhodl si, chlapče. Přišli jsme požádat o hospodářovu dcerku. Chtěl by jí náš synek a chceš jí i ty. Ať tedy poví ona, koho si vybere.
1: Dívka zčervenala jako planý mák.
6: Líbí se mi oba, stařečku. A nevím honem, jak to udělat. Počkejte do rána. Možná, že se mi v noci bude snívat. Kdo mi v tom snu půjde za ženicha, toho si pak ráda vezmu.
3: Dobrá, děvenko,
1: řekl ten druhý stařeček.
3: Všichni se o tom přesvědčíme na vlastní oči. Ať chlapci sáhnou za opasek a každý zabodne do stolu svůj nůž. Koho ve snu uvidíš, toho nůž se přes noc zazelená.
1: Sousedův syn vytáhl spod opasku překrásný velký nůž s čepelí na tři palce širokou, vbodl ho do stolu a nůž stál rovně, jako by odtud právě vyrostl. Našemu chlapci chvíli trvalo, než se odvážil vytáhnout svůj malý nožík, koupený za krejcárek o pouti. Co mu však zbývalo? Zabodl ho do stolu a div se přitom hanbou nepropadl. Druhý den ráno všichni přispěchali, aby spatřili, co se přes noc stalo, a nechtěli svým očím věřit. Jeden z nožů, a byla to ta dětská hračka z pouti, se změnil v keřík vinné révy. Rukojeť se celá obalila listím a viselo z ní dokonce několik uzrálých hrozníčků. Kdo by se protivil takovému zázraku? Ještě týž večer se konala svatba, ne bohatá ani ne hlučná, za to však srdečná. A hned na zítří se oba mladí objali s rodiči a jak jim dobří stařečkové na rozloučenou poradili, vydali se nejkratší cestou k Dunaji. Tam na ně čekala malá, neobydlená chaloupka a na vodě ke kůlu přivázaná loďka. Čas plynul jako ta voda v řece. A dva bratři, řeklo by se dvě jablka z jedné halusky, žili, jak si sami poradili. Jednou o půlnoci se na Dunaji z ničeho nic strhla hotová čina. Tma byla černočerná, vichřice, liják, voda zdivočela.
3: Pomoc!
1: Zaznělo do noci. Převozník vyběhl z chalupy, odvázal loďku, rozbouřenými vlnami vesloval na druhý břeh a když nikoho nenašel a volání už neslyšel, vrátil se domů vysílený a nešťastný. V tom zase hlas a ještě druhý.
3: Pomoc! Zachraň nás, převozníku! Pomoc!
1: Převozník vyjel po druhé na bouřící řeku a znovu se vrátil s nepořízenou. Celý sklíčený řekl ženě.
4: Bojím se, že se ti lidé mou vinou utopili.
1: Dosedl na lavici a opět výkřiky.
4: Nevrátím se, dokud je nenajdu.
1: Řekl převozník ženě a vyplul na Dunaj po třetí. Po dlouhém hledání, sám si už málem zoufal, vylovil z vln dva muže a převezl je na břeh. Teprve v záři ohniště převozník vidí, div divoucí, že na těch ubožácích není nitka mokrá. Podívá se líp. Jsou najednou čilí jako dvě rybičky. Jeden má bílou bradu, druhý stříbrnou. Vždyť jsou to ti naši dobří stařečkové.
3: Nediv se, převozníku,
1: řekli s úsměvem.
3: Přišli jsme si vyzkoušet, zda u tebe sliby nejsou chyby.
1: To bylo radosti a toho divení. A že bylo o čem vyprávět, sedli si k ohništi a rozprávěli do rozbřesku. A tu se stařičkové za nic na světě nedali víc zdržet.
3: Sluníčko vstalo po té čině jako omyté,
1: povídají.
3: A my máme před sebou ještě dost chození.
1: A byli ti tam, jen na třínožce u ohniště, po nich zůstal měšeček zlatých dukátů. Převozník s ženou se ani nestačili vzpamatovat, když na druhý den přiběhl starší bratr a sotva spustil, naříkal.
7: Schořel mi můj krásný dvůr. Rovnal jsem včera právě slámu do stohu a letos se urodilo, že jsem nevěděl, kam s ní. Když jdou kolem dva žebráci, takový třasořitkové, a abych prý jim dal něco k snědku. Povídám, ať mi pomůžou, však potom uvidím, kolik si vydělali a ještě jsem se tomu já, nešťastník, sám zasmál. Ti dva šli beze slova dál, jen zašli a stoch mi hoří. Čeleď a sousedi na poli. Zachraňoval jsem a nic nezachránil. Dvůr s celou úrodou je na popel. Zůstaly mi jenom holé lány.
1: Zalomil rukama.
7: Že já ty stařečky nepoznal. A ty si dej, bratře, pozor.
1: Převozník nechtěl staršímu bratrovi přitížit a tak mlčel a raději nepřiznal, jak se to se stařečky zběhlo u nich. Jeho žena toho dne zadělávala na chléb a tu ho něco napadlo. Vzal si ji stranou a řekl jí.
4: Než dáš chléb do pece, vlož do jednoho bochníku dukáty z toho měšce, co nám dobří stařečkové darovali. Bratrovi zítra dáme chléb na cestu a bude mu trochu pomoženo.
1: Žena umísila chléb z té nejbělejší mouky a do jednoho bochníku opravdu zapekla všechny zlaté dukáty. Bochník byl krásně vypečený a starší bratr si ho ráno s chutí uložil do mošny. Nedošel daleko a chléb ho najednou začal tížit, jako by měl v mošně kámen. I vyndal ho, obracel bochník sem a tam a zdál se mu jakýsi divný, snad nedopečený, proto je asi tak těžký. V tom okamžiku jel kolem sedlák s povozem.
8: Kmotře,
1: zavolal na něj převozníkův bratr.
8: Nevyměníš pytlík kukuřice za pěkný bochník chleba?
1: Sedlák zastavil, podíval se a viděl do zlatova vypečený chléb.
9: Proč ne?
1: Povídá a vyměnil bochník za kukuřici. Přijel domů a hned ukázal, že něco přivezl.
10: Ten chléb musí být vevnitř syrový,
1: podivila se Selka, když vzala bochník do rukou.
10: To sis nevšiml, vždyť je těžký jako kus kamene.
1: A sedlák uznal, že žena má pravdu. V tu chvíli šel kolem sedlákova plotu potulný kovář.
9: Nepotřebujete, kmotře, přiostřit nože?
1: Zeptal se.
9: Přiostři,
1: povídá sedlák.
9: A dostaneš pěkný bochník chleba. Tady je, vidíš?
1: Kovářský se podíval a sliny se mu na ten krásný bochník zbíhaly. Přiostřil tedy nože, vzal si výslušku a šel. Došel za vesnici a mošnu měl těžkou, jako by v ní nesl kámen. I vyndal bochník z mošny, prohlédl ho ze všech stran a ten krásně vypečený chléb se mu přestal líbit. Kovářský mávl rukou a šel dál, však se toho chleba nějak zbaví. Přišel k přívozu, dal se naložit a když byli na druhém břehu, povídá.
11: Strýčku, já nemám čím bych zaplatil. Vy jste prý hodný a berete, co lidé mají. Vezměte si tenhle bochník chleba, na tom si pochutnáte.
1: A v tu chvíli je Kovářský už z loďky venku. Převozník vidí krásně do zlatova vypečený chléb, zrovna jako by ho byla upekla jeho žena. Vrátí se, Vyjde na břeh, jde domů, položí chléb na stůl a úžaslá žena povídá.
6: Co jsi to přinesl? Vždyť tenhle bochník jsem včera sama mísila a sama pekla. A ty jsi ho ráno vlastníma rukama dal svému bratrovi na cestu.
1: Převozník vezme nůž, zakrojí, kůrčička chřupne, chléb zazvoní a v krásně vypečené střídce se lesknou zlaté dukáty. Tak se ten spravedlivý chléb s darem dvou stařičků vrátil, kam patřil. A že se to stalo tak dávno, milý přemilý, a že se to dnes už nestává, je, myslím, jenom škoda.

0: Čko.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Bednář zbíjel na zahradě u lesa velkou káť. Už i obruč nasadil, zbylo jen tu a tam něco přihoblovat. V tom uslyšel, jak za ním zapraskaly větve. Ohlédl se a zůstal, jako když ho přimrazí. Rovnou na něho sežene medvěd. Co mám udělat? Lézt na strom? Medvěd vyleze za mnou. Utíkat? Medvěd mě dožene. Bednář ztratil hlavu a medvěd už lámal větve kousek od něj. Co zbývalo? Odklopil káť a schoval se pod ní. Medvěd si prohlížel bednářovu práci, sedl si na káť a odháněl tlapou komáry. Běží kolem vlk.
1: Kam tak pospícháš?
0: Zavolal hňuňáč na vlka.
1: Poseď se mnou!
0: Vlk se nedal pobízet a povídali si a povídali. Běžel kolem zajíc.
1: Zastav se, ušáku! Pojď k nám na kus řeči!
0: Zajíc se nedal dlouho pobízet, posadil se vedle nich a probírali lesní novinky. Najednou vlk řekl.
1: Slyšíte, jak mi kručí v břiše?
2: Pravdu máš, šediváku. Pojď, seženeme něco k jídlu.
1: V dědině u bednáře jsem viděl pěkně tučného berana. Zkusím ho chytit.
2: U bednáře? Právě u něj jsem viděl včelíny. Tam by se určitě našlo dost sladkého medu.
0: Zajíc se nedal zahambit.
3: Dobře, braši, půjdu s vámi, protože bednářka má v zahrádce krásně kulaťoučké hlávky zelí.
0: Bednář pod kádí jen nadskakoval.
1: Zatroleně vždyť mi zničí celé hospodářství. To teda ne. Budete na bednáře neradi vzpomínat.
0: Vlk se rozběhl ke chlévu, medvěd ke včelínu a zajíc k políčku se zeleninou. Bednář vylezl z pod kádě a uháněl k chalupě. Protože znal nejkratší cestu, byl u chléva dříve než vlk. Berana vyhnal z chléva do domu a sám se tam schoval za dveře. Když vlk berana ve chlévě nenašel, otočil se zpátky. Ale tam už stála bednářka s hrncem horké vody a v tom bednář zavolal.
3: Hej, paní mámo, uvař to zvíře!
0: A bednářka vychrstla na vlka vařící vodu. Vlk zavil a belhal se k lesu. Bednář ho zkratkou zase předběhl a zalezl pod káť. Po nějaké chvilce se přikolébal medvěd s úlem plným medu a přihopkal i zajíc s velikou hlávkou zelí. Úplně nakonec se v dálce objevil kulhající opařený vlk. Medvěd se zajícem si mysleli, že jde tak pomalu, protože nese na zádech těžkého berana.
3: Kde máš úlovek, vlku?
0: Ptali se udiveně, když viděli, že se vlk sotva sám dobelhal ke kádi.
1: Kamarádi, varuj vás! Jak člověk někdy řekne, uvař to zvíře! Berte nohy na ramena a na nic nečekejte!
0: Sotva vlk tato slova dořekl, spod kádě se ozvalo.
1: Uvař to zvíře!
0: V tu chvíli do medvěda, zajíce i vlka jako když střelí. Byli tak rychle v lese, že je bednář už ani nezahlédl. Byl na sebe pyšný, jak zvířata přechytračil. Opatrně vzal úl, hlávku zelí a vesele se vracel domů.

0: kruhované šatičky nosí bručoun maličký. Než vysaje voný med, sosáčkem si změří květ.
1: Co je to?
2: Víš, komu se říká brundibár?
3: Komu?
2: Bručounovi maličkému čmáčkovi pruhovanému. Četl jsi knížku Čmák a Jinka?
3: Ne.
2: To je moc krásná knížka.
3: Fakt? A
2: přečteš mi z ní? Třeba někde.

0: koukám. A proč jste ho nepřivedl dřív? Nebyl čas. Moc práce. Umíš číst a psát, synu?
1: Co pak je tohle?
2: Domeček.
3: Kluk není hloupej. Mně to taky přijde jako barák.
1: Vyračte být také negramotný, pane...
3: Lotrando menome. Taky vašnost, taky. A nebýval jsem. Ale teďkonc, zvlášť porád, jsem úplně negramotný. Hřbet nemůžu narovnat. Jsou tu holt léta, pane starosto.
1: Říkejte mi, otče převore, pane Lotrando.
3: Jo, jo, aby bylo mezi námi jasno, pan táto převore. Já bych nechtěl mít z kluka flanďáka. Tedy jako faráze, jestli mi rozumíte.
1: Rozumím. Chcete chlapci poskytnout vzdělání světské. To je možné, ale poněkud drahé. Mohu si to dovolit jen dobře situovaní. Luidory. To bychom ho mohli naučit francouzsky. Merci. I německy. Dankeschön.
3: A tady je taková směska.
1: Takových peněz. Kde jste to jen sebral, dobrý muži?
3: Kde se dalo, pan táto převore? Kde se dalo?
4: O chlapce nemějte obavy. Až opustí náš konvík, nepoznáte ho.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

největší čest. Že ona je vždycky, vždycky v obraze, že zná odpovědi na tisíc otázek, že ona umí hryzat do problému. Yeah. Že ona je vždycky, vždycky v obraze, že zná odpověď na tisíc otázek, že vy

0: Myší uši, myší drápky, šikovný jsou myší tlapky, vyklikaj si všelicos, myší ryb je dobrý los. Myší uši, hrdě nos.
1: Buď i ty vždycky, vždycky v obraze, hledej odpověď na tisíc otázek, i ty umíš hryzat do problémů. Buď i ty vždycky, vždycky v obraze, hledej odpověď na tisíc otázek, i ty se vyznáš v každém systému.
2: Netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Fiu. Šalalala bum bim, jsem zase s vámi, já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek, kde pak vampírek, jsem kamarád dětí na hraní a na usmívání, polétavá bytůstka, která si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Dnes vám prozradím, jak proměnit sůl v cukr. Ano, slyšeli jste dobře. Změním slané ve sladké. Jen tak. Mondě. Mávnutím kouzelného cylindru. Letmým pohybem sametového křidélka. Jak by tohle mohlo být vůbec možné, ptáte se. Hned vám to prozradím. Poslouchejte. K dnešnímu kouzlení budeme potřebovat malou lžičku soli, dále malou lžičku mouky a talíř. Na talíř nasypejte lžičku soli. Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby ochutnal a potvrdil vám, že jde skutečně o sůl, že to není podvod. A nyní čas na velké odhalení. Přímo před zraky obecenstva. Přeměníme sůl v cukr. Pouhým přidáním čeho? Mouky. Co to? Je to kouzlo? Není to kouzlo? Olala. Trik ještě nekončí. Na talířek se solí přidejte mouku a smíchejte. Zase vyzvěte dobrovolníka, který ochutnával sůl, aby si vzniklou směs nasypal na jazyk a chvilenku počkal. Pak počítejte pomalu a nahlas do 10. A pak ho vyzvěte, aby vám pověděl, jak směs chutnala. Ano, nebude moci odpovědět jinak, než že sladce, jako cukr. Mondie, jak je to možné? Taky si myslíte, že se právě povedlo změnit sůl na cukr pomocí trochy mouky? O ne! Ve skutečnosti je to tak, že jste proměnili mouku. V ústech totiž začíná proces trávení potravy. Sliny v ústech rozložily mouku na cukr, který tělo může využít. Sůl tenhle proces jen urychlila. A proto směs chutnala sladce. Je to pořád tak, jak říkám. Kouzelník umí dobře pozorovat obyčejné věci. Všímá si, jaký je svět kolem něj a pak z nich tvoří svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé. Tralalalí, tralalila, netopír kouzelník, to jsem já. Olala!

Ben, Bijou, Blacky a Bibi. Když se naplnil čas a ukázala se jistá znamení na nebi i na zemi, ohlásil jsem své fence Iris, že nebudu klásti překážek jejímu štěstí a že jí dám chotě, jaký je jí hoden. Že ovšem žádám, aby bylo matrimonium rite consumatum, torus conjugalis pater certus a zkrátka všechno v pořádku. Iris zavrtila ocáskem, výrazně tím dávajíc najevo: pane, staň se tvá vůle, ale honem. Potom přišel ke mně jeden pán, chovatel cenou poctěného zvířete z dynastie hrubosrstých foxteriérů, jménem Bube von Plesberg, zapsaný pod číslem 193 EDF STB 12233 MFT 371/2, totiž ten pejsek, ne ten pán, a zeptal se mne přísně, mám-li rodokmen. Přiznal jsem se, že ne, že můj dědeček byl sedlák. Přes tento nedostatek rodokmenu uznal Irisku za vhodnou partii pro svého svěřence. Chvále její světla, slechy, masku, běhy a jiné stránky její povahy. Na zítří přivedl urozeného ženicha a představil jej mé fence. Iris počala nadšeně lítat jako šíp, pokud si lze představit šíp chlupatý, kličkující a točící se do kolečka. Bylo to vyzvání: pojď, dvořce mi, chytej hoň, pojď, budeme si hrát na zelené louce, poletíme nekonečným prostorem, až se nám budou uši třepat. Ach, jak si krásný, můj princi. Načež on, totiž ten pán, nikoliv ten pes, zabručel, že to nejde, že by se mu bubík udýchal. Pak sevřel vzpouzející se fenku mezi koleny a přitáhl k ní mladého manžela za obojek. Myslím, že Iris byla dotčena ve svých nejjemnějších citech, ale je to loajální pejsek. Chovala se vzorně. Vidíš, to jsou takzvaná manželská pouta. Mít hlavu sevřenu mezi koleny. Pak začala ztrácet humor a chlupy. Byla zahloubaná do sebe a chvíle mi jí bylo špatně. Olezlá, s těžkými boky a hřbetem kostnatým. To vypadám, člověče. Že jsem o 3 roky starší? Ach, kde je mé mládí? Všecko je v tahu. I ten bílý, kudrnatý hoch s uchem černým jako uhel. Na to zoufale vzdychla a šla se nažrat. Jednoho dne zalezla do své boudy. Je to místo hanby, zalézá do ní jen když je bita a myslí si, že se jí stala křivda. Tedy zalezla do boudy a nevynořila se z ní, ani když jsme nejsladšími hlasy volali kočku. Po několika hodinách přišly domácí ženské a zvěstovali zářící, ženské při takových okolnostech vždycky září, že máme štěňátka. Odhad jejich počtu kolísal mezi 2 a 14.

milosti, neboť Iris k ním nikoho nepustila. Bylo jen vidět, že se tam hemží nějaké černé a bílé skvrny. Po dvou dnech se ukázalo, že jsou čtyři. Kdybych byl včas měl nápad, abych po vzoru našich předků po denní práci těžkou rukou zapisoval do starého kancionálu důležité rodinné události, vypadala by tato kronika asi takto. Pátý den. Už dovedou nejen pištět, ale také broukat, vrnět, kvičet a mlaskat. To černé přelezlo v boudě z kouta do kouta, hlasitě pištíc nad svou odvahou. Jinak leží na jedné hromádce nebo jsou přisáty k matčinu břichu, jež přitom našlapávají a hnětou předními tlapkami. Z toho je vidět moudrost přírody. Šestý den. To černé vypadlo z boudy. Dalo se to čekat, bylo příliš podnikavé. Bude to silný a statečný pes, neboť vřískalo přitom pronikavě jako zařezávané sele. Sedmý den. Počínají chápat rodinné vztahy. Jedno odstrkuje druhé od matčiných struků. Devátý den. Zdá se, že se perou. Desátý den. To bílé s černým monoklem otevřelo levé oko. Jedenáctý den. Už jsou otevřeny všechny oči, kromě jednoho. Proč mají tak veliké hlavy? Dvanáctý den. Mají bříška jako bubny. Ustavičně vypadávají z boudy, strašně křičíce. Hlasy mají mohutné. Ten stříbarevnýma ušima zaštěkal. Čtrnáctý den. Dnes jim Bubíkův pán kupíroval ocásky. Nemohl jsem se na to dívat. Pak tam zůstaly ležet čtyři bílé ocásky něžnější než dívčí malíček. Chtěl bych je schovat a později dát každému štěněti jeho ocásek na památku, ale bojím se, že by je sežrali. Nechám je zakopat, ty ocásky. Patnáctý den. Už dělají loužičky. Tím se začíná jejich samostatný život. Byl bych takto mohl den po dni zaznamenávat jejich pokroky po stránce intelektuální a mravní, kdy počali štěkat a vrčet, vyskakovat z boudy, hopsat po schodech, honit se s hrozným rykem, do všeho kousat, do všeho strkat nos, vlézat do každé díry, spát na každém klíně a vůbec se chovat tak, jako se chovala štěňata už za časů moudrého krále Jiříka z Poděbrad. Avšak zameškal jsem znamenat tento povlovný vývoj událostí a tak se stalo, že jednoho božího dne ve mně vyvstala hrozná představa, že můj dům i zahrada jsou zaplaveny 44 000 štěňat. Z každého kouta ryčel řev bratrské rvačky, z každé díry čouhala ježatá hlava štěkající chlapeckým diskantem nebo prchající ocásek. Na každé nohavici, při každém kroku mě visel hrozen vrčících a kousajících štěňat. Každý člen domácnosti chodil s plnou náručí štěňat. V každém koši a hrnci, na každé utěrce, v každém střevíci a klobouku spala hromádka bílých a černých štěňat. Nebylo kam postavit nohu. Buď se tam hemžilo štěně, nebo tam byla loužička, nejčastěji oboje. Nebylo možno se dopočítat. Vzal jsem si všechny čtyři kusy do pokoje. Když jsem je za půl minuty počítal, byla tam čtyři štěňata, ale pět loužiček.
Říkám vám, takové štěně je div přírody. Je to nevyčerpatelný zdroj zábavy a loužiček. Věc by se měla vyzkoumat. Myslím, že utemeniště všech řek, nebo aspoň těch velikých, je hájovna, kde hajný chová čubu, jmenuje se Dora, Flora, Diana, Silva či Amina, s 9 štěňaty. První, kdo ustoupil před touto katastrofální záplavou štěňat, byla sama Iris, vyschlá jako lund a s břichem dokrvava vysátým. Učila je sice veškerým psím předmětům, a to jednak povinným, pronásledovat, útočit, popadnout protivníka za týl, hrabat v záhonech, odnášet všechny předměty, hryzat všechno, co se nehýbe, jednak nepovinným, tančit, honit si ocásek, drápat se lidem na klín, prolézat plotem k sousedům a tak dál. Ale když skončila své přednášky, uchýlila se do některého pokoje a zavřela se tam, vybíhajíc jenom, když některé z jejich 44 000 dětí zaječelo příliš zoufalé. No, nic se nestalo. To se jenom Ben zakousl do ocásku Bibimu a Bibi se strašným náskem a spíláním táhne vrčícího Bena po 99 schodech střemhlav dolů. Nebo Bleký strčil hlavu mezi tyčky a teď ji nemůže vyndat. Nebo Bižů rozžvíkal drát elektrického vedení a dostal ránu. Něco takového se totiž přihází každou 86. vteřinu. V takovém případě Iris přiběhne zvláštním starostlivým poklusem a olíže dotyčné dítě. Dotyčné dítě pak zanaříká a zavrní a horem pádem se přisaje k maminčinu knoflíku, který ještě pro tyto okamžiky útěchy uchoval poslední kapičku mléka. Avšak Bleký nestrpí, aby Bibi pil u maminky, vrhne se na něho s válečným rykem a vleče ho za tlapku pryč, čehož použije Ben a pověsí se Blekýmu na ucho. Tu se Iris honem vytratí a uchýlí se do svých komnat. Zajisté jste si všimli, že všichni ti 4 chlapíci mají jméno od B. Jsou totiž z druhého vrhu. Podle kynologických pravidel dostávají psí generace jména podle abecedního pořádku. Už teď vymýšlím jména pro další vrhy. Například, až budeme u písmene Q, máme připravena jména Kvido, Quasimodo, Quo Vadis, Kvítek, Kventlík, Kvíčala a Kvap. Ale největší starosti mi dělá písmeno Ch a Z. Na jednu osobu nesmím zapomenout. Je to kočka. Okázale ignorovala radostnou událost v rodině. V prvních dnech svého mateřského nadšení a pýchy ji chtěla Iris přinutit, ano přinutit, aby se šla podívat na její dětičky. Strkala ji čumákem do boudy, ale kočka s výrazem ošklivosti zamávala ocasem a vznešeně odcházela jako dáma, kterou by někdo nutil, aby se šla podívat k jeskyním lidem. Irisku to zřejmě zamrzelo. Když nechceš, tak nech tak, řekla a od té doby zemsty vyžírala kočce její misku. Pokud nás lidí se týče, byli jsme prostě osypáni všemi B.
drápali se nám po nohou, vrhali se s největší rozkoší na naše nosy a zejména uši. Učili se na nás přepadat a pronásledovat odpůrce nebo zakousnout se do šíje suponovaného nepřítele, totiž našich lítek. Cvičili se na našich prstech v hryzání a obírání kostiček. Vysílali v noci hromadné deputace, že chtějí mlíčko s máčenou houskou. Mrholili se nám po střevících, chtěli se chovat v náručí a na klíně, přičemž všichni na sebe bratrsky žárlili, což se ovšem skončilo obecnou rvačkou a randálem. Kam se vrtli, spáchali nějakou škodu nebo hromádku. A když si rozzuřen spravedlivým hněvem popadl takového provinilce za límec a zvedl do výše, tu on vykulil oči tak nevinně a svěsil tlusté tlapičky s takovým výrazem, že zkrátka pak ti olízl nos, dostal hubičku a mohl zasťapat za dalším dobrodružstvím. Někdy se stalo, že všech 44 000 B usnulo. Tehdy jsme s úzkostí chodili počítat, jsou-li všichni. Obyčejně jeden chyběl a našel se teprve po dlouhém a horečném hledání spící v popelu, v koši s prádlem nebo v zahradním hydrantu. Jednoho dne jsem svolal všechny B, jednoho jsem sevřel mezi koleny, dva jsem třímal v rukou a čtvrtý visel na mé kravatě a ohlásil jsem jim. Holoto mizerná, čerti, bando a neřádi, takhle to už dál nejde. Já vás musím dát z domu. Opatřil jsem vám krásná místa, namluvil jsem čtyřem lidem, že jste nejmírnější a nejlíbeznější zvířátka pod sluncem. Já už jsem s vámi za těch 8 neděl zkusil dost. Teď ať to hledí vydržet jiní. Po těchto a jiných povzbuzujících proslovech jsem je poslal do světa. První šel černý rváč a násilník bleký, zároveň s darebou bižů, co má ten černý monokl. Pak šel poťouchlý Ben. Poslední odešel zamračený a bručivý Bibi. Zůstali jsme sami. Bylo nám tak nějak smutno. Už nikdy, vzdychli jsme. Raději už nikdy nechceme mít štěňata. 3 dny byla Fenka Iris smutná. Jednak hledala děti, jednak se stydila, že je tak vychudlá a vypelichaná. Pak na ní vyrazily nové bílé vlásky. Tu přišla rozkošně se vrtíc, skočila mi na klín a něco mě šeptala do ucha. Bylo to: člověče, já už nejsem maminka. Já jsem zase malá holčička. Hoď mě kamínek, já si zase budu hrát.

0: Plazí se po poušti muž a je k smrti vysílený. Když se konečně doplazí k oáze, poprosí o sklenici vody a prodavač mu odpoví.
1: Bohužel, já prodávám jen kravaty.
2: Tak to nashledanou,
0: zasípe chlápek a plazí se dál. Po čase narazí na další oázu. Tam ale na první palmě visí výstražná cedule.
1: Vstup pouze s kravatou.
2: To měl ten pán z Vůlovy. Poušť, pak oáza, to je jediné místo, kde je v poušti voda a nemá kravatu.

0: Kapitola pátá. Dva různé pavilóny.
1: Moc dobře si správně nevybrala,
0: usoudila žába. Měla pravdu. Jen jsme překročili práh pavilónu, když kus omítky se lehce dotkl mé tváře, než se rozbil o stěnu. Třída byla plná prachu a v jeho mracích jsem jen matně rozeznala lopuchy a bodláky, povalující se ve smetí a brebentící jeden přes druhého. Mezi tím vším si kopřivy hrály nahoněnou s ohromným řevem a všichni se hádali až hrůza. Házeli po sobě kreslicími čtvrtkami, takže to ve třídě vypadalo jako na bojišti. A pak jsem zaslechla ječivý hlásek, který v té bouři zněl jako nakřáplý zvonek.
2: Ticho, ticho, nebo zavolám hejkala!
0: Volala to paní učitelka Straková, stará krátkozraká straka. Stále opakovala:
2: ticho, ticho, nebo zavolám hejkala!
0: Ale přitom ani nezvedla hlavu. Nebylo ji skoro vidět za rozevřenou knihou, z které předčítala cvičení, a nestarala se ani dost málo o to, co se děje kolem. Najednou si lopuchy začaly vylupovat z hlav pichláče, kterým se někde říká drátnické knoflíky a jinde zase babáky, a házeli jimi postrace. Ta jen častěji opakovala své
2: ticho, ticho, nebo zavolám hejkala.
0: A jen když ji některý pichláč zasáhl, poškrábala se nohou, jako by zaháněla dotěrnou mouchu. Ale najednou se přece rozzlobila. To jeden pichláč ji trefil rovnou do oka. Vyskočila a zlostně zavolala:
2: hejkale, hejkale!
0: Ze stáje vedle třídy se přibatolil dobrácký osel. Vzal do tlamy jeden bodlák a zatřepal jím. Oči měl ještě ospalé a jeho klesající hlava prozrazovala touhu spočinout co nejdřív zase na slámě. Ale po jeho příchodu přece jen zavládl ve třídě klid. Bodláky začaly jektat zuby, lopuchy a kopřivy se strachy skrčily.
2: To je naposled, co jsem zavolala hejkala pro nic za nic,
0: hrozila straka.
2: Příště už nebude žádné smilování, na to se můžete spolehnout. Osel vás všechny sežere.
0: Hejkal zlomyslně zablízkal očima. Pak pustil bodlák a zmizel ve stáji, aby tam dál podřimoval. Všichni začali hlučet. A znovu další pichláč pleskl učitelku do čela. Ta zas jen zvolala:
2: ticho, ticho, nebo zavolám hejkala.
3: Z těch darebáků nebude nikdy nic kloudného,
0: řekla mi šedozelená.
3: Nenaučíme je ani špetce zdvořilosti a musíme je posílat na zem tak, jak jsou. Ale za trest smějí růst jen někde u starých zdí nebo na smetištích. Pojďme pryč. Tahle podívaná mi jde na nervy.
4: Excelence, je mi líto, že jsem si vybrala tak špatně, protože si chci odtud odnést jen nejkrásnější vzpomínku na školu květin. Ukažte mi raději sama nějaký jiný pavilon.
3: Tvá slova mě velice těší, Aničko. Zavedu tě do třídy macešek, které mají pověst nejmoudřejších květin.
0: Pavilon macešek byl jakoby skleněný. Podlaha, strop i zdi byly celé z průhledných desek, po nichž se pohybovaly barevné křídy. Ony to vlastně nebyly křídy, nýbrž dlouhé a rychle se pohybující píďalky. A macešky pozorně sledovaly čáry, které píďalky rýsovaly na průhledných deskách. Za stolem na stupínku seděl netopír s ohromnou hlavou.
5: To je jedna z nejmoudřejších osobností našeho království,
0: šeptala mi žába.
5: Na dlouhé měsíce odchází do naší zimní jeskyně a hloubá tam o životě květin. Dlouhé přemýšlení ho tak vysiluje, že se k nám vždycky vrací vyhublý až běda.
0: Netopír i jeho žačky sledovali spletité čáry, kreslené pohybem píďalek tak pozorně, že nás vůbec nespatřili. Šedozelená nenápadně zakašlala, aby upozornila na naši přítomnost. Netopír otočil hlavu a upřel na nás své hloubavé oči. Ale potřeboval hezky dlouhou chvíli, než povstal ze svého místa. Mohlo se skoro říci, že se jen s lítostí vytrhuje z přemýšlení. Podal žábě ruku, ale otočil se ke mně a zvolal.
6: Podívejme se, holčička, jak pak se jmenuješ?
4: Anička.
0: Odpověděla jsem a v duchu jsem se divila, proč má tak velikou hlavu. Netopír chtěl asi všechno vědět a tak se mě vyptával dál.
6: A víš, proč žiješ, Aničko?
4: To nevím. O tom se mnou ještě nikdo nemluvil.
6: Hleďme.
0: Řekl a dlouho přemýšlel, než dodal.
6: A ty jsi nikdy neuvažovala o tom, proč jsi vlastně na světě?
4: Ne, nikdy.
6: To mě opravdu udivuje. I ta nejmenší maceška, kterou tady vidíš, přijde na to docela sama.
7: Ale přece jen proto, abys byla krásná.
0: Volali macešky jedna přes druhou.
7: Jedině proto, abys byla krásná.
0: Zvědavě mě obklopili, hladili mi hned oči, ruce a hned zas vlasy a říkali mi zborem.
7: Ty máš hezké oči, Aničko.
8: Je vidět, že se v nich zrcadlilo slunce.
7: Ty máš hezké ruce, Aničko.
8: Je vidět, že si hráli na slunci.
7: Ty máš hezké vlásky, Aničko.
8: Je vidět, že ti je slunce pozlatilo.
0: Byla jsem najednou tak šťastná a dojatá, že se mi oči zalily slzami. Všechny macišky začaly volat.

0: Digi básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigi.cz a tam ji najdete.

0: Každý večer se táta Richard a máma Kidživu sejdou u Mojina Pelíšku. Nejdřív se přijde pomazlit máma. Má ráda, když jí Moja drbe za ušima. Za odměnu si ji vyzvedne na nohy a nadhazuje do výšky. Moja přitom vždycky výská blahem. Když se dost vyřádí, schoulí se mámě do náručí a to je takové tajné znamení pro tátu. Richard někdy dělá, že to tajné znamení vůbec nevidí. Dneska se ale přišoural blíž a nahrnul si pod sebe slámu, aby se mu pohodlně sedělo. Budeš mi vyprávět něco veselého, žebronila Moja. Ale táta Richard řekl, tentokrát nic veselého, nýbrž poučného. Už si, Mojo, dost velká, abych ti pověděl o kouzelné díře. U všech bílých goril tak velká přeci ještě není, vykřikla Kidživu polekaně. Ale jo, mamko, trvá na svém Richard. Uteklo to jako voda a právě teď je ten správný čas. Kidživu se přesto polekaně podívala z Moji na Richarda a z Richarda zpátky na Moju. Nakonec ale vzdychla. Tak dobře, pověsí to. A po tváří jí stekla maličká slzička, protože najednou viděla, že je Moja už opravdu velká holka. Tak tedy, začal táta Richard. Budu ti vyprávět o kouzelné díře. Moja se zachumlala do slámy, ale pak znovu vystrčila hlavu. A bude to dlouhá pohádka. Nebude ani dlouhá, ani krátká, zahučel Richard. Bude tak akorát a už nevyrušuj. Moja si spokojeně mlaskla. Zavřela oči a nastavila své malé gorlí ouško, aby jí tam pohádka vklouzla sama. Tak tedy, začal táta Richard znovu od začátku. Kde si na oněch místech, kde přesně ví už jen hrstka nejstarších goril, je ukrytá kouzelná díra. Každé gorilí mládě ji jednou musí navštívit. A je to ta nejdůležitější chvíle v celém gorilím životě. Skrze kouzelnou díru se totiž dá přivolat velký gorilák, který může splnit malé gorily jakékoliv přání, pokud si to zaslouží. A jak si to může zasloužit? Zeptala se Moja. Nesmí nikdy provést žádnou rošťárnu, ze které by byl někdo nešťastný, ale hlavně, a to je ze všeho nejdůležitější, nesmí nikdy nikomu ublížit. Jednou se pokusila malá gorila jménem Sába velkého goriláka obelstit. Kouzelná díra se otevřela, ona jí pošeptala svoje přání, ale v tom se kouzelná díra začala otevírat víc a víc, Sábě se propadla půda pod nohama a ona do té díry spadla. To se velký gorilák rozlobil, protože věděl, jak moc Sába ublížila svému malému bratříčkovi. Byla to strašná událost. Sába tolik žárlila na nové miminko, které se její mamince narodilo, že se k němu v nestřežené chvíli přikradla a ukousla mu tři prsty. Proto velký gorilák přikázal kouzelné díře, aby Sábu spolkla, a jak přikázal, tak kouzelná díra vykonala. A co se s tou žárlivou holčičkou potom stalo, špitla Moja. To nikdo neví. Někteří tvrdí, že bloudí v kouzelné díře dodnes. Jiní zase říkají, že jí velký gorilák odpustil, protože slíbila, že už bude hodná. A udělal z ní gorilí vílu. Moja vykulila oči. Ony jsou nějaké gorilí víly? Já jsem žádnou nikdy nepotkal, ale kdo ví? Pokrčil táta Richard rameny a než se ho Moja stačila ještě na něco zeptat, usnul.
1: Figi hádanka.
2: Smolíček je malinký.
3: Ukradli ho jezinky.
2: A kdo slyší volání?
3: Pacholíčka zachrání.
2: Kdo je to?
4: Kdo pak ví, odpoví.
5: Smolíčka, pacholíčka, když ho ukradli jezinky.
6: No já to vím a víš to ty.
5: Já si myslím, že to byl, Bzon.
6: Ha, ten ne.
5: Tak to.
6: Má takové velké paroží.
5: Byl sop.
6: Ten má taky paroží, ale tenhle má větší paroží.
5: A smolíček, pacholíček, ten byl u nás v naší zemi a my sobě nemáme ani bizony, leda v zoologické zahradě, ale máme...
6: Jelene!
5: Oči máš zelené. To je

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kudla Dederon se zmocní amuletu. Někdy se příběh vleče a pak se najednou rozběhne všemi směry tak rychle, že jeden neví, za který konec ho má chytit. A někdo se může z příběhu i vytratit. Například, kam nám zmizel Hihlík. Hihlík se vrátil do Kilimandžára. Klub už byl zavřený železnou mříží. Hihlík se dostal dovnitř světlíkem. Vypadalo to tady jako po bitvě. Židle rozházené, na podlaze kaluž vody a v ní zapomenutá polobotka a blízko vchodu několik ponožek. Ty tady jistě vytrousili divocí lichožrouti, když je Hihlík svou sprchou vyhnal. Teď začal systematicky prohledávat všechna místa, kde mohl přirvačce přijít o svůj amulet. Konečně. Támhle v rohu za basou prázdných pivních lahví něco vykukovalo. Ano, byl to jeho kožený váček s amuletem. Hihlík si ho chtěl přitáhnout, ale váček ucouvl. Tak znovu chňapl po něm, ale váček uskočil. Hihlík se po něm vrhl, přepadl přes basu piv a nad ním se ozval škodolibý smích.
0: Já jsem věděl, že se pro tu věcičku vrátíš. Zubil se Kudla Dederon a tak jsem si tu na tebe počkal.
1: Výsměšně komíhl amuletem Hihlíkovi před očima.
0: Co to je?
1: Vrať mi to.
0: Co je to? Opakoval Dederon. Ono to má nějakou cenu.
1: Jenom pro mě. Je to dárek od maminky. Sotva to slovo Hihlík vyslovil, už toho litoval. Dederon přímo zařičel. V životě zřejmě neslyšel směšnější slovo než maminka.
0: Od maminky, od maminky, da, da, da.
1: Opakoval a škytal smíchy. Hihlík se na něho skokem vrhl, ale tentokrát se už Kudla Dederon nenechal překvapit. Okrůček ustoupil a nastavil mu nohu. Hihlík přeletěl a narazil hlavou o roh stolu. Na chvíli ho to omráčilo. Dederon ho jednou rukou zvedl ze země, jako by ho sevřeli kleště. Hihlík se marně snažil vytrhnout.
0: Tak už dost raní,
1: zavrčel ten vychrtlý lichožrout.
0: Teď mě dobře poslouchej, Hihlíku. Líbíš se mi. I když máš tak srandovní jméno a vypadáš jako jedináček. Umíš se porvat a myslí ti to. Jak jsi nás pokropil, toho si, kámo, fakticky cením. A chci tě vzít do party.
1: Do jaký party? Kudla uvolnil sevření. Hihlíka brnělo celé tělo.
0: Slyšel jsi někdy něco o velkým šéfovi, řekl Dederon.
1: Hihlík zavrtěl hlavou.
0: Celý horní město mu patřilo. Jenže už je to dávno, v Nylonovým a Dederonovým věku. O té době si snad něco slyšel, ne?
1: To jo, řekl Hihlík. Od dědy.
0: A já si říkám Dederon, protože chci být jako on. Padre, kmotr všech kmotrů, Tullamore senior. Ha, už teď můj gang ovládá celý dolní město, ale to mi nestačí.
1: Hihlík mu vytřeštěně skočil do řeči. Tullamore senior, tak ty ho znáš? Hihlík horečně přemýšlel. Má mu říct, že je to jeho strejda? Otec dvou bratránku Ramsese a Tullamora juniora?
0: Tak co je?
1: Hihlík se zpamatoval. To jméno jsem už někde slyšel, řekl zadrhlým hlasem.
0: Tak vidíš, ale je to dávno otepsaná veličina. Brzy budu velkým šéfem já a ty to se mnou můžeš dotáhnout daleko,
1: ale já nechci, řekl Hihlík pevně.
0: Ale tohle chceš, ne?
1: Kudla Dederon mu před očima zamával amuletem a zároveň dvakrát hvízl. V tu chvíli se odněkud přiřítili dva lichožrouti s rezavými špendlíky v uších, vzali Hihlíka mezi sebe, sešli s ním do sklepa.
2: Tak tady mě zavřou mezi odpadky a krysy,
1: pomyslel si Hihlík. Voda je lichožroutům protivná, ze psů jde strach, ale ještě horší jsou krysy. To vám říkám až teď. Hihlík nedokázal zakrýt svůj strach a Kudla Dederon i jeho parťáci se tím ohromně bavili.
0: Můžu tě tady nechat, ušklíbl se, ale neudělám to. Něco mi říká, že by tě byla škoda.
1: A pak přikázal, zavažte mu oči. Hihlík měl v mžiku šátek na očích.
2: Tak to je konec, pomyslel si.
1: Viděl jen tmu a v ní rudá kola. Uslyšel zaskřípění a tvář mu olízl vlhký průvan. Pak ho popadlo čtvero rukou a letěl. Dopadl na všechny čtyři. Strhl si šátek z hlavy, stál na chodníku.
0: A teď upadlo, hoj!
1: Kudla Dederon to řekl docela přátelsky.
0: Když dostaneš rozum a dáš se k nám, tak ti to vrátím, no. Víš, kde mě najdeš?
2: Kde?
1: Zeptal se Hihlík až pokorně. Věděl, že tuhle bitvu prohrál.
0: Tady kolem Kilimandžára se vždycky někdo z mýho chupotlouká. Dovedou tě až za mnou.
1: Víc už se Hihlík nedozvěděl. A i kdyby se chtěl ještě na něco zeptat, nebylo koho. Zůstal v tajemném dolním městě docela sám.

Holky a kluci, myšáci a myšky, zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Jsem rychlá jako mrknutí očkem. Šmejdím a šmejdím. Myškuju kolem klávesnice a jak tak čtu vaše dotazy, jste fakt zvídaví posluchači. A to je paráda! Hodně vás zajímají různé věci ze zvířecího světa. To se ale ptáte fakt tý pravý myši. To je totiž náš svět. Tuhle jsem třeba dostala od Honzíka, který se podepsal Honza Smajlík, docela záludnou otázku. Jestli umějí a můžou papoušci fakt rozumně mluvit? Znáte přece ty krásně barevný papouchy, co zopakujou, co říkáte, že jo? No ale jak to s nima vlastně je? Nebylo by fajn poklábosit si s papouškem? Nebo i s jiným zvířetem? S kým by se tak dalo vážně mluvit? Ponořila jsem se do hledání a jsem tu se svou odpovědí. Vypadá to, že některý papoušci umějí po lidsku promluvit. Ale dá se s nima vést normální rozhovor? Asi vás zklamu, ale možný to není. Doopravdy nemluvějí, protože nechápou význam jednotlivých slov. No jak to teda je? Hned vám to povím. Oni totiž jenom napodobujou zvuk, který slyšeli. Proto se od papouchů můžeme dočkat nejen slov, ale i napodobování jiných zvuků, třeba vrzání dveří nebo štěkání psa. Některý andulky třeba umějí napodobit zvuk tekoucí vody, takže se jejich pán pořád vrací do kuchyně, protože si myslí, že nechal roztočený kohoutek nad dřezem. Ale co je na papoušcích v téhle souvislosti ještě zajímavý, na rozdíl od nás vůbec nemají hlasivky. Hlasivky jsou takový dvě blanky v krku, který mají vliv na to, jak mluvíme a zpíváme. Na nich se lidem vytvářejí hlasy. Papouchové je nemají a zvuky vydávají tak, že svalama krku ovládají proud vzduchu, co jim jde do pusy, teda do zobáku. A parádně zvuky umí imitovat, to znamená napodobovat, nejenom krásný, velký a barevný papouši, ale i třeba papouší prťousové, malý andulky nebo korely. A možná si i říkáte, proč to ti ptáci vlastně dělají, když se mezi sebou můžou domluvit nějakou ptačí řečí. Dělají to proto, že to jsou prostě společenský zvířata. Když jsou v zajetí, cítí potřebu komunikovat s ostatníma kolem sebe. A protože člověk se ptačí řeč naučit neumí, ptáček se aspoň zoufale snaží napodobit tu lidskou. To je co? Letím šmejdit dál. Mějte se, písklata. Jo, a o tom, se kterým zvířetem se člověk může fakt rozumně domluvit, si povíme jindy. A kdybyste na to zatím přišli, napište mi schválně, jestli se trefíte. Já už to totiž vím.

si kočičky, dal jsem jim pít mlíko z lžičky. Byli asi jako má dlaň maličký, dva chlapečci a dvě holčičky. Přinesl jsem domů čtyři kočičky, venku by

0: že den, pomalu už bude večer. Kde jste se vy dva toulali?
1: My jsme se netoulali.
2: Sim, my jsme byli po škole.
0: Cože?
1: Máně.
2: Teda, Horvínek byl po škole. Já jsem na něj čekala, že aby trefil domů.
0: No počkej, Hurvaš, co to slyším?
1: No,
0: ty netrefíš domů?
1: To se ví, že trefím, jenomže já jsem špatně napsal slohový úkol.
0: Jaký slohový úkol?
1: Má cesta domů, podle pravidel silničního provozu.
0: No, ty neznáš dopravní pravidla?
1: Znám.
0: No tak vidíš.
2: Ale špatně.
1: Máni.
0: No počkejte, tak to ne tohleto. To ne. S tím se musí něco udělat.
1: Že ano. Vezmu si kolo a zajedu si tu cestu dobře prohlédnout.
0: Jo, to tak. Myslíš, že tě pustím s kolem na ulici, když neznáš dopravní pravidla?
1: Nepustíš, viď?
0: No to se ví, že ne. Hezky se posaď.
2: Smím taky.
0: No, no Máničko, když chceš, tak... A nechceš raději za bábinkou?
2: Bábinka není doma. Má hodinu jógy.
0: Šťastná to žena. No jo, no tak dobře, no co se dá dělat? Děti, pěkně se soustřeďte.

0: a škůj. Takže připravení?
1: Na všechno.
0: Vyslechněte si úvodní lekci.
2: A to je která, pane Spejble?
1: Já přeci ta první, to dá rozum.
2: Jej, Danánky, to vím taky, že ne ta poslední. Já se ale ptám, která to je. Co si v té úvodní lekci povíme úvodem?
0: Povíme si o tom, kdo všechno je účastníkem silničního provozu.
2: Ano.
0: Takže začínám. Silniční provoz. Co je to silnice, to pochopitelně víte.
2: Ano,
1: Boreď.
0: A co je to provoz, to doufám víte taky.
2: Ano,
1: jasnačka, Boreď, bychom to nevěděli. Povoz, to je taková velká kárka s kolama, kterou veze nějaký ten kůň.
0: Ale ne.
1: Tak osel.
0: Ne.
1: Vůl.
0: Hurvajs, já...
1: Ty?
0: No ne, ani kůň, osel nebo vůl, ani já ne.
1: Fakt ne?
0: Ne. Kdybys mě nechal domluvit, tak bys zjistil, že jsem nemluvil o povozu, ale provozu, ty šiško. O silničním provozu, chápeš?
1: A jo.
0: No sláva. Takže znova. Provoz je co?
1: Co?
0: No, Máničko, provoz.
2: Provoz je, že...
0: No?
2: Když se něco někudy vozí, nosí, tahá, šoupe.
0: No?
2: No, když někdo někudy jezdí, chodí...
1: Leze.
0: No... No, i tak se to dá říct, no. A ten silniční provoz vede kudy?
2: Po silnici.
0: No, výborně, no, vidíš, no. Po silnici, která spojuje město s městem, vesnici s vesnicí, ale...
1: Nebo vesnici s městem.
0: No, to taky. Ale silničním provozem...
2: Nebo město s vesnicí.
0: Ale silničním provozem... Nazýváme jízdu...
2: Nebo chůzi.
1: Tu taky.
0: Nebo chůzi nejen po silnici, ale i po ulicích a náměstích ve městech a...
2: Cím! A taky po návsích, navsích. Víte, pane Spejble?
0: Víte, že a...
1: A po polních cestách, po lesních cestách.
0: No a...
1: I po lučních cestách.
0: No dobře, jistě a...
2: A po malilinkých pěšinkách.
0: No jo, no. A taky po různých jiných prostranstvích.
1: Je! A co to jsou ta jiná prostranství?
0: No, to třeba...
1: Třeba?
0: Třeba mě haly v továrnách. No, když ty tedy nejsou přístupné všem lidem, nýbrž jenom...
1: Chocholoušům.
0: Šmagozy, jakým chocholoušům zase? Hurvaš, zde by se v tovární hale vzal chocholouš.
1: Vzal, Taťuldo, vzal. Kvákal říkal, že mu jeho otec říkal, že u nich v továrně lítal chocholouš. Že se nasmáli, říkal.
0: Ale no, no ano, no dobrá, no prostě mě, dobře, no, prostě tak, každý, kdo vkročí na takovéto prostranství nebo silnici a taky na ulici.
2: Na náves, náves.
0: No dobře, no tak každý takový člověk se nemůže chovat, jak ho napadne. Nýbrž.
1: Jak ho nenapadne?
0: Nýbrž musí dodržovat pravidla čeho?
2: Silničního provozu.
0: Konečně. Máničko, správně.
2: No.
0: Ještě, že jsi tady zůstala. No, dobře, dobře. A to proto, protože je jeho součástí.
1: Toho provozu.
0: A tím je myšlen nejenom ten, kdo na ulici vkročí.
1: Vjede.
0: No.
1: Na kolobrně nebo na kole, že?
0: Ovšem, i s autem nebo v autě, s tramvají, anebo v tramvaji.
1: I tehdy, když tlačí trakář.
0: No i tehdy.
1: I když jede na uslu, tatí.
0: No jo, zkrátka je jim každý jezdec i chodec. Každý řidič i cestující, co se pohybuje v silničním provozu a tudíž musí dodržovat.

0: pravidla čeho?
1: Silničního provozu, že? Ano, pane Spejle.
0: Silničního, Maničko, silničního provozu. Tak, a teď, když jsme si to tak hezky vysvětlili, se můžeme odvážit vykročit ven z bezpečí domova.
1: Hurá! To je prima nápad, Taťulinku. Tak já už běžím. Náchled!
0: Stůj!
1: Co je? Já jsem se chtěl projet.
0: Tady budeš.
1: Proč?
0: Ještě jsem neskončil.
1: Ale vždyť si říkal, že...
0: Co? Že jdeme ven?
1: No, to jste doopravdy říkal, pane Spejble.
0: Jenže já to nemyslel doslova.
1: Ne?
0: Ven hurvaj smíš, až se naučíš všechno o tom, jak se na ulici a na silnici správně chovat, abys nepřišel k úrazu.
1: No, zrovna včera mě Horvínek urazil. Řekl mi,
2: Taťo, nemyslí urazit, ale mít úraz, ty hloupá.
1: Ty hloupá? Hele, zase mě urazil. No vnímáte to, pane Spejble?
0: Ano, já to vnímám, já to vnímám. A vnímám i to, že už zase melete páté přes deváté. Děcka, žáci, klid, teď si popovídáme o tom, co dělat, když se chystáme vykročit z domu na ulici.

0: A zase přivezli kádě. Ale dnes byly nějaké divné. Byly červené a vyšší než vždycky. Také nebyly ze dřeva, ale železné. Kolem pobíhali rybáři a všechno to dirigoval porybný šťovíček, který se tvářil důležitě a nadmíru spokojeně. A potom začali do rybníka Pardoubek pouštět obrovské světlé ryby, jaké nikdo ještě neviděl. Vypadali trochu jako kapři, i barvu měli skoro stejnou, i když světlejší, ale ty oči úplně nízko v hlavě a hlavu malou, menší než mají kapři. Tak jsem na ty bohatýry z východu zvědavej. Prej nám vypasou všechnu trávu a v rekordním čase, tvrdili na sádce.
1: Tak takový ryby, co by se jenom pásly jako krávy, jsem teda ještě neviděl.
0: No je to takovej druh, přivezli je z Ruska. Amur bílý se to zvíře jmenuje a prej se opravdu jenom pase. Na jedno kilo váhy navíc prej sežere půl metra kutrávy. No už jsem říkal, že jsem na to zvědavej.
2: Tak o tom už jsem slyšel. Není divu, že jim nerozumíme, když jsou z Ruska. To je na východě.
0: Najednou se nad nimi zatmělo a on to ten největší cizinec Amur a hned k ním.
3: Tak, tady nás máte.
4: No, to máme. To ale ještě neznamená, že jsme z toho nějaký odvázaný.
3: To může být. My si to tady taky nevybrali. Jednoduše nás sem poslali, aby jsme to tady vyčistili. Až to vyčistíme, povezou nás zase jinam.
4: A to jim do těch kádí zase naskáčete?
3: Ne, asi letos bude výlov. Tak nás vytříděj, dají na stranu a odvezou zase jinam. Tady alespoň některý z nás. Máme dost velký ztráty. Něco taky asi pochytají vaši rybáři.
4: Tak to můžeš být teda klidnej. Naši rybáři nevychytají nikdy nic a jsou dokonce svědci, co tvrdí, že kdyby náhodou chytili, tak zase pustěj.
3: Nic vezlím. Jo, a jmenuji se Boris.
5: Jak to, že najednou mluvíš jako my?
3: Jsem tady už 5 let. Dělám brigadíra, teda mám ty ostatní na povel. Ty jsou noví. Přicestovali z východu nedávno.
6: A to opravdu jedí jenom trávu, jak říkal porybný šťovíče?
3: No, mezi náma. Nějaký to těstičko, když rybáři přikrmujou, vezmou taky. Ale nejsou na to moc zvyklí.
6: A že jste tak vyrostli? To je po trávě.
3: No, rosteme rychle a hodně. Například já měřím přes metr a mám víc než 25 kilo. Ale jestli je to po trávě, to nevím. Já na trávu příkladně teda moc nejsem.
2: To už je takovej druh inu cizina. To zase bude málo vzduchu pro dýchání, když sem nasadili takové obry.
3: Tak o to strach nemějte. My vzduchu moc nepotřebujeme. A taky nám nevadí zakalená voda. Jsme dost skromní. Tak se zatím mějte. Musím zkontrolovat ostatní.
5: Co je to brigadýr?
2: To nevím, ale říkal student, že na východě všechno dirigujou atamani. Atamani nebo komisaři, říkal ten student. Brigadír bude asi něco mezi atamanem a komisařem. Možná je to dokonce sám ataman.
0: Začalo to tím, že si Amuři stěžovali na zimu. Prý je jim v Pardoubku zima a jsou zvyklejší na teplejší vodu. Začali hledat, až přišli na to, že nejlepší voda je pod pivovarem a hned se tam nastěhovali. A netrvalo moc dlouho a přišli také na to, že v pátek v podvečer je to u pivovaru úplně nejlepší, protože sládkové lili do Pardoubku vodu, a to nejenom teplou, ale také plnou piva, sladu a mláta. A to se nemuselo Amurům z východu říkat dvakrát a za chvíli to bylo u pivovaru stejné jako v hostinci pod hrází. Amuři zpívali nesrozumitelné písničky a vůbec jich najednou v rybníku Pardoubku bylo plno, takže se hned nepoznalo, kdo je tady doma a kdo jenom na brigádě. A to se samozřejmě ale vůbec nelíbilo kamarádům a už vůbec ne Sumcovi Horymírovi.
7: Ale mělo by se jim to zatrhnout.
8: Nějak moc rychle tady zdomácněli, to je fakt.
6: Kdo se jim má vyhýbat, když není znát, kam v příští chvilce takový Amur zatočí?
5: Vždycky v pátek mi celou noc plaší kořist.
9: Prej, že jsou jenom na trávu. Povídali, že mu hráli. Dělají, že se pasou a přitom mi vychytají všechny buchanky a perloočky. A jak jim panečku šmakujou. Prej jsou tady, aby vypásli trávu. Tu měl vlastně posekat porybný šťovíček, když má Pardoubek na starosti.
2: No jo, když se trávou nekrmíte vy, museli povolat posilu. Jinak by musel porybný šťovíček vypustit vodu nebo po výlovu vzít kosu a trávu posekat, scharabat a odvést. A to je na šťovíčka fůra práce, to po něm nemůžete chtít.
7: A jednoduše se jim to zatrhne. No jo, ale jak?
9: A co kdyby jsme je naučili na těsto? Nakukáme jim, že je to ta nejlepší pochoutka a že ho rybáři jenom tak házejí do vody a oni se chytí a budou za chvíli pryč.
5: Jenomže kdo spase trávu, aby šťovíček neměl práci?
7: Tak předně to s chytáním Amurů nepůjde tak rychle, známe svý rybáře. Je to jedno trdlo vedle druhýho. A potom to všechno vlastně zavinil ten šťovíček.
6: A co když na těsto nepůjdou?
9: Půjdou na všechno, protože jsou pořád při chuti. Vždyť říkám, že mi kradou buchanky a perloočky.
5: A to je necháte jít na pekáč?
8: Ženská, jak vidí kulturistu, jasný konec. To by jenom plašej kořist. Ale co chudák Horymír, co bude dělat, když je vždycky v pátek na večer k pivovaru navyklej?
5: A co Silvestr? Když mu snědí všechny buchanky a perloočky, a mě vlastně taky tak, protože já buchanky a perloočky taky rád.
9: Já vás poslouchám už dlouho a myslím, že to mám. Musíme mezi ně nějak pustit zprávu, že na horním konci, tam u kravína, je to ještě lepší než u pivováru. Nalokají se močůvky a bude od nich pokoj.
7: No, vypadají na to, že jim ani ta močůvka z kravína nebude vadit. Moje chvíle jednou přijde, potom ať se těšej. Jsou chvíle, kdy já se neznám. Možná, že dokážu být i surovej.
8: Rozhejbáme je. Uspořádáme pro ně bojovou hru. Když jsou takoví bohatýři, tak ať ukážou, co v nich je. Budou sportovat.
5: Jak budou sportovat, Félixi?
8: Docela jednoduše. Postavíme jim překážkovou dráhu přes celý Pardoubek. Od kravína, kde už to znají, kolem pivovaru přesně ke stavidlu.
7: A oni se unaví tak, že pojdou.
8: Podívaj se na ně, ctihodnosti. Ty neunaví nic. Natož, aby pošli, nepojdou. To nejlepší nakonec. Kdy pak asi bude porybný šťovíček vypouštět vodu stavidlem z vrchu?
5: V neděli. Za dva dny.
8: Tak a to je taky ten den, kdy se zbavíme nežádoucích cizinců. Budou mít přesně dva dny na rozjezd. Dva dny teď můžou trénovat.
5: Ale pořád nevím, jak to chceš zařídit.
6: Taky si myslím, že je nějaká překážková dráha nemůže rozházet. Vypadají na to, že doma měli překážkovou dráhu každý den.
7: A rozhejbaný jsou až, zvláště takhle v pátek na večír.
8: Možná je to nerozhází, ale zaručeně vystěhuje. Poslední překážkou bude totiž skok přes stavidlo. Potom ať jedou vodou, kam je jim libo.
7: To je ono, je to tak. Zpátky se nedostanou. To by museli umět taky lítat.
9: Ani bych se nedivil.
5: A co si počnou v potoce, když jsou jako rom do police, jak říká Lojzík, a v Rokyťáku tolik vody zase není?
8: Nastěhujou se do tůně u mlejna, tam je vody dost a mlynář Kotyk si s nima už nějak poradí.
0: Prohlásil Félix a šel hledat atamana Borise, aby to s ním dojednal.
8: Je na čase se trochu seznámit. V neděli uspořádáme slalomovou jízdu pardoubkem. Soutěžit se bude v družstvech. Starousedlíci proti amorům. Mezinárodní závod.
10: A kolik bude v každém družstvu závodníků?
8: Co kdo má? Vy všichni proti nám všem.
10: A cena pro vítěze? Naši už totiž nejsou na amatérský sport zvyklí.
8: Vítěz bude mít přednost, až bude porybný šťavíček zase přikrmovat. Kdo vyhraje, jde první. Poražený až za ním.
10: To by šlo. Kolik máme času?
8: Vždyť říkám, dnes je pátek, takže 2 dny, když jsou závody v neděli v podvečer.
10: Domluveno.
2: Jenom aby šťavíček nezapomněl. Neškodilo by, kdyby v sobotu trochu sprchlo. No to by vypouštěl ještě víc.
5: Tak se zeptáme Žabek, ty prý vodu cítí.
2: Zařídím.
11: Máme za to, že v sobotu by sprchnout mohlo.
8: Když už jsme u toho, Jene, uděláte nám pořadatelskou službu, ty a ostatní skokani. Musíte amury nadirigovat pěkně až ke stavidlu a tam hop a budou na druhé straně. Tak a teď už jenom, aby si porybný šťavíček všimnul, až půjde domů za hostince pod hrází.
0: Ale i tomu se dalo trošinku pomát. Když se šťovíček vracel, dělali ryby trochu vlny svými ocasy a největší, to se ví, sumec Horimír, kterému šlo o hodně.
7: Musím zítra trochu popustit. Je moc vody.
2: Jenom, aby nevypouštěl ráno.
5: Ráno vypouštět nebude. Hned jak půjde k vodě, zatočí do hostince. Kdyby to neudělal, mohlo by se stát, že ho paní Šťovíčková k polednímu zažene domů.
8: Musíme Šťovíčka pozorovat a závody zahájíme, až otočí stavidla.
0: A pak přišla konečně ta neděle, kde se mělo ukázat, jaký měl okoun vlastně nápad. Šťovíček vyrazil na hráz, potom se podíval k hostinci pod hrází, zpátky na vodu, potom ještě k rybářské baště, kde bydlel, a když neuhlídal paní porybnou šťovíčkovou venku, rychlým krokem zamířil k hostinci.
8: To máme v suchu.
10: Tak tady nás máte. Já nezávodím. Budu jenom dohlížet na pravidla. Důvěřuj, ale prověřuj.
7: Ale jeden amur, žádný amur.
8: Aneška vám ukáže trať, sejdeme se u stavidla.
0: Amuři projížděli trať a už teď se pod fousky usmívali, protože jim bylo jasné, kdo vyhraje nejenom závody, ale také první pořadí u příštího krmení.
10: Protestujeme proti stavbě trati. Proč nemůžeme zkoušet taky poslední skok?
8: Dobrá, zkoušejte.
0: Dovolil najednou a z ničeho nic Félix, až všem zatrnulo, jestli se to nepokazí. A tak jeden amur za druhým mizel za stavidlem, až v pardoubku zbyl jenom ataman Boris.
10: Tak to vám teda vyšlo. Za to vám ale Šťovíček nepoděkuje. A to ještě není všechno. Aby mohl Šťovíček posekat trávu, musí vypustit rybník. Aby mohl vypustit rybník, musí vylovit ryby. Tak se připravte na výlov. Snad se ještě shledáme.
5: Tak to se ti povedlo, Felixi.
2: A máte to spočítaný.
6: Já jsem ještě malej, naštěstí.
10: A co s vámi, bohatýre?
7: Ha, zase mě někde vysaděj pro parádu.
4: Jak znám Šťovíčka, tak to s tím výlovem nebude zase tak horký.
2: Do Vánoc jistě.
0: A tak si žili bez amurů. Hned příští pátek se sumec Horimír chystal zase k pivovaru a těšil se, jak tam bude sám. Když byl už jenom kousek od pivovarské zdi, uslyšel najednou veliké zpívání v cizí řeči.
7: Amuři, kde se tu berete?
10: Jsme zase zpátky. On mi náš kotik totiž pověděl Šťovíčkovi, že má plnou tůň amuru. A tak porybnej nelenil, vzal podběrák a všechny je nanosil zpátky do pardoubku. Myslel si totiž, že pustil stavidlo moc dolů. A měl by nepříjemnost, kdyby se ukázalo, že amury vypustil z pardoubku von.
4: No, třeba nám budou někdy dobrý.
5: A co Horimír? Zase mu vypijou všechnu vodu od piva.
12: Tak se podívej na Horimíra. Amuři ho vzali do party a teď tam povykuje s nima.
6: Ach jo, to zase bude.
9: On je tam s nimi, Bartoloměj. Už je to tak.
0: Uviděl lín Silvestr, rozhlídnul se a že se také půjde seznámit s ruskými bohatýry. A tak chodili k pivovaru každý pátek všichni. Jenom kapřík Pepa a Štika Aneška pluli tou dobou vždycky k hrázi, protože na Pepu tam čekala mlynářovi zánička s koláčem. On kapřík raději koláč než pivo. A Štika Aneška Pepíka přece nikdy neopustí.

0: Česká pohádka Kmotr Matěj. Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá tatík Jozívku? Ptá se ho. Právě chtěl jíst, ale když vás viděl okny, kterak k nám jdete, vstál a nechal jídla, odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak? Inu otec povídal, že byste nám mnoho snědl, a proto matka to musela honem všecko schovat. A kam pak to schovala, Jozívku? Huzdala na pícku, kýtu na kamna, klobásy se zelím do trouby, buchtu na mysník a dva džbány piva pod lavici. Kmotr neptal se dále, usmál se a vešel ke kmotrovi. I pozdrav tě Bůh, vítal ho Jíra. Škoda, že si nepřišel o chvilku dříve, mohl si s námi jíst. Náhodou nám dnes nic nezbylo a tak ani nevím, čím bychom tě uctili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě cosi neočekávaného. A co? Povídej. Zabil jsem ti hada, zrovna k tobě na cestě. A ten had měl tak velikou hlavu, jako je ta kýta, co máte na kamnech. A tlustý byl jako ta hus, co je na pítce. Bílé masíčko ti měl jako ty buchty, co jsou na mísníku. A dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí ve vaší troubě. A krve ti bylo v něm tolik, jako piva v těch dvou džbánech, co tamto stojí pod lavicí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se zastyděl za svou skoupost a protože nemusela jídlo a pití postavit na stůl. A oba teprve hosta pohostili, že si nemohl stěžovat.
1: Ruf, ruf. Já jsem pes. A kdo je víc? Ruf. Umím štěkat na měsíc. Ruf, ruf. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Ruf. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz. A tam ji najdete!
3: Dobrý večer, děti. Jistě jste už někde slyšeli o tom, že je u nás v republice veliké velikánské město, které se jmenuje Brno. A váš tatínek jednou do toho města musel jet. Maminka mu říkala, nic si nezapomeň, vem si sebou náhradní oblečení, nůž, baterku, ještě jedny boty, mapu toho velkého města a vůbec všechno, co potřebuje člověk na takovou cestu. Tatínek pokyvoval hlavou a balil si věci. Ale maminka měla obavu, aby se tatínek z tak daleké cesty vrátil živ a zdráv. A proto mu dávala další a další rady, jak nezapomenout na to a ono. A vem si spacák, kdybys zabloudil. A taky sirky si vem, kdyby si spotřeboval rozdělat oheň. A nějakou píšťalku a řechtačku, kdyby tě přepadli divoši a chtěli ti ublížit, abys je zahnal. Třeba by tě chtěli chytit a upéct a sníst. A co bysme bez tebe dělali? Děti jsou ještě malinké. A maminka si představila, jak by to bylo bez tatínka a dala se do pláče. Tatínek jí konejšil, že se za pár dnů vrátí, ale maminka jen zlikala. A jak se s nima domluvíš, vždyť ani brněnsky neumíš. No, to musel tatínek uznat. Skočil ještě honem do obchodu a koupil si slovník, takže už byl připraven na všechno. A tak Pak sebral kufr, dal mamince pusu, podíval se na vás, jak ležíte v kočárku a hrajete si se štěrchátkem a odjel. Jel dlouho a dlouho neznámou krajinou a vlak hučel. Tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf. A tatínek usnul. Když se probudil, viděl z okénka domy a lidi a vypadalo to zrovna jak u vás. A ozvalo se hlášení. Vážení cestující, za několik minut zastavíme ve stanici Brno hlavní nádraží. Tak kdo tam vystupuje, ať vystoupí hned, jak vlak zastaví. Raz, dva, tři, už zastavuje. Kdo vystupuje, tomu dobře je. A kdo jede dál, ten zas jede dál. Konec hlášení. Tatínek honem vystoupil a šel před nádraží. Tam jezdili tramvaje a auta, chodili lidé a všechno bylo úplně normální, tak, jak to tatínek znal. Dokonce svítilo sluníčko a tak tatínek vykročil do města pěšky, že se trochu projde. Ale najednou se úplně zatáhlo nebe a ozval se strašlivý řev a plesk a bum. A uprostřed náměstí přistál takový zelený netvor. No, lidi křičeli a zděšeně prchali a spínali ruce, že prý drak a tak podobně. Tatínkovi se to hned nezdálo a šel až k té potvoře a povídá. Promiňte, vážený netvore, že se tak ptám, ale kdo pak račte být? A ten netvor povídá takovým hrubým hlasem. Já jsem brněnský drak a sfutruju každýho, kdo se bude nějak šprajcovat. Tatínek sice nerozuměl všemu, ale že je to ten drak, tomu rozuměl. A na ostatní se podíval do slovníku a povídá. Neračte se zlobit, ale podle mého názoru nejste žádný drak, ale obyčejný krokodýl nebo aligátor. Já to tak podrobně zas nepoznám. Tak tady nestrašte lidi a vlezte si třeba tuhle do kanálu. Krokodýl se trochu zastyděl a skutečně zalezl do kanálu a už ho nebylo vidět. Až prý se vynořil zase v Americe a strašil tam lidi, ale to už mezi tím snad nějak vyrostl. Na náměstí se zase všechno uklidnilo a tatínek šel dál. Šel a šel, až přišel k velkému hradu. Tam se u takových dvířek houfovali lidé, tatínek se šel podívat, co se to děje. Najednou se dveře otevřely a lidé se i s tatínkem octli uvnitř v temných chodbách strašidelného vězení a poslouchali, co jim vykládal jeden divný pán. Tak jsme tady v Hladomorně na špiláku, kterýmu se říkalo žalář národů. A v těchto kopkách mučili lidi. Přivázali je a kapali jim z nějaké flaše vodu na palicu, až jste ho zmagořili. A tady kzasi byl zavřený ten slavný Lotr Babinské, který dělal strašnou neplechu, ale pak už byl hodné. A zavřených tady bylo plno, tak dávejte bacha, ať taky tak nedopadnete. A teď už jdete dom na zle. Tatínek jen zíral na to hrůzné vězení. Ale to už ho spolu s ostatními vypustili ven. Na čerstvý vzduch. Všichni pochodovali dál, dolů z kopce a po chvíli přišli na takové náměstíčko a že zase něco pěkného uvidí. Vyšli pár schůdků, zase se otevřely dveře a potemnělá chodba pohltila všechny i s tatínkem. Někdo vpředu zařval. Tatínek se lekl, ale už málem zařval taky ještě větším leknutím. Z výklenku na něho civěla tulepka, tu zase z nějaké trůhly vysušená mrtvola, oblečená do barevných cárů. A tak šli všichni potichu kolem těch vysušených neboštíků a paní, co je vedla, vyprávěla. Toto jsou mumie, tak se temu říká, když se veme nějaká mrtvola, položí se tady k někde a jak proudí ten luft, sucho je tady a ten mrtvé vyschne a zbydou jenom kosti potažený kůžou. A to je ten slavný vysušený pandur Trenk, tady ho vidíte, kdo teda jako chce. Tatínkovi už to ale stačilo. sevřel pevně držadlo kufru a ještě slyšel, jak někdo říká: a půjdeme se ještě mrknout na ty fotky od mrtvýho moře a pak ke hrobům brněnských slavných, souhlasíte? To už ale slyšel tatínek z dáli. Hrdině pochodoval zpátky na nádraží, tam si koupil lístek zase domů, za chvilku přijel vlak, tatínek nasedl a už jel. Když přijel domů, byla maminka ještě vzhůru. Vyptávala se, jak bylo v Brně, jaká byla cesta a tak. Tatínek všechno vyprávěl, všechno doslova. Maminka spínala ruce a divila se a lekala, vlasy jí vstávaly hrůzou na hlavě, když to všechno vyslechla. Uvařila tatínkovi bylinkový čaj na uklidnění, sama se taky napila a povídá: no, to jsem ráda, že ses nám přece jenom vrátil živ a zdráv. Po těch hrůzách bych se ani nedivila, kdyby ses tam někde složil. Ale ty jsi to všecko přečkal jako statečný a silný náš milovaný tatínek a už jsi zase doma. Už mě tam do té brněnské hrůzy nepojedeš. A co bylo potřeba vyřídit, to uděláme po telefonu. Ty chudáčku náš, hrdino, to by nikdo nevydržel. Tak pojď, půjdeme radši spát, ať se z toho vyspíš. A vy teď už běžte taky spát, ať jste zítra tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
4: Jak obřík Břeťa by rostl.
1: Pohádka na Br, po které si musíme pamatovat, že břečťan se nejí, protože je jedovatý, ale obříkům z pohádky břečťan nevadí.
4: Na břehu Vltavy žil obřík Břeťa. Nebyl tak velký, jak obři bývají. Nebyl ani tak velký jako břízka, co pod ní rád sedával. Byl to jen malý obříček, co chtěl být jako jiní obři, ale ne a ne vyrůst. Jednou v březnu Břeťa zase seděl pod břízkou a něco mu břinklo o hlavu. Byla to březová větvička. Břeťa povídá: Břízo, já mám obří potíže a ty po mně házíš větvičkami. Bříza odpověděla: Břeťo, to já, aby se ti v hlavě rozbřesklo. Nevíš, že obři rostou po čaji z břízy a břečťanu? Najdi nejvyšší břízu a natrhej listy. Pak budeš velký jako ta bříza. A dej do čaje dva listy břečťanu. Obřík běžel podél břehu hledat nejvyšší břízu. Brodil se vodou, zabředával do bahna, až potkal ptáka Břehouše. Břehouši, pomoz mi, hledám nejvyšší břízu a dva listy břečťanu. Ale dobře koukej, kam šlapu, abych tě nezašlápl, jsem totiž obřík Břeťa. Břehouš se smál: z tvých obřích nohou strach nemám, ale pomohu ti. Tady máš dva listy břečťanu. O vysoké bříze však nevím. Břeťa šel dál. Uviděl bobříka. Bobříku, pomoz mi. Hledám nejvyšší břízu, abych byl velký jako ona. Ale dobře koukej, kam šlapu, nerad bych tě zašlápl. Jsem totiž obřík Břeťa. Bobřík se smál: tvých obřích nohou se nebojím, sám mám větší. Ale pomohu ti. Jdi do Břežan, tam jsou břízy vysoké až do mraků. Břeťa šel do Břežan. Na konci břežanského údolí rostly břízy až do nebe. Listí bylo vysoko a Břeťa na ně nedosáhl. Potkal dědu Břicháčka. Dědo Břicháčku, pomoz mi. Potřebuji listí z téhle břízy. Ale dobře se dívej, kam šlapu, jsem totiž obřík Břeťa. Děda Břicháček se smál, až se za břicho popadal. Ty, že bys mě zašlápl, takový obříček. Ale pomohu ti. Půjčím ti žebřík. Břeťa vylezl na žebřík, natrhal listí, udělal březový čaj, hodil do něj dva listy břečťanu, vypil čaj a vyrostl až do mraků. Byl rád a pozval Břehouše, Bobříka a dědu Břicháčka na oslavu. Všichni se radovali s Břéťou, ale moc dobře koukali, kam Břéťa šlape, aby je náhodou nezašlápl.
5: Tatildo, neproč náhodou ven? Tam je taková ledovatice, že jak stoupneš na chodník, hned upadneš.
3: Za prvé ven nepůjdu a za druhé nevím, proč bych se měl trmácet a padat po ulicích.
5: Ale nám by se to totiž strašně hodilo, pane Spejble.
3: No to je hezké, tak vám by se strašně hodilo, kdybych sebou někde žuchnula, no?
5: Ano. Bude se tati divit, ale nám by s tím moc pomohl.
3: Pomohl, ano. No. A co třeba, kdybych si přitom zlomil nohu?
5: Jo, to by bylo prýma.
3: A ještě by to bylo prýma, co?
5: No.
3: No to jsem si tedy o vás nemyslel, že byste byli schopni přát mi takovou přírodní katastrofu, že vám není hamba.
5: Vůbec nám není hamba, tati. My to vážně strašně potřebujeme.
3: Tak ty ještě potřebuješ, aby tvůj ubohý, stařičký, vlastnoruční otec byl připoután na lože s nohou v sádře, nebo dokonce s obýma nohama. Kdo by se o tebe staral? Kdo by ti tak dobře jako já vařil vajíčka na tvrdo? No řek, nikdo.
5: No přece já.
3: A kdo by je vařil mně?
5: Tobě bych je vařil zase já, tati. My už to máme všechno promyšlené.
3: Tak vy to máte dokonce promyšlené, ano? Čeho já jsem se to dočkal? A co takhle dát mi pod postel krabici s dynamitem? To by nešlo?
5: Když ty nás nechceš pochopit, tati.
3: No tak to teda nechci, to si uhád. Oni by snad chtěli, abych chodil celý život o berlích.
5: Ale ne, celý život ne, pane Spejble. No, by stačilo jen tak kousek přes nový rok.
3: Ona si klidně řekne, jen tak kousek. To nevíš, že se říká, jak na nový rok, tak po celý rok? Tak vy jste do toho pokusu o atentát zatáhli i paní učitelku a to já jdu zítra do školy a tam se to vysvětlí.
5: Ne, já vám to všechno vysvětlím. Hezky se uklidněte.
3: Ale ne, Máničko, ne.
5: Posaďte se. No, tati, posaďte se. Ať si při tom pobíhání nezlomíš nohu.
3: Už s tím zase začínáš. No,
5: no, no
3: tak dobře, Máničko, už sedím.
5: No. Víte, my jsme si ve škole povídali o tom, jak vždycky na nový rok si lidé slibují, že se budou mít rádi, že si budou pomáhat a jak třeba, když je v domě nějaký starší člověk, jak mu budou chodit nakupovat a tak.
3: No to je všechno hezké, ale proč bych kvůli tomu měl chodit sebou mlátit na ulici? Najděte si nějakého dědečka a choďte mu třeba pro pivo nebo pro lístky do kina a mě z toho vynechte.
5: Já bych tati rád... Protože nikdo neumí uvařit vajíčka na tvrdo jako ty, ale kámen urazuje, že tady v okolí nikdo nepřišel k úrazu. No, a tady v okolí není ani žádná stará babička, ani starý dědeček, viď, Hurvínku? A jak máme potom udělat k novému roku nějaké předsevzetí? Kdyby to aspoň někde hořelo, aby jsme mohli zachraňovat, ale ani to ne. No.
3: Pro krále pána, ještě aby tady někde hořelo, to vám nestačí moje zlomené nohy?
5: Už teď nemáte zlomenou nohu ani jednu.
3: No teď nemám, teď, ale co když půjdu ven? Přece mě děti nevykládejte, že byste nepřišli na nějaké rozumnější předsevzetí.
5: Když to není žádná spravedlnost, no. Takhle tu soutěž nevyhrajem. No.
3: Jaká zase spravedlnost a jaká soutěž?
5: No, my jsme si ve třídě udělali takovou soutěž novoročních předsevzetí a budujeme si dobré skutky, víte? Právě, to je něco jako v televizi ten klub správných dětí. No, to třeba uděláte dobrý skutek, honem to napíšete do televize a dostanete od značek nebo něco.
3: Počkej, pomalu, děti, začínám rozumět. Mně to bylo nějaké divné, že ti dva kluci v metru se málem poprali, kdo mě pustí sednout
6: To nebylo proto, že byli tak slušní, ale proto, aby získali body.
5: No jistě. No, tati, ty body jsou strašně důležité. No. Když pustíš sednout staršího pána, tak je to jeden bod. Starší pán zvolí, to jsou dva body.
7: No prosím, a starší paní s nákupníma taškama jsou dokonce čtyři
5: body, ano.
7: No. My s Hurvínkem nejraději jezdíme metrem v pátek odpoledne. To jich jezdí nejvíc s nákupníma taškama.
5: Ano, a to by zkoukal, co nazbíráme bodu.
7: No.
6: Já vám asi nějak špatně rozumím. O co vám vlastně jde? O to, abyste nazbírali body a vyhráli třeba lízátko, nebo o to, abyste byli skutečně správné děti?
7: Ale, pane Spíble, aby jsme byli správné děti, na to přece potřebujeme ty body.
6: A já mám jít proto ven na chodník a zlomit si příkladně nohu?
7: No.
6: Kolik pak za to dostanete bodů, vy správné děti?
5: No to by nám to naskočilo, tati.
7: Je.
5: No jo, za pomoc při úrazu je dokonce 15 bodů. A kdyby se stopil...
6: Tak jo, bez všeho, to já půjdu, zlomím si nohu a ještě vám skočím do Vltavy. Co bych to byl za tátu, kdybych vám nepomohl získat pár bodů, že?
7: Moment, moment, to není žádných pár bodů, pane Spejble. Za záchranu tonoucího je 30 bodů.
5: Teď je ale, Máničko, jasné, že se budeme muset o ty body dělit.
7: Ano, to
6: a
7: je
6: víš, Hurvínku, že mě také tohle to napadlo. Co kdyby Mánička ještě doběhla pro bábinku, že by skočila do té Vltavy se mnou, aspoň nám bude při tom tonutí veselý. No a vy nestratíte body.
7: Když já bych to bábince nerada říkala. Ona je vlastně ještě ze staré školy a říká, že slušné chování se nedá bodovat a že úcta k stáří má být samozřejmostí.
6: A ty si myslíš, Mánčko, že nemá pravdu?
7: Možná, že má. Ale nám jde o ty body.
5: No jak bychom, tati, poznali, že jsme správné děti, když budeme mít málo bodů?
7: No právě.
6: No třeba tak, že když někoho pustíte v metru sednout a on vám poděkuje a jen tak pro sebe si řekne, to je správný kluk nebo to je slušná holčička, no a přitom se na vás usměje.
7: No, no, ale co když se na nás ani neusměje, ani nepoděkuje?
6: Víte, děti, oni ani všichni dospělí nejsou slušní a správní. To ale neznamená, že musíte být také takový.
5: Tati, zůstaň raději doma. Ještě bys někde uklouzl a zlomil si nohu. Já už o ty body ani tak moc nestojím.
6: No, takhle se mi to líbí. Víš, dostávat body za to, že druhého postihne něco zlého, no, to se mi taky nezdá správné.
7: No, já už ty body také nechci. Ale co naše předsevzetí?
6: Já si, děti, myslím, že skutečně správné děti si nemusí dávat, abych tak řekl, žádná předsevzetí. A jestli chcete někomu pomoct, tak u nás v domě bydlí paní Cihlářová.
5: No, ale ta není stará.
7: Ještě.
6: Každý potřebuje někdy pomocnou ruku.
7: Ale vlastně počkej, Hurvínku, že nás to nenapadlo. Vždyť ona má malého chlapečka a ještě miminko v kočárku a musí je vozit sebou na nákupy.
5: To je nápad, no. Taťo, do zlatej. Už tam běžíme.
7: No.
6: Teď tam nechoďte. Malé děti už teď patří do postýlek. A vy také, vy správné děti.
7: Já už jdu. Dobrou noc.
5: Dobrou noc.
6: Dobrou noc, děti.

0: Fulnek, zámek. Martinské posvícení. Za dávných dob žil na Fulneckém panství jeden zámecký pán. Ani dobrý, ani špatný, ani hodný, ani zlý, ani spravedlivý, ani nečestný, prostě takový nemastný, neslaný. Jeho poddaní ho vlastně ani neznali, protože mezi ně nezašel, jak byl rok dlouhý. Jednoho dne ráno, bylo to zrovna na svatého Martina, vystrčil fulnecký pán nohy z postele. Ospale se protáhl a podíval se oknem do zámecké zahrady. Listí ze stromů už dávno serval vítr, tráva i zem byly rozmočené nočním liavcem a po jiskřící sněhové pokrývce ani památka. Zámecký pán se zamračil a nespokojeně odfrkl. Martine, Martine, kde jsi nechal svého bílého koně? Dnes si přijel tak akorát na divoké svini. Potom se nechal ustrojit, najedl se a bezcílně bloumal zámkem od zhora dolů a od spodu opět nahoru. Když došel naspět do své komnaty, padl znuděným zrakem na svou loveckou flintu a klobouk. A tu mu blesklo hlavou. Taky dobře, že zatím nenapadl sníh. Můžu se tak vydat na lov a střelím si k večeři pěknou husičku. Hodil si flintu přes rameno, klobouk narazil do čela a potom si to rovnou ze zámku rázně namířil na vzdálená luka, kde tušil tučný úlovek. Šel dlouho, přelézal meze, prohlížel břehy potoka a rozhrnoval mlází, ale všechno marné. Z vysněné husy nespatřil ani pírko. Ti zpropadení ptáci snad tušili, jak bolestný osud jim zámecký pán chystá. Avšak fulnecký pán zatím neměl dost a dále vytrvale kráčel vysokou trávou, která mu svazovala utrmácené nohy. V jednu chvíli zvedl hlavu k zamračené obloze, protože měl pocit, jako by ve výšce uslyšel měkce zapleskat ptačí křídla. A v tom se hned až po pás zabořil do bezedné bažiny. Fulnecký pán začal splna hrdla křičet o pomoc a jeho bezbranné ruce se přitom chytaly suchých stébel trávy. Křičel víc a víc, až jeho volání zaslechl pastýř, jenž nedaleko pásl stádo ovcí. Pastýř v poslední chvíli doběhl k topícímu se pánovi a podal mu ruku. Zámecký pán se pastýře křečovitě chytil a ten ho jedním trhnutím vysvobodil z lepkavého bahna. Jakmile zámecký pán přišel k sobě, upřímně pastýři poděkoval. Milý, přemilý zachránce, přijď zítra ke mně na zámek a já se ti za tvou pomoc bohatě odměním. Potom pastýř doprovodil fulneckého pána na zámek a příští den se tam pro slíbenou odměnu vrátil. Zámecký pán pastýře uctivě přivítal a posadil ho za stůl, přeplněný vybranými pokrmy a nápoji. Pastýř se nenechal dvakrát pobízet a u stolu si činil, co mu síly stačily. Když to jedl, zdvořile poděkoval za pohoštění a obrátil se k odchodu. Tu ho ale fulnecký pán zadržel. Kam ten spěch, pastýři? Ještě jsem ti patřičně nepoděkoval. Vzal pastýře za ruku a odvedl ho k oknu. Vidíš v dálce ten statek? Zeptal se. Tak odteď patří navždy tobě. A na potvrzení našeho přátelství mi každý rok na svatého Martina přineseš na zámek pěknou husičku. Pastýř si se zámeckým pánem spokojně plácl a už ze zámku metelil rovnou na svůj nový statek. Od té doby pastýř, teď už vlastně sedlák, každým rokem na Martina poslal na zámek fulneckému pánovi nejpěknější husu ze svého chovu. A aby mu to nebylo líto, nadělil si na pekáč taky jednu husičku pro sebe. Po nějakém čase se zvyk péct na svatého Martina husu přenesl i do okolních stavení, odtud do přilehlých vesnic, a tak se v kraji začalo slavit martinské posvícení.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Bubeník. Jednoho večera si vyšel mladý bubeník Filibert do polí, až přišel k jednomu jezeru a tam uviděl na břehu ležet 3 bílé lněné košilky. Co pak je to za jemňonké plátno, řekl si, a jednu tu košilku strčil do torny. Doma na košilku úplně zapomněl a šel spát. Ale zrovna usínal, když se mu zazdálo, že ho někdo volá. Zaposlouchal se a uslyšel tichý hlas, který na něj volal: Bubeníku, bubeníku, vstávej! Neviděl nikoho, vždyť byla temná noc. Ale přišlo mu, jako by se mu u postele vznášela postava. Co si přeješ? Zeptal se Filibert. Vrať mi moji košilku, odvětil hlas, kterou si mi vzal u jezera. Rád ti ji dám, ale musíš mi říct, kdo jsi. Ach, pravil ten hlas, jsem dcera jednoho krále a jsem v moci jedné čarodejnice, která mne vězní na skleněné hoře. Každý den se koupeme, já a moje sestry, v jezeře, ale bez košilky nemohu zpět. Moje sestry jsou už pryč a já jsem tu musela zůstat. Prosím tě, vrať mi moji košilku. Neboj se, ubohá princezno, já ti ji rád vrátím, řekl bubeník, vytáhnul košilku z torny a podal ji do temnoty, kde jí dívka pevně popadla a chtěla uletět. Počkej ještě chvilku, řekl bubeník. Možná bych ti mohl nějak pomoci. Pomoci mi můžeš jen tak, že vystoupíš na skleněnou horu a osvobodíš mne z moci čarodejnice. Ale běda, ke skleněné hoře nikdy nedojdeš a i kdybys ji našel, nikdy se ti nepodaří vylézt nahoru. Co chci, to dokážu, řekl Filibert. Je mi tě líto a nebojím se ničeho, ale cestu, která vede ke skleněné hoře, neznám.
1: Cesta vede přehlubokým černým lesem, ve kterém bydlí lidožrouti. Více ti říct nesmím.
0: A pak Filibert uslyšel, jak odletěla pryč. Za rozbřesku bubeník vstal, kolem krku si pověsil svůj buben a směle se vydal rovnou do lesa. Když už pochodoval pěknou chvíli a žádné obry nepotkal, pomyslel si, musím ty dlouho spáče probudit. Otočil si buben na břicho a spustil bubenickou písničku tak z ostra, že se vyplašení ptáci s křikem zvedali ze stromů, v houštinách dupali jeleni a srnci a veverky a zajíci ustrašeně hledali svá doupata. Probudilo to i obra, který tam ležel v trávě a spal. A ten vám vyskočil a byl vám vysoký jako jedle.
2: Ty skrčku, hřímal na bubeníka. Co tu bubnuješ a budíš mne z toho nejlepšího spánku?
0: Já bubnuji, odvětil Filibert, protože ukazuji cestu těm tisícům, co pochodují za mnou. Posílají je na vás, vy obřiska, aby vás odtud vyhnali a od takových potvorných netvorů vyčistili les.
2: Ohohohoho, smál se obr. Rozšlapu vás jako mravence.
0: No, když si myslíš, že proti ním něco zmůžeš, řekl bubeník, sehneš se, abys nějakého popadnul, on ti uskočí a schová se. A když se položíš, aby se sprospal, tu vyskákají ze svých úkrytů a vrhnou se na tebe. Každý

0: Dejme mi obrové žít v míru a pokoji. A jestli máš nějaké přání, tak si řekni. Rád ti nějak pomohu.
1: Nu, máš dlouhé nohy, řekl bubeník, a umíš utíkat rychleji než já. Zanes mě ke skleněné hoře. Pak dám svým lidem znamení k návratu a oni vás pro tentokrát nechají v klidu.
0: Pojď sem, ty červíčku, řekl obr. Sedni si mi na záda, já tě odnesu, kam si přeješ.
1: Obr ho zvednul do výše a bubeník začal radostně bubnovat. A obr si pomyslel, to je určitě to znamení, aby se jeho lidé obrátili zpět. Po nějaké chvíli putování potkali jiného obra, který vzal bubeníka tomu prvnímu a strčil si ho do knoflíkové dírky a nesl ho dál. Bubeník se držel knoflíku, který byl velký jako mísa, a vesele se rozhlížel kolem sebe. Potom přišli ke třetímu obrovi, ten Filiberta vzal z knoflíkové dírky a posadil si ho na okraj svého klobouku, kde se bubeník houpal nahoru a dolů a vyhlížel přes stromy. Když v modravé dálce uviděl nějakou horu, pomyslel si, že to musí být určitě skleněná hora. A byla. Obr učinil ještě pár kroků a byli na úpatí skleněné hory. Bubeník si přál, aby ho obr vynesl i na vrcholek. Ale obr zatřásl hlavou, něco zamumlal pod vousy a kráčel zpátky do lesa. Tak stál posmutnělý bubeník pod horou, která byla tak vysoká, jako by na sebe posadili tři jiné hory a k tomu ještě hladká jako zrcadlo. A nevěděl si rady, jak se dostat nahoru. Pokusil se sice vyšplhat vzhůru, ale bylo to marné snažení. Bylo to nicotné pachtění, vždycky spadnul zase dolů. Ach, kdybych tak byl ptákem, povzdechl si. Ale k čemu takové přání, když mu po něm křídla nenarostou? Zatímco tam tak stál a neuměl si pomoci, tu k němu dolehl křik hádky. Nedaleko se zuřivě prali dva chlapíci. Filibert šel za nimi a viděl, že byli v sobě kvůli nějakému sedlu, které před nimi leželo na zemi. Každý z nich je chtěl pro sebe. Co jste to za hlupáky, že se hádáte o sedlo a nemáte koně?
0: Co ty víš, to sedlo je tak drahocené, že se kvůli němu stojí za to i prát, odvětil Filibertovi jeden z mužů. Kdo si na něj sedne a přeje si být kdekoliv a může to být až na samém konci světa. V mžiku se tam ocitne, sotva to přání vysloví. To sedlo patří nám oběma a nyní je řada na mě, ale on mi ho nechce půjčit.
1: Já tu vaši při rozsoudím, řekl bubeník. Ušel kus cesty a do země zarazil hůl. Potom se vrátil zpět a řekl. Utíkejte o závod k té holi. Kdo tam bude první, ten dostane sedlo. Oba muži se dali do běhu, ale sotva uběhli pár kroků, hodil sebou bubeník na sedlo a přál si být na skleněné hoře. A dříve, než by si člověk zamnul ruce, byl tam. Na vrcholku skleněné hory byla planina, na které stál starý kamenný dům. Před domem se rozkládal velký rybník plný ryb a za domem se černal hustý les. Lidi ani zvířata Filibert neviděl. Všechno bylo tiché, jen vítr šuměl ve větvích a kousek nad jeho hlavou táhla oblaka. Šel ke dveřím a zaklepal. Když zaklepal po třetí, otevřela dveře stařena, která měla obličej hnědý jako zem a oči rudé jako šarlat. Na dlouhém nose měla brýle, přísně na něj hleděla a ptala se, co si přeje.
2: Chci dovnitř, najít se a přenocovat, odvětil Filibert.
3: To vše můžeš mít, odvětila stařena. Když mi za to vykonáš tři práce.
0: Proč ne? Já se nebojím jakékoliv práce, ať je jakkoliv těžká.
1: Stařena nechala Filiberta vejít, dala mu jídlo a večer i dobrou postel. Když se ráno Filibert probudil, stáhla si stařena ze svého suchého prstu náprstek a podala ho bubeníkovi se slovy.
3: Nyní se dej do práce.
1: Tímto náprstkem vyber vodu z rybníka,

0: Musíš být hotov dříve, než bude večer. A všechny ryby, které jsou ve vodě, vylovíš, rozstřídíš podle druhu a velikosti a rozložíš na břeh. No, to je mi prazvláštní práce, řekl si bubeník a šel k rybníku a začal náprstkem nabírat vodu. Nabíral celé dopoledne, ale s tak malým náprstkem by mohl nabírat 1000 let a nebyl by hotový. Když bylo poledne, pomyslel si, že je to všechno k ničemu a že je úplně jedno, zda pracuje nebo ne, a tak toho marného lopotění nechal a sednul si smutně do trávy. Tu vyšla z domu dívka, postavila k němu košík s jídlem a zeptala se. Sedíš tady tak smutný, bubeníčku? Co pak ti chybí? Filibert se na ní podíval a viděl, jak je překrásná. Nedokáži splnit ani ten první úkol. Jak bych si mohl poradit s těmi ostatními? Vydal jsem se do světa, abych hledal princeznu, která tu někde měla být, ale tady jsem ji nenašel a tak asi půjdu o dům dál.
1: Jen tu zůstaň, bubeníku. Já ti pomohu. Určitě jsi unavený, polož si hlavu do mého klína a prospi se. Až se probudíš, bude tvá práce hotova.
0: Bubeník se nenechal dvakrát pobízet. Jen mu spadly oči, otočila dívka kouzelným prstenem a řekla:
1: voda nahoru a ryby ven.
0: A voda se rázem vznesla vzhůru jako bělostná mlha a spolu s oblaky odplula pryč. A ryby zapleskaly, vyskákaly z vody na břeh a položily se jedna vedle druhé podle druhu a velikosti. To vám bylo k radosti a k pokoukání. Když se bubeník probudil, uviděl, že je vše hotovo. A dívka mu řekla:
1: jedna ryba leží stranou od ostatních. Až stařena dnes večer přijde a uvidí, že se vše stalo tak, jak si přála, zeptá se tě, proč leží ta ryba tady vedle. Potom jí hoď tu rybu do obličeje a řekni: ta je pro tebe, ty stará čarodejnice.
0: Večer stařena přišla a když položila svoji otázku, hodil jí bubeník rybu do obličeje. Ale ona dělala, jako by si toho vůbec nevšimnula a mlčela. Jen Filiberta zlověstně pozorovala. Druhého rána čarodejnice řekla:
2: včera si to měl lehké, dnes ti dám něco těžšího, panáčku. Pokácíš mi tady ten les kolem, dřevo nasekáš na polena a ta vyrovnáš do sáhů a budeš s tím hotov do večera.
0: A podala Filibertovi sekeru, sochor a dva klíny, ale ta sekera byla olověná a sochor a klíny plechové, takže když začal kácet, sekera se ohnula a sochor i klíny také přišly ke zmaru. Inu, co s takovým nářadím? V poledne přišla zase dívka s jídlem a bubeníka utěšovala.
1: Polož si hlavu do mého klína a spi. Až se probudíš, bude tvá práce hotova.
0: Potom otočila kouzelným prstenem a v mžiku celý les padnul a rachotilo to a praštělo, pak se dříví samo naštípalo a naskládalo do sáhů, jako by tu práci prováděli neviditelní obři. Když se Filibert probudil, dívka mu řekla:
1: podívej, dříví je naštípané a složené, jen jediná větev tu zbyla, ale když se dnes večer stařena zeptá, co ta větev, tak jí tou větví uhoď a řekni: ta je pro tebe, ty čarodejnice.
0: Večer přišla stařena.
2: Vidíš, jak byla ta práce lehká? A co tady ta zbylá větev?
1: Ta je pro tebe, ty čarodejnice, odvětil bubeník a udeřil ji.
0: Ale ona dělala, jako by nic necítila, zlomyslně se usmála a řekla:
2: brzy ráno mi z toho dřeva uděláš pěknou vysokou hranici, aby na ní všechno to dřevo do posledního polínka schořelo.
0: Filibert vstal za rozbřesku a začal snášet dřevo nahromadu. Ale jak by mohl jeden jediný člověk postavit hranici z celého lesa? Práce neubývalo. Ale ta dívka ho v nouzi ani tentokrát neopustila. Přinesla mu v poledne jídlo a když ho snědl, položil si hlavu do jejího klína a usnul. Když se probudil, hranice hořela
1: a ohnivé jazyky dosahovaly až k nebi.
2: Teď poslouchej, řekla dívka.
1: Až čarodějnice přijde a bude ti dávat rozličné úkoly, dělej beze strachu vše, co si bude přát. Tak ti nebude moci ublížit.
2: Kdyby ses ale bál, ten oheň tě popadne a stráví.
1: Nakonec, až všechno splníš, oběma rukama ji popadni a hoď do té výhně. Dívka odešla a večer se připlížila stařena.
0: Je mi zima, ale je tu krásný ohýnek. U toho si ohřeji svoje staré kosti. Ale podívej, tam leží poleno, které nehoří. Vytáhni mi ho. Jestli to dokážeš, budeš volný a můžeš jít, kam budeš chtít. Tak směle, do toho.
1: Bubeník se dlouho nerozmýšlel. Skočil doprostřed plamenů, ale nic se mu nestalo. Ani vlásek mu to neožehlo. Vynesl poleno ven a položil ho před stařenu. Sotva se ale dřevo dotklo země, tu se proměnilo a stála před ním ta krásná dívka, která mu pomáhala, a podle jejich nádherných hedvábných šatů, které měla na sobě, poznal, že je to princezna.
0: Ale čarodějnice se jedovatě zasmála a řekla: myslíš, že už jí máš, ale nemáš ji.
1: Zrovna se chtěla na dívku vrhnout a odtáhnout jí pryč, ale bubeník babici popadnul, zvednul jí do výše a hodil doprostřed plamenů, které se za ní ihned zavřely, jako by se těšili na to, až jí budou moci strávit. Princezna pohlédla na bubeníka. Byl to věru švarný mládenec a nasadil kvůli ní život, jen aby ji vysvobodil. Tak mu podala ruku a řekla: udělal jsi pro mne mnohé, ale já pro tebe také udělám cokoliv. Slib mi svoji věrnost a staneš se mým manželem. A k mé ruce získáš ještě všechny poklady, které tu čarodejnice nashromáždila. Zavedla Filiberta do domu, stály tam zlatem a stříbrem přetékající komody a truhlice, ale to nechali ležet a vzali si jen drahokamy. Princezně se už další pobývání na skleněné hoře tuze zajídalo, tak bubeník řekl: posaď se na moje staré sedlo, poletíme domů jako ptáci.
2: To staré sedlo se mi nelíbí, řekla princezna. Stačí mi otočit prstenem a jsme doma.
1: No dobrá, tak nás přenes k městské bráně. A v mžiku tam byli. A bubeník řekl: nejdříve zajdu k rodičům a podám jim zprávu. Počkej tu na mne, jsem za chvíli zpět.
2: Ach, řekla princezna, prosím tě, měj se na pozoru a nelíbej své rodiče při návratu na pravou líci, neboť jinak vše zapomeneš a já tu na tom poli zůstanu sama a opuštěná.
0: Jak bych na tebe mohl zapomenout, podivil se Filibert a princezně rukoudáním slíbil, že se brzy vrátí v pořádku zpět.
1: Když vešel Filibert do otcovského domu, nikdo nevěděl, kdo je, tak se změnil, neboť ty 3 dny, které pobýval na skleněné hoře, byly tady 3 dlouhé roky. Tu se dal bubeník poznat a jeho rodiče mu s radostí padli kolem krku a on byl tak dojatý, že je políbil na obě líce a v tom okamžení mu princezna sešla z mysli. Vyprázdnil tornu a položil na stůl plné hrsti drahokamů. Rodiče nevěděli, co si mají s takovým bohatstvím počít. Tak si nakonec postavili nádherný zámek, obklopený zahradami, lesy a loukami, a žili si v něm jako knížata. A když to měli tak všechno pěkně zařízeno, řekla matka Filibertovi: našla jsem pro tebe nevěstu. Do 3 dnů může být svatba. A syn byl se vším, co si rodiče přáli, srozuměn.
0: Ubohá princezna stála dlouhý čas před městskou bránou a čekala na jinochův návrat. Když byl večer, řekla si: určitě políbil své rodiče na pravou tvář a na mne zapomněl. Srdce se jí smutkem tetelilo jako prokřehlá pěnkava a tak otočila svým kouzelným prstenem a přála si být daleko od lidí v lesní chaloupce.
1: na dvůr svého otce, se sama vrátit nechtěla. Každý večer kráčela do města k Filibertovu zámku. Mnohokrát ji viděl, ale nepoznal ji. Jednoho dne uslyšela, jak si lidé vyprávějí, zítra bude mít bubeník svatbu. Tu si řekla, musím jeho srdce nějak získat zpět. Když slavili první svatební den, otočila kouzelným prstenem a řekla, přeji si šaty zářící jako slunce. A tu před ní ležely šaty a tak se třpitily, jako by byly utkány ze slunečních paprsků. Když se hosté schromáždili, vstoupila princezna do sálu. Každý se nad těmi krásnými šaty podivoval a nejvíce nevěsta, které se šaty tak líbily, že šla k cizince a ptala se, zda by je mohla koupit. Za peníze je neprodám, odvětila princezna. Ale budu-li moci této noci bdít před dveřmi ženichovy ložnice, dám ti je. Nevěsta té kráse nemohla odolat a tak souhlasila. Ale namíchala ženichovi uspávací nápoj, po kterém upadl do hlubokého spánku. Když večer vše stichlo, schoulila se princezna u dveří Filibertovy ložnice, trochu je pootevřela a zavolala. Bubeníku, bubeníku, slyšíš? Copak si na mne úplně zapomněl? Copak si se mnou na skleněné hoře nejídal? Copak jsem tvůj život před čarodejnicí nezachránila? Copak si do mých rukou nedal slib věrnosti? Bubeníku, bubeníku, slyšíš? Všechno bylo marné. Bubeník se neprobudil a když se rozednilo, musela princezna odejít s nepořízenou. Druhého večera opět otočila kouzelným prstenem a řekla, přeji si šaty stříbrné jako měsíc. Když se v šatech, které byly půvabné jako měsíční svit, objevila na slavnosti, probudila opět nevěstinu žádostivost a získala od ní svolení, že také druhou noc může přebývat před dveřmi ženichovy ložnice. Tu opět volala do nočního ticha. Bubeníku, bubeníku, slyšíš, copak si na mě úplně zapomněl? Copak si se mnou na skleněné hoře nejídal? Copak jsem tvůj život před čarodejnicí nezachránila? Copak si do mých rukou nedal slib věrnosti? Bubeníku, bubeníku, slyšíš? Ale bubeník, omámen uspávacím nápojem, nebyl k probuzení. Smutně šla ráno princezna do své lesní chaloupky. Ale lidé v domě slyšeli dívčin nářek a vyprávěli o tom ženichovi a řekli mu také, že je možné, že nic neslyšel, protože mu do vína nasypali uspávací prostředek. Třetího večera otočila princezna kouzelným prstenem a řekla, přeji si šaty zářící jako hvězdy. Když se pak na slavnosti objevila, byla nevěsta nádherou těch šatů docela bez sebe a řekla, ty musím mít. Dívka jí je dala, jako ty předešlé, za svolení strávit noc přede dveřmi ženichovy ložnice. Filibert ale tentokrát víno, které mu podali před spaním, nevypil, nýbrž ho vylil za postel. A když v domě vše utichlo, uslyšel půvabný hlas, jak na něj volá, bubeníku, bubeníku, slyšíš? Copak si na mne úplně zapomněl? Copak si se mnou na skleněné hoře nejídal? Copak jsem tvůj život před čarodejnicí nezachránila? Copak si do mých rukou nedal slib věrnosti? Bubeníku, bubeníku, slyšíš? V tom okamžiku se Filibertovi vrátila paměť. Oh, jak jsem mohl být tak nevěrný! To ten polibek, který jsem svým rodičům dal z radosti srdce také na pravou tvář. Ten je tím vinen, ten mne omámil. Vyskočil, vzal princeznu za ruku a zavedl ji k posteli svých rodičů. To je moje pravá nevěsta, řekl. Jestli se ožením s jinou, dopustím se velké nespravedlnosti. Rodiče, když slyšeli, jak se vše přihodilo, souhlasili. Tak byla v sále opět zažehnuta světla, zazněla hudba, přátelé a příbuzní byli opět sezváni a se vší nádherou slavili tu pravou svatbu. Ta první nevěsta dostala jako omluvu další krásné šaty a odjela spokojena.

0: Vážení a milí pospíchači, počmuchači, posluchači, vítám vás opět u svého pravidelného mokřadu, totiž pořadu. Zdraví vás vaše oblíbená domácnostní kachna Justýna, praktická pomocnice, odbornice a též básnířka, neboli veršopecka. Veršotrepka. Ne, veršotepka. Ano, a je tu samozřejmě i ten, tento noc, Piggy.
1: Jo, tak já jsem u tebe ten, tento noc, jo.
0: Co pak by ses urážel, kdyby si to neslyšel?
1: No se neurážím.
0: Všiml sis?
1: Čeho?
0: Veršuji. Jsem básnířka.
1: Veršopecka, jo?
0: Veršotepka se říká. Mluvím ve verších.
1: No to jsem si teda nevšimnul.
0: Počkej, Piggy, ještě chvilku. Řeknu báseň za pusinku.
1: Já ti žádnou pusu dávat nechci.
0: To je jenom jako... Vyžehlím ti sako.
1: Já žádné sako nemám. Justino, co se ti stalo?
0: Vím, že nemáš sako žádné. Kam co hodíš, tam to padne.
1: Jo, tak. A ty veršo tepeš, co?
0: No, konečně si to poznal. Rozhodla jsem se, že vydám knihu svých básní. Víš, jak se bude jmenovat?
1: Řekl bych, že nějak jako... Báječné básně domácnostní kachny Justýny největší odpornice na tepání veršů na celém světě a ve vesmíru, nebo tak nějak. S tou sbírkou Justýniných nejlepších kachních receptů už si to vzdala?
0: No dovol, já se nikdy nevzdávám. Vařila bych určitě lépe než laskonka, ale pochopila jsem, že jsem něco víc než obyčejná kuchařka a všeumělka.
1: Krindy, pindy, a co jsi?
0: Umělkyně.
1: Jak jsi na to přišla?
0: Hovořila jsem se zajícem Antonínem.
1: A?
0: A Antonín pravil, že každý umělec je... Něžná duše. A já jsem něžná. Já jsem dáma.
1: Aha, už tomu rozumím. Dobře, dobře. Jsi dáma,
0: ano.
1: Jsi básnířka. Zajíc Antonín, chápu. Všechno beru, co dnes budeme dělat.
0: Dnes nás čeká smělý úkol. Vyrobíme něco tento noc užitečného.
1: To má být báseň?
0: O praktických domácnostních věcech se básní obšírně, obtížně.
1: Já myslím, že bys mohla přestat na chvíli tepat do těch veršů a že bys spíš mohla mluvit normálně. Chvíli, aspoň, občas.
0: Jak chceš. Ale hned, jak vysvětlím, co budeme vyrábět, tak...
1: Budeme něco vyrábět!
0: No samozřejmě. Buď tak laskav a dávej azor. Tedyž pozor. Pidi.
1: Dávám. Co budeme vyrábět?
0: Krmítko pro ptáčky a pro jejich otáčky a zobáčky.
1: Krmítko? Tak to já vyrobím nějaké krmítko přímo. Čupr, éňo, něňo, kalavajka, mik, mik, mik, krmítko.
0: Nechal bys mě domluvit, prosím. Nejprve to musím posluchačům všechno podrobně vysvětlit.
1: Prosím tě, vysvětluj to bez veršů.
0: Dobrá. Výjimečně bez veršů. Dávej pozor. To je zvláštní, jak se... Ty ani Hugo vůbec neumíte soustředit. A obzvláště na to, co vám říkám já. A přitom říkám snad něco, co by nebylo zajímavé. No, takže, co jsem to? to. No, tento noc.
1: Krmítka.
0: Krmítka co?
1: Jsi chtěla vyrábět.
0: Ale jistě, jistě, no, jistě. Takže, proč je dobré v zimě vyrábět krmítka?
1: No přece pro ty ptačí zobáčky, aby ti ptáčkové neměli hlad.
0: Ano. Mnoho ptactva během podzimu odlétá do teplých krajin, kde je pro ně v tu dobu lepší podnebí a mají tam dostatek potravy, jenže některé druhy ptáčků nikam neodlétají a zůstávají u nás i na zimu. A pokud ještě napadne sníh, může se stát, že je pro ně skoro nemožné najít dostatek potravy. Takže je dobré jim pomoci. A pomůžeme jim. Jak?
1: Že vyrobíme krmítko a to se pověsí někam ven na strom a ptáčkům se do něj nasype zobání.
0: Už je ti to jasné, Piggy?
1: Mně to bylo jasné hned od začátku. A jak se takové krmítko vyrobí, tak aby to zvládnul každý? Jak?
0: Ano, jistě. Krmítek je spousta druhů. Dřevěná, závěsná, se střížkou, bez střížky.
1: A takové ty kouličky pro síkorky, viď?
0: A té tvé kouličce se říká tukové krmítko. Může to být třeba i tuk v květináči nebo v jiné nádobě. Také se šiška hodí, když do tuku se hodí.
1: Slíbila jsi, že nebudeš básnit.
0: A nebo obyčejná šiška obalená v tuku.
1: Tak.
0: Ještě bych vám měla, milí posluchači, povědět, čím ptáčky vlastně můžete krmit. V obchodě můžete koupit už hotové směsi namíchané na krmení ptáku. Mohou se ale použít vlastně jakákoliv semínka. Slunečnice, mák, obilí, nebo mák, ovesné vločky, ořechy, dál pak kousky jablek, bobule jeřabin nebo černého bezu.
1: Nebo mák, viď?
0: Ale Piggy, ptáčci si z nich sami vyberou, co jim chutná.
1: Je něco, co by se ptáčkům dávat nemělo?
0: Správná otázka, Piggy. Ptáčci by neměli dostat těstoviny, nic zkaženého, slaného nebo kořeněného. Je to velmi důležité, aby neměli v krmení sůl. Mm. To si pamatuj. Mm. Ani na suchém pečivu by neměla být. Ptačí organismus není na sůl stavěný. Sůl je pro ně nebezpečná.
1: Takže žádná sůl, to si budu pamatovat. A teď už jdeme vyrábět.
0: Obávám se, že čas dnešní relace už vypršel, takže návod na výrobu krmítka si necháme na příště.
1: Ale Justino, to snad ne, tohle.
0: Bohužel,
1: to,
0: Piggy, a přece nevyskakuj hned jako čertík z babičky, totiž z krabičky, takhle před posluchači, že? Radši se hezky rozluč.
1: Nazdar.
0: No, tak vidíte, milí posluchači, to je dnes od vaší oblíbené domácnostní kachny Justýny všechno a příště se můžete těšit na mé nádherné verše.
1: Já myslel na krmítko.
0: Podrobného návodu, jak vyrobit krmítko, dočkáte se příště s vaší kachnou Tlustýnou. Justýnou.
1: Justýno! To měl být nádherný verš, co?
0: Samozřejmě. Připadám si, jako bych házela perly. Ty tomu nerozumíš ani za mák.
1: Nechci tomu rozumět ani za mák, ani za nic jiného. Já chci vyrobit krmítko.
0: A vyrobíš. A ne jedno. Mám několik opravdu excelentních vtipů. Totiž typů.
1: Aha.
0: Různé druhy krmítek, rozumíte? Mm. Vaši ptáčci nebudou vědět, který si mají vybrat. Justýnina krmítka pro každého stehlíka.
1: Já myslel, že básnička se má rýmovat.
0: A rýmuje se to.
1: To teda nerýmuje.
0: Rýmuje se to umělecky.
1: Kdyby se to rýmovalo umělecky, tak by se to poznalo.
0: Tak co bys ty dal jako rým na slovo krmítka? No?
1: Nabídka třeba.
0: ale nevyšel by ti tak krásný obsah, to sdělení, že krmítka podle mého návodu jsou nejlepší.
1: Justýnina krmítka, to je bezva nabídka.
0: Ale to je hloupé, by ti to vůbec ne, ne, vůbec nevyšel, to, ten obsah vůbec, to Vyhrad sdělení, to poslá, obsah. To poslání.
2: Máš novou čepici?
3: Ta.
2: Jouzo, praktickou, takovou už dlouho scháním.
3: To mám proti průvanu.
2: Nemohl bych si ji zkusit?
3: Ještě nikdy nebylo takových průvanů jako letos. No jo, a to je červen. Co budeme dělat v červenci?
2: Ukáž? A co pak se ti stalo, chlapče?
3: Ale voregál jsou druhořediteli. Voregál. Rovnám takhle zboží, jo? V tom mě volá pokladna.
4: A nevědoučí.
3: Kluci, no jako teď? Jako teď?
1: Chtějí knihu stížností.
3: Kdo?
5: My.
3: A proč?
5: Nejsou plybiňáky.
3: Budou zítra.

0: Žil v daleké zemi král a ten si s lidmi rád povídal. Ale samé povídačky. Věčně rozesmátá tvář. Není divu, že mu kdekdo říkal sedmilhář. A ten král sedmilhavý dal jednou v celé říši vyhlásit, že půl království od něj dostane ten, kdo mu poví takovou povídačku, že i král sedmilhář bude muset říct, to je lež. Kdo by nechtěl půl království? Přijížděli, přicházeli, ale odcházeli s nepořízenou. Král sedmilhář už byl unavený a vyhlásil poslední den přijímání návštěv, co lžou. Hned první se to ráno přihnal jakýsi hrabě Johan z Motýlích hor a povídá.
1: Mocný králi, můj otec měl dlouhou hůl a ta hůl byla tak dlouhá, že s ní dosáhl na nebe a míchal s ní hvězdy.
0: Hrabě vítězoslavně čekal, že nad králem vyhraje. Ten se ale jen usmál. Což o to, řekl chytrácky. To můj děda měl tak dlouhou dýmku, že si ji strčil do pusy a zapálil si ji o sluníčko. Hrabě odešel s nepořízenou a poslal ke králi druhou návštěvu. Přišel královský krejčík.
2: Odpusť, pane králi, že jsem se zdržel. Včera při té bouřce roztrhali blesky oblohu a já ji musel celou noc zašívat.
0: Ale ani krejčík si na krále nepřišel. To si dobře udělal, krejčíku, ale zašil si ji špatně. Podívej, už zase poprchává. I krejčík odešel s nepořízenou, kde pak na krále sedmilháře jen tak něco neplatí. Úplně nakonec přišel chudý tovaryš a valil před sebou prázdný sud. Co tu chceš s tím velikým sudem, chlapče? Jsi mi dlužen, králi. Půjčil jsem ti předčasem plný sud zlata, tak si pro něj jdu?
3: Já ti nic dlužen nejsem. To je lež!
0: A tovaryš se smál, až se za břicho popadal. Když je to lež, tak mi dej půl království! Král sedmilhár se hned chtěl opravit. Ne, ne, ne, je to pravda, už jsem si vzpomněl. Aha, konečně, tak mi dej ten sud naplnit zlatem. Jenže tak bohatý, aby mohl sudy zlata rozdávat, nebyl ani pan král. Dal tovaryši půlku království a společně královali až do smrti.

0: básnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.pigi.cz
3: a tam ji najdete.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Proč sova létá jenom v noci? Bajka z ostrova Celebesu. Jednou, před dávnými časy, se slétli všichni ptáci na veliký ptačí sněm. Dlouho se radili o tom, jakým způsobem by si měli zvolit svého krále. Nakonec rozhodli, že králem bude ten, komu se podaří vyletět tak vysoko, že přinese na zem v zobáku kousek nebe. V určený den se všichni sešli na stanoveném místě. Ale nejmenší ze všech, nepatrný chytrý kolibřík, uloupl dřív, než přišel, z nedalekého pně palmy kousek bělostné kůry a schoval si jej v zobáčku. Potom na daný povel vzlétl s ostatními vzhůru. Tak ptáci letěli, letěli, až z nich na obloze byly jen malé černé tečky. Tu se kolibřík obrátil k vlaštovce, která letěla vedle něho, a prosil ji. Vlaštovko moje milá, jsem už velice unaven, buď tak hodná, vezmi mě chvíli na záda. Protože kolibřík byl tak droboučký, vlaštovce se ho zželelo. Však jej sotva cítila, když si jí sedl na záda. A zase ptáci letěli a letěli, až už je z dola ze země nebylo vůbec vidět. Nakonec byli všichni tak unavení, že nemohli letět dál. Vrátil se orel, obracel se i sokol, unavil se racek a vlaštovka už umdlévala. Jeden po druhém se začali obracet a letěli k zemi. V té chvíli malinký kolibřík zatřepetal drobnými křídly a zvolal. Proč se už vracíte, bratři ptáci? Poleďte výš, poleďte za mnou. Doletíme až k nebi. Ale žádný z ptáků už k tomu neměl dost sil. Kolibřík tedy sám letěl ještě chvíli do výšky. Až nahoru do nebe, toť se rozumí, také nedoletěl. Ale přece jenom se dostal výš než všichni ostatní. Když se vrátil zase zpátky, položil před ostatní ptáky kousek bělostné kůry, kterou předtím uloupl z kmene palmy, a řekl. Tak se podívejte, co jsem přinesl. Byl jsem jediný z vás až nahoře v nebi a tam jsem odloupl kousek omítky z nebeského stropu. Splnil jsem podmínku velkého ptačího sněmu. Budu teď vaším králem. Tahle slova způsobila mezi ptáky hotové vzbouření. Jeden přes druhého začali křičet. Cože? Tohle si máme dát líbit? Tolik statných a silných ptáků je mezi námi a naším králem má být malinký kolibřík? To raději žádného krále než kolibříka. Hr na něj! Zaženeme mu jeho vladařské choutky. A tu všichni ptáci zamávali křídly a chtěli se vrhnout na malého kolibříka. A kolibřík? To si můžete lehce domyslit, že na nic nečekal a raději prchal pryč, seč mu síly stačily. Ale možná, že by ho byli ostatní ptáci přece jen dostihli a polapili, kdyby najednou nebyl uviděl příhodnou myší díru. Jakmile ji spatřil, šipkou se k ní snesl a než bys třikrát zamrkal, už se tam schoval. Ostatní ptáci se schromáždili nad myší dírou a poněvadž nemohli dovnitř, dlouho rokovali, co dál. Nakonec rozhodli, že ustanoví strážce, který bude kolibříka hlídat, aby nemohl uprchnout. Hlásil se o službu ten, hlásil se i onen, a nakonec po dlouhém dohadování se stala strážkyní sova. Prý proto, že má největší oči a že jí tedy nic neujde. Ale snad, že byla vysílena tím letem, ještě týž večer usnula. kolibřík toho využil, ulétl a od té doby už ho nikdo nespatřil. Když se to ptáci dozvěděli, rozhněvali se na sovu, že tak špatně hlídala zajatce a chtěli ji na místě potrestat. Měla veliké štěstí, že se jí podařilo ukrýt se v hustém pletivu lián a popínavých květin. Jinak by asi sotva byla vyvázla životem. Od těch časů, poněvadž má strach, že ptáci na to nezapomněli a že by ji ještě mohli potrestat, létá a loví sova jen v noci. A na denní světlo se neodváží.
2: Jak Rumcaj s Cipískem našli zelený klobouček. Jednou šel Cipísek po hrázi lesního rybníka a našel tam zelený klobouček. Kolem bylo nastříkáno vody a úzká mokrá stezička se odtamtud táhla přes luka Kýčínu. On to byl vodnický klobouk. Cipísek klobouček zvedl a posadil si ho na hlavu.
3: Hned dej ten klobouk dolů, povídá Rumcajs, nebo se ti rozum otočí po vodnicku.
2: Potom Rumcajs obcházel kolem a hádal, kde je vodník Volšoveček, co ten klobouk nosíval. A proč je tu kolem tolik nastříkáno a udupaná tráva? Nedohádal se a povídá.
3: Půjdeme po té mokré cestičce a ona už nás dovede.
2: V lukách se cestička skoro tratila, ale po tvrdé císařské silnici vedla dobře až do Jičína. U brány do knížecího zámku jí byl konec. Rumcajs už se ani nerozhlížel. Zahrál si špičkami prstů na čele a povídá Cipískovi.
3: Už do toho vidím jako do skleničky. Někdo Volšovečka popadl a odnesl do zámku. Popadl ho tak zprudka, že Volšovečkovi sletěl klobouk na hráz.
2: Jen Rumcajs dopověděl, otevřelo se nahoře okno. Vykoukl z něho lokaj a vyždímal si mokrý rukáv.
3: Byl to knížecí lokaj a Volšovečkovi je zle,
2: řekl Rumcajs.
3: Protože když vodník ztratí zelený klobouček, to jako by ztratil rozum a nevyzná se.
2: Rumcajs vzal Cipíska za ruku a rychle s ním po schodech do patra a po červeném koberci tiše k pootevřeným dveřím. Oba k ním přistrčili oko a dívají se. Za dveřmi je komnatka, uprostřed se blízká stříbrná vanička, co se v ní koupou knížátka, než trochu povyrostou. Kníže pán s kněžnou sedí u vaničky na zlatých židlích. Olizují bombóny a házejí štipce čokolády do vody. K tomu po francouzsku
4: manže.
2: Jenže Volšoveček schoulený v trošce vody jim o tu dobrotu nestojí. Mrká žabýma očkama a poposedává v loužičce vody na dně vaničky. A jen mrká a jen poposedává. Rumcajs povídá za dveřmi tiše Cipískovi.
4: Dělá jako nerozumný, ale když vodník nemá na hlavě svůj zelený klobouček, má v té hlavě asi tolik rozumu jako škeble.
5: Tak já mu ten klobouček dám,
2: špitl Cipísek a chce hodit zelený klobouček do komnaty. V tom ho někdo popadl za ruku a je to lokaj. A za ním stojí vojáci. Už se na vás dva dívám od chvilky, co jsem si z okna ždímal rukáv, řekl lokaj hlasem jako mejdlíčko. A tuhle jsem na vás přivedl 27 vojáků. V Rumcajsovi se na chvilku utišil dech, ale pak se tajně zasmál do vousů, dal Cipískovi znamení, aby tiše stál a povídá lokajovi.
3: Vždyť je těch vojáků jen 26.
2: Lokaj si začal ukazovat po vojácích prstem. 27. A zas počítal Rumcajs.
3: 26.
2: Tak tam počítali vojáky. Při třetím počítání dal Rumcajs Cipískovi tajné znamení. A počítali dál. Cipísek zatím vběhl do komnaty a posadil zelený klobouček Volšovečkovi na hlavu. Do Volšovečka hned vešel pořádný vodnický rozum. Položil přes sebe prsty třikrát křížem ze tří stran a převrhl stříbrnou vaničku. Z vaničky se vylila vlna jako hora a druhá a třetí. Ta první spláchla kníže pána i s kněžnou do kouta a pobrala jim francouzské bombóny. Druhá odplavila lokaje z vojáky dolů na dvůr a škuckali. Na třetí vlně se nese vodník Volšoveček. Jednu ruku podal Cipískovi a druhou Rumcajsovi. Tak je sebou vzal až k lesnímu rybníku v lese Záholci.

je, kocour v poslední době tolik nenadává. A je, zdá se, že stárne. Je teď spíše zvědavý, co zasti kluci v zahradě najdou nového. Dobrý den, kocoury, jak pak se pořád máte? Řekli kluci, když kocoura znovu potkali v zahradě. Berou, co berou, proč berou, jak pak by mohli brát? Vrčel kocour, který si chytal blechy. Neberou, já je beru, chytám je, 1, 2, 3, házím je do povětří, tak je to. A co je s nimi dál? Ptali se kluci. Co by bylo? Pak je to, že ty blechy naskákají na psí, no, a ti je pak mají, ti psi ty blechy, víte? Šklebil se kocour. A proč to děláte? Divili se kluci. Vždyť vám psi nic neudělali. A udělali, abyste věděli. Hádal se kocour. Oni mi udělali to, že sem v noci chodí, pijou tady psi víno, až duchají se a chechtají se, dělají rámus a já nemůžu spát. Jen přijďte jednou večer, já vám ukážu, jací ti psi jsou. Tak nás vezměte na ty psi dnes, křičeli kluci. Máme vás rádi, vy jste náš hodný, drahý, špinavý kocourek. A vy jste zase uličníci a darbáci a nevezmu vás, protože musí být měsíc v úplnku a to v úplném, dodal kocour. Ale to je dnes. Dnes přece bude úplný úplněk. Úplně ten nejúplnější. Jásal nejmenší. Nic, nikam se nepůjde, nic, trval na svém kocour a usnul. No a mezi tím se taky zešeřilo, jasminové keře zčernaly a jejich květy jednak voněly a potom také svítily v modrém šeru jako hvězdičky a nebyly skoro k rozeznání o těch jasmínových. A potom se vyloupl měsíček jako oříšek a byl to úplněk, byl to nejúplnější úplněk, jaký jste mohli kdy vidět, prostě úplný úplněk. Tak, a co teď? Šeptali kluci, kdo pak nás povede, když kocour spí? Měsíc, pánové, pojďme za měsícem, vzpomněl si druhý kluk. Psi půjdou také za měsícem, tak je potkáme. To jsem vám mohl také říci, kdybyste se mě byli zeptali, řekl si v duchu trpaslík, který je už chvíli napjatě poslouchal, ale dělal jako že ne. A teď se za nimi díval. Taková stará, zarostlá zahrada, ode všech opuštěná a k tomu v noci při úplňku, jo, to není žádná legrace. Tam je vidět věci, které jen tak někde neuvidíte. Tam je nejlepší jít s kamarády. Kamaráda můžeš držet za kabát, tebe se taky drží kamarád za kabát a jeho se taky drží, no a jde se. Tak bylo ticho. Najednou ale něco z dálky zachrastilo, kluci se naraz zastavili, pak to zazvonilo a kluci skočili za velikou lopuchu. Pak to zase trochu jakoby zabubnovalo a kluci vystočili hlavy pod lopuchou a byli tiše. Už asi jdou, šeptali, to budou oni. A byli to oni. Před lopuchou byla dosti veliká mítina, uprostřed byl starý bazén, voda v něm už dávno nebyla, jenom samé staré listí. Za bazénem byl kopeček a za kopečkem veliký měsíc, úplněk. A na tom kopečku přicházeli ti psi, jeden za druhým jako prvé ti kluci. Jenomže se nedrželi za kabáty, protože kabáty neměli, ale měli hrnečky a skleničky a ty drželi opatrně a našlapovali opatrně po špičkách, ale přesto některý někdy zakopl a ten hrneček zachrastil nebo zazvonil a to byl ten rámus, co nás polekal. Tak. Nejdříve šli bernardíni, pak šli křepeláci, pak stavěči, pak setři, pak obyčejní jezevčíci, pak trpasličí jezevčík a ten byl jenom jeden, jmenoval se Cvoček. Pak šli pudlíci, pak foxteriéři, pak vlčáci a potom takový ten malý, ten jak se třese, já to nevím ani jak se jmenuje. No, tak potom foxteriéři. To už jsem říkal. A konečně pes Čau Čau.
Slyšíte čau čau, kterého ještě nikdo neviděl a teď ho kluci viděli, když byli schováni pod lopuchou. Víte, on má byl takový divný, takový, no byl hodně chlupatý a v tom úplňkovém světle se zdálo, že je šedivý a potom zase, že je zelený a pak zase růžový nebo fialový, no prostě nedalo se to poznat. A měl na sobě taková růžová ouška, samá růžová ouška a nejen na hlavě, ale taky na zádech a na břiše a dokonce i na ocase. A byl prostě samé ouško a vůbec nebylo možno poznat,

0: že tam má svůj pokoj, postel s růžovým polštářem, koupelnu, kost ze slonové kosti na hraní a stavebnici z cukru. Taky se ještě říkalo, že zná noty, ale to nikdo nevěděl jistě. Pozoruj, že jste všichni napjati, co vám chci říci, ale mějte prosím trpělivost, na všechno dojde. Zapištěl vysoko ten pes čau čau a potom ještě zakňučel. Teď prosím, považujte slavnost za zahájenu a jděte si natrhat psí víno. Mě prosím, natrhejte pouze víno úplně černé, velké a zralé, pomodrým mě trnou zuby. Všechny, chechtal se cvoček a utíkal s hrnečkem ke zdi a všichni psi za ním. Počkejte přece, stůjte. A co moje vázička, tu jste tu nechali, kňučel čau čau.
1: Aha, tak já to vezmu.
0: Vrátil se Bernardín, vzal od něho koflík z karlovarského porcelánu a začal trhat psí víno. To nejlepší dával do koflíku a to horší do svého plecháče. To vám to trvá, vrčel Č. Vidíte, už ani nechci říkat čau, jak je mi protivný. No to je dost, kničel, když se všichni vrátili. Tak ticho prosím, začínám zpívat. A sedl si do polštáře fialek, které krásně voněly a vytáhl nějaký papírek. Bude prosím ticho?
1: Ale ne, ne, my to tak nechceme, křičel Foxterrier.
0: Teď nemá být zpěv, teď má být vypravování, co kdo zažil za měsíc. Ano, ano, to se ví, křičeli všichni psi.
1: Jo, jo,
0: říkal Bernardín. Prosím, ukřičeli jste mě, je to neslušné a za to já neposlouchám vaše hloupé povídky. Zaječel čau čau a nacpal si obě mašličky do uší, aby nic neslyšel. Lehl si do velkého trsu kopretin, zavřel oči, tak byl uražen.
1: Tak, dneska má povídat kdo?
0: Huhlal Bernardín. Cvoček, cvoček, štěkali všichni. No tak já už vypravuju. Cvoček a blecha, povídka ode mne. Uklonil se jezevčík a začal. Tak když jsme byli posledně v této zahradě, zašel jsem si k té brance, jak tam stojí ten trpaslík, a chtěl jsem zkusit, jestli je živý. No mohu vám hned říct, že není, já to vím úplně jistě, je kamenný, zkoušel jsem to. No a jak tak kousám, vidím, že se z takové divné hromady zdvíhá pazour, velmi ošklivý pazour, to je jako od kočky, říkám si, ale najednou se ta pracka mrskla a byla pryč a na mě něco sedělo. Ale neviděl jsem co. Pak přijdu domů, vyčistím si zuby a jdu spát. Ten večer jsem spal v koupelně. No tak spím a najednou raf. Něco mě kouslo dozad. Vyskočím, rozsvítím, koukám na záda a nikde nic. Zhasnu, lehnu si, raf. Kouslo mě to na lopatkách. Vykřiknu, co to je, kdo to kouše. A nechal jsem rozsvíceno. Já, řeklo něco tenounce a raf mě do krku. Au, křičím, kdo to dělá. Neřeknu, řeklo to. Hádej, raf do břicha. Zamyslím se, najednou raf do ucha. Blecha, blecha si, křičím, neuhád a za to tě kousnu. A raf do ocasu. No tak nevím, já se podám, řekl jsem vlídně. Tak dobře, odpovědělo to a raflo mě do nohy. Já už nehraju, zlobil jsem se. Já taky ne. A hned kous do pravé zadní nohy. Přestaneš? Obrátil jsem se k noze. Nepřestanu. A kouslo mě to do levé přední. Najednou mě něco napadlo. No tak dobře, povídám, teď uvidíš. Skočil jsem do vany a pustil vodu. Byla studená a tak jsem si přidal trochu teplé a sedím. Nevidím nic, pištělo to. Já chci něco vidět. A kousalo mě to do nohy. Ani jsem se nehnul a pravím, dočkej času jako husa klasu. A voda pomalu stoupala. Já nejšem huša, ty nevíš, kdo šem, šišlalo to. Ale přestalo to kousat do nohy, protože tam už stoupla voda. Kousalo to teď do ocasu, ani jsem se nehnul a povídám, já tě naučím. Já už to umí, nedořeklo, protože voda stoupla přes ocas. Teď to kousalo na lopatkách. Já, co říkáš teď, povídám, když voda stoupla ke krku. Glo, glo, glo, glo, glo. Ozvalo se a z vody šly malilinké bublinky. Hned to bude, povídám, a zdvihnu nos nad vodu. Nic nebude, křičelo.

0: to a něco mi duplo na nos. Koukám na nos a musel jsem všem trochu šilhat. Ale přesto vidím, ona to blechá. Tak vidí, že si blechá. Blecha si a ještě lžeš, povídám. Neuhád, a rafla mě do nosu. No to je divné, myslím si, a koukám blíž. A co byste řekli? Ona vám má čepici s takovým štítkem vepředu a celou červenou. Hned jsem věděl, co je, a volám, už to mám, blešák si, viď? Ano, blešák neřekl na to nic a kousal dál. Voda byla až k nosu. Ty pusť, povídám, nepuštím, šišlal blešák, jak kousal. Potopím se, povídám, a chci potopit nos. Ale nepotopil jsem se, protože se otevřely dveře a vešel pán a povídá, co blázníš, cvočku, vždyť se skoupal včera. A bylo zlé. Nestačil jsem ani pánovi říct, v jakém je nebezpečí, a už blešák odrazil od mého nosu, až mi ho potopil a skočil pánovi na bačkoru. Čepice mu sice při tom velkém skoku spadla do vody, ale já se zakuckal, měl jsem vodu v nose. Pán mě vytáhl a vypustil vanu. Zahlédl jsem ještě blešáka, jak zmizel pánovi pod vestou. Ach jo. Jsem připraven zpívat, ozvalo se z kopretin, kde seděl protivný pes Čau Čau. A vylezl na kámen a díval se do papírku, který si přinesl. No tak už zpívej, čekáme, povídá cvoček. Znáš vůbec noty?
1: No ovšem, že znám noty.
0: Zakazují si takovou pochybnost.
1: Je tu šero, nevidím dobře. Ten měsíc proti mně slabě svítí. No už je asi starý, měl by se vyměnit.
0: Asi nezná noty, zahučeli všichni psi.
1: Znám, ale ten měsíc je vysvícený,
0: ječel Čau Čau. No to je ostuda, ozval se naráz zbor psů. A lopucha se otřásla, až bylo slyšet chechtot pěti listů. Pozor, vyštěkl cvoček, lopucha se směje, něco tam je. A psi udělali kruh kolem lopuchy. Co cítíš, Bernardíne, kdo to tam asi je? Křičel cvoček.
2: Já cítím, já nevím. Tak trochu jako vušty, ale z dálky. To asi nebude ono.
0: Co ty, Asto? Já cítím něco, ale nevím, co to je. Co ty, Čau Čau?
3: Prosím, já cítím fialky.
0: No to, jak jsi v nich seděl. Musíme všichni najednou. Pozor, teď. Zafičelo to, jak všichni psi čichali k lopuše, která se třásla jako osíka, ale teď se nesmála, protože bylo zlé. Sloni jistě nepřijdou, protože se stydí za svoje divadlo. Kluci jsou ztraceni. Tak a teď rychle říkejte, co kdo cítí, křičel cvoček. Turecký med, provázek, chleba s máslem, čepičku, marmeládu, mléko, knoflíky, oříšky, oříškovou čokoládu, drátek a šroubky, baterku, koblihu, parník,
3: fialky,
0: kníčel Čau Čau
2: a já bušty, ale jako z dálky.
0: No to už asi víte, kdo to řekl. Tak teď už vím, co to je, řekl cvoček. Jsou to malí lidé, kluci a jejich pět.
4: Hele, kluci jsou to,
0: zašuměl zbor psů.
4: Tak je vytáhneme za uši. Ticho, kluci, pojďte ven, rozkázal cvoček.
0: A lopucha se pomalu pohnula, listy se rozhrnovaly a najednou hup a před nimi stál na zadních nohách kocour. Starý zlý kocour šklebil se a drbal se přední nohou na břiše v kožiše.
4: Račtěš nad blechy, pánovi, vytáhněte si je za uši, chechtal se zlomyslně. Blecháč, prašivec, blešivec, zachraňte se, řvali a štěkali a kňučeli psi. Zachraň se, kdo můžeš, volali a hnali se ke zdi.
0: No, nevešli se všichni do díry a tak skákali jeden přes druhého. Třasálka vzal Bernardy na záda, protože se tak třásl, že dělal kroky zpátky.
4: Nepospíchejte, ha, ha, ha, ha, na všechny se dostane,
0: chechtal se kocour.
1: to je neslušné, drkotal zuby Čau Čau, který strachy nemohl z místa.
4: Je, a proto račte chytat,
1: řekl zlomyslný kocour a otřásl se, jako když pudlík vyleze z vody. A hned bylo vidět v měsíčním světle, jak blechy skáčou na psa Čau Čau a zalézají do mašliček. Dost, prosím, už je neunesu, zafňukal Čau Čau, kterého nikdo neviděl, a skutečně už ho nebylo vidět, jak utíká.
4: Tak, to by bylo, hej, kluci, kluci, pojďte ven, volal kocour.
1: To jste snad neměl dělat. Nám jeho líto, co se s ním teď stane, říkali kluci, když lezli z lopuchy.
4: Hehe, nic se nestane, ty mašlíčky půjdou dolů, chlupy taky půjdou, totiž ostříhají ho, pak ho vykoupou a bude z něho obyčejný pes a polepší se. A teď domů a onem, ještě mě zbyly asi 3 blechy, dám je na vás.
1: Ale kluci se postavili do řady, uklonili se a řekli naráz: děkujeme vám srdečně za vaše zachránění, že jsme nebyli vytaženi za uši. No, vidíte, ti kluci věděli, co se patří. Kocour se začervenal, dělal, že si musí narovnat ocas a říkal: to já ne, já jsem zlý, ale ten trpaslík pořád škytal a tušil, že se vám něco stane, a plakal kamenné slzy a ty na mě padaly a budilo mě to. Já jsem, prosím, pořád zlý, tak honem domů, vy darebáčci, vy uličníčci, knedlíčci, lopatičky, koláčci, kytičky, chlapečci, ale to už kluci slyšeli z dálky. Pánové, teda to bylo něco s těmi psy. V té zahradě se opravdu pořád něco děje, co kluky zajímá. No, je to někde jinde? Řekněte sami. Není, řekli všichni najednou. Sem budeme chodit pořád. A tak chodili a chodili, až jednou bylo jaro a nebe bylo tak světle modré až studené a na něm plno beránků. Celé houfy jich byly a všechny lístečky na všech stromech a keřích byly takové malinké, žlutavé a stříbrné. Pupeny byly hnědé a jakoby mastné. A všechno se tetelilo a třáslo a třepetalo větříkem, který nestudil, ale rozehříval. Kluci, půjdeme zase do zahrady. Tak pojďme, řekli všichni a šli. A přišli k brance. Ta byla ještě pořád rezavá, snad ještě rezavější, ale stále ještě pevná. Nepohnula se, když do ní kluci strkali. Kluci, kdo má něco na otevření, prohlédněte kapsy. Ale neměli ani provázek, ani stříbrného raka, ani harmoniku parník. Já mám nové kalhoty, povídá jeden.
2: Já mám dlouhé, řekl druhý.
1: My také, říkali ostatní. To jsou krásné kalhoty. Pojďme se projít školní ulicí. Třeba někdo uvidí naše nové kalhoty. A utíkali do školní ulice. Branka zůstala zavřená. Byla už hodně stará a rezavá, ale pořád ještě pevná. A beránci na nebi pořád někam utíkají a utíkají.

0: Happy End. Na centrálním náměstí postavili malé pódium. Učinkovala tu skupinka afrických studentů. Báječně bubnovali. S kými bych si moc rád zahrál, zalitoval pan Vavřinec. Ale neměl trumpetu. Místo ní držel v ruce velkou kytici růží. Vzadu za pódiem už čekal z brusu nový kamion. Byl stříbrný, na obou bocích měl namalovaný červený kříž a na kabině nápis Afrika. Na jeho střeše stál štíhlý opálený lichožrout ve slunečních brýlích. Ovšem, byl to pan Bono. Mával okolním davům a tvářil se, jako by mu ten kamion patřil, nebo alespoň jako by ho sám opatřil. Ale nikdo si ho nevšímal. Dokonce ani profesor Kadeřábek, a to už je co říct. Lidé si na různé reklamní maskoty už zvykli. O vůz se opíral holohlavý řidič s mohutným knírem a vedle něho pózovala pro fotografii drobná plavovláska. Na hlavě měla sesterský čepeček a na nohou tenisky. Jak si profesor Kadeřábek prohlížel, ozvala se v něm vzpomínka na jiné tenisky a na růžové prstíky, které se klubaly z děravých bílých ponožek. A ta vzpomínka ho hned vrátila zpátky k lichožroutům. Rozhlížel se, kde je Hihlík a Ramses s Tulíkem. Nikde je neviděl. V tom mezi čekajícími diváky nastal pohyb. Dva policisté dělali místo pro kamion, který se vracel z Afriky. Profesora Kadeřábka poznali, i když se snažil skrýt mezi africkými studenty, kteří odběhli od svých bubnů. To je on, sykl starší policista. Bedřichu bude malér. Ale než Bedřich stačil pověstného narušitele zajistit, vjel otlučený a skřípající kamion na náměstí. Ozval se potlesk a smečka fotografů vyrazila. Pan Vavřinec se vedral mezi ně. Kytici růží třímal vysoko nad hlavou. Kytice růží byla to první, co vrchní sestra Helenka spatřila, když z kabiny vystoupila na rodnou půdu. Egone, zvolala a tentokrát ji bylo slyšet. Helenko, zašeptal pan Vavřinec. Sbohem, Egone. Pan Vavřinec se prudce otočil. Ten hlas poznal. Na okamžik se mu dokonce zdálo, že Hihlíka zahlédl. Vrať se, vykřikl a rozhlížel se kolem. Hlupáčku, vždyť jsem se ti vrátila, smála se Helenka, tentokrát snad už natrvalo v Egonově náručí. Tak tomuhle se mezi lidmi říká happy end, pravil Hihlík a trochu to zadunělo.
1: Co to je?
0: Zeptal se Tulík a také to zadunělo.
2: Šťastný konec,
0: poučil bratra dunivě Ramses. To dunění nebylo zrovna příjemné. Šimralo je to po celém těle, ale v tomhle mumraji to byla nejpříhodnější skrýš. Splynuli totiž s opuštěnými africkými bubny.
3: A my se teď, kluci, taky rozloučíme, řekl Hihlík. Musím za tátou a za mámou. Slíbil jsem to dědovi. A taky se na ní moc těším.
0: Ramík s Tulíkem mu něco opřekot říkali a radili, ale překřičilo je burácení motoru nového kamionu. Holohlavý šofér už nastartoval. Plavovlasá sestřička se vyklonila z okýnka a mávala.
3: A jak se dostanu dovnitř?
0: Vykřikl zoufale Hihlík a vyběhl z bubnu.
2: Hihlíku, dělej, honem!
0: To na něho volal profesor Kadeřábek. Ani netušil, jakou má sílu. Právě se mu podařilo pootevřít zadní vrata kamionu.
3: Díky, Pane profesore, křikl Hihlík a vklouzl mezi bedny léků a kdo ví čeho. Profesor Kadeřábek se pověsil na páku a dveře zavřel. Kamion se rozjel. Před sebou měl pořádně dlouhou cestu. Lichožrout mé ségry bušky, labužník jen na ponožky. Přišel k nám už před loni a nic mu tak nevoní, jak ponožky její, vážně nic jiného nejí. Jenom jednou za to táče spořádal i punčocháče. Od tetičky z Francie chudinka už nežije. Ach, to bylo pláče.

0: prádla sedí sticha a počítá. Sudá lichá,
1: sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.
0: Totiž lichožloutmé ségry Božky

0: Zas k sousedům v noci projde celý dům. Vynechá jen pana Krohu. A proč právě pana Krohu? To vám klidně říci mohu. On má totiž jenom jednu nohu. Lichá, lichá. Lichožrout mé ségry božky, labužníky na ponožky. Přišel k nám už před loni a nic mu tak nevoní, jak ponožky její. Vážně nic jiného nejí, vážně nic jiného nejí. On vážně nic jiného nejí. Fakt.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Obilí bylo sklizené, ze strnišť studeně foukalo. A jej, bude zima, řekl si Honza. Nejlíp by mi bylo někde v teple. Když přišel do většího města, hned se vyptával, kde tam bydlí pekař. Lidi mu ukázali na žlutý dům na náměstí. Nade dveřmi visel rohlík velký jako půl kola od vozu. Honza vzal zakliku a vešel dovnitř. Dobrý den, pane mistr, hlásí se vám učedník do učení, volal vesele. Budu plést houstičky jako panenky a preclíky jako panáčky. Ty jsi mi nějaký veselý chasník, mítala ho pekařka, tak pojď. Zrovna učedníka potřebujeme. A máte nějakou dceru? Vyzvídal Honza. A ty se hned zajímáš o děvčata, divila se pekařka. Máme dvě, ale žádnou pro tebe. Heda je velká, ale navdavky má čas. A Madlenka je v povijanu. To nevadí, kýval Honza. Zůstal u pekaře a práce měl dost. V noci pomáhal mistrovi zadělávat těsto, ve dne zametal dílnu a pral i plínky na Madlenku. To není práce pro mě, ošíval se. Kuš, když se ti to nelíbí, můžeš jít, křikla pekařka. Honza se podíval z okna. Venku chumelilo, zima přišla brzy. Nakonec byl rád, že je v teple. Ale nekrmil se od rána do večera mazanci a vypečenými rohlíčky, jak si myslel. Pekařka byla lakomá. Odměřovala Honzovi porce jídla a rohlíky dostával jen ty tvrdé, ulámané nebo spálené. A to se ještě dělil o jídlo se dvěma skřítky, kmínkem a makovičkou. Nám taky, máme hlad. Ozval se jejich pískot z myší díry v koutě pekárny hned první večer. Honza měl dobré srdce a tak skřítkům od všeho kousek dal. Ale pekařova dcera Heda to nerada viděla. Radši to s ním sama, zlobila se. Jedla od rána do večera a nakynutá byla jako bochánek. Kdyby aspoň byla pěkná, špital Honza skřítkům. Tolik děvčat jsem ve světě poznal, ale takovouhle ošklivku neměli nikde. Pekařka říká, že se do vdavek nehrne, ale ta by se vdávala, až by plakala, smál se makovička. Na rychtářovic Vaška vedle ze vsi má spadeno, prozradil kmínek, ale on ji nechce, prý kdyby byla hezčí. A nemůže jí někdo pomoct? Ptal se Honza. Může, v lese žije čarodejnice, ta má na všechno bylinky, přiznal kmínek. Ale když je Hedula tak lakomá, neřekneme jí to, vrtěl hlavou makovička. Jenže Honza měl měkké srdce. Když jednou pletl Vánočku a Heda šla okolo, povídá. Já vím, jak to udělat, abys byla hezčí, Hedo.
3: Já jsem hezká dost, zrudla Heda. Mámo, mámo, on se mi směje.
2: Pekařka přiběhla a zle se na Honzu obořila. Jak se jí budeš posmívat, zbalíš se a půjdeš. Hedulka je pěkná dost. Páni mistrová, byla by ještě pěknější, kdyby si došla do lesa k čarodejnici pro bylinky na krásu, povídá Honza opatrně.
3: Bylinky na krásu? Zarazila se pekařka. Vypravíš se k té čarodejnici sám a běda, jestli to koření nepřineseš.
2: Honzovi bylo ouvej. Venku sníh a mráz. Do lesa se mu vůbec nechtělo. Měl jsem nechat Hedu ošklivou, myslel si.
3: Půjčím ti kožich, abys nezmrzl, pobízela ho pekařka.
2: Dala mu pro čarodejnici pecen chleba, na hlavu mu nasadila beranici a vystrčila ho ze dveří. Honza se zachumlal do kožichu a šel. Brodil se sněhem, rozhlížel se na všechny strany.
3: Žádnou chatrč ani boudu neviděl. V tom si všiml zajíčích stop. Šel podle té pěšinky a zajíčí bobky ho zavedli do prostřed lesa k chajdě, ze které se kouřilo.
4: Hej, Matičko, to jsem já, Honza, učím se ve městě pekařem, volal. Otevřete mi dvířka, nesu vám od pekařky pecen chleba.
3: Čarodejnice otevřela. To jsou k nám hosti, skřehotala. A co chce lakomá pekařka za ten chleba? Ptala se.
4: Trochu koření pro krásu, přiznal Honza. Má ošklivou dceru.
3: Vím, křenila se čarodejnice. Vzala si od Honzy pecen chleba a dala mu pytlík bylinek. Ať si to Heda zapeče do koláče, broukla. Ale nesmí ten koláč jíst horký.
4: Honza kývl, popadl pytlík a pospíchal pryč.
3: A nezapomeň, červenému červené,
4: volala za ním se smíchem baba. Honza byl rád, že došel za světla do města. Pekařka už netrpělivě čekala. Když prozradil, že se má koření zapéct do koláče, popadla kus těsta, bylinky do něj zamíchala, nahoru dala tvaroh a koláč šoupla do pece.
3: Nesmí se jíst to horký, připomínal Honza. Hedulka si počká, řekla pekařka a dala koláč na okno.
4: Pak hlídala, aby si mlsná Heda nekousla dřív, než vystydne. Koláč voněl a Hedě se zbíhaly sliny, ale nekousla si.
3: Za to si kousli kmínek s makovičkou. Mámo, oni mi to sní, ječela Heda. Popadla koláč a snědla ho naraz.
4: A v tom se začala měnit. Celá v obličeji zrudla a naskákaly jí velké červené pupeny. I z myší díry v rohu pekárny se ozval kníkot. Oba skřítci vylezli ven s červenými pupenci na tvářích.
3: Co jsi to přines za koření?
4: Cloumala pekařka s Honzou. Já za to nemůžu, bránil se Honza. Heda neměla jíst ten koláč horký. A co ještě říkala ta čarodejnice? Křičela dál pekařka.
3: Červenému červené,
4: vzpomněl si Honza.
3: Jestli to do rána nezmizí, vyženu tě do mrazu,
4: láteřila pekařka. Uvařila čaj z červených slupek, máčela do něj červený šátek a dávala Hedě obklady. Heda dál naříkala a tváře si škrábala. Za to skřítci vylezli z díry a tvářičky měly zas hladké jako dřív. A každý chroupal mrkev.
3: Tak je to, ťukl se Honza do čela.
4: Heda se trochu ošívala, že není zajíc. Ale když pochroupala celou mrkvičku, tváře jí zbělely a pupínky se ztratily. Honzovi se zdálo, že z toho divného koření neskrásnila. Ale pekařka byla spokojená.
3: Jsi moc pěkná, Hedulko, tváře máš jako jablíčka, hladila ji. Richtářovi Cvaškovi se jistě budeš líbit.
4: Brzy potom přišlo jaro. Pekařka naskládala do nůše rohlíčky do zlatova vypečené a povídá Honzovi. Richtářka dnes slaví svátek. Objednala si u nás plnou nůši rohlíků. Ty je tam doneseš. A Heda půjde s tebou. Jistě ji pozvou na hostinu.
3: Honza kývl, Heda se oblíkla do svátečního a šli.
4: V půli cesty Honza povídá. Hedo, tady si chvíli odpočinu. V noci jsem nespal, pekař musí péct. Sedl si na pařez a v tu ránu usnul. Heda chvíli čekala.
3: Rohlíčky jí moc voněly.
4: Pak tedy zvedla utěrku z nůše a vytahovala rohlíky jeden po druhém. A každému ukousla rožek. Když se Honza probudil, dala mu nůži na záda a jako by nic šli dál. Richtářka je přivítala a začala skládat rohlíky na mísu. Ale hned se zarazila.
3: To já ne, to on, křičela Heda. To on okousal všechny rohlíky.
4: Takovou nadílku si nechte, koště na vás vezmu, křičela Richtářka uraženě. Heda vyběhla a utíkala, co jí nohy stačily. Ani Honza nelenil. Popadl nůši a běžel. A do pekárny se už nevrátil.
5: Je tomu už předlouhá řádka dobrých tisíc, možná o nějakou stovku let víc od doby, kdy se v lese Svákově objevilo strašidlo. Vlastně ono to ani strašidlo nebylo, spíš vyděšené strašidílko. Hlavu jako meloun, na ní tři trčící vlásky v barvě vymlácené slámy, nos malinko nahoru zvaný pršák, darmo mluvit. První zmínka o strašidílku pochází z doby, kdy do míst na jihu Čech přišli doudlebové. Doudlebové se moc pěkně jmenovali a svými jmény nazvali osady, které na návrších podél řeky Lužnice založili. Dodnes se tak vesnice v okolí Soběslavy jmenují. Klenovice, Kvasejovice, Nedvědice, Zvěrotice, Vlastibor. Jenže na strašidílko jim žádné pěkné jméno nezbylo a tak mu říkali docela obyčejně doudlo. Nevím, jak přicházejí strašidla na svět, řekl bych, že si je lidé vymýšlejí. Někdo si vymyslí strašidlo jenom pro sebe, jiný i pro druhé. Strašidla jsou pro strach a pro legraci, ale tohle strašidílko se doudlebům nepovedlo. Strašení mu nešlo a dělat něco jiného také neumělo. Vzalo si příklad z ptáka lelka a lelkovalo. V jednom kuse okoumělo zavěšené na větvi jedle nad studánkou. Ale jaký to byl život? Z nic nedělání není přece žádná radost. Tak to šlo léta a strašidílko se nezměnilo, jen se víc a víc zakulacovalo. Přešly roky, přišla i staletí, ale doudlo bylo čím dál smutnější. Nemělo s kým kamarádit. V tu dobu bylo v Jihočeském kraji málo strašidel. A ta, co byla, strašila na hradech a zámcích daleko od lesa Svákova. Běžet za nimi doudlo nemohlo, protože nemá nohy. Dole je zakončeno třásněmi. Může se vznášet, ale musí přitom mávat rukama jako pták křídly. Někdy se strašidlem prohodili pár slov srna, nebo láň jen tak, aby řeč nestála. Zajíci, kterých byla hojnost, se ho však báli, protože mělo netopíří uši. Zajíci jsou bázlivci. Netopíři se s ním nebavili, protože se jim ušima podobalo. Na foukanci. Sovi na něho koukali a hukali, nic víc. Jenom vír velký, zvaný Bubo Bubo, ho občas vzal pod křídlo. Dával mu dobré rady, jenže doudlo rad nedbalo. Obyvatelé lesa Svákova se báli kruté zimy, ohně, hromů a blesků, ale nejvíce ze všeho jakéhosi Karase z Nedvědic. Karas byl pytlák a ras. Kladl nástrahy do mlází a houštin a zabíjel všechno živé. Dobré žilky v něm nebylo. Toho snad čert upletl na vrbě, když měl dlouhou chvíli. Kdykoliv přišel do lesa, nastala pohroma. Jednou se vír velký, zvaný Bubo Bubo, na doudlo rozčepejřil. Podívalo se na sebe, jak vypadá, z toho nic nedělání je jako soudek. Ani pod křídlo se mi už nevejde, dělalo něco nebo pukne. Třeba hlídalo studánku pod stromem jedlovým, aby ji nikdo neskalil. Nejsem na hlídání, jsem na strašení, odpovědělo doudlo. A vzneslo se na větev nad studánkou. Pak se dalo do přemýšlení. Ono se řekne hlídat. Když uhlídám, že někdo kalí vodu ve studánce, co potom? Musím ho postrašit. Ale jak? Přemýšlelo a přemýšlelo, až to vymyslelo. Když ke studánce přišel unavený poutník, napil se a odpočíval, doudlo nerušilo. Bylo ve střehu, ale jakmile si chtěl ve studánce schladit nohy nebo jinak skalit vodu, spustilo varovně. Dlo, dlo, dlo, dlo. Teď se ví, ze začátku se kde kdo jen tak nevylekal. Ale časem si doudlo dodávalo stále větší odvahy, až se stalo, že jeden takový se strachy roztřásl jako chmírko na bodláku. Po každém úspěšném zahnání zlovolníka přiletěl vír velký a nešetřil pochvalou. Doudlo bylo srdnatější a kdo to nemyslel se studánkou dobře, mazal z lesa teratata. A když ne, sneslo se doudlo z větve dolů a pláclo uličníka packou. Takové plácnutí nebylo žádným pohlazením. I když je doudlo malé, packy má jako bramborové placky. Jednou k večeru ohlašoval z remísku čížek de cizí, cizí. A datel vyťukával poplašnou zprávu, že do lesa přichází nepřítel. Byl to karas, pytlák a ras z Nedvědic. Zvířata se schovala do svých doupad, ptáci do dutin stromů i hadi zalezli, jako by v lese živáčka nebylo. Karas kladl pytlácká oka do mlází a houštin. Když je nakladl, zamířil si to rovnou ke studánce. Doudlo bylo ve střehu. Tenhle zpropadaný člověk se u studánky posadil a chtěl si po zlotřilé práci zapálit fajfku v lese. A zapálit fajfku. Vždyť už drahnou dobu nepršelo. Kdyby jediná jiskřička odlétla do suchého chrastí, les by chytil plamenem. Doudlo mělo nutkání začít pouštět strašáky. I packa ho svědila. Ale odvaha scházela. Byl to přece jenom ras karas. A jak ten zlotřílec škrtl sírkou obotu, doudlo se leklo a šups, spadlo do studánky jen to pláclo. Voda vystříkla na všechny strany. Karas vyskočil jako hadem uštknutý, neohlížel se napravo ani nalevo, vzal nohy na ramena a splašeně utíkal cestou necestou, div si jazyk nepřekousl. Zastavil se až v Nedvědicích na návsi. Zvířata vyběhla z doupat, ptáci vylétli z dutin stromů a všichni i ten nejposlednější mraveneček provolávali doudlu slávu. To se ještě nikomu nepodařilo postrašit karase a vyhnat ho z lesa. Doudlo zatím polikalo anděličky ve studánce. Co mohlo dělat jiného, když plavat neumělo? Neskočit za ním tři skokani zelení a nepomoci mu, kdo ví, jestli by se při té slávě neutopilo. S pomocí skokanů se vyškrábalo na břeh, otřepalo jako štěně po koupeli, vzneslo se a zavěsilo na větev jedle, aby oschlo. Tak dobře doudlu ještě nikdy nebylo. Konečně se stalo opravdickým strašidlem. A navíc mělo zčista jasna plný les kamarádům.

Kanárských ostrovech, svaz chovatelů kanárů uspořádal výstavu čistokrevných kanárů. Vyhrál kanár z NDR, co měl modrá očka. Kanár jásá, neví, že je první cena kočka. Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, han, han,

0: očka, kanár jása neví, že je první cena kočka.
1: Mňau!
0: Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, ham, na kanárských ostrovech jsme schovatelů kanárů.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jednou šla Víla a Málka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá: já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím, někde v oříšku, volá hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků a ten 7. upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se Víla a Málka. Tiše, řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšku. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulec oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizi Zubka. Kůlí oči na panáčka. Co ty zač? Já jsem oříškový panáček a jsem celý kulatý, ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizi Zubka po něm bleskl očkem. Ty zuby mám na oříšky. Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizi Zubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici. Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizi Zubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky. Když měla Víla a Málka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lístce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. A Málka po nich došla pod borovici. Pizi Zubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku. Tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě. V tom se vrátil veverčák Pizi Zubka, vyskočil na větev a volal. Máte to marné. Čarovat se proti veverčákům nedá, protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč. Šla černým lesem. A on se tam v roští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hora, tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosem i prackami. Jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne. Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka. Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla jí medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždíčkem, vypískla ihihi a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem. No, a teď zas já tobě, povídá Amálce medvěd. Odvedl jí pod borovici, kde měl hnízdo veverčák Pizi Zubka a řekl, pořídím to na dvakrát. Nejdřív zatřásl z borovicí jemně, jen co by strásl oříškového panáčka a málce to náručem. Potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypali se šišky a za nimi pizí zubka. Metl si to přes paseku za blechou. Medvěd zadupal a šel po svém medvědím. Oříškový panáček rozhodil hrst ořechů a pak si s Amálkou kutáleli.

0: a bylo po táboře. Zbývající týdny přeletěly jako vítr. Čtvrtou neděli, jako by se po stanech slehla země. Nebýt vyšlapaných pěšinek, nikdo by ani nepoznal, že tam nějaké kdy stály. Tak pečlivě zahladili družiny stopy po svém pobytu. Do měsíce pak narostla nová tráva a tak zmizely i ty cestičky. Nic, pranic nevydávalo svědectví o tom, s jakou slávou přebírali ještěrky zálesáckou sekeru se zlatým letopočtem za vítězství v družinovém bodování. Teď pochodoval oddíl lesními cestami k nádraží. Jen zvláštní družina pěchovala do malého nákladáčku, hrnce, kotle a jiný oddílový inventář. Na schválníček Mezulán se chytil Škudibíka a ten ho přikurtoval k žeborový podplachtu, aby se mu cestou nevytřásl. Pak přivázal vedle sebe Mezulán Škudibíka a auto se rozjelo. Už začínalo být fučivo. Na schválníčci jeli a jeli a ani moc nemluvili. Jen když se zastavilo u benzínové pumpy, zeptal se Mezulán.
1: Škudibíku, myslíš, že Mimi pojede na přes rok zase?
2: Co já vím? Třeba jo, třeba ne.
0: A pak zase mlčeli a těšili se, jak si zalezou do spacího pytle. Jak budou spát a spát celý podzim, celou zimu a ještě kousek jara, dokud je zase neprobudí to kouzelné slovo tábor.

0: Duch v láhvi. Byl jednou jeden dřevorubec, který pracoval od božího rána až do pozdního večera, aby naspořil trochu peněz. A když ty peníze měl, pravil svému synovi: Donáte, si mé jediné dítě. Ty peníze, které jsem vydělal v potu své tváře, chci vydat za tvé vzdělání. Vyuč se něčemu pořádnému a počestnému, abys mě mohl zaopatřit, až mi údy zcela stuhnou a já nebudu moci více chodit do lesa. Tak šel Jinoch na jednu vysokou školu, kde se učil tak pilně, že ho učitelé chválili, a na studiích tak zůstal nějaký čas. Když už pár škol vystudoval, ale svoje studia ještě zcela neukončil, tak byl ten nepatrný majeteček, který mu jeho otec poskytnul, pryč. A on se musel vrátit domů.
1: Ach, chlapče, povzdechl si otec, už ti nic dát nemohu, nastaly nám zlé časy. Nedokáži vydělat víc, než na náš denní chléb.
0: Milý otče, odvětil Donát, na to nemyslete. Snad to byla vůle boží, abych vám tu vypomohl. Když chtěl otec do lesa, aby si tam vydělal přikácení stromů a stavění dřeva do metrů, tu mu jeho syn pravil: Chci jít s vámi a pomoci vám. Ale synu, to půjde dost těžko, neboť té tvrdé práci nejsi uvyklý, drž se od toho raději dál. A mám jen jednu sekiru a žádné peníze na zbyt, abych koupil ještě jednu.
1: Jděte k sousedovi, otče. Ten vám po tu dobu, dokud si nevydělám na novou, jistě půjčí svoji sekiru.
0: Tak si otec vypůjčil u souseda sekeru a druhého dne za rozbřesku vyšli společně do lesa. Syn otci pomáhal a byl u toho celý veselý a čiperný. Když jim stálo slunce nad hlavami, řekl otec: Odpočineme si a naobědváme. Potom nám to půjde lépe. Donát vzal do ruky svůj chléb a řekl: Odpočiňte si, otče. Já nejsem unavený. Trochu se projdu po lese a podívám se po ptačích hnízdech.
2: Ty ješito, řekl otec. Co tu chceš pobíhat? Budeš unavený a nezvedneš ruku. Zůstaň a sedni si tu ke mně.
0: Ale syn nedbal a šel do lesa. Spokojeně ukusoval svůj chléb a pohledem pátral nahoře v zelených větvích, zda někde neobjeví hnízdo. Tak chodil sem a tam, až nakonec přišel k hrozivě velikánskému dubu, který byl určitě starý několik set let a ani pět mužů by ho nedokázalo obejmout rukama. Donát zůstal stát, zadíval se na něj a pomyslil si: Na tomhle stromu musí být spousta ptačích hnízd. Tu se mu pojednou zdálo, jako by slyšel nějaký hlas. Zaposlouchal se a tu rozeznal, že někdo volá dutým hlasem: Pust mě ven, pust mě ven. Donát se rozhlížel dokola, ale nikoho nespatřil. Zdálo se mu však, že ten hlas vychází ze země. Tu zvolal: Kde pak jsi? A hlas odpověděl:
3: Trčím tu mezi kořeny toho dubu. Pust mě ven, pust mě ven.
0: Donát se jal pod stromem odklízet drn a hledal u jeho kořenů, dokud v malé dutině konečně neobjevil skleněnou láhev. Zvedl ji do výšky a přidržel si ji proti světlu a tu uviděl nějakou věc, která byla podobná ropuše, jak poskakuje v láhvi nahoru a dolů.
3: Pust mě ven, pust mě ven,
0: volala ta věc znova a Donát, který na nic zlého ani nepomyslel, vzal zátku a vytáhl ji z láhve. A ten duch byl rázem venku a rostl a rostl a rostl tak rychle, že za nepatrný okamžik z něj bylo strašlivé chlapisko, které bylo skoro tak velké jako ten dub.
4: A víš ty co? Řvalo obřisko přímo strašlivě. Jaká bude odměna tvá za to, že jsi mě pustil ven?
0: Ne, odvětil Donát nebojácně, jak bych to mohl vědět.
4: To ti hned řeknu, řval duch. Zlámu ti vás.
0: To si měl říct dřív, odvětil Donát. Nechal bych tě tam trčet dál?
4: Moje hlava však sedí na krku zatím dost pevně, protože takovou odměnu za pomoc svět jistě ještě neviděl.
5: Neviděl, neviděl! Je to tvoje zasloužená odměna. Máš ji tedy mít. Myslíš si, že to byla nějaká odměna být celý ten čas uvězněný? Ne, to byl můj trest. Já jsem totiž strašlivý a všemocný Merkurius. Proto tomu, kdo mě osvobodí, musím zlomit vás.
4: Jen pomalu, pomalu, odvětil Donát. Tak rychle to nepůjde. Nejprve musím vědět, jestli si to v té malé láhvi opravdu seděl ty, že jsi teď takový veliký a opravdový Merkurius. Jestli se dokážeš vměstnat zpět, pak ti budu věřit a můžeš si se mnou dělat, co budeš chtít. A duch pravil pyšně.
5: To je to nejmenší.
4: A smrštil se a udělal se tak tenkým a malým, jako byl zpočátku, že se opět krkem láhve protáhnul dovnitř. Sotva tam ale byl, zarazil za ním Donát vytaženou zátku, hodil láhev do kořenů dubu na její místo. A tak byl ten duch oklamán. Donát se chtěl vydat zpět za otcem, ale duch přežalostně volal.
3: Ach, pust mě ven, pust mě ven.
4: Kde pak, odvětil Donát, podruhé už ne, když už mi jednou šlo o život. Teď, sotva jsem si ho zachránil, už tě neosvobodím.
3: Jestli mě pustíš ven, dám ti tolik, že ti to vystačí na celý život.
4: Ne, ne, oklameš mne jako prve.
3: Šlapeš si po štěstí, nechci ti nic udělat, nýbrž tě bohatě obdarovat.
4: Donát si pomyslel, vyzkouším, možná slovo dodrží a nic mi neudělá. Tak zátku z láhve vytáhnul a duch vystoupil ven jako předtím a natahoval se, až vám byl velký jako dřív.
5: Tady máš svoji odměnu,
4: řekl a podal Donátovi malý klůcek a dodal.
5: Když jedním koncem toho klůcku potřeš zranění, tak se uzdraví. Když tím druhým koncem otřeš železo nebo ocel, změní se rázem ve stříbro.
4: Tak to musím vyzkoušet, řekl Donát a šel rovnou ke stromu, udělal do něj svojí sekerou zářez

0: hněvivě. To těžko. Koukejte, otče, ten strom hned osekám, až budou třísky lítat. Vzal svůj klůcek, otřel jím sekeru a udělal pořádnou ránu. Ale protože se železo změnilo ve stříbro, tak se ostří sekery obrátilo.
1: Oj, otče, podívejte, co pak jste mi to dal za špatnou sekeru, je úplně stupená.
0: Tu se otec polekal a křiknul.
1: Ouvej, co pak si to provedl? Nyní tu sekeru musím zaplatit a nevím čím. To je jediný užitek, který mám z tvé práce.
0: Jen se nehněvejte, odvětil Donát. Tu sekeru přeci zaplatím.
1: Ach, ty rozumbrado, a čím pak ji chceš zaplatit? Nemáš nic, než co ti dám já. V hlavě máš jen učenost, ale od dřevorubectví nemáš ani ponětí.
0: Za malou chvíli Donát řekl, otče, už se mi více pracovat nechce. Udělejme si raději volný večer.
1: Hej, toto, odvětil otec. Myslíš, že já mohu složit ruce do klína jako ty? Já musím ještě pracovat, ale ty už se raději pakuj domů.
0: Otče, já jsem v lese poprvé, neznám cestu domů. Pojďte přeci se mnou. A protože otcova zlost se pomalu utišila, nechal se nakonec přece jen přemluvit a šel se synem domů. Tam Donátovi řekl. Jdi a tu zničenou sekeru prodej a uvidí se, kolik za ní dostaneš. Ten zbytek musím vydělat, abych mohl sousedovi zaplatit. Syn vzal sekeru a zanesl ji do města ke zlatníkovi, který ji vyzkoušel, položil na váhu a řekl. Stojí 400 zlatých, ale tolik u sebe nemám. A Donát pravil, dejte mi tolik, kolik máte a zbytek budu mít u vás. Zlatník tedy Donátovi vyplatil 300 zlatých a jedno z to mu zůstal dlužen. S tím šel Donát domů a pravil. Otče, mám peníze. Jděte a zeptejte se, kolik chce soused za tu sekeru.
1: To vím sám. 1 zlatý a 6 grošů. Tak mu dejte 2 zlaté a 12 grošů, to je dvojnásobek. A je to o to dost. Koukejte, mám peněz nespočet.
0: A dal otci 100 zlatých a pokračoval. Nikdy nebudete mít nedostatek a budete žít v pohodlí.
2: Můj bože, povzdechl otec, jak si k tomu bohatství přišel?
0: A tu mu Donát vyprávěl, jak se to všechno událo a jak mu ten bohatý úlovek přinesla důvěra ve štěstí. Se zbylými penězi se Donát navrátil na vysokou školu a učil se dál. A protože svým kouzelným klůckem dokázal vyléčit všechna zranění, stal se z něj ten nejznámější doktor na světě.

Skřítek u hokynáře. Byl jeden opravdický student, bydlel v podkroví a nepatřilo mu nic. A byl jeden opravdický hokynář, ten bydlel v přízemí a patřil mu celý dům. A toho se držel skřítek, protože vždycky na Štědrý večer dostal mísu kaše a v ní velkou hroudu másla. To si hokynář mohl dovolit. Skřítek tedy zůstával v obchodě a to je velice poučné. Jednou večer přišel student za nimi dveřmi, protože si potřeboval koupit světlo a sýr. Poslat neměl koho a tak šel sám. Dostal, co si poručil, zaplatil a dostalo se mu i pokývnutí od hokynáře i jeho paničky. A to prosím byla ženská, co dovedla víc, než jen pokývat hlavou. Měla totiž dar výřečnosti. A student taky pokývl hlavou a zůstal stát a četl z papíru, co do něho byl zabalen sýr. Byl to list vytržený ze staré knihy a tu by byli bývali neměli roztrhat. Byla to stará kniha.

plná poezie. No, je tady z toho zní víc, prohodil hokynář. Jedné staré ženské jsem za ní dal pár zrnek kávy. Když mi dáte 8 krejcárků, máte mít i ten zbytek. Děkuju, řekl student. Tak mi ji dejte místo toho síru. Chleba můžu jíst suchý. A byl bych hřích celou knihu roztrhat na kousíčky. Jste znamenitý muž, člověk praktický, ale poezii rozumíte asi jako tadyhle ten kyblík. A to byla slova nehezká. Zvlášť pro kyblík. Ale hokynář se zasmál, i student se zasmál, však to myslel jako jakýs taký žert. Skřítka zlobilo, že se někdo odváží něco takového říct hokynáři, když je majitel nemovitosti a prodává to nejlepší máslo. Když nastala noc, krám byl zavřený a všichni až na studenta už byli v posteli, šel Skřítek a vzal hokynářčinu vyřídilku. Ta ji nepoužívala, když spala. A ať ji Skřítek v sednici nasadil na jakýkoliv předmět, měl ten rázem dar výřečnosti a mohl vyjadřovat své myšlenky a city zrovna tak dobře jako hokynářka. Ale mohl ji dostat vždycky jen jeden a to bylo dobře, protože jinak by se přece navzájem překřikovali. A Skřítek nasadil vyřídilku na kyblík, trčeli z něho staré noviny. Je pravda, zeptal se, že nevíte, co je to poezie? No, ale jistě, že vím, odpověděl kyblík. To je to, co stojí úplně dole v novinách a lidi si to vystřihují. Řekl bych, že toho já mám v sobě víc než celý pan student. A to jsem proti hokynáři jen obyčejný kyblík. A Skřítek nasadil vyřídilku na kafemlejnek, no ne, ten teda jel. A pak ji nasadil na soudek s máslem a na šuplík s penězi a všichni byli téhož názoru jako kyblík. A na čem se shodne většina, to je nutno respektovat. Teď to pan student schytá. A Skřítek potichoučku vystoupal zadním kuchyňským schodištěm do podkroví, kde student bydlel. Měl tam světlo. A tak se Skřítek podíval klíčovou dírkou a uviděl, že si student čte v té rozedrané knížce ze zdola. Ale jak jasné tam bylo světlo. Z knihy zářil jasný paprsek a měnil se v kmen, bav mohutný strom, tyčil se do výše a doširoka nad studentem rozprostíral větve. Každičký list byl krásně svěží a každičký květ byla krásná dívčí hlava. Tu s očima tmavýma a jiskrnýma, tu zase modrýma a podivuhodně jasnýma. Každičký plot byla zářivá hvězda a všechno se to rozeznívalo divukrásným zpěvem. Ne, tak takovou nádheru si Skřítek dřív vůbec nedovedl představit, natož aby ji spatřil a vnímal. A tak zůstal stát na špičkách a díval se a díval, dokud tam vevnitř nezhaslo světlo. Student patrně sfoukl plamínek lampy a uložil se ke spánku. Ale maličký Skřítek tam stál dál, neboť zevnitř ještě stále jemným a krásným tónem zaznívala píseň. Studentova rozkošná ukolébavka. Tady je to úžasné, žasl Skřítek. Něco takového jsem vůbec nečekal. Myslím, že u studenta asi zůstanu. Jenže pak chvíli uvažoval a uvažoval rozumně a pak si povzdechl. No, kaši student nemá. A sebral se a šel. No ano, šel zpátky dolů k hokynáři. A dobře udělal, protože kyblík zatím by potřeboval skoro veškerou hokynářčinu vyřídilku. Z jedné strany vypovídal všecko, co v sobě měla, a teď se zrovna chystal obrátit a všecko to přejet ještě jednou z druhé strany. Jenže přišel Skřítek a odnesl zase vyřídilku hokynářce. Ale od té doby byl celý obchod od šuplíku na peníze až po třísky na zátop téhož názoru jako kyblík.
a všichni si ho do té míry vážili a tolik mu věřili, že když si Hokynář četl ve svých oblíbených večerních novinách divadelní a umělecké kritiky, mysleli si, že to všechno pochází z kyblíku. Ale milý skřítek už nevysedával dole a neposlouchal všechny ty moudrosti a zvěstí. Kde pak? Jakmile se v podkrovní komůrce rozsvítilo světlo, jakoby paprsky byly mohutná kotevní lana a táhli ho vzhůru, chtě nechtě musel vyběhnout a dívat se klíčovou dírkou a tam pak se kolem něho rozburácela mohutnost, jako ta, již pociťujeme u zvlněného moře, když se po něm bouří žene sám Bůh. A to se pak rozplakal, nevěděl ani sám, proč vlastně pláče, ale bylo v tom pláči něco nesmírně blaženého. Jak by muselo být jedinečně krásné sedět se studentem pod tím stromem? Ale to nešlo. A tak byl spokojen alespoň u klíčové dírky. A tak tam na studené chodbě stál, ještě než se vikýřem rozfoukali podzemní vichřice a bylo tam tak zima, ale tak hrozně zima. To však maličký pocítil, až když uvnitř v podkrovní komůrce zaslo světlo a tóny zanikly ve větru. Otřásl se zimou a zalezl si zase do svého vyhřátého koutku. Tam bylo příjemně a pohodlně. A když přišla vánoční kaše s velkou hrudkou másla, inu, to pak byl Hokynář, zase pán. Ale v hloubi noci se skřítek probudil příšerným randálem na okenicích. Lidé zvenku do nich bušili, ponocný troubil, vypukl veliký požár a celá ulice byla ozářená plameny. Bylo to u nich v domě nebo u sousedu, kde? To bylo ale zděšení. Hokynářka byla tak vyvedená z míry, že si odepěla zlaté náušnice z uší a strčila je do kapsy, aby aspoň něco zachránila. Hokynář utíkal pro své obligace a služka pro hedvábnou mantilu, takovou si mohla dovolit. Každý chtěl zachránit to nejcennější. A skřítek taky. Několika skoky vyletěl nahoru ke studentovi. Ten stál naprosto klidně u otevřeného okna a pozoroval oheň řádící ve dvoře u sousedu. Skřítek popadl tu zázračnou knihu, ukryl ji ve své červené čepičce a držel ji oběma rukama. Největší poklad v domě byl zachráněn. A pak vyběhl z komůrky a rovnou na střechu, až nakonec komína. A tam seděl osvětlený planoucím domem naproti a oběma rukama svíral červenou čepičku, v níž byl zabalen poklad. Teď už věděl, kam ho srdce táhne, ke komu doopravdy patří. Jenže když oheň uhasili a skřítek nabil opět rozvahy, řekl si, rozdělím se mezi ně. Kvůli kaši nemůžu přece Hokynáře dočista zavrhnout. A to je úplně lidské. My ostatní si také chodíme k Hokynáři pro kaši.

Sotva čmiláčci ráno otevřeli oči, zasvítilo jim do nich sluníčko. Hned si vzpomněli, že ho chtěli přibít na oblohu, a tak se za ním znovu vydali. Až k němu přece nedojdete, volala za nimi včelka Alka. Ale oni si mysleli, že to dokážou. A šli, a šli, až přišli na rozkvetlou louku u tří bodláků. Tam se jim však sluníčko schovalo za mraky a oni nevěděli, kde je. Nakonec se rozhodli, že si počkají, až se zase objeví. Ťukovi se ale nechtělo jen tak čekat. Začal kamaráda přemlouvat, pojď si na něco hrát. A na co? Zeptal se Bzůk. Ťuk se rozhlédl kolem. Třeba na pouť. Tyhle kytky to budou houpačky a taky kolotáč. Bzůkovi se ten nápad zamlouval. Přestože byl starší a měl mít větší rozum, začal vyvolávat jako na opravdické pouti. Dámy a pánové, račte nastupovat. Nejlepší houpačka ze všech houpaček na světě už na vás čeká. Hned na to si vlezli s Ťukem do květu pantoflíčku a rozhoupali ho, jak to nejvíc šlo. Květ lítal dopředu, dozadu, nahoru, dolů. Stonek se přitom ohýbal, až to v něm praskalo. Nechte už toho, vždyť mě zlomíte, napomínal pantoflíček čmeláčky. Ti ale dělali, že ho neslyší. Slezli dolů, až když je houpání přestalo bavit. Pak Ťuk přišel na to, že z lístku jitrocele by byl prima tobogán. Poprvé zde k vidění, jízda zdarma, dal se do vykřikování teď zase on. Rychle se vyšplhal na špičku lístku a sjel po zadečku dolů. A pak znovu a zase znovu Bzůk kamaráda následoval. Co vás to napadlo? Vždyť mě celého odřete, huboval jitrocel. Čmeláčci si ale veselý jezdili dál. Najednou však Bzůk povídá, a kde je vlastně ten kolotoč, co si o něm mluvil? Bez kolotoče přeci není žádná pouť pořádnou poutí. A tak začali kolotoč hledat. A pak se s jásotem vrhli ke kopretině. Světová atrakce, jedinečná příležitost, jen proti nejodvážnější z nejodvážnějších, volali jeden přes druhého. Posadili se na lístek květu a roztočili ho. Čím rychleji se točil, tím více připomínal kolotoč. Kopretině se to ale ani trochu nelíbilo. Vždyť mi roztrháte moje bílé šaty. Jak potom budu vypadat, rozčilovala se. Co pak takhle se zachází s kytičkou? Zase si nedali říct. A tentokrát na to doplatili. Najednou se jeden bílý lísteček, zrovna ten, na kterém seděl Ťuk, utrhl. Ťuk z něho spadl. A začal se kutálet z prudkého svahu plného kamínku. Jak do nich vrážel, valili se dolů taky. Bzůk se na tu hrůzu ani nemohl dívat, raději zavřel oči. A když je otevřel, viděl Ťuka, jak dole leží na břiše roztažený jako žába. Ještě ke všemu mu seděl na zádech ten největší kamínek. Ouvej, ouvej, toto tlačí, naříkal Ťuk. Bzůk se k němu rozběhl a chtěl ten kámen odvalit. Jakmile s ním však hnul doprava, Ťuk křičel, patár, noha! A když kamenem hnul doleva, Ťuk vřískal, pozor, hlava.
Bzuch bezradně nad tukem stál a bylo mu do breku. Co se to dole vlastně děje, chtěla vědět Koprotina. Když se jí tam konečně podařilo dohlédnout, moc se vylekala. Přestože jí ťuk tolik zlobil, teď si řekla, přece ho takhle tam nenecháme, a začala volat o pomoc. Kytičky kolem se k ní přidali, jen Jitrocel a Pantoflíček ne. Kdyby ten kluk nebyl rošťák, tak by se mu nic nestalo, brůčel Pantoflíček. Taky si myslím, dobře mu tak, souhlasil Jitrocel. Kytičky sice volali ze všech sil, jejich jemné hlásky ale zanechaly v hučení větru. Pantoflíček začal přemýšlet, kdybychom se i my dva k ním přidali, byli by slyšet víc. A tak řekl svému sousedovi, třeba už ten kluk dostal rozum. Taky si myslím, že už ho to vytrstalo dost, zase souhlasil Jitrocel. A tak začali oba volat s ostatními, pomoc, pomoc. Teď konečně to volání uslyšel i modrý zvonek, který stál na kraji louky. Začal zvonit na poplach. Jeho bim-bam přehlušilo i vítr. První na místo neštěstí přiletěla včelka Alka. Chytila se za hlavu. Co jste to tu zase vyváděli? Teď není čas na povídání, vyhnul se Bzuk odpovědi. Chytni ťuka za ruce, já ho chytnu za nohy a vytáhneme ho, poslechla. Dopadlo to tak, že jeden tahal dopředu, druhý dozadu. Vždyť mě přetrhnete, fňukal ťuk. Byli v koncích.

Ještě štěstí, že jsem hlas zvonku přivolal i další zvířátka. Přiletěla muška třepetalka, pak motýlek bělásek a přiběhla kobylka hopsalka. Po ní žabka kuňkalka a myška hrabalka a nakonec brouk brundibár. Za chvíli se loukou ozývalo hej rup, hej rup. Zvířátka společnými silami kamínek nadzvedla a ťuka vysvobodila. Ten byl v tu chvíli určitě nejšťastnějším čmeláčkem ze všech čmeláčků, co jich na světě je. A to i přesto, že měl rozbité koleno a záda celá polámaná. Nemohl se ani narovnat, ani udělat krok. A tak ho zvířátka vysadila na hřbet kobylky hopsalky a ta s ním dohopsala až pod kopretiny. Tam zvířátka ťuka uložila, aby se vystonal. Polštář mu udělali z mechu a peřinu vycpali chmířím z pampelišky. Alka namazala ťukovi záda mastí z léčivých kytiček a jitrocel mu položil na koleno jeden ze svých lístků. Ten prý je na bolístky tou nejlepší medicínou. Ťukovi bylo čím dál lépe. Nejvíce mu ulevilo, když ho kopretina s pantofličkem a jitrocelem ujistili, že mu už dávno odpustili. Já už vám nikdy nebudu ubližovat, sliboval. Mezitím se sluníčko vyhouplo z mraku na modré nebe. Čmeláčci ho viděli, ale nevydali se za ním. Ťuk by s bolavým kolínkem stejně daleko nedošel a Bzuk nechtěl kamaráda opustit. A tak dál odpočívali ve stínu hodné kopretiny a byli rádi, že jsou rádi.

Jenže venku byl ještě někdo, kdo by se také moc rád dostal k Pipi na hostinu. Nedaleko Vily Vilekuli žila zlostná paní Finkvistová. Děti neměla ani trochu v lásce. Děti by vůbec neměly na světě být, lamentovala. Když některé z dětí šlo po ulici kolem jejího domku, vystrčila hlavu z okna a hubovala, že dělá strašný rámus. A nikdy nezapomněla dodat, že ze všech dětí, které zná, je Pipi to nejhorší.

0: Právě teď se to tak nachomítlo, že si paní Finkvistová vyšla před spaním na procházku zrovna kolem vily Vilekuly. V té chvíli děti dojedly všechny dorty nachystané ve sněhovém domečku a Pipi běžela do vily pro další tři, které si tam připravila do zásoby. V okamžiku, kdy se objevila ve dveřích s jedním dortem v každé ruce a třetím na hlavě, kráčela po ulici paní Finkvistová. Schválně hádejte, jestli paní Finkvistová na Pipi koukala s vyvalenýma očima. Paní Finkvistová rozhodně neměla Pipi dlouhou punčochu v oblibě. Ona přece vůbec neměla děti ráda, ale o to raději měla něco jiného. A to byly šlehačkové dorty. Byla po nich přímo posedlá a udělala by nevím co, jen aby se kousínku zmocnila. Ty, hele, poslyš, zavolala na Pipi. Jestli mě hezky poprosíš, tak bych se na ten tvůj vánoční večírek šla podívat. Ještě to dopoledne za Pipi křičela, ty uličnice nezvedená, ale na to už dávno zapomněla. Samozřejmě, že to bylo jen kvůli dortu se šlehačkou. Pipi se na vteřinku zarazila. Hrdě pohodila hlavou tak prudce, že dort málem skončil na zemi. Všechny děti vyběhly ven a vykukovaly zpoza rohu. Milá paní Finkvistová, pronesla Pipi zdvořile. Tenhle vánoční večírek je dětem přístupný, což jinými slovy ovšem znamená, že je nepřístupný dospělým. Všem dospělým je sem vstup zakázán. Ono totiž pro dospělé není zdravé jíst dorty a bombóny. Bolí je z toho břicho a pak si pořád na něco stěžují a fňukají. Aspoň to tvrdí doktoři, vysvětlovala Pipi. Hlouposti, odbyla ji paní Finkvistová. Opravdu je to tak, ujišťovala ji Pipi vážně. Jeden doktor v Americe přišel na to, že dospělí by měli jíst jen vařenou rybu a dušenou mrkev. A na nejvýš možná k narozeninám kousíček tlačenky. To se podívejme, řekla paní Finkvistová kysele. A co ten tvůj pan doktor z Ameriky říká, že by měli jíst děti? K snídani karamelky, k obědu zmrzlinu a k večeři šlehačkový dort, zašvitořila Pipi a zmizela za rohem.
1: Uličnice nezvedená,
0: zakřičela paní Finkvistová.

0: Co se takhle projet na mé sáňkařské dráze? Zeptala se Pipi hned, jak se paní Finkvistová ztratila z dohledu. Pipi totiž udělala klouzačku ze střechy vily Vilekuly. Vyšší a prudší svah děti v životě neviděli a klouzalo to jako namydlené. Dokonce i bez sáněk. Nejdřív se ovšem muselo vylézt po žebříku nahoru, což bylo trochu náročné, ale o to rychleji to svištělo dolů. Takovou legraci už dlouho nikdo nezažil. Děti se jízdou rozehřály, tváře jim, jak se patří, zčervenaly a kalhoty vzadu zbělely. Vánoční strom ve tmě nádherně zářil a ze střechy si ho mohli prohlédnout ještě líp než ze země. Zhora bylo každopádně líp vidět, kolik balíčků na něm visí. Samou nedočkavostí, co asi uvnitř všech těch balíčků může být, dětem srdce v těle poskakovalo. Vždyť my jsme úplně zapomněli tančit kolem stromu, vykřikla náhle Pipi. A ze střechy se to najednou začalo sypat jako hrách. To, když se všechny děti řítily dolů z prudké klouzačky a padaly do závěje. Halo, děti, svolávala je Pipi. Pojďte sem, zaspíváme si ty naše krásné vánoční písničky. Veselé vánoční hody, berte si dítky koledy. Jeste je pilně a neomylně, jeste je pilně a neomylně. Paní mámo, vstaňte, bombony nám dejte, bombony nám dejte. Pipi, takhle to ale vůbec není, napomenula ji Anika přísně. Jak to, že ne? Podivila se Pipi upřímně. Že bych ty pěkné koledy zapomněla? No, možné to je. Ale tuhle si pamatuju určitě dobře. Pásli ovce pasáčci a v tom, kde se vzali, tu se vzali, objevili se tři králové. A co udělali pasáčci? Zahráli jim fidli, fidli na housličky, jen ten černej, co stál vzadu, vystrkoval na ně bradu. No, ta je přece veselá. Pipi, teď jsi vážně hloupá. Tak to není, zlobila se dál Anika. Kolem stromu se ale nakonec tancovalo a zpívalo přesně tak, jak to má o Vánocích být, i když si Pipi trochu pletla slova. Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy, nesem vám noviny, poslouchejte. Paní mámo, vstaňte, koledy nám dejte. Štědrý večer nastal a všechny vánoční písničky hezky po pořádku. Děti se shodly, že je daleko zábavnější tancovat kolem vánočního stromku venku, než doma v pokoji.
1: Každej má asi občas život těžký a kapr ho má nejtěžší. Každej má asi občas život těžký a kapr ho má nejtěžší.

0: Slash of nuts. Přece se lednou louku. O škole. Maničko.
1: Ano?
0: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
1: To teda nevím.
0: Kost je pro psa a škola pro kočku.
1: Prosím tě, co ti tak vadí na škole?
0: Maničko, všechno. Všechno. Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky. To byly časy.
1: Jaké?
0: Krásné. Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik vítal štěkotem a taťulda mi přinesl bačkory.
1: A teď?
0: Teď? Když přijdu ze školy domů, tak mi Žerik přinese bačkory a taťulda na mě štěká.
1: A někdy i vrčí, co?
0: No právě, právě. No.
1: Je, to já chodím do školy ráda.
0: No jo, šprtka.
1: Jo, jo, náhodou abys věděl. Tak se ve škole každý den dozvím něco nového.
0: Vážně?
1: Jistě. No, schválně. Co ses dneska ve škole dozvěděl ty, Horvínku?
0: Že mají všichni větší svačiny než já.
1: Je?
0: A to mi ještě ve škole pančel pořád hubuje. Pořád na mě něco vidí. Třeba, že chodím po třídě a žvaním.
1: To je hrůza.
0: Veď. Nejdřív mě naučí chodit a mluvit a pak smím jen sedět a mlčet. A ještě k tomu mi dávají pětky za to, že neumím pořádně číst, psát a počítat.
1: No jo, ale když s tebou je to těžké, Horvínku. Čteš pomalu, počítáš pomalu, píšeš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
0: Jo.
1: Jo.
0: Jsem rychle unavený.
1: To má být vtip?
0: Co?
1: Co? Máš nad problémy s ušima?
0: Jo, to mám, no. Vždycky, když si slíkám rolák. Jo, a Máničko?
1: No?
0: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
1: To je těžko.
0: Tak to je dobrý. Já jsem totiž neudělal domácí úkol. Ale naštěstí... Nemusím zítra do školy.
1: Jak to?
0: Náš třídní totiž řekl. Dnes skončím a zítra jedu dál.
2: Ha, ha. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Tati, co je to prosím tebe kolumb?
4: Jak to kolumb? Jaký kolumb? Co to má být?
3: To já právě nevím, tati. Ty taky ne, že ne, tati?
4: Ale nevím, to se ví, že to vím. Jenomže ty se vždycky ptáš tak, že jsem z toho jelen.
3: To nebude jelen, tati. To bude spíš druh slepice, nebo holuba, nebo tak nějak.
4: No, to se víš, ano. Jenomže nevím, co je ti na holubovi nejasného.
3: Mně na tom nejasného, že nevím, jak vypadá kolumbové vejce.
4: No, počkej. Ty to zase pleteš. Kolumbovo vejce, ne kolumbové, kolumbovo. A víš, co je to kolumbovo? Vejce?
3: Tím nevím, tati.
4: Kolumbovo vejce je, když je něco úplně jednoduchého, abych tak řekl.
3: To nevím, tati.
4: A když na to nemůže nikdo přijít, až když na to někdo přijde, rozumíš?
3: Na co, tati?
4: No na to, jak na to? Ty neznáš tu historku o kolumbosovém vejci?
3: Znám, tati, tu jsme se učili.
4: No ta vidíš, ta to všechno vysvětluje. Pověs mi vůbec.
3: Když já už ji pozapomněl, tati.
4: Pozapomněl, co je to za výmluvu, pozapomněl.
3: Když my jsme se ji učili už dávno, tati.
4: Dávno nebo nedávno. Hele, co pak ty nevíš, kdo to byl Kolumbus, ten mořeplavec, co objevil Ameriku?
3: To vím, tati.
4: No, asi nevíš. No, kdo to teda byl Kolumbus?
3: To byl ten mořeplavec, co objevil Ameriku.
4: No, tak vidíš. Ty to víš a ptáš se mě na holuba. Ten přece seděl jednou na hostině a...
3: Ten holub?
4: Jaký holub?
3: Seděl na hostině.
4: Ale holub Kolumbus. Holub tam vrkal někde na střeše. A najednou mu jeden povídal. To nic není objevit Ameriku. Neříkejte, že je to něco obtížného. To je snadné, to by dověd každý.
3: To povídal tomu holubovi?
4: Kolumbovi, šmankote.
3: Ten holub?
4: Žádný holub, to řekl jeden nafoukanec, který Kolumbovi záviděl, že objevil nový kontinent, že ano. A chtěl to tak jako zlehčit.
3: Vračit.
4: No, Kolumbus pochopitelně zrudnul.
3: Aha,
4: že ano, ale nedal to na sobě znát, nýbrž, co? Teď si snad už vzpomeneš, ne?
3: Simano, tatí.
4: No tak.
3: Nýbrž to nedal na sobě znát, akorát...
4: Akorát co?
3: Akorát řek, hele, jdi rovně.
4: Nic neřek. Vzal vejce, co leželo na talíři, žano, a...
3: A namířil mu mezi oči, vy, tatí, a...
4: Ale žádné mezi oči, vzal vejce a povídal... No, co povídal?
3: A povídal, hola, ještě svoj, jo.
4: A povídal, pane, postavte toto vejce na špičku.
3: To povídal?
4: Ovšem, žano.
3: Na špičku čeho, tatí?
4: Na špičku toho vejce. A on to zkoušel, jenomže se mu pokaždé, co?
3: Skutálelo.
4: Ano, a druhým zrovna tak.
3: A Kolumbusovi?
4: Kolumbusovi ne.
3: Jak to, že ne?
4: Protože Kolumbus vajíčko vzal, naťuknul a vajíčko stálo.
3: Ono nevyteklo?
4: Jak to?
3: Když ho nakřápnul?
4: On ho naťukl jen trošinku.
3: A jak to, že se mu neskutálelo a ostatním, jo, tatí?
4: Kdy ti to půl hodiny popisuju, on to vajíčko na špice naťukl, že ano?
3: Aha.
4: Udělal mu tedy na špice takovou plošinku, že ano?
3: Aha.
4: Na tu plošinku ho postavil, že ano?
3: Aha.
4: A ono se mu...
3: Neskutálelo.
4: Neskutálelo.
3: Jenomže to neplatilo, že ne, tatí?
4: Jak by ne, to se ví, že to platilo.
3: No jo, na to by přišel každý, tatí, to nic není. Naťuknout vajíčko, aha, udělat na špici jakou plošinku, aha, na tu plošinku ho postavit, aha, a potom ho postavit.
4: Tomu právě taky říkali, ale on odpověděl, opravdu to nic není, jenom na to přijít. Pak je to snadné, jako ta moje plavba.
3: Ne, tatí, to neplatí.
4: Platí, protože zrovna tak mohl naťuknout tu špičku každý, kdo u stolu zkoušel.
3: Jenomže to nenaťuk, poněvadž nechtěl fixlovat.
4: Kolumbus nefixloval. Kolumbus byl tadyhle na hlavičku. Chytrý, že ano?
3: Jenomže nikdo nefixloval, akorát on fixloval.
4: Nefixloval a nezlobně. Já to vajíčko nenaťuk.
3: Fixloval a nezlobím tě, já ho taky nenaťuk.
4: Nefixloval a seber se a spát. Nebo toho mám už dost a naťuknu tě zrovna tak, jako on to vajíčko?
3: Naťuknout mě můžeš, ale uznej, že fixloval.
4: Nefixloval a nech si slyšet už ani slovo.
3: Já už teda mlčím.
4: No tak.
3: Ale fixloval.
4: Nefixloval a spát. A dobrou noc.
3: Dobrou noc. A fixloval.
4: Ticho, Herr Neis. Ať se dneska nejde spát u nás s muzikou? Tak dobrou noc a ticho.
3: Dobrou noc.
4: Dobrou.
3: A stejně to neplatí a stejně fixoval.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
5: Fousek a jeho pán. Byli jsme s mým člověkem na procházce. Z těch stromů, co stojí tak hustě namačkány vedle sebe na konci palouku, na kterém stojí naše chaloupka, vyšel jiný člověk. Měl rezavé vousy a divnou dutou hůl. A s tím člověkem šel pes a měl stejné vousy jako ten člověk. Ten pes, jak mě viděl, hnal se hned ke mně, takže jsem začal výhružně prskat. Ale pes se tvářil velmi přátelsky a povídá, já jsem Fousek, lovecký pes, český Fousek. Kdo jsi ty? Já jsem Modrooko. Kocour, Modrooko, řekl jsem a pro jistotu jsem zase na něho výhružně prskl. Fousek potřásil svou štětinatou hubou a povídá, co na mě prskáš? Můj pán na tvého pána taky neprská. Chovejme se slušně. Nevěděl jsem, co je to pán, protože já nemám pána, já mám člověka. On říkal, že nemá člověka, ale pána. A ten pán, že je pánem proto, že jemu Fouskovi poručí. Fousek udělá vždycky to, co jeho pán poručí. Na tomu jsem se velice divil, protože můj člověk mi neporučí. Já dělám, co chci, a on dělá také, co chce. Někdy se dohodneme, někdy ne. Já pak dostanu a to je v pořádku. Fouskův pán najednou řekl, Fousku, pozor! A Fousek si sedl. Pán řekl, Fousku, dej tady pánovi pac. A Fousek se zdvořile olízl a podal mému člověku packu. Ten jeho člověk, totiž jeho pán, vzal kus dřeva, hodil ho do rybníka a poručil, Fousku, přines. A Fousek hub do vody, plaval daleko do rybníka, popadl dřevo, připlaval zpátky, otřepal se a dřevo položil pánovi k nohám. Pán řekl, dobře, dobře, Fousku. A Fousek kňučel radosti. Mně se to tedy vůbec nelíbilo. A ještě jedna věc se mi nelíbila. Dívám se na Fouska a on místo ocásku má jen takový maličký pahýlek. Povídám mu, Fousku, kde pak máš ocásek? A Fousek řekl, to se teď už nenosí, dal jsem si ho useknout. To jistě nebyla pravda. To jistě Fouskovi udělal ten jeho pán, protože ten může všechno, Fousek jenom poslouchá. Také jsem to Fouskovi řekl. On na to, že to není pravda, že jeho pán také někdy poslouchá Fouska, já mu řekl, že tomu nevěřím, že by mi to musel dokázat, Fousek řekl, že mi to tedy dokáže. Začal čenichat po větru, i proti větru a najednou povídá, modročko, já moc dobře nevidím, ale nosem jsem vyzkoumal, že tamhle u lesa je něco pro mého pána. Podívej se tam. Já jsem se podíval a vidím, že u těch stromů, kterým Fousek říkal les, hopsá můj známý králíček bílé pírko. Fousek povídá, výborné, ty dávej pozor, jak mne můj pán bude poslouchat. Zakňučel, celý se natáhl tam, kde hopsal bílé pírko a zvedl přední pracku. Ten jeho pán se přestal bavit s mým člověkem a díval se také tam. A Fousek povídá, teď dávej pozor, modroočko, můj pán dutou holí ukáže na králíka, pak to bouchne, králík se převalí a já ho přinesu. Ten jeho pán opravdu přiložil dutou hůl ke tváři a pak to bouchlo. Kočky, to vám byla taková rána, že jsem se sám převalil. Když jsem se zase postavil na všechny čtyři, zahlédl jsem bílé pírko, jak uhání mezi stromy, jen se mu bílý ocásek blízká. Fousek řekl smutně, škoda, tohle se mému pánovi stane málo kdy. Když on na nějakou zvěř svou dutou holí ukáže a pak to bouchne, zvěř se obyčejně převalí. Škoda, byl bych ti ukázal, jak umím nosit. Ale jestli chceš, já ti to ukážu i tak. A Fousek mě popadl za kůži na hřbetě a že mě jako ponese, ale mně se to tedy vůbec nelíbilo. Začal jsem vřískat a škubat sebou. Jeho pán vykřikl, fuj, Fousku, kroze! Fousek mě pustil, poslušně si sedl k zadním tlapkám svého pána a vrtěl na mě tím zbytkem ocásku. Já jsem mu řekl, co s tím pahýlem pořád meleš? A Fousek povídá, přátelsky se na tebe usmívám přece, abys poznal, že je to všecko v dobrém. A čím ty se usmíváš, modroočko? Řekl jsem mu, že já se vůbec neusmívám a utekl jsem do chaloupky. Potom přišel za mnou můj člověk, vzal mne do předních tlapek a pořád říkal, ty jsi pěkný hrdina, modroočko. Nevím, co je to hrdina, ale věděl jsem, že se mi můj člověk posmívá. Na to se mi nelíbilo.

0: Záhadné zmizení kudly Tederona. Nad místem, které se dříve jmenovalo Kilimandžáro, stál vysoký sloup černého prachu. Byla to nevšední podívaná. Dav nábožně zmlkl a hleděl vzhůru. Ale když se s pomocí větru ten oblak rozptýlil, někdo z diváků zaječel.
1: Lidi, koukejte!
0: A hned se přidali ostatní. Co to je?
2: Potkaní!
0: Mraky potkanů a myší! Ti bázlivější se dali na útěk. Ostatní zůstali stát a zírali. Z trosek opravdu prchali myši a potkani, ale profesorův neomylný zrak mezi nimi rozpoznal i něco jiného. Desítky, ne-li stovky lichožroutů. A teď už to viděli všichni. Ano, Dederonovi hoši se nechali spatřit. Už to bylo jedno. Nebylo proč a kam se skrýt. Nebylo s čím splynout, protože všude okolo leželi jen závěje prachu. Celý gang byl doslova rozprášen. Pár deváťáků a několik neohrožených padesátníků popadlo kameny. Začali prchající lichožrouty bombardovat. Nasaďte na ně hadice, zazněl povel z hasičského vozu.
2: Ne, ne, vodu, ne,
0: to vykřikl profesor Kadeřábek a postavil se tělem proti hubici hadice, kterou sem hasiči okamžitě dovlekli. Teď zůstali v rozpacích stát. Dva policisté se marně snažili toho starého muže odtáhnout. Kdyby chlapi u hydrantu vodu spustili, mocný gejzír by ho odhodil několik metrů daleko.
3: Veliteli, je to nějaký zaseklý,
0: hlásili hasiči u hydrantu. Zápolili srazavým kohoutem. Ta chvíle zdržení stačila, aby se lichožrouti mohli rozprchnout do uliček a skrýší dolního města.
2: Sláva,
0: jásal profesor.
3: Pomoc,
0: ozvalo se z výšky. Něco se tam nahoře dělo. Jeřábník v kabině poskakoval a máchal rukama. Profesor Kadeřábek se policistům vytrhl a sáhl do kapsy pro triédr. Zaměřil a viděl to jako před sebou. Divoký, vychrtý lichožrout s velkým spínacím špendlíkem v každém uchu šermoval malou kudličkou. Jeřábník před ním uhýbal a bránil se lokty.
2: Tak je to on!
0: Profesor zatajil dech.
2: Kudla Dederon!
0: Že se něco v kabině jeřábu děje, poznali na zemi všichni, ale pouhýma očima nemohli vidět to, co bez dechu sledoval triedrem profesor. Teď mu na chvíli jeřábník zmizel z očí. Sklonil se pod sedačku a když se znovu objevil, držel v ruce nějakou těžkou železnou kliku, hever či co. Rozmáchl se a uhodil. Profesor viděl, jak ten náraz vymrštil kudlu Dederona z kabiny. Vyletěl do vzduchu, ale nepadal k zemi. Začal se vytrácet. Mizel profesorovi před očima, splýval s povětřím. K zemi se snášela jen jakási drobná věc. Třpitivě se zaleskla ve slunci, než dopadla do prachu vedle jeho nohou. Profesor jej bytě zvedl a strčil do kapsy. Vypadalo to jako maličká stříbrná dívčí pudřenka.
4: To by snad stačilo, řekl starší policista. Teď půjdete s námi na stanici a tam to všechno řádně sepíšeme.
2: Tak to ne, pánové,
0: zvolal profesor Kadeřábek.
2: Na stanici s vámi půjdu, ale všechno si to řádně sepíšu až do...

0: Vysoko nad mraky, kam ptáci nedolétnou, kam vítr nedohvízdá, kde jenom noc a den si vyměňují stráže, tam vysoko spí a sní své sny jarní pan. Ve spánku se usmívá, tváře jí zrůžověly a teď si rukou pohnula jakoby v kolébavém tanci.
1: Už je čas vstát?
0: Spí, jarní panenko, času dost.
1: Musím se chystat dolů na zem. Musím se chystat na svůj veliký jarní bál.
0: Vždyť ještě dávno neskončil veselý zimní bál tvé sestřičky zimní pany. Spí jen, spí dál.
1: Má sestra nikdy neví, kdy je tance dost. A mě už se oči ani zavírat nechtějí.
0: Jarní pana tichounko vyklouzla z lůžka a malinkou skulinkou mezi oblaky po kradmu nahlídla dolů. Zesmutněla. Zimní bál její sestry byl právě nejveselejší. Z kola do kola si podávali zimní panu mládenec Mráz s divokým severákem. Sněhové tanečnice bláznivě vířily nad bělosnou zemí. A ledová zrcadla rybníků a řek jiskřile jako zvědavé oči rozdováděných plesových hostí.
2: Spívej, spívej, severáku, meluzíno hraj. Protančím ledovou plání, od svítání do svítání. Celý bílý kraj, křišťálový kraj.
1: Sestřičko zimní pano.
2: Nezdržuj mne od tance.
1: Nech mne taky chvíli si zatančit v lesích a na lukách a mezi modrými vodami.
2: Jarní pana bych chtěla jít na svůj jarní bál. A jaké šaty jsi připravila na tu slávu?
1: Moje šaty jsou zelené jako jarní země.
2: Moje bílé jsou mnohem krásnější. Jsem celá od hlavy k patě vyšperkovaná. Jsem královna plesu, rozumíš? Vidíš mé ledové náušnice a moje stříbrné náramky a diamantové prsteny a perlovou čelenku ve vlasech?
1: Nepotřebuju šperky jako ty. Pust mě jen tančit, prosím.
2: Nesluší se, aby jarní pana šla na bál jako nějaká žebračka. Pustím tě, ale ne dřív, dokud si ty své zelené šaty neozdobíš.
1: A čím je mám ozdobit?
2: Natrhej trojí kvítí. Jeden květ do vlasů, druhý květ za pás a třetí do náruče. Dokud je nenajdeš, tančím tady já.
0: Zlá sestra je tahle ta bílá tanečnice. Kde pak má jarní pana najít trojí kvítí na zelené šaty? Vždyť celá země je schoulená hluboko v mrazivých závějích. Vždyť holé větve stromů bolestně vzdychají pod údery větrů. Vždyť louka je bílá pláň a les je bílá pláň a celý svět je velikou taneční síní zimní pany. Vrať se zpátky, jarní panenko, prospi se ještě.
1: Nemohu spát.
0: Ruce ti prokřehnou, popálí tě mráz, sněhové vločky ti kroky zasypou. Vrať se, jarní panenko, vrať se. Mraky jdou nízko nad zemí. Valí se oblohou sem a tam jako vyplašená stáda. Jen jeden z nich se zastavil na své pouti. Malinký mráček, kulatý a celý jako otrhánek. Oči si utírá. Pro pána jarní panenko, ten otrhánek pláče.
1: Proč pláčeš, mráčku?
3: Jak pak nemám plakat? Jenom se na mne podívej, jak vypadám.
1: Otrhánek si, jen co je pravda. Kabátek samou díru.
3: To jak mne severák celou zimu po nebi proháněl. Zima bude za chvíli ta tam. A jak já se takhle mám objevit na jarní obloze? Takhle.
1: Pojď blíž, maličký. Kabátek spravíme a zas budeš jako nový.
0: Jarní pana třeba, že má ruce s zimou prokřehlé, už z čerstva spravuje mráčkovi jeho parádu. Tu kousek odstřihne, tam záplatu našije a při práci se i trošičku usmívá, že přece jen někdo na její jarní bál nezapomněl.
1: Tak, už vypadáš jako pravý jarní mráček.
4: Děkuji ti, jarní panenko. Však já se na ten tvůj jarní bál něco natěšil. Chystáš se, chystáš?
1: Chystala jsem se, mráčku. Ale zimní pana mě dřív k tanci nepustí, dokud nenajdu trojí kvítí na své zelené šaty. A pod sněhem nekvete ani jediný květ.
4: Že nekvete?

0: Cípek vlhké země. A teď? Co to? Lístek. A druhý, a třetí. Sněženka vztyčila bílou korunku uprostřed závějí.
1: Mám první kvítek. Ten bude do vlasu. Sněženko sněžná, jako bys mé sestře zimní paně cípeček síly ubrala.
0: Ale tančí dál. Ještě jí severák z náruče nepustil. Už první jarní pramínek se přece jen prokousal ledem a uhání po stráni do údolí.
1: Pramínek, tenoučký jako hedvábná nitka. Ten jistě vyskočil z mojí studánky na kraji lesa. Bývala tady pod Modřínem. Byla a je pryč. Jen pramínek po ní zůstal.
0: Kde je pramínek, tam je i studánka. Musíme ji najít.
1: Je tu jen hromada starého jehličí a loňského listí. Co to?
0: Jakoby studánka od někud z hlouby země promluvila. Hledej, jarní pano. Někde tu přece musí být.
1: Hledej pod jehličím a pod listím. Vysvoboď mě. To tě máme. A jak to vypadáš? Ty, že jsi moje modřínová studánka?
2: To, jak mě severák celou zimu listím a jehličím zasypává. Zima bude co nevidět ta tam. Celý svět bude svítit čistotou a jarem. Jen já zůstanu zasypaná listím.
1: I nezůstaneš. Vyčistím tě, studánko, že se na jaře zaleskneš jako nejryzejší zrcadlo.
0: A jarní pana znovu a znovu noří ruce do ledové vody. V očích má plno radosti, že studánka na její jarní bál přece jen nezapomněla.
2: Děkuji ti, jarní panenko. Však už se taky jistě chystáš na svůj bál.
1: Chystala bych se, studánko, ale má sestra zimní pana mě dřív nepustí dokola, dokud nenajdu trojí kvítí na své zelené šaty. A já zatím našla jenom pár sněženek.
2: Poradím ti za to, že jsi mi pomohla. Naber jen mojí vody do dlaně a tou vodou pokrop ledy na mém břehu. A až budeš jarním tancem uhřátá, přijď si jen ke mně osvěžit.
0: Jarní panenka poslechla. Mezi prsty jí proklouzly křišťálové kapky, rozkutálely se vesele po břehu a země jakoby se pousmála tou zázračnou vodou. Jeden za druhým jí úsměvy rozkvetly na tvářích.
1: Fialky, modrá kvítka fialek to jsou. Vidíš je, sestřičko zimní pano? Čas tvého tance už se rychle krátí.
0: Ale tančí dál. Sama tančí. Severák už ji opustil, i meluzína o něm měla. Ale tam, kam se slunce těžko prodírá, v severních sedlech hor, v hlubokých stínech lesů, ještě stále tančí tvá sestra zimní pana. Slunce zdvíhá svou zlatou hlavu den ode dne výš do modré oblohy. A den ode dne se jeho paprsky prokousávají hlouběji do ledových stínů.
1: Ale stejně to není to pravé jarní sluníčko, jak já ho znám.
0: Máš pravdu, jarní panenko. Svítí a jakoby nesvítilo. Dívá se a jakoby se nedívalo. Hej, sluníčko, slunce, vidíš ty nás vůbec?
3: Dívám se, ale nevidím. Severák mi pocuchal zlaté vlasy. Jeden sem a druhý tam. Vlasy mi visí do očí. Ať se dívám, jak se dívám, nevidím.
1: Jen co je pravda. Takové krásné zlaté vlasy a hlavu máš jako vrabčí hnízdo.
3: Zimu mám svým pohledem zahánět a zatím si nevidím ani na špičku nosu.
1: Pojď jen blíž, sluníčko. Vlasy ti rozpletu a pěkně učešu.
0: A jarní pana bere hřebínek ze smrčí. Vlasy sluníčku z očí zhrnuje, češe, češe, rozčesává, za ušima přihlazuje. A než si ráno s polednem ruce podají, sluníčko už zase kouká po světě jako dřív.
1: Tak? Tak to má být. Tak má vypadat opravdické jarní sluníčko.
3: Děkuji ti, jarní panenko.

0: Vidím, že se chystáš na svůj jarní bál.
1: Chystám se, sluníčko. Ale má sestra zimní pana mě nepustí k tanci dřív, dokud nebudu mít trojí kvítí na taneční šaty.
0: Nebýt těch vlasů přes oči, mohla už si mít kvítí devatero. Však mi už to ale, jarní panenko, nějak doženeme.
1: Těžko dohánět. Sestřička zimní pana tančí ještě po horách a na severních stráních.
0: S čerstvavem vlasy, které si mi vyčesala, a rozhodě po horách. Rychle, pospěš si, jarní panenko, ať dohoním, co jsem zameškalo.
2: Jarní pana poslechla. Jeden za druhým rozhazovala horskýma lukama sluneční vlasy zlaté sluneční paprsky, které jí v hřebínku uvázly.
1: Petr Klíč a druhý a třetí. Petr Klíče, rostou jako malá sluníčka. Z každého slunečního vlásku se narodilo u nás dole na zemi nové slunce.
0: Máš sněženky ve vlasech, fialky za pasem. Natrhej si, jarní panenko, plnou náruč Petr Klíčů.
1: Trojí kvítí. Mám trojí kvítí, jak si má sestra přála. Slyšíš mě, zimní pano?
3: Slyším. A už jsem dotančila. Nohy mě bolí. Tanečníci mě opustili. I moji muzikanti dohráli. Vezmi si své zelené šaty. Máš trojí kvítí. Začíná velký jarní bál.
1: Můj velký jarní bál. Probuďte se, stromy a louky, potoky, řeky i studánky. Zpívejte, mraky, a rozkvítejte květy. Veliký jarní bál začíná.
2: Už tančí. Jarní pana v zelených šatech už roztáčí první kolo. Má sněženky ve vlasech, blankitné fialky za pasem a plnou náruč zlatých petrklíčů, plnou náruč maličkých žlutých sluncí. A vysoko nad mraky, kam ptáci nedolétnou, kam vítr nedohvízdá, kde jenom noc a den si vyměňují stráže, tam vysoko spí hlubokým spánkem beze snů sestřička zimní pana.
4: Jednou Rumcajs čistil pistol a Manka s Cipískem přebírali žaludy na Rumcajsí střílení. V tom strčí do jeskyně hlavu jelen a byl to korunový 16. a povídá: Rumcajsi, pro jeleni na louce je zlé, od Jičina jede kníže pán s kněžnou, aby je postříleli.
5: Ještě se uvidí, povídá Rumcajs. Strčil si pistol za pás a jde na tu louku.
4: Za chvíli se k Mance přitočil Cipísek. Musím k potoku proškrtat si křemínky, aby měl Rumcajs do pistole. A šel taky. Manka zůstala sama doma.
5: Rumcajs zatím došel k louce. A už to vidí. Pasou se tam jeleni a kníže pán na ně míří flintou. Kněžna ho vzadu podpírá, aby flinta kníže pána neporazila. Rumcajs křikl: Řáholecké jeleny mi kníže pán pobíjet nebude! A střelil z pistole žalud rovnou do hlavně knížecí pušky.
4: Kníže pán se podívá a povídá:
6: Uspal mi ten arčlupežník Rumcajs lauf a já z té flinty už na dosmrtí nedám šus.
4: Kněžnu popadla taková zlost, že křikla:
6: Za to nám Rumcajs si moc ráho zaplatíš.
4: Kývla rukou napravo, nalevo, z houští vyjel kočár, kněžna s kníže pánem nasedli a už je to veze pryč. Tou dobou Manka doma v jeskyni mlela mezi dvěma kameny borová semínka na mouku. V tom před jeskyní zrumplujou přeskořený kočárová kola. Do jeskyně vběhla kněžna a dupla, divší na krinolínce nepovolili obruče.
6: Půjdeš se mnou, manko, a ani nešpítneš.
4: Kněžna ještě ani nedořekla, popadla manku za ruku, strčela ji do kočáru a ten se rozjel.

0: U potoka zatím Cipísek sbíral pistolové škrtací kamínky. Zkusil vždycky, jestli dobře dávají jiskru, a pak je strčil do kapsy. V tom vyjde z potoka rak a pořádný. Chvíli se díval, jak Cipísek křeše, sedmkrát škrtl klepetem o klepeto a smutně povídá: rád bych věděl, Cipísku, proč tobě se jiskry jen sypou a proč mě neodskočí ani jiskrička. No protože to bez křemínku nejde, povídá Cipísek. Podal rakovi dva křemínky, ten je stiskl klepety jako do kleštiček a kříz ho, no a sypou se jiskry. Tak tam spolu ti dva spokojeně křesali. Jenže v tom přes kameny přihrčela kola a je tu kníže pánský kočár. Kníže pán z něho vyskočil jako na pérku, popadl Cipíska za ruku a křikl: a ty s námi půjdeš taky, Cipísek, a ani nešpítneš. Strčil Cipíska do kočáru, kola se roztočila a jedou. Rak nechal křesání a rozběhl se za kočárem s pomocí Cipískovi, jenže nestačil krokem. Když přijel kočár na zámek, nebyla už s mankou a s Cipískem teprv žádná orace. Kníže pán s kněžnou zavřeli ty dva do tajného pokoje. Kníže pán na klíč a kněžna na klíček. Pak schoval kníže pán klíč do kapsy u zlatých kalhot a kněžna si ukryla klíček pod patu do zlatého střevíčku. Mrkali na sebe okem. Hehehe, mánku se Cipískem? Už Rumsajs nikdy nenajde. Tou dobou už je Rumsajs hledal kolem jeskyně. Hledal je bedlivěji než poklad dukátů. A nikde nic, a nikde nic. Když v tom Rumsajse někdo mírně popadne za patu, byl to rak. A pověděl Rumsajsovi, co a jak. No, snad mi budeš dobrý i dál, povídá Rumsajs, uložil si raka do klobouku a zavolal jelena, toho korunového šestnásteráka. Vyskočil si na něho jako na koně a alá! Když přijeli před zámek, Rumsajs se neptal po bráně, šel rovnou oknem. Už stojí v komnatě a povídá pánstvu: tady jsem. A kde je Cipísek? A kde je manka? No, kníže pán s kněžnou dělají, jako by neslyšeli. Kníže pán vytáhl z kapsy zlatou flétničku a píská. A kněžna k tomu tancuje taneček. A přitom se potichu Rumsajsovi vysmívají. Jenže Rumsajs postrčil dopředu raka a povídá mu: teď zas ty. A ten rak, protože raci mají oči na stopkách, hned všecko viděl a věděl, co a jak. Šmík a rozšmíkl kníže pánovi zlaté kalhoty. A on z nich vypadl klíč. Šmík a uštípl kněžně zlatý kramflek a vypadl odtamtud klíček. Klíčem otočil Rumsajs v zámku a klíčkem v zámečku. Z tajného pokoje vyšla mánka s Cipískem. Kníže pán jen řekl: sakrblé. Kněžna si jen vzdychla: quel malheur. A Rumsajs vzal mánku s Cipískem za ruku a už ve dveřích kníže panstvu povídá: poprla pa.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

městečku Jendonu žil nadmíru silný a odvážný mladý muž. Byl tak znamenitým lukostřelcem, že jeho šíp trefil ouško jehly zabodnuté do přídě loďky v silném proudu. Jednoho dne se vydal složit zkoušku dospělosti. S lukem a toulcem na rameně si vykračoval horskou stezkou, až konečně došel k hoře Dekaksanu. Vystoupil na její vrchol a odpočíval. Rozhled nádherný po širém kraji, foukal chladný větřík a všude kolem posvátné ticho. Najednou nedaleko zazněl naříkavý hlas bažanta. Mladík se rozhlédl a pod mohutným cedrem uviděl, jak veliký, silný had obtáčí tělo krásného bažanta a chystá se ho sníst. Bažant se marně zmítal a snažil se vyprostit. Mladík nemohl snést pohled na bezmocného ptáka v obětí zlého hada. Uchopil luk, napjal tětivu a vystřelil. Šíp zasvištěl vzduchem a zasáhl hada. Had pustil bažanta a bezvládně klesl k zemi. Zachráněný pták vzlétl, zakroužil nad mladíkem, jako by chtěl poděkovat, a zmizel v lese. Odpočatý mladík vstal, rozradostněný, že bažantovi pomohl, a svižně kráčel dál. Šel dlouho, a že žádnou únavu necítil, nedbal, že slunce už zapadalo za hory. Když nikde poblíž neviděl žádné lidské obydlí, vylezl na rozložitý strom a v úžlabině uviděl světýlko. Zaklepal na dveře domu s doškovou střechou a po chvíli mu otevřela stará žena s podivnýma očima. Mohu poprosit o nocleh pro unaveného poutníka? Žena jen pokynula a pustila ho dovnitř. Po chvíli mu přinesla večeři. Mladík jídlo ochutnal, ale nepochutnal si, ačkoliv měl hlad jako vlk. Raději šel spát a jak si lehl, ihned usnul. Jak dlouho spal, nevěděl, ale probudila ho velká tíha na prsou. Otevřel oči a poznal, že ho od nohou až po krk ovinul obrovský had. Čekala jsem tě. Pomstím se ti za svého manžela. Mladík se chtěl vysvobodit ze sevření, ale ačkoliv byl hbitý a silný, sevření hada bylo neúprosné. Pochopil, že hadem je žena, která mu otevřela. Postřelil si ho a teď možná umírá. Zazníli z opuštěného chrámu na úpatí hory tři údery zvonu, bude to znamení, že můj manžel žije a já tě propustím na svobodu. Ne-li. Had nedomluvil. Tiskl mladíka tak silně, že ten už ani dýchat nemohl. Z posledních sil promluvil. Kde by se v opuštěném chrámu vzal zvon? Chceš-li mě zabít? Neotálej. Nepospíchej, opovážlivče. Vyčkáme do svítání. Čas plynul, ale všude ticho. Cinkání zvonu se neozvalo. Další hodiny čekal mladík v sevření hada. Potom se ozvalo tiché cinknutí. Po chvíli druhé a po nekonečných minutách třetí. Můj manžel mi podal zprávu, že žije. Máš velké štěstí. Jsi volný. S těmito slovy uvolnil had sevření a mladík rychle vyběhl do lesa. Chtěl pokračovat v cestě, ale pak si vzpomněl, že nikde žádný opuštěný chrám neviděl. Rozhodl se, že se přesvědčí. Obešel celou horu a až na jižním svahu
našel nevelkou, polorozbořenou svatyni. Vydal se ke zvonici a pod největším zvonem našel mrtvého Bažanta. Bažant, kterému včera zachránil život, se obětoval pro svého zachránce a hlavou třikrát silně udeřil do zvonu. Mladík vzal mrtvého Bažanta do náručí a začal ho litovat a hladit. Když na mrtvé tělo krásného ptáka padla mladíkova první slza, Bažant se pohnul. Když skanula druhá, barevná péra se proměnila v duhový závoj a třetí slza způsobila, že před mladíkem stála krasavice, jakou v kraji nikdo neviděl. Statečný mladík a krasavice se měli rádi. Spokojeně spolu žili a lidi z okolí se chodili dívat, jak může vypadat štěstí.

0: Pavouček Pája se probudil před svítáním. Všichni kolem ještě spali. Dokonce i strýček Sekáč, který býval obyčejně vzhůru první a začínal den rozcvičkou. Pája si přivstal, aby se dal do práce. Musí všem dokázat, že není takový nešika. Dnes uplete pavučinu, že budou všichni koukat. Vedl nitku hladce i obratce a křížem a krážem a nezapomínal ani na uzlíky a námořnické uzly, které odkoukal od strýčka Sekáče. Pletl celé dopoledne, soukal nit i odpoledne, ani jednou se nezastavil, ani jednou se neprotáhl. A večer byla síť hotová. Všichni se přišli podívat a sám Strníček pokýval uznale hlavou. Začínáš se mít k světu, řekl. Tak jsem zvědav, co ulovíš, jen se modli, aby to nebyl svatojánský mušák. Svatojánský mušák. Zaznělo to tak hrozivě, že se pavučinky kolem roztřásly. Jen Pája se odvážil zeptat, co je to svatojánský mušák, strýčku? Dobrá, povím vám to, odpověděl strýček a pohodlně se usadil v síti, ale bojím se, že strach neusnete. Jú, řekli pavoučci sborem. Pája vyskočil, tak začni, já už nemůžu dočkat. Jen abys nelitoval, odpověděl strýček pochmurně. Svatojánský mušák je nepřítel všech pavouků. I já se mu raději vyhnu, je mnohem horší než africká moucha CC. Ten nepřenáší spánek, nýbrž oheň a zkázu. Je, vylekali se pavoučci sborem. A strýček pokračoval, svatojánský mušák má ohnivá křídla a šlehá mu s tlamy oheň. On má tlamu jako vlk, divil se Pája. Ještě hroznější, řekl strýček, a nepřerušuj mě. Svatojánský mušák spí v dutinách starých stromů a naštěstí ven moc nevychází. Do světa posílá jen neškodné svatojanské mušky, světlušky. Světlušky já znám, vykřikl Pája a hned se chytil za pusu. Už zase vyrušuje. Jen když je noc nejčernější, řekl strýček zlověstným hlasem, když je noc černá jako vlčí tlama, tak svatojanský mušák vyrazí, aby pomstil všechny mouchy, které jsme my, pavouci, poctivě a pracně ulovili. Zahučili pavoučci sborem. Ano, svatojánský mušák vyrazí do noci a svými ohnivými křídly a plamenem, který mu šlehá s tlamy, spaluje vše. Naše hrady a domy a příbytky prostě naše pavučiny. Ani ta nejpevnější síť ten žár nevydrží. Tady se strýček Sekáč odmlčel a pak řekl, Milánkové, i já jsem se před ním zachránil jen úskokem. Vydechli pavoučci sborem. Páni, jak si to udělal? Povyskočil Pája. Strýček chvíli koukal do ztracena, pak se začal pobrukovat. Přišla noc a s ní tma tmoucí. Utíkejte pryč, pavouci, mušák jde a šlehá plamen. Za chvíli je s vámi amen. Zachraňte se hopem skokem v lesní tůňce za potokem. Brr, otřásli se pavoučci. I strýček Sekáč se otřásl a dlouho mlčel. Pája už to nemohl vydržet. Já tomu nerozumím, řekl. Jak jsi se zachránil? Jak jsem pravil, odpověděl strýček. Zachránil jsem se úskokem. Když na mě svatojánský mušák letěl, uskočil jsem po hlavě do potoka. A to ho tak zmátlo, že v tu ránu zhasl. Blik, jako když otočíš vypínačem, minul mou síť a byl nakonec rád, že se v té tmě dostal domů do dutiny starého tubu. Uf, oddechli si pavoučci s Borem. A co ty, strýčku? Zeptal se Pája.
1: Já? Řekl strýček. Vyškrábal jsem se na břeh a stal se hrdinou celého lesa. Kde kdo mě zval k sobě na návštěvu, ale já jsem nikam nemohl, protože jsem z té studené vody kytil rýmu. A dnes už mě nechce spát.
0: Jsem unaven, řekl strýček sekáč a zavřel oči. Už byl čas jít na kutě, ale nikomu z pavoučků se tentokrát nechtělo. Co kdyby se u nich objevil ten strašný svatojánský mušák? Přišla noc a sní tma tmoucí. Utíkejte pryč, pavouci. Mušák jde a šlehá plamen. Za chvíli je s vámi. Amen, říkali si všichni pavoučci s Borem, protože se rádi strašili. I Pája si tu strašidelnou říkanku opakoval. A najednou v černé tmě bliklo světýlko. To je on, napadlo Páju. Svatojánský mušák. Už se chystal zachránit strýčkovým úskokem po hlavě do potoka. Ale to světýlko ho obletělo a řeklo tichým hláskem dobrou noc. Nebyl to on, byla to ona, byla to malá svatojánská muška. Pája jí zdvořile odpověděl, ale pak si zívl a usnul dřív, než světluška stačila obletět strom.

0: trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte?
0: Utrhl se na panenku a Emanuela.
1: Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
2: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel.
0: Pichpic rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprve jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Támhle podmezí modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosů. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici. Ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: A právě když zašel za růžový keř, pytlík se zarazil. Taková divná věc se tam děla. Hejno komárů lítalo do kolečka nad obličejem jednoho pána, který tam ležel v trávě.
6: Hele, letecký den a ani se tu nic neplatí, řekl si pytlík a pokročil blíž ke komárům. Na co si to hrajete, pískálkové? Na stíhačky nebo na bombardáky? Ptal se komárů bodře. I kde pak my si nehrajeme? Na žádná letadla, chtěli mu odpovědět komáři. My jen čekáme, až ten pán tvrdě usne, pak ho píchneme a cucneme si jeho krve. Ale místo toho jen bzučeli bzí, bzí, protože nic jiného neuměli a lítali stále do kolečka. I to, aby vám kozel rozuměl, pořád jenom bzí, bzí a nic kloudného nepovědí. Hej, proč tu děláte takový rámus? Křičel na komáry. Bzí, bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři rozčileně. Nekřič tolik, zbudíš ho. Chtěli volat na pytlíka, ale zase to bylo jenom bzí, bzí, bzí. Ach tak, už to vím, vždyť oni ho chtějí asi vzbudit. No proč by jinak tolik bzučeli? Třeba se ho chtějí optat na cestu, nebo kolik je hodin. To jste mohli říci hned vy, popletové. Já vám ho vzbudím jedna, dvě. No to já jsem kabrňák. To jste jakživ neviděli, jak vyletí, až já ho probudím. A ušel hledat slámku. Bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři a slétli se kolem něho. No, no, hned to bude. Nebuďte tak nedočkaví, říkal jim pytlík a ušlezl po uchu na člověkovu tvář. Takže tam nespadl do pootevřených úst a zamířil rovnou k nosu. Zabzučel mu ještě jeden komár před nosem. Že tě praštím, ohnal se pytlík po něm. Teď se koukejte, jak já umím budit, řekl a zašťoural člověka v nose. Člověk se pohnul. Vidíte? Zajásal pytlík a zašťoural po druhé.
5: Najednou se ozvala ohromná rána, jako zděla.
6: Hepči!
5: Člověk kýchl zrovna na pytlíka, toho to chytilo jako vichřice, vystřelilo do vzduchu a prásk rovnou do veliké pavučiny, natažené ve větvích růžového keře.
6: Puste mě, pane, já jsem vás nechtěl budit, to komáři, křičel pytlík a lomcoval pavučinou.
5: Domníval se totiž, že ho člověk drží. Ale člověk se už nehýbal, spal dál, komáři utekli a jen pavouk šplhal po pavučině k pytlíku.

0: Už byl večer a bylo pozdě a Křemílek a Vochomůrka leželi v posteli.
1: Dobrou noc,
0: povídá Křemílek a zavřel oči.
1: Kde pak?
0: Vzdychl si Vochomůrka.
1: Jak zavřu oči, dostanu chuť na povidla. Tak si je zítra uvaříme z borůvek.
0: Zívl Křemílek a usnul.
1: Tak si je uvaříme.
0: Zívl Vochomůrka a usnul taky. Spali sotva chvilku, když se za oknem ozvalo bručení a trochu jako nadávání. Křemílek a Vochomůrka se posadili v peřinách. Za oknem přešlapuje měsíc. Celý je pěkně stříbrný, jen na levé tváři má černý flíček. Křemílek vyskočil z postele, otevřel okno a povídá:
1: co pak se ti to stalo?
2: Ale nahoře se převrch škopí k tmy a já teď takhle vypadám,
0: zabručel měsíc. Křemílek si olízl prst a zkusil flíček smít.
2: Kde pak?
0: Zabručel měsíc.
2: To je pravá noční tma.
0: A to už se s hekáním vykutálel z postele taky Vochomůrka.
1: A to by se muselo najít něco jiného,
0: povídá moudře. Křemílek vzal svatojánkovou lampu a posvítil měsíci do tváře. A světlo smilo černý flíček jako voda.
2: Děkuji, já vám to někdy oplatím,
0: řekl měsíc a chce odejít nahoru na nebe. V tom ale zvedl nos a chvíli čichal.
2: Vy tu máte borůvková povidla, ne?
1: Ale ne, to tu jen voní od toho, jak jsme si o nich s Vochomůrkou povídali,
0: řekl Křemílek.
1: Vařit budeme až ráno.
2: Já bych se borůvkových povidel ujedl.
0: Olízl se měsíc a odešel na nebe. Hned ráno se Křemílek s Vochomůrkou dali do vaření borůvkových povidel. Přinesli velký kotel, pověsili ho nad ohniště, nasypali do něho borůvky a cukr a udělali pod tím oheň. Chodili kolem kotle a míchali povidla vařečkou. Ale povidla byla pořád hustší a vařečka vázla a Vochomůrka povídá:
1: to jsou ale líní povidla.
0: Přidal pod kotel náruč pryskyřičných skolků, aby se povidla hnula. Povidla začala být neklidná. Pak si řekla, že se podívají, kdo jim to zhora nedá pokoj vařečkou a zdola připaluje paty. Hnula se a vyvalila se z kotle. Rozběhla se po světnici rovnou za Křemílkem a Vochomůrkou. A ti dva vyskočili na židli, ale povidla je dohonila. Vyskočili na stůl, ale už mají povidla za patami.
1: Musíme ještě výš,
0: volá Křemílek a utekl dvířky na půdu. Vochomůrka se hrne za ním, ale za Vochomůrkou utíkají povidla.
1: Chodem, schováme se za komín, tam nás povidla nenajdou,
0: volá Vochomůrka. Ale povidla si nadešla komínem a přišla jim po střeše naproti.
1: Je, tak si aspoň jednou líznem,
0: řekl Vochomůrka a namočili si do povidel prst, ale nelízli si.
1: Nějak na to nemám chuť,
0: povídá Vochomůrka.
1: Je toho moc,
0: řekl Křemílek. A povidla rostla do všech stran. Už tam nebyla pařezová chaloupka, ani paseka, ani les. Všude byla jen sladká povidlová tma. A tu v té povidlové tmě vyšel měsíc. A dal se do výtečné povidlové tmy a všechno to snědl. Potom se pomaloučku odkutálel nahoru na nebe.
1: To je hodné. Jenže my jsme se vlastně ani nalízli.
0: Povídá dost smutně Vochomůrka.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: O kohoutkovi a psíčkovi. Žil jednou jeden stařeček se stařenkou a žili ve veliké bídě. Měli jen kohoutka a psíčka, jinak nic živého u nich nebylo. Jednou, když už nemohli tu nouzi vydržet, řekl psíček kohoutkovi. Víš-li co, bratře kohoutku, utečme do lesa, tady máme bídné živobytí. Utečme, pravil kohoutek, hůře nám nebude. A tak se sebrali a šli, kam je oči vedli. Prochodili celý den a začalo se smrákat a byl čas vyhledat si nocleh. Sešli z cesty do lesa a vyhlédli si velký dutý strom. Kohoutek vyletěl na větev, psíček zalezl do dutiny a oba usnuli. Ráno sotva se začalo rozednívat, kohoutek zakokrhal kikriký. Uslyšela ho liška a dostala chuť na kohoutí maso. Přišla pod strom a vychvalovala kohoutka. Hleď mé kohoutek, ano, je to kohoutek. Takového pěkného ptáčka jsem jak těživa neviděla. Jaké krásné máš peříčko, jaký nádherný červený hřebínek a jaký jasný hlásek. Sleď ke mně, švarný šohajíčku. A proč? Zeptal se kohoutek. Půjdeme ke mně na hostinu. Dnes jsou u mne hody a pro tebe je tam hromada hrášku. Dobře, řekl kohoutek, ale sám jít s tebou nemohu. Je tady se mnou ještě kamarád. I podívejme se, jaké to štěstí, pomyslela si liška. Místo jednoho kohouta budou dva. A kde je ten tvůj kamarád, ptala se liška. Zvu na hostinu i jeho. Nocuje tady v té dutině stromu, odpověděl kohoutek. Liška se přihnala k dutině stromu, ale psíček ji chňapl za čenich a lišku roztrhala.

0: Byl jednou jeden špaček a ten se vždycky ptal síkorek, když se vrátil z teplých krajin. Holky, jaká byla letos zima? A síkora koňadra mu odpověděla. Abych ti pravdu řekla, stálo to tu za pendrek. Zima tu byla jako v psírně a nikoho ani nenapadlo pověsit na větev kousek loje. V té vsi pak žilo taky jedno švýcko, které spravovalo podpatky a ukopané špičky. Ono mělo trošku smůlu, že žilo zrovna ve Vlkosovicích, protože tam nikdy nežili žádní trhani. Tam dovede každý boty šetřit. Nikdo nešmajdá, nikdo nekope před sebou kamínek a málo kdo chodí na tancovačky, protože by prošoupal podrážky. Jednou taky povídalo švýcko švýckové. Mámo, já tak o nás na tom verpánku přemýšlím a říkám si, jsem přece nejlepší švec ve Vlkosovicích. Už taky proto, že tu žádný jiný obovník není. A přesto je u nás tak jako smutno. A hlavně si nemůžeme vyhazovat z kopítka. Proč?
1: To já nevím proč, odpověděla švýcková. Protože na to táto nemáme.
0: No, to jsem chtěl slyšet, povídalo na to švýcko. A víš, na co jsem přišel já? Že máme sice zahrádku s jednou višní, jednou lískou a záhonkem máku a když tu naši sklizeň trošku prodáme, máme hned i na cukr. Ale na vyhazování z kopítka to přece jenom není. Já jsem došel k tomu, že bude nejlíp, když zbohatneme. Jakmile zbohatneme, budeme mít na všechno.
1: Švýcková se celá rozzářila. Táto, ty máš hlavu, že se jí nic nevyrovná? Já jsem se na to zbohatnutí neopovážila ani pomyslet. Jen mi ale pověz, jak bychom měli zbohatnout? A švýcko na to.
0: I to, mámo, už vím. Měli bychom zbohatnout rychle a snadno, aby nám to nedalo moc práce. My si prostě pořídíme slepice. Ty budou snášet spoustu vajec, vejce si hodíme vždycky na rendlík, ty, co na rendlík nehodíme, prodáme a tak si budeme brzo vyhazovat z kopítka.
1: No jenže, jak k těm slepicím přijdeme? Starala se švýcková.
0: Ale švýcko jí to vysvětlil. Já ušiju nové boty sousedce a ona nám za ně dá mladé slepice. Pak ušiju boty sedlákovi a ten nám dá pytel zrní. No a co potřebujeme víc?
1: Jak si řekli, tak to udělali.
0: Za pár dní jim chodilo po dvorku několik mladých slepic. Síkorce to nedalo a hned letěla s tou zprávou probudit sovu.
2: To je dobrá zpráva,
0: zívala sova.
2: Čím bohatší dědina, tím tlustší myši v polích.
0: Jenže to švýckovic zbohatnutí nepřicházelo nějakým cvalem. Ono se spíše šouralo a pak okounělo za plotem. Protože ty mladé slepice nejdřív nenesly, protože byly moc mladé, pak začaly nést jen trošku, aby se švýcková trošku namlsala, pak nesly chvíli dost, takže si švýcková koupila za vajíčka pár štriclů syrového sádla. Ale potom, co to? Najednou byl dvůr plný peří, jedna slepička napůl holá, potom druhá a třetí a panenko skákala. Slepičky začaly kvokat. No komu nikdy nekvokali slepice, ten neví, co je to za nadělení. Kvokavá slepice přestane totiž snášet. Ale na jak dlouho? Na 2-3 měsíce. Švýckovou z toho mohl čert vzít. Dobře totiž věděla, že po těch 2-3 měsících kvokání přijde na další 2-3 měsíce zima, kdy slípky taky neponesou. A tak, dříve než Martin osedlal bílého koně, švýckovic dvorek od slepic osiřel. No co, říkali si švýckovi. Nezbohatneme letos do zimy, ale zbohatneme napřes rok, do podzimu. Až zima přejde, vysejeme 5x tolik máku, co jindy. A po máku se mohou lidé utlouct. Špaček je neslyšel. Dávno řekl síkorkám, holky, to jsem zvědav, jaká tady bude letos zima. A odletěl do teplých krajin.
1: A zima přišla. Ale jaká. Uhodili mrazy, až hřebíky na střeše praskali. Švýcko stálo u okna a dívalo se, jestli nepůjde někdo do Chválkova či Mnichu, do Hojovic na svatou Anu nebo do Dobešova, ale nikdo nevystrčil do takového mrazu ani nos. Pak si všiml, jak se na větvích choulí síkorky a vrabci a zvonci a jak po zemi hopká kos, zmrzlý jako drost. Ti ptáci, mámo, na tom nejsou o nic líp než ševci, řekl Švýckové. Švýcková na to uřízla proužek z jednoho štriclíku sádla. Víš co, táto, pověsím tenhle kousek na větev, když nemáme lůj. Však z toho neschudneme. A nasypím hrz zrní, když nám zbylo po slepicích. To síkorkám, vrabcům, zvonkům, brhlíkům, strakapůdům a kosům zkrásnil svět. Však se jich tam naráz slétl celý tucet. Se sedmi klofanci sádla či se sedmi zrníčky v žaloutku se dalo nezmrznout až do příštího týdne. Příští týden uhodil však mráz, až země svítila. Tu máš, táto, řekla Švýcková, dej jim ještě, však z toho neschudneme. To se jich tam slétlo dobré dva mandele, i s Kavkou a Veverkou navrch. I ona vydržela se sedmi hlody sádla nezmrznout až do příštího týdne. Další týden však uhodili mrazy, až přiskučili. Už máme jen tenhle zbytek, táto, řekla Švýcková. Ale co, však my z toho neschudneme. Uvidíš, jak nám budou na jaře zpívat. Aspoň bude u nás veselo. Jak by nebylo, když už jich tam přiletěla dobrá kopa. Když přišlo jaro, zrylo Švýcko na zahrádce políčko a viselo na něm pětkrát tolik máku, co jindy. Brzy na to přiletěl z teplých krajin Špaček a ptal se Síkorek. Holky, jaká byla letos zima? A Síkorka Koňadra odpověděla. Stálo to tu za pendrek, mrazy byly, až hřebíky praskaly. Země svítila, psi skučeli, ale nikoho ze vsi nenapadlo pověsit na větev kousek loje. Jenom Švýcka, ano. Ten celou zimu věšel na větev kousek syrového sádla. A sypal zrní, připomněl vrabec, kterého se Špaček na nic neptal. Moc se teda nepředal, ale bylo to lepší než trn do paty.
2: Ono to stačilo, zívala zvyký Řesova. Myši byly tlusté jako pecky.
1: Poslechněte, holky, zamyslel se Špaček. To by se ale nemělo nechat jen tak. Podle mého by se tomu Švýckovi měla nějak projevit vděčnost. Správně, já mu budu zpívat, pochlubil se vrabec, ale Špaček obrátil oči v sloup. Na to tvoje čimčarára si zrovna čeká. Já mám na mysli nějakou viditelnou pomoc. Všiml jsem si například, že Švýcko musí rok co rok očesat višně z višně. Zřejmě mu tam vadí. Tak se tady s kosem zapojí.

0: Titanic.
1: To my Kafky máme schopnost naučit se lidská slova, ozvala se Kafka. Nějaká se naučí a ta nejpěknější budu říkat Švýckovi celé léto. No a tak si říkali, čím, jak, kdo projeví vděčnost a za soumraku přiletěl i lelek, že prý naučí Švýcka lelkovat. Jak slíbili, tak se stalo. Na svatou Markétu šel Švýcko se Švýckovou česat višně z višně. Ale co neviděli? Na višni nebyla ani jediná višeň. V její koruně zpíval o závod špaček s kosem a ze střechy na ně volala Kafka. Ty špindíro! Na svatou Helenu šel Švýcko se Švýckovou sklízet mák. Ale co neviděli? Všechny makovice byly už vyklované a na višni zpívali o závod síkory, koňadry, modřinky, babky i úhelníčci a ze střechy na ně volala Kafka. Ty špindíro! Na svatého Michala našli Švýcko i Švýcková docela oholený lískový keř, na plotě dělala veverka veletoče a ze střechy na ně volala Kafka. Rabijáku, rabijáku. No tak nevím, povídalo to Švýcko. Zase jsme nezbohatli. O všechno jsme přišli. 3 měsíce nám nadává Kafka ze střechy a celé léto jsem se nevyspal, protože noc co noc tu houká sova, jako když vyplouvá Titanic.
2: Zbohatnout můžeme klidně až na přes rok, když se o to budeš víc snažit, řekla Švýcková. Letos jsi se naučil nějak moc lelkovat.
1: Den na to řekl špaček síkorkám. To jsem, holky, zvědav, jaká tady bude letos zima. A odletěl do teplých krajin.
3: Mezi námi stála za pendrek. Přišly mrazy, až šindele pukaly, ryby kňučely pod ledem a kouř přimrzal ke komínům. Švýckové už na nové štriclíky sádla nezbývalo, ale přece jen 2x v týdnu umazala větev mastnou měchačkou a nasypala za okno drobty, které jí zbyly z placek. Za dlouhých zimních večerů však přišli oba na to, jak zbohatnout na přes rok. Na jaře nasázeli na zahrádce brambory, co jsou v říjnu jako pumlíči a lidé se po nich mohou utlouct. A jestli oba neumřeli, sázejí ty brambory na zahrádce dodnes.
4: Jmenuji se Květem a vy teď nejspíš čekáte, že vám budu vyprávět o květinách. Kdepak? Květiny si můžete prohlížet na loukách, v parcích, u babičky na zahrádce. Ale kde byste se dozvěděli o moudrém hvězdáři, ustrašené rosničce a umíněném králi, kdybych vám o nich nenachystal pohádku?

Žil byl jeden král a ten moc rád pořádal zahradní slavnosti. Sníh ještě přikrýval všechno kolem a král už netrpělivě počítal, kolik dnů ještě chybí do jara, aby velká zahradní slavnost mohla začít. Jenomže tentokrát jaro ne a ne přijít. Já se snad letos ani nedočkám, stěžoval si hvězdáři, který bydlel v nejvyšší zámecké věži, to, aby měl ke hvězdám blíž. Pane králi, kdo si počká, ten se dočká, utěšoval ho hvězdář. Co jiného taky mohl dělat? Pak se přihodilo, že konečně jednoho rána vyskočilo sluníčko na oblohu. Hřálo a pálilo, že sníh mizel přímo před očima. Královi vojáci, ze kterých teď udělal zahradníky, začali kopat, rýt, uhrabovat, potom sázeli semínka i sazenice, zalévali je vodou z horského pramene a za pár dní byla zahrada jeden květ. To už byly fontány, jezírka i vodotrysky vyčištěné, cestičky zlatým a stříbrným pískem vysypané a z vojáků zahradníků se stali kuchaři a číšníci. Na zítří tedy mohla začít slavnost. Odlož

0: šíji, řekl Hvězdář králi. Bude pršet.
1: Ty pošetilče blázníš, vykřikl král. Celý týden je nebe bez mráčku a najednou má pršet, kdo ti napovídal takovou hloupost?
0: Moje rosnička, odpověděl Hvězdář.
1: Rosnička? To jsi Hvězdář, učenec, když věříš takové havěti? Rozzlobil se král a nechal Hvězdáře Hvězdářem.
0: Na zítří svítilo slunce jako o závod a král posměšně zavolal do okna věže na Hvězdáře.
1: Kde pak je ten tvůj déšť, co?
0: Jenže nemá se chválit den před večerem. Zatímco břeskné fanfáry vítali vznešené hosty, za lesem už se houfovaly mraky do černého šiku. Velitel vítr zadul poprvé, mračné vojsko zakrylo oblohu. Zadul podruhé, bouřka spustila kanonádu. Zadul potřetí a déšť bičoval mohutnými proudy zahradu i vznešené hosty, že nestačili utíkat. I sám král promokl až na královskou kůži. Vyběhl do věže a vztekal se. Kde je ta rosnička? Hvězdář ukázal na okenní římsu. Tam v křišťálové nádobě se choulila malá, ustrašená žabka.
1: Od této chvíle bude počasí, jaké poručím já. Zítra, pozítří a vůbec na pořád bude jasno a slunečno. Nebo tě předhodím čápům, hulákal král.
0: Ubohá rosnička, jak měla tomu umíněnci vysvětlit, že není v její moci přivolat slunce nebo déšť, i kdyby jí to mělo stát život. Plakala a naříkala, až ji uslyšela vlaštovka, která seděla v hnízdě pod střechou královské věže.
2: Co se ti stalo?
3: Ach, ich, ach, já nešťastná, zítra má pršet, takže mě asi sežere čáp.
0: Vzlikala rosnička a všechno vlaštovce vypověděla.
2: Neboj se, konejšila jí vlaštovka, nějak si poradíme.
0: Rosnička si pomalu otřela oči a jak byla ze všeho unavená, usnula. Když se probudila, bylo nebe modré, bez jediného mráčku a slunce zářilo jako obrovská pampeliška.
2: Vlaštovičko, jak jsi to dokázala? Žasla rosnička. Poprosila jsem vítr, aby zahnal mraky až na konec království, ale víc už ti pomáhat nemohu, vlaštovčata se začínají klubat.
0: Řekla vlaštovka a odletěla k hnízdu. Rosnička jí nestačila ani poděkovat. Od té chvíle stíhala jedna královská slavnost druhou. Žádnou nezmáčel déšť, ani nerozehnal vítr. Za to prameny vysychaly. Řeky se měnily v potůčky, rybníky v louže. Když zmizela voda i z královských fontán, poručil král rosničce, ať v noci pořádně zaprší, nebo však ví, předhodí jí čápům.
2: Ale nepředhodí,
0: usmála se vlaštovka, která všechno slyšela. Vzala rosničku do zobáku a opatrně ji odnesla daleko, k lesní studánce. Marně čekal král na déšť, marně posílal sluhy na všechny strany, aby mu tu zpropadenou rosničku přivedli, že ji potrestá.
3: Už nechci, na mou královskou duši, už nikdy, co živ budu, jestli vůbec budu.
0: Sliboval král, div se nerozplakal, až se ho zželelo i vlaštovce. A rozletěla se za severním větrem, aby mu pověděla, že umíněný král konečně přišel k rozumu a taky, že už se pomalu nebude mít kde napít ani ptáček zpěváček. Severní vítr ji vyslyšel, svolal největší a nejtěžší mraky a poslal je nad vyschlé království. Začalo pršet a pršelo jen se lilo od rána do večera a od večera do rána. Jeden měsíc, druhý, třetí i čtvrtý. A když přestalo, začalo pro změnu sněžit. Kdeže byl konec všem vlaštovkám, rosničkám a zahradním slavnostem. Král přitom ani slovem nezareptal, dokonce pomáhal přikrýt záhony a keře, aby jim chladno a předčasná zima neublížily. Když se pak příštího jara vracela Vlaštovka z teplých krajin, zastavila se u lesní studánky, aby přinesla hvězdáři zpět jeho rosničku. Sám pan král se jí přišel omluvit. Teď už věděl, že počasí se poroučet nedá. A to je moc dobře.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: V jedné malé chaloupci žil drvoštěp, který měl dvě malé děti, Jeníčka a Mařenku. Chodil do lesa na dřevo a protože nechtěl děti nechávat doma samotné, brával je s sebou.
1: Jeníček s Mařenkou sbírali v lese do čbánečku jahody a doma si na nich všichni pochutnávali.
0: Jednou se také vypravili s tatínkem do lesa. Přišli na velikou paseku, kde bylo plno velkých červených jahod. Tatínek odešel dále do lesa kácet stromy.
1: A děti sbírali do čbánečků sladké jahody. Za chvíli měli čbánečky plné.
2: Sluníčko pěkně svítilo a Jeníček s Mařenkou si v lese začali hrát na schovávanou. Les byl hustý a hluboký a milé děti ani nespozorovali, že se čím dál více vzdalují od místa, kde tatínek pracoval.
1: Začalo se stmívat a děti volali tatínka. Ten se však neozýval, protože byl daleko.
3: To jsme, Jeníčku, zabloudili. Zůstaneme tady a ráno, až bude světlo, cestu domů najdeme,
2: řekla Mařenka, která byla starší a rozumnější.
1: Jeníček plakal a naříkal, protože se bál.
3: Neboj se, Jeníčku, povídá Mařenka. Vylez na strom a podívej se, zda někde neuvidíš světélko z naší chaloupky.
1: Jeníček se rozhlížel na všechny strany, až v dálce uviděl malinké světélko. Slezl dolů a hned se dali tím směrem.
2: Šli dlouho hustým lesem, až přišli k veliké louce, na které stála pěkná chaloupka, která byla celá z perníku. Nahledli oknem do chaloupky a tam uviděli sedět ošklivou starou babu a dětka.
1: Mařenko, já mám hlad, povídá Jeníček. Vylezu na střechu, ulomím kus perníčku a budeme se mít dobře. A už byl Jeníček na střeše, loupal perníček a házel dolů Mařence.
2: Babizna slyšela zvenku šramot a poslala dětka, aby se podíval, zda někdo neolupuje z chaloupky perníček.
4: Dědek vyšel ven a ptá se, dopak to na naší střeše loupá perníček.
3: Ale nikdo, to je jen větříček, tenunkým hláskem odpověděla Mařenka a dědek odešel.
1: Děti se najedli sladkého perníčku a chtělo se jim spát. Lehli si za chaloupkou do trávy a tvrdě usnuli. Když se ráno probudili, tak již sluníčko pěkně hřálo a děti dostali hlad. Jeníček zase vylezl na střechu, aby ulomil kus dobrého perníčku.
2: Babizna znovu poslala dětka, aby se podíval, zda někdo neloupe z chaloupky perníček.
4: Tentokrát však dědek děti uviděl a šel to povědět bábě.
3: Jeníčku, skoč rychle dolů, musíme utéci, volala Mařenka. Slyšela, jak babizna posílá dětka ven, aby děti přivedl, že je za trest zavře do chlívka.
1: Děti se chytili za ruce a utíkali, co jim nohy stačily.
4: Dědek se hnal za nimi, ale protože byl starý a nemotorný, byl kus pozadu.
1: Děti doběhly k poli, kde žena plela len.
3: Paní mámo, prosím vás, ukažte nám cestu domů. Zabloudili jsme a honí nás zlý dědek z perníkové chaloupky.
1: Chtějí nás s babou zavřít do chlívku, že jsme jim ulomili kousek perníčku z jejich chaloupky.
2: Víte co? Dejte se touto cestičkou do lesa, a já dětka nějak zdržím, řekla paní máma.
1: Děti utíkali tím směrem, kam jim hodná žena ukázala.
4: Za chvíli přiběhl dědek celý udýchaný a ptal se, osobo, neviděla jste tudy utíkat dvě děti?
2: Kdo je tady třetí? Jsem tu sama. Pleju len? Odpověděla žena, jako by mu nerozuměla.
4: Osobo, Já se vás ptám, zda jste tudy neviděla děti utíkat.
2: Budeme trhat, až vypleju a uzraje.
4: Osobo, ptám se vás, neviděla jste tudy děti utíkat?
2: Tkát? Kde pak? Až vytrháme, budeme drhnout semeno a pak len močit.
4: Osobo, což pak nerozumíte, ptám se vás, neviděla jste tudy utíkat dvě děti?
2: Jaké pak smetí? Letos nám vyrostl moc krásný len.
4: Osobo, vy jste snad hluchá. Ptám se vás, viděla jste tudy děti utíkat?
2: Jak pak můžu jen tak stát? Až usušíme, budeme třít a po vytření vochlovat a po vochlování budeme přijít.
4: Osobo, co je mi do toho? Ptám se vás, viděla jste děti utíkat tudy?
2: Tudy? Žádné dudy neslyším. Až napředeme, budeme soukat a až nasoukáme, budeme tkát pěkné, tenké plátno.
4: Co je mi do plátna? Ptám se vás, viděla jste tudy děti utíkat?
2: Prát! Kde pak? Až utkáme, budeme bílit, až vybílíme, budeme stříhat a šít košile, sukně a zástěrky.
4: Osobo, což pak si na uších sedíte? Ptám se vás, vydělali jste tudy utíkat děti?
2: Jo, děti, to jste měl říct hned? Viděla. Utíkali.
4: Kam?
2: Tam tou cestičkou do polí. A ukázala na opačnou stranu, než kam děti poslala. Ty už ale nedohoníte. Utíkali jako závodní koníčci.
4: Dědek se zlobil, nadával a vracel se zpátky za babou do chaloupky.
0: Jeníček s Mařenkou přiběhli domů, skočili tatínkovi kolem krku a všichni byli rádi, že to nakonec tak dobře dopadlo.

0: Třetí kapitola. 4. srpna už nebylo pošmourno, slunce však zastíral podivný stín. Když se vykutálelo nad odpuštěné hory a objevilo se na červeném nebi, vypadalo chvíli černě. Oteplilo se. Naši cestovatelé celou noc jen putovali a putovali. Čenich se dal do fňukání.
1: Jsem unavený, řekl. Jsem už ze všeho unavený. Teď je řada na vás, abyste nesli stan a pánev na livance.
2: Je to dobrý stan, pravil Šňupálek. Musíme se však chránit před nadměrnou náklonností k majetku. Klidně ho zahoď. A pánev na livance taky. Stejně už na ní nemáme co dát.
1: To myslíš vážně? Zeptal se čenich udiveně. Zahodit? Do propasti?
0: Šňupálek přikývl. Čenich se vydal ke srázu.
3: Dalo by se v něm bydlet, bručel. Mohl bych se stát jeho majitelem a mít to jako vlastní stan až do smrti. Milý muminku, nevím, co udělat.
0: Máš přece jeskyni, řekl mu mumínek přívětivě. Čenich se teda zasmál a hodil celé zavazadlo do vztuchu. Udělalo mezi skalisky mohutný skok a pánev na lívance zazněla jako gong a činely najednou. Skvělé, vykřikl mumínek a hodil do hlubiny ještě kastrolky. Dělali rámus ještě větší a trvalo hodně dlouho, než poslední kastrolek v propasti zmlkl. Už je ti líp? Zeptal se Šňupálek.
1: Ne,
0: řekl čenich a celý zbledl.
1: Zatočila se mi hlava.
0: Pak se jak široký, tak dlouhý natáhl na zem a odmítl jít dále.
4: Poslyš, přemlouval ho mumínek, máme naspěch. Musíme co nejrychleji najít tu malou.
1: Já vím, přerušil ho čenich. Tvou praštěnou slečnu Férku. Nedotýkej se mě, nebo se pozvracím.
0: Nech ho v klidu churavět, řekl Šňupálek. Budeme zatím trochu kutálet kameny. Už jsi někdy kameny kutálel?
4: Ne, odpověděl mumínek.
0: Šňupálek si vybral mohutný balvan ležící kousíček od srázu. Dívej se. Rozhoupal kámen, raz, dva, tři, a ten se převrhl a zmizel v propasti. Běželi se podívat, jak padá. Balvan tančil do hlubin s rachotem, ne nepodobným hrmění, za ním se hrnul štěrk a mezi skalními stěnami se pak ještě dlouho rozléhala dunivá ozvěna.
2: Ha, to byla kamenná lavina, řekl Šňupálek nadšeně.
0: Můžu to zkusit taky? Zvolal mumínek a běžel k balvanu ještě většímu, který se jen tak držel na samém krajíčku propasti.
2: Opatrně!
0: Zakřičel Šňupálek. Bylo však pozdě. Balvan už rachotil dolů a za ním se řítil nešťastný mumínek. Kdyby neměl kolem bříška uvázané záchranné lano, bylo by asi na světě o jednoho mumínka méně. Šňupálek se blesku rychle vrhl na záda a vzepřel se nohama. Lano jej sevřelo tak silně, že měl pocit, jako by se rozlomil vejpůl. Mumínek se bezmocně klátil sem tam v propasti a vážil nemálo, takže Šňupálek byl pomalu tažen stále blíž ke srázu. Lano mezi ním a čenichem se napjalo a začalo vléct po zemi i čenicha.
1: Nechej toho, fňukal čenich. Dej mi pokoj, je mi špatně.
2: Povede se ti ještě hůř, až sletíš za chvilku do propasti, pravil Šňupálek. Chop se lana a táhni.
0: A v hloubce pod nimi vykřikoval mumínek.
2: Pomoc, vytáhněte mě.
0: Čenich se posadil a zbledl ještě víc, jenže tentokrát zděšením. A hned se snažil odléct dál, vzpíral se tlapkami i oháňkou a mrskal sebou sem tam, čímž zamotal lano mezi kameny tak důkladně, že se přestali smekat za mumínkem.
5: A teď táhni, zavolal na něho Šňupálek. Až řeknu, musíš táhnout ze všech sil. Teď ne, ale teď. A tak táhli, co mohli. Centimetr po centimetru. Až konečně spatřili nad okrajem propasti mumínka. Napřed uši, pak oči, pak čenich, ale jen kousek, pak větší kus čenichu a nakonec mumínka celého. Při mé oháňce, prohlásil zachráněný, to kdyby viděla maminka.
6: Ahoj,
5: pravil čenich.
6: Jsem rád, že tě vidím, to já tě udržel.
5: Posadili se a dlouhou chvíli se uklidňovali. Najednou mumínek prohlásil, my jsme byli hloupí.
6: To jste byli,
5: souhlasil s ním čenich. Neodpustitelně pokračoval mumínek, trestu hodně. Co když jsme kameny shodili na hlavu malé slečny Ferky?
6: Taky na padrť,
5: poznamenal čenich. Mumínek vyskočil a prudce vykřikl, musíme dál ihned. A tak pod načervenalým nebem s matným slunečním kotoučem pokračovali v sestupu. Pod horou tekl mezi kameny potůček. Byl jen mělký a na jeho dně se leskly šupinky kočičího zlata. Na břehu seděl Bambul. Koupal si ve vodě unavené nohy a sám pro sebe vzdychal. Vedle něj ležela tlustá kniha s názvem Hmyz severní polokoule, jeho zvyky a zlozvyky.
3: Zvláštní, pravil Bambul, ani jeden kus s oháňkou. V tom případě by šlo o dideroformii fnatopogetes, ale ta je velice obvyklá a oháňku vůbec nemá. A zase vzdychl.
5: Mumínek vylezl ze svého úkrytu za skálu a pozdravil ho. Ahoj.
3: Ofoj, to jsem se lekl, odpověděl Bambul. A to jste zase vy. Myslel jsem, že nějaká další kamenná lavina. Dnes ráno to byla úplná hrůza.
6: A co?
5: Zeptal se čenich.
3: Kamenná lavina, co jiného? Odpověděl Bambul. Úplná hrůza. Všude kolem skákaly kameny velké jako domy. Rozbili mi nejlepší sklenici a já jsem skákal taky. Podívejte, jakou mám na hlavě bouli. Jenom se na ní podívejte.
7: Mám obavy, že jsme čirou náhodou několik kamenů schodili, řekl Šňupálek. Těžko se nechávají bez povšimnutí, když jsou takové velké a kulaté.
3: Chceš říct, že ta kamenná lavina bylo vaše dílo? Zeptal se Bambul váhavě. To jsem si mohl myslet. Pochopitelně. Nikdy jsem o vás neměl valné mínění a potomhle jsem na váškách, jestli se s vámi mám nadále stýkat.
5: Pak se od nich odvrátil a cákal si na své unavené nohy vodu. Za chvíli řekl,
3: ještě jste tady?
7: Hned půjdeme, odpověděl Šňupálek. Jenom bychom se tě rádi zeptali, zda jsi nevšiml, jakou má nebe nezvyklou barvu.
3: Nebe? Že má nezvyklou barvu? Opakoval Bambul udiveně.
7: Ano, červenou, dodal mumínek.
3: Podívejte se, řekl Bambul. Ať je nebe třeba kostkované, mně je to jedno. Dívám se na ně zřídka kdy. Nemálo mě ovšem trápí, že můj hezký potok vysychá. Jestli to tak bude pokračovat, nebudu mít možnost čvachtat si v něm nohy.
5: To všechno ale způsobuje velká nebezpečná kometa, spustil mumínek. Poté se Bambul zvedl, sebral si své věci a přebrodil se na druhý břeh potoka.
7: Tak pojďme, řekl Šňupálek.
5: Zřejmě má radši samotu.
8: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo! Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
9: Je přihranej.
8: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
10: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
11: Tady
10: jsme,
11: tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím.
8: Já jí z vlka vyprostím.
12: Pozor tam uvnitř!
11: Ožila, na svět se nám vrátila i se svou babičkou.
13: Vystrašenou dceričkou.
14: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka o lup.
8: Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
15: Život lichožroutů. Toho osudného dne si pan profesor Kadeřábek slavnostně odkašlal a popotáhl z Viržínka. Hotovo, řekl. Tady to je a tady to zůstane. Poklepal otevřenou dlaní na desky tlusté knihy a v jeho prázdné pracovně to znělo jako potlesk. Pak otevřel desky nadepsané krasopisně. Profesor inženýr René Kadeřábek. Život lichožroutů. Začal si nahlas a se zalíbením číst. Po staletí tento tvor, ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a zužuje, a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natož pak popsán, ku podivu. Musím prohlásit se vší skromností, což pak není rozšířen po celém světě. S výjimkou zaostalého afrického venkova a pralesů povodí Amazonky, kde domorodci chodí bosky. Což pak se nevyskytuje v každé rodině i v domácnostech lidí zcela osamělých. Kdo je ten tajemný společník a škůdce člověka? Lichožrout. To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, který navrhuje kolegyně badatelka magistra Miklíková. Jméno lichožrout totiž přesněji označuje fakt, že se nám záhadně a neomylně ztrácí vždy jen jedna ponožka, nikdy celý pár. Lichožrouti z páru ponožek dělají takzvané licháče. Profesor Kadeřábek obrátil několik stránek úvodu a dostal se k vědeckému popisu. Říká se, že člověk je to, co jí, což platí i pro lichožrouty. Neboť se živí ponožkami, i jejich tělo jakoby se z ponožek skládalo. Díky tomu jsou velice pružní a ohební, dokáží se vytahovat i smrskávat. Lichožrouti bývají postavy spíše zavalité a výšky kolísavé, dokonce velmi kolísavé. Díky svým natahovacím schopnostem měří od nějakých 10 cm až ojediněle k 1 metru. Očka má lichožrout drobná a těkavá. Nejvýraznější částí jeho hlavy je však ústní dutina. Ta spolu s nosem dokáže vytvořit jakýsi chobot, dosti podobný hadici od vysavače, čili znamenitě uspůsobený k vyhledávání potravy, ponožek spoza postelí. Ale teď to nejdůležitější. Ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Dokáže splynout s okolím. Prostě zmizí. Profesor Kadeřábek přestal číst a zasnil se nad tou rafinovaností. Ani si nevšiml, že mu z nohy sklouzla bačkora. Pocítil jen lehounké zašimrání, když se mu z levé nohy svezla ponožka. To jsou oni, blesklo mu hlavou. Pak se nečekaně hbitě vrhl na všechny čtyři a lezl po podlaze. Hledal toho, kdo mu ponožku z nohy stáhl, ovšem zase marně. Ramses a Tulamur junior splynuli s jeho bačkorou. Profesor Kadeřábek si vzpomněl na to, co vypátral a popsal ve své knize, že ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Proto nezaváhal a vrhl se robinzonádou po bačkoře. A už ji držel, už si ji přitiskl na prsa a už ji nepustil. V tom krátký čas proměny skončil. Bačkora ho začala škrábat a kousat, ale profesor Kadeřábek nepovolil a najednou spatřil, že drží v rukou svůj životní úlovek. Dva mladé, dobře živené lichožrouty. Ale kam s nimi? I kdyby měl doma klec, nebyla by tu nic platná. Lichožrouti i těmi nejužšími mřížemi proklouznou. Profesor bloudil očima po místnosti. Může je zavřít do knihovny, hloupost, do trezoru, to by šlo. Z trezoru by se ven nedostali, ale jak by je pak mohl zkoumat? Najednou jeho pohled zabloudil do rohu pracovny, kde stálo velké zaprášené terárium. Dobře, že ho nevyhodil. Profesor Kadeřábek totiž v mládí zkoumal jedovaté hady, ale brzy ho to otrávilo. A teď se mu bude terárium náramně hodit. Jednou rukou pevně tiskl oba lichožrouty k hrudi a druhou nadzvedl vrchní skleněný poklop. Musel ovšem uvolnit sevření a v té chvilce mu Ramses a Tulamur junior z náruče vyklouzli. Ramses byl hbitější, odrazil se a skočil na křišťálový lustr. Lustr se rozhoubal a vyzváněl. Tulamur junior se slepě hnal ke dveřím. Profesor Kadeřábek popadl svou tlustou bychli život lichožroutů a hodil ji za uprchlíkem. Mířil přesně. Tulamur junior padl a zůstal pod životním dílem profesora inženýra René Kadeřábka bezmocně ležet. Ani se nevzpíral, když za ním zaklaplo víko terária. A jeho bráška? Co byste čekali? Ramses vzal roha.
16: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
17: Tram, ta-da-da! Musíme znát dopravní značky.
18: Ty musíš znát každý cyklista, protože každé kolo je co?
17: Každé kolo je co?
18: Každé kolo je vozidlo. A musí tedy jezdit podle jakých pravidel?
17: Silničního provozu.
18: No správně, no. Takže se dáme do toho. Značky máme vodorovné. Tím myslím co, Hurvínku?
17: Že jsou rovně položené jako voda.
18: Tedy namalované na zemi vodorovně.
17: Jo.
18: A pak máme značky svislé. A ty jsou jaké, Máničko?
19: To je lehké. to jsou všechny značky, co visí na sloupech a tak.
18: Ano, a pak jsou značky světelné.
17: Co svítí?
18: Bodeď, to dá rozum. Ale teď to bude těžké. Nejdůležitější dopravní značky označují jaká místa a úseky? Tak za prvé?
17: Za prvé, kam vůbec nesmím.
18: Za druhé?
17: Kde by se mi mohlo něco stát. A za třetí, tatí?
18: Za třetí, kde máš přednost ty, nebo naopak, kde ji musíš dát někomu jinému.
17: Jo.
18: A značka stop znamená co?
17: Že aby se u ní zastavilo a teprve pak se znova rozejelo.
18: Ale jen tehdy, když nic nejede. No a co takhle vykřičník v trojúhelníku? Co říká tahle značka, Máničko? Ty se tady tak nějak nudíš, nebo co?
19: No, já si to nepamatuju.
18: Aha, nepamatuju. Znát bys to měla.
19: Když já nemám kolo.
18: No dobře, ale chodíš tam, co kola jezdí, ne? Tak Horvínku, když je na značce vykřičník, co to znamená?
17: No, co to znamená, abych zařval, až tam vjedu.
18: Žádné zařval, na koho bys prosím tě řval?
17: No na ostatní účastníky silničního provozu.
18: Ale na nikoho křičet nebudeš.
17: Aspoň na Máničku.
18: A dej pokoj. Ne. Vykřičník je symbolem výstrahy, ne křiku.
17: No.
18: Ta značka znamená, pozor, na silnici je nějaké nebezpečí.
17: Jaké, tatí?
18: No to poznáš, až tam dojedeš. Jen musíš dát pozor. A Maničko, víš alespoň, jak poznáš hlavní silnici nebo ulici?
19: No, no? Hlavní ulici?
18: No.
19: Poznám.
18: No.
19: Podle toho, že je tam rámus.
18: Ale podle jaké značky ji poznáš?
19: No,
17: podle značky hlavní silnice.
19: No.
18: No dobře, a ta vypadá jak?
17: To je takový žlutý čtverec s bílým okrajem, postavený na špičku.
19: Jako baletka.
18: A značka vedlejší ulice je jaká?
17: Takový bílý trojúhelník s červeným rámečkem.
19: Co stojí na špičce jako baletka, že ano?
18: No, správně. No, vidíš, Máničko, jak ti to jde, když chceš.
19: No, jo, a proč jsou některé značky kulaté, jiné třeba do čtverce nebo do trojúhelníku?
18: Značky v červeně orámovaném trojúhelníku jsou takzvané výstražné.
17: Já to znám. Pozor, musíš dávat bacha.
19: A kulaté?
18: Bílé s červeným lemováním jsou zákazové.
17: Aha. Ty znám taky dobře. Tam nesmíš, to nesmíš.
19: A ty, co jsou kulaté, modré?
18: Příkazové.
17: Ty znám taky. To udělej, to nedělej.
19: A ty hranaté, většinou modré.
18: No tak ty jsou informativní.
17: Informují, nebo taky říkají nám, co kde je, že jo?
18: No ano.
17: Tak vidíš, taťoldo, jak to hezky umím. Znám každou značku. Tak by už konečně mohl šupat ven. Co říkáš?
18: No počkej, dopravních značek je fůra a teď jsme si jich stačili vyjmenovat jenom pár. Ty nejdůležitější se naučíš na dopravním hřišti, kam se teď smíš s Máničkou vypravit. Ale než vás pustím ven, tak mi zopakujte, co jste si zapamatovali.
17: Že já si vezmu na kolo kšandy.
19: A já červené šatičky.
18: No, a já zapřáhnu Žerika do saní a odjedu s ním na Aljašku, abych si aspoň trochu schladil hlavu. Ach jo.

Slepička a kohoutek vyšli si do lesa na oříšky. Hned tam za zahrádkou stál ořech a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se přece jadýrka dohrabali. Slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu kohoutek z čerstva je chtěl popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky. Ta mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku: studánko, dej vody mému kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Studánka jí odpověděla: já ti nedám dříve vody, dokud mi nepřineseš odšvadlený bílý šátek. Slepička běží ke švadleně: ach švadleno, dej šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švadlena praví: já ti nedám dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce. Slepička běží k ševci: ach mistře, dej střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví: já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti: ach prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví: nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlinářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce: kravičko, dej smetany mlinářce. Mlinářka dá hrachu prasátkovi, prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví: nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku: ach louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlinářce, mlinářka dá hrách prasátkovi, ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Louka praví: nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky. Slepička prosí nebe o rosičku a nebe se ustrne a sešle louce rosičku. Ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlinářce, mlinářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dal střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému kohoutkovi, pustí mu do krku vody,
Kohoutek zatřepotá křídloma, skořepinka mu vyskočí z krku a on vesele zakokrhá kikiriki.

0: Byl jednou jeden domeček a v tom domečku stromeček. Na stromku byla svíčička a u stromečku babička. Babička řekla mince, ten tvůj táta nemá rozum, jenom se na nich přerazíš. Pod stromkem totiž ležely lyže. Táta je mince nadělil. Co by se přerazila, namítal dědeček. Párkrát se vyválí a bude jezdit jako čert. Co pak čerti lyžují, špásovala s dědou Minka. No to bych řekl. Čerti jsou výborní lyžaři, aby nebyli, když to mají snadné. Při sjezdu si pomáhají nejenom holemi, nýbrž i ocasem, oháňkou vzadu brzdí a balancují. Takže jezdí jako na tříkolce, viď? No právě, proto upadnou jen málo kdy, za to mají věčně odřenou a omrzlou oháňku. Všichni? Všichni ne, ale mnozí. Bohatší čerti si totiž navlékají na ocas koženou manžetu. Chudší čerti aspoň kus gumové hadice, ale mnozí nic. Já si ty lyže vyzkouším. Mohu, škemrala Minka. Tady na koberci neodpověděla máma. Já chci venku, na sněhu. Vždyť je tam tma, řekla babička. To nevadí. A svítí tam lucerny, vzpomněla si Minka. Ráno si je vyzkoušíme spolu, sliboval táta. Dneska tu máme babičku a dědečka. Když já chci teď, fňukala Minka, tak si vezmi něco na sebe a pojď. Vstal z křesla děda, otevřel skříň a začal se oblékat. Zlatej dědeček, vy si můžete podat ruce, zlobila se babička. Rozum nemáte ani jeden, ani druhý. Minka byla hotová na to tata. Budeme tu za chvilku, řekl děda. Vzali lyže, hole, a zmizeli za dveřmi. Na chodbě klaply ještě jedny dveře a zahučel výtah. Tak ho vidíte, mračila se babička. A když řeknu, ať skočí pro droždí, to se mu nechce.
1: Podívej se, jak je bílo, divil se děda, když vyšli před dům. Sníh se jen sypal, vířil jim před očima, kotoulel se ve světlech po uličních lamp. No kam půjdeme lyžovat, zeptal se dědeček. To je jedno, odpověděla. No kde je tu nějaký kopeček? Za druhým blokem. Tak mě veď. Šli. Vítr udělal fí a hodil jim sníh do tváře. To se ale čerti žení, kroutil děda hlavou. Mince zahrálo v očích. Co pak se čerti i žení? Já myslela, že jenom jezdí na lyžích. Milá zlatá, čerti se žení každou chvíli, co nejčastěji. A kdo u toho byl, ten na to jen tak nezapomene. Ty jsi u toho byl?
2: A nejednou.
1: Tak mi to vyprávěj.
3: Za panování vznešeného a moudrého kalifa Vatika Bilaha, vnuka to kalifa z nejslavnějších a z nejmoudřejších Haruna al-Rašida, zalíbilo se Allahovi seslat na Damašek černou zhoubu. Začínala nevinně. Postižení si stýskali, že se jim točí hlava a že mají nejistý krok. Druhý den už jim lomcovala zimnice, nohy už je neunesly a pak to šlo rychle. Do rána zčernali a byl s nimi konec. V Damašku nebyl rodiny, kde by pro někoho nenaříkali. A nejvíce byl zasažen mečíř Behemrila. Ze 13 synů 10 mu zemřelo během jediného měsíce. Kde donedávna hlaholil smích a mladé hlasy, zavládlo mrtvé ticho. A jen z dílny doléhaly rány kladiv do ocelových čepilí, jak je tam mlčky vykovávali zbylí tři bratři. A byli to podivní bratři. Hrbáči to byli. Všichni tři. Hrbáči. Na levé oko slepí a kulhali na pravou nohu. K tomu ke všemu byli k nerozeznání jeden od druhého jako cechín od cechínu. Nejstarší z nich byl Inat, nejmladší Babekan. Prostřední se jmenoval Siahuk. A zruční mečíři to byli. Kovali dýky a meče, uměli kalit ocel po damašském způsobu a pracovali od rána do večera, aby nebyl čas myslet na neštěstí, které je potkalo. Děti se jim posmívali. Vymýšleli na ně potupné přezdívky, plivali po nich, posuňkovali a pokřikovali. protože děti bývají někdy velmi kruté. Neboť z čeho by rostli zlí lidé, ne-li ze zlých dětí? Hrbáči si toho nevšímali, zdálo se, že to ani nevnímají. A přece, kluk Murat, jedináček bohatého kupce, zlobou duše a sprostáctvím jazyka, vynikal nad všechnu chátru Damašku. Dosud mu prošla každá lumpárna a neřest. Táta měl dlouhé prsty a vždycky všecko ututlal, po dobrém nebo po zlém. Dnes Murat zlobou zrovna soptil, stál v otevřených dveřích dusné dílny a vykřikoval neslýchané urážky, až, jak básníci rádi říkají, číše hněvu Babekanova se naplnila. Koval zrovna krásnou damascenskou čepel. Náhle se prudce obrátil a vrazil ji spratkovi Muradovi do břicha. Přiboukl dveře a s bratry se v tmavé a parné dílně zabarikádovali. Bylo to celkem zbytečné, protože Kádí přišel s 8 ozbrojenými pochopy a když bratři nechtěli otevřít, dal rozkaz dveře vyrazit. Bratři stáli jako pokroucené sochy u doutnající výhně. Kádí si prohlížel jednoho po druhém. Tak, který z vás to byl? Hrbáči mlčí. Honem, máte tu vedro k zalknutí, který z vás? A spod turbanu mu začal crčet pot. Zavolali očité svědky. Propích, ale jako kerej, no to je, no jeden z nich to musel být, ale Holenku, jestli tenhle ten nebo tamhle ten. Kádí ze svědků víc nevysoukal. Kádí ho zavolal kalif. Co to mám za sudího, když neví rady? Každému z nich po storanách na bosách chodidla, však oni se rozespívají. Dali jim pro jistotu po 120 ranách baštonády, ale bratři se nerozespívali. Tak kalif rozkázal, aby je vyhnali z Damašku na věky věků. Dokymácili se až k malinké studánce, napili se a usedli kolem. Chladili si rozbité nohy. Babekan se dívá do hladiny studánky jako do zrcadla a povídá: vidíte, co vidím já? No a co vidíš? Vidím jednoho kulhavýho, ošklivého hrbáče s jedním okem. Pohled, který budí soucit. A teď se nahněte nad hladinu i vy dva, no. A teď vy vidíte toho ubožáka třikrát. Třikrát. To už není takový pohled pro soucit. Třikrát. To už je pro smích. Musíme se rozejít. Vydali se tedy každý po svém. Babekan se toulal po Sýrii, nikde mu však štěstí nepřálo, až přišel do Bagdadu. Tam žil jistý nahout, nožíř. Člověk strašně žárlivý na svou ženu. Žádný pomocník u něj nevydržel, každého nakonec stloukl a vyhnal. Kromě toho to byl pijan. Když se nepral, tak pil. Obchod upadal a žena byla nešťastná. Babekan se u něj scháněl po práci a nahout ho přijal. Na šeridu hrbáče nebude muset žárlit, řekl si. A když pak viděl, co všecko Babekan umí, dal si i poradit. Z nožíře se stal mečířem, prodával kalené dýky i meče do tenka vykované a obchod šel, jako když praští. A nahout pil, jak nezavřený. Pil, až byl tak prosáklý kořalkou, že jednou, když se pokoušel rozfoukat oheň, jeho dech se vzňal a nahout schořel celé dílně před očima. 2 dny se mu ještě koužilo z uší, takže museli odložit pohřeb. A potom Babekan se oženil s Nahoudovou vdovou. A vdova mu svěřila, co před neboštíkem pijanem tajila, že totiž ví, jak se z kvašených datlí destiluje kořalka. No zbraně a kořalka, to víme všichni, jsou nejvýnosnější obchod na světě. Není tedy divu, že Babekan se brzo stal jedním z nejbohatších Bagdaďanů. Jelikož chudí příbuzní mají odjak živa na bohaté příbuzné, tedy, jak se řekne, nos, teď říkáme radar, bratr Siahuk a bratr Inat se to dozvěděli a div do sebe nevrazili v Bagdadu zrovna před Babekanovou kovárnou a kořalnou. No, měli dost rozumu, aby přišli nenápadně, až zašera. Babekana to netěšilo, naopak. Velice se rozčílil. Co pak jsme si neřekli, že se už nikdy nesejdeme? Co pak nám nestačí, co nás postihlo v Damašku? On vyplatil každému z nich 50 zlatých cechínů a ještě toho večera je vyvedl nejkratší cestou z Bagdadu. Siahuk a Inat došli kousek za Bagdad. No a než se uložili ke spánku, měli zajímavý rozhovor. 50 zlaťáků je hodně peněz, uvažovali. Ale na to bohatství, kterým Allah Babekana zahrnul, to ani tak moc peněz není. Není moc, říkáš, já říkám, že to je málo. No já říkám, že skoro nic, ale možná je to urážka. Víte, pocit vděčnosti člověka většinou ponižuje. No tak ti, kteří nechtějí být ponížení, se stávají nevděčníky. A tím se jim velice pak uleví. Nejradši bych mu hodil pod nohy to všechno, pravil Inat. Siahuk dobře věděl, že by to Inat za nic neudělal a přece se přidal.

0: To jim sdělila jeho žena, když je byla v Lídně pozvala do domu. Pohostila je, zrovna dojedli bohatou večeři a chystali se zapálit nargile, když někdo začal bušit na dveře jako blázen a křičet jako dva blázni: otevřete, otevřete, otevřete! Babekan se vrátil. Zabije nás všecky, když nás tu najde. Do sklepa, rychle, rychle do sklepa. Zahnala bratry do sklepa a tam je ukryla za sudy datlové kořalky. Honem zahladila stopy po pohoštění a otevřela dveře zuřivému Babekanovi. Prohledal celý dům i do sklepa nakoukl, ale za sudy nebylo vidět a bratři ani nepípali. Pak si kecl na nejlepší polštář a zachroptil: máš štěstí, že jsi tu neměla chlapa. Zmeškal jsem karavanu. S tím si nepočítala. Co? Jeho žena znala ta jeho zmeškání. S oblibou se náhle vracel. Ze žárlivosti. Neboštík nahout také žárlil, ale nelíčil na ní pasti. Žárlil z lásky, srdcem. Babekan žárlil z rozumu. V hloubi duše si říkal, že ženská s tak ošklivým, kulhavým, jednookým hrbáčem za muže, že by nebyla opravdická ženská, kdyby nezatoužila po pěkném chlapíkovi. Ale jeho žena snad nebyla opravdická ženská, nebo byla opravdická až moc, protože ho celou noc prakticky přesvědčovala, jak netouží po nikom jiném než po něm. No a tím se stalo, že Babekan skoro celý příští den spal a povaloval se a teprve k večeru se oblékl a odešel ke svému příteli na večeři, klidný a celkem dobré náladě. Sotva vytáhl paty, žena letěla do sklepa pro bratry. Leželi na zemi vedle sebe jako dvě poražená dobytčata. Studení a bez dechu. Lomcovala jedním a pak druhým. Pokoušela se chudák i o umělé dýchání a přitom zoufale přemýšlela, co bude dál, co bude dál. Vzpomněla si na Halefa Hasana, nejsilnějšího a také nejhloupějšího nosiče v Bagdadu. Vyvlekla ze sklepa jednoho z bratrů do chodby a pak běžela pro Hasana. Namluvila mu, že jakýsi hrbáček přišel žebrat a trefil ho šlak. Dej ho do pytle a hoď ho do Tigridu. Dáš 4 zlatý setiny? Dám ti 2. Až to provedeš, dostaneš 2. Silák strčil hrbáče do pytla a šel k řece. Zatím žena přinesla ze sklepa 2. A když se Silák vrátil pro doplatek, spustila na něj: jakej ty seš nešiká, koukni, teď on se vrátil. Byl tu dřív než ty, špatně jsi to vykonal.
1: A to udělal, dobře, paní, ale... A je to nějaký syčák mazaná. A ho mrsknu daleko od břehu.
0: Tentokrát už bluňklo dál od břehu a Hasan se dobře koukal, jak se pytel potápí. Až teprve, když už nic neviděl, vracel se pro 2 cechíny. Ujde pár kroků po nábřeží a vidí, jak hrbáč, kterého zrovna hodil do vody, si vykračuje a ještě si tiše prospěvuje, pacholek. Trošku se motá, to je pravda. Ale kdo by se nemotal po 2 studených lázních v Tigridu?
1: Jeden uličníku, neutopitelná, zařval Hasan a popad vyjeveného Babekana, který se podroušil na večeři u svého přítele a teď se potácel domů.
0: Popad ho, nadhodil, chytil za nohy, nad hlavou roztočil a vší silou jim mrštil do řeky.
1: Ten už se k vám nevrátí,
0: smál se Hasan, když to vyprávěl Babekanově ženě. Vrahu, vrahu, pištěla Babekanová, to byl můj muž.
1: Co si to všechno nemyslíš, bábo?
0: Abys mě nemusela zaplatit lůžny 2 cechiny, zlobil se Hasan. Kádí ho zavolám, roztvrtit tě dám, vrahu mýho muže.
1: Neplatil ještě, ke všemu vyhrožovat to mám rád. Tak pojď,
0: záplaveš si taky, ropucho. Popatí za vlasy a vláčeli k řece. Lamentovala, křičela, svolávala lidi na pomoc, ale marně. Lidi spali. No a kdo nespal a slyšel volání, tak dělal jako, že spí a že neslyší. Ještě by mohl mít oplétání s úřadem.

0: odpadem, kdo si co uvaří, ať si to sní. Tehdejší malý člověk a dnešní malý člověk jsou na fous stejně malí človíčkové, víte, a opatrní. Když už byli kousek od nábřeží, ze tmy se ozval hlas, který pravil: pust tu ženu! Řekl to vysoký snědý muž s tak konečnou platností, že Hasan povolil pěst, ruka se otevřela a Babekanová se mu vytrhla. Utíkala oněmělá hrůzou domů, zamkla na 11 západů a omdlela. Vysoký muž poručil Hasanovi, aby šel za ním. Zavedl ho k rybářům, od kterých koupil, co chytnou prvním raním zátahem sítí. Muž poručil Hasanovi, aby si na každé rameno dal po jednom pytli úlovku. A ten třetí už jste připravili? Ptal se rybářů. Zde v pytli. A pomohli mu s ním na rameno. Muž s Hasanem prošli Bagdadem, až došli do krásné zahrady, kde dlouhá alej cipřišů je zavedla do malého letohrádku. Složili pytle na koberec. Vysoký snědý muž tasil dýku a ráz na ráz pytle rozpáral. Vykutalili se tři hrbáči z Damašku. Hasan vykulil oči a pak zařval: pusťte mě, šavli, efendi! Já jim useknu hlavy, jinak se budou množit do nekonečna. Velice se rozčilil silák a hlupák Hasan. Byl neodbitný, takže vysoký snědý muž uznal za vhodné zatleskat. Jen tak učinil a rozhrnula se opona a vešel nubiec, otrok, ne tak mohutný jako Hasan. Za to facka, kterou Hasanovi přilepil, ta byla mohutná. Hasan po ní na chvilku usnul. Když přišel k sobě, vyprávěl o tom, co ho potkalo, a snědý pán se pěkně bavil. Tak zavolali lékaře. Ti dva jsou úplně na mol. Tenhle ten ne tak docela. Dýchají, sice slabě, ale přežijí to. Dostanu 50 zlatých cechínů. Snědý pán se usmál, nubiec pokročil k lékaři. Lékař uznal, že se přeřekl a vzal 5 cechínů. Vysoký snědý muž byl vznešený a moudrý kalif Vatik Bilach, vnuk Haruna al-Rašida. Chodil mezi lidi, aby zažil život tak, jak jej lidé žijí. Tentokrát se zajel až do Bagdadu. Chtěl se přesvědčit, jaké mají úlovky rybáři a zdali cena ryb odpovídá námaze spojené s jejich lovením. Co rybáři chytili, už víme. Zatímco hrbáči vyspávali, kalif jim dal ušít krásné obleky do detailu přesně stejné. Když se probudili, kázal je vykoupat, bradýřem stejně přistřihnout, obléknout a předvést. Stáli proti němu v řadě. Kalif si pomyslel, že kdo vidí jen jednoho, už vlastně nemusí vidět druhé dva. Kdo vidí druhé dva, nemusí už vidět třetího, nebo také kdo jednoho potkal třikrát, může si myslit, že potkal všechny tři po sobě, nebo prvního dvakrát a třetího jednou, nebo třetího dvakrát, a honem vstal a odešel vedle, aby se jim nemusel chechtat do očí. Kázal přivést Babekanovu ženu. Ukázali vyšňořené bratry a pravil: vyber z nich svého muže. Koukala z jednoho na druhého. Brada se jí roztřásla. A kalif zase musel vedle a tam se chechtal, až se válel po koberci. Když se vrátil, stáli ti čtyři lidé proti sobě a mlčeli. Tak to zkusíme jinak, povídá kalif. Babekane, obejmi svou ženu. Babekan chce poslechnout, ale jeho bratři ze zlosti a z pomsty činí to, co činí on. Všichni tři objímají Babekanovou, ta skučí studem i zlostí, hrbáči můžou umačkat, kalif zapomíná na dobré vychování a chechtá se, řve smíchy, pláče smíchem, bránice se svírá v křeši smíchu, podechu lapa a zase se chechtá, padá na záda, nohy kreby a řve, chraptí, škytá, tak dost, povídám, už dost. A musel zatleskat. Přišel nubiec, bábu vytrh z klubka a postavil za kalifa. Ticho a klid. Kalif si utírá uslzené oči, trochu heká, Trochu se stydí, že podlehl směšnosti tak, jak se na kalifa nepatří. Tak. Tak. Odechl si. A vrátil se k Nubisi. Vezmi z nich toho, který je babekan, a vysázíš mu 1000 ran baštonády. Siahuk a Inat odskočili každý do jiného kouta. Babekan sám jako kůl v plotě stojí a pomaloučku se sveze na kolena a spíná ruce. Proč? Co jsem učinil? Své bratry si z města vypudil. Zapřel společnou krev. Ne společnou krev, pane. Společnou šrednost. Společné neštěstí. Vše, co jest, jest z vůle Allaha. Má vás tak, jak vás chtěl mít. Nechtěl, pane. Nechtěl. Allah jen žertoval. Napadlo ho jednou stvořit něco, co by mu na tváři vyloudilo smích, co by mu zahnalo starosti. Allahovi je všecko známo, i to, že smích lidem prospívá. Ale když nás postavil vedle sebe, tak poznal, že smích, který budíme svou šrednou bohostí, že ten smích lidem neprospívá, neboť hloupí a zlí se nasmějí nejvíc. Hodní a slušní si však někdy neumí pomoct a smějí se také, ale pak se v hloubi duše stydí a jsou smutní. Vězte, pane, byl to boží žert, který Allah trochu přehnal a zapomněl napravit. A nebo snad nechtěl, neboť, pane, čím větší moc, tím menší povinnost nápravy. Allah mě netrestej. Mluvíš směle, mečíři, ale nemluvíš hloupě, pravil kalif. Pokusíme se to rozřešit sami. Pod vedením Allaha samozřejmě. Ožením tvé bratry dobře a bohatě, ty je vezmeš za své společníky. Až budete nejbohatší a nejlepší zbrojíři mé říše, lidi zapomenou, že jste bývali nejšerednější ze všech chudáků. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Patrně jiný žert Allahův. Kalif dal rozhlásit, že dívky, které si vezmou bratry za muže, dostanou po 20 000 zlatých cechínů věna. Doufal, že se nějaká zvadlá chudinka přihlásí. Přihlásilo se jich 11 111 a pak ještě jedna. A nebyly zvadlé, byly mladé a krásné. A byly přístupné každému možnému, ba i nemožnému vyzkoušení, s radostí ochotné. Bratři zkoušeli, vybírali, zvyšovali požadavky. Kalif se dlouho bavila smál a pak už jen vrtěl hlavou v údivu. Až konečně nařídil svatby do 2 dnů a bylo to. 3 bratři se stali společníky, dali hlavy dohromady, postavili fabriky, dodávali zbraně armádě a lidu kořálku a byli vážení a ctění. Lidi se jim neposmívali, netupili je, neponižovali. Naopak. Záviděli jim.
1: Moravská pověst o původu čekanky. Před dávnými a dávnými léty, kdy nebylo ještě městečka Štramberka, neboť vypínal se tam jenom pyšný hrad, sídlil na tom hradě statečný rytíř se svou dcerou Milanou, která byla tak krásná jako jarní květ. Statečného rytíře, jež mnohokrát se vyznamenal v boji, oblíbil si moravský kníže tak, že jej učinil vladykou nad celým krajem. A věru, že bylo pevné ruky tam zapotřebí, neboť tuto krajinu znepokojovali různí loupeživí rytíři, kteří přepadávali celé dědiny a kupce ubírající se po cestách. Ale otec Milenin záhy pokořil všechny ty zbojníky, jež se svou čeledí po tuhých bojích zajal a odevzdal knížeti k potrestání. Z nich ušetřil tolika jednoho, jež slul Kotouč, protože mnoho prosil a sliboval, že zanechá svého nečistého řemesla. Ač nastal klid, přece však Milena obávala se o svého otce, jehož velice milovala. Bálať se, aby někdo z čeledi o nich zajatců zákeřně její nepřepadl a na něm se nepomstil. Proto prosívala otce, kdykoliv z hradu vyjížděl, aby neodcházel bez ozbrojeného průvodu. Ale otec nedbal jejich výstrach. Říkává je své dceři: neboj se, dítě, já se svým zbrojnošem Vitošem ani celého zástupu zbojníků se nelekám, pokud moje ruka dovede vládnouti mečem a oštěpem. Avšak obavy Mileniny se tím nezmenšily. Zvláště když jednoho dne, za nepřítomnosti rytířovi, dostavila se na hrad neznámá babička, která dobrou dceru pána hradu jala se varovat řkouc. Známý zbojník Kotouč opět provozuje své nečisté řemeslo a slibuje i pomstu tvému otci. A proto nepouštějí jej z hradu bez ozbrojeného průvodu, i kdybys měla před svým otcem kleknout ti na kolena. Děkuji ti, babičko, odpověděla Milena a chtěla se stařence odměnit za její výstrahu, ale ta ve chvíli zmizela z hradu, aniž kdo mohl povědět jí, kdo a odkud jest a kam se poděla. Ale rytíř ani tentokrát nedbal prozeb dceřiných, ač jej i o tom spravila, varujíc jej před pomstichtivým Kotoučem a jel ho loupežnickou chasou. Dceruško moje, měl jsem já s jinšími siláky co činit, jejíž obratnost v boji neměla rovné. A hle, všecky jsem na hlavu porazil. Proto ani Kotouče se nebojím. A pak jest pravdou, že opět přepadává dobré lidi, mému trestu neujde. Vím, otče, že veliká jest tvoje statečnost a síla. Ale považ, přepadne-li tě onen zbojník v lese či za tmy, ani se toho naděješ, tu potom těžká bude obrana. Proto obávám se o tvůj život, neboť nemám nikoho již více na světě nežli tebe. Či chceš opravdu, abych byla brzy sirotou? Věř, že nepřežila bych tvé smrti. Odpovídala Milena otci, ale ten ji vždy po těchto slovech jen vlasy hladil a na bílé čelo líbával. Stalo se, že blízký rytíř a jeho přítel se roztonal a proto vladyka jej den co den navštěvoval. Výjížděje v průvodu Vitoše na svém koni. Miloslava jata zlou předtuchou vždy z hradu v podvečer vycházela a čekávala na svého otce, sedíc u cesty. Ale jednoho dne se nedočkala, ač už šero začalo se rozkládat krajem. Ve své úzkosti pustila se do úžlabiny, které až do té doby se chránila. Ale se zlou se potázala. Tam cestou zastoupil jí ukrotný Kotouč a chopiv je za vlasy, vlekl dívku do blízké jámy, kde zvolal svým drsným hlasem. Svého otce čekáš? Nuž podívej se, kterak jsem se s ním vyrovnal. Tam dole na dně propasti leží mravokárce i se svým panošem. Hroznou podívanou, takřka omráčená, sklesla Miloslava na kolena a proud slzí vyhrkl z jejich krásných modrých očí, že ještě za svítání leskly se v trávě jako démanty. Ale od těla otcova se nehnula, neboť lítost ji usmrtila. A hle, když slunce zcela vyšlo nad hory, tu všecky slzy, které Milena ve svém žalu uronila, pro její velikou lásku k otci, proměnily se v něžné, blankitné kvítky, jež dosud kvetou u cesty. A lid zve je čekankou na památku toho, že poprvé vyrostly tam, kde dobrá dcera na svého otce čekávala. Ani vrah však neušel zaslouženému soudu. Pronásledován i sa výčitkami svědomí, vrhl se do propasti ze skály a zlí duchové zasypali jeho hrob kamením, až převršilo i skálu, která dodnes nese jeho jméno.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: tak mám nový kamínek.
1: Jakube, co to je za příšernost? Kdy ten kámen vypadá jako šklebící se hlava nějakého odporného skřeta.
0: Ten je z Vltavy, od Krumlova.
1: A proč ho takhle vystavuješ? Co kdyby ho někdo viděl?
0: Tak by vykřikl jako ty. Ale vážně, tohle je opravdu zvláštní kámen. Tak už se uklidni a sedni si. Je to totiž na delší povídání. Krištof seděl unaveně v krumlovském zájezdním hostinci a zamyšleně mezi prsty převracel poslední dukát.
2: Co ty seš vlastně zač? Tovaryš?
0: Zeptal se hostinský, když mu přinesl polévku.
1: Ne, jsem student. Vlastně bývalý student. Došly mi peníze, tak se vracím z Bavor domů. Vy byste o nějaké práci nevěděl?
2: Víš ty co? Latinsky umíš, určitě si pochytil i něco z chemie. To by si mohl založit pěkný živobytí jako alchymista.
3: Já a alchymista? Vždyť o tom vůbec nic nevím.
2: To je jedno, náš pán taky ne. Ale podporuje každýho, kdo se tváří, že hledá zlato, kámen mudrců nebo elixír mládí. Však to zkus, za to nic nedáš.
0: A opravdu, nebylo nic složitého představit se na zámku jako alchymista z Bavorska. Krištofa nastěhovali do malého domečku v podhradí s dokonale vybavenou laboratoří. Každý den mu nosili ze zámku jídlo a víno a navíc dostal i peníze na nákup vodiček, preparátů a koření. Krištofova radost neznala mezí. Konečně se mohl po měsících toulek s prázdnou kapsou dosyta najíst, pořádně vyspat a obléci se do čistého. První den z čerstva vstal a šel se podívat do laboratoře. Byla to velká místnost plná lahví a lahviček, baněk, křivulí a dalších nádob na policích s velikým stolem a knihovnou až po strop naditou starými knihami. Krištof nakoupil u lékárníka vše potřebné k bádání, všechny vodičky nalil do lahviček a koření nasypal do baněk a spokojeně se rozhlédl po místnosti. O tak krásné laboratoři nikdy ani nesnil. Ale hned mu úsměv z tváře zmizel.
1: Jsem já to ale, Janek. Jistě, že jsem nikdy nesnil o laboratoři. Vždyť přece nejsem žádný alchymista. Jak já jenom budu bádat?
0: Ale protože už byl večer, zamkl laboratoř a vydal se na procházku do města. Přímo na rohu ulice, ve které bydlel, se z krčmy ozýval veselý hlahol. Krištof neodolal a šel se seznámit s novými kumpány. Druhý den vstal trochu později. Počkal na jídlo ze zámku, po obědě si ještě trochu schrupnul a odpoledne dorazil do laboratoře. Připravil si na stůl baňku a lahvičky a přemýšlel, jak má začít dělat zlato. Jenže za chvilku se setmělo a tak pospíchal do své oblíbené krčmy. A jak tak čas ubíhal, Krištofova odpoledne v laboratoři byla stále kratší a špatné svědomí z nevykonané práce se rozplývalo v dobrém bydle a pitkách s kumpány. Dělalo mu dobře, že ho považují za alchymistu, nad nímž drží ochranou ruku sám krumlovský pán a tak svou pověst ještě přiživoval.
3: Tak hoši,
0: hlásil večer v krčmě.
3: Dělám na tom už od Bavorska a myslím, že zanedlouho to budu mít. Budete koukat, až přinesu svůj první valounek zlata. Používám zcela novou metodu oxidace a detoxikace křemenného základu.
0: A Krištof ze sebe chrlil latinská slovíčka, která si pamatoval ze studií. Jednoho odpoledne se Krištof rozhodl v laboratoři alespoň utřít prach. Zrovna čistil lahvičky se solemi, když se rozrazily dveře a dovnitř vstoupil sám krumlovský pán.
2: Buď zdrav, chlapče. Jdu se podívat, jak bádáš. Málem už bych byl zapomněl, že tě tu mám. Ale po městě se začalo povídat, že už máš zlato na dosah.
0: A pán se s úsměvem rozhlíží po laboratoři ale čím více se rozhlíží, tím více se mu úsměv ztrácí v údivu a rozhořčení.
2: Považuješ mě za hlupáka, nebo co? Netvrď mi, že se v téhle laboratoři pracuje.
1: Pracuje. Vidíš, pane, že právě uklízím. Opravdu už nejsem od zlata daleko.
0: Krištof se celý třese a neodvažuje se zvednout pohled.
2: Dobrá, dám ti ještě šanci. Když mi zítra v pravé poledne přineseš vlastnoručně vyrobený valounek zlata, můžeš zůstat. Ale pokud se ti to nepovede, počítej s tím, že půjdeš z Krumlova s ostudou.
0: A za pánem se zabouchly dveře.
1: Kriste, pane, jsem já to ale. Proč jsem se rovnou nepřiznal?
0: Naříkal si Krištof, ale pozdě bycha honit.
1: Nedá se nic dělat. Pán mi dal byt, stravu i peníze a já mu musím dát něco na oplátku. Nezbývá, než začít pracovat.
0: A Krištof nanosil na stůl všechny staré knihy a začal hledat nějaké řešení. O půlnoci zaslechl slabé ťukání. To se ta nejposlednější knížka na konci stolu vrtěla, jako by se sama chtěla otevřít. Krištof se hrozně lekl, ale pak si řekl, že nic jiného než kouzlo mu stejně nepomůže, a knihu otevřel. Ze zlatem vymalované schránky se na Krištofa zubil ošklivý skřítek.
2: Co hledáš?
0: Zaskřehotal.
1: Zlato.
2: To jako, že bys chtěl být bohatý?
1: Ne, já to dlužím svému pánovi.
0: A Krištof vyprávěl skřítkovi celý svůj příběh.
2: No, tak na tvůj případ bych tu měl kouzlo číslo 7.
1: Kouzlo číslo 7? A jaké je to kouzlo?
2: No, takové polovičaté. Já tě ani nenaučím dělat zlato, ale ani tě nenechám na holičkách. A ty splatíš svůj dluh, ale nebude z tebe slavný alchymista. Poslouchej, tady ti dávám valounek zlata a ty ho doneseš pánovi na zámek, ale předtím ho nikomu jinému neukážeš. A hned ráno si zavalíš svých 5 švestek a ze zámku půjdeš rovnou k rodičům do Hradce a budeš jim pomáhat v hospodářství. Tak, a teď se ještě pořádně vyspi. Dobrou noc.
0: Krištof se ráno probudil s velikou úlevou. Pustil oknem do ložnice sluníčko a začal si balit své věci. Ten skřítek to ale dobře vymyslel. Bude to pěkné pracovat a nikomu nic nedlužit. Popravdě mu bylo přímo do smíchu a nemohl se dočkat, až bude poledne, on odevzdá valounek a vyrazí na cestu k domovu. Jenže poledne bylo ještě daleko, a takže se vydá na poslední procházku po městě.
2: Kam pak tak po ránu, alchymisto?
0: Potkal u krčmy své kumpány.
1: Jdu na zámek. V poledne mám odevzdat své první zlato.
0: Neudržel Krištof svou píchu nad valounkem v mošně.
2: Dopoledne je ještě moře času. Pojď na jedno.
0: No což, s kamarády by se rozloučit měl, a tak tedy do krčmy zašel. Nebudu vás dlouho napínat. Pivo udělalo svoje. Krištof se začal zase chvástat a nakonec svým kumpánům ukázal i skřítkův valounek. Jenže místo valounku, jaká hrůza, na Krištofově ruce leží skamenělý šklebící se obličej skřítka z knížky. Krištof na nic nečekal a upaloval z Krumlova, co mu nohy stačily. Domů. Hlavně, aby už byl doma. Jen ještě stihl cestou hodit kámen do Vltavy, aby se mohl dostat do mojí sbírky.

0: o pejskovi, který se stále toulal. Ve společné domácnosti žila kočička s pejskem. Kočička se držela většinou doma, ale pejsek během dne a někdy i v noci byl často mimo domov. Kočička, jak už to bývá u těch, kteří mají někoho rádi, mívala o pejska strach.
1: Co se o mě pořád bojíš? Nejsem malé štěňátko, abych někam spadl, nebo se utopil, či mě něco sežralo.
0: Rozčiloval se pejsek, když viděl, že je kočička celá nervózní, že zase někam odchází.
2: Já nevím, proč se bojím, když se bojím, odpovídala pokaždé kočička. Asi proto, že tě mám ráda a bojím se, aby se ti něco nestalo, když nevím, kde jsi.
1: Jo, jsi docela obyčejná žárlivá kočka. Ty žárlíš, protože nedovedeš tak rychle a daleko běhat, jako to dovedou psi. Nemáš takový orientační smysl jako já. Tebe, kdyby někdo odnesl kus za naši chaloupku, tak ani netrefíš domů. Kdežto já, pes, dojdu po čichu třeba 100 kilometrů.
0: Vytahoval se pejsek.
2: Já nežárlím, já se jenom o tebe bojím. Proč mi nikdy neřekneš, kam jdeš, kdy se vrátíš? Kdybych věděla, kde jsi a kdy se vrátíš, byla bych klidnější.
0: Řekla své, dalo by se říct, docela rozumné důvody kočička.
1: Pche, to určitě, budeš mě ještě ke všemu kontrolovat, ani nápad. Já ti zakazuju, aby ses o mě bála. Až přijdu, tak přijdu. A nechci už žádné strachování. To mě jako bystrého psa uráží. Mně se nemůže nic stát. Dovedu se vždycky o sebe postarat. Podívej, jaké mám ostré zuby, silné drápy a rychlé nohy.
0: Předváděl se pejsek jako na nějaké soutěži krásy. Co měla kočička dělat, když se nechtěla s pejskem hádat? Moudřejší vždycky ustoupí. Jednoho dne sotva pejsek zhltnul snídani, už ho to táhlo ven. Kočička už měla na jazyku otázku, kamže jde a kdy přijde, ale v poslední chvilce se zarazila.
2: Raději se nebudu ptát, to by se pejsek zase zlobil, povídá si v duchu.
0: Pejsek odběhl a kočička začala jako každý den s poklízením, vařením a veškerou prací, která v domácnosti je a musí se udělat. Celý den se doma pejsek neukázal. Už byl večer, pejsek nikde. Přišla noc a pejsek zase nikde. Kočička si stále dokola opakovala to, co jí pejsek nařídil.
2: Nesmím se bát, pejsek je dospělý, nic se mu nemůže stát. Všude se prokouše, má přece ostré zuby. Všude se vydrápe, má silné drápy, rychle každému uteče, znám jeho rychlé nohy. Nebojím se o něho, nebojím se o něho.
0: Povídá si stále dokola, ale nevím, jestli to byla pravda. V koutku dušičky se o pejska přece jenom strachovala. V životě totiž mohou přijít situace, že ani ostré zuby, silné drápy či rychlé nohy nám nejsou nic platné. No a co vám mám povídat, taková chvilka pro pejska nastala. Minulou noc totiž v té vesnici jednomu chovateli nějaký toulavý pes zakousl slepici. On se z pochopitelných důvodů rozlobil, pochytal všechny psy z blízkého i nedalekého okolí, zavřel je do chlívku a čekal, až je budou jejich majitelé, známí či příbuzní hledat. A pod přísahou potvrdí, že dnes ráno, kdy k té ošklivé události došlo, byli doma nebo dosvědčí, kde se v tu dobu nalézali. Pro každého pejska si někdo přišel. Jenom pejsek, o kterém vám vyprávím už od začátku, byl v chlívku zavřený 3 dny, 3 noci bez vody a chleba. Tak dlouho to kočička vydržela doma, jak jí pejsek nařídil. Potom už ho šla hledat a bylo jí jedno, jestli se na ní bude zlobit nebo ne. Samozřejmě se na kočičku nezlobil, když si pro něho přišla a dosvědčila u přísného chovatele slepic pejskovu nevinu. Od té doby, kdykoliv šel pejsek ven, řekl kočičce, kam jde a kdy se vrátí. No a to také vždycky dodržel. A když se náhodou trošinku zdržel, to se u pejsku stává, tak se nikdy nezlobil na kočičku, že měla o něho strach, protože už věděl, že když má někdo někoho doopravdy rád, musí se o něho i tak trochu bát.

0: Ach jo, vždycky abych čekala já na něho.
1: Mani, ty už seš tady?
0: Ne, nejsem,
1: jak vidíš. Čekáš dlouho?
0: Nečekám vůbec.
1: Tak co to děláš?
0: Přemýšlím.
1: A na co myslíš?
0: Na nic.
1: Škoda, já myslel, že na mě.
0: No teď.
1: Aha, tak to já zase půjdu.
0: Ne, počkej, Horinku, pojď sem. Nikdo. Pojď, budeme dělat hlouposti.
1: Tak jo, ale převrátíme tuhletu lavičku.
0: Ale ne, tak jsem to nemyslela.
1: A jak teda?
0: No, všimni si těch dvou na vedlejší lavičce, no.
1: Já koukám na ně, no, a co?
0: Hádej, co dělají, no?
1: No, nevím, no. On jí chce ukradnout z pusy žvejkačku.
0: Ale ne. Hurvinku, co ti dává pan Spejbl před spaním?
1: Multivitaminovou tabletku.
0: Ale to taky. Ale co? Pusu. Pusu ti nedává?
1: No, když je ještě vzhůru, když se vrátím domů, tak jo.
0: A líbí se ti líbání?
1: Ne.
0: Proč?
1: Vždyť je to nehygienické.
0: Jak to?
1: Tak to. Taťulda pořád líbal našeho kanára. A ten z toho pošel.
0: A co taková láska? Tatě nic neříká.
1: Co je s ní?
0: No, kdyby se chtěl oženit.
1: Já se ženit nebudu.
0: A proč ne?
1: To bych pak měl děti. A ty by mě ukradli všechny moje hračky.
0: Ach jo, s tebou není vůbec žádná zábava. Tak já už raději půjdu.
1: Počkej, kam jdeš?
0: K jednomu milionářovi na večeři.
1: Páně, a kam to bude?
0: K McDonaldovi.
1: A s kým tam jdeš?
0: S Jarouškem.
1: Páni, s tím třeba s prdélkou?
0: No co? Pusu? To mi ještě nedal. Ale brýle mi už rozbil třikrát.
1: Hele, a můžu jít s vámi?
0: Jo, ale až budeš vědět, co je to láska. Měj se, haha.
1: Páni, asi si ji přece jenom vezmu. Je to třída. A navíc ji líbím, takže má vkus. No jo, ale Lucka má zase tak krásně chlupatý morče. Ach jo.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Zachránil jsem Kiki. Byla už docela tma a já seděl s Kiki před chaloupkou. Jako vždycky, když ji poučuju. Kiki je velice nepozorná, já jí něco vykládám a když jsem v nejlepším, je pryč. Něco se šustne v trávě a Kiki se zatím rozběhne. Poučoval jsem jí zrovna o tom, že chytat zelené kobylky se pro našince nehodí. Jak jí tak poučuju, najednou slyším, že křičí o pomoc až od někud od lesa. Běžím po hlase a co vidím? Žluťák jí drží za krk a vleče jí do houští. To mě velice rozzuřilo. Já znám pravidla kocouřího zápasu. To se přichází pomalu proti sobě a už z dálky se nebezpečně vyhrožuje. A taky nadává. Ocásek stažený pod břichem, drápy připraveny, stojí se těsně proti sobě. Tvář na tváři, vousy na vousech. Řve se tomu druhému přímo do ucha. Řve se vysoko a zase hodně hluboko a občas se křičí blam, blam, blam, blam, a najednou do toho chr a prsk. V člověčí řeči to znamená, jen pojď, já tě docela roztrhám, plazile. Z uší ti nadělám třepení, že budeš myším prosmích, ty plašmiško. A když už jsme tváří na tváři, tak se huláká. Tak začni, pápěro, aha, bojíš se má toho, začni, nebo jak já na tebe skočím slabo, to budeš vždycky kočkám pro smích, prašivče. Prašivec, to je největší urážka. Poté to vždycky doopravdy začne. Na to všechno teď nebyl čas. Skočil jsem na žluťáka a zakousl jsem mu do ucha. On pustil Kiki a zazval, přišel jsi, chtěl říct si pro smrt, ale já mu nedal domluvit. Dal jsem mu z každé strany jednu a pověsil jsem se mu na druhé ucho. Žluťák zaječel a vyskočil do výšky, ale já se držel. Věděl jsem, že dostat se pod jeho zadní tlapy je se mnou konec. Rvali jsme se hrozně. Žluťák s velikým řevem, já potichu. Když se řve, nemůže se pořádně kousat. Byl to můj první opravdický zápas. Věděl jsem, že může být také poslední. Jak dlouho to trvalo, nevím. Přestalo to najednou. Žluťák se vlekl pryč. Ještě se bázlivě ohlédl, jestli se za ním nepustím. Já zůstal. Rozhlédl jsem se. Kolem byly chuchvalce žlutých chlupů. Nedaleko svítily rudě oči. Tak rudě svítí ve tmě jen oči siamek. Byla to Kiki. Chtěl jsem k ní, ale při prvním kroku jsem zaskočil bolesti. Tlapku jsem měl ošklivě prokousnutou. Kiki přišla ke mně. Sedla si proti mně, složila přední tlapky pod sebe, dívala se na mne a předla. Velice jí to slušelo. Začaly bolet i jiné rány. Po krku mi stékala červená, takhle se domů vrátit nemohu. Začal jsem se dávat do pořádku, šlo to špatně. Hodně to bolelo. Jau, kočky, jak je náš jazyk drsný. Kiki se na mne chvíli dívala. Potom se velice věrně o mne otřela a začala mi vymývat rány, na které jsem sám nedosáhl. Ani to vůbec nebolelo.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Jak malovali, až vymalovali. To jednou sluníčko zaspalo a když se potom probudilo a kouklo na svět, no tohle... Byl celý bílý, že by napadl sníh? Kdepak? To jenom můj čmeláků malují, žaloval zelený koníček.

0: Za takové malování nikdo Čmeldu ani Brundu nepochválil. I maminka jim tentokrát pohrozila proutkem. A tak, když se nedívala, utekli a schovali se za veliký dub. Pod jednou dubovou větvičkou ležely parohy.
1: Hurá, já našel parohy, Brundo, volal Čmelda. Někdo tady zahodil parohy.
2: A nebo ztratil, uvažoval Brunda.
1: Ba ne, tyhle parohy už nikdo nepotřebuje a maminka z nich bude mít radost. Pověsí si je nade dveře a přestane se na nás zlobit. Pojď, pomoz mi s nimi.
0: A čmeláci popadli parohy, zatáhli a z dubového úkrytu vytáhli pěkně naštvaného Brouka Roháče.
2: Zbudili jste mě, vy medáci,
0: řval Roháč, až z dubu žaludy padaly.
2: Nikam, tady budete,
0: pokračoval hromově, když vyděšení čmeláčci chtěli utéct.
2: Co chytím, nepustím, to si zapište za tykadla. Zůstanete u mě tak dlouho, dokud mi tady nevymalujete můj dům, aby byl krásně bílý.
0: A kde je tvůj dům? Ptali se čmeláci a hlásky se jim třásly.
2: Můj dům je celý tenhle dub. Ha!
0: Zachechtal se Roháč.
1: Ty máš ale velikánský dům, začal Čmelda opatrně.
2: Však jsem taky velikánský brouk,
0: řekl Roháč a šla z něho hrůza. Ale, pípnul Brunda, na tak velký dům se spotřebuje hodně barvy.
1: A tu my máme doma, pokračoval Čmelda. Když nás teď pustíš, my si zítra přineseme tolik barvy, že budeš mít raz, dva vybíleno.
2: Tak jo, zabručel Roháč. Ale běda, kdybyste mě chtěli ošidit.
0: Neměli jste se zatoulat až k dubu. Teď musíte splnit, co jste slíbili, řekla maminka, když Čmelda s Brundou samou starostí ani dospat nemohli. Jak se takový veliký dub bílí? Budou mít dost barvy a síly? Co když přece jen zůstane někde zelený lísteček? Co pak s nimi Roháč udělá? Ale pak se najednou rozednilo a když se čmeláci podívali z okna, všude bylo bílo. Každá travička, každý lupínek, i ten dub v dálce za loukou bělostí zrovna zářily.
1: Mráz za nás vymaloval, jásali čmeláčci, a máme po starosti.
0: Pak přišel Roháč a povídal.
2: Jsem spokojený, prohlédl jsem celý svůj dům a musím říct, že jste nevynechali ani lísteček. Škoda jen, že mě dnes trochu zebou parohy. Že by se blížila zima?
1: Na zimu je nejlepší peřina.
0: Poradili Roháčovi Čmelda s Brundou a byli rádi, že to jejich malování tak dobře dopadlo.

jak myslivec Drobínek vařil s čertem elixír. Jednou pršelo jako z 10 konví. Myslivec Drobínek koukal skrz zamlžené okénko hájovny a počítal si na prstech: přestane, nepřestane, mám jít do lesa, nemám jít do lesa. A venku se rozpršelo, až se tmělo. Nemám jít ven, dopočítal se Drobínek a zaradoval se. Ale pak povídá: a já stejně půjdu. Co bych to byl za myslivce, kdybych se bál trochu vody. Natáhl si holinky, na hlavu narazil široký klobouk z hřiba křemenáče a vydal se do lesa. Ale ještě neušel ani 10 kroků a hned u prvního dubu se zarazil, jako když mu kramfleky do země přibije. Z nejnižší větve něco visí, hlavou dolů, jako veliký chundelatý netopír. A rohy to má jako dva háky. To je mi ale prapodivné zvíře, podivil se myslivec. Takové jsem ještě nikdy neviděl. Chvilku to okukoval a pak do toho klepl svou sukovicí. A co ty si tady visíš v mém lese? Ten chundeláč se lekl, pustil se větve a spadl na zem. Co do mě šťoucháš klackem, ty hřibe? Naježil se zlostně. Já jsem čert. Já nejsem žádný hřib, povídá myslivec. Já jsem strážce tohodle lesa, myslivec Drobínek. Ale vypadáš jako hřib. A místo sojčího pírka ti z klobouku leze červ. Kdo to má poznat, co si zač? Mručel čert. Byl celý promáčený a bylo na něm vidět, že nemá náladu na nějaké dohadování. Drobínek, duše dobrá, dělal, jako by tu hašteřivost ani neslyšel. Povídá: a víš ty co, pojď se ke mně do chalupy usušit. Čert chvíli posmrkával, trucoval. Ale nakonec ho ta mokrota a vlídné slovo přesvědčilo a šel. Doma myslivec rozhajcoval kamna a odšpuntoval láhev. A teď si dáme něco na zahřátí. Nalil dvě štamprlata, jednu přisunul před čerta, druhé si vzal sám. Ťukli si, čert povídá, ať žije peklo, Drobínek dodal, až na věky, a hodili to do sebe. Čert zachroptěl a honem si běžel na rozpálená kamna ochladit jazyk. Co to bylo? Slivovice, povídá Drobínek. Je to kus modrého nebe a vůně švestek. Vyhání to prý vlhkost a ďábla z těla. No, proti tomu vyhánění vlhkosti z těla bych nic neměl, zachrochtal čert, ale to s tím ďáblem, to by zrovna nemuselo bejt. Ale když už jsem tady, no tak nalej ještě jednu. Drobínek nalil, čert to do sebe lupnul, už se ani moc neošklíbal a oči se mu rozzářily jako dva lampiony. No to my v pekle neznáme, zamumlal a vypadl mu jazyk. My pijeme kolomas, šňupeme střelný prach, ale tohleto... No tak do třetice. Nalej ještě jednu. Čert se rozbujařil, mezitím už taky uschnul a ještě ta slivovice k tomu. Zkrátka, popadly ho roupy. A podívej se, co já umím, křiknul a začal Drobínkovi předvádět všelijaká kouzla a čáry. Plivnul do kouta čerti slinu a bum, vyletilo okno i s rámem. A bác,
lusknul prsty a bylo to, jako když hrom bije. A čo má ho? Plameny mu zasršely z čenichu. Když se vyřádil, povídá. Ty, poslouchej, myslivecký, když si mě tak dobře pohostil, já ti za to splním jedno přání. Co bys chtěl? Drobínek už taky něco popil, jinak by tu neřekl, ale svěřil se. Líbí se mi tady ve vsi jedno děvče, zapířil se. Mařenka se jmenuje, ale nějak se ke mně nemá, prý jsem moc malý. Čert si Drobínka změřil pohledem a povídá, no, nastavit tě nemůžu, ale mohl bych uvařit elixír lásky. A co pak to je, vyzvídal myslivec. No, to je takový nápoj z koření a bylin, prozrazoval čert. Když se ho někdo napije, koho uvidí jako prvního, do toho se zamiluje. No, to by bylo něco. Drobínek jenom roztouženě vzdychl. A že můžou hned začít vařit. Postavili na plotnu hrnec. Čert tam něco nasypal. A mumlal nějaké zaklínadlo. Myslivec zaslechl jenom poslední slovo.

0: pane, po slivovici.
1: To nemůže škodit, mávl rukou čert. Jak jsem sám zjistil, účinek se tím jenom zvyšuje. Čert vzal láhev, aby to prý myslivec ještě někde cestou nerozbrindal, a vyrazili do vsi. A že to dají mařence hned okoštovat. Přišli ke stavení, kde to děvče bydlelo. Tma už byla a ještě k tomu slabě poprchávalo. Už byli ve dvoře, když tu najednou čert nějak špatně šlápnul, nebo co? Kdo ví, co tam na dvoře, taky všechno leželo. Zkrátka, kopyto mu ujelo a bác ho. Spadnul i s tou lahví na zem. Flaška s elixírem se rozkutálela, narazila do kozího chlívku a rozbila se. Z chlívku vystrčila hlavu koza. Olízla kalužinku rozlitého elixíru a v tu chvíli uviděla čerta. Jen to v ní zacukalo. Upřela zamilovaně na pekelníka své hnědé oči, koketně přivřela víčka a lásky plně zamečela.
2: Toto vzalo ale pěkný konec, zděsil se čert, když zahlédl kozu. Rychle pryč!
0: Utíkali zpátky do myslivny. Ale ještě za sebou ani pořádně nepřibouchly dveře, něco tluče venku kopítky. Drobínek s čertem vykoukli špehírkou. Koza s utrženým kusem provazu na krku stojí před myslivnou. Dívá se roztouženě na čerta a něžně pomekává.
2: No, to mi ještě tak chybělo, zabědoval čert, zamilovaná koza. A ještě k tomu do mě.
0: Dál už na nic nečekal. Ani mu nezbyl čas, aby se s drobínkem rozloučil. Zadupal kopytem o podlahu a vypařil se. Jenom obláček dýmu po něm zůstal. A jak to bylo dál? Koza ještě chvílku postávala před myslivnou a pak se vrátila domů. Asi z ní ten čertí elixír lásky zase hned vyprchal. A myslivec Drobínek, ten tu svoji mařenku nakonec přeci jenom dostal. I bez elixíru. Neboť mařenka velice brzy přišla na to, že není vůbec důležité, jak je Drobínek veliký, ale jak je veliká jeho láska k ní.
3: Byl pozdní podzim. Venku to zimavě fičelo, mračna slibovala sníh, ale rybník Pinclák neměl ještě ani ledový kříz. V takový čas nemají kluci co dělat. Za to studničtí ochotníci začínají připravovat novou divadelní hru, aby o Vánocích na bod hoží, jak si to Vítek plete, mohlo být divadelní představení. Stalo se, že k Frantíkům do krámu přišel pan Špilda, ochotnický režisér. Koupil za korunu 5 slaných rohlíků a že prý, jestli by páni rodiče dovolili Vítkovi sehrát s ochotníky jednu dětskou roli v příští hře. On to měl hrát sousedův Gustávek, ale ten má nějaké potíže ve škole a rodiče mu to zakázali. Tak kdyby snad váš Vítek, on by to jistě zvládl, uzavřel pan Špelda. Rodiče nebyli proti. Vítek ve škole žádné potíže neměl a ochotníci jsou spolek vážený, stejně jako místní hasiči nebo sokolové. Vždyť u Frantíků v krámě se dokonce prodávají vstupenky na každé jejich představení. Tak tedy začal Vítek dvakrát týdně docházet k Mědínkovům do sálu, který byl nejen sálem divadelním, ale i tanečním, tělocvičnou a vůbec důležitým společenským střediskem. Dostal se šítek s rozepsanou rolí a brzy pochopil, že na začátku druhého jednání má na jevišti sedět jako před chalupou, ořezávat kudličkou prut na píšťalku a odpovědět na několik otázek pana Bedřicha, který se jako

0: jako vrací po letech z ciziny. Několikrát měl říci jo a několikrát ne. Jednou já pro ní skočím. A to bylo všechno. Jenom nepoplést, kdy jo a kdy ne. V roli měl napsáno, že má být v tričku a bos. Na jevišti bude léto, za to v sále bude psí zima. Přesto se Vítek od druhé zkoušky svlékal do trička a zouval si boty, aby to zahrál, jak se patří. Až se pan Špelda zlobil, že jim tam nastydne, a co potom? Tak poctivě a vážně Vítek tu úlohu bral. Nadešlo představení, sál pukal nedočkavostí, v zákulisí vládla zvláštní nálada, kdy se všichni těší a zároveň mají strach, jak to dopadne a zda si před sousedy neuříznou ostudu. I Vítek měl takové divné mravenčení okolo pupíku. Pan Špelda ho už nalíčil. Zatímco na jevišti probíhalo první jednání, Vítek si zul boty a svlékl se do trička, aby byl podle role, a nakukoval za kulisami na jeviště. Když spadla opona a ozval se potlesk, všichni herci si oddechli. Je to dobré, publikum se baví. O přestávce zavládla v zákulisí dobrá pohoda. Staral se o to hlavně pošťák Ruda, který v téhle hře hrál Vandráka, co chodí sem a tam po světě, jen s rancem na zádech, kotlíkem a holí. Motal se po zákulisí, kde koho si dobíral, hůl na rameni a na ní kotlík. Najednou, jak se náhle za kýmsi otočil, bum, rána jako na buben. Vítek dostal tím kotlíkem do hlavy, až se mu v očích zajiskřilo. A hned do breku. Řval a řval, protože mu na čele naskočila boule jako tenisák. Tak teď má jít na jeviště? Přiběhl pan režisér Špelda. Nebreč, Vítku, to nic není, jen se utiš. Ale kde pak Vítek brečel a naříkal. Vlezte mi všichni na záda. Měl jsem rád tedy nejdůležitější úlohu. Jak pak teď můžu na jeviště? A zalezl do samého koutku zákulisí, kde byly složeny dekorace na příští jednání a kam nebylo odnikud vidět. Tady se chtěl vyplakat ze svého neštěstí. Jak tak pofňukává, ozval se najednou nad ním zhora konejšivé: tak už přestaň, ty kluku ubrečená, tohle se v divadle nedělá. Vítek se podivil, kdo tam v té výšce může být. Sedí tam na složených kulisách jakýsi pidi mužík a klátí nohama. No, to je dost, že si mě všim, povídá ten skřítek. Ty mě neznáš, že jo? Boryť by znal, hraješ poprvé. A kdo tedy jsi? Zeptal se mezi dvěma škytnutími Vítek. Překvapením zapomněl brečet. To ti poví každý. Já jsem totiž divadelní skřítek Brept, Albrecht Brept, jméno mé. A způsobně se uklonil, jak to dělají herci, když hrají velké a nobl pány. Divné jméno, ušklíbl se Vítek. I já, když chci, nabreptám hercům do ucha takové nesmysly, že když je řeknou, je z toho legrace. Nebo taky ne, jak kdy. Ale ten herec má ostudu, že popletl text. Víš co, Vítku? Já pošťáka Rudu, co tě bacil kotlíkem, pořádně potrestám. Chceš? No, tak jo, fňukl ještě naposledy Vítek, ale už jen docela maloučko. Představa, že Ruda dostane za vyučenou, ho utěšila. Ale nesmíš už brečet, ani popotahovat. Za chvíli jdeš na jeviště, jak by to vypadalo. Řekl ještě skřítek Brept, ale to už pan Špelda rovnal herce na začátek druhého jednání. Vítek se ani jednou nespletl a říkal své jo a ne přesně podle role, a tatínek s maminkou sedící hned v druhé řadě a netušící, jaká hrůza se v zákulisí před chvílí přihodila, se tvářili docela spokojeně. Když Vítek odběhl z jeviště, jakože pro ní, pro slečnu Kláru, skočí, čekal ho tam už pan režisér Špelda, chytil ho do náručí a šeptl do ucha. Tak vidíš, křest máš za sebou, teď už jsi skoro jako velký herec. a pohladil ho po vlasech. Pak přišel výstup Vandráka, co ho hrál pošťák Ruda s tím nešťastným kotlíkem. Tak nejen, že mu kotlík hned při nástupu spadl a rovnou na nohu slečně Kláře, co jí hrála starostovic Květa, ale jak otevřel pusu, určitě se zakoktal a něco popletl. Vítek už odlíčený a obutý na to koukal ze zákulisí a tušil, že skřítek brept se činí. Tak třeba Vandrák měl říci, na faře se dobře vaří. Ale řekl, na faři si dobře vaří. A tak to šlo celý jeho výstup. Pan Špelda se chytal za hlavu, ostatní herci buď bledli hrůzou, nebo se kousali dortů, aby nevyprskli smíchy. Obecenstvo v sále se bavilo. A když potom Vandrák na závěr svého výstupu na místo, tak zas, abych šel dál oholi s kotlíkem, řekl zcela zřetelně. Tak zas, abych šel dál oholit se kolíkem, ozval se dokonce potlesk. Všechno dopadlo úplně jinak, než jak si skřítek brept představoval. Nešikovného pošťáka sice vytrestal, ale ten se namísto ostudy stal hrdinou hry, protože se obecenstvo při jeho popletených breptech nejvíce zasmálo. Mami, ptal se Vítek, když si ho rodiče po představení odváděli domů, a nebyla moc vidět ta boule? Jaká boule, řekla maminka, vždyť žádnou nemáš. A dala mu přímo na tu bouli, velkou jako tenisák, něžnou maminčí pusu.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Dobrý večer, děti. Budu vám vyprávět o městečku Jankově a zvlášť o Zuzce Všetečné, známé taky pod jménem Zuzka Knoflík. Žádný div, že ji tak říkají. Zuzka Všetečná má na šatech vždycky mnohem víc knoflíků než kdokoliv jiný a ještě je nosí po kapsách, schovává v krabičkách a všemožných jiných skrýších, zkrátka Zuzka knoflíky miluje. Obyvatele Jankova samozřejmě zajímalo, co Zuzka na knoflících vidí, ale vždycky, když se jí na to zeptali, Zuzka jen pokrčila rameny, zkrátka mě baví, proto je sbírám a v každém najdu kus potěšení. Ale když se někdo nenechal odbít, vyzvídal dál a žadonil, jako to udělala jedna Zuzčina, zvláště neodbitná teta, Zuzka se přece jen rozpovídala. Tak za prvé, knoflíky jsou hezké. Je to roztomilá ozdůbka. Za druhé, knoflíky jsou užitečné. Vždyť nám drží šaty. Jenom si zkus představit svět bez knoflíků. Za třetí, knoflíky jsou důležité. Když se nemůžu rozhodnout, jestli mám něco udělat nebo ne, rozpočítám si to na knoflících. A za čtvrté, knoflíky plní přání. K tomu ovšem potřebujeme ještě kominíka. A za páté, knoflíky vypravují příběhy. Nevymýšlej si, řekla přísně teta, když si vyslechla Zuzčinu chválu knoflíků. Souhlasím se vším, co jsi řekla za prvé až za čtvrté, ale že by knoflíky vyprávěly... Zuzka se zasmála a zachrastila krabicí z knoflíky. Slyšela jsi je, tetičko? Teď dokonce promluvili všechny najednou. Já jsem jim tedy nerozuměla, broukla teta. Ale ať mi něco řekne sám, třeba tenhle maličký. A ukázala namrňavý perleťový knoflíček ve tvaru sedmi krásky. Chvilku bylo ticho, až se zas ozvala teta. No prosím, nemluví. Jenže Zuzka hned hbitě vysvětluje, ten mluví tak tenkým háskem, že ho musíš poslouchat jen tenkýma ušima. Tak tenké uši má, myslím, jen Zuzka Všetečná, řečená knoflík, a ta si moc ráda vymýšlí, už klíbla se teta. Za to Zuzka se usmála a pak nabídla, jestli chceš, povím ti, co mi ten knoflíček vyprávěl. No to se víš, že chci, jinak se nic nedozvím. Nemám totiž tenké uši, zabručela teta trochu závistivě a Zuzka začala vyprávět. Tenhle perleťový knoflíček ve tvaru sedmi krásky byl kdysi přišitý na hedvábné noční košilce malé princezny Blanky. Časem princezna z košilky vyrostla, ale s knoflíčkem se nechtěla rozloučit, tebe si schovám, řekla mu něžně, protože s tebou jsem měla nejlepší sny. A opravdu ho nosila pořád u sebe a tvrdila, že to je její knoflíček pro štěstí. Jednou se princezna Blanka učila poklony. Učila se je proto, že se měla vdávat a musela umět jinou poklonu pro ty prince, které odmítne, a jinou zas pro toho, který se jí zalíbí. Ukláněla se a ukláněla a přitom jí vypadl z kapsy její perleťový knoflíček pro štěstí. A protože byl kulatý, musel se kutálet. A protože královský zámek stál na kopci, dokutálel se daleko, nakonec zůstal ležet v prachu královské silnice. Po téhle silnici se brzy začaly sjíždět princové. Ale princezna Blanka, nešťastná z toho, že ztratila knoflíček pro štěstí, se na každého sotva podívala. Ledově se mu uklonila a pak už se jen mračila a kabonila. A tak princové zanedlouho zas odjížděli po královské silnici domů a jeden druhému vykládal, že princezna Blanka je sice moc krásná, ale moc smutná princezna a že by s ní asi byl moc smutný život. Když jejich řeči slyšel perleťový knoflíček, jenom se ošklíbal. S vámi by princezna taky neudělala štěstí. Nikoho z vás ani nenapadlo zeptat se jí, proč je smutná. Pak jednou k večeru zas klusal po silnici jezdec. Mířil do zámku. Jeho kůň šlápl právě na perleťový knoflíček a ten v tu chvíli řekl, co kdybych se vmáčkl do škvíry mezi kopytem a podkovou. Tak dojedu do zámku a tam už se mi nějak podaří dostat se k Blance. Jinak zůstane navždycky smutnou princeznou. Jezdec si brzy všiml, že jeho kůň kulhá. Co pak je, koníčku? Že ty máš v podkově oblázek, řekl, seskočil z koně a našel ve škvírce pod podkovou perleťový knoflíček ve tvaru sedmi krásky. Zalíbil se mu na první pohled. Tebe si schovám, zvolal. Budeš můj malý talismán. Pojedeme spolu k princezně Blance a kdo ví, třeba s tebou u ní udělám štěstí. Moc rád s tebou pojedu a dokonce se za tebe přimluvím, řekl spokojeně knoflíček. A protože tenhle jezdec byl princ s tenkýma ušima, slyšel to a hned vyzvídal. Co pak ty znáš princeznu? Znám, kývl knoflíček. Pak třeba víš, proč je smutná. Jen co se my dva spolu u ní objevíme, všechen smutek jí přejde, smál se knoflíček. To ti slibuju, princi. A taky slibuju, že budu nosit tobě i princezně štěstí. No a to pak taky malý perleťový knoflíček ve tvaru sedmi krásky dělal. To je vlastně konec jeho příběhu, uzavřela Zuzka knoflík vyprávění. Teta na to povídá zamyšleně. Hezky jsi to vymyslela. Nic jsem si nevymyslela, zlobí se Zuzka. Řekl mi to on, kývla směrem ke knoflíku. No jak mi potom vysvětlíš, že máš princezněn knoflíček ve své sbírce? Snadno, zasmála se Zuzka. Dala mi ho sama princezna Blanka, vážně. Potkala jsem ji jednou na procházce a ona mi povídá, Zuzko, mně už tenhle knoflíček přinesl štěstí dost a dost. Ty sbíráš knoflíky, tak si ho vem a hezky si ho užij. Taky chodím na procházky, ale princeznu Blanku jsem nikdy nepotkala, prohodila teta. Tetičko, člověk musí vědět, kam se jít procházet. Teta si povzdychla, to ví, myslím, jen Zuzka všetečná řečená knoflík. A ta si moc ráda vymýšlí, pak mávla rukou, však ty z toho jednou vyrosteš. Ale Zuzka zachrastila krabicí z knoflíky a řekla vážně, kde pak, tetičko? Nevyrostu, slyšíš? Knoflíky to sami říkají. Já jsem zkrátka všetečná Zuzka knoflík.
3: Jak se s rákosníčkem točil celý rybník Brčálník. Ale, že by nám už zima klepala na dveře, divil se rákosníček, když viděl, jak vzduchem poletuje první sníh a ze stromu padají poslední listy. To, abych se šel podívat, jak jsme se na to připravili. Když obcházel Brčálník, potkal u severního břehu kapra Matěje a hned ho začal zkoušet. Tak, co pak budeš dělat, až nám mráz začne rybníček pokrývat ledovou pokličkou? Zeptal se úředním hlasem. Budu tady čeřit vodu, aby všude nezamrzlo, odpověděl kapr jen tak na půl huby. A proč pak nemá zamrznout? vyzvídal Rákosníček dál. Ptete, abychom mohli pořádně dýchat, zabručel kapr Matěj a zmizel mezi Rákosím, protože ho nebavilo odpovídat na otázky, na které zná odpověď každá malá bělička. Jakmile došel skřítek k západnímu břehu, zavolal si k sobě žabáky.
4: Jestli pak si budete vědět rady, kdyby hráz popraskala mrazem,
3: zpovídal je všechny najednou.
4: Buď bez starosti, ozval se žabák Bonifác, my už to ohlídáme. A kdyby něco, tak si poradíme,
3: přidal se žabák Augustín.
4: Zkrátka ty díry vyspravíme Rákosím,
3: dodal žabák Melichar a Rákosníček jen spokojeně přikývl. Po rozloučení si šel prohlédnout ještě jižní břeh. Mezi vrbovými kořeny tam podřimoval rak vavřinec a skřítek s ním musel pořádně zatřepat, aby ho probudil.
4: Přijde zima, bude mráz,
3: volal na toho ospalce.
4: Kam se přední, kam schováš?
5: Kdože přijde?
3: Zívl vavřinec sotva se trochu probral.
5: Zima, tak to já někam zalezu, hele zrovna jako teď.
3: A už se soukal hlouběji pod kořeny.
4: Počkej, počkej,
3: brzdil ho Rákosníček.
4: A co když to všechno tady zapadá sněhem, no?
5: Sněhem, říkáš,
3: zabručel rak.
5: Tak to tady zkrátka prohrábnu. A co neprohrábnu, klepety odhrábnu. Jo. Zrovna tak to udělám,
3: povídá vavřinec. S tím Rákosníček souhlasil a tak se šel podívat ke břehu poslednímu východnímu. Tam našel tolik spadaného listí, že mu sahalo po kotníky. Takový nepořádek se mu ale ani trochu nelíbil a proto začal uklízet. Sotva ale schrabal listy na jednu hromadu, zatočil se nad ním vítr a všechno zase rozházel.
4: Ty větře jeden uličnická, co to vyvádíš?
3: Rozčiloval se Rákosníček.
4: Jsi jen samá lumpárna a já, abych se kvůli tobě zlobil. No tak, nech toho, nebo mě ještě schodíš do...
3: Co chtěl povědět, už nedopověděl. Jenom bubliny na vodě prozrazovaly, že je teď Rákosníček tam dole. Když se vynořil, nebylo mu vůbec do smíchu. Za to vítr byl čím dál rozdováděnější a jedním fouknutím zvedl na rybníčku vlny do pořádné výšky. Ryby se na nich kolébaly ze strany na stranu, z hora dolů a se skřítkem to nebylo jinak.
4: Dej už pokoj s tím laškováním,
3: okřikoval toho větroplacha.
4: Vždyť takhle rybám nafoukáš do uší.
3: Jenomže mluvení do větru nemělo žádnou cenu.
4: Fí, já vím, že ryby uši nemají,
3: zafičel vítr Rákosníčkovi do zad.
4: Takhle k večeru je pohoupat musím. To se jim přece líbí. Fí. Ano,
3: ozvalo se zborem.
4: My ryby máme houpání velice rády, to je moc ušlechtilá zábava. Tak hele větře,
3: mračil se skřítek.
4: Na to nedej, že se chtějí houpat. Nebudou mě potom celou noc spát. Fí, to je mi fuk, fí.
3: Hvízdl vítr a přehnal se nad brčálníkem ještě jednou.
4: No tak,
3: zlobil se Rákosníček.
4: Nechtěl bys náhodou odletět někam jinam? To víš, že nechtěl.
6: Odfoukl si vítr.
4: Teď se pěkně koukej, jakou udělám rybám legraci.
6: Proletěl rákosím, dvakrát se zatočil nad rybníčkem a celý ho roztočil jako nějaký kolotoč. Tohle se rybám líbilo ještě víc a vozili by se nejraději na pořád. Jenomže rákosníček si myslel něco jiného.
4: Tak, teď toho mám ale úplně, ale zcela úplně dost. Vždyť všem zamotáš hlavu a nakonec dostanou motolici. Hned to nech. Když myslíš, tak nechám, ale ještě alespoň třikrát zhoupnu. Ať se jim pak hezky spí.
3: My chceme pětkrát.
6: Žadonili rybky a nedali se odbít.
4: Když pětkrát, tak pětkrát, ale potom už půjdete spát.
6: Zahučel vítr a znovu na rybníčku rozhoupal vlny. Z toho kolébání přišla na ryby dřímota a proto se jedna po druhé potopily na dno, aby tam prospali zimu. Velká ospalost padla také na rákosníčka, raka vavřince a žabáky Melichara, Augustína i Bonifáce. A tak si navzájem popřáli dobrou noc a šli si lehnout. Vavřinec mezi vrbové kořeny, žabáci k západní hrázi a skřítek do svého rákosového domečku.
4: Ano, ano, doba již značně pokročila. Tak prosím, žádné okounění a alou do postýlek, což platí pochopitelně pro každého. A tedy i pro rákosníčka.

potom už bylo všude ticho, tichoučko, na brčálník dosedla sněhová peřina a zůstane tam až do příštího jara, kdy se zase všichni probudí, ale to bude ještě nějaké.

0: Hihihi, já jsem Hihlík. Měsíc na obloze byl velký a kulatý jako poklice na prádelní hrnec a svítil balkónovými dveřmi rovnou na spícího pana Vavřince. Ramses a Tulamur junior se schovali do proutěného koše na špinavé prádlo. Byla to chytrá skrýž. Nikoho ani pana Vavřince nebaví vyhazovat z koše špinavé spodky a pak je tam zase vracet. Hihlík zmizel v pokojíčku za stěnou kuchyně, kde s dědou bydleli. Kolem půlnoci se pan Vavřinec přestal převalovat a tvrdě usnul. Bratranci vylezli ze skrýše. Dost jsme si užili, co? Smál se Ramses.
1: Dost? Já ještě nemám dost. Dal bych si nášup.
0: Tulamur junior chodil po kuchyni a přemýšlel, co by se tu tak dalo rozbít. Sakra! Řekl najednou pevně Hihlík. Přestaňte se tu chovat jako doma a vypadněte.
2: No ne, náš slušný bratránek řekl, vypadněte, co ty na to, Tulíku?
0: Tulamur junior neodpověděl, protože zrovna objevil pod postelí jednu z pastiček.
1: Past!
0: Zaječil smíchy tak hlasitě, že se pan Vavřinec odkopal. Měsíc teď svítil na jeho hubené lítko a bílé chodidlo s bachratým palcem. Bratránkům zasvítili oči. Oba dostali stejný nápad.
2: Chytíme mu palec do paskyčky.
0: Drželi paskyčku každý z jedné strany a opatrně se blížili k nic netušícímu palci pana Vavřince.
2: Ne!
0: Vyjekl Hihlík a skočil po paskyčce. Chtěli těm mizerům vyrazit z ruky, ale cvak! Paskyčka se zacvakla. Hihlíkovi vyhrkly bolestí slzy. Ležel na zemi, nenaříkal, jen tiše sykal. Konečně bratránky přešla legrace, ale ani je nenapadlo, aby Hihlíkovi pomohli. Mrkli jeden na druhého, pak na pootevřené dveře na balkón a vzali roha. Hihlík se opřel o postel a chtěl se postavit. Šlo to stěžka, protože mu pravou nohu stiskla pera pasti. Musí odskákat do bezpečí. Napřímil se a poskočil. Pero nepovolilo, za to mu noha uklouzla po stále ještě mokré podlaze. Hihlík narazil hlavou o noční stolek. Pan Vavřinec tu měl vždycky při ruce sklenici vody. Sklenice se rozkývala, spadla a rozbila se. Třesk rozbitého skla spáče okamžitě probudil. Pan Vavřinec se posadil na posteli a v měsíčním světle spatřil Hihlíka.
3: V přiúplňku je všechno možné, řekl si, ale pro jistotu se zeptal, ty nejsi myš?
2: Já jsem Hihlík.
3: Co je to, Hihlík? Nějaký hlodavec? A pak s obavou, nejsi nebezpečný? Nekoušeš?
2: Já lidi nekoušu, jenom ponožky. Já jsem totiž lichožrout a Hihlík je moje jméno.
3: Legrační jméno, odfrkl si pan Vavřinec.
2: Taky si myslím, přitakal smutně lichožrout.
3: A co tu vlastně děláš?
0: Kulatý měsíc za oknem tak zvláštně svítil, že panu Vavřincovi vůbec nepřipadlo zvláštní, že se tu takhle přátelsky vybavují. Hihlík mlčel. Nemohl přece říct, pane Vavřinec, víte, já se tu s vámi dělím o ponožky. Jednu vám vždycky nechám a tu druhou s dědečkem spořádáme.
3: Na něco jsem se tě ptal, zavrčel pan Vavřinec, aby ukázal, kdo je v tomhle bytě pánem.
2: Já vám všechno vysvětlím, jen když mě laskavě pustíte. Já jsem totiž chycený, podívejte.
0: Pan Vavřinec si teprve teď uvědomil, že ten podivný tvor vězí v čelistech pasti, kterou tu večer nastražil.
3: Ach tak, promiň, řekl a uvolnil pero.
0: Pero vyskočilo, i hejlík vyskočil a když byl volný, na mžik ho napadlo, že vezme roha jako jeho vykutálení bratranci. Ale hned se za tu myšlenku styděl. Mockrát panu Vavřincovi poděkoval a slíbil mu, že ode dneška se jeho ponožek ani nedotkne. A když budete chtít, tak se od vás i s Gidou odstěhujeme, řekl nakonec slavnostně. Pan Vavřinec vykulil oči.
3: Cože? Ty tady u mě bydlíš? Zalapal po dechu. A dokonce s nějakým dědou?
0: To je můj dědeček, pane Vavřinec. On mě vychoval, když mě rodiče odjeli do ciziny, ale už je moc starý, ani ven nevychází. Vychrlil ze sebe hejlík a na pana Vavřince padla těžká únava.
3: Hele ty, hejlíku, já už nic nechci slyšet, vidět a vědět, protože tohle všechno se mi jenom zdá. Já se asi ještě neprobudil. Mně se jenom zdá, že jsem vzhůru
1: a bavím se tu s nějakým mrňavým lichožroutem, rozumíš?
0: Zívl pan Vavřinec a přikryl si hlavu peřinou. Hýlík nevěděl, jak na tu tirádu odpovědět a tak jen z rozpaků řekl hihihihi a odklátil se domů do svého pokojíku.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Ale nevěřte tomu, co Spleštule vykládala. Vůbec nikým se pytlík nepral. To se ví, že se třásl, ale ne strachem, nýbrž zimou. No a jak se tak třásl a kropil trávu na všechny strany, potkal náhodou dvě včely. Brr, to je tu zima, začal pytlík hned řeč. To asi budu mít rýmu. Otřásl se a stříkal kolem sebe jako kropicí vůz. Včely k němu blesku rychle přiskočily. Strejdo, pojďte nám kropit cestičky do úlu, když to tak umíte. Pojďte k nám, ohřejeme vás za to. Tak pytlík, že ano. Včely ho vzali do rukou, ale jak byl mokrý, několikrát jim vypadl na zem. No vidíte, právě v těch místech, kde to stopy ukázaly, Spleštuly blátivé. Nakonec se však včelám přece jen podařilo vzít pytlíka dobře pod paždí a odletěli s ním do úlu. Jej, tam byla tma. Hned jim musela jedna včelí dělnice rozsvítit svíčku z pravého včelího vosku. Víte, u nás byste jinak neviděl. A už vlekli pytlíka po cestičkách a pytlík, jak mu pořád bylo ještě zima, se třásl a cestičky pěkně kropil. A nakonec, když už pytlík docela uschl, strčili ho včely do jedné komůrky. Tak vám, strýdo, děkujeme za kropení. Hezky si lehněte, vyspěte se. Zítra budete zdrav jako rybička.
0: Ach, tam bylo teploučko. Kolem to pořád dělalo. Jak včely pracovali, tak pěkně a příjemně pořád.
5: Až z toho pytlík usnul jak andělíček. Právě se tak do růžova vyspal, když ho kdosi probudil. Vzbuď se, robátko, vzbuď se, holátko, vezmi si ode mě, papáníčko.
3: Pytlík kouká, nic nevidí, to má jako v ranci. Jen cítil, že nějaká včela mu zhora podává medové cukrovíčko.
5: No tak co, když podává, vzal si.
3: Ach, to byly dobré věci, kolečka, rohlíčky, bochánky.
5: Už nechceš papat, jen si ještě vezmi. A pytlík se cpal, až mu za ušima praskalo.
3: Komu to tu hloupá dáváš? Tady spí přece brouk pytlík, ozval se nějaký jiný hlas.
5: Pro pána krále, já myslela, že tu spí včelí děťátko. Jdeš ty, bambuláči, ven, co mi toho cukroví snědl? Kluk jeden nenajedená a hned si pali včely pytlíka z komůrky ven. Jak si to představuješ? Myslíš, že tu budeš jenom spát? Jdeš dělat? To by tak hrálo.

0: beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
1: Koukej, beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
0: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá:
1: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
0: žadonila ovečka.
1: Ale mně se to přece jen nezdá,
0: namítal beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla beránkovi na nožičku.
1: Tak nepláč,
0: utěšoval jí beránek.
1: A jdi se svést, já budu dávat pozor.
0: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
1: Beránku, pomoc!
0: Volala ovečka, ale kdepak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel na pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci hunáči. Smáli se.
2: To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit.
0: A začali nebohé ovečce rozkazovat.
2: Ovečko, uvař oběd. Ovečko, ustel postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda.
0: A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
3: To jsem já, kanonýr, jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslušku sebou.
0: Schválně měnil hlas beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se neoprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého.
2: Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No co to je?
1: No to je na to,
0: ochotně vysvětloval kanonýr.
1: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
2: No, to my už dávno chceme, vykřikli nadšeně vlci. To je naše velké přání, hned nás vystřelte, ale hned.
1: No, kdo chce kam, pomozme mu tam, řekl si kanonýr potichu
0: a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem.
2: Připravit,
0: zavolal kanonýr, pal! Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl beránek kanonýrské šaty.
1: Tak pojď, ať jsme ještě před snídaní doma,
0: řekl překvapené ovečce. A co vlci? ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý breptal a třetí z toho sislal.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krat ten chlap. Krat co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát? No, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak? Jak děs? Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a řval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet. A řve, já ti dám u nás krást. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoch, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Děd si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk. Spíš hoch než muž. A chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš děd? To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plot jde kůň a na něm chlap. Vnuk sách níž než je bok tam, kde měl kolt. A jak stisk, kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kuň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt, jen ho nech. Řekl děd, kdo zná líp kraj, kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk. Mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opíť dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam... Tam, kde je svět a kde je jas, ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit. Pes štěk a po něm hned hlas, rek, čul, krev, běž za ním. Kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak chmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krát? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak načten hněv. Pojď. A co s ním?
2: Už nic.

0: Sloní mládě. V dávných a dávno minulých dobách, drahoušku, sloni neměli chobot. Měli jen černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jen vrtět ze strany na stranu, ale nemohli jim nic sebrat. A tehdy žil jeden slon, mladý slon, slůně, který byl nabit nenasytnou zvědavostí, což znamená, že se stále na něco ptal. Žil v Africe a celou Afriku naplňoval svou nenasytnou zvědavostí. Ptal se vytáhlého strýce Pštrosa, proč mu ocasní péra rostou z ocasu. A vytáhlý strýc Pštros mu napráskal tvrdým, přetvrdým pařátem. Ptal se vysoké tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. A vysoká teta žirafa mu nabila tvrdým, přetvrdým kopitem. Ale stále byl nabit nenasytnou zvědavostí. Ptal se tlustého strýce Hrocha, proč má červené oči, a tlustý strýc Hrocho přetahl tlustým, přetlustým paznechtem. Ptal se chlupatého strýce Paviána, proč melouny chutnají jako melouny, a chlupatý strýc Paviáno spráskal chlupatou, přechlupatou prackou. Ale pořád byl nabit nenasytnou zvědavostí. Vyptával se na všechno, co viděl, slyšel, hmatal, čichal a chutnal, a všichni jeho strýcové i všechny tety ho za to vypláceli, ale stále planul nenasytnou zvědavostí. Jednoho krásného rána v den, kdy slunce přechází rovník, nenasytné slůně si vymyslelo z brusu novou otázku. Ptalo se, co mívá krokodýl k obědu? Všichni mu odpovídali hlasitým a hrozivým, jedeš! Vypláceli je na místě a nevěděli, kdy přestat. Nějaký čas po té velké výplatě slůně spatřilo ptáka Kolokola, sedícího načíhané v trnitém křoví, a řeklo, tatínek mi nabil, maminka mi natloukla a všichni strýcové a tety mě zmlátili pro mou nenasytnou zvědavost. A přece jen bych chtělo vědět, co krokodýl mívá k obědu. Pták Kolokolo odpověděl hrobovým hlasem.
1: Jdi k břehům široké, šedozelené, rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy, a tam se přesvědč.
0: Příštího jitra, to již přechod slunce přes rovník byl ukončen jako přechody předcházející, nenasytně zvědavé slůně si nabralo 50 kilo banánů, malého načervenalého druhu, 50 kilo cukrové třtiny, dlouhého narudlého druhu, a 17 melounů, křupavého zeleného druhu, a řeklo všem členům své drahé rodinky. Jdu k široké, šedozelené a rmutné řece Limpopo, věnčené zemnicovými stromy, abych se přesvědčilo, co krokodýl mívá k obědu. Všichni mu na rozloučenou hodně natloukli, ač je co nejzdvořileji prosilo, aby už přestali. Šlo tedy trochu rozehřáté, ale docela nic se nedivilo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Přišlo do Grahamstownu a otučlo do Kimberleje, z Kimberleje do země Kama, a ze země Kama šlo na severovýchod a po celou tu cestu jedlo melouny. Až přišlo k břehům široké, šedozelené, rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. Bylo to právě tak, jak řekl pták Kolokolo. A musíš vědět a uvědomit si, drahoušku, že až do toho týdne, dne, hodiny a minuty nenasytně zvědavé slůně nikdy nespatřilo krokodýla a vůbec nevědělo, co je to za tvora. Vše pramenilo jen z jeho nenasytné zvědavosti. První věc, kterou tu slůně uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajita, ovinutá kolem skály. Promiň, zeptalo se slůně, co nejzdvořileji, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla?
2: Zda jsem viděla krokodýla,
0: opakovala dvoubarevná skalní krajita hrdým a hrozivým hlasem.
2: Nač se budeš ptát pak?
0: Je odpust, omlouvalo se slůně. Ale pak bys mi mohla říci, co mívá k obědu? Tu dvoubarevná skalní krajita se rychle rozvinula a plácla slůně šupinatým cepovitým ocasem.
3: To je divné,
0: myslelo si slůně.
3: Tatínek, maminka, strýcové i tety, nepočítajíc to strýce Hrocha a strýce Paviána, všichni mě doma tloukli pro mou nenasytnou zvědavost. A myslím, že tohle bude týž případ.
0: Řeklo tedy dvoubarevné skalní krajitě co nejzdvořileji.
3: Zbohem.
0: A pomohlo jí ovinout se zase kolem skály. Pak odešlo, trochu rozpálené, ale docela nic se nedivilo. Cestou pojídalo melouny a trousilo kolem sebe šlupky, které nemohlo sebrat, až na kraji široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy, šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, drahoušku, který mrkl jedním okem. Takhle.
3: Promiň, ptalo se slůně, co nezdvořili. Viděl jsi někde v tomto malebném kraji krokodýla?
0: Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Slůně, co nejzdvořili, ji ustoupilo, protože se bálo nového výprasku.
2: Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci?
3: Odpusť, řeklo slůně, co nejzdvořili, ale tatínek mi nabil, maminka taky, a to nepočítám ani vytáhlého strýce Pštrosa, vysokou tetu žirafu, která kope vždy tak tvrdě. Širokého strýce Hrocha a chlupatého strýce Paviána a dvoubarevnou skalní krajitu zde nedaleko na břehu, která šupinatým a cepovitým ocasem mlátí bolestněji než všichni ostatní. Bojím se, že si také takový a netoužím po novém výprasku.
2: Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl.
0: A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. Tu slůně, těžce odechujíc a

0: hodiny a minuty nebyl větší než bota, ale mnohem užitečnější. Myslím, řekl krokodýl a řekl to mezi zuby, takhle. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně. Tuhle řečí drahoušku se sluně velmi polekalo a zahuhnělo nosem, asi takhle. Vek bde, to bojí. Tu dvoubarevná skalní krajita sjela na břeh a pravila. Mladý příteli, nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj známý v hrubě vzorkovaném koženém kabátě, tím měla krokodýla, tě stáhne do rmutného proudu dřív, než řekneš švec. Dvoubarevná skalní krajita mluví obyčejně takovým způsobem. Sluně si sedlo na své malé kýty a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu začal nos natahovat. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil ji mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos sluně to se natahoval stále víc a víc. Sluně teď roztáhlo všechny čtyři nožky a táhlo a táhlo a jeho nos se protahoval ještě víc. Krokodýl se opíral o ocas jako o veslo a táhl a táhl a táhl. Při každém zatáhnutí se nos sluněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to jemináčku. Pak sluně cítilo, že mu nohy začínají klouzat a řeklo nosem, který byl již dlouhý přes metr.
1: No je probde moc.
0: Tu dvoubarevná skalní krajita sjela ze břehu, uvázala se dvojitým námořnickým úzlem na zadní nožky sluněte a řekla.
2: Ukvapený a neskušený cestovateli, teď musíme vydržet opravdu vysoké napětí, nebo jinak, podle mého soudu, ta samohybná válečná loď s obrněnou horní palubou,
0: tím mínila drahušku zase krokodýla,
2: natrvalo zničí tvou životní dráhu.
0: Dvoubarevná skalní krajita se tak obyčejně vyjadřuje. Táhla, sluně táhlo a krokodýl táhl, ale dvoubarevná skalní krajita a mladý slon táhli dohromady silněji, až konečně krokodýl pustil nos sluněte se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopa. Sluně nečekaně a tvrdě dosedlo na břeh, ale nejdřív řeklo děkuji dvoubarevné skalní krajitě a pak začal ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo jej celičký do chladivých banánových listů a osvěžovalo jej ve vodě široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo.
2: Proč to děláš?
0: Ptala se dvoubarevná skalní krajita.
1: No, promiň, řeklo sluně, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne.
2: To se načekáš,
0: řekla dvoubarevná skalní krajita.
2: Někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré.
0: Sluně tam zůstalo celé tři dny čekajíc, až se mu nos začne zcvrkávat. Ale nekrátil se. A kromě toho pozorovalo, že začíná přes něj šilhat. Musíš pochopit, drahoušku, že mu její krokodýl vytáhl v opravdický chobot, takový, jaký dnes mají všichni sloni. Ke konci třetího dne přilétla moucha a štípla sluně do ramene. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo chobot a mouchu rozpláclo jeho koncem.
2: Výhoda číslo jedna, řekla dvoubarevná skalní krajita. To bys nedokázalo udělat s dřívějším šmudli-šmidlinosánkem. Teď zkus něco sníst.
0: Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a chobotem nacpalo do tlamy.
2: Výhoda číslo dvě, řekla dvoubarevná skalní krajita. Tím šmudli-šmidlinosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce?
1: Pravda.
0: Souhlasilo sluně a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z břehu široké, šedo

0: zelené a rmutné řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou, blátivou čepičku, která se mu roztekla až za uši.
1: Výhoda číslo 3,
0: řekla dvoubarevná skalní krajita.
1: Tohle bys nedokázalo tím dřívějším šmudlišmidlinosánkem. A jak by se ti líbil takhle výprask?
2: Odpusť, odporovalo sluně, ale vůbec by se mi nelíbil.
1: A jak by se ti líbilo naplácat někomu jinému?
0: Ptala se dvoubarevná skalní krajita.
2: No, to by se mi líbilo opravdu moc, řekl sluně.
1: Dobře tedy, pravila dvoubarevná skalní krajita, brzy zjistíš, že tvůj nos se výborně hodí k výplatě druhých.
2: Je, děkuji ti, řekl mladý slon, budu si to pamatovat. A teď myslím, abych šel domů a vyzkoušel to na příslušnících své drahé rodinky.
0: A tak se sluně vydalo na cestu domů přes celou Afriku z kotačíc a šlehajíc chobotem. Mělo-li chuť na ovoce, nemuselo již čekat, až spadne ze stromu, ale utrhlo si je. Jestliže mělo chuť na trávu, natrhalo si ji, aniž muselo klekat na kolena jako dřív. Když je štípali mouchy, ulomilo si větev ze stromu a používalo ji jako plácačky. A urobilo si chladivou čepičku z bláta vždy, když slunce přes příliš pálilo. Když mu na cestě Afrikou bylo smutno, zatroubilo si na chobot a byl to zvuk mocnější než několik dechovek dohromady. Schválně si zašlo a vyhledalo strýce Hrocha. To nebylo vůbec přímé příbuzenstvo. A dalo mu jednu pernou chobotem, aby se přesvědčilo, že dvoubarevná skalní krajita měla pravdu. Jinak chvílemi sbíralo melounové slupky, které roztrousilo cestou k Limpopu, neboť mladý slon byl opravdu pořádku milovný tlustokožec. Konečně jednou za soumraku došlo až ke své drahé rodince. Předem svinulo chobot a řeklo:
2: Haló.
0: Všichni zase rádi uviděli a hned povídali:
3: Pojď sem, napráskáme ti trochu za tvou nenasytnou zvědavost.
2: Bach, řekl sluně. Myslím, že nic nevíte o pořádném výprasku, ale já vím a ukážu vám to.
0: Rozvinulo chobot a namlátilo dvěma svým drahým bratříčkům, co se do nich vešlo.
2: U všech banánů, kde ses naučil tomuhle kousku? Zvolali. A co si to udělal se svým nosem?
3: Dostal jsem nový od krokodýla na březích široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo, řekl mladý slon. Ptal jsem se ho, co mívá k obědu, a on mi dal tohle.
4: Vypadá to velmi šeredně, řekl chlupatý strýc pavián.
3: Vypadá, přisvědčil mladý slon, ale je to velmi užitečné.
0: A popadl chobotem chlupatého strýce pavijána za chlupatou nohu a mrskl jim do sršního hnízda. A zlý mladý slon pak ještě dlouho vyplácel členy své drahé rodinky, až všem z toho bylo horko a všichni byli velmi udiveni. Strýci Pštrosovi vytrhal pera z ocasu, vysokou tetu žirafu chytil za zadní nohu a vláčel ji trním a tlustému strýci Hrochovi foukal bublinky do ucha a troubil mu do něho, když po obědě spal ve vodě. Ale nikdo se nesměl ani dotknout ptáka Kolokola. Nakonec to dopálilo všechny členy jeho drahé rodinky tak, že jeden za druhým spěchali k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, drahoušku, všichni sloni, které kdy uvidíš nebo také neuvidíš, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluchy.

0: vážení diváci, vážení sportovní diváci, tisíci branka černé perly kopané, Pelého, visí ve vzduchu.
1: Kdeže visí? Já nic nevidím, Horvínku.
0: Prosím tebe, neptej se tak hloupě, to je řečeno obrazně. A neříkej mi Horvínku, jsem Pelé.
1: Snad želé, ne? A proč si želé?
0: Koukej, Máni, už i toho žerika nudíš. Jednou tady jsi jako obecenstvo, tak se prosím chovej sportovně a zdrž se poznámek. Tak, Pelé, se jíč chystáš. Žeriku, Žeriku, kam zas jdeš?
1: Žeričku, nech tu bačkoru na pokoji.
0: Španko, te pochop, Máni, to není bačkora, to je levá tyč branky.
1: Je? Brankář Žerik cloumá levou tyčí.
0: Žeriku, nech toho a okamžitě do brány. Slyšíš? Au, se přerazím.
1: Zakop si o kecku.
0: A to není kecka, kecka seš ty. Tohle to je pravá tyč branky. Tak Žeriku, bude to?
2: Jo.
0: Tak pozor.
1: Želé se znovu rozbíhá.
0: A pozor. Gól.
3: A dost. A dost povídám. Nemůžete si hrát trochu ohleduplně? Kdo má v tom rámusu zodpovědně pracovat tadyhle?
0: Ach jo.
1: Nezlobte se, prosím, pane Spejble. My jsme si ani nevšimli, že pracujete. A co prosím pracujete? Je to totiž jaksi nadšen.
3: Ale nic, Máničko. Já tadyhle jaksi, žáno, abych tak řekl, luštím inzeráty.
1: To je jistě
0: velmi namáhavá práce.
3: No to bych prosil. Je to samá zkratka a kdo se v tom má vyznat? No prosím, hele, třeba tadyhle. Čti, Máni, no. No, vidíš, není to úplný hlavolám?
0: A navíc jazykolám, když tak Máničku poslouchám.
3: No jo, abys ty hned neměl připomínky.
1: Jú, to je legrační inzerát, hleďte.
3: No.
1: Cirkus Jumbo hledá k okamžitému nastoupení psího akrobata, cvičeného ve zpěvu, přízemní
0: akrobata.
3: Máš rozum? Chceš převrátit stůl?
0: Kde? Jo, tadyhle. Ve zpěvu, přízemní akrobací a provazochodectví. Podmínkou je... No to už mě nezajímá. Jú, to budeme mít život? Hurá!
3: Co tady vřeštíš jako pavián?
0: Tati Máni, je to já sám. Náš Žeriček nastoupí do cirkusu Jumbo jako psí akrobát. Žery, co ty na to? A my se aspoň nebudeme muset učit, protože budeme s Žerikem cestovat po světě.
3: No tak řekni, Máni, nemám to kluka střeštěnýho.
1: Horvínku, ty se dočista zbláznil.
0: To je náhodou bájonápad. To je nejbájovější nápad, který mě kdy napad. Žeričku, začneme i hned s nacvičováním. Žery, k noze. Tatuldo, tatínech těch novin.
3: Nech mě alespoň v klidu dočíst ten inzerát.
0: Máni, zapojte se.
1: A co máme dělat?
3: Jo, to by mě taky zajímalo.
0: Taťulda mi bude dělat asistenta a...
3: Asistenta k čemu?
0: Vážení, stojí před vámi slavný cvičitel Hurvinos Pejblobulos se svým čtyřnohým přítelem Žerikosem Haťafárem. Ještě nějaké dotazy?
1: A co si, pane cvičiteli, vymyslíte pro mě?
0: Ty se nám budeš, Máni, starat o kostýmy.
1: Jej, Danánky, tak já budu dělat kostýmovnici.
3: Kostýmérku.
1: Tu taky. Tak, v tom případě bych prosila nůžky, lepidlo a krepový papír. A to budete zírat, jaký kostým Žeričkovi vystřihnu.
0: Prima, tak si paní kostýmovnice...
3: Kostýmérko.
0: Paní kostýmérko, dejte do výroby kostýmu a my začneme s nacvičováním.
1: Ano.
0: Tati, kam zas jdeš?
3: Ale chci si konečně dočíst ten inzerát.
0: Nic takového, jednou seš mým asistentem, tak se nevzdaluj z pracoviště bez mého souhlasu, jasné?
3: No tak dobře, jak si přejete, pane cvičiteli?
0: Žery, začneme s nácvikem zpěvu.
3: A já?
0: Vy, pane asistente, udávejte tempo.
3: Prosím, a bude to?
0: Skákal pes.
3: Dobře, tak připravit, Žeriku? S, 2, 3.
0: Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. No, Žery, pěkně po mně, no tak. Pozor. Skákal pes přes oves, přes zelenou...
3: Dost. To není zpěv, to je vití šakalů.
0: Tak znovu, pane asistente, předspěvujte vy, ano?
3: No tak prosím, Žeričku. S, dva, tři. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Šel za ním myslivec, no na klob.
0: Senza! No jde to líp, než jsem předpokládal. Zpěv máme. Podmínka číslo jedna je tedy úspěšně splněna. A jaké jsou další požadavky na psího akrobata, pane asistente?
3: Prosím, pane cvičiteli, hned nahlédnu do inzerátu. Ano, tady to máme. V oboru zpěvu, v přízemní akrobací a v provazochodectví. Podmínkou však je...
0: Stačí, stačí, pane asistente, vraťte se prosím na své pracoviště.
3: Ach jo, já ten inzerát snad nikdy nedočtu.
0: Není také třeba, co vědět, chceme, to víme. Tak tedy, nácvik přízemní akrobacie. Kde je zase ten pes?
1: Tady, tady, pane cvičiteli, tady je ve své garderobě, už je připraven.
3: No ne, tobě to sluší.
0: Je? Ježeriku, co ti to ta mánička vystřihla za kostýmek?
1: No kouká. Co?
3: Teď máš mašle ještě větší, než má mánička.
1: To víte, nešetřila jsem materiálem.
0: A v té sukničce vypadáš jako baletka a ne jako psí akrobát.
1: Řekni, Žery, ať si, jen když nám to sluší, vy?
0: Tak pojď ty, fešáku, a nezakopni si o nohavičky. Dávejte pozor, tohle to je jako manéž. Tady ale odsaď až pocaď. A tamhle odtamtaď až potamtaď. Pan asistent si laskavě klekne tadyhle doprostřed. Žerikovi dáme židli na čumák a bude balancovat.
3: No počkej, a proč tady mám klečet?
0: Protože budeš vespod.
3: Vespod čeho?
0: Vespod toho balancování.
3: On bude Žerik s tou židlí na mě?
0: Přesně tak. A na té židli bude sedět mánička. Ať se lidi zblázněj.
3: A ta mánička taky na mě?
0: Ne, na židli. Ať se lidi zblázněj.
1: Nebesíčka, hurvínku, ty nás všechny připozabiješ.
0: Klid, ticho, soustředit se. Žery na taťuldu. No, židle na Žerika, mánička na židli. Ala, hop.
3: Já to nevydržím.
0: Vydržte.
3: A co mám říkat já, když jste se sesuli všichni na mě?
0: No, na poprvé by to ušlo, ale byly to pro mě nervy.
3: A dej pokoj, vždyť nás všecky zmrzačíš.
1: Hurvínek nikdy neměl připadnout, prosím, na tenhle nápad.
3: On nikdy neměl rozum. Šmankote, co to zase chystáš, Hurvajs?
0: Nebezpečí je mým povoláním. Tak prosím, panstvo, pokračujem, nebudu přestavby dělat za vás. Pane asistente, jednu židli. Semhle? Kde je ta ťulda?
3: Moment, tady v tom inzerátu je napsáno...
0: Nech inzerát inzerátem, ta ťuldo, a podělat záchranu.
3: Počkej přece. Máni...
1: Ano?
3: Máni, hele, čti. Podmínkou je...
1: Jú, já jsem z toho šokovaná.
0: Co je zase?
3: No ty jsi ten inzerát nedočet dokonce. No, Máničko, čti...
1: Ano, podmínkou je, aby ten psí akrobat byl Bernardín.
3: No, a Žerik? Žerik je fox terrier. Víš, Žery?
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Kristýnko, pojď se podívat na housátko. Vidíš, jak je heboučké a žluté?
1: To není housátko, to je kuře.
0: Ale jdi, přece je větší. A zobáček má placatý a zakulacený, ne špičatý jako kuřata.
1: A není to kačenka, babi?
0: Není.
1: A proč to není kačenka? A proč má...
2: A tak to bylo pořád. Maminka s tatínkem chodili do práce a babička s Kristýnkou hospodařili. Totiž babička hospodaří a Kristýnka se jí plete. Někdy taky už pomáhá. Sype zrní a mete zápraží. A hlavně se pořád ptá.
1: Proč mu dáváš sekané kopřivy? Nebude po nich zelené?
0: Tobě jsem z nich uvařila špenát a vidíš, taky nejsi zelená. Zčervenali ti tvářičky a jsi pěkně zdravá.
1: Housátku zčervená hlavička.
0: Ale nezčervená. Až povyroste, celé zbělá. Bude jako bílá sněhová vločka. Nebo pampeliští chmíří.
1: Abych si ho nespletla s kačenkami. A proč bude bílé? A proč?
2: Proč? Pro slepičí kvoč. A vidíte, to právě babička Kristýnce neřekne. Jak by se malá jinak dověděla, co ještě neví? Babička Kristýnce pověděla pohádkou.
0: To bylo tak. Bylo jedno malé, bezstarostné, žluté house. Ráchalo se v rybníku, plavalo, potápělo se. Zvedalo hlavičku k nebi a uvidělo mezi obláčky zlaté slunce.
3: Je, vždyť jsem jako sluníčko. To je ale pěkné. Až to povím kytičkám, každá kytka smekne.
0: Housátko se rozběhlo na louku oznámit všemu kvítí tu velikánskou zvěst.
3: Louko, kytky, podívejte, jsem celé zlaté. Jsme se sluníčkem ze stejného hnízda.
0: Housátko vpadlo do louky a přešláplo. Ťap, ťap. Docela zmatené. Kam se podívalo, všude samá malinkatá zářivá sluníčka.
3: No toto.
0: Zelená louka od včerejška rozkvetla pampeliškami.
3: Kytičky nám se zlátly a já v celé kráse, spíš než slunku na nebi, kvítí podobám se. Ach jo.
0: House od té chvíle nic nebavilo. Na pastvě zahlížilo po pampeliškách a fňukalo.
3: S pampeliškou každý si house snadno splete. Nechce být jak kytička, co nám v louce kvete. Ach jo.
0: Jak tak jednou lítostivě koukne k nebi, spatřilo, že slunce na nebi není samo. Zlatým proutkem vyhnalo na pastvu kadeřavé obláčky beránky.
1: Ty já znám, jsou kudrnaté jako náš Punťa. Nebo jako ovečky.
0: Právě proto se jim říká beránci. Byla jich plná nebeská louka. Načechraných, veselých, hravých a tak krásně běloučkých. Housátko z nich bylo celé pryč. Hned zatoužilo.
3: Slunce zlatý pasáček, beránky své honí. Proč pak jenom nemůžu zbělet jako oni? Och jo...
0: Co je moc, je moc. Pampeliškám došla trpělivost. Husího kňourání měli právě akorát.
4: Oštipuje nás a ještě je nevděčný.
5: To se jedno.
4: Mohlo by být rádo, že vypadá jako větší chuňatá pampeliška.
5: Ale to ne, ne.
4: Proč se nám podobá?
5: My přece nefňukáme.
4: Vesele si kveteme.
5: Ať si je sami.
4: Ano.

0: Ach, ale proč? Proč jsou pampelišky nespokojené? Zlata jim přece sluší.
1: Housátku taky. Jenže někdo kabátek, co má, rád brzo odkládá. Jen aby měl jiný. Nepřipomíná ti to něco, Kristýnko?
0: Ale babi, povídej, jak je to dál?
1: Pasáček tam vysoko na nebi, kam stoupají pozemská přání jako duhové bublinky, všecky uslyšel. Malé žluté house i pampelišky, kterých na loukách tam dole zářilo nepočítaně. Usmál se jejich pošetilosti a v modrobílém tichu mávl proutkem ze zlata. Brzy se začaly dít věci. House místo zlatožlutých chmíříček, podobných pampeliščí čupřině, má peří. Bílá jak beránci na nebi.
2: Já jsem krásné. Bílé, no to je milé.
1: Housátko popadlo nožky na ramena a upalovalo ze dvorka rovnou za nosem pochlubit se pampeliškám.
2: Stal se zázrak, heleďte, bílé jako vata, covata jak obláček, koukej, kytko zlata. Je. Co se stalo? Pampelišky, kde jste? Kam jste se schovali? Co pak to tu lítá za bílá peříčka? Nebo co to je? Stal se zázrak. Pospíchám vám to říct.
1: Zázrak se stal i na louce. Pampelišky, včera žluté jako načepířená housata, docela ztratily zlatou hlavu. Všude je plno bělostných, lehonkých paliček.
2: Co to vidím na louce? Pampeliščí chmíří, bílé jak má peříčka, do nebe si míří.
1: Zafoukal vítr a paličky se rozsypaly na drobonké bílé padáčky. Vznesly se a letěly nad loukou, bůh ví kam.
0: Já je taky znám, taky je rozfoukávám. Lítají jako vločky, ale nezebou.
1: No a od té doby jsou housata i pampelišky nejdřív zlaté a potom bílé. Jak si to vyprosili, tak to mají.
3: Myslíte, děti, že tohle je našemu povídání konec? Kde pak? Babička Kristýnce dopověděla pohádku a šla po své práci, jenže Kristýnce se z pohádky ještě nechtělo. Utrhla si pampelišku, vedle sebe posadila do trávy patolivé house a začala jim broukat. Když tatínek přišel z práce domů a slyšel, jak si Kristýnka prospěvuje, složil pro ní pohádkovou písničku.

0: tak se babičina pohádka proměnila v písničku.
1: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, vonavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes jsem se na mezi díval na tanec sedmi sluníček sedmitečných. Kdybych byl velký, snad bych si těch malých tanečnic ani nevšiml, ale že jsem byl malý, zůstal jsem stát a obdivoval, jak žluté krovky sluníček svítí při tanci na modrém nebi. Berušky, vypadáte krásně, jako by po nebi skotačilo sedm sluncí a každé sluníčko má na sobě sedm pych a tomu moc sluší. Pochválil jsem maličké tanečnice, ale oni se jenom zasmáli a zaspívali: to ani neříkej, kdyby tě slyšela naše maminka, ani trochu by se jí to nelíbilo. Když naše maminka něco takového uslyší, vždycky pak spustí pohádku o namyšlené pinkalince. Třeba bych ji rád slyšel, prohodil jsem a už tu byla maminka těch tanečnic, mrkla na mě a řekla: já ti moc ráda povím a vy, moje berušky, taky natahujte uši, neuškodí čas od času vám ji připomenout.
2: Oh, co jsi to spískal,
1: nakrčili nos berušky, ale poslušně si sedli do trávy a poslouchali jako já. Pinkalinka se narodila na jetelovém poli pod čtyřlístkem. Když se dozvěděla, že čtyřlístek znamená štěstí, začalo jí to vrtat hlavou. Říkala si: když jsem se narodila zrovna tady, musí to přece něco znamenat. A nejspíš to, že nejsem jen tak ledajaká pinkalinka, ale že mě čeká něco neobyčejného. Možná se brzy stanu princeznou. Ano, tak to určitě bude. Vždyť vidím, že jsem ta nejhezčí pinkalinka široko daleko. Zasloužím si, aby si mě za ženu vybral princ. Takové myšlenky táhly malé pinkalince hlavou od rána do večera, až jim sama uvěřila, a létala pak ke studánce, schlížela se v průzračné vodě, žasla nad tím, jak jí to sluší, a čekala, kdy ji tu objeví princ. Jenomže ji tam objevil někdo úplně jiný. Veliký černý pavouk a taky chytrý pavouk. Sotva uviděl pinkalinku, jak víří nad studánkou, hned si domyslel, o čem ta malá asi snívá. A hned mu v hlavě uzrál jistý pavoučí plán. Ty jsi krásná, vykřikl. Na mou duši, ty musíš být nějaká vznešená pinkalinčí dáma. Ovšem, jsem přímo princezna, narozená na čtyřlístkovém poli. Polichoceně zalhala pinkalinka.
2: Princezna, podivil se pavouk. Tak to už ti tak docela nevěřím. Princezna by přece jen tak nelétala nad studánkou.
1: Co ty o tom víš, co dělá princezna? Odsekla pinkalinka, ale pavouk se zasmál.
2: To teda vím. Správná princezna má nad studánkou zavěšenou houpací postýlku ze stříbrných nitek. Vítr ji houpe, ona se shlíží ve studánce a přitom si pohodlně odpočívá. Opravdu pochybuju, že ty bys byla princezna, když tohle nevíš.
1: Jak bych to nevěděla, vím, odpověděla pinkalinka, i když dost nejistě. Hlavou jí blesklo, jak ji doma varovali před úlisnými řečmi pavouků a jejich sítěmi. Jenomže přiznat, že není princezna, to se jí vůbec nechtělo. Pustila z hlavy opatrnost a začala si vymýšlet.
2: Samozřejmě, že vím, že mám mít svou stříbrnou postýlku zavěšenou nad studánkou. Jenomže já jsem bohužel ještě nenašla pavouka, který by uměl uplést takovou postýlku, která by se mi líbila a byla pro mě vhodná. Já totiž musím mít na své postýlce vypletený čtyřlístkový vzorek. Nevíš náhodou o nějakém pavoukovi, který by tohle dokázal? Zkus to se mnou, vyhrkl pavouk. Já se ten vzorek kvůli tobě, tedy vlastně kvůli vám, princezno, naučím. Bude to pro mě velká čest. Výborně, kývla hlavou Pinkalinka. Kdy bude postýlka připravená?
3: Zítra, už zítra,
2: mnul si ruce pavouk a Pinkalinka zvolala. To jsem ráda. Těším se, až to povím doma sestřičkám. Ty žádnou čtyřlístkovou houpací postýlku nemají.
3: Ne, ne, princezno, nikomu ani můk, mlel pavouk. Prosím vás o to, sestřičky princezny by vám záviděly. Chtěli by totéž, co máte vy, a už byste nebyla jediná, která má houpací postýlku zdobenou čtyřlístkovým vzorkem.
2: To je pravda, souhlasila Pinkalinka a letěla domů. Ale to tajemství jí pálilo na jazyku. Co budu mít ze své nádherné postýlky, když se o ní nikdo nedozví, říkala si. To je trochu hloupé. Dlouho nemohla usnout. A pak se celou noc neklidně převalovala a vzdychala ze spaní, až vzbudila své sestřičky. Co je ti? Ptali se. Něco tě bolí?
4: Bolí. Ne, vlastně nebolí. A neptejte se mě, já vám to nesmím prozradit.
2: Vzdychala Pinkalinka spleteně, až to sestřičky vystrašilo a přemlouvali a přemlouvali, ať se jim svěří. Nakonec to Pinkalinka nevydržela a pochlubila se. Prozradila všechno o houpací postýlce se čtyřlístkovým vzorem a teprve potom tvrdě usnula. Sestřičky jenom spráskly ruce. Co si ta naše malá pišnělka zase nadrobila? Honem letěli ke studánce za pavoukem a spustili. Pavouku, jsme princezniny komorné a neseme vám od ní vzkaz. Princezna si to rozmyslela. Už nechce mít houpací postýlku nad studánkou, ale na druhém konci lesa v Bodláčí.
3: V Bodláčí? No to jsou divné rozmary, ale prosím, já ji tam přenesu. Hlavně, že ji pořád chce.
2: Mnul si ruce pavouk. Druhý den ráno, když Pinkalinka doletěla ke studánce, zklamaně vydechla.
4: Je tu prázdno. Kde je má stříbrná houpací postýlka? A kde vůbec je pavouk? Pavouku, haló?
2: Žádná odpověď. Pinkalinka se zamračila. On si snad ze mě dělal legraci, napadlo ji, ale hned se chlácholila. Ne, to by si přece netroufl. Nějaký obyčejný pavouk si přece nemůže dělat legraci z princezny. Že on neuměl vyplést ten čtyřlístkový vzorek a teď se stydí přijít mi na oči. Ano, tak to bude. Hned se jí ulevilo, když našla tohle vysvětlení. Od té doby zas bezstarostně létala nad studánkou, schlížila se v průzračné vodě a dál sněla o tom, jak ji jedinou z Pinkalinek čeká něco neobyčejného a výjimečného. Maminka Berušek skončila vyprávění a já jsem s úsměvem podotkl, to tedy není moc hezká pohádka pro vaše roztomilé berušky. Vždyť nejsou ani trošku namyšlené, ani jedna z těch sedmi. Co ty víš, co by mohlo být? Třeba za to vděčí zrovna téhle pohádce, že ji tak často poslouchali. Usmála se maminka berušek, berušky se zachichotaly, natřásly si křidélka a šly zase tančit. Stejně jste jako sedm sluníček, zavolal jsem na ně. Věděl jsem, že jim ta chvála hlavu nesplete. Dobrou noc.

0: Křemílek a Vochomůrka seděli na mezi. V tom běží kolem křepelka Julča. Pírka se na ní jen třesou.
1: Kam pak, Julčo, tolik utíkáš?
0: Volal Křemílek.
2: Ale ztratila jsem pět peněz, a tak je scháním.
0: Řekla ve spěchu křepelka Julča a běží dál a pírka jí vadnou od starosti. Křemílek nad tím kroutil hlavou.
1: Asi je nechala ležet někde pod mezí. Jdi se po nich podívat, Vochomůrko.
0: Řekl a sám se vrátil domů do chaloupky. Vochomůrka došel pod mez, nakoukl tam do každé skrýšky, obrátil každý kámen, ale křepelčí peníze ne a ne najít. Až pod tím zeleným listem. Leží pod ním kovařík Lukášek a střásá si na bříško 5 křepelčích peněz.
1: Kde jsi je vzal?
0: Povídá Vochomůrka.
1: Co? Já je nevzal. Já je našel.
0: Řekl Lukášek.
1: Tak mi ale i hned dej. Já je vrátím křepelce.
0: Povídá Vochomůrka. A rovnou na Lukáška a pobral mu 5 peněz. Jenže v tom kovařík Lukášek vykřikne.
1: Já měl ty peníze jako závaží. Teď musím strašně vysoko vyskočit. Hoperdum!
0: A zaluskal klouby a přeskočil Vochomůrku. Vochomůrka mohl na tom skoku oči nechat. Potom strčil 5 peněz do kapsy a šel domů do chaloupky.
1: Tak co? Našel jsi?
0: Povídá Křemílek. Vochomůrka nic, jen třese s penězi v kapse.
1: Tak tohle není pícha jen od 5 peněz,
0: povídá Křemílek.
1: Takže není,
0: řekl Vochomůrka.
1: Naučil jsem se totiž od kovaříka Lukáška znamenitou věc. A co je to za věc?
0: Ptá se Křemílek. Ale s Vochomůrkou už nebyla řeč. Začal luskat palcem, obcházel svou postel a všelico s na ní měřil od hlav až do noh. Potom se položil do peřin a na břicho si vysypal 5 křepelčích peněz.
1: Co to děláš?
0: Povídá Křemílek a Vochomůrka mu nakázal.
1: Tak podívej, až řeknu, tak mi ty peníze seber z břicha. A já tě přeskočím. To je taková znamenitá věc, co jsem se naučil od Lukáška. No jo, stejně bys jinak nedal pokoj,
0: řekl Křemílek a sebral mu z břicha 5 peněz. V tom Vochomůrka zaluskal všemi klouby a křikl po kovařicku.
1: Hoperdum!
0: Ale nějak přitom zatrhl patami do peřiny. Vyvalilo se peří, hrne se okny ven, valí se ze dveří. Co nemohlo jinudy, vyletělo komínem. Kolem chaloupky se bíle chumelí.
2: Je sníh,
0: řekla mladá pěnička, moudrá jen od jara do léta. Uslyšeli to i kytky na pasece.
2: Honem, honem, do zelené ložnice.
1: No vidíš, a máš to,
0: povídá Vochomůrkovi Křemílek.
1: To je z té tvé kovařické špumprnády. Udělal jsi na pasece zimu. A co teďko, no?
0: Začali sbírat peříčko po peříčku, ale závěje neubývalo. Až tam přiběhla křepelka Julča a byla samá starost.
2: Už jste našli 5 peněz?
1: Ale kutálejí se tamhle někde pod postelí,
0: řekl Křemílek. Julča se rozběhla k 5 křepelčím penězům. A jak se k ním hnala, zdvihl se jí od křídel takový vítr a fučení, že to odfouklo všecko peří až někam za 3. les.
2: Je, už to zase přešlo,
0: zavolala pěnička. A kytky znova rozkvetly. Jen Vochomůrka smutně louskal kloubkem, že mu uletěla peřina.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Helenka v rámečku. Už svítalo, když se konečně dostal domů i Hihlík. Našlapoval obzvlášť opatrně, aby nevzbudil pana Vavřince, ale ten seděl na posteli v saku a v kravatě.
0: Kde jsi byl celou noc?
4: Zavrčel rozmrzele. Hihlíka napadlo, že se k němu chová jako k nějakýmu malýmu Hihlíkovi. V krysí díře, odpověděl vzpurně. Pak stručně a hodně zmateně popsal všechno, co se v noci událo. Egon z toho moc nepochopil, ale byl rád, že Hihlík už nemá tu náušnici. Ale amulet jsem zachránil. Egon opáčil, že amulet, pokud je teda kouzelný, by měl spíš ochraňovat jeho a ne naopak. Trhni si! Vyjelo z Hihlíka. Pochopte, ruply mu nervy po tom všem, co dneska zažil. Egon to pochopil. Vytáhl z prádelníku pár nových ponožek a zdařile napodobil pana Liku.
0: Ponožky dobrý a mezi námi všechno taky dobrý.
4: Jednu podal Hihlíkovi a druhou si nechal.
0: Přátelé by se měli vždycky o všechno rozdělit, řekl.
4: Zásuvka prádelníku zůstala otevřená. Hihlíka tam něco upoutalo. Kdo to je? V zápětí bez dovolení vytáhl na světlo fotografii ve zlatém rámečku.
0: To je ona, řekl tiše Egon.
4: Jaká ona?
0: Helenka.
4: Až teď to Hihlíka trklo. To bude ta slečná Helenka. Egon před ním párkrát její jméno vyslovil, ale vždycky přitom vzdychal. Tak promiň, řekl.
0: To nic.
4: Pan Vavřinec si fotografii dojatě prohlížel, potom ji podal Hihlíkovi a s jistým napětím se optal.
0: Líbí se ti?
4: Tohle se zamilovaným stává. Potřebují, aby s nimi někdo jejich city sdílel. Třeba i nevyspalý a od myší pokousaný lichožrout. Hihlík se usilovně na slečnu v rámečku díval. Je taková hedvábná. Škoda, že na té fotce není celá, posteskl si. Přemýšlel, proč jí pan fotograf nevyfotil nohy. Aby si o ní udělal ucelený obraz, potřeboval vědět, jaké nosí ponožky.
0: O, celou ji nemám, řekl Egon smutně. Už celé 3 roky.
4: Kam šla? Zeptal se Hihlíkovsky.
0: Odjela na nějakou misi do Afriky.
4: Tam dělá velvyslance pan Bono. Třeba tu vaši Helenku zná, řekl Hihlík. Najednou na něho padla únava jako těžká peřina. Egon uložil fotografii mezi spodní prádlo a řekl.
0: Hele, Hihlíku, běž už radši spát. Dobrou noc.
4: Dobrou noc, Egone, utrousil Hihlík a vklouzl za diplom nejlepšího trubače hradní stráže.
3: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
5: Pelandok závodí se slimákem. Když si Pelandok po všech těch příhodách oddechl, vydal se dále a přemýšlel, co by měl ještě udělat, aby si pořádně vyzkoušel svůj um. Je vůbec někdo na světě, kdo by byl chytřejší než on? A tu se z vůle boží, neboť on je vznešený, potkal se slimákem, který se právě soukal po kmeni stromu. Pelandok ho oslovil. Hej, slimáku, nechtěl bys se mnou závodit tak na vzdálenost jednodenní cesty? Slimák souhlasil. Dobře, Pelandoku, ale až za týden mám ještě nějakou práci. Pelandokovi to také vyhovovalo. Slimák zatím celých těch 7 dní chodil za ostatními slimáky usazenými u řeky, na pobřeží, v močálech, v jámách a kalužích a řekl jim. Až uslyšíte Pelandokův hlas, který bude kontrolovat, jak daleko jsem uběhl, musí se mu ozvat jen ten, co bude před ním. V žádném případě nesmí ani pípnout slimák, který bude za ním. Když nadešel den závodu, dostavil se Pelandok ke slimákovi a trval na splnění slibu. A tak ráno začali závodit. Pelandok běžel po suché zemi, slimák si zvolil vlhko, bažiny a kaluže. Když už měl Pelandok běhu dost, zavolal na slimáka, jak se jemu v závodě vede. Ten se ale ozval daleko vpředu. A tak Pelandokovi nezbylo nic jiného, než běžet dál. Za hodnou chvíli se zase Pelandok zastavil, zavolal, ale zaslechl slimákův hlas jen velmi slabě. Tak daleko byl před ním. To už dostal strašný vztek, vyrazil jako blesk a běžel bez zastávky půl dne. Sotva popadal dech, když znovu zavolal na slimáka. A ten mu odpověděl zase pěkný kus vpředu. A tehdy si Pelandok řekl. Ten slimák je ale mizera. Běžím ze všech sil a ne ho dohonit. Teď, abych se před všemi slimáky styděl, že jsem s jedním z nich prohrál závod. A přitom se vlekl hodně pomalu, když lezl po větvích. Sotva dýchal. Proto se mu taky závod nabídl. Ale vypadá to, že únavu jenom předstíral. Kdybych věděl, že umí tak rychle utíkat, nebyl bych se s ním pustil do závodění ani za nůši banánu. Pelandok si lehl a nakonec uznal. Tak dobře, slimáku, tentokrát si vyhrál. Když slimáci uslyšeli, že Pelandok přiznal svoji porážku, zavískli radostí, jak se jim podařilo mazaného jelínka doběhnout. Pelandok pak zůstal ležet pod stromem, aby si odpočinul. Najednou uslyšel se zhora nějaký šum. Jakási muška si tam pobzukovala. Kdo si to tam bzučí? Nedal si pokoj Pelandok. Moucha mu odpověděla. To je moje břicho, Pelandoku. Včera v noci šel kolem buvol a jeden z trnů, co mu uvízl v kůži, mě bodl. Píchl mě naprosto hluboko do břicha a to bolestí tak bzučí. Že se nestydíš tak lhát. Tělo máš jak špendlíkovou hlavičku a trn se ti zarazil do břicha naprost hluboko? To ti mám věřit? Muška odpověděla. Vidíš, Pelandoku, nechceš mi věřit. Ale já jsem nemluvila o tvých prstech, ale o svých. Pelandok se zamyslil a řekl si, že má moucha asi pravdu a že si měl dávat větší pozor na její slova. Strašně se zastyděl, že už 2x prohrál v závodech rozumu s celkem malými zvířaty. Nakonec šel do sebe a rozhodl se, že už nebude podvádět a dělat na schvály služebníkům božím, nechť je jeho jméno pochváleno. A zatoužil vydat se na cestu spravedlnosti a dobroty. V celém pralese se rozhlásilo, že se Pelandok obrátil k lepšímu.

0: No teda.
1: To jako fík vyhlédl takhle v noci ze své boudy a vidí, jak z domu opatrně vychází černokněžník. No jo, opravdický černokněžník v patřičném hábitu, jaký bývá v pohádkách. Jenže tenhle byl dočista živý. No a za malou chvilku vrzly dveře podruhé a z domu se po špičkách vykradla smutná princezna. Nevypadala ani tak moc smutně, spíš hodně vyukaně. No to už fík zvědavostí nevydržel a šel se podívat, co se to vlastně v domě děje. Vešel k Áje do pokoje a už to viděl. Ta nová pohádková knížka, co dostala Ája zrovna večer pod stromeček, byla otevřená na druhé straně a chyběly tam dvě pohádkové bytosti. No samo sebou, černokněžník a smutná princezna.
0: Tak, to je teda jasný, řekl si fík. Černokněžník a princezna utekli z knížky.
1: A hned běžel zbudit Áju.
0: Vstávej, Ájo, Ájo, utíkají ti pohádky.
1: No to víte, když vám utíkají z knížky pohádky, to je vždycky zlé. Ája z toho byla tak tumpachová, že se dokázala v posteli akorát posadit a pak už nic víc. A tak Ája jenom toporně sedí a dívá se, jak se v knížce obracejí další stránky a vypochodovávají další a další pohádkové postavy. Vodník Hastrman, Vícehlavá Saň, Smolíček Pacholíček, Červená Karkulka, Černý Myslivec, Budulínek a Otesánek, Děd Vševěd a jeho matka, Hloupý Honza a ještě hloupější Čert, Sedm trpaslíků a dvě sněhurky.
0: Aha, ta jedna je asi rezervní,
1: řekl fík, ale to bylo všechno, co řekl. Pak už mu taky přestala sloužit tlama k mluvení a nohy k běhání. No jak povídám, to už se tak ve snu někdy stává. Teprve když vyvrzali ti poslední, dlouhý, široký a bystrozraký, mohla se Ája najednou pohnout. Ani se moc neohlížela na tumpachového fíka a rychle vyběhla ven. No to vám byla podívaná. Všechny ty pohádkové bytosti se tam zrovna řadily do dvojstupu a vypadalo to, jako by se chystali na nějaký pohádkový pochod do prčic.
2: Pohodíme vchod!
3: Volala Ája a běžela za nimi.
4: Neutíkejte mi, já vás přece dostala k Vánocům.
1: Dostihla je sice, ale nedoběhla, ba ani moc nepochodila.
4: Proč utíkáte? Co to má znamenat?
2: Ale co by?
1: Ledově řekl černokněžník, bez pochyby vedoucí celé té výpravy.
2: Zájezd, no, čado. To je čarovná dopravní kancelář. Pořádá pro nás každoroční oblíbený výlet do skutečnosti. Koná se vždy v noci po štědrém večeru, kdy všechny děti nejlíp spějí.
4: No, ale já nespím.
2: To máš tedy smůlu, děvče.
4: A já si chci teďka číst v té pohádkové knižce. Já ji dostala k Vánocům.
2: Nelze. Nedá se nic dělat. Tahle noc je naše. Odešli jsme všichni, jak vidíš, a pro jistotu jsme sebou vzali písmenka.
4: Tak vemte sebou taky mě.
2: Zcela vyloučeno. Zájezd je určen výhradně pro pohádkové bytosti. Jeď si z cestovní kanceláří mládeže.
1: Ája se chtěla ještě zeptat, jestli na ten výlet jedou vlakem, autobusem nebo snad létajícím kobercem, ale už to zase nešlo. Už měla zase nepohyblivou pusu a nohy taky. Zdálo se jí, že už se nikdy nepohne.
5: Pozor, pozor, toto je sen Maxi psa Fíka, nikoli v Áji.
1: No vždyť my víme, víme. Zkrátka, fíkovi se zdálo, jak se Ája nemůže hnout z místa a zdá se jí, že už se nikdy nehne. Ale když ten pohádkový průvod došel k lesu, Ája se zas najednou mohla pohnout a protože mohla i promluvit, řekla si nahlas.
4: Udělám ze sebe pohádkovou postavu a vetřu se nenápadně mezi ně.
0: A za co se jako přestrojíš.
4: Třeba za Krakonoše,
1: řekla Ája a hned šla hledat mohutný plnovous. Jenže nemohla žádný najít, tak se přestrojila za tureckou princeznu. Nos a bradu si schovala pod černý šátek, na hlavu si dala takovou tu věc se všelijakými sklíčky a cingrlátky a bylo to.
4: Už jsem v tom byla na maškarním a taky mě nikdo nepoznal.
0: No, ale co když tě přece jen poznají?
4: No, a co by mi tak asi mohli udělat?
1: Kurážně řekla Ája a hned vykročila. Teda vlastně spíš vyběhla, aby je dohnala. Fík nevěděl, co má dělat. Měl o Áju strach, ale zase jí nechtěl zkazit radost. Tak tedy napřed chvíli počkal a pak se vydal pomalu a nenápadně za Ájou. Co kdyby třeba potřebovala pomoc?

0: každé prosím, prosím urychlit nástup, ať nezdržujeme. Víte, že máme čas jenom do kuropění.
1: Tak tedy žádný pěší výlet. Celá ta pohádková sebranka nastupovala do koruny mohutné borovice Vejmutovky. Dlouhý, široký a bystrozraký, vícehlavá saň, vodník Hastrman, smolíček, pacholíček, červená karkulka a černý myslivec, budulínek a otesánek, děd Vševěd a jeho matka, hloupý Honza a ještě hloupější pan král. No a nakonec mezi sedm trpaslíků se nenápadně přimotala i turecká princezna. Tedy Ája, že ano, to my víme. Mezi těmi trpaslíky byla docela obstojně velká, takže si nikdo ani nevšiml, že je vlastně na prince

0: nezavírají.
1: No to dá rozum, že borovice nemá dveře. Ale on to takhle řekl, fakticky. Třeba už někdy jel metrem, no. Místo zavření dveří tedy odhodil z nejspodnější větve žebřík a začal odpočítávat ke startu.

0: A borovice Vejmutovka odstartovala kolmo vzhůru jako raketa. Fíkovi to tak nějak připomínalo něco s vánočním stromečkem, ale nemohl se v tom snu rozpomenout, co to vlastně bylo. No, a ty jsi mě teda nezadržel?
1: No, já doběh na poslední chvíli, ty chytrá. Stačil jsem se jen tak chytit za kořeny. Nemohl jsem tě zadržet. Nýbrž jsem měl dost starostí s tím, jak se mám udržet.
0: Na kořenech?
1: No jasně, copak jsi mě neviděla?
0: To víš, že ne. A jak to bylo dál?
2: Dál to bylo, tedy aspoň v tom fíkově snu. Dál to bylo tak, že Maxi pes pořád visel na těch kořenech a měl co dělat, aby se udržel. Zatímco Ája se usadila na třetí větvi zdola, vpravo, a chovala se docela nenápadně. Třeba by si ji opravdu nikdo nevšiml, kdyby tam ovšem nebyl ten nebezpečný děd Vševěd. Chvilku jen tak čmuchal nosem kolem sebe, jak to známe z pohádky, a potom řekl, jak je jeho zvykem.
3: No, čichám člověčinu.
2: No a už tu byl malér. Matka ho sice začala chlácholit. Co tě vede, synku? A tak šel jak podobně. Ale znáte to. Děd Vševěd ví své a taky trval na svém.
3: Povídám ti, že tady je někde člověk. Nepohádková bytost. To je podvod, to je vetřelství. A já to tak nenechám.
2: Řekl stekle děd Vševěd. Vedoucí výpravy zatím neměl o něčem tušení a klidně vykládal účastníkům zájezdu.
3: Vážení přátelé, vítám vás na palubě rakety Vejmutovky a přeji vám příjemný výroční let. Jako každoročně o vánoční noci vydáváme se i letos na expresní výlet do skutečnosti nazvaný přiléhavě Letem zpětem. Všímejte si prosím bedlivě všech změn, které se za ten rok udály.

0: něco nového. Hej, trpaslíci, nebavte se mi tam a račte laskavě sledovat výklad. Nože prosím, vlevo vidíte další novou továrnu, což je velice vzácný úkaz, který, jak známo, se v pohádkovém světě vůbec nevyskytuje. Napravo, Budulíne, nech laskavě toho Smolíčka Pacholíčka na pokoji. Tedy napravo, prosím, račte si povšimnout z brusu nové údolní přehrady v níž, a to je, prosím, velice pozoruhodné, se nevyskytuje ani jeden vodník a pouze jeden mník. Mník, mník, mník. Dále si dovoluji upozornit na nový
1: zájezd. Jenže, jak už to bývá, účastníci zájezdu nevěnovali velkou pozornost zajímavému výkladu a spíš se bavili mezi sebou. A děd vše věci pořád vedl svou, že cítí člověčinu.
2: Cítím člověčinu.
1: Bystrozraký to zaslechl, podíval se tím směrem, co děd vše věd natahoval nos a spatřil tam za 15 větvemi a 30 šiškami tureckou princeznu. Ale poněvadž bystrozraký vidí ovšem i skrz černý šátek, poznal v té maškarádě Áju a vykřikl:
0: o, támhle je, za ní!
1: Nikdo sice pořádně nevěděl, o co jde, ale stejně se hned strhla pěkná mela, honička a zmatek. V tomhle jsou pohádkové postavy úplně jako lidi. Ája se dala na útěk a v tom fofru ztratila napřed ten šátek, potom jeden střevíc, pak odvahu a nakonec i rovnováhu. A jak tak padala ke kořenům, spadla rovnou na fíka, strhla ho sebou, takže pak padali oba.

0: A padali. Hele, jak to vlastně bylo dál, Fíku?
1: No, dál to nebylo. Opravdu jsme pořád jenom padali a padali, ale nikam jsme nedopadli, protože jsem naštěstí se zrovna probudil.
2: Jo, to je škoda, že to tak rychle skončilo. Já myslela, že si v té pohádce trochu víc užiju.
1: No, to já si teda užil víc, když jsem byl v pohádkový zemi. Jenže to už je zase úplně jiný sen.

0: Moja je mládě gorily nížiné. Bydlí v pražské zoologické zahradě. Ale nebojte se, není tam sama. Má přeci tátu Richarda, mámu Kidživu a titu Šindu a ti si s ní celé dny hrají a dovádějí. Jenže co si budeme povídat, správného kamaráda ve svém věku by Moja měla moc ráda. Mohla by s ním totiž podnikat všechna ta dobrodružství a tajemné výpravy, po kterých touží. Jenže nikoho takového ještě nenašla. Ale všechno chce svůj čas. Třeba se jednou objeví. A kde je teď naše malá Moja? Aha, už ji vidím. Sedí v trávě, občas si utrhne stéblo z nějakého šťavnatého trsu trávy, strčí ho do pusy a zadumaně přežvikuje. Táta mi ráno řekl, že už zbývá jen takhle malinkatý kousek a budu mít moje první narozeniny. To už budu asi velká holka, přemýšlela si potichu Moja. A protože už se nemohla dočkat, až přijde její velká chvíle a čas se jí tak líně vlekl, rozhodla se, že si zahraje hru, koho mám nejradši. Tak teď mám určitě nejradši tátu, protože můj táta je ten nejsilnější a nejhodnější gorilí táta na světě. Hrajeme si a taky spolu soutěžíme. A tátovi vůbec nevadí, že prohrává, i když si myslím, že to někdy dělá schválně. Jako zrovna včera, kdy jsme se přetahovali o klacek. Máma s tetou fanděli a hlasitě nás povzbuzovali. Bylo z toho po celém pavilonu takové halo, že se seběhli návštěvníci, ošetřovatelé i okolní zvířata. Táhala jsem, až mi nohy podklouzávaly. Funila jsem jako stará gorila, ale nepohnula jsem tou velkou větví, kterou táta držel jenom jednou rukou, ani o malý kousek. Jenže potom se táta otočil, aby pozdravil pelikány, kteří se na nás také přišli podívat, a já jsem přetáhla klacek i tátu na svou stranu. To bylo jásotu. Všichni volali, Moja je vítěz, Moja je nejsilnější gorila. Já jsem se radovala s nimi. Mezi námi vůbec nevím, jak jsem to dokázala. Vždyť táta je 20krát větší než já a jakou má sílu. Určitě mě nechal vyhrát, abych měla radost. A já měla velkou. Moja ležela v trávě, usmívala se a vzpomínala na zápolení s tátou. Ale pak se zarazila. Mamku mám taky ráda, to se ví, moc ráda. Každý večer, než jdu spát, mi probírá srst a mazlí se se mnou. A já si ji pak můžu stolit do náručí a usnout. To je moc prýma. Jenže někdy máma udělá odpornou brčálovou polívku a nutí mě, abych ji snědla. Brr, fuj. I když ji nechci, tak vždycky říká, jes Mojo, ta je dobrá na růst kostí, na hyboučkou srst a malá ouška. Jo, jo, tohle já už přeci všechno vím, ale stejně mi nechutná. Je tak kyselá, že se mi po ní úplně stahují uši. Teta Šinda mi jednou říkala, že když tuhle polívku přestanu jíst, tak mi uši vyrostou až ke stropu. Tak to bych teda nechtěla, protože gorila s velkýma ušima, to už vůbec není žádná gorila. A je velká škoda, že proti tomu nemůže máma vařit nic jiného než tu brčálovou polívku. Ale já jsem na to stejně vyzrála. Vždycky, když nechám tuhle brčálnici nedojedenou, rychle běžím ke sklu pavilonu, kde se vidím jako v zrcadle. Z větví, co tam leží, si utrhnu ten nejmenší lístek a porovnávám si s ním obě ouška. Zatím byl naštěstí pořád větší než moje uši. A doufám, že to tak zůstane. Moja se převalila ze strany na stranu, aby se mohla lépe rozhlédnout, jestli kolem náhodou naroste nějaká pěkná pampeliška. Dostala na ní obrovskou chuť. O kus dál jich zahlédla celý trs. Chvíli přemýšlela, jestli to stojí za to se zvednout a ujít těch pár kroků, ale nakonec se rozhodla, že určitě ano, protože si přeci může lehnout i tam a bude mít spoustu pampelišek přímo u tlamičky. Jakmile se uvelebila, začala přemýšlet nad tetou Šindou. Šinda. Teta Šinda si pořád stěžuje, že je moc tlustá, ale opravdu nechápu, proč se tomu diví, když slupne, na co přijde. Tak třeba při svačině. Já, táta a máma většinou okusujeme z větviček stromů jenom nejjemnější lístečky. Ale teta zbaští všechny lístky, pak větvičky a nakonec ohlodá tlusté větve a ještě se rozčiluje, že k svačině má být přeci i ovoce. Teta je spokojená, až když dostane celou bednu jablek jen pro sebe. To si k ní pak sedne a každé jablíčko si pěkně nadhodí a chytne ho rovnou do pusy. ani ohryzek nezůstane. To mně stačí na svačinu třeba jenom jedno jablko. A ohryzek si nechávám. Hraju si s ním a když je potřeba, schovávám ho pro tetu. To je potřeba dost často, protože teta hrozně zlobí. Pořád mě pošťuchuje a dělá si ze mě šašky. Když jí dám ohryzek, nechá mě chvíli na pokoji a já mám čas utéct a schovat se jí někam, kde mě nenajde. Myslím, že teta narušuje můj zdárný vývoj mláděte, o který se rodiče tolik snaží. Jakoby nestačilo, že jim promyšlené výchovné úsilí občas kazím já. Takhle ze mě nikdy pořádná gorila nevyroste. Je to tak. Tátu a mámu mám nejradši na světě, ale teta Šinda je tak zlobivá, že i když se moc snažím mít jí ráda, tak mi to nikdy vůbec nejde. Moja si uvědomila, že už si tu přemýšlí až moc dlouho a narozeniny by jí zatím mohly utéct. A tak se sebrala a vyběhla na kopec, odkud je nejlépe vidět na sluníčko, které určuje čas. To je teprve snídaně, podívala se Moja. Ach jo, já se těch narozenin snad nikdy nedočkám.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Tak děti, a můžeme začít zkoušet. Hurvínku, nekopej do toho stolu, ať nám celé to divadelko nespadne.
1: Já do něj nekopu, ale dávám nohu dál, protože mi na ní stojíš.
2: No tak promiň. Maňčko, jsi připravená?
3: Ano, pane Spejble. Jakmile Hurvínek cinkne na zvoneček, jo. Já rozsvítím měsíc.
2: Jo, správně. Děti, dělejte všechno pořádně, ať nám ta premiéra ve středu klapne, jo?
1: Však už se děti těší.
2: Boleť by se netěšili, když jim tak osvědčení pimprlo herci zahrají takové drámo, jako jsou loupežníci na gumu.
3: Na chlumu, pane Spejble.
2: Co?
3: Vy na to nějak nevidíte, že?
2: Počkej, ne, to jsem si jen překoukl. Vždy to znám skoro nazpaměť. Tak, na scéně máme rybník a velkou paseku.
1: Jo, paseku to tedy máme. Tři stromy ti nedrží a převrátili se.
2: No počkej, to se přibije dodatečně. To nic. Tak pozor, začínáme. Cink. No tak hurvajs, tak udělej cink.
1: Nemůžu dělat cink, když jsi mi nedal zvoneček. Máš ho někde zahrabán.
2: Aha, no tak, tak alespoň Máničko pust na scénu měsíc, jo?
3: Ano.
2: No tak proč nevychází měsíc?
3: Já nevím, asi má vybitou baterku.
2: No tak dobře, tak teď to nebudeme zdržovat. Pozor, na scénu vchází znavený pocestný, jo? Kde pak je znavený pocestný?
1: Znavený pocestný visí za tebou na klice.
2: Aha, jo, tady. Znavený pocestný tedy vchází.
1: Nevchází, spadl tam z nebe. To není znavený pocestný, to je parašutista.
3: Teď je zase moc znavený, pane Spejble. No. Táhnete ho po břiše.
2: Ale prosím vás, vy toho pořád máte. Hlavně, že je konečně na scéně.
3: Ale není ho vidět, zalezl vám do rákosí.
2: Tak ho trošku přisunu, takhle, no, a může mluvit.
1: Nemůže, topíš ho v rybníce.
2: Tak mi pomoz, sáhni tam, vylov ho, ať už konečně mluví. Jo, počkej, ale co, kde je knížka s textem?
3: Na pasece, znavený pocestný po ní šlape.
2: Tak mi podej, no, tak děkuju. A je to, děkuju. Znavený pocestný mluví
1: skromouceným hlasem. Ale to stejně nečtí, to je v závorce.
2: Já vím porád. Tak klid.
4: Zabloudil jsem v tomto pustopustém lese a nikde človíčka, nikde přítelíčka, nikde ptáčka či jiného žliváčka.
2: Želváčka?
3: Živáčka.
2: No já vím, já jenom na to nevidím. Maňčko, pust aspoň slunce.
1: Slunce o půlnoci, prýma.
2: No jo, to by nešlo. Tak kde jsem to zůstal?
1: U žliváčka.
4: Nikde živáčka. Živáčka, běda mě nebohému, jsem ti já to pařez.
2: Pařez, kde je pařez?
3: Je v hodovní síni a sedává na něm král, protože jste mu rošlápl trun a ještě jste ho neslepil.
2: No tak se zatím opře v oborovici, když je chudák, tak unavený, že jo? Tak.
4: Na cestě nikde hospody.
1: Nikde samoobsluhy, nikde gastronomu.
2: Hurvajs, nech si ty vtipy, člověk se tu namáhá.
1: Já do toho chtěl jenom vnést trochu současná.
2: Nic do toho nevnášej a pokračujem. Tak pozor, vchází víla lesana.
3: Víla lesana? Vždyť je to po housatý chlap s flintou.
2: No dobře, to vím taky. Zatím zastupuje vílu, protože má víla natrženou řízu a musí mi teprve slepit. Tady máš, Máničko, příležitost herecky se projevit. Mluvíš soucitně k pocestnému, tak prosím, prosím.
3: Ano, ale pocestný tam není.
2: Jak to není?
1: Není, protože sklouzl po borovici a spadl do rybníka. Počkej, já ho zase vylovím, no, tak už je to dobrý.
2: No, tak vchází Lesana a zazní jemná náladová hudba. Hurvajs, zmačkni ten knoflík na magnetofonu.
1: Ano, taťuldo.
2: Hurvajs, co je to za hrůzu?
1: Promiň, taťuldo, to jsem jen zmačkl nesprávný knoflík, hned to napravím.
2: No, to je ono. Tak přichází víla Lesana, Maňčko, a mluví k pocestnému, ano, jemně a něžně, no, mluv.
3: Ohoho, koho mi to čertová babička přivádí přímo pod nůž? Zlaťáku v měšci jest již na mále, oškubu tě zlatoperý ptáků.
2: Dost. Prosím tě, Maňčko, co to čteš?
3: Přece svou roli z toho listu, co jste mi dal do ruky. Jemně a něžně, prosím.
2: Prosím tě, dej to sem, to musí být nějaký omyl. No jo, vždyť to máš o stránku dál. Ale kde je ta stránka? Tak podívej. Tuhle scénku zatím přeskočíme a vezmeme až konec jednání v lese, jo? To je tvoje role, Hurvajs. Tady to máš a čti.
1: Ano, ale kde?
2: No přece tam, jak se rytíř Krasohled uklání víle Lesaně a říká...
1: Já vím, a říká... O hyzná babice, je konec tvým čárům, zhyneš.
2: Cože, to tam je?
1: Jo, to je tady a pak ještě... Opustíme hodovní síň, konstvo loupežníka Mordiána Krobiána je v dohledu, vytáhněme padací most.
3: Ale kde by se vzala na pasece hodovní síň a padací most?
2: Moje nervy, jak je tohle možný?
3: Hele, měsíc rozsvítil, no, baterka funguje.
1: Určitě máš, taťuldo, přeházené stránky, protože hned zatím je štěkot loveckých psů. A máme podivadle.
2: Máničko, Hurvínku, řekněte dětem v domě, že premiéra se odkládá.
3: Já vím, na neurčito.
1: Kde pak? Na vůbec nikdy.

0: Kiksovic byli stará kouzelnická rodina. Vznikla spojením dvou slavných kouzelnických rodů, dnes už nikdo neví jakých. Tom Kix byl poslední ratolestí. Tom Kix vlastním jménem Tomáš Nechyba se narodil v Posázaví. Bylo to dítě líné a zároveň neposedné, což je vlastně ideální podmínka pro kouzelníka. Tyto vlastnosti v něm však musí vypěstovat teprve škola. Tom je měl vrozeny. Od raného dětství žil tedy životem líným a neposedným. V kouzelnické škole poslouchal půlkou ucha, odpovídal na půl huby a seděl v lavici tou trochu posednější půlkou svého neposedného zadečku. Nakonec dostal vysvědčení, ve kterém bylo napsáno: Tom Kix vychodil základní kouzelnickou školu. Co však umí, nepodařilo se zjistit ani řediteli, ani paní ředitelové. Povoluje se mu užívání titulu půlmistr. Toto vysvědčení platí jako živnostenský list. A pod tím byl seznam předmětů: kouzelné zrcadlo, létající koberec, čapka neviděnka, hůlka trestáček, stoleček prostřice, elixír života, kamínek mudrců. A u každého toho předmětu stálo 2,5. Byla to vlastně půlka pětky z každého předmětu. Schování měl ovšem Tom Kix pětku celou, ale to u kouzelníků není důležité. Proč to ošklivé vysvědčení? Tom Kix si totiž pamatoval vždycky jen půlku zaklínadla, někdy první, někdy druhou. A proto z něj celý a opravdový kouzelník nikdy nebyl. Málo kdo ovšem viděl opravdového kouzelníka. Já ale viděl celou kouzelnickou třídu pohromadě. A byla to škola pro opravdové kouzelníky, ne cirkusové nebo estrádní. Pracovali bez cylindru a bez kouzelnické hůlky. Neroztloukali vejce do buřinky, aby z nich pak udělali holuby. To uměl každý již v kouzelnické školce. A někteří to dokonce zapomněli, protože si tím nechtěli zatěžovat paměť. Ale i nejmenší z nich uměl hravě udělat ze saxofonu žirafu, nebo ze žirafy saxofon, nebo udělat z husího brka tryskáč, ovšem dálkově ovládaný. Tak tedy tu třídu jsem viděl na vlastní oči. A Tom Kix tam seděl v lavici jako všichni. Jenomže mu to nebylo k ničemu. Byl nejhorším žákem třídy a nikomu nepřeju, aby použil jeho služeb. Odpovídejte zdvořile na jeho pozdrav, ale neobjednávejte si u něho žádné kouzlo. Kdo si je objedná, může dopadnout třeba jako ta paní, co chtěla šaška. Jedna paní chtěla šaška, který umí tančit Charleston a mrkat jedním okem. Šašci? Jsou moje nejmilejší kouzlo, řekl Tom Kix. Přejete si šaška na modro nebo na růžovo? Okamžik musím si vzpomenout na šaškovské zaklínadlo. Pak řekl místo hokus pokus jenom hok pok. A udělali se jenom nohy, které uměli Charleston. Nakonec se ta paní s tím smířila a půjčovala ty nohy do tanečních některým nepříliš zdatným tanečníkům. Až půjdete jednou do tanečních, můžete si ty nohy taky půjčit. Jsou oblečeny do černých kalhot a mají na sobě lakýrky z roku 1920. Takže to kouzlo vlastně ještě nedopadlo nejhůř, protože si ty nohy půjčoval také jeden dědeček, když někam spěchal. Chodil pak hrozně rychle, ovšem jenom krokem Charlestonovým. Bylo to tedy jenom tak mírně zvorané kouzlo. Nakonec nohy, které dovedou Charleston, nejsou k zahození. Ale stejně si ta paní někdy v tichém koutku popláče, když si vzpomene, že mohla mít šaška a ten by ji rozveseloval. Jindy si zase jeden hodný chlapeček z první třídy přál kouzelný televizor. Televizor, prosím, řekl Tom Kix a pravil abraka. Druhou polovičku zaklínadla dabraka ovšem zapomněl. Neptejte se, co se stalo. Nepřeju vám to na vašich televizorech. Každá půlka obrazovky přenášela jinou stanici. Tak se třeba objevila slavná operní pěvkyně vlevo a zprava do ní bušil boxer váhy kohoutí nebo welterové. Zpěvačka zpívala dál, ale těch ran ubohá, přeubohá. A nebo vlevo házel kovboj laso. A koho do něho chytá? Mustanga? Nikoliv. Admirála s dalekohledem na velitelském můstku. Jednou potkal Tom Kicks zlatníka, který si chtěl pořídit čapku neviděnku. To bude ohromné, říkal si. Nasadím si čapku a pak neviděn ve vlastním obchodě ukradnu nejdražší perlový náhrdelník. A ještě ho budou muset moji příručí zaplatit.
1: Prosím, řekl Tom Kicks, čapka je mé nejmilejší kouzlo. Přejete si čapku šik nebo trik?
0: Celé zaklínadlo čapky je kape kep kasket. Ale Tom Kicks řekl jen kapeke. Čapka udělala svou práci, ale jenom na polovic. A tu všichni příručí uviděli, jak kabát starého zlatníka vešel do obchodu, zastrčil náhrdelník do kapsičky u vesty a zase odešel.
1: No, to jste měli vidět honičku za tou vestou.
0: Celé město honilo vestu. Policie na motocyklech, civilisté pěšky. A tak měl ten zlatník nádherně vyprášenou vestu a nějakou tu modřinu na zádech. Nakonec mu ještě zviditelněli ponožky, takže ho pravý bek žákovské jedenáctky mohl krásně chytit za nohu.
1: Nevím, jestli tohle bylo tak docela nepovedené kouzlo, ale neradím vám, abyste si objednávali kouzla u Toma Kickse. Je to zbytečné.
0: Nakonec je možná lepší být dobrým truhlářem nebo montérem, než půlmistrem v kouzelničině. Umíte třeba udělat jenom stůl, ale uděláte ho dobře. Dá se na něm prostřít bez kouzla a můžete dokonce pozvat Toma Kickse a pohostit ho jahodami se šlehačkou k snídani. Po dobu snídaně však nesmí kouzlit a mezi námi řečeno, Tom Kicks mnohem radši snídá, než kouzlí. Neumí si však vykouzlit snídani. Tak ho prosím vás jednou pozvěte.
2: Sekeru měl lupička raz, ukrýval ji v kredenci.

do prčic. Vždyť tři králové jsou přece v lednu, ne? Teda Mirku, co jsi mi to tady napsal? No víš co, pak se budem tvářit, jako že je to schválně. Nikdo si toho nevšimne, ne? No tak jo.

0: To se staly takové dvě nehody. Víle a Málce o nich pověděli pěničky. Lítají po lese, očka mají jako jehly a tak všelicos uvidí. Přiletěli k Amálce, když si chladila v rose nohy unavené od tance. Přihnali se a spustili: Amálko, ohnivý muž stůně. A co pak je ohniváčovi? Lekla se Amálka. Pěničky že prý nevědí, ale že ji k němu dovedou. Jak se k ohniváčovi blížili, bylo pořád víc horko. Usíchala od něho tráva a listí na stromech se kroutilo do kornoutku. Nakonec pěničky řekly: popálilo by nám to peroutky. Dál už musíš, Amálko, sama. Amálka si postříkala závoj vodou z potoka a jde dál. Horko je pořád větší, v trávě vyskakují plamínky. V tom se za skálou ozval nešťastný hlas. Amálko, jestli uděláš ještě krůček. Amálka opatrně nakoukne za skálu a on tam na holých křemínkách leží ohniváč. Rozpálený je jak zoun. Křemínky kolem něho pukají žárem. Co pak ti je, ohniváči? Zavolala za skálou Amálka. Ale já si mám horečku, povídá ohniváč a míchá slova z plamínky. Rozpálil jsem se a nevím, co s tím.
1: Co kdybych zavolala vítr, aby tě ochladil, řekla Amálka.
0: Vítr mě neochladí, voda neuhasí, já už si nevím rady, sténal horce ohniváč.
1: V tom přiletěli ze skálu k Amálce pěničky. Amálko, už se nám roztonal druhý. A kdo zas? Lekla se Amálka. Obr Hrompac, řekli pěničky.
0: Amálka začala pro Hrompace schánět nějaké byliny.
1: Kde pak? Byliny mu nepomůžou. Je to něco horšího.
0: Volali jedna přes druhou. A že tam Amálku dovedou. Čím byli blíž, tím bylo divněji. Země se třásla a kameny se přesýpaly jako hrách.
1: Pěničky řekly: dál neletíme. Už se třese i vzduch a neunese nás.
0: Amálka šla sama. Na konci cesty se přikrčila za horu a dívá se do údolí. V údolí hospodaří obr Hrompac. Ale jak hospodaří? Bije skálou do skály, až prýskají balvany. S Hrompacem nikdy nebylo dobré sousedství. Říkalo se o něm, že nemá srdce. Bije skálou o skálu a nezná se zlosti.
1: Nač pak stůněš, Hrompaci?
0: Musela v tom burácení třikrát zavolat Amálka. Hrompac si otřel z čela vědro potu a vzdýchl, až to krajem letělo jako vichřice.
2: To je tak, Amálko. Já mám srdce zarostlé tuhle do skály. Tak se pro ně dobývám. Jenže mi to nejde.
1: Já něco zkusím, řekla víla Amálka. Zamávala na pěničky a poprosila je, aby třikrát silně zaspívali ohníváči.
0: Pěničky zaspívali a za chvíli tam přišel rozpálený ohniváč.
2: Co mi chceš, Amálko?
1: Aby se přitiskl na tu skálu, řekla Amálka.
0: Ohniváč se přitiskl. Plameny od něho jen lítají.
1: Musíš ještě víc, volá Amálka. Musíš tu skálu rozpálit jako bílé železo.
0: Ohniváč přidal na žáru a skála pukla. Vykutálelo se z ní Hrompacovo srdce. Obr Hrompac si ho zasadil do prsou, srdce uhodilo a Hrompac povídá:
2: Zrovna jsem zaslechl zpívat pěničky. Ohniváčovi bylo taky dobře. Všechen divoký žár

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Profesor Kadeřábek a tajemný hlas. Profesor Kadeřábek měl báječnou náladu. Dokonce ho napadlo, jestli ještě svede kotrmelec. Podařilo se. Točila se mu hlava, ale tak nějak příjemně. Vzpomínal, kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
2: Je mi závratně,
1: zvolal nahlas. Jednou už něco takového pocítil. Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl. Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. Pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. Renému se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René si míček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý, tedy jako do betonové zdi. Drobná plavovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? A to ho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům.
2: Je mi závratně,
1: zvolal profesor Kadeřábek a vrátil se ke stolu, kam si rozprostřel portréty lichožroutích tuláků. Celý den zdokonaloval ty rychle nahozené skici, které pořídil na nábřeží, a teď s nimi byl navýsost spokojený.
2: Tohle omráčí celou akademii věd.
1: A jak se budou výjímat v jeho díle život lichožroutu, a což teprve kapitola, v níž popíše příběh svého seznámení a přátelství s mladým lichožroutem Ramíkem a jeho bratrancem Hihlíkem.
2: To bude na Nobelovu cenu.
1: Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával, když sluchátko zvedl a řekl:
2: prosím. Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série a žádnej podraz. Zase se ozvu.
1: Prásk a ticho. Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dosad zatělo drápky zvířátko jménem strach.
3: Vánoční vyzvánění. Na kopečku stál kostelík se zvonem Kryšpínem a na kopečku přes údolí kostelík se zvonem Cecilkou. Kostely se stavějí na kopečku nejspíš z té příčiny, že lidi jsou v nich nebyblíž. Když Kryšpín spustil bim bam, jak se máš, Cecilko? Cecilka odpovídala bim bam, bim bim bam bim, mám se dobře. A povídali si řečí zvonů. Kryšpín a Cecilka byli nejbližšími zvony a za ty dlouhé časy se stali sobě nejbližšími. A za ty dlouhé časy se Kryšpínova věž začala rozpadávat. Přišli zedníci, rozebírali zeď a jak jim kameny padaly, narážely na zvon a zedníkům se líbilo, jak to krásně zvonilo. Ale Kryšpín začal chraptět a chraptěl, až ztratil hlas. Bim bam bim, co se ti stalo, Kryšpíne? Ptala se z druhého kopce Cecilka. Kryšpín zachraptěl, ale přes údolí se to nedoneslo. Bim bam, Kryšpíne, bim bam bim, Kryšpínku, volala Cecilka úzkostně a marně a najednou její volání ustalo. Nad údolím teď leželo ticho, že to bylo jako tíseň. To ticho vytáhlo zvonaře pana Matouška přede dveře a když pořád nic, šel se podívat, co se přihodilo. A Kryšpín praskl. Viděl hned pan Matoušek a šplhal hned na druhý kopec. A Cecilce puklo srdce, věděl hned zvonař. Když zvon praskne, musí se celý silně nahřát, aby se puklina dala zatavit zvonovinou. Jenomže pan Matoušek neměl tak velkou pec a musel jí stavět. Toto bude trvat. Do svátků se to nestihne, hádali lidi a v údolí bylo pořád ticho a tíseň, jako v domě nemocného. Ale když Vánoce vešly do údolí, pec už stála a věž byla opravená. Zvonař vyměnil Cecilce srdce, zatavil Kryšpínovi puklinu a vyzvedl jej do věže. Byly Vánoce a to je příhodný čas k vyzvánění. A Cecilka vyzvánění.

Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Opice a medúza. Na dně moře zavládl smutek. Mořskému draku onemocnila dcera. Drak byl v moři ze všech nejsilnější. Byl strašný, dlouhý, měl ostnatý ocas a s tlamy mu šlehal oheň. Všichni se ho báli, žraloci, ryby i medúzy. A teď onemocnila drakovi dcera. Povolali do paláce nejlepší doktory. Ti léčili drakovu dceru tak i onak. Dávali jí všechny možné léky, ale nic nepomáhalo. Hubla den ze dne, až už byla docela průzračná. Tu svolal drak všechny své podané a zeptal se, co mám dělat? Sa, odvětili ryby a sklonili hlavu na bok. A když v Japonsku někdo řekne sa, znamená to, nemám už co říci. Poslali ještě pro sepíji. Sepije kroužila, plavala kolem nemocné a nakonec řekla, musíte opatřit játra živé opice. Drak se rozhněval. Abychom dostali játra živé opice, museli bychom ji nejdříve chytit. A kde tady na dně moře opici najdeme? Nezlob se, řekla sepije drakovi. Byla velmi stará a všechno věděla. Daleko na jihu v moři je opičí ostrov. Pošli tam někoho, aby ti živou opici přivezl. K vykonání takového úkolu nelze poslat kohokoliv. Uvažovali, koho tam tedy poslat. Drak povídá, pošleme žraloka, ten má zuby. Ale sepije zavrtila všemi osmi nohami, ne, ne, kde pak žraloka, ten by zhltl opici i s játry. Tak tam pošleme pilouna, je rychlý. Ne, řekla opět sepije, piloun by opici cestou přepiloval. Tak koho tam pošleme? Už to mám, řekla sepije, byla stará a všechno věděla. Pošli tam medúzu. Opice žije na souši, chce-li ji někdo dostat, musí vylézt z vody a to může jen medúza. Medúza se vychloubá, že má čtyři nohy a že je pro ní hračkou chodit po zemi. Ať tedy ona opici dovede. Slyšíš, medúzo? Zeptal se drak. Slyším, pravila medúza, jenže dosud jsem nikdy opici nechytala. Jak vlastně taková opice vypadá? Má červenou tvář, červený zadeček a krátký ocas. Ráda leze po stromech a jí kaštany. Aha, řekla medúza. Už se chtěla vydat na cestu, pak se zamyslela a ptá se. A jak se chytají opice? Silou ovšem opici nepřemůžeš. Ona je velká a ty jsi malá. Musíš jí oklamat. Aha, řekla medúza podruhé a vydala se na cestu. Ale pak se zase zastavila a ptá se, a jak ji sem dopravím, když já jsem malá a ona velká? Vždyť já ji neunesu. Co naděláš? Něco musíš vytrpět. Aha, řekla medúza po třetí, vyplula z dola od mořského dna na povrch a dala se unášet daleko, daleko k jihu. Celou cestu medúza přemýšlela. Přemýšlela o tom, jak by opici oklamala. Při tom přemýšlení jí cesta rychle ubíhala, ač plula plné tři dny. Konečně daleko vpředu se objevil na modré vodě černý bod. To je jistě opičí ostrov, pomyslela si medúza. Plula rychleji, doplula k břehu, otřásla se a vylezla na zem. A hned uviděla strom, na stromě červený zadeček a krátký ocas. To je ona, živá opice. Dobrý den, opičko, pozdravila medúza. To máme pěkné počasí, viď? Dobrý den, nevím, jak ti říkají. Počasí máme pěkné, to je pravda, ale kdo jsi? Jak jsi tady vzala? Jsem medúza, žijí na dně moře. Zachtělo se mi sluníčka a proto jsem vyplula na povrch. Náhodou jsem se dostala až sem. Mám, jak vidíš, čtyři nohy. Dovedu stejně dobře plavat ve vodě, jako chodit po souši. Máte tady pěkný ostrůvek. Nejlepší ostrůvek na světě,
potvrdila opice. Podívej se, jaké tu máme vysoké stromy. Co je na nich všude ořechů a kaštanů. Ty jsi asi ještě nikdy nebyla v tak krásném místě. No, jak bych ti to řekla, povídá Medúza. Pochválila jsem tvůj ostrov jen tak ze slušnosti. Ale věř, že jsem viděla i krásnější místa. Vždyť žijí na dně moře. Skutečně, podivila se opice a skočila na nižší větev, aby lépe slyšela. Co pak se tam dá žít? Jakže ty nic nevíš, což jsi nikdy neslyšela o paláci mořského draka? Já bydlím hned u paláce. Slyšela jsem o něm, ale dosud jsem jej neviděla, přiznala opice, jen na obrázcích. Ve skutečnosti je naše dno mnohem krásnější než na obrázcích, přerušila jí Medúza. Nedovedeš si ani představit, jak je tam krásně. A co je tam tak pěkného? Zeptala se opice. Medúza už jí chtěla říct, že je tam hustá slaná voda a mnoho bahna a to bylo pro ní to nejkrásnější, ale včas si vzpomněla, že má oklamat opici a proto řekla, jsou tam velmi vysoké stromy, dvakrát vyšší než u vás. A rostou na nich kaštany? Zeptala se opice a seskočila na nejnižší větev. Kaštany? A kolik? Ty rostou u nás na všech stromech, nejen na kaštanech, ale i na borovicích. Divila se opice. Seskočila se stromu na zem a přiblížila se až k vodě. To bych chtěla žít u vás. Medúza se zaradovala, ale tvářila se, že je jí to jedno. Když si tak velmi přeješ, abys u nás žila, mohla bych ti k nám ukázat cestu, povídala. Ale já neumím chodit po vodě. Neumíš? To je škoda. Ale kdybys chtěla, vzala bych tě na záda. To přece nemohu po tobě žádat, vždyť bych ti byla těžká. Z toho si nic nedělej, něco vydržím. Budeš-li tedy tak hodná, můžeme jet hned? Medúza sklouzla do vody. Zvědavá opice opatrně stoupla na její široká záda a dlouhýma rukama se chytila Medúzy za boky. Jen pomalu, povídala, bojím se, že spadnu do vody. Máš záda i boky tak hladké. To nevadí, jen se pevně drž. Medúza plula rychle, velmi rychle. Dosáhla toho, co chtěla. Měla živou opici na zádech. Teď Medúza už neměla o čem přemýšlet. Začala se nudit. K tomu ještě byla velmi povídavá a nerada mlčela, když měla s kým hovořit. Řekni mi, prosím tě, zeptala se najednou Medúza, máš játra? Opice se podivila, a proč to chceš vědět? To je velmi důležité. Proč je to důležité? Jen tak, víc ti nemohu říct. Opice se polekala, hned si pomyslela, že se na ní něco chystá. Ale jen mi to prosím tě řekni, žádala Medúzu. Možná, že mám docela jiná játra, než jaká ty potřebuješ. Tu se i Medúza polekala. Zapomněla, co jí přikazovali a řekla opici pravdu. Potřebuji tvá játra pro dceru mořského draka. Je nemocná. Nic jiného jí nepomůže, proto mě poslali za tebou. Až tě dovezu, vyjmou ti játra a drakova dcera se uzdraví, když je s ní. Opice se třásla strachem. Hned by byla seskočila sezad Medúzy, ale kolem bylo moře. Co měla dělat? Poprosit Medúzu, aby ji odvezla nazpět? Vždyť by jí Medúza neposlechla. Opice chvíli přemýšlela a pak povídala co nejklidněji. Já ovšem dám ráda svá játra. Vždyť jich mám dost. Nebude mi přece líto jedněch nebo dvojích jater, tím méně, když vím, pro koho jsou. Že jsou pro dceru mořského draka. Proč si mi to však neřekla hned? Vždyť já, jako naschvál, jsem nechala všechna játra doma. Jak to nechala doma?
No, prostě nechala. Ráno jsem je vyprala a pověsila na strom, aby uschla. Játra se musí jednou za týden vyprat, poněvadž se ušpiní. To je chyba, řekla si Medúza. Ještě dobře, že jsem se jí včas zeptala. Víš co, povídala opici, to bych tě zbytečně vezla. Nač bys nám byla bez jater? Máš pravdu, odvětila opice. Vraťme se na ostrov pro játra. A mluvíš pravdu? Skutečně je máš rozvěšena po stromech? Však uvidíš, mám tam jedna velmi pěkná, veliká játra. Tak ta největší vezmi sebou, ano? Ovšem, jen mě rychle dovez ke břehu. Medúza se obrátila a plula naspět k ostrovu. Když doplula ke břehu, opice jí seskočila sezat na zem, dvěma skoky byla u stromu a rukama i nohama se chytila nejnižší větve. Co tak dlouho otálíš? Pobízela jí Medúza. Pospěš, i tak jsme ztratili mnoho času. Ale opice vylezla až na vršek stromu a na Medúzu vyplázla jazyk. Že se nestydíš, rozhněvala se Medúza. Lez rychle dolů. Ani mě nenapadne. Děkuji ti za svezení. Víckrát s tebou nepojedu. A co játra? Co si bez nich počnu? Zaplakala Medúza. Potom mi nic není. Já ti svoje nedám. Ty myslíš, že moje játra skutečně visí někde na stromě? Ne. Mám jen jedna játra a ta mám v těle, kde mají být. Ty jsi mě tedy podvedla, rozhněvala se Medúza. To je hanebnost. Budu na tebe žalovat mořskému draku. Já se tvého mořského draka nebojím. A chceš-li přece moje játra? Vylez si pro ně na strom, však máš čtyři nohy. Medúza však po stromech lézt neuměla. A co palác mořského draka? Vždyť ses chtěla na něj podívat. Co kaštany na borovicích? Nepotřebuji tvé kaštany na borovicích. Mně stačí ty, co rostou na kaštanech, odvětila opice. Hloupá Medúza se musela vrátit s nepořízenou. Opět plula na vlnách daleko, daleko na sever. A opět se jí cesta zdá.

To se opici líbilo, sedla se mi na záda a já jsem ji vezla. Cestou si však opice vzpomněla, že nechala svá játra doma a museli jsme se vrátit na ostrov. Opice mě však podvedla. Měla játra s sebou. Prostě se jí nechtělo jet k nám do podmořské říše. Myslí, že kaštany, které rostou na borovicích, nejsou sladké. Mořský drak vyslechl medúzu, pak udeřil ocasem o dno a zvolal. Bijte ji! Bijte ji ze všech sil! Bijte ji, až z ní vytlučete všechny kosti! Taková hlupačka se obejde i bez kostí! Byli medúzu. Byli ji a byli, až z ní skutečně všechny kosti vytloukly. Od těch dob je medúza bez kostí a kolébá se na vlnách jako měkká houba.

0: básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Ně.

0: já jen zářím.
1: Já jen kvetu.
0: Radujte se s námi, všichni páni, dámy, kluci, holky, babičky,
1: učitelky, rybičky.
0: Pro známé i neznámé, dneska tady zpíváme.
1: Já mám tetu,
0: v kabaretu,
1: krásně tančí,
0: občas jančí,
1: to když vidí,
0: málo lidí,
1: v kabaretu,
0: je to prostě teta má,
1: ne, je to moje teta,
0: ne, to je moje teta,
1: ne, je to moje teta.

0: babičky,
1: učitelky, šabičky.
0: Pro známé i neznámé dneska tady zpíváme. Ta teta má i bratra?
1: Má i bratra.
0: Kouká z patra?
1: Kouká z patra.
0: Má 2 metry?
1: Má 2 metry.
0: Nosí svetry?
1: Nosí svetry.
0: Zpívá krásně, skládá básně. Kouká z patra?
1: Kouká z patra.
0: Moje teta bratra má.
1: Ne!

0: o prolhané princezně. V jednom království, co není vůbec nějak daleko a už vůbec ne za sedmero řekami, žila princezna, která byla strašně, ale strašně ulhaná. Vlastně všechno, co řekla, si vymýšlela. Třeba dojedla kuře k obědu a šla za chůvou. Chůva se zeptala, co pak bylo dobrého k obědu. Škubánky, odpověděla ta princezna, jen tak. Prostě proto, že nikdy neříkala pravdu. Ani vám nepovím, jak se vlastně jmenovala, protože to bylo každou chvíli jinak. Říkala si Věruška, Evička, Eulálie, Hanka a někdy dokonce Robert nebo Petr. Jen aby mohla víc a víc lhát. To víte, její královské rodiče to hodně trápilo. Pan tatínek králi často přehnul přes koleno a naplácal jí žezlem, aby holku vychoval. Paní královna se trápila a často si poplakala, po kom, že ta holka je. Tohle, že si nezasloužila. Já jsem po své mamince výlet s fialovými očima, vykřikla ta princezna drze a utekla tropit další neplechu. Když bylo princezně 18, celé království se těšilo, jak se jí zbaví, že se konečně provdá a půjde lhát někam jinam. Na zámku uspořádali veliký ples a sjeli se princové ze všech koutů světa. Dokonce i turecký sultán poslal svého syna, i ruský car a pruský císař. Princezna, to jsem ještě neřekl, byla moc krásná a všem, kdo ji neznali, se moc líbila. Princové netušili, jak je prolhaná, a při pohledu na ní se zamilovali do jednoho. Princezna se všemi tančila a pro každého měla líbezný úsměv. Jednomu vypravovala, jak přemohla draka, druhému vychválila své přednosti při řízení země, třetímu líčila svá vítězství na dostizích. Všichni jí byli okouzleni a každý toužil jen potom odvést ji sebou do své říše. Den po plese se konala velká hostina, které se zúčastnili všichni královští hosté, a princezna začala. Tureckému princi řekla, jak ho pomlouval jeho komoří, ruskému careviči vylíčila, že jeho severní soused chtěl mermomoci, aby s ním utekla, a maďarskému následníkovi si postěžoval, že ji chce unést šejk Ibn Al. No to vám byla mela. Pustili se do sebe každý s každým, jen aby ochránili čest princezny a získali její srdce. Jenže to byly hlavy korunované a ne žádní truhlíci. A tak, když potom leželi vedle sebe na marotce, slovo dalo slovo. Všichni si vysvětlili, jak to doopravdy bylo. A místo světové války se konal jen hromadný odjezd. Nezůstal ani jeden. Co teď s princeznou? Na celém světě má zkaženou pověst a nikdo ji nebude chtít. Snad ji teď máme na chrku doživotně, hrozili se rodiče. Nakonec se rozhodli pro to nejchoulstivější řešení. Nechali na zámek povolat čarodějnici. Princezna byla tou dobou vzteklá, velice uražená, že ji její nápadníci tak lehce prokouchli.
1: Asi jsem to trošku přepískla, řekla si.
0: Ale taky nemuseli utíkat tak honem, například ten snědý princ z východní říše nebyl vůbec ošklivý. Zasnila se, ale jen na chvíli. Když jí rodiče zavolali do svých komnat, byla už opět připravena lhát. Tentokrát však byla překvapena spolu s rodiči, byla v místnosti i obávaná čarodějnice.
1: Zavolali mě sem proto, zaskřehotala čarodějnice, že prý pořád jenom lžeš, děvenko.
0: To není žádná pravda, odpověděla princezna. Za prvé nikdy nelžu a za druhé nejsem žádná děvenka, ale zbrojnož bivoj a přemohl jsem právě v lesích hvozdech divočáka. Maminka královna se rozplakala nad tou nehorázností a dokonce i čarodějnice se zarazila.
1: Tady pomůže jen opravdu silná medicína. Víš, že se říká, že lež má krátké nohy a daleko nedojde? Tak teď si to můžeš vyzkoušet.
0: Udělala ve vzduchu pár čarodějných gest a princezna se začala zcvrkávat a zcvrkávat. Měla nožičky kratší než trpaslík.
1: To je proto, děvenko, aby se lež nemohla rychle šířit, řekla čarodějnice a zmizela.
0: Princezna chtěla běžet za ní, ale mohla jen cupitat miniaturními krůčky po místnosti a vztekle nadávat. No, to víte, královští rodiče tak příkrou medicínou nebyli taky dvakrát nadšení, ale ta holka si o to řekla. Princezna dochlopítala na hradní nádvoří a tam ji potkala děvečka Madlenka.
1: Princezno, co se vám stalo? Vykřikla v hrůze.
0: Princezna odpověděla, jak bylo jejím zvykem.
1: Přišel zlý černokněžník a když jsem odmítl stát se jeho ženou, tak mi uřezal obě nohy. Tu chvíli to ve vzduchu hvízdlo a princezně se nohy o další centimetr zmenšily.
0: Na nádvoří se objevila čarodějnice a řekla jí,
1: za každou vyslovenou lež se vaše nohy zkrátí a za každou řečenou pravdu povyrostou. Sama si vyberte, jak chcete vypadat.
0: Pravda, uběhlo pár let, než z princezny byla zase kráska s dlouhýma nohama. Ale v pohádkách je možné všecko.
1: Dneska prý docela spokojeně žije se svým snědým princem a mluví čistou pravdu. Občas ještě ze zvyku, když něco řekne, podívá se rychle pod sukně.

0: Muž z moře. Na motivy irských pohádek. Žili muž a žena v chaloupce na břehu moře a měli tři dcery. Jedna byla silná, druhá byla moudrá a ta třetí byla statečná. Krásné byly všechny tři. Jednou před vánočními svátky se rodiče vypravili do města na trh a nabádali své dcery.
1: Bude-li oheň kouřit?
2: Nechte otevřené dveře i okna.
1: Bude-li vítr?
2: Nechte otevřené dveře, ale okna zavřete.
1: A bude-li bouře?
2: Zavřete okna i dveře.
1: A schovejte se na půdu pod vyschlé sudy.
0: Děvčata se otci a matce poklonila. Na nic se neptala. Byla zvyklá příkazy rodičů poslechnout. A věděla, že za poslušnost budou mít o Vánocích hody. Otec a matka odjeli. Oheň začal kouřit, tak okna i dveře domku zůstaly načas otevřené. Pak se zvedl vítr, dívky zavřely okna. A na večer začalo moře hučet. Blížila se bouře. Tehdy dívky udělali vše, jak rodiče nařídili, a schovali se na půdu pod staré sudy. Sedí tam, sedí a bouře neustává. Moře bičuje břehy, hrom bije. Tu si povídá ta nejstarší.
3: Co jsem živá, bouři jsem neviděla. Pokaždé mě otec s matkou schovali. Jsem velké, silné děvče. Nemám se čeho bát. Půjdu, maličko se podívám, pak se zase vrátím. Sestry se nic nedoví.
0: A tak to také udělala. Tiše vyklouzla spod sudu a po špičkách jde dolů ke dveřím. Zastaví se u okna a co nevidí? Po dvoře chodí vysoký muž. Ve světle blesků se leskne jeho meč, stříbrné brnění. Jeho oči září jako hvězdy.
3: To je snad sám svatý Patrik,
0: napadlo dívku.
3: Půjdu a pozvu ho k nám.
0: Zapomněla na opatrnost, běží ke dveřím, otevře je. V tu chvíli ji ruka v železné rukavici uchopila za zápěstí a muž v brnění vede dívku k moři. Marně se děvče bránilo, napínalo všechny síly. Muž vkročil do příboje a dívka musela za ním. Za chvíli se nad jejich hlavami voda zavřela. A bouře zuřila dál. Na půdě zatím pod sudem přemýšlí druhá sestra.
4: Jsem už velká dívka a dosud jsem bouři neviděla. Pokaždé mě otec a matka schovali. Proč asi? Jsem přece chytré děvče, ve všem si vím rady. Nemám se čeho bát. Půjdu, jen maličko se z okna podívám, pak se vrátím a sestry se nic nedoví.
0: Tak to také udělala. Tiše vyklouzla spod sudu, po špičkách jde dolů k oknu. Bože, po dvoře tam chodí vysoký muž. Stříbrné brnění se leskne, září meč po boku a černé oči svítí jako hvězdy.
4: To musí být svatý Patrik,
0: povídá si děvče. Docela zapomnělo na opatrnost, běží ke dveřím a otvírá. Tu ji za ruku uchopí dlaň v železné rukavici a muž vede dívku k moři. Nic jí nebyl platný její důvtip. Písek pod nohama zaskřípal, voda se jí nad hlavou zavře. A bouře zuří dál. Až do rána se vlny vrhaly na pobřeží, rvaly břeh. Až do rána seděla třetí dívka pod vyschlým sudem. Teprve když slunce vyšlo, bouře se utišila a děvče mohlo ven. Volá na sestry, nikdo neodpovídá. Marně je dívka hledala, marně plakala. Jen vítr se ozval. A jak naříkali rodiče, když se vrátili z města domů.
5: Tvé sestry odvedl muž z moře,
0: řekli dceři.
2: Za velikých bouří před Vánoci přichází na břeh a láká nejkrásnější dívky do své říše.
5: Žádná se dosud nevrátila.
2: Budeme tvé sestry oplakávat, jako by byly mrtvé.
5: Ani vánoční svátky slavit nebudeme.
0: Ne, tatínku. Ne, maminko. Já pro sestry plakat nebudu. Vysvobodím je.
5: Co tě to napadá?
2: Jak bys ty, děvče, mohlo bojovat s mužem z moře?
5: Stateční rytíři ho vyzývali na souboj.
2: A žádný nevyhrál.
5: Jen jejich kosti položili vlny na břeh.
0: Dívka sklopila hlavu a rodiče se domnívali, že od svého nápadu upustila. Oplakávali své dcery, jako by byly mrtvé. Jen jim bylo divné, že zbylé děvče pro sestry nepláče. Dívka však nestrácela naději. Šla ke kováři a nechala si vykovat brnění a těžký meč. Sotva jej oběma rukama zvedla. Ale cvičila s mečem den co den, až její paže zesílily. Pak ovinula kolem meče několik svých dlouhých vlasů. Čas byl klidný, tiše plynul a Vánoce už byly za dveřmi. A rodiče se zas vypravovali do města na trh a nabádali dceru.
1: Víš, co máš dělat?
2: Bude-li oheň kouřit?
1: Nech otevřené dveře i okna.
2: Bude-li vítr?
1: Zavři okna.
2: A přijde-li bouře?
1: Zavři dveře i okna.
2: A schovej se pod vyschlý sud na půdu.
5: Nedej Bůh, abychom ztratili i tebe.
0: Nebojte se, tatínku a maminko. Nic zlého se mi nestane. Celý den byl klid. Až k večeru se zvedl vítr. A jak slunce zapadlo, přiblížila se bouře. Dívka zavřela dveře, zavřela okna. Ale na půdu nešla. Oblékla brnění, posadila se k okénku a čeká. Blesky křižují nebe, hrom bije, vlny se valí ke břehu. A náhle mezi vlnami cesta, černým sametem potažená. A po ní kráčí ke břehu, ach bože, vysoký muž. Stříbrné brnění se leskne, meč po boku se blízká a černé oči září jako hvězdy. Je krásný jako svatý Patrik. Jako očarovaná dívka vstala, jde ke dveřím. Touží jen po jednom, aby ji ten muž vzal za ruku a odvedl sebou, kamkoliv. V tom si ale vzpomněla na sestry a očarování z ní spadlo. Stáhla hledí na přilbě, pevně uchopila meč a jde ke dveřím.
2: Slyš mě, muži z moře, vyzývám tě na souboj.
0: Muž z moře se otočil, vidí rytíře v plné zbroji.
6: Stovky jich se mnou bojovali, nikdo mě nepřemohl. Jdi, vrať se domů, nechceš-li, aby ryby obírali tvé kosti.
2: Odvedl jsi do moře mé sestry. Budu s tebou bojovat. Když prohraješ, propustíš je na svobodu.
6: Odvedl jsem do moře stovky dívek. Takový je můj úkol. Žádnou nepropustím. Leda, že bych prohrál, ale to se nestane. Nemohu být přemožen smrtelným mužem.
2: Pak musíš být přemožen mnou. Braň se!
0: Zvedla dívka meč, ocel zazvonila o ocel. Statečně se bije muž z moře. Statečně se bije děvče. síly jsou vyrovnané. A bouře žene stále větší vlny, jako by chtěla tomu, co přišel z moře, pomoci. Vítr se opírá statečné dívce do kolen, aby je podlomil. Už jí ruka začíná umlévat. Směje se muž z moře.
7: Tvůj konec se blíží.
0: Tu po něm dívka sekla mečem, dlouhé vlasy se uvolnily z jilce a ovinuly se muži z moře kolem krku. Jakoby jej pevná ruka držela. Marně se snaží nadechnout. Klesá na kolena, bere ruku protivníka do své.
7: Prohrál jsem.
0: Jen to řekl, bouře se utišila. Mezi vlnami se otevírá cesta, bílým sametem potažená, a po ní kráčejí ke břehu stovky dívek. Mezi nimi obě sestry. A další div. Na moři se vynořil ostrov. Na něm stříbrný zámek.
8: Jsem vysvobozen ze zakletí,
0: praví muž z moře.
8: Jsi-li chlapec, budeš mým bratrem. Jsi-li dívka, budeš mou ženou.
0: Odložila dívka přilbu. Dívá se muži z moře do očí. Ach bože, ty oči září jako hvězdy. Je krásný jako sám svatý Patrik. Budu tvou ženou. Byla velká svatba o Vánocích ve stříbrném zámku. Manželé vzali k sobě rodiče i obě sestry, pod dobrým jídlem se stoly prohýbaly a darů u ohniště bylo bezpočet. Pak všichni žili šťastně až do smrti.

0: Slon s mouchou se domluvili, že vyloupí banku. Když vejdou dovnitř, moucha povídá.
1: Slone, schovej se za mne, já jsem taková nenápadná.
2: Tak jo.
3: Pohádky pro dášeňku, aby tiše seděla. Pohádka o psím ocásku. Tak poslouchej, Dášo, když budeš chvilinku pěkně sedět, povím ti pohádku. O čem pohádku? No třeba pohádku o psím ocásku. Tak jednou byl jeden pejsek, Foxlik se jmenoval. Víš, jak vypadal? Celý bílý byl a měl jenom černá ušiska a oči černé jako gagát a čumáček černý jako antracit. A jako znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl v puse na patře černou skvrnu, jako ty ji máš. A ocásek tím měl takhle dlouhý, skoro tak dlouhý, jako byl jeho vlastní rodokmen, a tím ocáskem dovedl švihat, že jim mohl tulipány stínat. To neměl dělat, Dášenko, ale takovou měl sílu v ocásku. Ten pejsek Foxlík byl veliký hrdina, nikoho se nebál. Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne, to se totiž nemá dělat. Ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho. Chytil ho jednoduše za krk a zatřepal jim, až bylo po něm. Jednou slyšel, že v horách žije v takové skalní boudičce, čili jeskyni, přeukrutný drak. Víš, co je to drak? To je takový zlý a nepěkný sedmihlavý pes, který požírá zvířata i lidi, ba i pejsky, jen si to považ. Představ si, co toho takový drak sežere, když má sedm hlav. A na toho strašného draka se Foxlik vypravil, že ho jako zadáví. A co myslíš, zadávil ho? To se rozumí, že zadávil. Skočil mu na ucho, jako ty to děláš, mamince, a drak naříkal a utekl. Takový byl ten Foxlík hrdina. A jednou se ten udatný Foxlík vypravil proti samotnému přeukrutnému tatarskému chánovi, který se jmenoval Pelichán a bydlel tamhle ve Strašnicích. Nejdřív na toho tatara statečně zaštěkal. Chán Pelichán se lekl, až mu srdce spadlo do kalhot a třásl se tak, že nemohl ani své brejle najít. A protože neměl brejle, viděl špatně a jak ten Foxlík neohroženě mával ocáskem, myslel si, že to mává nějakou šavlí či palašem. I popadl svůj vražedný meč a počal jím šermovat proti Foxlíkovu ocásku a také mu ho nešlechetník jeden špičku usekl. Foxlík, to se rozumí, se dožral, nechal ocásek ocáskem, naježil srst a zakousl se tatarovi do kalhot. Ale protože tomu tatařínovi spadlo srdce do kalhot, prokousl hrdina Foxlík srdce chána Pelichána a ten na místě padl mrtev a víckrát se v kraji neukázal. Na věčnou paměť toho slavného vítězství si všichni přímí a čistokrevní potomci rekovného Foxlíka, takzvaní hrubosrstí foxteriéři, dávají useknout špičku ocásku. Také ty, Dášenko, si ji dáš useknout, až přijde čas. Pravda, že to trochu bolí, ale musí se to provést šikovně. Tak. A už to je. Děkuju za posezení.

Není, tak pozor. Lítka, rozjeďte lítka, ať se klepou lítka. Pozor, jeden. A na stará kolena připravit? Výborně, stará kolena tancují o 106. Výborně, výborně, výborně. A teď stehna. Roztancujte stehna.

0: jestli bude tepleji. Jo, umeju se vejš, nad kolena to trošku studí, no tak to je. Buďte otužilí jako bomberďák.
1: Digi cvičení a jdeme na to!
2: Dnes s Hankou Knichovou a s Pigim, který má švihadlo.
3: Výborně,
2: Pigi. Budeme cvičit.
3: Já ti za to moc chválím a taky bych chtěla zkontrolovat, jestli naše děti mají švihadla, jestli si je pořídili. Co říkáte?
2: Švih sem, švih tam.
3: Já vás slyším, jak říkáte, já jsem zapomněl, já mám. Výborně, ať to dopadlo, jak to dopadlo. Naším dalším úkolem bylo zjistit od našich rodičů, babiček nebo dědečků, kdo to byli sokolové a jakým pozdravem se zdravili. Pigi, zjistil jsi něco o tomto?
2: Já jsem zjistil, že byl pán, který se jmenoval Tyrš.
3: Ano.
2: A ten pan Tyrš vymyslel báječné cvičení.
3: Ano.
2: A že byly doby, kdy se v Čechách hodně cvičívalo a skoro každý do toho sokola chodil.
3: Výborně.
2: A cvičil.
3: Řekl jsi správně, do sokola. Pak se na nějakou dobu na sokolovny zapomnělo, zavřeli se a já jsem moc ráda, že jsou teď opět otevřeny a že děti mohou pokračovat a mohou se zdokonalovat. V čem? Ve všech pohybových dovednostech. A když takový trénink v sokolovně končil, tak vždycky pan trenér řekl, milé děti, 3x nazdar.
2: A děti odpověděli, zdar, a křičelo se na celou tělocvičnu a fakt se hulákalo a běželo ven.
3: A já si myslím, že i toto vám řekli vaši rodiče, prarodiče a že se na to nezapomnělo. Ale pojďme zpátky k trénování. My jsme si řekli, že si musíme připravit švihadla. Tak ať už je máte nebo nemáte, byla bych tedy radši, kdybyste je měli, protože už bychom dnes měli přes to švihadlo opravdu přeskočit a ne si pořád hrát jenom na něco neviditelného.
2: Hanko, my jsme minule skákali, když jsme stáli na jedné noze, ale já ať trénuju, jak trénuju, tak mi to nejde.
3: Pigi, já jsem to potom taky probírala, že jsem asi možná dala těžkou variantu hned na začátek. Tak já věřím, že jsem vás tím neodradila. A jak Pigi mi napovídá, budeme skákat snožmo.
2: Snožmo znamená na obou nožičkách.
3: Přesně tak, budeme skákat snožmo na obou nožičkách. Připravte si ale teď už opravdové švihadlo. Držíte ho za zády v pravé a v levé ruce.
2: A péruj jako péra.
3: No, teď ještě nebudeme pérovat, teď stůj pevně. Jenom si to švihadlo vyhoď nad hlavu rukama. Nechej ho spadnout na zem a přeskoč přes něj.
2: Počkej, teď mi spadlo na hlavu.
3: Pigi, to musí být švih.
2: Dobrá.
3: To musí být švih. Švih.
2: Švih. Už ho máme švih. Předu, už máme předu.
3: A teď udělej hop přes to švihadlo.
2: Na to, co leží na zemi.
3: Jo.
2: Aha.
3: A máš ho zpátky kde?
2: Za zády.
3: Tak, ještě jednou tenhle ten nácvik. Takže děti, švihadlem švihneme nad hlavu, pomalinku zám spadne na zem a my ho přeskočíme.
2: Hop.
3: No a teď...
2: To je jako s tím míčkem, my taky jsme skákali dopředu.
3: To je ono, protože my se musíme naučit, jak ty si sám řekl, nejdříve pracovat s oběma nohama a potom s jednou nožkou. A teď už teda opravdu zkusíme s tím výskokem, aby se nám švihadlo nikdy nezašmudrchalo, aby jsme přes něj přeskočili, aby jsme se na něm neoběsili. Výskok teď. Držíme pevně švihadlo v pravé a v levé ruce a několikrát poskočíme bez přehození švihadla nad hlavu.
2: Poskakujeme a
3: perujeme, perujeme. A děti, přeskočíme švihadlo a hop, hop. Povedlo se.
2: Ano.
3: Já už jsem léta tady neskákala přes švihadlo. Já se přiznám, že mě to nepovedlo a zůstalo mě, prosím vás, na kotnících. I to se může stát, takže já vylezu ze švihadla, už jsem zase před ním a, teda, promiňte, za ním, držíme švihadlo. Pigi, ještě jednou pérujeme v kolenou, děti, pérujte v kolenou, Ela, hopla.
2: No a teď já ne.
3: Teď zase ty ne. No tak nevadí, máme třetí nácvik, děti, připravte se, držíme stažené půlky u sebe, pérujeme v kolenou, Pigi, soustřed se na výkon, švihneme švihadlo nad hlavu, přeskočíme.
2: Hopsa,
3: výborně. Jak se říkalo, když se vyskočilo dvakrát přes švihadlo?
2: Zdar.
3: Ale ne, dvojšvih.
2: Aha, dvojšvih.
3: Dvojšvih, protože se dvakrát švihl. Ale to je těžká věc, my se děti časem dopracujeme. Ale teď si ještě rychle složíme švihadlo na jeho délku a chytíme ho do obou rukou a dáme ruce do vzpažení.
2: To znamená, dám si ho na půlku.
3: Ano, slož si švihadlo na půl.
2: Chytím jednou ručičkou jeden konec a druhou ručičkou druhý konec.
3: Zdvihneš ho nahoru.
2: Všechno dávám nahoru, jako kdyby švihadlo byla vlastně tyčka.
3: A já mám úplně ruce dopnuté v předloktí. jdeme do výponu, to znamená, že se postavíme na špičky.
2: Na špičky, jako když se trají nahoře jablíčka na stromě, ano.
3: A zase se pustíme zpátky na paty, ruce tam necháme. A pojď ještě jednou, pigy, děti, pojďte do výponu, trháte jablíčka a pustíte dolů. Já musím pigy ho dnes velmi pochválit. Nejenom, že mi krásně pomáhá vést toto cvičení a ovládá krásně názvosloví, ale hlavně mu skoro šlo líp to přeskakování přes švihadlo než mě. Děti, vy doma trénujte. A
2: Hanko, víš, co mi jde nejlíp?
3: No.
2: Řekni to na zdar a já řeknu zdar, zdar, zdar.
3: Tak jo, milé děti, dnešní hodině 3x na zdar.
2: Zdar, zdar, zdar, zdar. Ahoj!
3: Krásně.

0: Co by bylo? Přece když muž potká ženu, měl by ji pozdravit, ne?
1: Jakou ženu? Já žádnou nevidím.
0: No dovol, mě bys měl pozdravit.
1: Nevím od koho.
0: Měl by se nad sebou zamyslet.
1: Ještě to tak.
0: Škoda, že jsi se mnou nešel na ty hodiny společenské výchovy.
1: A ty jsi tam teď byla?
0: Byla.
1: Jo, proto. A co jste si tam učili?
0: Slušnému chování, blbečku.
1: A k čemu to je, prosím tebe?
0: No, že aby si věděl, jak se chovat a oblékat, abys v životě uspěl.
1: No tak to jo, to by mě zajímalo.
0: No, vidíš, vidíš. A? Tak tedy, za prvé. Než vyjdeš mezi lidi, vem na pomoc zrcadlo.
1: No čeprsk.
0: Ovšem tím se namyslí, že abys do něho koukal od rána do večera. To ne, to by byla marnivost.
1: Spíš odvaha.
0: Ty fakt. Koukni se na sebe, jak vypadáš.
1: No co bych se díval? Já se znám. Mám slušivý a praktický obleček.
0: Nedej se vysmát.
1: Náhodou, už v něm chodím 72 let a nikomu to nevadí.
0: No právě. Musíš jít s dobou. Jako úspěšný mladý muž bys měl mít kravatu, sako, mobil, aktovku a
1: trenky.
0: Nech si ty srandičky. Ale konečně, když už jsme u těch trenek, povšimla jsem si, čistota je základ.
1: Náhodou já si trenky měním.
0: Náhodou.
1: To není pravda. Jednou týdně.
0: Jednou týdně? Já omdlím.
1: No a s taťuldou a taťulda se mnou, abys věděla.
0: To raději nevědět. Já z těch tvých řečí dostanu alergii.
1: Alergii?
0: No.
1: Co je to?
0: Alergie?
1: No.
0: No, to je teď moderní slovo.
1: To jo. Ale co to znamená?
0: Osypeš se, když ti něco vadí.
1: No tak to bych musel být samej pupínek. Ale Máni, abys věděla, tak já jdu taky s tebou.
0: Nepovídej.
1: Povídám. Byl jsem se svou chorobou u léčitele.
0: A? Jo.
1: To je teď taky moderní.
0: Jo. A co ti řekl?
1: 100 korun.
0: No ne, já myslím, co jsi měl.
1: 20.
0: Co?
1: No, 20 korun.
0: Chceš ne, co ti chybí?
1: Přece 80 korun. To dá rozumné.
0: Hrvinku, prosím tě, soustřeď se, já myslím, co jsi měl za chorobu.
1: Bolesti v zádech.
0: Aha. A co ti na to ten léčitel poradil?
1: Abych si povolil kšandy.
0: Aha. A pomohlo to?
1: Ne.
0: Jak to?
1: Záda mě nebolej, ale zas mi pořád padají gatě. Je, hele, Máni, já už musím běžet.
0: Počkej. Kam spěcháš?
1: Taťulda přijde každou chvíli ze školy.
0: On chodí ještě do školy.
1: Ale ne. Má tam střídní rodičák v docela intimním kruhu.
0: Jak tomu mám rozumět?
1: No jenom učitelka a taťulda.
0: No tě prsk, ty jsi zase něco provedli.
1: Ne.
0: Ne?
1: Psali jsme slohovou úlohu, čím chci být, až budu velký.
0: A co jsi napsal?
1: Že chci v divadle rozdělovat role.
0: To je pěkná zodpovědnost, to je těžký.
1: Co by? Dáš na každý záchod jednu roli.
0: Už tě chápu.
1: No vidíš, no, to jsi taky jediná. Je radost vyměnit si s tebou názory.
0: Jo, to věřím. Přišla jsem s mýma a odcházím s tvýma. Tak čau.
1: Čau,

0: Dnes je 10. září.
1: A svátek má Irma.
0: Jméno Irma se osvobodilo ze starých, složitých, podobných jmen jako Irmgarda, Irmtraut a Irmhilda. Irmhilda. Představ si, že by se třeba Bibi jmenovala Irmhilda.
1: Vykládá se jako velká, silná a pevná.
0: To jméno tak zní Irma.
1: Takže, milé Irmy, ať vás nic nerozhází a přejeme vám všechno nejlepší.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Ráno byl Brouček první na nohou. Tatínku, už slunko zapadá. Vyčte, poletíme, kam jste letěli oknem. A tatínek vstával a maminka honem vařila snídani a pomodlili se a nasnídali se a už letěli. Jen zas pěkně poslouchej, volala maminka za Broučkem. A Brouček, že ano. Kmotříček už na ně pod dubem čekal, jen se pozdravili a letěli. Kmotříčka také volala, jen pěkně poslouchej. Beruška doložila, a neboj se. A jakoby se trochu smála. Brouček to zpozoroval, ale jakoby si toho ani nevšiml. Myslel na Janinku. Kmotříčku, nestavíme se u Janinky, ona včera u nás nebyla. Pane, také na to myslím, jestli ji nebolela hlava. Často ji bolívá. A takže se u ní na okamžik zastaví. Však to bylo u samé cesty. U háječku pod skalou vysoký vřes, už jsem tam kvetl červeně a bíle, a v tom vřesu mech jako samet, a v tom mechu na samé skále krásná, krásná chaloupka. Ale nikde nikdo. Černé lesklé dveře zavřeny, okénka celá z jednoho křišťálu zavřena a zastřena, a nikde nikdo. Broučkovi počínalo být ousko. To ona stůně, šeptal kmotříček. A tatínek šel až k samým dveřím a pozvolna zaklepal. Jen dál, ozvalo se to zevnitř. Tatínek otevřel a tu ležela Janinka na lůžku a měla hlavu zavázanou. Vždyť jsem si myslela, že jste to vy. Vítám vás, milý Broučku, já stonám. Ale milý Brouček se dal do pláče. I neplač, Broučku, vždyť já neumřu. Myslím, že se toho ještě dočkám, že tě pán Bůh naučí poslouchat. A přitom Janinka Broučka pohladila. Byla bych včera zas přišla, ale bolela mne hlava, až jsem musela ulehnout. Ale nic nepláč, to nic není. A Brouček už neplakal. Poletíme dnes, kam tatínek letěl s vaším tatínkem oknem. Tak, ale to už musíte letět, abyste nepřiletěli pozdě. A pěkně poslouchej, však tě pán Bůh naučí. A letěli. Slunko už bylo u samého západu. A tak honem přes potok, přes vrch, vedle lesa, vinicemi dolů, kolem města a tam za městem v krásné zahradě u cesty stál veliký krásný dům, okna náramně veliká a dveře ještě mnohem větší. A ta okna byla plná světla a ty dveře byly do kořán otevřeny a do těch dveří vcházeli pořád lidé, staří i mladí, hoši i holky. Kudy tam vletět? Okna byla všechna pootevřena. A tak tam vletěli tím prostředním nad dveřmi, sedli si dole na rám a dívali se. Od stropu dolů visely tři velikánské svícny a krásně svítily. Dole na zemi bylo plno lavic. Když kdo přišel, vkročil do lavice, zůstal chvilku stát, někteří se přitom dívali do klobouku a pak si pěkně sedli. Každý si přinesl pod paží dvě knihy a tu jednu otevřel. Až jeden vystoupil na takové lešeníčko, kde byl malý stoleček, a že budou zpívat. A zpívali. A tak krásně.

tam v první lavici u samého lešeníčka seděli dva hoši. Takový hezoncí a pěkně učesaní. Jeden drobátko větší a druhý drobátko menší. Kabátky a všechno měli jeden jako druhý, ale vlásky měl ten větší jasně kaštanové a ten menší krásně bílé. A dívali se do knížky a tolik zpívali.

Broučkovi se moc líbili. Skoro pro ně na všechno zapomněl. A vedle toho mladšího seděla taková krásná holčička. Byla celá černá a měla také krásné bělounké vlásky. Visely jí přes ramena a byly svázány modrou stuhou. A vedle té holčičky na samém kraji v lavici seděla velká silná paní, celá černá jako ta holčička, a klobouk měla také takový široký, že jí ani nebylo do očí vidět, a po stranách dolů jí visely krásné, jasně kaštanové kadeře. Tatínku, podívejte se, tamhle na kraji v té první lavici. Víte, to je ta paní, která včera otevřela to okno. Ba, snad to ona bude, zdálo se tatínkovi. Ale kmotříček do nich šťouchl, aby nemluvili tak nahlas, že už nespívají. A už nespívali. Ten na tom lešeníčku vstal a všichni vstali a on se počal modlit, že jsou nestateční lidičkové a že byli neposlušní, aby jim to Pán Bůh pro milého syna svého odpustil a svým duchem, aby je posvětil. Potom otevřel tam na stolečku velikánskou knihu a četl z ní, že poslouchati je lépe než obětovati. A když si zase sedli, tu on jim pěkně vypravoval, že Pán Bůh nechce od lidí obětí a dary, že má sám toho všeho dost a dost, až rozdává. A co lidé mají, to, že všecko od něho mají, takže on se nikoho o nic neprosí, ale to, že má rád, když lidé pěkně poslouchají a dělají to tak, jak on jim poroučí. A když to tak nedělají, to, že on si nemůže nechat líbit a ti neposlušní lidé, že nejhůř pochodí. Vidíš, však jsem ti to včera právě tak povídal, šeptal kmotříček Broučkovi. A až potud Brouček pěkně poslouchal, ale teď viděl, jak ten bělohlavý hošík loktem od toho kaštanového zavadil a prstem ukazoval na prostřední okno nad dveřmi. Vidíš je? Jsou tři. Ten jeden je ještě malý. Oba se dívali na Broučka a usmívali se. Tu řekl ten na lešeníčku amen. Všichni zas vstali a modlili se, pak zas zpívali. A když už vycházeli, dávali u dveří něco na talíř, až to cinkalo. Ti hoši také šli a ta holčička také a také tam něco dali. Toto cinklo. A kmotříček teď, že si musí popílit a svítit, aby to zas dohonili. Ale Brouček prosil, tatínku, počkejme, kam ti hoši půjdou, jestli jsou tam z toho domu. A tatínek by to byl také rád věděl. A hoši už byli venku v zahradě u brány. Tam stojí krásný kočár s párem krásných černých koní. Hoši už do něho vskočili, ale ještě čekají. A tu jde ta velká silná paní s těmi kadeřemi a vede tu černou holčičku za ruku. A sedli, kočí švihl do koní a už uháněli po silnici k městu. Broučci za nimi. Ale sotva jim mohli stačit. Tu napadlo kmotříčka. Vždyť my nemusíme za nimi. Oni si musí zajet městem. Poleďme tadyhle rovnou cestou k tomu domu a uvidíme, jestli tam přijedou. A Brouček skoro nechtěl. Ale když tatínek, že ano, a kmotříček také, že ano, tak letěli.

už jsou u samého domu, ale oni nezastavují. Letí pryč a pryč, ale přece ne. Tu najednou z čista jasna kočí u samých schodů před dveřmi zarazí, dveře se otevřou a jako by už na ně čekala služka v bělounké zástěrce a v bělounkém čepečku, běží naproti a chce jim pomáhat z kočáru. Ale hoši už byli dole a smáli se na ni. Za to holčička se dala sesadit a ta paní si dala podat ruku. Pěkně se na kočího ohlídla, usmála, zakývla hlavou a byli doma. Ach, to byl Brouček rád. Tatínku, já budu svítit tady v zahradě. Ano? A tatínek se radil s kmotříčkem a zdálo se jim, že ano. Ale, milý Broučku, to bys tu musel zůstat sám. My musíme tam, kde jindy, svítit. A Brouček, že ano, jen aby se pro něho stavili, až poletí domů. Tak jen pěkně sviť. Víš, co tam na lešeníčku povídal? A letěli tam v druhou stranu za město, kde vždycky svítili, a Brouček letěl do zahrady. Chtěl svítit, ale v těch dvou oknech světlo bylo. A tu viděl Brouček, jak si v tom pokoji sedala ta velká silná paní a ta holčička a ti hoši kolem stolu. Na něm stál kotýlek s kohoutkem a pod ním hořel modrý plamínek. Už to strašně syčelo. Paní měla před sebou bílou kombičku a čtyři šálky, postavila kombičku ke kotýlku, zatočila kohoutkem a vařící voda se jen valila. Pak, že se budou modlit. Sepjali ruce, sklonili hlavu a ta holčička se modlila krásně nahlas takovou pěknou modlitbičku. A Brouček poslouchal. Už byl u samého okna. Okno bylo otevřeno. Brouček viděl až do pokoje a sedl si u okna na stolečku, na knížku. Ta paní nalévala do šálečku. Služka měla pro ty hochy pomazánku už namazanou. A Pavlíku, o čem se dnes kázalo, pověz, ptala se paní toho bělohlavého. Že máme pěkně poslouchat, tak si to pamatuj. A ta slova si zas všichni zopakujeme. A nejdřív řekla ta paní, aj poslouchati lépe je, než obětovati. A pak to řekl ten kaštanový, pak ten bělohlavý, pak ta holčička a naposledy tam vzadu to opakovala ta služka. Ale ten bělohlavý se jaksi ohlédl. Fredo, vidíš ho? A už běžel na milého Broučka. Jenže Brouček nečekal a honem zas oknem ven. Ale dostal strach, co kdyby ho ten hošík byl chytil. A tak letěl na hrušku a sedl si na samý vrcholek. Měsíček jak rybí oko, hvězdičky se jen

naslouchal. Potom sletěl z hrušky a pěkně po zahradě svítil. Však tam byli ještě jiní broučci a pořád na sebe volali zdař Bůh, zdař Bůh. A ta zahrada byla taková veliká a krásná. Ale tu slyší brouček od domu krásnou hudbu, náramně krásnou. A když přiletěl trochu blíž k oknu, tu viděl toho kaštanového sedět u takové almárky a klepat na takové černé a bílé klapky.

ale ten bělohlavý už běžel zas k oknu a proto brouček raději zpátky. Však to dlouho netrvalo, ta krásná hudba přestala a světlo se z pokoje ztratilo. Tam v těch oknech u samé střechy vpravo se na chvilku objevilo, ale pak zas zmizelo. Jen v jednom okně zůstalo. A brouček svítil a svítil. Když už ho bolela křídelka, sedl si na hrušku na samý vrcholek. Tam někde daleko kohout zakokrhal, sotva ho bylo slyšet. Ale hned se ozvalo tady blíž, kikirihý, a hned zas kikirihý, a pořád kikirihý, kikirihý, až tam někde daleko za městem. A to okno se otevřelo. Ta velká silná paní se dívala na všechny strany vzhůru a dolů, po celém nebi, po všech hvězdách a po všech broučcích. Něco povídala, ale nebylo jí rozumět. Pak se okno zavřelo, světlo zmizelo, ale hned vedle v okně se objevilo a hned zas v třetím okně a za chvilku ve čtvrtém okně, až se pak ztratilo. Myslím, že se maminka dívala na děti, jestli pěkně spí. A když tak brouček sedí a dívá se, kdo tu najednou volá? Stař Bůh! Stař Bůh! To byl tatínek. Neměl tam jaksi pokoje a kmotříček mu to vymlouval, ale on si to nedal vymluvit a že se přece jen poletí na broučka podívat. A brouček se smál, tatínka hned nepoznal. Myslel, že je to nějaký jiný brouček a řekl mu zdař Bůh. Ale to byl tatínek. Co pak, broučku, nesvítíš? Něco ti je? I tatínku, já jsem svítil a teď si odpočívám. A ta paní zas byla u okna, ale už spí. A ti hoši také. A ta holčička také. A tatínek byl rád, že broučkovi nic nebylo a že se nebál. A tak, aby jen svítil. A brouček svítil a tatínek zas letěl a svítili, až se hvězdy počínaly ztrácet. Tu se stavili tatínek a kmotříček pro broučka a letěli domů. Za potokem se pustil kmotříček vpravo přímo pod dub a tatínek s broučkem přímo pod jalovec. A tam někdo stál, venku před chaloupkou, ba byli dva. A ten jeden, to byla maminka, ten druhý, to byla Janinka. A hlava jí už nebolela a že nemohla včera přijít, takže přišla dnes. No, tatínku, jak pak hodně brouček poslouchal, ptala se maminka. A tatínek se usmíval, i snad to půjde. Maminka se podívala na Janinku a měla radost. A Janinka měla také radost. Zůstala před chaloupkou v trávě. Brouček si sedl vedle ní a povídal, co ten na lešeníčku kázal, jak se na něho ti hoši dívali a jak se jmenují. A ten menší, že ho chtěl chytnout, ale on, že mu uletěl. To se však Janince nelíbilo. Poslouchej, broučku, jestli ty tomu hochovi nedáš pokoj, uvidíš, že se ti to nevyplatí. On je stotě udeřit, až by tě zabil. To ti povídám, ať s ním víckrát nic nemáš.

0: Uhněte mi z cesty, teta! Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Hory Fuji. Pohádka japonské poštovní známky. Výrobce zrcadel v městě Edu měl syna. Ale otcovo řemeslo se chlapci valně nelíbilo. Postavím se před zrcadlo a v zrcadle se ukáže můj obraz. Poodstoupím od zrcadla a obraz zmizí. Chtěl bych se vyučit umění, které obraz uchová. Tak vstoupil Katsushika Hokusai, jak se chlapec jmenoval, do dílny mistra Shunsho, tiskaře a učitele kresby. Pod jeho vedením kreslil na papír návrhy divadelních kostýmů a tisků podobizny herců a hereček. Ale ani tady se mladíkovi nelíbilo. Papír, i když nese obraz všelijaké rozmanité krásy, je smrtelný. Rozhodl se proto, že se vyučí umění uiko-e. Umění uiko-e bylo umění vznešené. Buddhističtí mniši vyřezávali výjevy z Buddhova života do dřevěných špalíčků a ty přetiskovali jako doprovodné obrázky k textům posvátných náboženských knih. I když je papír smrtelný, obraz vyřezaný do dřeva má život delší a dá se tisknout znova a znova na další papír. Obraz, byť výjev ze života pomíjivého, prchavého, zůstane ve dřevě jako stálé poselství o tom, co umělec řezbář viděl a cítil. I vstoupil mládenec do dílny, kde se rodily knihy. Rodily se ze souhry čtyř. Malíř maloval, rytec ril kresbu do dřeva, tiskař přetiskl dřevořezbu na papír a vydavatel se postaral o konečnou podobu knihy. Mladík byl v tiskařské dílně malířem i dřevorytcem. Kreslil tenkým štětcem na hedvábný papír, ten nalepil na špalíček sakurového dřeva a pak svou kresbu do dřeva přeril. Tiskař přenesl dřevořezbu na papír s vlákem čínského papírovníku. Vybarveny do barevné krásy byly ty listy příbuzné kráse japonské přírody, proměnlivé od jara do podzimu i jemné jako brokátové látky. Postavy dřevorytů ožívaly v mysli mladého umělce v příběhy.

0: bezkvapkových světů. Květy na jejich kimonech se rozvíjely, vonily, měnily se v zahrady plné kouzel. A mladý umělec zatoužil vyjít z dílny zavisněnými příběhy ven do široké krajiny. Tak se stal tulákem v ostrovní říši. Společníky mu byli štětec, tuš, ostrý nožík, souprava dlátek s hlubšími i jemnějšími žlábky a dřevodala spanilá sakura. V pohádkové říši, kam se odstěhoval z obyčejného světa, rozprávěl s vílami, které si hrály ve vodopádech, až doputoval k posvátné hoře Fuji. Když se chystal nakreslit horu, aby přenesl její podobu na špalíček sakury, poslala k němu hora spanilou dívku. Umělci se zdála krásnější než všechny gejši, které v čajovnách nalévali unavenému poutníkovi čaj. Dívka řekla, jsem poselkyně hory Fuji. Má paní, hora Fuji ti vzkazuje, abys nedělal marnou práci. I když tvé nožíky mají jemnost a ostří měsíčního paprsku, nedokážou vyrýt do dřeva krásu hory Fuji. Katsushika Hokusai odpověděl. Vyřiď své paní hoře Fuji, že umělce vábí krása tím víc, čím těžší je ji dostihnout. Podíval se k hoře, která vstávala do nebeské modři, jakoby tanečnice zdravila zdviženými pažemi vycházející slunce. Fuji je krásná. Vybarvím jí suknici sytě červenou barvou tan a zasněženou hlavu vybarvím jemně růžovou barvou beni. Slunce ji oprášilo zlatým pelem. Až přitisknu dřevoryt na hedvábný papír, popráším list měděnými pilinami. Pokračoval v práci a sám se podivoval tomu, jak se od hodiny k hodině podoba hory mění. Však už tu byla poselkyně znovu. Lidiči krásy, moje paní hora Fuji, posvátná všem lidem ostrovní říše, se zlobí černým hněvem. Umělec odpověděl. Hněv tvé paní je černý jako vlasy gejš a blesky z něj trčí jako jehlice, jež poutají účesy žen. Pro větší lesk jsem namíchal barvu s kryhem. Zálibně se díval na první i druhý list s obrazem hory Fuji. Hora Fuji po ránu, Fuji před bouří. Krásná v obojí podobě. Než slunce přeplulo oblohu, byla u Katsushiky víla poselkyně s třetím vzkazem. Má paní, hora Fuji ti vzkazuje, aby ses nepokoušel uvěznit její krásu v dřevěném obraze. I kdyby ti sakura dala dobré dřevo a ty si je vyhladil do hladkosti zrcadla, nebude vězněm hora Fuji, ale ty sám. Věz, že moje paní má bohatší šatník než všechny císařské milostnice a ty se budeš honit za jejími proměnlivými podobami, až se k hoře Fuji připoutáš k nevysvobození. Víla rozevřela svou náruč. Znáš pohádky o vílách? Já jsem jedna z nich. Vezmi si mne a nepokoušej se polapit do svého díla horu Fuji. Ale Katsushika Hokusai neměl oči pro její krásu. Miluji horu Fuji, řekl víle. Má paní, hora Fuji ti posílá poslední varování. Chceš-li být doživotně milencem hory, věz, že má paní je žárlivá. Promění na tvých obrazech vlny mořských příbojů, které si maloval v ramena chobotnice a těmi zahubí každou krasavici, kterou bys v budoucnu namaloval. Umělec odpověděl. Teď neruš. Chci zachytit horu Fuji v
1: převleku z měsíční záře.
2: Buď tedy doživotním vězněm hory Fuji!
0: Tak se stal dřevorytec Kasušika Hokusai doživotním poutníkem za krásou hory Fuji. Když byl na konci své životní pouti, zůstalo po něm album 100 podob hory Fuji a poslední vzkaz hoře. Má paní Fuji, chtěl jsem ve dřevě zachytit krásu té země, již si císařovnou. Síly mi vyschly a suchý, lehčí než podzimní list, se vznesu do volnosti. Zůstaneš věčně krásná a listy v mém albu jsou odleskem krásy prchavé.

ale jeho podoby hory Fuji se dostaly na japonské poštovní známky a jejich bezpočet. A na všech je hora Fuji jinak.

0: Krkouni. Aneb dobrodružství na planetě Bimbuli. Na námět Romany Andělové napsala Zuzana Pospíšilová.
1: Byl jsi někdy dlouho nemocný? Nebo snad v nemocnici? Zkrátka zažil jsi někdy nudu? Hrozná věc. Ale nic v našem životě není přece náhoda. Věříš na zázraky? Myslím, že bys měl. Protože mně se opravdu jeden takový stal. Tím zázrakem je planeta Bimbule, kterou ti chci právě představit. Doufám, že tě očaruje stejně jako mě.
2: Moc mě těší, že ti můžu představit planetu Bimbuli a provést tě všemi jejími taji a kouzly, která skrývá. Věř nebo ne, od země nás dělí jen ždibínek duhové cesty. Ale pšš, to si nech jenom pro sebe. Nerada bych uvítala na Bimbuli nějaké darebáky a zlouny. Těm je k nám vstup přísně zakázán. Provedeme tě Bimbulí zemí. Seznámíš se s profesorem Bimbulíkem a křehoučkou Bimbulinkovou vílou Bimbulinkou se srdíčkem na dlani. Možná se ti občas zamotá ze všech těch jmen jazyk, ale ani já na tom nejsem o nic lépe. Nemysli si. Zaručeně nejvíc legrace si jistě užiješ s mými kamarády krkouny. Ovšem pozor, nejsou ani krkaví, ani hamouni. Prostě na mě jen neustále vystrkovali ze všech koutů své zvědavé krky a díky nim dohlédli vždy mnohem dál než já. Tak prostě krkouni. Jejda, málem jsem zapomněla říci to nejdůležitější. Že jsou to moji oživlí plyšáci. Ale pšš, to je strašně tajné. Vlastně tu nejsou tak úplně náhodou. Přála bych si, abys na našem výletě na Bimbuli zažil spoustu zábavy. Ať se ti na ní líbí stejně jako mě, skrkouny. Tvoje Adélka.

0: Honzík čte dobrodružnou knihu. Najednou se se zářícíma očima podívá na matku a nadšeně říká:
1: Mami, až vyrostu, budu pirát.
0: Ano, miláčku, povídá zamyšlená maminka. Ale musíš se moc dobře učit.
1: Piráti se neučí.
2: To si už dá ta maminka četla noviny, viď? A že ti dává pozor.
3: Už nikdy nebudu chytat veverky. Nebudu. Protože to tak špatně dopadlo. Slunil jsem se na zahradě, trochu jsem i podřimoval. Najednou mě cosi ťuklo do hlavy. Za chvilku mi zas něco cvrnklo do ucha a pak spadla zrovna vedle mne větvička a tak pořád. Dívám se a vidím, jak nade mnou na stromě sedí veverka, uhryzne větvičku, hodí ji po mně, pak schová tváře v předních tlapkách a hyňá se. Měj mě ráda, řekl jsem si a podřimoval jsem dál. Ale veverce to nedalo, slezla ze stromu a začala kolem mne hopsat a pořád blíž. Vždycky na chvíli si sedla, čumáček do předních tlapek, že mě nechytíš, tak mě pořád dopalovala a já nic. Když mě ale přeskočila, vyskočil jsem za ní a veverka na strom. S tebou je konec, to umím taky, křičím za ní. Veverka uhání až do vrcholku stromu. Já za ní. Ona na tenkou větev, já za ní. Ona ještě na tenčí větev a já jsem dostal strach. A ona po tenké větvi hup na druhý strom, tam se posadila tlamičku do pacek a
0: nechytíš.
3: To už jsem viděl taky. Ale jak teď dolů? Hrozně jsem se bál, abych nespadl. Začal jsem bečet a bylo mi jedno, že se veverka směje. Kňoural jsem, křičel jsem víc a víc, až přišel můj člověk. Vylezl na strom, aby mi pomohl dolů. Když už byl skoro u mne, když už mě skoro držel, udělala větev prásk a letěli jsme oba. Já po kočičím spadl na všechny čtyři, on po člověčím všema čtyřma vzhůru. Ležel a vůbec se nehýbal. Já mu sedl na prsa, vouskem jsem ho hladil po tváři a velice jemně jsem mu předl do ouška. Ale on nic. Viděl jsem, že je zle. Za chvíli přiběhla taková menší nestvůra, co má oči, které vpředu svítí bíle a vzadu červeně. Z ní vyběhli dva lidé, celý bílí, neodehnali mého člověka, popadli a tatida. A byli všichni pryč. Když už byla docela tma, přinesli toho mého a položili ho do jeho pelíšku. Měl hlavu celou bílou a jednu tlapku celou bílou. Ta tlapka byla těžká a vůbec nemohla hladit. Sedl jsem si u jeho pelíšku a přišla na mne taková lítost, že jsem musel zpívat smutnou písničku o tom, že mému člověku není dobře. Já jsem to všechno zavinil. Bylo mi velice těžko. Po dlouhé chvíli si mě můj člověk zavolal do svého pelíšku. Já položil hlavu na jeho tlapku, co byla celá bílá a těžká a žalostně jsem naříkal. On mě druhou tlapkou hladil. Potom usnul a já vstal a napsal jsem slavný slib. Už nikdy nebudu honit beverky.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Co jsi smutný, Piggy?
3: Oj, Hanko.
2: No?
3: Hanko.
2: Co?
3: Já jsem se tě chtěl na něco zeptat.
2: Tak směle do toho.
3: Hanko, co mám dělat, když jdu za medvědem Hugem?
2: Hmm.
3: A medvěd sedí a čte knížku a já mu řeknu, medvěde, Hugo, hraj si se mnou. A medvěd mi říká, no ale já nevím na co.
2: Jo, tak to já ti poradím. Dvě věci. Buď můžeme pro medvěda Huga vymyslet nějakou soutěž, anebo budeš muset jít za Vojtou, protože ten jako sportovec tě určitě ve štychu
3: nechá. Hanko, když Vojtovi řekneš slovo soutěž,
2: tak
3: Vojta bude dělat úplně všechno.
2: Já vím, takže pojďme zpátky k medvědovi, protože o toho nám jde, aby nebyl tlustý, aby byl pohyblivý. Hm. Tak co si myslíš, že by ti medvěd řekl na to, kdyby dneska jsem tě já naučila skákat s nožmo a po jedné noze z místa. A ten z vás, kdo skočí nejdál, tak vyhraje.
3: Jo, takže já bych řekl tohle, Hugo, budeme skákat s nožmo z místa soutěž a Hugo vytáhne encyklopedii a bude hledat, co to je s nožmo.
2: Tak jo, já ti to všechno vysvětlím. Nejdříve potřebujeme, jestli by vůbec se dal medvěd přemluvit ke sportování.
3: Dá,
2: tak jo.
3: Takže je dobrý plán.
2: Takže, ahoj Hugo.
3: Ahoj, Hugo.
2: Já jsem dneska přišel s nápadem, že budeme skákat. Co říkáš?
3: Budeme dneska skákat, co říkáš?
2: No, a co, kdybychom si zasoutěžili? Prostě, kdo z nás skočí dál?
3: No, a bude výhra?
2: Jaká bude výhra? To Hanka teprve vymyslí.
3: Dobře, výhru ti Hanka teprve vymyslí.
2: No, tomu neříkej.
3: Já, ne.
2: Tomu neříkej. Jaká bude výhra? To se uvidí, až časem teď musíme natrénovat samozřejmě ten typ toho skoku, aby jsme pak věděli, kdo z nás vyhraje a kdo z nás se prostě na tu výhru bude těšit.
3: Dobře.
2: Takže budeme skákat s nohama u sebe. Jo, péruj v kolenou, používej ruce dozadu, dopředu a až ti řeknu teď, tak skočíš ze startovací čáry co nejdál oběma nohama dopředu. Ještě ti doporučím, aby si ty nohy dal lehce před svoje tělo, je to velmi těžké, a dopadnul tam napřed na paty a teprve potom na špičky. A pozor, nesmíš kecnout zadečkem na zem, protože to by ti délku toho skoku zkrátilo.
3: Zkrátilo o ten zadeček. To znamená, že já si nejdřív musím nakreslit startovní čáru.
2: Takže udělejte si čáru křídou na zemi, nebo tam položte švihadlo, nebo si tam dejte vařečku.
3: Kraj koberce.
2: Jdeme, špičky máme na okraj koberce na startovací čáře. Pérujeme v koleno. Pozor, odraz, teď letím. Bum.
3: Stojím.
2: No, tak teď jsem tě pěkně trošinku předběhla, ale přeskočila, ale to vůbec nevadí. Protože
3: jsi gymnastka, na tebe já nemám.
2: Ne, já jsem hlavně trenérka, takže já ti musím jako správný trenér říct, že si ty nohy nechal za sebou. To prostě pak tě přeskočí úplně každý, i možná ten medvěd. Takže my jsme si v začátku říkali, že ty nohy při tom výskoku musím dávat dopředu.
3: Jo, když letím v tom vzduchu.
2: Jo. A pak přeskočíš i Vojtu Kocoura.
3: Dobře. Tak schválně.
2: Jdeme. Startovací čára, špičky na ní. Pérujeme.
3: Ano, odraz,
2: hop. A super, podívej se.
3: Já jsem skočil dál.
2: Jsi o půl metru dál. Výborně.
3: To je hodně.
2: Tak ještě jednou, do třetice. Kolik mají atleti pokusů? To ti klidně řeknu.
3: Atleti, kolik mají
2: pokusů, když skáčí do dálky?
3: No, nevím. Kolik jim kdo dá? Tři.
2: Takže teď máš poslední možný.
3: Takže myslíš, že až budeme s Hugem trénovat, abychom porazili Kocoura Vojtu, tak taky tři?
2: Taky tři.
3: A když budeme trénovat, tak můžeme víc.
2: No, ale vy si uděláte takovou soutěž, že ty tři vás vždycky budou motivovat k tomu nejlepšímu výkonu. Připravíme se. Pozor, odraz. Letím. Teď. Vidíš to? Takže to je jeden typ soutěže, kterou můžeš motivovat našeho
3: Huga, aby Huga vstal z postele.
2: A nebo můžete skákat po jedné noze. A to možná bude, no, neříkám, že jednodušší. Pojď, takže stoupni si na pravou nohu. Odraz se ze startovací čáři, kde máš umístěnou špičku.
3: Po jedné noze, jak daleko skočím?
2: Jenom jeden pokus máš. Připrav se. Pozor, skoč, teď, hop! No, bylo to takový pomalý. No, chtělo by to asi se odrazit.
3: Větší švih.
2: Takže, dej nohu nahoru. Stojnou, pokrč kolenu. Musíš spevnit všechny svaly u páteře. 3, 2, 1, skoč, hop! A to už bylo lepší.
3: A chce to pořád mít kolínko povolené, víš?
2: Nesmíš stát právě na té stojné noze, která má dopnuté koleno. Pořád musí být pokrčené.
3: Bych zkusil druhou nohu.
2: Tak zkus, protože každý máme jinak nohu posílenou. Piggy. Myslíš si, že tohle by ti stačilo? Já totiž dneska strašně pospíchám, já se hrozně omlouvám.
3: Já teď zajdu k Hugovi, Hanko.
2: Přesně
3: ty
2: tak.
3: Běž trénovat děti.
2: Ano.
3: Já zajdu k Hugovi,
2: ano.
3: A budu trénovat
2: Přesně
3: Huga.
2: Tak.
3: A pak si dáme soutěž.
2: A já vám upeču něco dobrého. A to bude právě ta výhra. Co říkáš třeba na jablečný koláč?
3: To si dá Hugo líbit.
2: Ne, on si třeba dá líbit i Piggy, protože ho bude chtít přeskočit.
3: Tak Piggy si dá vždycky líbit jablečný koláč.
2: Tak jo, utíkej za medvědem a já se s tebou loučím. Ahoj.
3: Ahoj, děkujeme.
0: Byla zima, padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
1: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
0: Vochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá.
1: Co pak chceš, Vochomůrka? Vejce, ale veselé,
0: řekl Vochomůrka. Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů k pařizové chaloupce.
1: Of, jach, to jsem se s tebou ale pořádně nadřel, povídá Vochomůrka vejci. Ale teď se svezu taky já.
0: Posadil se na sáňky za vejce, odrazil se patami a jedou. A tchoř Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek a tiše si počítá do vousů.
1: Až řeknu 7, tak to vejce popadnu.
0: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned 3 tlapkami. Strčil do Vochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň a co nevidí. Vochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchoř Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Vochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
1: Přece si nenarazím nos.
0: Zaprskal tchoř Šuperka, který se hnal 3, přeskočil chaloupku a běžel dál. Vejce se začalo spokojeně usmívat a protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařezové chaloupce veselo celou zimu.

0: Dnes je 10. září.
1: A svátek má Irma.
0: Jméno Irma se osvobodilo ze starých, složitých, podobných jmen jako Irmgarda, Irmtraut a Irmhilda. Irmhilda, představ si, že by se třeba Bibi jmenovala Irmhilda.
1: Vykládá se jako velká, silná a pevná.
0: To jméno tak zní Irma.
1: Takže, milé Irmy, ať vás nic nerozhází a přejeme vám všechno nejlepší.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Děkujeme. Až ten jarno to přijde.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Žabí panenka. Žili jednou muž a žena. Měli tři syny. Fernanda, Antonia a Miguela. Chlapce jako jedle. Ale jinak už neměli nic. Byli chudí. Tak chudí, že div neumřeli hladem. Jednoho dne řekl nejstarší syn otci. Otče, půjdu do světa. Třeba někde najdu štěstí a vydělám trochu peněz. Potom se vrátím a koupím ti aspoň políčko, abyste nemuseli s matkou tak nuzovat. Otec to Fernandovi rozmlouval. Matka měla strach, že se už nikdy nevrátí, ale nakonec ho přeci jen pustili. Na zítří přišel za otcem Antonio, prostřední syn, a řekl: Otče, dovolil si bratrovi, aby odešel do světa. Pust mě také. Jeden z nás bude mít určitě štěstí. Co tva odešel, řekl Miguel, nejmladší syn otci. Podívej se na mě, otče. Oba mé bratry si pustil z domova. Přece nechceš, abych já zůstal sedět doma. Půjdu také. Otec i matka mu to dlouho rozmlouvali, ale nakonec ho přece jen pustili. A tak i třetí syn odešel.
1: Zatím už přešel Fernando 7 údolí a 7 řek a pořád ještě nepotkal štěstí. Bylo k polednímu, slunce pálilo, Fernandovi bylo horko a nohy ho bolely. Lehl si do trávy nad řekou a naslouchal, jak mu nad hlavou ve větvích topolu šumí horký vítr. Najednou však zaslechl ještě něco. Jakoby ve větvích zpíval slabý a jemný dívčí hlásek. Hlásek byl silnější a silnější a zpíval tak krásně, že se Fernandovi svíralo srdce. Když hlas dospíval, Fernando povstal a zvolal: Nikdy jsem neslyšel tak krásný zpěv. Jestli jsi tak krásná, jako umíš zpívat, sestup z větví a vezmi si mě za muže. Ne, nepůjdu, odpověděl dívčí hlas. Já vím, že si mě nikdy za ženu nevezmeš. Fernando ji prosil a přemlouval, až ji nakonec přemluvil. Dobře, zašeptal dívčí hlas, skočím dolů do trávy, ale stejně si myslím, že mě nebudeš chtít. Fernando nastavil náruč, aby ji chytil, ale do trávy skočila jen maličká zelená žabka. Díval se dál do větví a volal netrpělivě: Tak skoč, čekám na tebe. A z trávy se ozvalo: Už jsem tady. Co pak mě nevidíš? To jsi ty, řekl Fernando zklamaně. Představoval jsem si tě trochu jinak. Ne, tebe nechci. Přece uznej sama. Co bych dělal se žábou? Obrátil se k ní zády a šel dál do světa.
0: Netrvalo dlouho a k topolu přišel Antonio. Ulehl do trávy, aby si odpočinul, a za malou chvíli uslyšel ve větvích topolu zpěv. Poslouchal jako očarován. Potom vstal, zdvihl hlavu k větvím a zvolal: Jestli jsi tak krásná, jako máš krásný hlas, sestup ke mně a vezmi si mě za muže. A rozprostřel do trávy kabát, aby mohla skočit. Na kabát skočila malá zelená žabička. Antonio se lekl, zamračil se a řekl: Podvedla si mě, proč si mi neřekla hned, že jsi jen obyčejná žába? Nejsem obyčejná žába, odpověděla žabička, jsem žabí panenka. Antonio zavrtěl hlavou. Vůbec se mi nelíbíš. Co bych si počal s žábou, i když umí zpívat? Jen vylez zpátky na strom a zpívej si, jak dlouho budeš chtít.
1: Netrvalo dlouho a pod topolem se zastavil nejmladší Miguel. Lehl si do trávy, klobouk stáhl do čela, aby mu do očí nesvítilo polední slunce, a chystal se na chvíli si zdřímnout. Sotva zavřel oči, uslyšel, jak ve větvích zpívá dívčí hlas sladkou písničku. Posadil se a zvolal: moc tě prosím, pojď ke mně dolů a vezmi si mě za muže. Ne, odpověděl hlas, to neudělám. Už tudy šli dva mládenci a oba mě prosili, abych skočila dolů, ale pak se ke mně obrátili zády a nechtěli mě. Miguel však prosil a prosil, až Žabku uprosil. Dobře, řekla váhavě, já tedy skočím. Polož do trávy kabát. A skočila.
0: Miguel se na ní úžasle podíval a zvolal: ale ty jsi přece obyčejná žába. Nejsem obyčejná žába, řekla zelená žabka. Jsem žabí panenka. Miguel si klekl do trávy, podíval se na ní zblízka a řekl: musím uznat, že opravdu vypadáš jako panenka, ale máš zelené vlasy. Vlastně jsi celá zelená, trochu jako panenka, trochu jako zelená žabka. Co teď uděláš? Zeptala se žabí panenka. Miguel si povzdechl. Slíbil jsem, že si tě vezmu, tak co mi zbývá? Budeš mi aspoň zpívat. Strčil panenku do kapsy, šel do nejbližší vesnice a tam si vzal žabí panenku za ženu. Sotva bylo po svatbě, vydal se s panenkou v kapse na další cestu.
1: Přešel mnoho řek a údolí, lesů i hor, až došel do velkého města na břehu moře. Prohlížel si náměstí, ulice i zahrady, až v té poslední ulici našel dva domy a v nich své dva bratry. Oženili se s bohatými nevěstami a nad chudým bratrem ohrnovali nos. Víš co, řekli mu, když chceš, můžeš u nás zůstat a sloužit nám. Přespávat budeš ve stáji na slámě. Miguel poděkoval a řekl: dobrá, zůstanu u vás. Mám radost, že jste se tak dobře oženili. Ožeň se také, už klíbli se bratři. Stačí, když si najdeš bohatou nevěstu. To nejde, zavrtěl hlavou Miguel. Já jsem se už oženil. A vytáhl z kapsy žabí panenku. Bratři se rozesmáli, až jim tekly z očí slzy. Když se konečně přestali smát, Miguel se zeptal: a napsali jste už otci a matce, že jste se tak dobře oženili? Nenapsali, odpověděli bratři mrzutě. Neměli jsme napsaný čas. Tak jim ještě dnes napíšeme, zvolal Miguel, a tím uděláme radost.
0: Uběhlo několik týdnů a přišla odpověď. Otec s matkou napsali, jak je ta zpráva potěšila, a prosili nevěsty svých synů, aby jim poslali 3 vyšívané šátky. Miguel zesmutněl. Večer nemluvil, nejedl, seděl a díval se do země. Žabí panenka se zeptala: co pak tě trápí, stalo se ti něco? Miguel si povzdechl a pravil: otec s matkou chtějí, aby jim nevěsty poslali vyšívaný šátek z hedvábí. To je u nás takový zvyk, když se synové ožení. Škoda, že jim nemůžeš zaspívat, určitě by měli velikou radost. Třeba jim ještě někdy zaspívám, řekla žabí panenka, ale teď jim pošlu vyšívaný šátek. Ale kde ho chceš vzít? Zeptal se Miguel. Jenom si nedělej starosti. Vezmi mě k moři a hoď mě do vody. Uvidíš. A vrátíš se mi? Zeptal se Miguel. Bylo by mi bez tebe smutno. Žabí panenka se usmála. Vrátím, protože jsem s tebou šťastná.
1: Miguel vzal tedy žabí panenku do kapsy, šel k moři a hodil ji do vody. Netrvalo dlouho, žabí panenka se vynořila znovu nad hladinu a podala mu hedvábný šátek, průsvitný a lehonký jako z mořské pěny. A celý byl vyšívaný zlatem a stříbrem. Když ho uviděli manželky obou bratrů, zbledli závistí. Všichni poslali šátky rodičům a zanedlouho dostali odpověď. Otec a matka psali, že by rádi poznali nevěsty. A zvali je, aby k ním všichni přijeli. Oba starší synové se hned domluvili, že pojedou co nejdřív. Jen Miguel sklonil hlavu a nevěděl, co má dělat.
0: Večer nepromluvil slovo, nejedl, seděl a mlčel. Žabí panenka mu vyskočila z kapsy, usmála se a řekla: tuším, co tě trápí, ale přece mě nenecháš doma. To víš, že pojedeš také, proč bych tě měl nechávat doma? Večer před odjezdem řekla žabí panenka svému muži: odnes mě zase k moři, hoď mě do největší hlubiny a zítra ráno si pro mě přijď.
1: Miguel ji odnesl k moři. Šel pomalu a váhavě. Nechtěl se s žabí panenkou rozloučit. Na břehu ji ještě jednou poprosil, aby se určitě vrátila, a hodil ji do největší hlubiny. Potom se vrátil domů a bylo mu smutno. Na zítří, ještě před východem slunce, se rozběhl k moři. Už z dálky volal: žabí panenko, žabí panenko, kde jsi? Z malé zátočiny mezi skalami zaslechl zpěv, který tak dobře znal. Doběhl k zátoce a strnul. Před ním stála dívka krásná jako den. Zlaté vlasy jí splývaly až k pasu. Usmála se na něj a řekla vesele: copak mě nepoznáváš? Já jsem přece žabí panenka, tvá žena. Miguel ji objal a nechtěl ji pustit. Žabí panenka řekla: musíme si pospíšit. Tvoji bratři už jistě odjeli. Tady za skálou čeká kočár s koňmi.
0: Miguel se obrátil, uviděl zlatý kočár a nemohl uvěřit, že je to všechno pravda. Nasedli do kočáru a rozjeli se k rodičům tří bratrů. To bylo překvapení. Ženy dvou starších bratrů nemohly závistí ani promluvit. Marně je Fernando s Antoniem utěšovali. Otec a matka byli šťastní. Největší radost však měli z žabí panenky a nechtěli se od ní odloučit ani na chvilku.

0: jedné knížce od pana Hrubína. Takovou krásnou básničku.
1: V téhleté.
0: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
0: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti. Mhm.
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
0: Proč pak pořád ryješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
0: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Žil kdysi na severu Zeleného Skotska ovčák jménem Patrik. Byl šťastný na pustých kopcích celý rok, ale nejvíc se těšil vždycky na jaro. Jednou se ale jaro přihnalo na větrném koni. Březnový vítr nabral sílu ve skalách a v roklích, zakroužil nad vřesy a vtrhl na pastviny. Ovce se vylekaně zhlukly do kruhu hlavami k sobě, ale vítr se jim přehnal po hřbetech, stočil se do víru a rozehnal se po Patrikovi. Popadl jeho parádní pletenou čapku a fíj, už s ní zmizel do mraků. Patrik vyběhl na nejvyšší kopec, křičel a mával, ale kde pak by březnový vítr dohonil? Ta čapka byla pěkná, ale Patrik měl ještě dvě, lepší v zásobě. Ale nemyslete si, že jí s lehkým srdcem oželel. Nejdřív byl mrzutý, pak rozlobený a nakonec si řekl, že to větru nedaruje. Na zítří ráno byla obloha modrá a vymetená. Patrik seděl na kameni a zlost už ho přešla. A právě v tu chvíli se březnový vítr v jeskyni probudil. Ve skalách nabral sílu, zakroužil nad vřesy a vtrhl na Patrikovi pastviny. Tady se stočil do víru a fíj, čapku popadl a zmizel s ní do mraků. Březnové počasí na kopcích je studené. Patrik se musel vrátit do salaše pro svou poslední a nejsvátečnější čapku, kterou si chtěl vzít poprvé, až bude v městečku jarní trh. Tuhle čapku mi už nikdo neukradne, jakože se Patrik jmenuju, zakřičel do kopců. Potom zase čapku sundal a pevně k ní přišel lněnou stuhu, kterou si pak přivázal na uzel pod bradu. Zkusil za čepici zatahat, ale seděla mu na hlavě, no, jako přišitá. Pak se posadil na kámen a čekal. Nečekal dlouho. Vítr ve skalách nabral sílu a vtrhl na pastvinu, proletěl po hřbetech ovcí, šlehl jako byč a fíj, a mátl po Patrikově čapce. Cloumal s ní, trhal, ale marně. Patrik vyskočil na kámen a rozpřáhl ruce, aby nestratil rovnováhu. A najednou narazil na něco pevného. Stiskl a poznal, že to jsou ramena nějakého neviditelného obra. Stiskl víc a slyšel, jak v obrovi zapraskaly kosti. Holá, tak takovýhle ty jsi chlapík, březnový větře, zvolal Patrik. Dělej, co dělej, už tě nepustím. Ale vítr se nevzdával. Na chvíli vyklouzl z pevného sevření, Patrik ho však znovu popadl a pustil se s ním do křížku. Netrvalo dlouho a březnový vítr ležel na lopatkách. Patrik mu provazem svázal ruce i nohy. Už si dofoukal, větře. Zasmál se a odpáral stuhu z čapky. Pak si ji pyšně nasadil k levému uchu. Tak co s tebou uděláme, siláku? Pust mě, zaprosil obr. Kde pak? Vím tu o jedné jeskyni, hodím tě svázaného dovnitř a vchod zavalím těžkým balvanem. To přece neuděláš, zaprosil obr. Ale udělám, tady zůstat nemůžeš, strašil bys mi ovce. Ty, Patriku, co je? Něco za něco, řekl obr. Vím o jedné rokli v údolí. Je tam zakopaný poklad. Dvě truhlice zlata a stříbra, ukážu ti to místo, když mě pustíš. A co bych dělal s pokladem? Mám všechno, co ovčák potřebuje. Pěkné stádo, věrného psa a zelené kopce kolem. Dokonce mám i malou truhličku a v ní pár našetřených zlaťáků. Jen si nech poklad pro sebe. Ty, Patriku, co zase chceš? Když mě pustíš, sliboval obr, přivanu ti majetek i slávu. Budeš mít větší zámek a víc sluhů než sám král. Ve velkém zámku fouká a sluhové se pletou pod nohy. Zasmál se Patrik. Kdežto moje salaš je pěkně zastřešená a úplně mi stačí. Chvíli bylo ticho A pak se březnový vítr znovu zavrtěl. Ty, Patriku, no co zas máš? Pust mě. A já ti přifoukám to nejkrásnější děvče až z konce světa. Z konce světa, zasmál se ovčák. Co pak nevíš, že nejhezčí děvčata jsou tady, u nás v údolí. Až mě omrzí samota, přivedu si to nejkrásnější děvče i bez tebe. Ty mě opravdu nepustíš, zeptal se obr utrápeně. Pustím, řekl najednou ovčák. Ale mám tři podmínky. Tak jen mluv, zaradoval se obr. První podmínka je, že mi vrátíš mou první čapku. To víš, že vrátím, slíbil obr. A co dál? Druhá podmínka je, že mi vrátíš i druhou čapku. To víš, že vrátím. A co dál? A třetí podmínka je, že se tu už víckrát neukážeš, řekl ovčák. To ti rád slíbím, řekl obr. A teď mě pusť. Patrik vstal a rozvázal uzly kolem obrových zápěstí a kotníků. Březnový vítr se protáhl a vyskočil na kámen. Pak se tráva zavlnila a ovčák neviděl, ale cítil, že vítr odletěl. A za chvíli padla do trávy první čapka a za ní hned druhá. Uběhl nějaký čas, jaro přešlo do léta a vítr dodržel slovo. Za celou tu dobu se na pastvině neukázal. Na kopcích bylo krásně, ale Patrikovi začalo být smutno. Jednou v neděli si nasadil svou nejlepší čapku. Oblékl si kostkovanou suknici, přes kazajku přehodil plét, připnul stříbrnou sponu a vypravil se do údolí. Třikrát prošel městečkem a pokaždé se zastavil před jedním domem, kde stála hezká dívčina. Dvakrát se jí zahleděl do očí a po třetí se zaslíbili. Vyšli na kopec a ovčák už nebyl sám. Byli dva. A než uplynul rok, byli tři. A než uplynul další rok, byli čtyři. Tak to šlo rok po roce. Ani nevím, kolik vlastně dětí měli. Ale vím, že březnový vítr jednou slovo porušil. Přikradl se na kopec pěkně po špičkách a tajně, jako vánek. Jenom se na ovčáka Patrika a jeho hezkou ženu podíval, jenom kolébku zlehka rozhoupal a zase se vrátil.
1: Jak utěrka chtěla letět na jih. Na telefonních drátech seděly vlaštovky a čekali na telefonický hovor. Na podzim vlaštovky vždycky sedávají na telefonních drátech a čekají, až jim slunce zatelefonuje. Milé vlaštovky, dejte se na cestu, zima se blíží. Slunce telefonuje až ze země za mořem, daleko na jihu. To dá rozum, že z té dálky nějaký den trvá, než dostane spojení. Vlaštovky proto sedí na drátě a čekají. To je přitom nějakého štěbetání. Co si povídají? Co se tak povídá před velikou cestou? Tak třeba vlaštovičák řekl: Matko, máš všechno zbaleno? To se ví, že mám. Jen musím dětem ještě přečechrat peří před tou cestou. Odpověděla vlaštovička a potom se ještě zeptala. S kým letos poletíme?
2: Já bych rád s Muchorátkovými, řekl vlaštovičák. Protože Muchorádek zná dobře cestu. A to je důležité.
1: Tak s těmi já neletím. Muchorátková je klepna, odpověděla vlaštovička. Já jsem ji slyšela, jak vypráví, že máme hnízdo na Šišato, řekla vlaštovička a bylo rozhodnuto, že s Muchorátkovými se nepoletí. To je jisté, že ani mezi vlaštovkami se nemá pomlouvat. Abyste si však nemysleli, že se vlaštovky pořád jen pomlouvají. Taková věc je dočista výjimka. Spíš se hovoří o tom, jestli na moři potkají loď, na které si budou moci odpočinout, anebo o tom, jaké bude za letu počasí, jen aby nepřišla bouřka. A jestli mladé vlaštovky v létě dost cvičily létání, aby cestu vydržely. Hovoří se mnoho také o té daleké zemi a její kráse. Tohle všechno slyšela utěrka, která se sušila na šňůře na zahradě. Vedle ní se sušil malý bílý kapesníček.
2: Kapesníčku, povídá utěrka, já bych s těmi vlaštovkami ráda letěla.
3: Co pak o to, řekl kapesníček, ale to pro nás není.
2: Tobě je hej, řekla na to utěrka. Ty jen otřeš slzu, když se někdo loučí, ale já, chudák, musím utírat nádobí. Nejhorší je kastrol od špenátu.
3: Vždyť ani neumíš létat, řekl jí kapesníček.
1: Že neumím, odpověděla utěrka a pustila se šňůry. Žuchla rovnou na zem, protože byla ještě mokrá a mokrá utěrka je těžká. Viděla to vlaštovka a vynesla utěrku zase na šňůru.
2: Děkuji ti, vlaštovičko, řekla utěrka. Prosím tě, nauč mě létat.
4: Proč chceš umět létat? Ptala se vlaštovka.
2: Já chci letět s vámi do té země za mořem. Já bych raději cestovala, než utírala nádobí, řekla utěrka a vlaštovka učila utěrku létat.
1: Ale vůbec jí to nešlo.
2: Už by byla dávno uschla, ale tolik se létáním zapotila, že byla zase celá mokrá a těžká.
1: Vlaštovce bylo utěrky velice líto a řekla jí,
4: sednu si tady vedle tebe na šňůru a budu ti vyprávět o té jižní zemi, než si trochu odpočineš a uschneš. Potom to zkusíme znovu.
1: Ta vlaštovička vám vyprávěla věci.
2: Vyprávěla o podivných zvířatech, o zvláštních květinách a o bílých lodích na moři.
1: Bílý kapesníček taky poslouchal. V tom se rozezvučely telefonní dráty. Volalo slunce, aby vlaštovky už letěly.
4: Utěrko, letos tě už létat nenaučím, snad až příští rok, řekla vlaštovka a přidala se k ostatním, aby ji neuletěli.
1: Sama by takovou dalekou cestu nemohla podniknout. V tu chvíli zadul podzimní vítr.
2: Počkej, já už taky letím,
1: zavolala utěrka a pustila se šňůry. Vítr ji nesl přes celou zahradu.
2: Vidíš, jak mi to jde,
1: radovala se utěrka. Najednou však vítr přestal dout a bylo po letu. Utěrka spadla na plot. A tak na tom plotě skončila její cesta do teplých krajů. Vlaštovky nemohly na utěrku čekat, až se naučí létat. Zamířili na jih a malý bílý kapesníček jim mával na cestu a na šťastný návrat.

se tvá smůla a já jsem tvůj pej. Všechno ti hned zkazí a zmrazím tvůj dech. Klacky ti hází pod nohy na schodech. Já jsem tvá smůla a já jsem tvůj pej. Můžeš si zoufat, teď můžeš jen lkát. Těžko se mě zbavíš, já musím se spát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš

0: jsem tvá smůla a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem tvá smůla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoupat, ty můžeš jen lká. Těžko se mě zbaví, já musím se smát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš si lkát.
1: Piggy vtip.
2: Synáček. Ne, já ty ovesný vločky nechci.
3: Matka, já ti povídám, že je jíst budeš.
2: To je ale výchova, povzdechne si otec. Nevnucuj mu svou vůli. Nech ho, ať se rozhodne sám.
3: Prosím, tak to zkus, na to matka.
2: Podívej se, synáčku, povídá otec. Rozhodni se úplně svobodně. Buď ty vločky sníš, nebo dostaneš.
1: To se moc rozhodnout nemohl.
2: Třeba dostane korunu.
4: Korvínku, vzbuď se.
5: Už zase, co je?
4: Vidíš nad námi ty jasné hvězdy?
5: Ale jo.
4: Jestli pak víš, co to znamená?
5: Že bude hezké počasí.
4: Ale ne, znamená to, že nám někdo ukradl stán?
5: Je? No jo, to se může stát jenom mně. Jakou já mám smůlu?
4: Pšt, smůlu snad mám i já. A nemluv tak nahlas, nebo vzbudíš ostatní.
5: Tak dobrou noc.
4: Hrvínku, povídám, nespí, pojď si ještě povídat.
5: Máni.
4: Hele, viděl jsi, jak se na mě balón u večeře smál?
5: Ano, jo, viděl.
4: A co ty na to?
5: Že se mu nedivím. Když jsem tě viděl poprvé, taky jsem se musel smát.
4: No teda.
5: Máni, to byl fór.
4: To nebylo k smíchu. Já nevím, proč mě všichni nemají rádi.
5: Všichni ne, jenom ti, co tě znají.
4: Ty taky.
5: Co já taky?
4: Mě nemáš rád.
5: Nerozumíš humoru?
4: Tvému? Stejně, by mě, Hrvínku, zajímalo, jaké holky se ti líbí.
5: Co s holkama? Pořád se jenom hyhňaj. Je s nima nuda. To kluci, panečku, to jsou jiní borci.
4: Jo, to já mám taky raději muže. Takové, co přesně vědí, co chtějí.
5: A co by měli chtít?
4: No mě přeci. Za ženu.
5: Jo, tak.
4: No, Hrvínku, řekni. Miluješ mě?
5: Miluješ mě?
4: Ale já nemyslela, abys to po mně opakoval. Řekni mi, jestli věříš na lásku na první pohled.
5: Ani ne.
4: Tak se na mě podívej po druhé.
5: He? Máš zamlžený brejle.
4: No to je úroveň. Hele, hádej, proč ty, když jdeš proti zdi, tak ta zeď spadne.
5: Povídej.
4: Přece protože moudřejší ustoupí.
5: Hele, tak ty taky ustup a buď už chvilku sticha. Dám si ještě chrupku.
4: Ach jo, tě muži, tě muži.
5: Jo, Maničko.
4: Ano.
5: Nemáš nic proti tomu, kdybych tě na dobrou noc políbil.
4: Jo, nemám.
5: Fakt ne.
4: Fakt ne.
5: Páni, to až řeknu Táťuldovi, ten bude koukat.
4: A proč bys mu to měl říkat?
5: Protože mi tvrdil, že s pětkou z matiky si mě žádná nevezme.
4: No tohle. Asi s tebou už zase nemluvím.
5: Platí. Konečně bude klid.

0: a kluci, dnes je tady s námi Hanka Kirchová. Hanko, ahoj.
1: Ahoj, pigoušku, ahoj, kluci a holky. Budeme cvičit, ale ještě na úvod jsem se vás chtěla na něco zeptat. Přemýšleli jste někdy o svém dýchání, o svém vlastním dýchání?
0: Já dýchám asi jako když se nafukuje růžový balónek, tak...
1: Já se na tebe za chvilku podívám, jestli náhodou nedýcháš špatně, protože všichni bereme dýchání jako samozřejmou věc a přitom spousta z vás, z nás, dýcháme velmi špatně a to tak,
0: myslíš,
1: že
0: při... Myslíš, že já taky dýchám špatně?
1: Tak děti, pojďme si udělat takový malý test. Nadechněte se, že jste si nadechli pusou a zdvihli jste přitom ramena.
0: No já...
1: Tím pádem se do našeho těla dostane kyslíku minimum.
0: Aha, co to je minimum?
1: Aha, prostě malinko to, úplně pidi se při tomhletom nádechu získali do svého těla kyslíku. A jestli...
0: Když se pidi nadechne pidi, tak má kyslíku taky pidi.
1: Tak máš úplně přesně pidi kyslíku, jak naše děti. Proto by vás dnes, kluci, holky, pigi, chtěla naučit správně dýchat. První věc, kterou musíme udělat, je, že se nebudeme nadechovat. Jako když
0: Usinkou,
1: se lekneme, ale nosem...
0: Je to jako když voníš ke kytičce, jako kdybych měl růži a nadechneš se té vůně.
1: A teď budeme trošku přemýšlet o svém těle. Máme nádech nosem.
0: Jo, nádech.
1: Nadechněte se. A co se vám přitom nafouklo?
0: Ramínka nahoru šla ramínka.
1: Já bych chtěla, jestli byste si nepoložili ruce na svůj pupík. Chyťte si svůj pupíček. Zkuste přitom nevysazovat ramena. Takže když uděláme nádech nosem, ramínka necháme dole a nafoukneme si bříško, jako když sníme fazole.
0: Jako kdybych tam měl balónek.
1: Tak to je správné dýchání. Možná mě napadá, že dýchat, učit dýchání ve stoje je těžké. Proto bych raději, kdybyste si opět lehli na zem, protože to už umíme.
0: Víme, to já mám rád.
1: Víme, že umíme ležet na podložce,
0: Hanko,
1: že máme pokrčená kolena.
0: Hanko, já vám vtip.
1: Jejda. No tak dobře, s výukou na chvilku
0: úplně, počkáme. Víš, kdo to má úplně nejlepší?
1: Ne?
0: Úplně nejlepší to mají hadi. Víš proč? Protože had si lehne a jde...
1: Cože? Ale zpátky prosím tě od hadu k našemu cvičení.
0: Ale tak já si lehnu a nepůjdu.
1: Nepůjdeš, zůstaň chvilinku ležet, pokrč si svá kolínka, dej si kopítka mírně od sebe, instaluj si obě kopítka pevně na zem.
0: Narovnám.
1: A teď jsou důležité právě naše ruce. Položíme si je na bříško. Polož si je na bříško. Jedna tlapka, druhá tlapka. Nadechneme se, milé děti, a pigy nosem. A nafoukneme si to bříško.
0: Nádech. Přivoním kružičce.
1: Nafouklo se vám, prosím vás, bříško.
0: Ne.
1: A je, tak tam bude nějaká chyba. A jsou to ty ramena. Pokud jste zdvihli při tomto nádechu ramena, tak jste se nadechli do hrudníku, ten máte tady a tam já vůbec nepotřebuji teď dýchat, potřebuji naplnit své bříško kyslíkem. Jdeme na to ještě jednou. Pigy nádech nosem, ramínka tlač dolů a všechen kyslík pouštěj do bříška. Nafouklívá bříško, vyfukuju.
0: Já měl strach, že už prasknu.
1: To by se ti nestalo, protože víc toho kyslíku by si do sebe nevzal. A sprutka vydechni. Sprutka si vydechnul, takže děti, ještě jednou. Zavřete.
0: To je jako když drak chrlí oheň.
1: Máš pravdu. A jdeme ještě jednou. Zavřete oči, nadechujte se nosem. Ramena tlačte dolů, nafukujte své pupíky. Ještě chvilinku nafukujeme ještě. A můžeme vydechnout. A je to. Takže teď jsem vás učila dýchání do břicha. Netvrdím, že je to lehká věc, ale pokud se ji naučíte, tak daleko víc prokrvíte všechny své svaly, prokrvíte mozek a co budete? Bystřejší, pohotovější a hravější. Děti, dnešnímu dýchání nazdar, zdar a zase někdy ahoj.
0: Hanko, myslíš, že můžeme taky plivat oheň jako draci?
1: To můžeme, pojď si to vyzkoušet. Nádech. A že jsme teď byli dráčci, dá se to tak říct. Tak ahoj!
0: Ahoj, já jsem drak Pigiáš!

0: Vysvětlivka o Vasilovi. Rozdíl mezi člověkem a lichožroutem není tak velký, jak byste si snad mysleli. Tím, že žijí pospolu s lidmi, i když ti o tom nevědí, získávají i lidské vlastnosti. Dobré, špatné, i ty nejhorší. Ale ani toho nejušlechtilejšího lichožrouta neodnaučíte krást ponožky. Před chvílí jste to viděli na Hyhlíkovi. Na kamarádovu ponožku už nesáhne, ale vůbec mu nedojde, že krást ponožky v krematoriu je prostě nechutné. Můžete mu to vtloukat do hlavy, horem, dolem, stejně to nepochopí. Je jako poštovní holub. Ten se naučí létat se vzkazy sem a tam a nikdy nezabloudí, to ano. Ale že nemá kálet na hlavu bronzové sochy slavného spisovatele v parku uprostřed města, tomu žádný holubář nevysvětlí. Když pochopíte tohle, pochopíte i Vasila. Lichožrout Vasil se narodil jako dobrák, jenže byl od malička dvakrát větší a silnější než jeho vrstevníci. Potom není divu, že měl dvakrát i víckrát větší hlad, tím spíš, že v kraji, kde vyrůstal, skoro celý rok mrzlo. Co pak tady s ponožkami? Domorodci tu chodili v láptích nebo si balili nohy do hadrů, onucí a ovinovaček. K pohodlí to nebylo, k jídlu taky nic moc, ale zvykli si lidi a zvykli si i lichožrouti. Jen Vasil už jako malý kluk brblal a vyhrožoval, že z té Sibérie a z domova uteče. A taky to jednou na jaře udělal. Na korbách nákladňáků a na plošinách železničních vagónů se začátkem léta dokodrcal až do hlavního města Matičky země. Vasil byl blažený. Stál uprostřed obrovského náměstí, hleděl na zlaté kupole nějakého chrámu a v tom ho prudce nakopla noha ve špičaté bodce. Ta noha na sobě měla pruhovanou ponožku a patřila Vovkovi Švihákovi. Tehdy Vasil poprvé v životě spatřil skutečnou ponožku. A ta chvíle rozhodla o jeho dalším osudu. Už se od ní a od Vovky Šviháka nehnul na krok. Nastěhoval se do jeho velkého domu na náměstí. Pokojík měl ve zdi za tajným trezorem a brzo zjistil něco, co nevěděla ani policie. Vovka Švihák byl největším překupníkem ponožek v celé širé zemi. U něho se schromažďovaly vaky kradených a celé balíky pašovaných ponožek z dovozu. Vovka Švihák všechny dodávky zboží a obchodní transakce řídil z domova a v rukavičkách. Na špinavou práci s pašováním ponožek a s jejich pokoutním prodejem v nočních ulicích měl armádu svých lidí. A Vasil všechno tajně pozoroval a všemu se naučil. Věděl toho už tolik, že by sám mohl řídit nějakou lichožroutskou firmu, ale vůbec ho to nelákalo. Neuměl by sedět v teplíčku a dělat šéfa. Bavil ho drsný život v ulicích, ve sklepních dírách a krčmách, kde si vždycky dokázal najít podobné týpky, jako byl on. Lichožrouty z těch nejhorších lidských rodin, mizery a rváče, kteří se nikoho slabšího nezalekli a na každého silnějšího se vrhli, když byli v přesile. A právě takové ostré hochy měl Vasil teď sehnat do houfu. Padre se ozval a má pro ně nějakou prácičku.
1: Tiki kalendář! Dnes je 10. září.
2: A svátek má Irma.
1: Jméno Irma. se osvobodilo ze starých, složitých, podobných jmen jako Irmgarda, Irmtraut a Irmhilda. Irmhilda, představ si, že by se třeba Bibi jmenovala Irmhilda.
2: Vykládá se jako velká, silná a pevná.
1: To jméno tak zní Irma.
2: Takže, milé Irmy, ať vás nic nerozhází a přejeme vám všechno nejlepší.
3: Krásná stará borovice na kraji lesa chřadla. Všimla si toho i Veverka, kterou borovice vždycky zvala na šišky a dávala jí ty s nejchutnějšími semínky. Poslouchej, milá borovice, netrápí tě nějaká choroba? Zeptala se jednou Veverka. Snad to není choroba, řekla borovice, jen mě pořád svědí pod kůrou. A v těle jako by něco vrtalo. Zavolám ti doktora, řekla Veverka. Kuku, kuku, na co doktora? Ozvalo se z vedlejšího stromu. Seděla tam kukačka a poslouchala, co si borovice s Veverkou povídají. No koho jiného než doktora, podivila se Veverka. Takovou věc umím vykurírovat lepší než doktor, řekla kukačka. Ty bys uměla? To je pro mě maličkost, jen kdybych měla čas. Musím kukat pro celý les. Kuku, kuku, kuku, kuku. A kukala, aby se vidělo, co má práce. Počkej, pověs jen, co se má dělat a já všecko zařídím, řekla Veverka. Moc si troufáš. Já bych to aspoň zkusila a ty bys jen na mě dohlédla. Bez odborného dozoru by to vůbec nešlo, řekla kukačka velice důležitě. Obstarej tedy pavoučí sádlo, housenčí jatýrka, kukly, lišaje, smrtihlava a stehínka z kobylek. To všechno utřeš do masti, která má čarovnou moc, poručila si. Veverka scháněla a přinesla všechno, co kukačka nařídila. Kukačka se hned pustila do stehínek, sezobla tři kukly lišaje smrtihlava, labužnicky pomlaskávala, lízla si pavoučího sádla a začala dňobat do housenčích jatýrek. Počkej přece, vždyť všechno sníš a nic nezbude do masti, křičela Veverka. Jak si to představuješ? Rozkřikla se kukačka. Musím zkontrolovat, jestli je všechno čerstvé, jinak by mast nepůsobila. Promiň, řekla Veverka a ze zbytků udělala mast. Tou mastí s východem slunce potřeš kořeny borovice a tak to budeš dělat pořád, dokud neřeknu dost, přikázala kukačka a ještě dodala, mast musí být ovšem každý den čerstvá. Veverka den co den dělala mast, kukačka den co den měla vydatnou snídani a borovice pořád víc a víc chřadla. Už ani nešuměla větrem a jen sténala. Pro pět šišek tohle kurírování na nic není, řekla jednou Veverka, když už to nemohla poslouchat. Jdu pro doktora. Ale doktor Žluna doma nebyl. A tak šla za Sojkou, protože Sojka má v lese na starosti zpravodajství. Hned taky z místního rozhlasu bylo slyšet hlášení. Doktor Žluna, nech se i hned dostaví do své ordinace. Ať si nikdo nemyslí, že doktor Žluna všeho nechal a hned spěchal. Strašně rád chodil na mravence, jako rybáři chodí na ryby. Svému doktorskému řemeslu rozuměl. to se musí nechat, ale mravenčení mu bylo nade všecko. Když se konečně mezi stromy objevila jeho červená doktorská čepička, veverka mu běžela naproti a vyprávěla mu, jakou mastí kuríruje borovici a jak to k ničemu nevede. Kdo ti tohle nakukal? Vztekal se doktor Žluna. Kukačka to poradila. To jsem si mohl myslet. Kobylky, pavouci, housenky, to jsou její lahůdky. A ty hloupá, jí je ještě scháníš. Ukaž mi radši pacienta. Doktor Žluna borovici důkladně prohlédl od paty až nahoru, jen se jeho zelený kabátek míhal po kmeni a jak se patří jí proklepal, až mu červená čepička poskakovala na hlavě a klepání bylo slyšet po celém lese. Náš doktor ordinuje, šuměly stromy. Když skončil, povídá, je celá prolezlá kůrovcem. Ta šarlatánka kukačka, takhle zanedbat chorobu. Víš ty, co z toho může být? Pohroma pro celý les. Co budeme dělat? Zeptala se veverka. Mám dávat dál tu mastičku? K šipku s mastičkou. Tady pomůže jen chirurgický zákrok, řekl doktor a dodal, jestli není pozdě. Tak už se do toho dejte, prosila veverka. Kůrovec není zrovna můj obor, řekl Žluna. Já jsem odborník na larvy tesaříků, zlatohlávků a vůbec nejradši mám mravenčí masíčko. Je pikantní, kořeněné. Veverka se netrpělivostí ošívala. Já vím, že tě to nezajímá. Zavolám doktora Straka Pouda. Je sice ještě mladý, ale už vynikající specialista na kůrovce. Straka Pout přiletěl, co by křílem mávl, řeči nenadělal a dal se do díla. Borovici proklepal a jak zjistil nemocné místo, bušil do něj jako pneumatickým kladivem, že se mu červená doktorská čepička svezla do zátylku, až se dostal ke škůdci a hned ho vyoperoval. Rámusu bylo jako v kovárně, ale do večera byl s prací hotov. Borovice vydechla úlevou a rozvonila se pryskyřicí. Poslyšte, kolegáčku, co kdybyste tady zůstal a otevřel si u nás praxi, nabídl mu doktor Žluna. Specialista na kůrovce nám v obvodě chybí. Což o to, líbí se mi tady. Bylo dohodnuto. Doktor Straka Pout si brzy vydlabal útulný byteček ve starém stromě a nastěhoval se do něj s paní Straka Poudovou. A jeho starší kolega Žluna byl spokojen. Měl teď dost času na svou zálibu v mravenčení.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kdák, kdák, kdák. Snesla jsem vejce za pěťák. Hospodyni, na

0: to hezké, ale když je všechno jenom jako nafukovací.
1: Kdyby tu alespoň byl náš pařez a taky jídlo. Mám hlad. A co vy?
2: Já taky. A velikánský. Musíme přivolat pomoc.

0: Ben, tečky dole, dole, pod námi jsou lidi.
1: A po silnici jezdí samá auta, a tu nikoho nepřivoláme.
2: Zmáčkneme tedy ten knoflík.
3: Minutu, nebo dvě, nebo tři se nedělo nic. Ale pak se dveře otevřely a za nimi stál pán se dvěma koši. Postavil je před zvířátka, popřál jim dobrou chuť a odešel. Kamarádi se nahrnuli k hodování.
0: Jakže jsem něco tak dobrého nejedl. Tohle jsme v lese neměli.
2: Už mám dost. Kamarádi, já se předspal. Teď bych se napil. Někde tu přeci je ta malinová šťáva. Tady je! Ale v zátce je zabodnutá vývrtka. Pojďte mi pomoci vytáhnout.
3: Krtek zkoušel vývrtku vytáhnout. Zajíc s Ježkem mu pomáhali, ale všechno nadarmo. Zátka vjezela v láhvi přepevně. A pak...

0: Po marných pokusech majitel auta vylezl a usilovně hledal, kde je porucha. Prohlížel motor, probíral součástky, zlobil se, ale nic nepomáhalo.
1: Už to mám. Když auto nemůže čoudit, tak nejede.
2: Zacpat je tak všechny. To, kdyby se nám povedlo.
0: Kousek od nich stála dodávka s otevřenými dveřmi. Šofér se závozníkem zašli do domu a nevraceli se. Uvnitř bylo obrovské kolo špekáčků.
1: Vidíte ty špekáčky? No a nic vás nenapadá. No, že by se nám hodili.
2: Teď už vím, na co je potřebujeme. Dáme se do toho hned.
0: Naši tři kamarádi se dali do díla. Táhli špekáčky jako nekonečného přetěžkého hada až k parkovišti, kde byly namačkány stovky aut nejrůznějších značek a velikosti.
1: Nejlíp to půjde, když si práci rozdělíme. Ty, Ješku, budeš buštíky trhat, ty, Zajíci, je budeš podávat, a já pěkně jedno auto po druhém obstarám. Budu ucpávat.

0: Když hodiny odbyly půlnoc, zastrčil Krtek poslední špekáček, otřel si packy a odfoukl si.
1: Hotovo!
0: Tu noc zvířátka s napětím čekala, jak to všechno dopadne. A dopadlo to skvěle. Na parkovišti vypukla panika. Ani jediné auto se nemohlo rozjet. Rozčilení řidiči mačkali startéry, dolévali benzín, točili a kroutili všemi možnými páčkami a velice hubovali. Věřte mi, to nevymysleli.

0: ať si taky třeba prasknou.
1: Všichni tři vykročili do neuvěřitelně tichých a najednou přívětivých ulic. Nikde ani stopy po včerejším pachu, dýmu a lomozu. Kamarádi rozpustile poskakovali po ulici, když to za nimi v zápětí zlověstně začalo. Řev motorů rostl, mohutněl a přibližoval se s nevídanou rychlostí.
2: To jsou zase oni. Pojďte honem za mnou.
1: Lavina vozů se valila do středu města. Řidiči se pokoušeli dohnat, co zameškali. Zvířátka uháněla ulicí a hledala úkryt před valícími se plechovými krabicemi a jejich rozezlenými majiteli. Když našli otevřené dveře do domu, tak tam honem zapadli. Ale vylekali paní uklízečku, ozbrojenou smetákem a hadrem. No vy jste mi tu ještě scházeli, co pak tu hledáte, rošťáci? A popadla vystrašeného zajíce za uši. Uličníci jedni, potřebovali byste pořádně naplácat, teď jste mi tu jen zašlapali podlahu.
3: Prosím vás, paní, puste nás, my hrozně pospícháme.
1: Krtek škemrál, pak se vytasil s papírkem a hlavně s razítkem. Když paní uklizečka přečetla, co na papíře bylo napsáno, podepsáno a orazítkováno, zvadla, přestala být přísná a pustila zvířátka dál do výtahu.
2: Vždyť mi ale nedosáhneme na knoflík.
0: Poslední.
3: A potřebujeme ten nejhořejší.
1: Ale dva malí, to je dohromady jeden dlouhý. Zajíc se postavil, ježek ho podepřel a krtek šplhal a šplhal, až dosáhl na nejvyšší tlačítko.

0: Zajíc, ježek i krtek jsou na střeše vysokého domu. Nad nimi, vedle nich i pod nimi všechno zalité hustým kouřem. Slunce jen tenounce prosvítalo za žloutlými mraky.
1: Tady nás nikdy nenajdou.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku.
3: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
2: A teď ještě jednou.
3: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
1: Dejte ty pochodně pryč! Nechte toho! Dejte je pryč!
4: Co tady děláš?
1: Což nevidíš, vyjí věneček a zpívám.
4: A poslechni, jak se jmenuješ?
1: Páni se představují první.
4: Hele, malička, tohle je náš hrad. A ty nám hezky řekni, co si zač.
1: Míjej se, pachole, toto je náš hrad.
4: Komu říkáš pachole?
5: Klid, Pepo. Tak teda, mě říkaj dlouhý jenda.
1: Leontýnka Brtníková z Brtníku. Můj tatínek je pan rytíř Brtník z Brtníku.
6: Kecáš, dneska žádný rytíři nejsou, že jsou druzediteli.
1: Já také nejsem dnešní, já jsem z minula.
6: Kluci, Vendelíne, je to strašidlo, pánové, a fotr má taky strašidlo.

0: my jsme duchové a žádná strašidla. To je velký rozdíl.
1: A kde máš tatínka, dítě?
0: Tady někde straší.
2: No prosím, není strašidlo a straší.
0: Kdybyste nás nechali na pokoji, tak bychom nikdy nestrašili.
3: A kdo udělal ten ohnivý nápis?
0: Ten jsem vykouzlila já, ale tu podlahu v hladomorně, tu potrhl tatínek.
2: Jak to, že ví o podlaze, kluci?
3: Hele, dokaž to.
0: Co mám dokázat ti?
3: No, že umíš kouzlit. Vyčaruj mě třeba bůra.
0: Bůra? Bůra neznám, ale něco ti ukázat mohu. Rybarak, rybarak, ať je z tebe šesterák.
2: Jú. Kluci.
4: Podívej.
5: Bláček, potvem, nelez do lesa, tam tě picne hajnej. Kluci, ať tam nechodí.
6: Boháček.
5: Nelez tam, jsi sám proti sobě, boháček.
2: No, nazdar. Co budeme dělat?
7: Měla by ho radši očarovat. Leontýnko, kde je?
4: Leontýnko, kde je?
1: Jde se domů, chlapci. Musím si to všechno nechat projít hlavou.
2: A co boháček?
4: Pepo!
2: Boháček.
3: Co se děje?
2: Kde jsi byl?
3: No, na pastvě.
1: Na pastvě. Na pastvě.
8: O tom, jak Mach a Šebestová ovládli přírodní zákony.

0: Jednou šli Mach a Šebestová ze školy a viděli před domem stěhovací vůz a kolem plno všelijakých krámů, věšák, fíkus, ledničku a kýble a taky postele a obrazy a paní Kadrnošková volala z okna. Poslyšte vy dva, dneska si s Jonatánem běžte hrát kousek dál, spadne na něho skříň a co potom? Ale stěhováci byli moc hodní lidé. Jeden hned drbal Jonatána za uchem a říkal:
1: to je ale milej pejsek.
0: Jak pak se jmenuje? A Šebestová řekla: to je prosím Jonatán, náš kamarád. Lepší pes na světě vůbec neexistuje. A druhý stěhovák řekl:
1: no tak, Jonatáne, hezky háčni na tu bohovku, my tě vyneseme do třetího patra, nejlepší pes na světě přece nebude běhat po schodech pěšky.
0: A opravdu ho do toho třetího patra vynesli a Mach řekl: člověče, Šebestová, to jsou nějací strašně prýma lidi. Mají to tak těžký a ještě se držou s Jonatánem. No řekni. A Šebestová řekla: no tak jim to trochu ulehčíme. Co říkáš? A vytáhla z kapsy sluchátko a v tu ránu byl nábytek jako pírko. Stačilo jen tak servírovat jako při volejbale a skříň letěla do třetího patra sama. Stěhovákům se to samo sebou strašně líbilo a když si potom udělali přestávku na svačinku, tak si jen tak pro legraci pinkali s gaučem, na kterém seděl Jonatán, a celý dům koukal, jak jim to jde. A pan Krupička, který zrovna cvičil na klarinet, se vykláněl z okna a volal: no ne, to tu ještě nebylo, tomu říkám vítězství ducha nad hmotou. Ale najednou přijelo auto a z toho auta vystoupil pán, který se strašně mračil, a paní, která strašně voněla, a ten pán povídá:
2: počkejte, počkejte, co to s tím nábytkem děláte? To je porušování přírodních zákonů, to vám přijde draho.
0: A ta paní povídá: nějaký pes si bude hrát s naším gaučem, ještě chytíme blechy. A ten pán povídá:
2: a vůbec, jak to, že si tady hrajete? To si myslíte, že budete brát peníze zadarmo, nebo co?
0: A lidé v oknech se na sebe koukli a mysleli si: no nazdar, to budou pěkní nájemníci, s těma bude radost žít. A paní Kadrnošková řekla nahlas: poslyšte vy dva nafoukanci, nejste tady ani pět minut a už kde koho urážíte. Jonatán žádné blechy nemá, ten je možná čistotnější než vy. A zavřela okno, ale pan Krupička jen mávl rukou, že se s takovými lidmi nebude bavit, a cvičil dál. Jenomže ten pán začal křičet:
2: tak to ne, to břískání na klarinet vám tady trpět nebudeme, v domě bude klid.
0: Ale paní Cibulková, která držela v náručí kočku Micku, řekla: opatrně, to je pan Krupička, ten vám bude dobrý, až vám prasknou pojistky. A ten pán řekl:
2: milá paní, my nikoho nepotřebujeme a ta vaše kočka půjde rozhodně z domu, smrad ze zvířat nesnáším.
0: A potom se obrátil na tu paní, co tak vonila, a řekl:
2: Matildo, to bude hrůza žít s takovými lidmi pod jednou střechou.
0: A Mach mrkl na Šebestovou a potom řekl: ale pane, vy přece s námi vůbec nemusíte žít pod jednou střechou, jestli chcete. Můžete žít pěkně na čerstvém vzduchu, aby vám nikdo nesmrděl. To se dá zařídit. A Šebestová řekla cosi do sluchátka a najednou všichni úplně užasli, protože ten pán se vznesl jako vzducholoď a paní jak by smet a taky všechny jejich židle, postele a kýble. Všichni se tomu museli smát a paní Kadrnošková volala:
3: no ne, to tu vážně ještě nebylo.
0: A ten pán volal z té výšky. No počkejte, to vás bude sacramensky mrzet. To je absolutní porušování přírodních zákonů.
3: Jenže pan Krupička přestal cvičit na klarinet, zasmál se a řekl, no jo, to je fakt, ale račte si všimnout, že ty zákony porušujete vy a ne my. A potom přišla noc, na nebi svítily hvězdy a nad městem plula postel s těmi novými nájemníky, jenže ta paní ne a ne usnout. Nemohla ani číst, byla celá nervózní a říkala, proboha, Huberte, co s námi bude, co kdyby začalo pršet? A ten pán řekl, jen klid, Matildo, zítra podniknu rázná opatření. Ale v tom ho ťukla do nosu papírová vlašťovka, na které bylo cosi napsáno, a ta paní se podivila. Huberte, je to možné, někdo nám píše. A ten pán si nasadil brýle a četl. Tak abyste věděli, dokud se všem pořádně neomluvíte, zůstanete tam, kde jste. Mach a Šebestová 3B. A ráno, když šli Mach s Šebestovou do školy, všichni lidé si zacláněli oči proti slunci a koukali nahoru, jak se těm dvěma vede, a jedna paní povídala. Neměl by se tam poslat aspoň někdo z pekařství, mají třeba hlad? Ale jeden pán řekl, pokud jsem informován, prohlásili, že nikoho nepotřebují. A pan Krupička, který si šel pro noviny, to zaslechl a řekl, tak, tak, slyšel jsem to na vlastní uši. A ve škole řekla paní učitelka dětem. Milí žáci, naše město je svědkem zajímavého úkazu, jak známo. Přírodní zákony nás nutí žít na zemi a hezky pohromadě. Ale vyskytli se jedinci, kteří žijí ve vyšších sférách a tvrdí, že nikoho nepotřebují. Je to pozoruhodné a my s panem ředitelem jsme zvědaví, jak tento experiment skončí. Zavřete prosím okna, dělá se vítr. A opravdu, dělal se vítr a ta paní nahoře nad městem se chytala za hlavu. Proboha, Huberte, podívej se, ta postel s námi pluje někam pryč. A ten pán řekl, to je tím, že se dělá vítr. Měl by se něco podniknout, nechce se mi to líbit, kdo ví, kde skončíme. A ta paní řekla, taky bychom měli snídat, je 9:30 a vůbec, jak to bude s vařením. Ale představte si, měli štěstí. Uviděli kominíka, jak stojí na továrním komíně, ani ne 30 metrů od nich, a ten pán začal křičet. Haló, nemohl byste pro nás něco udělat? A kominík se divil. No ne, to jsem blázen. U vás se říká, že nikoho nepotřebujete. Ale ta paní volala. Pane, moc vás prosím, nenechte nás tak, buďte tak strašně moc laskav. A tak se ten kominík objevil najednou ve třídě a ptal se, jestli je to 3B a jestli jsou přítomní žáci Mach a Šebestová, že kolem něho pluli ti lidé v posteli a že se prý rozhodli přistoupit na podmínky obsažené v dopise. A odpoledne, když se Mach s Šebestovou vraceli ze školy, viděli před domem plno lidí, kteří sledovali nové nájemníky, jak sedí na posteli a veslují rukama ve vzduchu, aby se dostali blíž, a když se jim to podařilo připlout až úplně blízko, řekl ten pán. My se vám s mojí ženou strašně moc omlouváme, hlavně protože jsme řekli, že nikoho nepotřebujeme. A ta paní řekla, my bychom s manželem hrozně rádi žili s vámi pod jednou střechou i s kočkou Micinkou i s tím roztomilým pejskem Jonatánem, kteří jsou opravdu čistotnější než my, protože jsme se dnes ráno ještě nemili. A všichni lidé zatleskali, jakože tu omluvu přijímají, a Mach mrkl na Šebestovou a Šebestová řekla do sluchátka: prosím, my myslíme, že to stačí. A postel s novými nájemníky přistála na trávníku a židle v ješách, fíkus, lednička a kýble taky, a všichni si s chutí odechli, že přírodní zákony už

O panu Mrakovi. Byl jednou jeden docela obyčejný dům. Jakých je na světě plno? Bydleli v něm lidé, děti, psi, kočky, kanárci a vůbec všechno, co v takovém domě obyčejně bývá. A úplně nahoře, až u samé střechy, bydlel pan Mrak. Byl to podivný pán. Celý dlouhý čas seděl na stoličce nebo na pohovce, ukusoval z rybízového koláče a zapíjel čajem a přitom četl kdejakou knížku, romány a pohádky. Četl a četl a hověl si přitom náramně. Když četl něco veselého, tak se smál, až ho břicho bolelo. Když četl něco napínavého, seděl s vykulenýma očima a ani nedýchal. Knížky měl pan Mrak ze všeho na světě nejraději. A protože jenom četl a četl, narostla mu černá vousiska jako nějakému pirátovi. A to se pak vždycky stala ta věc. Pan Mrak v kterou si chvíli hodil knížkou někam do kouta, až kde si v dálce zahřmělo ozvěnou. Pak si obul boty, zamkl svůj byt a šel. Lidé za ním volali. Kampák, pane Mrak! A on jenom mávl rukou a brumlal. Ale k holiči. A z dálky to zase zabrumlalo ozvěnou. Pak odešel, kdo ví kam. A když takhle odešel, každý hned věděl, že bude jisto jistě bouřka. Všichni rychle zavírali okna, aby se ve větru nerozbila. Vynášeli na dvorek muškáty a asparágusy, aby na ně nepršelo. A odnášeli domů batolata a prádlo, aby nezmoklo. Sotva to udělali, už se na oblohu vyvalil Mrak jako černé bubačisko. Už hřmělo a lilo a bublalo a hudrovalo to. Fičelo a hučelo, blízkalo a skučelo. A když to trvalo hodnou chvíli a černé mračisko se do sytosti vymračilo a vybouřilo, tu, odkud si, vykouklo zvědavé sluníčko a vyjasnilo celý svět a hned bylo zase hezky. Květiny se rozvoněly, včelky se rozbzučely, děti se zvesela rozkřičely a všechno bylo zase jako předtím. Jenže všude bylo umyto a zameteno. A to už se vždycky, odkud si vracel pan Mrak. Ani byste ho nepoznali, jak se změnil. Pískal si rozpustile, tváře hladké, oči modré jako obloha, podpaží plno nových knížek a na každého se usmíval. Odemkl si svůj byt, a protože měl hlad, uvařil si plnou konvici čaje a napekl si do zásoby rybízového koláče. Potom si sedl na stoličku nebo na pohovku a četl tak dlouho, dokud zase nezarostl jako pirát. A dokud nepraštil knížkou, do kterého si kouta, až to v dáli zahrnělo ozvěnou, dokud se neobul a... Ale... To bych vám vlastně říkal celou tuhle pohádku znova.

0: tři dny bloudí muž pouští. Najednou nad ním letí letadlo. Otře si pot z čela a říká:
1: konečně stín.
2: Oni na něj zamávali.
3: Aby mu pomohli, no.
4: O řepě. Zasadil dědek řepu. Vyrostla, byla veliká, převeliká. I chtěl dědek řepu ze země vytáhnout. Táhne, potahuje, ale vytáhnout nemůže. Pozval si dědek babku na pomoc. Babka táhne dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Babka zavolala vnučku. Vnučka táhne babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Vnučka zavolala psíčka. Psíček táhne vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Psíček zavolal kočičku. Kočička táhne psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. A tak zavolala kočička myšku. Myška táhne kočičku, kočička psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují. A konečně řepu vytáhli.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj děti, jak se máte? Já doufám, že se máte dobře. My si teď společně ukážeme, jak se má správně a rovně stát. Je to důležité proto, abyste v životě měli rozhled. Teď se hned postavíme všichni do snožení, to znamená, že dáme paty k sobě a špičky vytočíme do stran. Už stojíte? To jsem moc ráda. A teď hezky podsadíme páne, stáhneme obě půlky zadečku a máme správné držení těla. Narovnejte se mi, hoďte ramena dozadu, vystrčte na mě prsa, ještě hlavu zdvihněte a máme správné držení těla. Teď se mně zdá, že jsem zapomněla na vaše bříško, takže ještě zatáhněte bříško a teď už je to určitě hotový. Tak tomuto se říká správné držení těla. Zkusíme to společně ještě jednou, pokud vám něco vypadlo. Takže začínám, milé děti, nohy dáme k sobě, stáhneme zadeček, ramena hodíme dozadu, prsa naopak dopředu, hlavu narovnáme vzhůru, zatáhneme bříško a ještě jednou, toto je správné držení těla. Trénovat to můžete klidně i s maminkou nebo s tatínkem a to klidně i během dne. Třeba v obchodě, když čekáte na hračky, anebo jinde, když čekáte frontu u pokladny. Milé děti, mějte se moc hezky a správné držení těla dodržujte, i když mě neuslyšíte.
3: Pátek je pro čarodějnici tím, čím pro jiné lidi neděle. Jako lidé v neděli nepracují, nesmějí čarodějnice v pátek čarovat. Když to přesto udělají a přijde se na to, musí platit pokutu. Malá čarodějnice dodržovala páteční klid zvlášť svědomitě. Ve čtvrtek večer zavřela koště a kouzelnickou knihu zamkla do zásuvky ve stolu. Jistota je jistota. Jednou v pátek, když zase knihu zamkla, seděla malá čarodějnice za pecí a nudila se. Najednou zaslechla zaklepání na domovní dveře. Zvědavě vyskočila a běžela se podívat. Před kouzelnickým domečkem stály dvě děti.
4: Dobrý den, zvolala malá čarodějnice. Co pak chcete?
5: Ale zabloudili jsme a tak jsme se chtěli zeptat na cestu do města, řekl chlapec.
3: Malá čarodějnice vzala děti dovnitř a vykouzlila jim báječné pohoštění. A potom se jich zeptala, jak se jmenují. Chlapec se jmenoval Tomáš a holčička Jana.
4: A ty?
3: Zeptal se Tomáš přes okraj svého hrnečku.
4: Kdo jsi ty?
6: Jsem čarodějnice a tohle je můj kouzelnický domeček.
4: Jú!
3: Vykřikla holčička polekaně.
4: Ty jsi opravdická čarodějnice, která umí čarovat. Mám vám předvést nějaké kouzlo?
3: Zeptala se malá čarodějnice.
7: Počkat, počkat! Skočil jí do řeči Havran. Ty jsi asi zapomněla, že je dneska pátek. Opovaž se!
3: Malá čarodějnice dlouho neuvažovala. Přiklopila okenice na všechna okna a dala na ně závory. A pak začala čarovat. Na kuchyňský stůl vykouzlila morčátko, křečka a želvu.
4: Je, ty to ale umíš,
3: radovali se děti.
4: Tě, to je teprve začátek,
3: prohlásila malá čarodějnice a pak kouzlila skoro 2 hodiny pořád něco nového. Děti se nemohly vynadívat. Potom ale řekla,
4: tak a teď dost, musíte už domů.
6: Už, ano, je nejvyšší čas.
3: Teprve teď si děti všimly, jak už je pozdě.
4: Tak moc krát děkujeme.
3: Malá čarodějnice je honem ještě vyvedla na cestu. Když se vracela domů, stál nad štítem kouzelnického domečku mrak černý jako smůla.
7: No, tady to máš, zakrákal Abraxas. Hromnice Bimbula se dívala asi komínem.
4: Ale mohl by to být,
3: rozpačitě uvažovala malá čarodějnice,
4: obyčejný černý mrak,
6: Já alespoň nevidím násadu koštěte.
3: Ale v duchu byla velice ustaraná.
6: Co teď? Jestli to opravdu byla teta Bimbula? Taková smůla.
3: Určitě by na malou čarodějnici žalovala. Malá čarodějnice čekala den za dnem, celý týden, ale před nejvyšší čarodějnici předvolána nebyla. A tak si s úlevou pomyslela.
6: Tak to tedy přece jen nebyla teta Bimbula.
0: Tiki kalendář! Dnes je 10. září.
1: A svátek má Irma.
0: Jméno Irma se osvobodilo ze starých, složitých, podobných jmen jako Irmgarda, Irmtraut a Irmhilda. Irmhilda, představ si, že by se třeba Bibi jmenovala Irmhilda.
1: Vykládá se jako velká, silná a pevná.
0: To jméno tak zní Irma.
1: Takže, milé Irmy, ať vás nic nerozhází a přejeme vám všechno nejlepší.

0: jak jel šejtroček pro Metiáškový kamínek. Jednou se furman Šejtroček vrátil z dlouhé cesty, ale nikdo ho na dvoře nevítá. Nestalo se tu nic zlého? A Šejtroček ani neodpřáhl valacha žemličku od vozu a rozběhl se do chalupy. Jeho žena Julča sedí v koutě světnice na stoličce a choulí se do vlňáku. Šejtroček rovnou k ní a ze starosti povídá: řekni mi, co ti je, aby se proti tomu něco našlo. Julča si vzdychla. Ach, to je takové výlí stonání. Rozjedu se rovnou do Jičína pro doktora. A Šejtroček už se točí na kramfleku. Ach, doktor mi nepomůže, řekla Julča a vadne mu před očima jako kvítek. Tak co vlastně? Už bez rady křikl Šejtroček. To bych si musela sáhnout na Metiáškový kamínek, vzdychla si Julča. Šejtroček už byl na půl cesty ke dveřím. A kde takový kamínek najdu? Jeden leží hned vedle samého srdce kopce Kozákova, řekla Julča. Bičem se k němu skálou neprosekám, postýskl si Šejtroček, ale aby zkusil i poslední přidupl, aspoň se tam podívám. Vyběhl na dvůr, vyskočil na kozlík a švihl bičem, až střelilo. Jedeme, Karé, k Turnovu. Valach žemlíčka zabral a hnali se silnicí. Za chvíli se žemlička ohlídne přes plec a povídá: proč mě tak ženeš? Vždyť ani kloudně nevíš, jak a co. A tak ve vsi k Belnici zarazili u hospody a Šejtroček vešel dovnitř, aby při korbílku piva rozmyslel, jak vylámat z kopce Kozákova Metiáškový kamínek. Vypil 3 korbílky, vyšel z hospody a valach žemlička mu povídá: už to víš? Nic nevím, uhodil čepicí o koleno Šejtroček. Ale já k tomu kopci dojedu a pustím se do skály třeba holýma rukama. Hnali se dál po silnici k Turnovu, i když se zdálo, že tam nic nepořídí. A v tom žemlíčka přisedl na zadní, až mu vůz vrazil do ocasu. Šejtroček div nesletěl z kozlíku. Co je? Volá. Ale něco tu leží a překáží v cestě, povídá žemlička. Šejtroček se skočil z vozu na silnici, aby se podíval. Veliké je to jako hora, řekl. Ale nahoru je to málo hranaté. A vzešlo mu. Mohl by to být obr. Jsem to já. Zahromburácel obr, co ležel napříč přes silnici a dál do pole. A dobře mi není. Tobě taky ne, povídá Šejtroček. Ale vzdychl si obr, až se zaprášilo menšími kameny. Vypravil jsem se na obří potýkání. Má nás tam být 7, jenže křivě jsem šlápl do údolí, stráně se rozvalily a teď tu ležím. A dál silně naříkal, že těch 6 ostatních si bude myslet, že nepřišel pro samý strach. Šejtroček chvíli v myšlenkách postál, pak opatrně prohlídl nápravy, loukotě a ráfy u vozu. Vůz mám pevný, uvezl by skálu. Tak proč by ne tebe? Valach žemlíčka se přitočil s vozem a obr si na něj s hromhekáním lehl. Vzadu bylo obra o hodný kus víc. Nevadí, řekl Šejtroček. Žemlíčka vpředu táhl a Šejtroček vzadu poponášel obrovy nohy. Když už chvíli jeli, zeptal se, a kam vlastně chceš?
1: Ale pod Kozákov, zahromburácel obr. Těch šest už tam na mě čeká.
0: Tak to tedy máme stejnou cestu, řekl ještě Šejtroček, ale pak už mlčel, protože obrovy nohy málem nebyly k unesení. Sedmý obr si cestou na voze odpočinul. Když dojeli pod Kozákov, popleskal se s ostatními šesti po ramenech, až to z mraků vyhnalo déšť. Potom se radili, na jaký způsob spolu budou zápolit.
1: Na porážení hlavou napřed, křikl první. Na žnouchance kolenem dozad, křikl druhý. Na melu hlava, nehlava, křikl třetí.
0: A tak každý jinak až do sedmi. Šejtroček se zatím opíral bokem o vůz a prohlížel si Kozákov. Ten kopec, co mu zrovna u srdce leží, Metiáškový kamínek. Naděje v Šejtročkovi zhasla jako poslední jiskřička na knotu. Jak tam pro kamínek sáhnout samou skálou? A v tom mu Žemlíčka přihrábne kopytem k špičce holínký kámen. Šejtročkovi se rozsvítilo pod čepicí. Vyskočil si na vůz, aby ho obři dobře uslyšeli, a zavolal.
1: A co takhle zápolit na kameny? Na kameny!
0: Zahromburácelo všech sedm. A hned se do toho dali. Pro obra je balvan švestička. Prali do sebe balvany a vesele přitom křičeli. Když jim balvany došly, lámali si rovnou od skály. Šejtroček se na to dívá, v uších mu zalíhá od rámusu a třesku. A v tom obr, co se vezl na voze, sáhne pro kámen tak prudce, až se prosáhl k samému srdci kopce Kozákova. Obr ten kámen hodí, něco od něho odprýsklo a Šejtročkovi zrovna u špičky leží Metiáškový kamínek. Září i nezáří, každý ho hned pozná. Šejtroček s kamínkem rovnou do kapsy, obry tam nechal v nejlepším a vyskočil si na kozlík. Valach Žemlíčka zabral a ženou se zpátky k Jičínu. Když výlí stonání zmáhalo Julču nejhůř, zahrála po silnici kola, na dvoře střelil bič a přes práh skočil do světnice Šejtroček.
1: Nesu ho! Ještě ani do sluníčka nepřešel, rovnou je lámaný z hory.
0: Julča trochu vykoukla ze zavití a sáhla si na Metiáškový kamínek. Potom se vytočila z vlňáku a zkusila krůček. Nejdřív ji Šejtroček musel ještě trochu podepřít, ale za chvíli už byla, jak vždycky bývala. Ten Metiášový kamínek si uložili do hrnečku v kredenci. Jenže on se přes noc vrátil do srdce kopce Kozákova.

0: Pasáček prasat. V zapadlém koutku světa bylo docela maličké království. Panoval v něm princ, který se, ačkoliv měl tak nepatrnou zemi, osmělil požádat o ruku císařovy dcery. Byl totiž tak moudrý, že se sláva jeho jména roznesla široko daleko a mnoho princezen by bylo šťastných, kdyby si je zvolil za ženu. Nyní vám povím, co udělala císařova dcera. Na hrobě otce tohoto prince vyrostl růžový keř, který kvetl pouze jednou za 5 let a vždy vyrazil jen jednu růži. Byl to však podivný květ. Pak měl princ také slavíka, který dovedl zpívat všechny písně světa. Princ vložil růži a slavíka do stříbrných skříněk a poslal je darem princezně. Princezna se právě bavila se svými dvorními dámami různými hrami, když císař nařídil přinést dary do sálu. Princezna zatleskala radostí a i hned otevřela první skříňku.
1: Jaká nádherná růže, zvolala.
2: Jak je umělecky provedená, divily se dvorní dámy.
3: Je obdivuhodná a okouzlující, řekl císař.
0: Když však princezna vzala růži do ruky, div se nerozplakala.
1: Ale otče, zvolala, vždyť je to jen skutečná růže, není umělá.
2: Opravdu je jen skutečná,
0: opakovali dvorní dámy s opovržením.
3: Podívejme se ještě do druhé skříňky, snad je tam něco lepšího.
0: Navrhl král, otevřel ji a hle, byl v ní krásný slavík, který zpíval tak nádherně, že se opravdu nemohli na dár

0: Jaká krása, jaká nádhera, žvatlali dámy jedna přes druhou.
1: Zpívá jako hrací tabatěrka vznešené zemřelé císařovny, pravil starý dvořenín.
0: Opravdu, vzlikl král a rozplakal se.
2: Vyrobil ho skutečný umělec,
3: podotkla princezna.
1: Ale posel, který dary přinesl, řekl. Vznešená princezno, to není umělý pták, nýbrž skutečný.
2: Je-li skutečný, pusťte ho, ať lítá,
1: nařídila princezna a pohněvala se tak, že zakázala princi, aby se představil u dvora. Princ však provedl vždy to, co si umínil. Zašpinil si obličej, oblékl roztrhané šaty a zabouchal na bránu zámku. Náhodou mu otevřel sám císař a princ se ho zeptal, zda ho může přijmout do služby. Císař se chvíli rozmýšlel, podrbal se na hlavě a pak řekl.
4: Nevím, jestli se vám to bude zamlouvat, ale potřebuji pasáka prasat. Máme jich veliké stádo.
1: Princ se nerozmýšlel, službu přijal a tak se stal pasákem prasat. Nastěhoval se do bídné komůrky nad chlévem a celý den pilně pracoval. Jakmile nastal večer, byl s prací hotov. Vyrobil krásný hrníček ozdobený zvonečky, jenž kdykoliv se v něm vařilo, zpíval.
2: Jeníčku, jeníčku, už je po všem.
1: Ale to nebylo vše. Když někdo přičichl k páře, která z něj vystupovala, i hned věděl, co kdo ve městě vaří dobrého. Princezna šla s dvorními dámami na procházku a zaslechla zpěv. Zastavila se a naslouchala, protože píseň znala a dovedla ji i zahrát, byť jen jedním prstem. Poslala k pasáčkovi dvorní dámu, aby se ho zeptala, zač ten nástroj prodá.
5: Zač prodáš ten hrníček?
1: Ptala se dvorní dáma.
5: Za nic jiného než za 10 hubiček od princezny,
1: odpověděl pasáček.
2: Ach, můj ty bože, vzdychla dáma a odběhla. Co chce?
1: Ptala se princezna.
2: Ach, nemohu to říct, je to strašné,
1: odpověděla dvorní dáma.
2: Tak mi to pošeptej do ucha,
1: nařídila princezna. A tak dvorní dáma pošeptala pasáčkovu odpověď princezně do ucha.
2: To je drzý chlapík,
1: zvolala princezna a odešla. Po několika krocích se však zastavila, protože opět zaslechla písničku.
2: Jeníčku, jeníčku, už je po všem.
1: Poslala k pasáčkovi druhou dvorní dámu, aby se zeptala, jestli by se nespokojil s hubičkami dvorních dám. Pasáček však poděkoval a vzkázal princezně, že pokud nedostane 10 hubiček od ní, hrníček si ponechá.
2: To je velmi mrzuté, řekla princezna, ale já ten hrníček musím mít. Postavte se tak, aby nikdo neviděl, že líbám pasáka.
1: Dvorní dámy se tedy postavily do kruhu, roztáhly sukně a pasáček dostal od princezny 10 hubiček a ona za to hrníček. A hrníček musel celý den vařit, aby princezna a dvorní dámy věděli, co má kdo ve městě k obědu. To byla zábava. Pasáček nezahálel. Opět celý den pracoval a večer měl krásného vlka, který, když se roztočil, hrál všechny valčíky, polky a kvapíky, co kdy byly od počátku světa.
3: Princezna šla opět s dvorními dámami na procházku a zaslechla hudbu. Ihned poslala dvorní dámu, aby se pasáčka zeptala, co za vlka chce.
2: Ale líbat ho nebudu,
3: podotkla. Dvorní dáma se vrátila a pravila.
2: Neprodá vlka za nic jiného, než za 100 hubiček od princezny. Asi se zbláznil,

a princ líbal princeznu. Císař se díval z okna a spozoroval u prasečího chlívku zběh lidí. Nasadil si brýle a tu vidí, že to jsou dvorní dámy. Jistě tam tropí nějaké neplechy, pomyslel si. Obul si trepky a pospíchal dolů. Když přišel do dvora, pěkně po špičkách se připlížil k dvorním dámám. Ty počítali tak poctivě, že císaře nezaslechli. A tak císař spatřil, jak se princezna líbá s pasáčkem. Leknutím div neomdlel, ale pak si sundal trepku a pustil se do obou. Byl tak rozhněván, že vyhnal princeznu i pasáčka z říše. Princezna plakala, pasáček proklínal a z nebe lilo jako z konve. Že jsem si raději nevzala toho prince, co mi poslal tak krásné dary, bědovala princezna. Jakmile to pasáček uslyšel, šel za strom, umyl si špínu z tváře, svlékl roztrhaný oděv a před princeznou stál princ. Byl tak krásný, že se mu princezna hluboce uklonila. Pohrdám tebou, řekl princ. Skutečného prince si nechtěla, jeho darům si neporozuměla, ale pro hračku si líbala pasáka prasat. Nyní máš, co si zasloužila. Po těch slovech odešel do svého království a zavřel za sebou dveře na 10 západů.

A princezna zůstala před nimi a mohla si zpívat. Jeníčku, jeníčku, už je po všem.

0: Kdy básnička?
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

0: vyskočil a hned ho mít chtěl. Žádal plísňák a to smažení, tím byl celý snímek zkažený.
1: Uklidněte prosím, chlapečka,

volal Eda a prudce se zved. A že obelhal ho fotograf, do ruky ho z nenadání raf.

0: kolonkuje.
1: Byl jednou jeden mramorový les. A v tom lese, jako v každém jiném, rostly docela obyčejné houby. Kromě toho se zde ale děly docela neobyčejné věci. Když hrozilo houbám nebezpečí, nehádali se a vycházeli spolu téměř přátelsky. Ale běda, jakmile se za poslední houbařskou nohou zavřelo poslední kroví. Všechno se rázem změnilo. Milé houby začaly pomlouvat a klevetit, intrikovat, škodit a zlobit. Píchavky byly známé svou nadutostí, lišky lstivostí, Václavky bez ustání harašily zbraněmi, čirůvky pomlouvaly, ryzce se vychloubaly a holubinkám bylo všechno jedno, čímž klidu mramorového lesa ani trochu nepomohly. A co teprve muchomůrky, největší potíže byly právě s nimi. A tak Strakoš, moudrý a vážený hřib od statečného dubu, k sobě jednoho dne zavolal nejstarší muchomůrku a pravil. Vážená paní, den za dnem se na moji hlavu snášejí stížnosti. Je jich čím dál víc. Žampionům se nelíbí vaše nespolehlivost. Hadovka smrdutá trpí vaší parádivostí. Lišky mi sdělili, že se urážíte pro kdejakou malichernost. A hříbky si večer co večer stěžují u potoka na všechna příkoří, která jim působíte. A pozdvihl zrak, aby pohlédl muchomurce do očí. Muchomurka by se ráda urazila, ale tím by jen potvrdila slova ostatních, a tak pro tentokrát na urážení zapomněla a opáčila. Chcete-li odpověď, máte ji mít. Se žampiony se přátelit nebudeme. Mají na náš vkus příliš dobrodružnou povahu. Chvíli v lese, chvíli v lukách, to není nic pro nás. Lišky jsou staré pletichářky a jejich pomluvy mě ani trochu nezajímají. Hadovka smrdutá, no, ať raději mlčí. Právě ona slavnému rodu hub žádnou čest nedělá. A hřiby? Ti by měli být rádi, když jim dovolíme žít v naší blízkosti. Pohled na jejich nemotornost je pro nás, elegantní muchomůrky, bez tak velkým utrpením, pak s konečnou platností utichla. Z její odpovědi bylo jasné, jaké muchomůrky doopravdy jsou. Krásné, hloupé a namyšlené. Strakošovi zbývalo jediné. Naposledy ve svém životě se o to pokusil. Vážená paní muchomůrko, pravil vážně, vidím, že po dobrém s vámi nic nesvedu. A tak chtě nechtě nařizuji. Počínaje dnešním dnem, nesmí jediná z muchomůrek pomyslet na druhou houbu jinak, nežli laskavě. Muchomůrka jen pozdvihla své bělostné puntíky v sloup. Byla stejně domýšlivá jako její družky. Musíte se konečně naučit vidět okolo sebe věci hezké, pokračoval Strakoš. A když potkáte jinou houbu, usmějete se a prohodíte několik milých slov. Řekl, co mu leželo na srdci a doufal, že se muchomůrka postará, aby jeho slova dospěla ke sluchu všech muchomůrek mramorového lesa. Vážená paní muchomůrka vzkaz opravdu vyřídila, ale každý přece jen poslouchá tak, jak mu uši narostly. Ani muchomůrky nejsou výjimkou. Druhého dne vyrazila jedna ze zelených muchomůrek pro ranní rosu a opakovala si stále dokola. Musím kolem sebe vidět jen to hezké, musím kolem sebe vidět jen to hezké. A se zájmem pohlédla na blížícího se Strakoše. Ten je ale hezky ošklivý a hezky starý, pomyslela si a dokonce se i pousmála. Potom si vzpomněla na další slova své učitelky. Měla bych prohodit několik uctivých a milých slov. Zvučně tedy zahlasila.
0: Uctivost, dědo, klid se mi z cesty, je-li ti život milý.
1: A spokojena sama sebou šla dál. Jenže jak měla nos zdvižený vysoko k nebi, nedívala se na cestu a vrazila do člověka. Houbař zajásal, sebral milou houbu do koše a začal se těšit na smaženici. Chudák ani netušil, že mu tahle protivná houba může večeři jedině otrávit. Starý, moudrý Strakoš to však viděl, a protože byl příliš star a příliš unaven celoživotním bojem s muchomůrkami, vydal poslední rozhodnutí svého života. Dnešním dnem se stává rod muchomůrek druhem prudce jedovatým. Všichni lidé, rostliny a zvěř nechce před těmito otravnými houbami mají na pozoru. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání. Od té doby, kde kdo ví, že muchomůrky jsou jedovaté, mohou se naparovat, jak chtějí, mohou otáčet klobouky ze strany na stranu, stavět na odiv své bělosné puntíky, nikoho tím už neokouzlí. V mramorovém lese vládne opět klid. Stromy se vypínají k nebesům, na lesních paloucích se pase zvěř a z mechových polštářů vykukují klobouky hub. Vlastně se tam dějí samé, docela obyčejné věci. Jako v každém pořádném lese.
2: Ožalování. Jú, to se řekne. To byla Kamilka. Otočila se na patě a pádila k paní učitelce, až jí culíčky neposedně poskakovaly. Paní učitelko, Lojza vzal Sabince kyblík.
3: Ale jistě se spolu nějak domluvili. Podívej, jak se hezky hrají, upozornila paní učitelka Kamilku. Ta jen pokrčela rameny, téměř dotčeně utrousila hm a důležitě odkráčela zpět k pískovišti. Kamilka byla velice pozorná holčička a velká informátorka. Vlastně byla prostě užalovaná. Vždyť jak jinak nazvat, když někdo pořád říká a to se poví, já to na tebe řeknu. A pak to taky řekne. Paní učitelku to trápilo, měla Kamilku moc ráda a mnohokrát se jí snažila vysvětlit, že žalovat se nemá. Kamilko, jsi velmi všímavá holčička, ale když mě budeš upozorňovat na každou drobnost, kterou děti provedou, nikdo si s tebou nebude chtít hrát? Chápu, že se ti nelíbí, když někdo někomu ubližuje, ale kdo má hezčí sponky do vlasů? To si snad holčičky vyříkají sami. Jenže Kamilka dobře míněné rady nechtěla slyšet. Netrvalo dlouho a už se zase blížila s důležitým postřehem. Paní učitelko, Radek se směje Tomášovi, že neumí jezdit na koloběžce. Kamilko, nadechla se paní učitelka, ale potom jen bezradně pokrčila rameny. Tak to šlo den za dnem. Děti si Kamilče na žalování skutečně brzy všimly. Přestali si s Kamilkou hrát a někdy na ní dokonce posměšně pokřikovali. Žalobníček žaluje, pod postelí maluje, namaloval husu, tam udala pusu. A Kamilka? To se poví, pištěla a pelášela za paní učitelkou. Toho dne měli děti ve školce divadlo. Představení bylo ohromně napínavé a zábavné. Není divu, vždyť bylo o námořnících a pirátech. Kluci, ale i holčičky, se už nemohli dočkat, až půjdou pospa, tedy pospaní na zahradu, a vyzkouší si taky pořádnou pirátskou bitvu. Jakmile byli venku, okamžitě se do sebe pustili. Námořníci, holčičky, se houpali ve své lodi na rozbouřených vlnách a pálili z mohutných děl borovicové šišky. Piráti, kluci, se vrhali s vyceněnými zuby rovnou na palubu pískoviště. Zde se odehrávala bitva muže proti muži. Oko za oko, zub za zub. Boj byl nelítostný, ale ohleduplný. A tak do něj kapitán, paní učitelka, schovývavě shlížející z velitelského můstku, nezasahoval. Zato Kamilka byla jako na trní. S očima navrch hlavy pobíhala sem a tam. Paní učitelko, Tereska hodila na Ondru šišku. Pravda, námořník Tereska obratně zasáhl piráta Ondru do lítka. Ten si však nenechal nic líbit a krutě se Teresce odvděčil. Naplácal ji na zadek lopatičkou. Kamilko, podívej, vždyť se oba smějí, uklidňovala žalobníčka paní učitelka. Jenže Kamilka si zrovna všimla, jak se Toník zahlasitého volání muž přes palubu pokouší vytáhnout Janičku z pískoviště a spustila znovu. Paní učitelko! Janičce přispěchala na pomoc Adélka. Aby nespadla do běsnících vln rozbouřeného oceánu, popadla ji za tričko. Tričko nevydrželo a rup. Byla v něm díra jako vrata. A pak se to stalo. To už bylo na Kamilku příliš. Celá brunátná vřískala. Paní učitelko, Adélka roztrhla Janičce tričko. Kamilčino, nešlo zastavit. Všichni překvapeně stichli a otočili se na Kamilku. První se vzpamatoval Ondra a se slovy slepice na obzoru ji obeplul kraulem. Chtěla si stěžovat žalobnice. Místo toho jen kdákala a překvapeně poulila oči. Od toho dne, kdykoliv se Kamilka pokoušela žalovat, ozvalo se jen ko. Zpočátku se snažila kokodání překonat. Zuřivě gestikulovala rukama, pobíhala sem a tam, ale z pusy jí nic jiného než ko nevypadlo. Kluci na ní pak pokřikovali na puta nebo na pipi. Ptali se jí, kolik snědla zrní, kde má kohouta a jestli jim nesnese vajíčko. Není divu. Při tom kdákání a pobíhání a máchání rukama vypadala dost směšně. Kamilka byla bezradná. Zalezla si do nejodlehlejšího rohu zahrady a uvažovala. Proč jsou na mě takoví? Co dělám špatně? Nechci, aby se mi smáli. To budu raději mlčet. A mlčela. Když mlčela, tak nežalovala. Ke svému velkému překvapení brzy zjistila, že jí žalování vůbec nechybí. Právě naopak. Bez něj to bylo mnohem lepší. Děti už si s ní zase rády hrály, paní učitelka se na ní mile usmívala, celý svět byl nějak veselější. Kokodání zmizelo a holčička byla opravdu šťastná. Paní učitelko, co pak je, Kamilko? To je dneska krásně, vidíte?

0: chřipky.
1: Nastav ruce, Milošku, nasypu ti ořechy, povídá teta malému synovci.
2: Dej je radši tatínkovi, teto,
3: řekne malý.
1: Ale proč? Ty nemáš oříšky rád?
2: Jo, to mám, ale taťka má větší dlaně.

Z českých národních pověstí o bratru Palečkovi, Šašku krále Jiřího. Král Jiří, jako jiní velmužové onoho věku, měl na svém dvoře k svému obveselení Šaška Palečka, který, ač ho lidé považovali za blázna, měl bystrý rozum a velice dobré srdce. Král, že mu Paleček způsobil nejednu kratochvíli, nedovolil, aby mu jiní ubližovali. Třeba že mnohým perné slovo řekl přímo do očí. Dával mu i každou sobotu po 15 stříbrných groších, které Paleček, protože měl na dvoře svého pána všeho dost, nejednou rozdal chudým, kteří mu za to vroucně děkovali. Přesto vše, měl-li někdy peněz hojnost, opatroval je jako oko v hlavě, neboť zbytečně nevydal ani jediného penízku. Kdysi zašel Paleček daleko od Prahy a přišel na noc do jakési krčmy. Tam již byl na noc také nějaký zběh vojenský a spal s Palečkem v téže světnici na slámě. Paleček poznal, že je to člověk nebezpečný, který pomýšlí na to, aby mu, až usne, uřezal měšeček z penězi a utekl v noci pryč. Když tak spolu leželi a oba přes půlnoc nespali, Paleček vstal, rozsvítil a zaklepal tulákovi na rameno. Pobuda se tvářil, jako by tvrdě spal. Jen vstaň, řekl mu Paleček, vždyť já vím, že nespíš. Potom Paleček vysypal peníze ze svého míšku na stůl. Na dvě stejné hromádky po půl osma groši a pravil. Milý bratře, rozumím, proč nespíš. Chceš mi můj měšec uřezati. A já také nespím, protože se bojím, abys mi můj měšec neuzmul a z penězi neutekl. A tak se oba trápíme a nespíme. Protož vezmi sobě polovici, já si podržím také polovici a dejme si pokoj a spěme. Stalo se, jak si Paleček přál. Oba nocleháři potom si znovu lehli a spali. A když se ráno rozcházeli, každý jinou cestou, Paleček pravil, buď s Bohem, bratře, a prosím tě, zanech zlodějského řemesla, nebo ti jistě uvízneš na šibenici, nenecháš-li toho. A jindy opět Paleček byl vyslán na cesty králem, který mu poručil, aby doprovázel jakéhosi velmože. Ten však byl tvrdého srdce a ač cestou potkávali mnoho žebráků, ani jednomu nepopřál malé almužny. Když Paleček to spozoroval, ihned seskočil z koně a jda pěšky neustále obracel tvář k velmožovi a hluboce se mu klaněl. Proč se mi stále klaníš, blázne, rozhněval se velmož na Šaška. Velikým lidem jest dlužno vždy poctu vzdávati a proto odpusť, že jsem tebe dříve celého nepoznal. Odvětil Paleček se strojenou vážností. Neboť až dosud, pane, věděl jsem, že jsi velikým bohatýrem, ale teprve cestou jsem se přesvědčil, že jsi i velikým držgrešlem. I zastyděl se velmož, poznav, kam Paleček míří svými slovy. A od té chvíle neminuli ani jediného chuďasa, aby mu pán neudělil almužnu.

Byl jsem malý šmoula.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, teď asi zdravím možná při tomto dílu cvičení více holky než kluky, ale v každém případě, pokud by to kluci s námi chtěli zkusit, mají možnost. Piggy, budeš se mnou dnes cvičit, ahoj.
2: Já jsem kluk a budu,
1: tak ahoj. To jsem moc ráda.
2: Hanka Kynichová nás zdraví a my taky zdravíme jí.
1: Já jsem vám chtěla říct, že když jsem byla malá, tak jsem začala chodit velmi brzy na gymnastiku a začala jsem chodit na moderní gymnastiku. A tak jsem se vás chtěla zeptat, jestli víte, jaký rozdíl je mezi těmito dvěma sporty.
2: Jo, ale to už jsme si vyprávěli, Hanko, jenomže já jsem to zapomněla.
1: Tak já vám to řeknu, protože moderní gymnastika používá náčiní, jako je stuha, míč, švihadlo, kužely.
2: Všechno, co se dá vyhodit, víš?
1: Všechno, co se dá vyhodit,
2: do vzduchu,
1: co se
2: myslím,
1: kutálí, co musíte chytat. A sportovní gymnastika, ta má naopak nářadí.
2: To jsou třeba, když se někde to stojí, hej,
1: tak na to
2: nebo
1: se leze,
2: na tom visí.
1: Přeskakuje se to, jsou to třeba kruhy, koza, švédská bedna, anebo jsou to třeba prostná. A prostná je to, že si na koberci skáčete, jak vám to napadne, a improvizujete. A my teď budeme také trošku improvizovat, protože k mým nejoblíbenějším náčiním v gymnastice patřilo švihadlo.
2: Švihadlo je prostná?
1: Švihadlo je švihadlo, ano, cvičí se také na koberci, ale tím, že mám náčiní, tak se tomu neříká prostná, protože prostná jsou prostě bez jakéhokoliv náčiní.
2: Jsou prostá
1: Prostá
2: náčiní.
1: Jsou prostá. Tak, děti, vybrat si na cvičení švihadlo je asi pro mnohé z vás jednoduché, ale co už možná nevíte je, jaká délka švihadla je pro nás vhodná. A my to zjistíme jednoduše, když si stoupnete na své švihadlo, které buď si donesete, anebo do příště pořídíte, konce švihadla si dáte do podpaží a zbytek ustřihnete.
2: Takže když si představím švihadlo jako hada, tak mu vlastně stoupnu na záda a zvednu ho za pusinku a za ocásek.
1: Výborně.
2: A dám si to do podpaží.
1: Krásná pomůcka, ano, Piggy natáhl hada, my si natáhneme švihadlo, držíme si ho v podpaží.
2: Prosím vás, ale nikdo to se skutečným hadem neskoušíte.
1: Přesně tak. Takže teď jste si udělali správnou délku svého švihadla. Jak jsem říkala, zbytek si ustřihněte, protože my, moderní gymnastky, jsme neměli obyčejná švihadla, které koupíte ve sportovních potřebách, ale kupovali jsme si taková pevná lana, která se ještě navíc omotávala na těch zádech, jak říkáš ty, Piggy, když bych sem použila právě toho hada, aby švihadlo bylo pevnější, aby když ho vyhodíme, nám dělalo krásné tvary.
2: Aha.
1: A aby bylo těžké, aby když nám padá zpátky do rukou, se nám hezky chytlo.
2: To je takový fígl,
1: to je takový fígl. Ale my teď, děti, už také víme, kromě toho, jak je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou, co je to přenášení váhy ze strany na stranu. Takže držíme švihadlo na jeho konci, nohy dáme do mírného rozkročení a přenášíme váhu vpravo a vlevo a švihadlo dáváme k pravé ruce nahoru a k levé ruce nahoru, k pravé ruce a k levé ruce. Je to jako bychom možná prali trošku prádlo, ale to jenom abyste věděli, jakým směrem vám jdou ruce doprava a doleva.
2: Já si trochu přijdu, jako kdybych byl Víla a Málka a tancoval bych tak, na louce.
1: Ano, takže teď jsme Víla a Málka, doprava a doleva.
2: Nevím, jestli to je doprava. Úplně pro kluky.
1: Já jsem ti to říkala. V každém případě nevadí, protože pro kluky tady vymyslím něco jiného. Zavzpomínáme na to, jaké je to skákání přes švihadlo. Pozor, držíme švihadlo, v úrovni ramen máme své ruce a rozpérujeme kolena. Nejdříve hodíme švihadlo nad hlavu, pouštíme ho před tělem dolů, podvlékneme si ho pod špičky, zdvihneme paty a švihadlo vyndáme za svými zády. My jsme teď zvolili techniku podvlékání, abychom ladili rytmus paží a nohou. Takže ještě jednou, švihadlo dáváme za zády nahoru, pouštíme ho před tělem dolů, dáváme si ho pod své špičky, zdviháme paty a švihadlo máme zpátky za
2: zády. A já jsem taková kolíbka, veď, nebo houpací křeslo.
1: Houpací křeslo. A teď, když rozpérujeme kolena, začneme poskakovat na špičkách a začneme švihat švihadlem, tak se dá říct, že jste zvládli i nejjednodušší techniku, kterou každá správná moderní gymnastka musí mít.
2: Počkej, to já ještě neumím, to já musím natrénovat.
1: Piggy, totiž já ti něco řeknu. Dnešní děti skoro neumí skákat přes švihadlo, proto já jsem dnes tuto sportovní disciplínu vybrala. Já se k ní zase někdy příště vrátím a vy děti poctivě trénujte. Piggy se taky snaží, ale jak říkám, v tréninku je síla. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
2: A víte co? Já Hanku překvapím, až přijde příště, tak přeskočím švihadlo aspoň 10krát, ale zatím se mi to ještě nějak motá. Tak zatím ahoj, trénujte taky, ať na to nejsem sám. Ahoj! Jo, teď to šlo.

0: pekla štěstí. Zhruba tou dobou sehnal noční ulicí i Hubert. Paničce nikdy neutíkal, na to byl příliš líný a teď se dal do běhu jen proto, aby se zbavil toho lichožrouta, který se ho držel zuby nechty. Ulice se svažovala k řece, na nábřeží kotvil parník, vlastně spíš starý, rezavý a opuštěný vrak. Na vodě se pohupovala loďka s osamělým rybářem, svítil si na splávek baterkou a Hubertovi se najednou také rozsvítilo. Skočil po hlavě do řeky, prudce krauloval, funěl, převrátil se na záda, udělal kotrmelec a pocítil náramnou úlevu. Konečně toho lichožrouta uprostřed řeky vytřásl z kožichu. Několika tempy se dostal ke břehu, vylezl z vody, oklepal se a honem domů. Panička Květuš si už určitě zoufá. Až na rybáře, který rád chytal v noci, spalo už celé město. Ten v pramici také trochu pospával. Na jednou pohladině začal hopsat splávek a prudce mu v rukou cukal. Rybář se široce rozkročil a tahal. A jistě ho čeká pěkný úlovek a tak vší silou zabral a něco s plesknutím dopadlo na dno pramice. Co to bylo? Nemohl tomu přijít na jméno, ale jméno to mělo. Dokonce vznešené Tulamor a měl z pekla štěstí. Žádný lichožrout neumí plavat. V rybníku, v řece nebo i ve vaně vodou hned nasákne, skiškne a jde ke dnu. Kdyby se náhodou nechytil na háček, určitě by zůstal u dna. Dneska už to zabalím a půjdu se vyspat. Ryby neberou, říkal si rybář pro sebe. A ten divný úlovek popadl a vyhodil na břeh.
1: Tiki kalendář! Dnes je 10. září.
2: A svátek má Irma.
1: Jméno Irma se osvobodilo ze starých, složitých, podobných jmen jako Irmgarda, Irmtraut a Irmhilda. Irmhilda, představ si, že by se třeba Bibi jmenovala Irmhilda.
2: Vykládá se jako velká, silná a pevná.
1: To jméno tak zní Irma.
2: Takže, milé Irmy, ať vás nic nerozhází a přejeme vám všechno nejlepší.

0: Čertův mlýn. Byl jednou mlynář a ten měl prodat mlýn pod lesem. Byly tehdy špatné časy, suchá léta, vody v potoce maličko, mlynář nemohl mlít. Mlači zvykli chodit jinam a když zas vody přibylo, mlýn klapal na prázdno. Mlynář byl samý dluh a hleděl se mlýna zbavit. Ale kupci se mu nehrnuli. Až za půl léta přijde k němu jednou černý pán. Povídá, já jsem čert. Vím, kde tě střevíc tlačí. Ale pomohu. Mlýn koupím. Mlynář mu na to. Jen potřeba, aby s hotovými platil. Zač prodáš, ptá se čert. Za 3 pytle peněz, pověděl mlynář a než se nadál, stály tu 3 pytle. Plácli si s čertem na tu koupi, mlynář potom přichystal si na cestu, peníze na vůz naložil a odejel do cizí krajiny. Ve mlýně usadil se čert a hospodařil tam po svém. Na honce ty lidé se mlýnu vyhýbali, tak v něm strašilo. A trvalo 10 let, trvalo 20 let, 100 let bylo, 200 let. Mlýnu opuštěnému žádný se přiblížit nechtěl. Až jednou. Bylo na podzim, v létě vítr pískal a z buků červené listí schazoval. Šel tam tudy cestou mlýnářský krajánek. Byl už v letech, vlasy prokvetlé, ale držel se zpříma. Tělo měl jako kmet dubový, síly ze 4 a nevěděl, co je to bát se. Přijde k dřevařům, co tu stromy káceli a povídá, pomáhej pán Bůh. Dejš to pán Bůh. Volají a hned ho varovali, aby se tou cestou vlevo nedával, že by přišel ke starému mlýnu, tam, že straší, čert tam zůstává. Ale krajánek se usmál a povídá, tož já se na toho pana čerta půjdu podívat. A šel. Dřevaři se za ním dívají a litují. Chudák, ten se nevrátí. Přišel krajánek do mlýna. Nebylo tam nikoho. A krajánek se usadil ve mlýnici na lávce. Sedl si a čeká. Ale nic nešlo. Krajánek vytáhl z kývu tvrdého chleba a dal se do jídla. Měl v torbě také líčený provaz, dobře kroucený. Od starého sekírníka ho jednou dostal, že prý na zlé duchy dobrý. Ten provaz položil krajánek vedle sebe, spravil si potom dýmku, pokuřoval a čekal. Když přišel večer, a táhla 11. měsíček oknem do mlýnice svítil, slyšel pojednou po schodech z patra kroky. Trap, trap. Dívá se krajánek a vidí, nějaký způsobný panáček po schodech kráčí do mlýnice. Byl malé postavy, svraskalý obličej měl tmavý, ale zelené šaty měl na sobě z pěkné látky a zelený klobouček s pérem. Přijde ke krajánkovi a ptá se, čeho ty v mém mlýně pohledáváš? Já jsem čert. Krajánek, tož vy jste ten pan čert. Já slyšel, že tu hospodaříte. Jdu se na vás podívat a věru se mi líbíte. Čert povídá, nevíš-li ty, že jsem žádný nesmí? No to tě divný mlín, povídá krajánek, když tu mlečů nemáte. Mrzutě na to povídá čert. A k čemu mlečů? Nemelu ve mlíně. A to je pěkné, krajánek na to. Nač vám teda třeba mlínu? Víte-li co? Vystěhujte se vy odtud. Já bych tu sám chtěl zůstat za mlináře. Toho už měl čert dost. Víš-li ty, s kým mluvíš? Zařval. Ale krajánek se neulekl. Však jste mi to už pověděl, povídá čertovi. Já vám pěkně radím, odejděte odtud po dobrém. Čert se zdržet nemohl, skočil po krajánkovi, ale v tom ten už oko z provazu líčeného hodil mu na krk. Čert sebou až hrůza trhal, ale byl v krajánkově moci. Ten šel a přivázal milého čerta na mlýnské kolo. Potom stavidlo vytáhl, spustil mlýn. Čert na mlýnském kole nahoru, dolů se točil, ve vodě se máchal, hlavou okolo narážel. Řval zlostí a bolestí a nakonec jen pro všechno na světě prosil, aby ho krajánek pustil. Když se krajánkovi zdálo, že má čert dost, zarazil mlýn, čerta odvázal a povídá: a teď jdi. Přijdeš-li sem ještě jednou, strčím tě mezi mlýnské kameny, aby tě na kaši rozemleli. Čert byl celý zmáčený, zelené šaty měl potrhané, ani narovnat se nemohl, jak byl polámaný. Belhal ze mlýna a že už víckrát tam se neukáže. Krajánek potom usadil se v opuštěném mlýně a ten vesele klapal ještě dlouhá léta.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Chrota, čuník, pašík, kňourek, kaneček a prasátko. Když máš kolem kamarády, si veselé zvířátko. Chrota, čuník, pašík, kňourek, prasátko a kaneček. Kdo jen bručí, kdo se mračí, ať si balí ranek.

krůvý mák. Krochtačů mít pašik, kňourek, prasátko a kaneček. A bříško šup sem šup tam. Každý den je jenom jednou berl jako dáreček.

0: Já sama, babičko.
1: To byla Kristinka. Každou chvíli bylo z kuchyně slyšet.
0: Já už to umím. Babi, já vím. Jsem přece velká. Už vidím přes stůl.
1: Babička trnula. Co když to dítě, které všechno umí, všechno zná, někam spadne? Třeba do vody nebo ze stromu? Nedej bože, utone. Nebo aspoň nastydne, nebo se uhřeje, spálí se o kamna nebo o sluníčko. Měla zkrátka trápení jako každá babička, která hlídá zvídavé vnouče. Možná i trochu větší.
2: Ne, abys sahala na kamna, než se vrátím z dřevníku. A nebo víš co, pojď radši se mnou.
0: Nemůžu. Hlídám panenku Klárku. Je nemocná.
1: Babička se dala ukolíbat. Ještě nebyla ani jednou nohou na dvorku, Kristýnka šup ke kamnům, otvírá dvířka a kouká do plamínků.
0: Ohýnek, jak poletuje a svítí, jako poklad. Přiložím. Jsem velká. Umím odemknout i schránku na dopisy. Než se babička vrátí, vyhaslo by.
1: Naštěstí se babička brzy vrátila.
2: Pane bože, žhavota na zemi. Nespálila ses toho popela a kouře. Vždyť ses mohla udusit nebo podpálit chalupu.
0: Panence, byla zima, babi. Ty taky dost topíš, když stůnu.
1: To ještě nebylo všechno, že Kristýnka všude vleze, všechno zkusí, všechno sama. Taky se jí něco stalo s ušima.
2: Kristýnko, zameď, co jsi nadrobila na zápraží. A nech to kůzle na pokoji. To se nehodí dávat mu čepeček a brindák. No tak. A buď tak hodná uklid si pastelky.
1: Možná by byla tak hodná, ale neslyšela.
2: To dítě si snad sedí na uších. Slyší vůbec dobře?
1: Jak kdy? Někdy je má jako radárky.
2: Kristýnko, pojď domů. Máme borůvkové lívance.
1: Malá slyší i na druhém konci zahrady.
0: Už běžím. Babičko, chci hodně.
2: Nesahej na ně, nejdřív umýt ruce.
1: Věřte nebo ne, hopsá kolem babičky v kuchyni a je zase hluchá. Babička už ale ví, že na ušního doktora to není. Čertovo kopítko je jinde. Naštěstí babička má na všechno ten správný babičkovský recept.
2: Kristýnko, chceš pohádku?
0: Jakou, babi?
2: Pohádku o nejchytřejším kůzlátku a kozím kouzelníkovi Kozodupovi. Koze Róze se narodilo kůzlátko. Bělonké, líbezné a jen se trochu otřepalo samostatné radost pohledět. Nic mu neujde, do všeho trkne, tady si poskočí, tam něco uškubne, všechno je zajímá. Tak malé a tak chytré, hotový rozumbrada, každý je chválil.
0: Jako mě?
2: Brzo mu to stouplo do hlavy.
0: Jsem rozumbrada, jasně, nejchytřejší kůzlátko.
3: Rozumbratko, nech ty stromky na pokoji a zelí na záhonech se ani netkni, dědeček by řádil.
0: Ne, maminka Róza je chytrá, ale já jsem chytřejší. Přece nenechám takovou dobrotu, aby se tu rozvalovala na záhoně bez užitku. Mňám, ani lístky nejsou špatné.

0: je mé, tak je to. A ne, že ne, mé, mé, mé.
1: Já ti dám mé, a kdo pak to zelí vypěstoval? Já.
2: Aby toho nebylo dost, zatímco dědeček ke kůzlátku držel řeč, vytáhlo mu z kapsy kapesník a sežvejkalo ho. Vůbec neposlouchalo. Totiž poslouchalo, ale jenom co chtělo. Jak je někdo chválil nebo volal ke krmelci, rozum bratka slyší i za roh. Jen řeknou, nepošťuchuj Puňťu, nelez do zelí, netrkej do okna. Neslyšelo. Snad si sedělo na uších.
3: Pomoc!
4: Manko, te, a tu jsem včera myla okno. Jadeš?
3: Stálo se mi, že v něm na mě civí cizí kůzle. Mé!
2: Dobrák koza Róza, když viděla, že s tvrdohlavým kůzletem nikdo nepořídí, řekla si.
4: Mé, tady nepomůže nikdo jiný než kouzelník Kozodub.
5: Dub, dub. Tu jsem? Ne.
2: Kouzelník Kozodub tu byl co by dub. Rohatý a bradatý, bousy vláčel po zemi, oči mu žhnuli a nijak nevoněl.
5: Kdo mě volá? Kdo mě ruší z mého kouzelného klidu?
4: Já, nešťastná koza Róza.
0: Všechno vím a všechno znám, všechno, co chci, ochutnám. Mé, mé, mé. Všechno umím, všechno sním, o radu se neprosím. Mé, mé, mé.
5: Co to moje ucho slyší?
4: Nejchytřejší kůzlátko na světě, mého synáčka rozum bratku, přerostlo přes hlavu dědovi, babičce i mně. Usoužené mámě Róze.
5: Tak. Víš-li pak, kozo Rózo, že bych potřeboval učedníka? Už dlouho u mě žádný nevydržel. Ne.

0: tady to smrdí.
1: Doma ti nevonilo poslouchání, ale abys neřekl, rozum, bratku, tu máš koště, kýbl a rejžák. Vysmejči a vydrbej. Potom mě vyhřebecuješ. Aha, třeba ti začnu vonět.
0: Cože? Nejchytřejší kůzlátko a mám drbat podlahu u umazaného kouzelníka. Fuj!
1: A čile, rozum, bratko, čile. Nebo s tebe udělám syreček.
0: Syreček? Sedali by na mě mouchy.
2: Večer se kůzlátku únavou rozjížděla kopítka. Těšilo se aspoň, že za tu dřinu dostane dobrou večeři.
0: Duřín? Mně? Ne.
1: Doma se ti zajídala hebká pastva, co? Chodilo si na zelí, mlsoune, za šmouhy na podlaze a cucky v mojí bradě by se zasloužilo podláčí. Ne, Duřín, dub, dub, dub, dub, dub. A poděkovat za večeři neráčíme? Nic?
0: Děkuju.
2: Takhle to šlo den za dnem. Kůzlátko hekalo.
0: Učedník, mučedník, samá práce a poslouchání a kouzla žádná.
2: Jenže kouzla se děla. Rozum bratka prospíval na těle i na duchu. To se ví, nebylo to hned. Lecos se snadno pokazí a nesnadno napravuje. I kouzlení si kuzlátko užilo až. Jen je popadl truc, už je kozodub zakouzlil v koště, aby z něho vymetl neposlušnost. Sedělo si na uších a byla z něho houba Jidášovo ucho. Odmluvilo a najednou plavalo v kýblu jako rybka. I do hodin je kozodub zakouzlil, aby poslouchalo jako hodinky. To už rozum bratka podstoupil v kouzelnickém učení od drbání zápraží a nošení dříví k nošení kouzelnické knihy na stůl.
0: Něco ti vyvedu, abys věděl. Já ti čarodějnou knihu s protivnými zakouzlovadly sním.
2: Kůzle počkalo, až si kozodub po večeři schrupnul a kouzelnickou knihu list po listu snědlo. Kouzelník řádil.
1: Moje kniha, kůzle jedno ničemné, tak abys vědělo. Kozí brada, kozí chlup, ať jste bez jrdeček, to poroučí kozodub. Nemysli si, že za staletí, co kouzlím, neumím kouzla z paměti.
3: A tak ho nechal. To je ale nehezká pohádka.
2: Že bychom ji vylepšili. Ale jak?
3: No, třeba, že by se kůzlátko úplně polepšilo, víš, a poslouchalo.
2: Tak dobře. Potom, co si rozum bratka poležel jako syreček, neposlouchání a tvrdohlavost se mu doopravdy rozleželi v hlavě. To víš, tentokrát to chvilku trvalo, než z kozodupa vyprchala zlost a odkouzlil ho zpátky. K mamince koze Róze, dědečkovi a babičce se vrátilo úplně kouzelné kůzle. Už si nepřipadalo nejchytřejší a nevyvádělo neplechy. Aspoň ne tolik.
4: Všechno vím a všechno znám, co jim...
5: Slyšíte? Kristýnka si hraje na nejchytřejší polepšené kůzlátko.
4: Kouzlo vím, už ho znám, radši pěkně poslouchám.
5: Tak, aby jí to vydrželo.
2: Aspoň někdy.

0: malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Ráno nad pavoučí les připlul černý mrak. Dalo se do deště. Pavoučci se rychle schovávali pod kůru stromů. I pája si našel suché místečko a chtěl si ještě trochu pospat. Ale probudilo ho volání a křik do les mokré trávy. Hehe, polez ven, kamaráde, to se nám udělalo pod časíčko. Pojď se mnou na výlet. Byl to pájův starý známý slimák chechtavý zvaný Chechtoun, anebo také slimák truchlivý, čili Truchloun. Jméno i nálada se mu měnili podle počasí. Teď lilo jako z konve a tak se z Truchlouna stal Chechtoun. Pája pozdravil a vysvětlil, že nesmí jít ven, dokud prší. Dobrá, dobrá, halekal slimák. Půjdu na špacír sám, ale stavím se pro tebe, až déšť přestane. K čemuž, bohužel, dojde už kolem poledne. Ahoj. Před polednem opravdu déšť přestal a slimák se vracel kolem zeleného smrku. Hej, pájo, volal, tak jsem tady. Už jdu, řekl pája a opatrně slézal po vlhké kůře smrku. Trochu to klouže, pane Chechtoune. To je ono, smál se slimák. Nasedej, dovezu tě k tůňce, tam něco uvidíš, slečinku z Prahy. Chechtoun pokřikoval, klouzal po mokré trávě a za chvíli byli u tůňky. Hej, holá slečinko, kde jste? Z tůňky vyšla drobná, nádherně zelená rosnička. Nemusíte hulákat jako na lesy, napomenula slimáka, ale na páju se usmála. Vítám tě, řekla smutným hlasem. Pavouček se představil a pomyslel si, že ta krásná rosnička vypadá jako zakletá princezna z nějaké pohádky. Já jsem z Prahy, oznámila rosnička. Šela jsem si jako v pohádce, měla jsem úžasný skleněný dům a v něm písek a vodu a mořskou trávu a úžasný výhled do pokoje s velikou knihovnou. K snídani jsem dostávala míchaná muší vajíčka a k obědu žabí konzervy plné vitamínů. To já jim jedině mouchy, řekl pája a trochu se za to styděl. Mouchy jsou dobré, přikývla rosnička, ale ne všechny. Nejlepší jsou luční ze švýcarských Alp. Úžasně šťavnaté a přitom dietní. Vůbec se po nich netloustne. To já tloustnu rád. Podívejte, jak jsem pěkně růžovoučky a měkoučky a masiťoučky, volal Chechtoun a popleskával se po bříšku. Ovládejte se laskavě, pane Chechtoune, řekla rosnička dotčeně. Nemyslete si, že musím všechno strpět jen, protože jsem vyhozená. Pája se vylekal. Rozuměl dobře? Ano, ano, chlapče, řekla rosnička. Já jsem vyhozená ze svého skleněného domu, z pokoje s velkou knihovnou i z Prahy. Takový nevděk. A kdo vám to udělal? Kdyby to byl aspoň někdo cizí, zalkala rosnička, ale byl to můj pán. Přestal mi kupovat ty úžasné žabí konzervy, přestal se mě ptát, jaké bude počasí, začal věřit tomu, co říkají o počasí a o všem ostatním v televizi. V televizi, halekal slimák, nevím sice, co to je, ale v počasí se vyznám. Když se chechtám, tak je nízká oblačnost a když truchlím, tak je vysoká. Ale najednou se přestal smát. Podíval se na oblohu a ta byla zase modrá. Sluníčko zase pálilo a tráva rychle osychala. Chechtoun si začal truchlivě prospěvovat. Prší, prší, jen se leje, slimáčkovi vesele je, slunce svítí, nikde mráček, ach, jak smutný je slimáček. Tak hezkou zábavu rozloučil se, když dospíval do domu. V baráčku mám, doufám, ještě vlhko. A nevzpomínejte ve zlém na starého truchlouna. Oba mu zamávali na cestu, ale Pájovi se ještě domů nechtělo. A jak vás ten zlý pán vyhodil, vyptával se. Jako psa, zvolala Rosnička dramaticky. Tomu Pája rozuměl. Jednou pavoučci viděli v lese u stromu přivázaného bílého pudla a strýček Sekáč povídal, chudák pejsek, ten je určitě z města, někdo ho vyhodil. Pájovi bylo smutno a nevěděl, jak vyhozené Rosničce pomoci. Tak už neplačte, utěšoval jí. V našem lese je moc krásně a je tu plno much. No to vidím, povzdechla si Rosnička. Jenže já neumím mouchy chytat. Já jsem je vždycky dostávala jen z konzervy. No tak já vás to naučím, zaradoval se Pája. Já to umím přímo úžasně. Opravdu, mě to naučíš, slibuješ? Slibuju, řekl Pája slavnostně. A hned na to přímo úžasl. Stalo se něco nevídaného. Pája poprvé v životě chytil mrňavou mušku. Jen tak, bez síťky. Rosnička vykulila oči. No tohle úžasla. Nic tak úžasného jsem v životě neviděla. Když se to umí, je to hračka, zabručil Pája. Chce to jen trochu cviku. A teď už ani muk. Budeme spolu číhat. Tak spolu číhali.
1: Hloupý osel. Jednoho dne se král zvířat, lev, rozhodl, že s celým dvorem odpluje do dalekých zemí. Zavolal si osla a řekl mu: pověřuji tě, abys od všech cestujících vybíral clo. Jdi a splň můj rozkaz. Osel se tedy postavil u vchodu do lodi a od všech zvířat žádal peníze. Když k lodi přišla liška, chtěla nastoupit zadarmo. Jak se odvažuješ chtít ode mě peníze? Rozkřikla se na osla. Nevíš snad, že králův doprovod platit nemusí?
2: Nic takového mi lev neřekl,
1: odpověděl osel. Naopak mi přikázal, aby všichni cestující zaplatili clo. A já bych proto zadarmo nepustil ani samotného krále. Což pak mu peníze stejně nepřipadnou. Liška zlostně odešla a hned se nechala ohlásit u lva. Když mu řekla, co jí osel odpověděl, lev se rozzlobil. Přikázal, aby byl osel za opovážlivost ke králi zabit. A lišce poručil, aby oslovo maso připravila k hostině. Liška poslechla a pustila se do práce. Jak tak vařila, přepadl jí veliký hlad. Nakonec neodolala a snědla oslovo srdce. Lev to při hostině okamžitě zpozoroval.
2: Jak jsi mohla mít tu drzost připravit mě o oslovo srdce?
1: Obořil se na lišku. Promiň, mocný králi, řekla liška zkroušeně, ale takový hlupák, který chtěl od krále vybírat clo, jistě žádné srdce neměl. Lev se moudré odpovědi zasmál a lišce se nic nestalo.

0: Malý chlapec běží za pánem a křičí.
1: Pane, vypadla vám peněženka.
2: Děkuji ti, chlapče, jsi poctivý. Jiný na tvém místě by si ji nechal.
1: A proč? Vždyť ona je prázdná. Ale mají se vracet i věci, když jsou plné.
3: Je to jasné, Vojto, ale tohle je vtip.

Kámen jako peřinka. Byl jeden mládenec, co se vyučil krejčím. Uměl ušít kalhoty, vestu i kabát, ale přece se vydal do světa, že se podívá, jak jinde látku stříhají. Počítal také, že si v cizích krajích více vydělá, že pár zlaťáků domů přinese, aby se mohl oženit. Šel tedy, kam jej oči vedly, kam jej nohy nesly. Tu dojde na louku, kde ležela spousta kamenů, každý kámen kulatý jako lidská hlava. Krejčík se posadil, že si odpočine, a tu se před ním objevil stařeček. Postava schrbená, vous šedý, tvář bledá, jako z kouře utkaná. Polekal se hoch, ale dělá jako by nic. Slušně pozdravil. Jak se ti líbí na mé louce? Ptá se stařec. Mládenci se ta louka nic nezamlouvala. Kámen, nic než kámen, takovou by nechtěl kosit. Ale že byl zdvořilý, nechtěl dědečka urazit. A povídá, pěkná je, tráva jako samet. Jak to řekl, tráva mezi kameny povyrostla, zhoustla na pěkný koberec. A stařec se ptá dál. Jak pak se ti na mém kameni sedí? Kámen byl tvrdý, hrbolatý, velice tlačil. Ale že se mládenec nechtěl dědečka dotknout, povídá. Tuze dobře se mi sedí. Kámen jako peřinka. Jak to dopověděl, kámen tlačit přestal, v skutku byl měkký jako hedvábný polštář. Stařec se usmál. Když se ti dobře sedí, vezmi si kámen sebou, kam půjdeš. Možná, že ti štěstí přinese. Jak to dořekl, zmizel. Krejčík se po něm dívá, stařec nikde. No, to není jen tak. Tady se kouzla dějí. Vstal, vezme kámen a podívejme, nic neváží, jako pírko se nese. Tak šel mládenec dál s kamenem pod paží. Došel k jakémusi statku. Před dveře vyjde hospodář a můj ty bože, sahá Krejčíkovi sotva po kolena. Trpaslík. Jiný by se třeba zasmál, ale mládenec byl zdvořilý, poklonil se. Dobrý den, vzácný pane. Jsem vandrovník řemesla krejčovského. Nepotřebujete ve dvoře něco ušít? 100 obleků bych potřeboval, povídá skřet. Pro mou rodinu a pro čeleť. Ale museli by být do týdne hotovi. Když do týdne, tak do týdne. Zkusím to, povídá mladík. Přinesli mu látku zelenou jako mech. Krejčík se posadil na kámen, začal stříhat. Dobře, pohodlně se mu sedělo. Týden šil a hlad ani žízeň nepocítil. 100 obleků ušil pro všechny trpaslíky. Dobře si zvedl, řekl hospodář. Dobře tě také odměním. Za každé šaty dostaneš zlatý. No, to byla věru královská odměna. Mládenec zavískl, vzal truhličku s penězi a rozloučil se. Dál do světa nešel, vrátil se domů, vyhledal hodné děvče a oženil se. Postavil pěkný dům, nábytek pořídil dubový, vyřezávaný.
ale při práci se dá jen na kameni, měkkém jako peřinka, tam se mu dílo nejlíp dařilo. Po celý život se Krejčíkovi dobře vedlo, a to proto, že byl zdvořilý a vždycky dbal, aby nikoho na světě neurazil.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci. Cvičíme s Hankou Kejnychovou. Hanko, ahoj.
2: Ahoj, Figy.
0: Já ti musím něco říct.
2: No, povídej.
0: Já jsem dnes ráno šel do studia kolem takového velikého keře. A najednou z toho keře se ozývalo pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, čím čarára, no, víš, kdo tam byl?
2: No, nechám se podat. Co to mohlo být za ptáčka?
0: Bylo tam moc vrabečků.
2: Moc vrabečků, moc čím čaráků, víš?
0: Já jsem se zastavil a dlouho jsem na ně koukal a poslouchal jsem je a to bylo moc veselé. To jsou krásní ptáčkové.
2: A mě teď napadá, když Piggy slyšel ptáky čvančaráky, je...
0: ptáky čvančaráky, to je hezký.
2: Čimčaráky, čimčaráky. Zpívá, co kdybychom si na takové ptáčky čvančaráky teď zahráli. Tak.
0: Jak si růžové prasátko budeme hrát na ptáka čvančaráka.
2: Děti, já si teď strašně ráda zazpomínám na názvosloví. Když vám řeknu, že se máte postavit rovně do snožení, stáhnout zadeček, tak si to určitě všichni vybavíte, Piggy už nádherně stojí rovně. Dejte si ruce na ramínka a je s nás ptáček, čvančaráček během slabé chvilky. Piggy, takový ptáček poskakuje. Co dělali ty ptáčci na tom keři?
0: No skákali z větvičky na větvičku.
2: Aby se nám lépe skákalo, vymysli nějakou písničku, na kterou bychom mohli skákat.
0: Třeba. Hop, dva, aram, čam, čam, hop, a čím ča, čím, čam, čam, hop, dva, aram, čam, čam, hop, a čím ča, čím, čam, čam.
2: Ještě jednou, hop,
0: a aram, čam, čam, hnča, čím ča, čím, čam, čam, hop, a aram, čam, čam, čím ča, čím, ča, čím, čam.
2: Už to máme, výborně, děti, text písně máme, ruce na ramínka, nohy do snožení, Piggy zpívá, já zkusím ten text ještě vylovit v hlavě, ale v každém případě poskakujeme po celém prostoru, který jste si ke cvičení dnes doma připravili. 3, 2, 1, teď.
0: Hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim ča, ram. Hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim ča, ram.
2: Ví.
0: A ram čam čam, čim ča, čim ča,
2: Piggy se nám rozjel. Hop a ram čam čam, Piggy, stop. Opustíme malé ptáčky čvančaráky a zahrajeme si teď na velkého vrabce. Sraste si paty k sobě. Stáhněte zadeček, vtáhněte břicho.
0: To je takový vrabec v horinkách.
2: Piggy, natáhni obě ruce do strany, jak pravou,
0: do
2: tak
0: strany.
2: Levou.
0: Takže mám velikanánskou,
2: protože ty jsi ochránce svých malých ptáčků, čvančaráků. A frčíme do pravé strany. Ukloňte se stranou vpravo.
0: Takže ohnu těličko a frčím za tou...
2: Spodní rukou. A teď se potoč. Ano, teď na druhou stranu. Ale já si myslím, že děti víc pochopí, když jim řekneme, že se máme pomalinku točit dozadu. Udělám velký kroužek, takže ptáček krouží, dívá se po svých vrabčácích.
0: A
2: malí vrabčáci kolem něj poskakují a zpívají
0: hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim čam čam, hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim ča.
2: A já se z toho asi zblázním, tak se dneska rozloučíme. Mějte se hezky, ahoj Piggy, ahoj děti, ahoj.
0: Čim ča.
3: Co chybí loupežnickému synkovi na síle, to musí dodat na chytrosti, řekl Roncaj Scipískovi. Od této chvíle můžeš být přičem budu já. A hned tu noc, co přišla, se Roncaj neklidně převalil na posteli a zívl. Manko, neslyšíš nic?
4: Nic, Roncaj si. Ale Cipísek z nich měl nejtenčí uši a povídá, někdo loví v lesním rybníčku raky.
3: Jo, to by tak hrálo, škodit Volšovičkovi na vodním hospodářství. Rozlobil se Rumcajs a hrne se nohama rovnou do bot.
4: Taky Cipísek vjel do střevíčků z kolčavý kůže. Oba se spolu rozběhli tmavým lesem k rybníčku, ale tam už bylo povšem. Jen hráz a cesta k jíčinu byla postříkaná, jak tam tudy někdo nesl koše s raky.
3: Musíme se vodníka Volšovička zeptat, kdo mu to provedl, povídá Rumcajs.
4: Zaťukal palcem na stavidlo ale Volšoveček se neozval. Měli o něho starost. A protože mokrá cesta vedla k Jičínu, vypravili se po ní. Ale na jičínském rynku se jim cesta ztratila, vyfoukal jí noční vítr. Rumcaj se opřel o kašnu, trochu se zamyslel a povídá Cipískovi. Raků bylo na 3 koše a v takovém koši raků, to je nějakého přelézání a škrabání, budeme poslouchat, až je uslyšíme. Šli tiše podloubím kolem rinku. Slyší, jak chrupou spáčí, jak kohout přešlápl na hradě, jen ne to radši škrabání a přelézání. Až když došli k domu jičínského sládka, se to ozvalo.
3: Tady je to, povídá Rumcajs. Sládek kule pobral Volšovečkovi raky.
4: Obešli dům a Rumcajs už to měl vymyšlené. Vysadím tě, Cipísku, do okna, podáš mi košíky a odnesem raky zpátky do rybníka. Opatrně vysadil Cipíska oknem do kuchyně. Cipísek se rozhlíží, pod stolem tam leží 3 košíky a vedle ve světnici na těžké posteli spí sládek kule. Spod peřiny mu kouká palec, celý placatý, odchozený po spilkách.
3: Podávej, Cipísku,
4: zavolal pod oknem Rumcajs. Košíky byly těžké. Cipísek chtěl nejdřív pevněji přivázat víka, aby se raci nerozsypali. Když vázal 3, probudil se sládek kule vedle ve světnici.
3: Kdo je to v kuchyni?
4: Vyvalil se spod peřiny a jde tam. Cipísek rychle vklouzl do koše k rakům a přiklopil za sebou víko. A už tam je taky kule a osahává koš po koši. Cipísek vystrčil ruku a štípl sládka pořádně do placatého palce.
3: Hejsa, tuhle v tom koši je nějaký račí chlapák,
4: povídá kule a nese košík k oknu, aby se při světle měsíce do něho podíval. Jenže v tom sáhl oknem do kuchyně Rumcajs a štípl sládka do placatého palce jako kleštěmi.
3: Hejsa, tenhle bude ještě větší. Asi se mi rozutekli z košů.
4: Padl na všechny 4, začal po podlaze shledávat raky a zlobil se, že žádného nemůže namátnout. Cipísek znova tajně vykoukl z koše a znova štípl sládka do palce.
3: Hejsa!
4: Kule odskočil až k oknu a tam už čekal Rumcajs.
3: Hejsa, sa!
4: No takového štípání a kule nemůže namátnout ani ráčka.
3: Hromovej hrom! Bez světla to nepůjde.
4: Než rozkřesal a podpálil v lucerně, Cipísek dávno odkutálel koše s raky pod okno. Rumcajs si je srovnal do náruče, přibral Cipíska a měsíc mu posvítil, když to po císařské silnici nesl všecko domů do Řáholce. Když potom sypali raky z košu zpátky do rybníka, vykulil se s nimi taky vodník, Volšoveček. Spal a tichoučce chrupal, jako když se ve větru třese rákosový lid.

0: Dnes je 10. září.
1: A svátek má Irma.
0: Jméno Irma se osvobodilo ze starých, složitých, podobných jmen jako Irmgarda, Irmtraut a Irmhilda. Irmhilda. Představ si, že by se třeba Bibi jmenovala Irmhilda.
1: Vykládá se jako velká, silná a pevná.
0: To jméno tak zní Irma.
1: Takže, milé Irmy, ať vás nic nerozhází a přejeme vám všechno nejlepší.

0: Ach jo.
1: Ale co vzdycháte, pane Spejble?
0: Vzdychám. No, vzdychám. Ach jo.
1: No,
2: to slyšíme, že vzdycháš. Ale proč vzdycháš?
1: No.
0: Proč?
1: No.
0: Protože mám důvod. Ach jo.
1: No, ale jaký máte důvod, pane Spejble?
0: Jaký?
1: No.
0: Přece nám už zase začala škola.
1: Je.
0: Ne, Máničko?
2: No, no proto přece, tati, nemusíš vzdychat ty. V tomhle případě bych měla přece vzdychat já.
1: No.
0: No ty teprv vzdychat budeš, jen co přineseš žákovskou knížku. Počkej.
1: Moment, a proč by měl Hurvínek vzdychat, když tu knížku přinese?
0: To my máme takovou hru, Máničko, na vzdychálka a na vejskálka.
1: Aha.
0: Víš, podle toho, čím Hurvínek tu knížku vyzdobí.
1: Ale pane Spejble, do žákovské knížky se malovat nemá.
2: To nic, Máni, to on má, taťulda, jen takové přirovnání.
1: Jaké přirovnání?
0: Kdyby s Máničko tu jeho žáka jdu viděla, tak by ses neptala.
1: Ne?
0: Ne, to je samé, zapomněl domácí úkol,
1: aha,
0: nepřinesl sešit na češtinu,
1: jo,
0: nevěděl, co je to věta holá, nebo Hurvínku, kam to zase koukáš?
2: Jen tak, že mě teď ta věta holá napadla.
0: A proč přitom civíš na moji hlavu?
2: Já necivím, já tě pozorně sleduji. A jak tě tak pozorně sleduji, tak mě napadla, ale úplně holá věta.
1: Je, a víš, Hurvínku, že
2: holá,
1: když se tak na pana Spejbla koukám,
2: holá,
1: že mě ta věta holá napadla, holá, také.
2: Taky schválně řekni, Máni.
1: A tak já si netroufám. No, by se to třeba pana Spejbla dotklo.
0: Mně se zdá, že se dotknu já vás.
2: Ale to tím myslím.
1: No, to my...
0: Já vám dám větu holou. Pár vět rozvitých na holou byste nechtěli?
1: Ne, to ne.
2: Proč se, tati, zlobíš? Soudružka učitelka tomu říká názorná pomůcka.
1: Tomu říká.
0: Tak já jsem pro vás názorná pomůcka, ano. Jsem snad víc paný Ježek.
1: Je to, prosím, ne, to rozhodně ne, viď, Hurvínku, na ní.
2: Samože ne, Máni. Jak tě to mohlo, tati, napadnout, ty a Ježek?
1: No.
2: Ježek přece nosí na bodlinách jablíčka.
1: No.
2: Na čem bys je nosil, ty, taťuldo?
0: Já už bych si s tím poradil, ty názorná pomůcko. Mě by ale víc zajímalo, jestli máš do školy všechno, co potřebuješ.
1: No.
2: No jo, vlastně jo.
0: Co to je vlastně jo?
2: No, jeden sešit mi vlastně chybí.
0: Jak to chybí?
2: No chybí, no.
0: Vy jste nedostali všechny sešity, Máničko?
1: No, dostali.
0: No pane, tak?
1: No, my jsme si hráli, jak pejsek s kočičkou píší dopis.
0: Tak mám na to praskl celý sešit, že ano?
1: No, tak částečně na to a částečně... Na pokusy, viď, Hurvínku?
2: Ano, tati, my jsme zkoušeli, jak je to se zemskou přitažlivostí.
1: Jsme zkoušeli, no.
0: A jak pak jste to zkoušeli, co?
1: No,
2: my jsme dělali vlaštovky.
1: Takové vlaštovky.
2: Vlaštovky a zkoušeli, jestli všechny dopadnou na zem.
1: Dolu, no.
0: No a co?
2: Ale pak jsme museli ty pokusy rychle přerušit.
1: No, museli, no.
0: Jak to?
2: No. To zavinil pan Kratochvíl.
1: Jo.
0: Co zavinil?
2: On šel zrovna s tím jeho velkým džbánem piva, jak ta vlaštovka kroužila, tak mu zakroužila rovnou do toho džbánku a my jsme proto pokusy rychle přerušili, protože se rozběhl a volal: já vás vidím, uličníci.
1: Ale to lhal, prosím, a lhát se nemá.
2: Nemá.
0: No to máš pravdu, Máničko, lhát se nemá.
1: Že?
0: Počkat.
1: Co?
0: Ale proč myslíš? Proč myslíš, že lhal?
1: No.
2: Protože nás absolutně nemohl vidět, tati. Jelikož když mu ta vlaštovka vlítla do toho džbánu, tak se lek, až mu pěna stříkla na brejle.
1: No.
2: A než si je stačilo tři, tak jsme ho potichoučku obešli a trada.
1: No, a on se rozběhl za klukama Žufíkovic. A víte, že ani nevím, co jim říkal.
0: Já si to dovedu představit. A vám to nevadí, že to ti kluci odnesli za vás?
2: Ale ani ne, to mě víc vadí, že nám odnesli ten sešit, protože takové čtyři vlaštovky by z něj ještě byly.
1: No, ona jejich maminka stejně říká: škoda rány, která padne vedle.
0: Jste vy to ale dva dobráčci. Panu Kratochvílovi zkazíte pivo, kluci Žufíkovic to odnesou za vás a ještě ztratíte sešit.
2: Ten sešit měl stejně vytrhané listy, tatí.
1: No, tak koupíte Urvínkovi jiný.
0: To tedy ne, Máničko. Ten sešit si pěkně Urvínek koupí sám za svoje peníze. To by ta škola pěkně začala.
2: Ach jo.
0: Co vzdycháš?
2: Ach jo.
1: Pan Spejbl se tě ptá, proč vzdycháš?
2: Protože to není žádná spravedlnost. Člověk tady projevuje zájem o názorné doučování a takhle to dopadá. Pak mě má škola těšit.
0: A to jsou mi noviny. Můžeš mi sdělit, milý žáku, kdy tě naposled škola těšila?
2: Tak když to chceš vědět, milý otče, tak předevčírem.
1: Jo, předevčírem, ano, prosím, tak to mne také.
0: A proč pak to?
2: Protože to jsme ještě neměli knihy a soudružka učitelka nám četla o pejskovi a kočičce a to já mám hrozně rád.
1: Já to mám také moc ráda, pane Spejble.
0: A můžu se zeptat, proč pak to máte tak rádi, no?
2: Protože se z toho neskouší.
0: Že mě to hned nenapadlo. A toto máte rádi jen proto?
1: A to víte, že ne, pane Spejble. Nám se to líbí také proto, že se ten pejsek s tou kočičkou měli rádi a byli na sebe hodní.
2: No, a že na sebe neprskali a neštěkali, jako někteří lidé, když třeba čekají ráno na autobus.
1: No.
0: No tak, to jste mě potěšili, děti.
1: Ano?
0: Víte, že vám musím v tomhle dát za pravdu? Víte, že by to někdy stálo za to, kdyby si lidi vzali z pejska a kočičky příklad?
1: No.
0: Nemám pravdu?
2: Máš, taťulínku, máš. Jako vždycky. Ha!

Byl jeden starý král a měl tři syny. Když jeho čas vypršel a z tohoto světa odebírati se měl, optal se jich, co by který chtěl, aby mu zanechal. Starší dva prohlásili, že by chtěli být králi jako pan otec. Nejmladší, Petřík, však pravil takto. Já si otče víc nepřeju, než aby mě měl každý rád, kdo se na mě jen podívá. Otec tedy dal každému požehnání na jejich vlastní přání a umřel. Po smrti otcově umínili si bratři jít na zkušenou do světa. Starší dva oblékli se okázale jako princové. Nejmladší Petřík s nimi šel jako chudý pocestný. Na nocleh přišli do jedné krčmy v lese. Princové se ubírali do izby a Petřík vešel do kuchyně, ale krčmářka zle se obořila. Co tu chce ten otrhanec, hybaj? Obrátila se na něho s vařečkou, ale v tom okamžení ji všechna zlost přešla a otrhanec se jí velmi zalíbil. I vzala ho do izby, předkládala mu lepší jídla než princům, lepší víno k pití a měkčí lože mu ustlala. A ráno, když měli odcházeti, dala mu do ruky čutoru s vínem na rozloučenou. To, aby sis na mě vzpomenul, kdykoliv se z ní napiješ, zůstane vždycky plná. Petřík poděkoval dobré krčmářce a ubíral se s bratry dále. Čutura byla opravdu plná nejzácnějšího vína. Všichni z ní pili do sytosti a přece z ní neubylo. I viděl, že krčmářka měla pravdu a velice se z toho daru těšil. Bratři mu to dost záviděli, ale když se na něho podívali, závist je přišla. Na nocleh přišli opět do velkého dvorce. Princové zase všude napřed a Petřík, že byl ošumělý, zůstával pozadu. Když bratři se dali k večeři, šel a též přisedl. To se hospodyně rozhněvala a vzkřikla. Jak se můžeš opovážit, ty trhane? V tom ale na ně pohlédla a bylo po zlosti. I hned k němu přistoupila s úsměvem, nejlepší jídla mu předkládala a modré z nebe by mu byla snesla. Večer ho na svoje vlastní lože položila a když se ráno pryč ubíral, dala mu dárek. Tady máš ubrousek, aby si s na mě vzpomenul. Kdykoliv ho prostřeš, budeš mít na něm jídel, co hrdlo ráčí. Petřík hospodyni pěkně poděkoval a odešel s bratry dále. A tak už nemuseli hledat krčmu ani se o jídlo starat. Ubrousek jim dal, co jen hrdlo ráčilo a čutora dala víno nejvzácnější. Večer opět přišli na nocleh do jednoho zámku, kde prince velmi vlídně přijali a o Petříka se nestarali. Ale málo si z toho dělal, ometal se po dvoře, dokud se mu líbilo, a pak vešel do izby, kde druzí besedovali. Paní ihned vyskočila, chtěla ho dát vyhnati, otrhance, ale sotva se na ní podívala, její srdce zjílo. Dala mu hned krásné šaty, posadila ho do čela stolu, nejlepší jídla mu předkládala a nemohla se na něho vynadívat. Pak hezké lože mu připravila jako princovi. Ráno při odchodu mu dala třírohý klobouček se slovy. To, aby sis na mě vzpomenul, když si ten klobouček nasadíš na levé ucho, bude ze všech tří rohů střílet, když na pravé bude hrát tuze pěkná muzika do tance.
Petřík paní co nejpěkněji poděkoval, schoval klobouček a ubíral se s bratry dále. I přišli do jednoho velkého města a v hospodě se dověděli, že král té země má jedinou krásnou dceru, ale nadmíru své hlavou. Král by byl rád, aby se již vdala, ale ona žádného z ženichů, kteří na námluvy přijížděli, ani vidět nechtěla. A když přece jezdit nepřestávali, vyžádala si na otci, aby směla každého ženicha zavřít do vězení a hladem a žízní ho mořit. A tu přišli do města naši tři princové a umínili si ucházet se o ni. Jak si řekli, tak i udělali. Šli tedy k zámku a princezna, jak je oknem přicházet viděla, rozkázala, aby je i hned chytili a do vězení zavřeli. Tak se i stalo. A ke dveřím postavili stráž. Bratříčkové, to nic, že nás zavřeli. Napijme se a buďme veselí, řekl Petřík, vytáhl čutoru, napil se, dal bratrům, zavolal také stráž, aby se napila, stráž přivolala druhé, ti třetí a do vězení se cesta netrhla. Petřík dal každému, kdo přišel, napít vína, jakého ani na královském stole nebylo, a kdo se napil, zpíval a smál se na celé kolo. Když král slyšel výskot opilých služebníků, ptal se, co se to na zámku děje, a tu mu vypravovali o podivné vězňově čutoře, z které ustavičně teče nejvzácnější víno, aniž by v ní ubývalo. I zachtělo se králi čutory a vzkázal vězni, aby mu ji dal. Ale Petřík zase vzkázal králi, že mu tu čutoru dá, jen když mu dovolí u princezny na lože po celou noc stát. I podivil se král té žádosti, ale že se mu té čutory tu zechtělo, šel k dceři a řekl jí, co Petřík žádá. Princezna nechtěla přivolit. Ale když král řekl, že jí dá do jizby na stráž 12 mužů, svolila. Večer dovedli Petříka z vězení do princezniny jizby, kde bylo již o něch 12 mužů.

ještě co pít i jíst, jen buďme veselí, těšil je Petřík. Prostřel ubrousek a přichystal skvostnou hostinu. Jedli, pili a kdo jen přišel, dostal jísti, kolik chtěl. I zbíhali se lidé ze všech stran na tu nevídanou hostinu. Divil se zase král, jaký to zhon lidu, a když slyšel o divotvorném ubrousku, zachtělo se mu jej také. I vzkázal vězni, aby mu ubrousek dal. Ale ten mu zase vzkázal, že jej dá, ale jen když ho nechá přes noc u princezny na lože stát. Král vše řekl dceři a slíbil, že jí pošle opět 12 mužů na stráž. Princezna se už nezdráhala, neboť se přesvědčila, že se vězeň počestně choval. Na noc odvedli tedy zase Petříka k princezně, u níž stála již stráž. Jako první noc, tak stál u ní Petřík i druhou noc až do rána, aniž by jen prstíček její zahlédl. Ráno, až ho do vězení odvedli, udělal si zásobu jídel a pak ubrousek králi odeslal. Bratři ho ještě více plísnili, neboť se báli hladu. Jen se proto netrapte, bratříčkové. I kdybychom neměli co jíst a pít, máme aspoň střelbu a muziku. Smál se Petřík, posadil si klobouk na levé ucho a ten spustil tak líbeznou muziku, že každý byl jako okouzlen a bylo mu do tance. Zapomínali na jídlo, pití i na všecky obtíže a jen poslouchali. I k uším královým se ty zvuky zanášely a poslouchal unesen nevěda, odkud ta kouzelná hudba přichází. No a teď si zase uspořádáme jinou zábavu, řekl vesele Petřík, nasadil si klobouček na pravé ucho a v tom okamžení strhla se taková střelba, že se zámek otřásal. Lidé z rozkoše tak náhle vytrhnutí mysleli, že svět se boří a horem pádem utíkali kam, který jen mohl. Král všecek zděšen také vyběhl ven v domnění, že nepřátelské vojsko zámek dobývá, ale tu mu povídá jeden sluha, že si tu zábavu uspořádal jeden z vězňů a začal vypravovat o divotvorném kloboučku. Když to král slyšel, rozkázal vězni, aby zanechal střelby a ten klobouk mu dal. I vzkázal Petřík králi, že klobouk mu dá jen tenkráte, jestli ho nechá přes celou noc u princezniných nohou klečet. Na ta opovážlivá slova šel král opět k dceři na poradu. Dlouho nechtěla princezna přivolit, až když jí vypravoval o divotvorném kloboučku vězně, dala se přemluvit. A otec slíbil, že jí 24 mužů dá na stráž, aby se jí nestala potupa. Na noc dovedli Petříka do princezniny jizby, kde již stála určená stráž. Ten poklekl na lože k jejím nohám a nepohnutě se na ně díval. Ležela závojem zakryta, jako by z kamene vytesána byla, ale nedalo jí to. Ráda by zvěděla, co je zač ten, co tak usilovně o jediný její pohled se uchází, že za ní i největší bohatství svoje dal. Pomalu, pomalinku odhrnula závoj, jen co by očkem na něho pohlédla. Nevěděla však, co jí čeká.

Jakmile ho spatřila, náhle se do něho tak zamilovala, že hned závoj odhodila a stráž pryč poslala. Divil se král nemálo, když ráno stal a viděl, že dcera jeho a vězeň se mají rádi, že ona jiného za muže nechce než jeho. Dal jim tedy požehnání. Princové byli hned z vězení propuštěni a slavila se hlučná královská veselka. Po veselce vrátili se bratří Petříka naspět do svých království a litovali velmi, že nežádali od otce též takové dědictví jako on. Oni byli králové a nic více, ale jeho měl každý rád, kdo se naň podíval. Měl vzácné dary, krásnou ženu a k tomu ke všemu stal se nakonec jako oni také králem.

0: Ach jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jejda, nánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hugo!
0: Jau!
1: Pozor! Proč padáš, Hugo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no.
1: Takhle? No, hromadě, knížky? No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro, aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo, a ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, ne, ne, já neuklízím, já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba Laskonka říká...
1: Já vím co.
0: No.
1: Ahoj, mlsetkové a šmakovinky říká.
0: No právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Simsela bum-bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
1: Čau, pískoto.
0: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
1: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
1: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
1: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
1: Vedla mandle? To jsou dvě slova.
0: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
1: Takže hr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
1: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo. Vždy si to slyšel.
1: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
1: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
1: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
1: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, jo, tak v téhle té knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako Chorbeis, zlodějská krčma?
1: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, Jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
1: No, nevím.
0: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
1: Ne.
0: Ne.
1: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma, že? Nevím to.
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
1: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
1: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
1: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
1: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
1: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
1: No, to bych koukal.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
1: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano, a buchají do stolu, jo. Vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
0: No, takže docela čurbes, co?
1: Jo, no jo, už to chápu.
0: Tak to bychom měli.
1: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
0: Krčma.
1: Jo, he? A co, když se tam i podřezávali krčky? Ne, krč mě. Nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
0: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
1: No, tak třeba. No. Vítejte v Hogově čurbesu.
0: Ale to ne, nebo, čurbes to je.
1: Oříšková krčma do každé rodinky.
0: Oříšková krčma.
1: Když je to dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je tam... kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
0: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
1: Oříšek do každé říše. Říšský oříšek, krčmě, louskejte.
0: Nech už tu krčmu.
1: Louskejte, jak steklí, ne, abyste se sekli.
0: Taky ne.
1: Tak mě.

Praha je a prošel každý kout. Tu, jež tak půvabná je, však nelze naleznout

žádná z nich. Znám dívky jako růže a něžné jako pel, co svlékly by se z kůže, jen kdyby princ je chtěl. A lec, kterou znám krásku, co zhlouplá bůh ví čím, dá vlastní zdraví v sásku, jen aby hrála prim. Jen kolovrátku zpívej a hezky nahlas křič o tom, jak chudák náš pan princ je láskohou celý pryč.

0: O dvou kouzelných korunkách. Pohádka z Bhútánu. Na úpatí vysokých hor se rozkládalo jedno království. V něm, úplně na severu, v sevření nebetyčných štítů, leželo Tyrkysové jezero. Voda z něj stékala do nížin a zavlažovala celou zemi. Co kdo pamatoval, nikdy se nestalo, že by řeka vyschla a vody byl nedostatek. Nebylo to však zadarmo. V jezeře totiž žila obrovská žába a žabák. Střežili jezero a také poklady, které se prý skrývaly v jeho hlubinách. K jezeru se proto nikdo neodvážil ani přiblížit. Jen jednou ročně, vždy na nový rok, přiváděli královi sluhové vždy jednoho chlapce, narozeného v roce tygra, aby ho žabým strážcům obětovali. Taková byla jejich úmluva s králem. Nedáli jim každoročně chlapce narozeného ve správném roce, žáby tok řeky zastaví a celé království bude bez vody. Každý rok vyšla řada na jednu vesnici a ta musela přivést chlapce, který bude ponechán na pospas žabám. Jednoho roku se však stalo, že takové dítě nemohli najít, ať dělali, co dělali. Jediný, kdo zbýval, byl syn samotného krále, nejstarší princ a následník trůnu. Když tuto zprávu králi oznámil jeden z jeho ministrů, král zbledl jako stěna. Co to říkáš? Osopil se na ministra. Obětovat korunního prince strážcům jezera, to nejdražší, co mám. Můj pane, nikoho jiného jsme nenašli. Když nedáme prince žabým strážcům jezera, zhyne žízní celé království. Dlouho se král bránil. Dokonce vyslal další pátrací skupinu, ať obrátí celé království vzhůru nohama a najde chlapce narozeného v roce tygra. Ale buď v celém království nikdo takový opravdu nebyl, nebo ho vesničané dobře schovali. A tak králi nezbylo, než jít za princem a sdělit mu tu strašnou novinu. Když se princ dozvěděl, co ho čeká, ani nemrknul. A prý, že se jen musí rozloučit se svým nejlepším přítelem Tašim, který byl skoro jako jeho bratr. Taši nevěřil vlastním uším. Tebe, korunního prince, že mají hodit žabám? Princ ne princ. Taková je od nepaměti úmluva králů naší země a strážců jezera. Chlapci obešli svá nejmilejší místa, kde si jako malí hrávali, naposledy si zastříleli na terč a domluvili se, že Taši prince k jezeru doprovodí. Taši ale stále v duchu doufal, že na žáby nějak vyzrají. Druhého dne z rána se vydali na cestu. Celý den stoupali do hor, jen kolem poledního poobědvali pálivé papričky se sýrem. Večer složili hlavu pod vysokým cypřišem. Když už se jim víčka klížila, uslyšeli nad sebou dva orly, jak se spolu baví.
1: Kam mají ti chlapci namířeno? Ptal se jeden. Jeden je princ a král ho obětuje vládcům vod. Ten druhý je jeho nejlepší přítel a vyprovází ho na poslední cestě, odpověděl druhý orel. Myslíš, že by se mohli nějak zachránit?
0: Ale ovšem, to by ale museli vědět, že síla žab je v jejich korunkách. Stačí, když jim je schodí a se žábami je konec. Když to chlapci uslyšeli, srdce jim poskočilo radostí. Hned si z větví zhotovili dlouhé kůly, aby měli čím žabám schodit korunky z hlavy. Ještě za tmy došli na dohled k posvátnému jezeru. Zuli si boty a tiše se přikradli k jeho břehům. V měsíčním světle rozeznali obrysy dvou obřích žab, jak sedí na balvanu u břehu. Přiblížili se ještě blíž a to už slyšeli, jak spolu žáby rozpráví.
1: Jen si představ, kdyby král a jeho poddaní věděli, že toho, kdo má na hlavě naše koruny, stačí udeřit do hlavy a rázem z něj bude boháč.
0: V tom princ Taši mu pokynul na znamení, že nadešla chvíle pro útok. Chlapci popadli kůly a každý srazil z hlavy korunku jedné žábě. Tím ztratili veškerou sílu a bezvládně spadli do jezera. Chlapci rychle vzali korunky a padli si do náručí celý šťastní, že princ unikl jisté smrti. Když hoši sestoupili z hor, rozhodli se, že než se vrátí domů, budou chvíli vandrovat, aby poznali cizí kraje. Šli z údolí do údolí a vždy přenocovali u některého z vesničanů. Neměli ale žádné peníze, kterými by se místním odvděčili za pohostinnost. Taši si naštěstí brzy vzpomněl, co říkali žáby. Vyzkoušíme, jestli měli strážci jezera pravdu.
1: Já si nasadím korunu a ty mě uhoď do hlavy, řekl.
0: Princ Taši ho poslechl a ten v zápětí začal plivat zlato, stříbro a drahé kameny.
1: Tak přece je to pravda. Budeme teď mít čím zaplatit za přenocování a za jídlo.
0: Jednou však nocovali u zlé vdovy, která žila sama se svou dcerou. Zrovna, když zase Taši plival zlaté mince a tyrkysy, nakukovala vdova potají do jejich komůrky. Když viděla, co se děje, zalapala podechu a hned si řekla, že všechno to bohatství musí získat. A tak s dcerou zosnovala plán. Milým chlapcům nabídla po večeři čhank a tak dlouho jim dolévala, až byli dočista opilí a na místě oba usnuli. Pak je připravila o všechny drahocenosti. Když se chlapci probudili, byli kdesi uprostřed hustého lesa. Byla hluboká noc a oni se třásli zimou.
1: Okradli nás a odvlekli kdo ví kam, povídá Taši.
0: Princ se rozhlédl a v dálce, kdesi na kopci, uviděl maličké světélko. Támhle vidím lidské obydlí. Půjdeme se tam zahřát a až bude den, vrátíme se do vsi a dáme těm proradným ženským, co proto, odpověděl princ. Vydali se tedy za světlem, až došli k maličkému chrámu, který byl zasazený na úbočí lesnatého pahorku. Vyřezávanými okny nahlédli chlapci dovnitř. Spatřili zlatou sochu Budhy, kterou matně osvětlovalo jen několik máslových lampiček. V tom k soše přistoupil starý mnich, sáhl za ní a vytáhl chatak, bílou obřadní šálu. Rozprostřel ji na zem, lehl si na ní, otočil se doleva a pak doprava. A v tom okamžiku se proměnil na osla. Osel vyskočil, oběhl místnost, zahýkal a zase si lehl na katak. Otočil se doprava a doleva a proměnil se zas ve starého mnicha v karmínovém rouchu. Svému kousku se potěuchle zasmál. Potom katak složil a pečlivě ho schoval za zlatého Budhu.
1: Viděl jsi to, povídá Taši.
0: Katak si půjčíme a dáme těm zlým ženským za vyučenou. A tak také udělali. Když starý mnich odešel, třikrát se soše uklonili a půjčili si čarovný katak. Pak našli vesnici a vypravili se rovnou k vdově a její dceři.
1: Ale to jsou k nám hosti.
0: Mysleli jsme, že už se vám u nás nelíbí. Dělali se, že hochy rády vidí. Něco vám neseme. za vaši pohostinnost a péči. Je to kouzelný katak. Lehněte si na něj, otočte se doleva a pak doprava. Vdovu hned napadlo, že právě díky kouzelnému katagu chlapci přišli k takovému bohatství. A protože jí zlato, stříbro a tyrkysy, které hochům ukradla, nestačily, hned si lehla, stáhla na zem i dceru a udělala přesně tak, jak chlapci řekli. V tu ránu se každá z nich proměnila v osla. Tak, a máte, co si zasloužíte, řekl princ. A protože věděl, že zdejší král právě staví nový letní palác, odvedl osly na královský dvůr, aby je zaměstnali na stavbě. Ať tam třeba nosí hlínu a kamení. Když to vyřídili, pokračovali chlapci ve svém putování. Oslům se mezitím vedlo bídně. Pod tíhou kamení se jim podlamovaly nohy a hýkali, jako by je na nože brali. Když se za několik měsíců princ s Taším vraceli kolem královského dvora, kde osly nechali, šli se na ně podívat. Když uslyšeli, jak žalostně hýkají, zžalilo se jim zvířat. Rozprostřeli před ně katak a poručili jim, ať si na něj lehnou a otočí se nejdřív doprava a pak doleva. Osly milé rádi poslechli a za chvíli už před hochy stála vdova s dcerou, celé strhané a umolousané. Doufám, že si teď budete pamatovat, že krást se nemá, řekl princ. A obě ženy hned spěchali domů, aby chlapcům vrátili všechno, o co je připravili. Když se chlapci rozloučili s napravenými zlodějkami, zamířili cestou domů, nejdřív k lesnímu chrámu a vrátili vypůjčený katak. Pak pokračovali k jezeru, kde všechno začalo. Bylo nám dobře i bez korunek. Posloužili nám a už je nepotřebujeme. Proto je vrátíme, kam patří, řekli a hodili korunky do posvátného jezera. A tam, na jeho dně, leží spolu s dalšími poklady dodnes.

jsem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3 kila.

teda situace. Soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda. Má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát. Sloni lidem hrůzu nahání váhou svojí, proto taky bývaj chováni v koji, v troji. Volám sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce. Řekla to, že ne, prý je ložené, že tam u ní zůstanou.

začal jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je to dobré hnojivo.

0: Dva hadi se plazí v poušti.
1: Je obrovské vedro. Jeden had povídá tomu druhému.
0: Zaskřípej zubama, třeba nám přeběhne mráz po zádech.

0: chudák děda. Od rána Hejhlík čekal, kdy to přijde. Bylo mu jasné, že dřív nebo později někdo v Kilimandžáru zjistí, že všechny ukradené ponožky jsou v tahu. A je to tady, řekl si, když ho Dederon povolal k sobě. Ale on ho přátelsky poplácal po zádech a že prý má pro něho důležitý úkol. O co kráčí, šéfe? Zeptal se Hejhlík přehnaně frajersky, aby zakryl nervozitu. Dneska začíná velká operace. Patre se v 10 večer dostaví na vrakoviště u západního nádraží, než mi předá výkupný. Chce ale synáčka vidět. Tak mu ho ukážeme. Ale já musím mít jistotu, že nechystá nějaký podraz. Ha? A právě k tomu tě potřebuju.
1: A co mám jako dělat?
0: Uvítací výbor. Dederon se spokojně zašklebil, než pokračoval. 4 hochy pošlu s tebou a pár dalších prohledá v rakoviště, jestli tam nečíhá Vasila, ta jeho banda.
1: A až potom přijdeš ty s Tulamurem.
0: Jo, a dám si na čas. Padre se musí vařit ve vlastní šťávě. Já mu synáčka přivedu, až pořádně změkne. Čím díl bude čekat, tím bude povolnější a tím větší pak bude výkupný. Chápeš?
1: Jasně, řekl Hejhlík a opatrně se zeptal, kde je teď Tulík?
0: Žádný strach, ten je pod zámkem a klíč mám tady.
2: Poklepal si na kapsu.
0: Co kdyby ho na poslední chvíli napadla nějaká hloupost?
1: To je fakt, překývl Hejhlík.
0: A ty se teď běž mrknout domů, řekl Dederon.
2: To Hejhlíka zaskočilo.
1: Proč?
0: Slyšel jsem, že máš starostlivýho dědu. No, co kdyby po tobě vyhlásil pátrání?
2: Dederon se krátce zachechtal.
0: Ale posetmění, ať seš zpátky.
2: Hejhlík nechápal, proč má právě kudla Dederon starost o jeho dědu, ale nakonec rád poslechl. Dveře na balkón byly jako vždycky pootevřené, ale Egon doma nebyl. Děda už ho čekal. Vypadal sklesle. Zadíval se na Hejhlíkovu naušnici.
3: Co je tohleto?
2: Zeptal se rezignovaně.
1: Dědo, prosím tě, na nic se mě neptej. Já ti potom všechno vysvětlím,
2: zaprosil Hejhlík.
3: Potom, zvolal děda. Dneska už nikdo neví, co je teď a co potom a hlavně, co bude. Mládež nepozdraví, necvičí. Místo chlapeckých družin tu máme gengy. A nad celým dolním městem prý vládne nějaký Dederon. Už to jméno, fuj. Stačí ho vyslovit a mám vyrážku.
2: Děda se rozhorčením zadýchal.
3: Ani ponožky si už nikdo neváží. Na každém tržišti jich leží haldy a když si nějakou štípneš, prodavač to ani nepozná. A i kdyby tě při té krádeži spatřil, tak jen mávne rukou a dál si bude číst inzeráty v čínských novinách.
1: To není pravda. Třeba pan Liku, co má krámek tamhle přes ulici,
2: začal Hejhlík, ale raději hned skončil. Nemůže přece dědovi vyprávět, co se v tom krámku včera stalo a tím míň mu svěřit, co se stane dneska večer u západního nádraží.
3: Chudák děda je už tak slaboučký a unavený.
4: Mám pro vás novou Piggy básničku. Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
5: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
4: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
5: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
6: A jestli se vám pásnička líbí,
7: běžte na www.figy.cz
8: a tam ji najdete.

i když jsem jen prostý holub, snad připravím vlka olub, holub, holub, holub, holub, připravím ho olub, olub.

Právě jsem byl informován holubem, že náš vlk má zase něco za lubem. V pušce mám kulku, hledám karkulku.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pozdrav do Lodíši.
2: Kde je?
1: Tamhle.
3: Tamhle.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: Smohem spojenci.
0: On tatík má už na kánku.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
0: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho, hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
2: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
2: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
0: No, nevím, jak pochodíš v našem řemesle s vlídností.
2: A smím-li se ptát, drahý otče, jaká je vaše ctěná živnost?
0: Lupežnictví přece. Toho se drž.
2: Loupežnictví?
0: No jo. Hlavně chlapče. Nepracuj.
2: Ano. Ano, tatínku. Drahý.

té chvíli loupežníkova hříšná duše zamířila k nebi. Ale že byla obtěžkána tolika hroznými skutky, musela jinam. A my víme, kam.

0: Tak zůstal mladý Lotrando na světě sám, zdrcen jednak smrtí Pantátovou a jednak svým neuváženým slibem, že převezme jeho řemeslo a stane se loupežníkem.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Svičí, bublá, tam a sem.
3: Káťa doma našla puding v prášku. Odkud to je?

0: Kapka už ho loví!
1: Koukej, co píšou na obalu!
2: Zaklínadlo, rychle ho řekni!
0: Blub, bla, blub, pudinku stop! Láry, fáry, kouzla a čáry, píseň, kost, máme zlost! Už tě bylo dost, už tě bylo dost!
1: Už to přestalo!
3: Hurá!
1: A co teď budeme dělat s tím vším pudinkem?
0: Máme všude puding, no tak co teď s ním? Tak co teď s ním? Máme všude puding, no tak co teď s ním?
4: Co se tady děje?
5: Jak chtěl Trautenberg vydří kožich.
6: To se jednou vydal Trautenberg na procházku, aby mu po obědě vytrávilo. Za ním hajný, ověšený jak vánoční stromeček. Přes jedno rameno na popruhu stoličku, to aby milost pán, kdyby ráčil odpočívat, nemusel sedět na holé zemi. Přes druhé rameno houni, to aby milost pána neofouklo, kdyby snad zafoukalo.
5: V košíku koláče a šípkové víno, kdyby se milost pán nevrátil do svačiny, nebo ho nedej pámbů, přepadl po cestě hlad.
6: A ještě v kapsách. Pixlička šňupavého tabáku, sváteční doutník a lahvička bylinkové kápky pro všechny případy.
7: Jako by šli na veliký vandr. A jak znám milost pána, dojdou nejvejš k potoku.
5: Ještě, že Kubíček nemusí za nimi strakařem. To kdyby snad milost pán nemohl dojít zpátky.
6: Slunce se kulatilo na nebeské báni a dohánělo, co přes zimu zmeškalo.
8: Himmel, Herrgott, to slunce se snad zbláznilo, pálí jako čert.
9: Ono se asi, milost pane, prosím pěkně probudilo do vesela. Člověk někdy taky vstane a má radost jen tak z ničeho nic a je do všeho jako drak.
8: Nech si ty svý moudrá a dej sem stoličku a taky víno. To je žízeň.
6: Trautenberg vytáhl půl čbánku vína na jeden klůt, zajedl půl tuctem koláčů a jak se tak při tom posilňování rozhlíží, zabrousí mu pohled k potoku.
8: Co se to hemží u ty starý vrby?
9: Vydří mláďata, milost pane. Každý jaro se jich tu narodí hromada. Ono je to moc šikovný místo. Mělký břeh, hluboká tůnika.
8: Tak, každý jaro tady běhá hromada kožíšku a že já potřebuju novej kožich, to tě nenapadne? Tak teďka je s Kubou pěkně pochytáte, do podzima vyrostou a v zimě budu mít kožich, že mi ho bude sám štěpanický baron závidět.
9: Milost pane, to přeci nejde. Brat, má mě maličký, to já si nemůžu vzít na svědomí.
8: Hajnej, jak pak by se ti líbil můj parádní kožich?
9: To, ten váš kožich?
8: No.
9: To musí být hotový. Kamínka. Vítr ho neprofoukne, mráz neuštípne.
8: Tak když ty vidřata chytíš, dostaneš ho i s límcem. A už žádný řeči, jde se domů propytel.
6: Trautenberg rázuje jako k ohni a za ním hajný. Jako v mrákotách. Takový kožich, to je nejlepší medicína na starý kosti. Ale zase ty ubohý vidřičky.
5: Anče doprala. Kuba natáhl šňůry od švestky k jabloni a od jabloně k hrušce, a když přišla Anče s košem běloučkého prádla, podával jí kolíčky. Šlo jim to jako z partesů.
8: Všeho nechat, Kubo, hajnej, postavte ohrádku do ohrádky, necky, škopky, vědra, Anče, nosit vodu.
2: A kdy pověsím prádlo? Milost pane, vždyť mě do večera neuschne.
8: Mlčet a dělat.
2: Hajnej, neofouklo milost pána bláznivý povětří?
9: Ani se neptej.
6: Anče se urazila, že nestojí hajnému ani za odpověď. Zavřela se na výměnku a nevylezla, ani když Kuba s hajným ohrádku už postavili, s pytlem a sítěmi vyrazili ze dvora s Trautenbergem v čele.
5: Už z dálky viděli, jak se vydřátka honí, kočkují, piští, jako všechna mláďata.
8: Hajnej, síť, Kubo, pytel, opatrně, potichu, teď!
6: Síť dopadla a pod ní se zmítají v jednom chumlu mláďata i matka vidra. Křičí a naříkají, že to hajnému rve uši a Kuba je honem strká do pytle, aby se na to nemusel koukat.
3: Stejně to na kožich nestačí.
8: Když jsou tady, jsou i jinde. Ode dneška budete chodit kolem všech struh a potoku a jak uvidíte vidru, chytit a přinést. Aspoň těmhle nebude smutno.
3: No je každému moc do smíchu, když ho zavřou.
5: Tou dobou obhlížel Krakonoš strouhy, potoky a potůčky, jestli po té zimě moc nedivočí. Oni jsou někdy horší než děti, když vyletí ze školy. Jde, tu holí prošťouchne nános listí, aby voda mohla téct. Tu narovná olši, které tání podemlelo břeh, a přikryje jí drnem holé kořeny. Tu vytáhne suchou větev, co leží přes potok, a chytá na sebe všelijaký neřádstvo. Když tu se přižene divoký vítr a nese sebou vidří nářek a křik. Krakonoš nechá větev větví, nakloní se nad hladinu. Voda je tak rozčilená, vlnky se překřikují, že mu chvíli trvá, než si z toho vybere své.
10: Tak on, Trautenberg, chytil vidru i smláďaty. Sojko, leď to tam obhlídnout, ať vím, co má pan soused za lubem.
6: Anče co chvíli vykouká z okna. Zvědavost jí nedala. A tu najednou vidí. Kuba vleče na zádech pytel, hajný jde jako o funuse a Trautenberg jakoby vyhrál pár koní i s kočárem.
2: Kubičku, co to neseš?
3: Kožich.
5: Anče neví, jestli se má zlobit, že se na ní Kubíček tak usápl, nebo si dělat starosti, že snad mluví z cesty. Mohla ho totiž štípnout jedovatá moucha.
8: Žádný řeči dělat, opatrně, ať se jim nic nestane.
3: Už se stalo.
6: Vidra i vidřátka se vykulili z pytle, rozběhli se po ohrádce a když poznali, že se odtud nedostanou, schoulili se chudinky do kouta a samým strachem ani nepískli.
2: Milost pane, co je tohle za nápady? Kdo se s tím tady bude párat? Já nevím, kam dřív skočit. Musím vařit, uklízet, vás od rána do večera obskakovat. A teď máme uhrabovat louky.
8: Mlčet! Nemáme husy, tak se budeš starat o vidry.
2: Nemáme. A proč pak nemáme? Protože milost pán ráčil housátka k snídani, husy k obědu a housera na paštičku k večeři.
8: Himmlau dondonrvetr, to mám jíst suchý brambory? Kubo! Nachytej ryby, Anče, hodím pár mrkví, hajnej hlídat. Zítra se ohlídnete po dalších, ať mám kožich až na paty.
2: Tak kožich, že vám není hamba, milost pane. Však vy se v tom kožichu ještě nehřejete.
6: Práskla dveřmi, až Sojka leknutím vylítla z jabloně a tradá za Krakonošem. Kuba se vytratil na ryby, hajný schlíple postával u ohrady, když se Anče vrátila s plnou zástěrou mrkví.
2: Tu máte chuďátka, vemte si. No, nechtějí. Hajnej, to přece nejde zničit ty vidřátka kvůli panský marnivosti. Donesem je zpátky. Ať se milost pán postaví třeba na hlavu.
6: Anče, měj rozum. Vždyť nás všechny vyžené. Já bych nad nima taky brečel. Už ani ten kožich, co mě milost pán slíbil, mě netěší.
2: Tak on vám slíbil kožich? Kde vy

0: Medvěd. A jedna. Tohle nemohl spískat nikdo jiný než Krakonoš. Jen ať si Hajnej užije strachu. Aspoň pozná, jak je těm chudinkám.
1: A medvěd tláp, tláp. Převrátil necky, srazil ohrádku. Hajný na nic nečeká a jedno karé dostavení.
2: Himlouton, co sem lezeš? Když jsem tě nevolal, máš hlídat ohrádku.
3: Milost, pane, medvěd.
2: Hajnej, ty spíl, kde by se tady vzal medvěd?
0: Hajnému hrůzou stuhl jazyk, ruka se mu třese jako osikový list, když ji natahuje k oknu, za kterým se cení medvědí tlum.
2: Pomoc! Medvěd, Hajnej! Střílej, střílej! Na medvěda, hlupáku!
1: Hajný střílí na všechny strany. A tak nejdřív spadne se zdi obraz Trautenberkova Milost dědečka, pak z police parádní bát a nakonec jelení paroží rovnou Trautenberkovi na hlavu. Ani nestačí zasakrovat a leze pod stůl. A to už medvědí tlapa uhodila do okna a za ní se souká celý medvěd. Hajný praštil flintou a už je ze světnice. Trautenberg vykoukne spod stolu, vidí strašlivou tlapu nad hlavou a v turánu omdlí. Když oči otevře, stojí nad ním Krakonoš.
2: Medvěd, zachraň mě, sousede.
4: A ty bys Trautenbergu nechtěl medvědí kožich? Takový nemá ani císař, pán.
2: Nechtěl, jenom ho vyžeň, prosím tě.
0: A jak ruce spíná, oči v sloup obrací, vůbec ho nenapadne podívat se, kdeže ten medvěd je.
4: Medvědí kožich nechceš a navíc řádka si stroufl? Tak abys věděl, odneseš je tam, odkud si je vzal a ať tě ani nenapadne pomyslet ještě jednou na vidří kožich.
1: Když Anče s Hajným pomáhali Trautenberkovi s pytlem vydřat na záda, vletí do dvora Kuba, v každé ruce vědro.
5: Tak, tady jsou ty ryby. Co se tu děje?
1: Ale Trautenberg ani neodpoví a pomalu se vleče s těžkým pytlem ze dvora.
5: Tak co se stalo?
0: To je na dlouhý povídání, Kubíčku. Vem ryby, usmažím je na másle. A vy taky pojďte, Hajnej. Už jste vytrestanej dost. Kdybyste viděli milost pána pod tím stolem, ještě teď nemůžu udržet smíchy.
1: Trautenberg donesl vidru s vidřaty k potoku, vysypal je z pytle ven a ani se za nimi neohlédl. Bodejť, kožich je pryč, zleknutí div smrt neměl a ještě je čeládce pro smích. A zas bylo všechno, jak se patří. Trautenberg dal na čas pokoj, Krakonoš se v poklidu staral o své hospodářství a Anče, když měla chvilečku, donesla té vidří drobotině něco na zub za ten strach, co chudáci měli. A za nějaký čas už to nebyla drobotina, ale krásné mladé vidry, srst hustou, lesklou, radost pohledět.
0: Škoda, že se na ně nepřišel podívat Trautenberg. Ten by se teprv užíral. Ono je to tak. Když si někdo zamane na cizí kůži, může být rád, že nepřijde o vlastní.

0: přinesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo.
2: Děkuji.
0: Copak, copak, něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Uh-huh. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek, okřápku, oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by popo sedávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou od jak živa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo. A už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky?
2: Ne.
1: Nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol. Když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy, hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubr... jak se to... čubr...
1: Myslíš čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, pak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím. Já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? Švábky? Nevím, já nevím. Co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Yeah! Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda! Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá. Počkejte, sviště. Příště. Takže pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
2: Koukáš? To nevíš, co? Teď jsi nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justýna na okně. Víď, Justýno?
2: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká...
1: Tento nonc je latinsky? To jsem nevěděl.
2: No, ale ne, jak se jí to jenom... cyklámen. Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady. Brambořík, latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy, svinský chléb či zemský sejr.
1: Yeah!
2: No, no tohle, to je zajímavé. To jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží. Takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
2: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější. Pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
2: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
2: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
2: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
2: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. A je to kulaté, kruhové, hlízovité.
2: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
2: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
2: Solanum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená, salámům, solánům, o dítě, muž i žena. Solánům, o jaký přírody div, solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
1: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší, jo?
0: Jo. Bravo, krásná báseň. Uduševněla.
2: Děkuji.

zápis do školy. Dorotka byl dobře vymyšlený robot. Přišla na svět jako pětiletá dívka. Od narození uměla chodit, mluvit, dělat nepořádek a spoustu dalších věcí, které pětileté děti obvykle dělají. Zbytek se musela naučit. Dorotka byla navržena jako učenlivý a stárnoucí robot. Rostla jako jiné děti. Umožňoval to pružný skelet a teleskopické kosti, které se s věkem pomaličku natahovaly. Prodlužovat se přestanou, až bude Dorotce 18 let a bude dospělá. Alenka byla šťastná. Už několik měsíců, pokaždé jen co se vrátila z práce, probudila Dorotku z dobíjecího spánku a vyrazila s ní ven. Na procházkách si vždy dlouze povídali a Alenka učila Dorotku v parku běhat, skákat a lézt, dokud je nevyhledal Michal, aby šli společně domů na večeři. Lidé se většinou nepozastavovali nad tím, že Alenka chodí na vycházky s robotem, protože na první pohled vypadala Dorotka téměř jako normální holka. Jediné, co Dorotce opravdu chybělo, byla hra s jinými dětmi. Potkávala je sice na hřišti, ale styděla se před nimi a nevěděla, jak zařídit, aby si s ní hráli. Občas se jí podařilo dát se s nějakým dítětem do řeči, ale většinou si hrála sama. Alenku trápilo, když viděla, jak je její dcera osamělá. Dorotka by měla jít do školy, prohlásila z ničeho nic u štědrovečerní hostiny. Dorotka právě oslavovala své první narozeniny. Michal se usmál. Myslím, že to nebude nutné. Můžu vyvinout program, který jí nahrajeme do hlavy a Dorotka bude vědět úplně všechno, co vědí děti jejího věku. A na jedničku. Dorotka přestala dumlat bateriový bonbon a pohlédla na maminku. Alenka zakroutila hlavou. V žádném případě. Nejdůležitějším úkolem Dorotky je stát se člověkem a to se nenaučí z žádného programu. To se může naučit jenom mezi dětmi. Michal chvíli přemýšlel a nakonec kývl. Tak dobře. Půjdeme s Dorotkou k zápisu do školy. Alenka s Michalem tušili, že nebude úplně jednoduché zapsat robota do školy. Přísná paní učitelka letmo pohlédla na Dorotku, pak si změřila nejdřív Michala a poté Alenku. Jak to myslíte, maminko, že dítě nemá rodný list? To je jednoduché, řekla Alenka. Dorotka nemá rodný list, protože se nenarodila. Druhá paní učitelka, od pohledu hodnější, se zatvářila pobaveně. Říkáte, že se nenarodila? Dorotka je robot, vysvětlil Michal. Obě učitelky se pozorně zadívaly na dítě před sebou. No vážně, užasla ta hodná paní učitelka. Ale na první pohled vypadá jako opravdová holčička. Tak to ne, zvolala ta přísná paní učitelka. Škola je pro děti, ne pro roboty. Dorotka se podívala na Alenku. Ta jí pevněji stiskla ruku. Ano, Dorotka je robot, ale také je to holčička, která se potřebuje učit s ostatními dětmi. Ne, trvala na svém přísná paní učitelka. Stroj, který nemá ani rodný list, nemá ve škole co pohledávat. Zbalte si toho vašeho robota a naschledanou. Ta hodná paní učitelka si stále s úžasem prohlížela Dorotku.
Počkejte, namítla. Tohle by měl rozhodnout pan ředitel. Zvedla telefon. Pane řediteli, mohl byste prosím na chvíli přijít? Máme tady takový zvláštní případ. Pan ředitel se v zápětí objevil ve dveřích. Tak co tady máme za zvláštní případ? To dítě je robot, žalovala hned ta přísná paní učitelka. Dorotka se začala mračit. Nelíbilo se jí, když o ní lidé mluvili jako o robotovi nebo dokonce jako o zvláštním případu. Robot? Řediteli se úplně rozzářil obličej. Tohle je doopravdy robot? Zvědavě se naklonil nad Dorotku a podal jí ruku. Ahoj, jak se jmenuješ? Dorotka, odpověděla holčička. Ředitel se rozzářil ještě víc. Mluvící robot? Ovšem, že mluví, ohradil se Michal. Je to vlastně úplně normální dítě. Ano, jistě, řekl ředitel. Ale je to také robot? Ujišťoval se. To ano. Ale to je fantastické, zvolal ředitel nadšeně a hned ho napadlo 1000 způsobů, jak by mohl robota využít ve výuce jako pomůcku. Učil totiž na druhém stupni fyziku a kdysi, když ještě nebyl ředitelem, vedl pro nadané žáky zájmový kroužek robotiky. Byl to zkrátka ohromný nadšenec do všeho, co nějak souviselo s kybernetikou. Takže ji zapíšete? Zeptal se opatrně Michal. Ředitel se posadil za stůl a po chvíli přemýšlení slavnostně prohlásil. Domnívám se, že je naší povinností přijímat žáky bez předsudků. Nemůžeme přeci někoho odmítnout jenom proto, že je trošku odlišný. Pohlédl hrdě na Alenku. Žádné obavy, my to zvládneme. Ujišťuji vás, že jsme tady všichni plně kvalifikovaní odborníci. Nesouhlasím, pane řediteli, ozvala se ta přísná paní učitelka. Robot se přece nemůže učit s normálními dětmi. To by tak hrálo. Jak by to vypadalo třeba při matematice? Vždyť má místo hlavy počítač. Co s ní budu dělat, až budu učit normální děti sčítat a odčítat? Ředitel se zamračil a podíval se na Dorotku. Umíš počítat? Dorotka pokrčila rameny. Ta hodná paní učitelka se k ní naklonila a řekla: kolik je, Dorotko, 2 + 3? Dorotka na ní pohlédla a nejistě začala ze sebe soukat 1. Cože, 1? Skočila jí do řeči ta přísná paní učitelka a zatvářila se velice nespokojeně. 1 + 1, řekla Dorotka rychle. Ředitel se usmál, ale nic neřekl. Pohlédl na tu hodnou paní učitelku, ta se rovněž usmála a také nic neřekla. Ne, robote, řekla ta přísná paní učitelka a vypadala ohromně důležitě. 2 + 3 není 1 + 1. Správný výsledek je 5. A už chtěla jízlivě poznamenat, že 5 je také známka, kterou dostane Dorotka do žákovské knížky. Naštěstí si včas uvědomila, že tohle není zkoušení u tabule. Tak vidíte, paní kolegyně, řekl vítězně ředitel. Jistě sama uznáte, že se to dítě může v matematice ještě ledasčemu přiučit.
Přísná paní učitelka se sice mračila, ale nakonec kývla. A ještě vás, paní kolegyně, důrazně žádám, pokračoval pan ředitel a jeho hlas zněl najednou vážněji. Abyste už nikdy neoslovovala Dorotku robote. Na naší škole oslovujeme všechny žáky a žákyně výhradně jménem.

0: Na návštěvě.
1: Pro pána, tady vám někde piští myši.
0: No a? Mám je snad namazat?
2: To je jak panty u dveří.

0: Když poběžíte napříč přes Norgordenské pastviště, dostanete se dolů k malému jezírku. Tam vždycky v zimě bruslíme. Letos na něm byl prýma hladký led. Jednoho dne maminka nechtěla, abychom šli k jezírku, protože tam tatínek a strýček Erik vysekali velkou díru. Vybírali tam led pro naši lednici, ale já jsem řekla, přece snad uvidíme jalovcové roští, které tam nastrkali, a dáme si pozor. A tak jsme směli jít. Někdy je lase pořádně hloupý, obyčejně když se snaží na sebe trochu upozornit. A to chtěl právě tentokrát. Začal bruslit tak blízko té vysekané díry, jak jenom mohl. Tady přijíždí velkobruslař z Bullerbynu, křičel. A rozjel se přímo k díře v ledu a zahnul až v posledním okamžiku. Ty jsi blázen, lase, řekl Ole. Nadávali jsme mu všichni, ale nepomohlo to. Začal dělat různé obraty a zatáčky kolem díry. Chvílem jezdil taky pospátku. Tady přijíždí vážený velkobruslař z Bullerbynu, křičel znovu. A taky přijížděl. Vjel jak široký, tak dlouhý pospátku do té díry, protože zajel moc daleko. Vykřikli jsme. A lase křičel také ještě víc než kdo jiný. Strašně jsme se lekli a mysleli jsme, že se snad lase utopí. Pak jsme si lehli na led do dlouhé řady a drželi jsme jeden druhého za nohy. A pak bose vytáhla lase z díry a běželi jsme domů, jak jsme nejrychleji mohli. Lase skoro brečel, ale ne úplně. Představ si, že bys přišel domů a byl utonutej, řekl bose. Neříká se utonutej, ale utonulej, ty trumpeto, řekl lase zlostně. Ale určitě to s tím trumpetou nemyslel tak zlé, protože bose ho přece vytáhl. Později odpoledne dal totiž bosovi spoustu cínových vojáčků. Maminka se na lase hodně zlobila, že spadl do vody. Musel jít do postele a pít horké mléko, aby se zahřál. A pak musel ležet moc a moc hodin, aby prý přemýšlel o svých neplechách, řekla maminka. To právě dal bosovi ty cínové vojáčky. Ale večer jsme si postavili venku na zahradě sněhové pevnosti a začali koulovací válku, a to s námi lase samozřejmě už zase byl. Brita, Anna a já jsme měli jednu pevnost a kluci měli druhou. Ale kluci dělají vždycky moc tvrdé koule a házejí moc prudce. To se mi zdá nesprávné. Hnali se útokem k naší pevnosti s rukama plnýma sněhových koulí a lase křičel: boj a vítězství! Útočí postrach severu! Ale tu Brita řekla: ach tak, já myslela, že to je velkobruslař z Bullerbynu. A pak už lase dlouhou chvíli nic neříkal. Ale kluci dobili naši pevnost. Vzali nás do zajetí a řekli, že jim budeme celý večer dělat koule, jinak že nám hrozí smrt. A nač potřebujete tolik koulí? Zeptala se Anna. Schováme si je na léto, protože pak je o ně nouze, řekl lase. Ty hele, plácni sebou radši zase do jezera, řekla Anna. A pak jsme šli Brita a Anna a já dolů do chléva, protože nám bylo zima. Tam bylo tak teplo a hezky. Hráli jsme si na babu. Netrvalo to dlouho a přišli taky kluci. Krávy na nás hloupě koukali. Nemyslím, že by krávy mohly chápat, proč si hrajeme na babu. Když o tom přemýšlím, sama to taky nevím, ale rozhodně legrace to je. Za chvíli přišel tatínek a řekl, že už si nesmíme hrát na babu, protože tam je kráva, která čeká telátko. A proto nesmíme dělat rámus. Lota měla mít telátko. Zůstali jsme tam a dívali jsme se. Tatínek musel telátku pomáhat, aby se dostalo ven. Byl to malinký bíček a byl moc roztomilý. Lota ho lízala a vypadala náramně spokojeně. Tatínek říkal, abychom mu pomohli najít pro telátko jméno. Postrach severu, řekl lase. Ten určitě neumí myslet na nic jiného, než na ten svůj otřepaný postrach severu. Takové hloupé jméno pro malého miloučkého bíčka. Ale až vyroste, budeme se ho možná bát jako čerta, řekl lase. Ole navrhl, aby se telátko jmenovalo Petr. A tatínek řekl, že se to dobře hodí. No tak by se mu mohlo aspoň říkat severský Petr, řekl lase. Potom jsme běželi k dědečkovi a vyprávěli mu, že Lota dostala telátko. A pak byl už čas jít spát. Právě když jsme Lasse a Bosse a já stáli na půdě, řekl Lasse, jo, je to přece jen velký štěstí, že člověk není utonutý.
1: Heleď ty, plácni sebou do jezera, řekl Bosse.

0: Jeníčku.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam...

0: Jak se motýl Augustín učil poznávat svět. Motýl Augustín se jednou ráno vzbudil a náramně se nudil. Na louce neviděl široko daleko žádného kamaráda. Žádný motýl, žádná myška, ani čmelák nebo včela. Nikdo nebyl na blízku. Ani brouci na písku. Nikde nikdo. Zívnul, líně se protáhl a protřel ospalé oči. Koukl na nebe a vidí, jak si po něm vykračuje malý mrak. Mráček. Měl černý fráček a držel stříbrnou konívku. Byl to Mráček Pršáček. Ale to motýl Augustín nevěděl. Nemohl to vědět. Byl ještě moc malý a neznal svět. Kam pak jdeš, mráčku? Zeptal se. Za šípkový kopec. Mám tam práci. Včely mě pozvali. A taky ptáci. Schne tam jetel, řepa a žito. A mně je to líto. A na co máš konívku? Vyptával se dál motýl. Na vodu přece. Pokropím lesy, louky a všechno, co roste na poli. Pokropím cokoliv. A bude zas dobře. Budou plné stodoly. Kam já přijdu, tam prší. Moje stříbrná voda zachrání celý kraj. Stříbrná? Divil se motýl. Byl ještě moc malý a neznal svět. Déšť nikdy neviděl, neměl o něm ani potuchy. Nevěříš? A mráček pršáček naklonil konívku. Spustil se déšť. Droboučký, jemný, vlahý. A protože zrovna vykouklo sluníčko, zářily padající kapky jako stříbro. Jedna kapka, druhá, třetí. Motýl rychle za keř letí. Čtvrtá a hned za ní pátá. Motýl rychle pod list chvátá. Tam se skrčí. Ještě, že jsem se schoval. Všechna krása by mě omokla. Radoval se a koukal spokojeně k nebi. Pršelo stříbrně. Na kytky, na keře, na smrky, na břízky. Kapky teď zvonily jak malé penízky. Tak co? Usmál se pršáček. Už věříš? Ale musím přestat, aby mě voda vystačila na jetel, na řepu a na žito. Nečekal na odpověď, zamával na rozloučenou a ztratil se za šípkovým kopcem. Vzduch voněl po dešti. Louka byla vykoupaná do zelena, do červena, do žluta a do modra. Žížaly vylézaly z děr, ptáci vesele zpívali a na nebi se smálo zlaté slunce. Motýl Augustín vyletěl vysoko nad stráň a dal se do tance. Byl ještě malý a neznal svět. Ale na vlastní oči už viděl stříbrný déšť.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Kohoutek po dvoře běhá, slepíčko k sobě volá. Pojď sem ty slepíčko, budeš mít vajíčko, ráno raníčko.
3: O čarovné zahradě. Na kraji vesnice, až vzadu u hájku, co v něm rostou křemenáče a je v něm studánka s velikou zelenou žábou, žije v malé chaloupce Kuba s maminkou. Nemají toho mnoho, ale nemají také hlad. Na dvorku se popelí slepice, vzadu za kůlnou bydlí králíci se svými mladými a z chlívku vykukuje zvědavá, bradatá koza. Život v chaloupce se ubíral poklidně. Všechno šlo dobře a nikomu nic nechybělo. Koza měla každé jaro kůzlátko, někdy i dvě. Králíci byli baňatí a spokojeně stříhali ušima. Slepice vydatně snášely a neobtěžovala je žádná škodná. Chaloupka svítila bíle a čistounce uprostřed malé zahrádky a nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo přihodit něco špatného. Až jednou, na sklonku léta, se všechno zamotalo. Kuba tomu vůbec nerozuměl. Maminka ráno nevstala z postele a řekla, že je nemocná. No jo, ženské, říkal si Kuba přesně tak, jak to slýchával od pana Stárka z Milířů. Jenže maminka nevstala ani druhý den, ani za týden. A každý den se ptala. Kubo, dal si trávu králíkům? Nasypal si slepicím? Podojil si kozu? A Kubo, nezapomněl si, že musíš nasekat to dříví na zimu? Kuba nebyl líný, to vůbec ne. Jen neměl rád to věčné přikazování. Co se s tou mámou stalo? Nikdy taková nebyla. Vždycky ho nechala na pokoji a práce byla stejně hotová. A ta, kterou udělal on, Kuba, to byla pořádně odvedená práce. Ale teď je to samé musíš a nesmíš a kdo to má vydržet? Maminka se ale nesmí rozčilovat. To Kuba věděl od pana doktora, který se chodil na maminku dívat. A tak pokaždé odpovídal. Všechno už je hotovo a dřeva už je tolik, že nám vystačí až do příštího léta. Lhal a maminka spokojeně usnula. Paní sousedko, přišel pan Bárta, co pásl ovečky. Nepotřebujete něco? Maminka se usmála a vrtěla hlavou. Děkuji vám, pane sousede, ale mám hodného chlapce. Je už velký a všechno zastane. Pravda, sousedko. Viděl jsem, jak pěkně opravil plot. No, tak já půjdu. A když budete něco potřebovat, dejte vědět. Maminka znovu poděkovala. Přitáhla si k sobě Kubu a hladila ho a laskala. Byla pyšná na svého hocha a byla moc ráda, že není odkázána na cizí pomoc. Kuba byl šťastný, že se panu Bártovi líbí ten opravený plot. Pochvala od chlapa, to je něco jiného, než když ho teď k sobě mačká maminka. A pak se zase všechno změnilo a zamotalo. Jednou, když od nich pan doktor odcházel, zavolal si Kubu a řekl mu, že maminka je už zdravá. A taky ano. Maminka vyskočila z postele a řekla. Kubo, já se tak hrozně těším, až si teď všechno prohlédnu a podívám se, jaký jsi dobrý hospodář. A šla. Maminka šla a nohy se zase už pod ní podlamovaly. Zvířátka hubená a zanedbaná, sláma rozhozená po dvoře, dřevo na zimu skoro žádné. Vrátila se do chaloupky. Proč jsi mi to udělal, Kubo? Proč jsi mi lhal? Řekla takovým strašně smutným hlasem. Já bych tady stejně nezůstal, kdybys umřela. Sotva to Kuba dořekl. Zatřásla se země, zatáhla se obloha, zvedla se vichřice, prolétla okny i dveřmi do chaloupky. A pak už Kuba nic nevěděl. Ví jen, že chtěl křičet, ale nešlo to. Hrdlo měl stažené, nemohl vydat ani hlásku. Když se probudil, ležel v trávě v nádherné zahradě s čarokrásnými, nevídanými květinami, s ušlechtilými starými stromy, které jakoby se všechny nad ním skláněly a chránili jej, a modravým jezírkem porostlým lekníny. Všechno kolem by bylo skutečně neuvěřitelně kouzelné, kdyby čísi hrozná, obrovitá ruka nerozházela všude kolem bezpočet kamenů. Byly všude. Dusily květiny, hyzdily jezírko, bránili koloužkům, aby se mohli dosyta napást. Ohýbali slabší stromy. Kubu až bodlo u srdce z té bezcitnosti. Taková zahrada a tak poničená.